0: předpokládat, že když je kmen popraskaný povrchově, že není celistvý ani uvnitř. Ta údržba pravděpodobně prováděna nebyla, protože kdyby byla prováděna, tak by nebyla ve stavu, ve kterém byla zjištěna při pádu. Tato konstrukce mohla kdykoliv spadnout.
1: Hlavní líčení bude u děčínského okresního soudu pokračovat za měsíc. Sport. Fotbalisté pražské Sparty se chystají v Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Na hřišti tamního Olympiku budou večer hájit domácí výhru 2-1. Zápas začne v 21 hodin, v přímém přenosu ho nabídne Radiožurnál Sport. Ze Sparty odešel útočník Jan Kuchta, český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kluby o tom informovali na svých webech.
2: Pro 29-letého útočníka to bude třetí zahraniční angažmá v kariéře. V minulosti působil v ruském Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu. Jan Kuchta vybojoval se Spartou za dobu svého angažmá dva mistrovské tituly a jednou domácí pohár. V uplynulé sezóně šance ligy dal 12 branek, na dalších 6 přihrál. Kristián Čveda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená D1 u Přerova a neprůjezdné tunely v Praze. Dálnice D1 zůstává uzavřená ve směru z Ostravy na Brno. Za sjezdem na Přerov na kilometru 272 hasiči odklízí následky nehody. Řízený odklon je vedený exitem 272 na Horní Moštěnice a jede se po souběžné silnici 55. Na D1 se vrátíte v Hulíně. V Praze jsou uzavřené Brusnický a Davidský tunel. Nedají se projet v obou směrech kvůli servisu technologie. Úplná uzávěra potrvá do rána a je naplánovaná i na další dvě noci. A na Pražském okruhu ve směru k D1 čekejte omezení za sjezdem na Vestec. Na třetím kilometru silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu kvůli nutným opravám. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď polojasná až skoro jasná. Při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle objevit přehánky. Ochlazuje se na 17 až 13 stupňů. Ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 30 a na horách kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
5: 6 minut po 2. hodině je tu čas pro soutěž nočního Radiožurnálu. A dnes a po celý zbytek týdne tu pro vás máme audioknihu na radiokartě od Lukáše Balabána s názvem Román pro pitomce. Jedná se o román o bolavém a nepatřičném dospívání syna ve stínu dominantního otce a vše je napsané s vtipnou ironií, dávkou parodie a nechybí ani černý humor. Tak máte-li zájem o audioknihu k poslechu třeba někde u vody nebo na dovolené, tak s námi soutěžte, a to právě teď na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A připomínám, že soutěžit s námi mohou ti z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední dva měsíce.
3: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Posloucháte noční radiožurnál a teď budeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Román pro pitomce.
2: Vránovi milují utrpení.
1: Prozaická prvotina Lukáše Balabána nejen o rodinných karambolech.
2: Martin Vrána miloval utrpení. Proto dal své dceři jméno Dolores.
1: Audioknihu Román pro pitomce na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešek a také i po zbytek týdne jsme si teď připomněli a pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme se.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
3: Pavel.
0: Pavle, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak pojďme k pravidlům. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
3: Ano, je.
0: Tak jdeme na to. Lukáš Balabán se v knize Román pro pitomce vrací do svého dospívání a věnuje se hodně i vztahu s otcem, který byl vynikajícím spisovatelem, ale zároveň i složitou osobností. A dnes se ptáme, jak se jmenoval otec Lukáše Balabána, který byl populárním spisovatelem. Za A to mohl být Jan Balabán, za B Josef Balabán, anebo za C Daniel Balabán.
3: Ten druhý.
0: Říkáte B, Josef Balabán?
3: Já jsem říkal druhý typ.
0: Druhý typ, tak za A to je Jan Balabán, za B Josef Balabán, za C Daniel Balabán. Tak teď nevím.
3: Josef.
0: Za C myslíte? Josef. Pardon, říkal jste... Povídejte, já čekám teď.
3: Ano, Josef Balabán.
0: Josef Balabán jste říkal za B, tak v pořádku, ale bohužel to není správná odpověď. Josef Balabán to byl voják a odbojář z legendární skupiny Tři králové. Takže to mě mrzí, dnes to nedopadlo. Tak to určitě zkuste příště.
3: No jo.
0: Díky, naslyšenou. Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
4: Ano, dobře.
0: Kdo pak je na druhé? Ano.
4: Já zkouším ten Jan Balabán.
0: Zkoušíte Ačko, Jan Balabán. A já vám gratuluji, to je správná odpověď.
4: Děkuju.
0: Ne, není vůbec zač. Poprosím, jenom vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
4: Ano.
0: Díky moc. A vy ostatní budete mít samozřejmě i zítra v nočním radiožurnálu tradičně po druhé hodině příležitost získat na Radiokartě audioknihu Román pro pitomce od Lukáše Balabána. Tak po druhé hodině poslouchejte noční radiožurnál.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Městečku Jince na okraji pohoří Brdy byli hodně troufalí, když se rozhodli rekonstruovat bývalou železářskou huť Barbora. Před 3 lety to byla ještě ruina. Dnes je to skvěle opravená památka, kterou místní hrdě označují jako nejstarší dochovanou dřevouhelnou vysokou pec ve střední Evropě. Však také její rekonstrukce vyšla na 70 milionů korun. V seriálu Radiožurnálu Neobjevené skvosty proto míříme do Jinců, kam si zatím turisté cestu hledají, takže se klidně ještě můžete stát průkopníky.
1: No, je zvláštní v tom, že tady poukazujeme na něco, co není úplně běžný v muzeích. To znamená, že snažíme se lidem vysvětlit, jak se vyrábělo dříve železo.
2: Ředitelka technické kulturní památky Kamila Vokurková.
1: Takže se o nás ještě jako tolik neví, ale děláme, co můžeme a myslím si, že tady je co vidět a je to něco zvláštního.
2: Takže vás je třeba objevit.
1: Určitě. Začínáme a myslím si, že časem lidi jako tomu přijdou na chuť.
2: A za tímto účelem jsem přijela asi skupina 100 důchodců.
1: Ano, ano.
3: My se jdeme podívat kamkoliv, kde jsme ještě někde nebyli a potřebujeme něco vidět, že jo, taky když nebudeme sedět doma a koukat do zdi.
4: No tak my jsme byli v zámku Dobříš, no a potom, aby jsme naplnili výlet účelně, tak tu huť Barbora jsem doporučil já, a jenomže to jsem jí doporučil tak před 2 měsíci, ale to jako nikdo netušil, že bude takový horko. Ne?
2: Aktivní penzista Rudolf Čermák.
4: Tady to vydržíme, kdy ty hutníci tu museli vydržet taky. Ne?
1: No jasně. No. A jak se vám to tady líbí?
4: No tak hlavně, jako, jak je to pěkně zrekonstruovaný, protože tady nejsme žádní železáři, co si budeme povídat. No ale taková historická památka, kde pa to takhle vidíte, ne? A já už tu byl teda jednou a perfektní výklad tady mají, jo? Že jako ví, o čem mluví, protože někde jste na zámku a tam mluví o něčem, ani neví pomalu o čem, jo?
2: Ta rekonstrukce před 3 lety stála 70 milionů korun.
4: No, věřím, no.
2: Je to tady poznat.
4: Zachránilo se to, no. To byla ruina.
2: Nezbytné turistické razítko. Stačí o patro výš a už je to zatopeno jako v huti. Je to kamenná stavba, takže dole je chládek. Vozík s dřevěným uhlím klesá. Tak to se bude turistům líbit.
1: Spíš by měl stoupat, protože se to jako vozilo sem, že jo? No tak. Já doufám, že jo, pojďte dlouho tady starší.
2: Tady máte vystaveno dělový, to, co tady vyrábělo.
1: Ano, ano.
2: Třeba dělové koule z roku 1825.
1: A potom, když už nebyly potřeba dělové koule, tak se soustředila výroba na věci užitkového charakteru, to znamená...
2: Forma na bábovku.
1: Formy na bábovku.
2: Kolik má kilo taková forma?
1: No, dost, nějakých typuju třeba 5-6 kilo určitě.
2: Taky proto potřebujete, ale na to pořádnou pec.
1: Ano.
2: To se doma asi použít dneska nedá.
1: Dá, já v tom ještě pořád peču. Fakt.
2: Ale pak jste jí sehnala, paní ředitelko?
1: Po babičce.
2: Ne v muzeu.
1: Po babičce, ne. Po babičce.
2: Teďka v tomhle počasí, myslím, že ukázka pěkná jsou ty sáně.
1: Ano.
2: Kdo
1: ano.
2: by si teďka nechtěl zasáníkovat?
1: Přesně.
2: No a aby Kamila Vokurková přitáhla do huti další turisty, umožnila využít areál této technické památky pro únikovou hru.
1: Uniková hra táhne a...
2: Takže to je hornická uniková hra.
1: To nejsou horníci, tady byli hutníci, to je rozdíl.
2: Takže to je hutnická uniková
1: tak
2: hra.
1: Tak trochu hutnická.
2: Co pak unikat, hlavně to tady najít, to je důležité.
1: Ano, jako celou tu Barboru, to jo.
2: Z huti Barbora v Jincích, Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: 2 hodiny a 30 minut. Stručné zprávy připravil Martin Matějka.
1: Společnost Orlen Unipetrol by měla státem zapůjčenou ropu vrátit do konce měsíce. V pořadu 20 minut Radiožurnálu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. O zapůjčení 100 000 tun ropy rozhodla vláda na konci března. Podle Švagra už proces navracení začal a poté bude mít stát nouzové zásoby na 85,5 dne. Půdní sucho v Česku se kvůli horku dál zhoršuje. Podle webu Intersucho je extrémní sucho na 40% území. Situace se podle meteorologů v příštích dnech nezlepší. Neočekávají výraznější srážky a teploty se navíc můžou znovu vyšplhat až na 35 stupňů. Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru už od března 2028. Agentuře AP to řekl kyperský ministr energetiky. Energetické společnosti z Francie a Itálie se minulý měsíc definitivně rozhodly pokračovat v rozvoji ložiska zemního plynu Kronos a plyn z ložisek ve východním Středomoří se tak poprvé dostane na evropské trhy. A Praha plánuje opravit kasárny Karlín za bezmála 2 miliardy korun. Radní hlavního města schválili vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V projektu památkově chráněné budovy by do roku 2032 měly vzniknout prostory pro obchody, kanceláře nebo studentské koleje.
2: Sport.
1: Dvě české plavkyně zabojují večer na mistrovství Evropy v Paříži o medaile. Do finále se probojovaly Barbora Sémanová i Barbora Janíčková. Čeká je trať 100 metrů volný způsob. Český cyklista Pavel Bittner bude od příští sezóny jezdit za tým Pinarello Q365, ve kterém je hlavní hvězdou Brit Tom Pidcock. Bittner podepsal dvouletou smlouvu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Stále uzavřená D1 u Přerova a také tunely v Praze. Dálnice D1 zůstává i nadále uzavřená ve směru z Ostravy do Brna. Za sjezdem na Přerov na kilometru 272 hasiči odklízí následky dřívější nehody osobního vozu. Řízený odklon je vedený exitem 272 a jede se po souběžné silnici 55, zdržení je téměř nulové. V Praze jsou obousměrně neprůjezdné Brusnický a Davidský tunel. Z důvodu údržby a servisu technologií platí kompletní uzávěra až zhruba do 5 hodin ráno. Jako náhradní trasu využijte cesty po povrchu přes Argentinskou a Veletržní. Dá se jet i Bubeneckým tunelem a u Letenské pláně najet na ulici Milady Horákové. Na silnici 15 z Lovosic čekejte drobné zdržení na příjezdu do Litoměřic. Kvůli práci silničářů je tam od včera omezení a jezdí se kyvadlově. Z obou směrů ale naberete maximálně 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teplo jasná až skoro jasná, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle objevit přehánky. Ochlazuje se na 17 až 13 stupňů. Ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní a nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Nejosamělejší lídr v Evropě. Tak označil web Politico španělského premiéra Pedra Sancheze poté, co do španělské exklávy Ceuty vtrhli desítky tisíc migrantů. Jaké je politické pozadí dění v Ceutě a kritiky Sancheze? O tom je nový díl podcastu Bruselské chlebíčky. Ukázku nabídneme ve vysílání nočního Radiožurnálu už za pár minut.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Proti španělskému premiérovi Pedru Sanchezovi se po proniknutí desítek tisíc migrantů do španělské exklávy Ceuty zvedla silná vlna kritiky napříč Evropou. Podle analytika Českého rozhlasu Viktora Daňka se na incidentu mohly podepsat i silnější vztahy Maroka a Spojených států. Mluví o tom v novém dílu pořadu Bruselské chlebíčky.
1: Pedro Sánchez je v izolaci v otázkách, jako je třeba migrace v rámci Evropské unie, ale je i ve složité situaci mezinárodně politicky, protože ten spor na lince Evropa Spojené státy se hodně vlastně smrskl na spor Spojené státy Španělsko kvůli reakci Španělska v době, když Spojené státy zaútočily na Irán a Španělsko se odmítlo, jakkoliv na tom podíle dokonce blokovalo některé americké kapacity. Takže to je něco, co teď velice zatěžuje španělsko-americké vztahy a co se promítá i do té situace právě v Maroku, protože Maroko má naopak velmi dobré vztahy s Donaldem Trumpem. Myslím si, že se Maroko cítí teď být na koni, protože cítí americkou podporu v zádech, kterou možná může využít vůči Španělsku, možná tady cítí, že může pohnout třeba i se situací v západní Sahaře směrem k vlastnímu prospěchu. Ta situace je tam dlouhodobě napjatá, Alžírsko i Maroko poměrně rychle zbrojí, takže se na to mnozí analytici dívají s obavami a myslím si, že tady se možná může stát něco, co může třeba zamíchat s kartami, nebo minimálně tohle mohl být třeba, ale zase spekuluju, nějaký pokusný balónek, který si vyzkoušel právě španělskou a evropskou reakci v případě, že by ta situace nějakým způsobem eskalovala. Takže tady opravdu platí, že věci jsou spolu propojené, mezinárodní politika jsou prostě spojené nádoby a pak to můžeme vidět i v takových věcech, jako je třeba náhlá migrační vlna.
2: Celý pořad Bruselské chlebíčky

0: Aneta Langerová doznívá v nočním radiožurnálu a my dál pokračujeme sportovním tématem. Fotbalisté Slavie vyhráli i třetí zápas nové sezóny Šance ligy. V Edenu porazili Pardubice 2-1 a vrátili se do čela tabulky. Hrdinou utkání v Edenu byl útočník Mojmír Chytil, který dal oba góly domácích.
1: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je. Ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažavený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
2: Pochvaloval si Mojmír Chytil. Útočník Slávie nejprve v úvodu druhé půle po dlouhém autu hlavou otevřel skóre, hosté ale v zápětí srovnali. Olomoucký odchovanec duel definitivně rozhodl v 80. minutě, kdy znovu prokázal dobrý výběr místa.
3: Provodu Varána a je to gól, který dává z dorážky Mojmír Chytil.
4: Tohle prostě můj mama výborný, že v tom prostoru, kde má být, tak je. A proto těch gólů dává tolik a proto je v té Slávii tolik úspěšný a xkrát už i takovýhlema gólama dostal z úzkých a ten Čech na ty góly má.
2: Uznal pardubický trenér Jan Trousil, který se svým týmem v této ligové sezóně ještě nebodoval. To slávisté dál zůstávají 100% i díky formě Mojmíra Chytila se 4 góly aktuálně nejlepšího střelce soutěže.
5: Bylo jasný, že ho na tom hřišti prostě musíme nechat, protože to dobíhání těch střel a to takový slídnění po těch druhých míčích, to prostě on má absolutně geniální. A ty dvě svoje situace prostě vyřešil po Mojmovsku jakoby a Mojma je pro nás extrémně důležitý a momentálně jsme v tom soupeřově vápně na té jeho práci a pohybu hodně závislí.
2: Řekl po ligové výhře nad Pardubicemi kouč fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský z Edenu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Rusko zaútočilo na Záporoží, zemřelo 5 lidí, výbuchy hlásí i Kyjev. V blízkosti dopravního letadla létal minulý týden nad Prahou dron. Tomáš Staněk skončil na atletickém mistrovství Evropy mezi koulaři 9. A dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými pumami zemřelo v ukrajinském Záporoží nejméně 5 lidí a dalších 20 je zraněných. Informoval o tom šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na síti Telegram. Rusko se podle Fedorova zaměřilo na průmyslové objekty a infrastrukturu. Část Záporoží zůstala kvůli útoku bez elektřiny. Novému útoku ruských balistických střel čelilo také hlavní město Kyjev. U letadla skandinávské společnosti SAS se minulý týden nad Prahou objevil neznámý dron. Stroj letící z Kodaně se chystal na přistání na rozínském letišti. Radiožurnálu událost potvrdil Úřad pro civilní letectví. Komu dron patřil, úřady vyšetřují.
3: Incident se stal ve čtvrtek, když letadlo dopoledne přeletalo přes pražské Štěrboholy ve výšce zhruba 1 300 metrů. V těchto místech by přitom pilot dronu měl dodržovat maximální výšku 120 metrů a plán letu by měl vyznačit v aplikaci DroneMap. Ani jednu podmínku, ale obsluha dronu podle mluvčí Úřadu pro civilní letectví Jitky Ungrové nesplnila.
4: Vzhledem k tomu, že je událost šetřena jako potenciální neoprávněný provoz, nelze v tuto chvíli vyloučit ani zapojení policie České republiky.
3: Let dronu piloti nahlásili řízení letového provozu, které varovalo další posádky v okolí. Dron se tak s žádným letadlem nesrazil. Vít Kubant, Radiožurnál.
1: Na Strakonicku od víkendu platí zákaz odběru povrchové vody z řek Otavy, Voliňky, Peklova a Novosedelského potoka i jejich přítoků. Lidé nesmí vodu používat například k zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Důvodem je výrazné hydrologické sucho a mimořádně nízké průtoky. Informuje o tom město Volině na svých webových stránkách. 44 tisíc lidí po celé republice našlo svého praktického lékaře nebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně 2 lékaři. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízejí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhůty. Pojišťovna pak týmovým praxím nad rámec běžných úhrad poskytuje bonus až 200 000 korun měsíčně.
5: Který ouško tě bolí, ukaž mi.
6: Dětská lékařka Ilona Hileová z Bystřice pod Hostýnem je v důchodovém věku. Do týmové praxe přibrala mladou kolegyni.
5: Benefit týmové praxe je to, že mohu s klidným svědomím a v dostatečném čase předat pacienty.
6: Podle mluvčí VZP Viktorie Plívové jsou podobné týmové praxe zastoupeny už ve všech krajích České republiky.
7: Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5200 dětí a mladistvých.
6: V ordinaci v Bystřici pod Hostýnem tak zatím mohli přijmout 100 nových pacientů. Blanka Kovandová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Koulař Tomáš Staněk byl na atletickém evropském šampionátu v Birminghamu 9. Na užší finále mu výkon 19 metrů a 68 cm nestačil, když skoro o metr zaostal za svým nejlepším pokusem z kvalifikace. Přes zklamání se už ale těší na závody a doufá, že na dalších vrcholných akcích v příštím roce to bude lepší.
8: Před náma jsou další výzvy, hale Evropa a letě svět a tak dál, takže uvidíme. No. Věřím, že když bude držet zdraví, tak víme už nějak, jak to dělat asi trošku. A tohle je jenom prostě takový jako blbej mezi stupínek. No.
1: Soutěž koulařů ovládl Ital Leonardo Fabry výkonem 22 metrů a 31 cm. Ženské finále vyhrála Nizozemka Jessica Schilderová. O medaile budou dnes v Birminghamu bojovat s Čechou kladiváře Myslivčuk a dálkaře Mindlschmidt.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavřená D1 u Přerova a překážka na silnici 7 u Třebíze. Dálnice D1 zůstává uzavřená ve směru z Ostravy do Brna. Za sjezdem na Přerov na kilometru 272 hasiči odklízí následky nehody. Řízený odklon je vedený exitem 272 a jede se po souběžné silnici 55. Sjízdná je alternativní trasa bez problémů. Na silnici 7 z Chomutova směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Panenský Týnec. V zúžení u Třebíze hlásí zpravodaj porouchané vozidlo.
10: Kde se objíždí a jde vidět na poslední chvíli. Tam kleklo je tma a nejde moc vidět. Stojí mimo vozovku, ale jenom mu to slabě bliká. Já jedu právě kamionem, tam jsou kůžele dány pryč a dá se objet.
9: A připomínáme taky uzavírku Brusnického a Davidského tunelu v Praze. Kvůli servisu technologie se nedají projet v obou směrech. Jako náhradní trasa slouží cesta přes ulici Milady Horákové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je polojasná až skoro jasná, ochladilo se na 17 až 13 stupňů, ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní, nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
3: Příjemnou úterní noc přeji všem, s vámi je radiožurnál a to 6 minut po 3 hodině a pokud se teprve chystáte ulehnout, tak si nezapomeňte otevřít okna, teď se totiž ještě trochu ochladíte, ale jinak během dne tu bude opět letní horko a to asi až do konce týdne, tak využijte aspoň možnosti nočního ochlazení. A pojďme na další reportáž. Se zrušením 9. tříd základních škol nesouhlasí 62% lidí v Česku. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu pro radiožurnál. Už za okamžik o něm prozradíme víc.
2: Noční radiožurnál
11: a Adam Carda.

0: Tři z pěti lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 dospělých respondentů. Většina lidí si spíš přeje změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Debatu o zrušení devátých tříd odstartovala v polovině července koaliční přestřelka.
1: Bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: S tímto argumentem debatu v červenci otevřel předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Jeho návrh nejdřív podpořil premiér Andrej Babiš z ANO.
3: Skutečně by stačilo jenom 8 tříd. Máme k tomu nějakou analýzu, budeme to řešit. Já myslím, že studenti studují strašně dlouho.
2: Proti tomu se ostře vymezil ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Ten návrh je nekoncepční a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
2: Podle Plagy nakonec změna po diskuzi s premiérem není na pořadu dne. Česko naposledy zavedlo 9letou základní školu od září 1996. S návrhy na možné rušení devátých tříd podle průzkumu nesouhlasí dohromady 62% lidí, popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti.
2: Nejvíce souhlasí se zrušením deváté třídy voliči motoristů a SPD. U obou skupin je to lehce nad 40%. Podle průzkumu 3 z 5 dotázaných míní, že na takovou změnu není české školství připravené, přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Přes polovinu respondentů taky nesouhlasí s premiérovým výrokem, že děti a mladí lidé tráví ve vzdělávacím systému příliš mnoho let. Nejvíc dotázaných se shodlo na tom, že by spíš byla vhodná obsahová změna.
5: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
2: Debatu nad změnou školského systému nejen nad samotným rušením posledního ročníku základní školy připustil i ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Jestli má být 8. 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu. To znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání.
2: V případě vážných úvah o změně by byla nutná široká odborná i celospolečenská diskuze i podle Asociace ředitelů základních škol. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Univerzita Karlova má ambici posunout českou vědu na světovou úroveň. Na pražském Albertově staví biocentrum za bezmála 5,5 miliardy korun. Teď pro něj hledá v mezinárodním výběrovém řízení globálního lídra, uznávaného vědce, který určí strategický směr špičkového vzdělávání a výzkumu. Nové centrum do 3 let propojí přírodovědce, lékaře i matematiky a fyziky v jednom z největších univerzitních projektů v Česku.
1: Slyšíme rachot stavebních strojů, i v takovém horku jsou kolem nás desítky dělníků.
2: Teď tady vlastně vidíme rameno betonové pumpy, která pumpuje tedy beton na strop prvního podzemního podlaží.
1: S děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Vladimírem Krylovem. A teď stojíme na místě, kterému se na stavbě budoucího biocentra Albertov přezdívá Vyhlídka. Právě odsud je dobře vidět, jak se nám pod nohama postupně rýsují dvě podzemní podlaží, která zatím připomínají spíš obrovské betonové bludiště.
2: V těch podzemních podlažích najdeme takzvané core facility, což jsou veliké jednotky, které združují drahé a obrovské tedy přístroje, například mikroskopy nebo i jiná zařízení, která slouží třeba k měření určitých parametrů biologických. S tím, že tyto mikroskopy třeba nejsou právě v každé laboratoři, že jsou sdílené.
1: Právě sdílené laboratoře a špičkové přístroje mají být jedním z hlavních pilířů nového biocentra Albertov. Společný projekt přírodovědecké, první lékařské a matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy propojí výuku se špičkovým základním i aplikovaným výzkumem. Po dokončení v něm najde zázemí přes 800 zaměstnanců a až 700 studentů.
2: Studenti zde se vlastně budou učit vědou, protože to je nejlepší způsob, jak studenty připravíte na pak nějakou stáž zahraniční a řekněme pak působení třeba v nějaké zahraniční laboratoři, tím, že dělají experimenty v těch nejlepších laboratořích, které budou právě zde v biocentru.
1: Vy jste vyhlásili výběrové řízení na ředitele biocentra. Co by takový ředitel měl splňovat?
2: Tak my jsme vyhlásili právě mezinárodní výběrové řízení, to znamená cílíme skutečně na lidi ze zahraničí, špičkové excelentní vědce, ale nejenom vědce, ale hlavně manažery, protože spousta lidí má představu, že ten ředitel musí být hlavně teda špičkový vědec, to určitě, musí to být člověk, který je uznávaným vědcem, ale zároveň musí splňovat velice náročná kritéria, to musí být schopný manažer, protože uřídit takhle obrovské centrum, je to veliká budova, tak dá spoustu práce a hlavně musí to být člověk, který tyto schopnosti má.
1: Nový ředitel bude mít na starosti také propojení jednotlivých vědeckých směrů. Ty jsou v biocentru rozdělené do 6 hlavních oblastí, popisuje proděkan pro kampus Albertov na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Aleš Soukup.
3: Je to v nějakých 6, řekl bych, velmi široce definovaných oblastí. Tou první je biochemie a metabolismus. Druhou oblastí jsou buněčné systémy ve zdraví a nemoci. Pak je tam infekce a imunita, pak je tam genomika, genetika a bioinformatika. Dalším směrem je chemická syntéza, materiálový výzkum a nanotechnologie. No a potom tou poslední částí je spektrální a strukturní výzkum materiálu, který definuje hlavně teda matematicko-fyzikální fakulta.
1: Cílem je tak podle Aleše Soukupa vytvořit prostředí, kde se budou jednotlivé obory přirozeně potkávat a vzájemně inspirovat.
3: Cílíme na nějaké multidisciplinární prostředí, které bude otevřené, internacionalizované, ale zároveň bude poskytovat opravdu inspiraci v té multidisciplinaritě, tak aby ty týmy, které se do biocentra dostanou, tak aby z něj profitovali nejenom tím, že budou ve skvělé infrastruktuře, ale také tím, že budou v zajímavé interakci s těmi ostatními týmy, které tam budou.
1: Nové laboratoře by se prvními studenty a vědci měly zaplnit v roce 2029. Z Albertova Karolína Burdová, Radio.

0: Máme přesně půl čtvrté. Je tu Martin Matějka, vysíláme zprávy.
1: Počet potvrzených obětí silného zemětřesení na západě Kolumbie vzrostl na nejméně 111, informuje o tom španělský deník El País s odvoláním na kolumbijské úřady. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly po půl osmé ráno, vycházely z hloubky 107 kilometrů a trvaly 4 minuty. Zemětřesení bylo cítit po celé zemi, stejně jako v sousední Venezuele, Ekvádoru a Panamě. Ruský nejvyšší soud zakázal opoziční protiválečné straně Jabloko účast v zářijových parlamentních volbách. Žalobu proti ní podala nacionalistická strana Rodina. Její vůdce Jabloko obvinil z přijímání financí od třetích stran ze Spojených států a Německa. Západ se podle Rodiny snaží oslabit Rusko i jeho volební procesy. Žalobě předcházela výzva Julie Navalné, vdovy po opozičním předákovi Alexeji Navalném, aby Rusové volili právě Jabloko jako jedinou stranu kritizující válku na Ukrajině. Do Velké Británie na jediném člunu připlulo 230 migrantů. Je to zatím největší počet lidí, kteří úspěšně překonali Lamaňský průliv na jednom plavidle. S odvoláním na britské ministerstvo vnitra o tom informoval server BBC. Přetížená plavidla znamenají pro uprchlíky velké riziko. Letos na moři mezi Francií a Británií zemřelo nejméně 15 lidí. A zemědělci v Česku dokončují žněv, zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky, informovalo o tom ministerstvo zemědělství. A sklizeň v Česku letos skončí výrazně dřív než loni. Podle rezortu žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin by tak mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let. Sport. Fotbalový útočník Jan Kuchta odešel z pražské Sparty. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kluby o tom informovali na svých webech a Kuchta si zkusí třetí zahraniční angažmá. V minulosti působil v ruském Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená dálnice D1 u Přerova a taky tunely v Praze. Dálnice D1 je ve směru z Ostravy do Brna stále uzavřená za Přerovem. Na kilometru 272 odklízí už jen poslední zbytky po dřívější nehodě osobního auta. Odklon je ale stále vedený v exitu 272, už by ale brzo mohl skončit. Připomínáme stále platnou uzávěru Brusnického a Davidského tunelu v Praze. Obousměrně se nedá projet kvůli servisu technologií. Bubeneckým tunelem se jet dá a u Letenské pláně pokračujte po povrchu ulicí Milady Horákové. A na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem zbystřete za sjezdem na Litoměřice. Na kilometru 47,5 stojí v odstavném pruhu kamion s poruchou. Před chvílí na místo přijela světelná šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď polojasná až skoro jasná. Při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle objevit přehánky. Ochladilo se na 17 až 13 stupňů. Ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 30 a na horách 20 stupňů. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme druhý díl další letní minisérie Jedy našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Podzimní schůzka, londýnský hotel, tři muži a zelený čaj, v něm smrtící polonium, otrava Alexandra Litviněnka. To je další příběh minispeciálu Jedy, dnes s Ivanou Milenkovičovou z nadačního fondu Prague Civil Society Center, která působila jako rozhlasová zpravodajka v Moskvě.
5: Alexander Litvinenko. Kolumbíně otravili.
6: Rusko popírá.
4: Dnes je úterý, 11. srpna.
7: Radioaktivním poloniem.
8: Vypadali mu vlasy.
6: Bývalý agent.
4: Ve velkých bolestech zemřel. Ahoj Ivano, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi k nám dorazila v rámci naší speciální letní série Jedy.
6: Ahoj Matěj, hezký den a děkuji za pozvání.
9: Část první, otrava.
4: Budeme se bavit o Alexandru Litviněnkovi. On začal 1. listopadu roku 2006 večer silně zvracet. Brzy se přidal.

0: Byl i krvavý průjem. Jeho ženě tehdy nezbylo nic jiného, než zavolat záchrannou službu. Co si v nemocnici, kam ho odvezli, mysleli, že mu je?
1: Oni lékaři poměrně dlouho tápali. V prvních dnech si nejdřív mysleli, že by mohl mít třeba nějaký ošklivý zánět žaludku a střev z jídla. Vlastně proto mu i podávali silná antibiotika. A ani dokonce prvotní testy nenaznačovaly, že by mohl být otrávený. Byl tam jenom mírně zhoršený krevní obraz. Dokonce i prvotní toxikologické testy nenaznačovaly nic výjimečného. Jenže Litviněnkův stav se setrvale zhoršoval, postupně začal mít abscesy v ústech, tam v podstatě ani nemohl pořádně už otevřít, začaly mu vypadávat vlasy, začaly mu selhávat orgány, no a postupně nakonec umíral v dlouhých bolestech, něco málo přes 3 týdny.
0: On měl ale prostě podezření, ne? Už měl silné podezření, že ho někdo otrávil, říkal to těm lékařům, věděl i kdy k tomu mělo dojít?
1: On si to měl myslet od samého počátku, od okamžiku, kdy se u něj objevily první příznaky nevolnosti, nebo přinejmenším, tak na ty okamžiky vzpomíná Jurij Felštinský, Litviněnkův spoluautor knihy Blowing Up Russia, knihy, která tady nevyšla nikdy v českém překladu. A zmiňuje Felštinský, že v okamžiku, kdy si Litviněnko uvědomil, že něco není v pořádku, takže se měl pokusit co nejrychleji si vyprázdnit obsah žaludku. A dlouhou dobu se měl domnívat dokonce, že to nejhorší přežil, že to nejhorší má za sebou, že se postupně uzdraví. A nicméně veřejně o tom, že se ho někdo pokusil otrávit, v těch prvních dnech přinejmenším nemluvil, jednak si přemyslel, že by mu nevěřili. Ale teprve v okamžiku, kdy se jeho zdravotní stav dál prudce zhoršoval, tak začal zmiňovat dvojici schůzek, které absolvoval onoho osudného 1. listopadu. A sice setkání s italským právníkem Máriem Scaramellou, se kterým měli řešit vraždu ruské novinářky Anny Politkovské. No a taky druhou schůzku, setkání v londýnském hotelu Millennium se starým známým, rovněž bývalým příslušníkem bezpečnostních složek Andrejem Lugovým a Dmitrijem Koftunem. No a podle závěrů britského vyšetřování to bylo právě na téhle druhé schůzce, kde si Litviněnko dal osudný zelený čaj, v němž bylo radioaktivní polonium 210.
2: Část druhá, polonium.
3: Polonium 210, který byl zneužit v případě otravy pana Litviněnka, je vlastně radioaktivní prvek. Je
2: to vojenský toxikolog Lukáš Gorecký.
3: Polonium, když se na něho tak jako takové podíváme, tak je relativně netoxické. Velmi závažný problém však je ten, když se dostane do těla. A my si to můžeme vysvětlit jako takové neviditelné projektily, které na cokoliv narazí, to roztrhají. Dochází k takovému nepřímému poleptání slizní, tedy zvracení, nechutenství, dochází poškození ať už imunitního systému nebo poškození krevních destiček, dochází k výrazné krvácivosti. Jak se vypořádat s takovou otravou polonia? Tam to velmi závisí na dávce a je to velmi problematické. Jsou určité vychytávače, které jsou schopny absorbovat vevnitř v těle toto polonium a tím zamezit jeho účinku. Ale ta léčba musí být velmi rychlá a ta dávka toho polonia nesmí být příliš velká.
2: Část třetí. Oběť a útočník.
0: Kde se vzal Alexandr Litviněnko v Londýně? Co tam dělal?
1: Litviněnko tou dobou v Londýně žil už zhruba nějakých 6 let.
0: Na
1: přelomu milénia. Spolu se ženou a se svým synem získali v Británii politický azyl. Jenom pár týdnů před smrtí pak Litviněnko získal i britské občanství. Celá rodina vlastně na sklonku roku 2000 prchla velmi kvapně přes Turecko, když Litviněnka, co by bývalého příslušníka ruské tajné služby, opakovaně stíhali a taky skoro 3/4 roku věznili za údajné přečiny, kterých se měl dopustit. Po útěku z Ruska pak v londýnském exilu spolupracoval s ruským oligarchou Borisem Berezovským a podle toho, co víme, tak taky velmi vydatné kontakty udržoval s britskou MI6 a rovněž španělskými tajnými službami.
0: Takže to byl agent.
1: Jeho žena Marina po jeho smrti při oficiálním britském vyšetřování uváděla, že byl spíš takovým spolupracovníkem než agentem, řekněme, na plný úvazek. No ale, konzultantem.
0: Konzultantem, ale motivem pro tu vraždu, pro tu otravu tedy bylo co? Že se Rusům nelíbil, tak ho chtěli umlčet?
1: Že se vzepřel systému, protože Litviněnko zběhnul. Zběhnul od FSB k nepříteli, k britské MI6, což je přečin, který se neodpouští. Je to zrada nejhoršího kalibru. Zároveň Litviněnko vynesl na veřejnost celou řadu citlivých detailů o tom, jak FSB operovala. Aha. A dokonce svého času v roce 1998 svolal takovou velkolepou tiskovou konferenci, kde spolu s dalšími kolegy obvinili vedení FSB z napojení na organizovaný zločin, ze zosnování vražd ruských politiků, podnikatelů a dalších veřejných osobností. Všichni pak velmi záhy samozřejmě přišli o práci, ale tohle bylo něco, kdy na sebe Litviněnko upozornil, řekněme, veřejně poprvé.
0: Měl tedy ale potom i sám pocit, že je důvod bát se o svůj život, protože my jsme v minulé epizodě mluvili o Sergeji Skripalovi, v letčem ten jeho příběh je podobný tomu, o čem my mluvíme tady u Alexandra Litviněnka. Ten žil v Británii od roku 2010 pod vlastním jménem. Ničeho se teda zřejmě nebál. Jak na tom byl Litviněnko?
1: Litviněnko spolu s rodinou byli podstatně opatrnější. Oni od okamžiku, kdy získali v Británii azyl, žili pod falešnými jmény, pod novou identitou, jako Edwin a Maria Carterovi. Takže aha, v tomhle ohledu byli rozhodně opatrnější. Na druhou stranu ale Litviněnko udržoval velmi čilé styky s ruskou diasporou v Británii, cestoval a obzvlášť poté, co získal britské občanství, tak měl nabýt dojmu, že mu nic nehrozí, že vůči britskému občanovi si ruské služby nic nedovolí, byť si samozřejmě musel být velmi dobře vědomý, že rozhodně lásku k němu v Moskvě nechovají. A to obzvlášť po tom, co se zmiňovaným Juriem Felštinským vydali publikaci, nejdřív to vyšlo jako speciální příloha deníku Novaja Gazeta, později tedy i jako kniha, kde obvinili ruskou FSB tajnou službu, mimo jiné ze zosnování teroristických útoků na podzim roku 1999. Ty útoky byly vůbec nejhorší v ruské novodobé historii, zemřelo přes 300 lidí, otřásly hned několika městy, včetně Moskvy. No a Litviněnko spolu s Felštinským tvrdí, že se tak stalo na pokyn FSB, aby vyvolala atmosféru strachu, dokázala vtáhnout Rusko do druhé války v Čečensku a raketově vystřelila popularitu tehdy jenom sotva známého politika, bývalého aparátčíka Vladimira Putina.
0: Taky se mohlo o to víc bát o svůj život v momentě, kdy bavíme se o letech, kdy docházelo k vraždám oponentů politického režimu v Rusku, že jo, krátce předtím, než byl otráven Litviněnko a už si to sama zmiňovala, tak došlo k zastřelení opoziční novinářky Dany Politkovské a tak dále.
1: Přesně tak.
0: Takže to je přesně tahle ta doba. No, vraťme se k tomu 1. listopadu roku 2006 do londýnského hotelu Millennium. Proč se v tom hotelu sešel Alexandr Litviněnko s těmi dvěma Rusy, s Lugovým a Koftunem?
1: S Lugovým se Litviněnko znal dlouhé roky, oba to byli bývalí příslušníci tajných služeb. Později taky oba působili v kruzích okolo už zmiňovaného ruského oligarchy Borise Berezovského. Lugovoj tehdy působil jako šéf ochranky, jako šéf bezpečnosti televizního kanálu ORT, který právě Berezovský vlastnil. No a po odchodu do exilu se pak po čase Litviněnkovi ozval s nabídkou toho, že by mohli spolupracovat i co do jeho podnikání. Lugovoj měl tehdy v Moskvě velmi perspektivní firmu a podařilo se mu přesvědčit Litviněnka, že by spolu mohli expandovat na britském trhu, kde měli lustrovat ruské společnosti pro západní investory. No a co se týče potom Dmitrie Koftuna, toho druhého zmiňovaného, tak to byl přítel Lugového z dětství. Oni spolu vyrůstali kamarádi ve stejném vchodě, protože otcové obou dotyčných byli sovětští důstojníci.
0: To znamená, tihle dva dostali za úkol zabít Alexandra Litviněnka? Jak to udělali?
1: Jak britské vyšetřování, tak potom později i Evropský soud pro lidská práva zmiňují, že tihle dva muži transportovali radioaktivní polonium z Ruska do Británie, nechávali za sebou konec konců celou řadu stop. A onoho osudného 1. listopadu v hotelu Millennium podali Alexandru Litvinenkovi čaj, zelený čaj, který podle jeho vlastní výpovědi měl chutnat poněkud netradičně.
0: Mm-hmm. Někde na baru, dole, v lobby? Nebo?
1: Měli sedět v hotelovém baru. Mm-hmm. Ta schůzka byla podle všeho jenom velmi krátká, pár desítek minut. Ale co zůstává do dneška tak trochu nejasné, je, v jaké podobě se ta látka dostala do inkriminované čajové konvice, u které potom vyšetřovatelé naměřili extrémní hodnoty polonia. Není ale jasné, jestli použili třeba nějakou pipetu, nebo tu látku vylili z nějaké malé nádoby. Případně jedna z variant, o které se vyšetřovatelé zmiňovali, bylo, že taky mohli to polonium nastříkat třeba.
0: Mm-hmm. A mělo to být teda napokyn FSB?
1: Ano, jak nezávislé britské vyšetřování, tak potom i Evropský soud pro lidská práva dospěli k závěru, že se jednalo o operaci, která musela být posvěcena jednoznačně na těch nejvyšších místech, čili vedením FSB a pravděpodobně i samotným prezidentem Vladimirem Putinem.
0: Litvinenko tu otravu nepřežil, rozkládali se mu orgány, lékaři už nemohli s tím vůbec nic dělat. Za jak dlouho vůbec zemřel? Jak dlouho v té nemocnici potom byl?
1: Bylo to celkem 23 dní, kde se Litvinenkův stav setrvale zhoršoval, kdy umíral v hrozných bolestech v těch posledních dnech života. Utrpěl hned několik infarktů a konec konců asi všichni známe ty fotografie, ano, kdy leží už na smrtelné posteli, přišel o vlasy, zhubnul nějakých 15 kilogramů.
0: Takže lékaři už prostě nemohli s tím nic moc dělat. Sám Litvinenko okamžitě podezříval Rusy? Ty jsi zmiňovala ty dvě schůzky, tak ještě za svého života si byl jistý, že byť to jsou jeho, nebo minimálně jeden z nich známý jeho, tak že ho prostě mohl otrávit.
1: Dle britského vyšetřování ještě za života Litvinenko zmiňoval i možnost, že mu polonium mohl podat také už zmiňovaný italský právník Mario Scaramella.
0: Na té schůzce předtím.
1: Na té schůzce předtím, ale vyšetřovatelé objevili stopy polonia nespochybnitelné, které vedly právě ke dvojici ruských operativců Lugovému a Koftunovi, protože mimo jiné v jejich hotelových pokojích byly stopy radioaktivity nebo byly na sedadlech, v letadlech, kterými se přepravovali do Londýna.
0: V tom pokoji oni to snad spachovali snad do záchodu? Nebo?
1: Ano, přesně tak, tam byla jedna z vůbec nejvyšších naměřených hodnot v umyvadle kam
0: teda,
1: podle všeho vylili zbytky látky, kterou nepoužili, ale ne v ten osudný den 1. listopadu, ale podle všeho už o 2 týdny dřív, kdy se poprvé setkali s Litvinenkem.
0: Aha.
1: A vyšetřovatelé mají za to, že už tehdy se ho pokusili otrávit poloniem jenom v podstatně menší množství.
0: Mm-hmm, takže možná ten pokus tam byl, ale to množství, že bylo tak malé, že si toho třeba Alexandr Litvinenko nevšiml.
1: Ono mu mělo nebýt dobře už po téhle inkriminované schůzce, ale množství té podané látky nestačilo k jeho zabití.
0: A promiň, když jsem se tě ptal na to, jestli sám Litvinenko okamžitě podezříval Rusy, tak nenapsal tehdy tenkrát už nějaké vyjádření i směrem k tomu, že to měl být přímo Vladimír Putin, který se měl pokusit?
1: Napsal, to bylo jeho úplně poslední veřejné prohlášení na smrtelné posteli, kdy ze své vraždy obvinil přímo Vladimira Putina.
0: Jak na to Kreml reagoval, na tahle ta slova?
1: Kreml to popíral, ať už prostřednictvím oficiálních kanálů, mluvčího ministerstva zahraničí a dalších úřadů. Stejně tak i oba ruští operativci, Koftun a Lugovoj, vydali prohlášení, kde odmítali otravu Litvinenka, popírali jakékoliv zapojení do téhle operace. Na druhou stranu bylo vcelku prokazatelné, že polonium tohoto typu nemohlo být vyrobené nikde jinde než v Rusku. Mm-hmm. Jednalo se podle závěrů vyšetřování o látku, o mimořádné čistotě a látku, která měla další specifické vlastnosti, které nasvědčovaly, že byla zkrátka vyrobena v ruském Sárově, které bylo v té době jediné zařízení na světě, které dokázalo vyrobit polonium o takovýchto charakteristikách.
0: Takže tohle to nakonec Rusy usvědčilo. Ty stopy polonia, které se našly jednak teda v tom pokoji, v umyvadle, pak taky tuším v ručnících,
1: přesně,
0: že se do toho utírali ruce, že jo? Ti dva potom teda na palubě letadla a bezpečnostní kamery asi taky do toho.
1: Přesně tak, ty také.
0: Hrály nějakou roli. A pak taky to, že teda to polonium bylo dosledovatelné, ten vznik toho polonia do ruského města Sarov.
1: Do konkrétního ruského závodu.
0: Aha, a to, tam se běžně vyráběly tyhle ty látky.
1: Sarov je do dneška mimochodem uzavřené město, kam nesmí cizinci.
0: Aha.
1: Kde stále probíhá
0: z vojenských důvodů
1: výroba podobných látek.
0: Uh-huh. No, když takhle byli neopatrní tihleti dva, kteří se teda pokusili zabít a nakonec teda zabili Alexandra Litvinenka, neotrávili se i další lidé, protože zase zmiňovali jsme tady příklad Sergeje Skripala v prvním díle Jedů a tam došlo k úmrtí jedné britské občanky, která neměla se Sergejem Skripalem ani jeho dcerou Julií žádnou spojitost. Tak to polonium, které tady pak končilo někde v odpadních rourách, to nikoho jiného nezabilo?
1: Nikoho nezabilo naštěstí, byť hned několik dalších lidí vykazovalo známky vystavení radiace, ať už to byla Litvinenkova žena Mariana, nebo také personál, který je obsluhoval v onom zmiňovaném hotelu Millennium. Ostatně, když prováděli po Litvinenkově smrti pitvu, tak musela být přijata zvláštní opatření. Stejně tak, když ho pohřbívali, tak byl uložen do země ve zvláštní vzduchotěsné rakvi, která byla vystlaná olovem. Naštěstí tedy nezemřel nikdo další, nicméně jeden z těch travičů, Dmitry Koftun, o kterém se ví, že do Londýna pravděpodobně putoval přes Německo, tak ten měl záhadně onemocnět jenom pár týdnů na to, měl dokonce upadnout do komatu a jak v oficiálním vyšetřování potom zmiňovala jeho bývalá tchýně, tak si jí měl svěřit, že pojal podezření, že pravděpodobně i jeho zasáhl jed, který zabil Litvinenka. Konec konců právě v jeho pokoji byly jedny z těch nejvyšších naměřených hodnot. A jak uvedla jeho bývalá tchýně, tak se měl údajně doslova nechat slyšet, ti šmejdi nás pravděpodobně otrávili všechny.
0: Aha, takže o tom možná ti dva ani nevěděli, že traví Litvinenka poloniem?
1: Britští vyšetřovatelé mají za to, že Koftun a Lugovoj tušili, že převážejí vysoce účinný jed, konec konců do Británie zamířili s úmyslem Litvinenka zabít, ale že zřejmě ani oni sami netušili, o jak moc nebezpečnou látku se jedná, přinejmenším podle toho, jak nedbale s ní nakládali. Svědčí o tom právě i ty stopy v hotelu Millennium.
2: Část čtvrtá, epilog.
0: Evropský soud pro lidská práva v roce 2021 potvrdil dřívější rozhodnutí britských soudů, že je za vraždu Litvinenka odpovědné Rusko, tedy pánové Lugovoj a Koftun. Co dělají dneska?
1: Koftun je dneska po smrti. On se po návratu do Ruska držel poměrně v ústraní, podnikal, než v roce 2022 podle oficiálního vyjádření zemřel na následky covidu. Na straně druhé Lugovoj se nezdráhal ukazovat se v záři reflektorů, dokonce ho čekala velmi slibná politická kariéra. Dodneška je poslancem za nacionalistickou stranu Vladimira Žirinovského. Mimo jiné to znamená taky to, že se těší imunitě z této své pozice. Dodám, že je to mimo jiné autor hned několika represivních zákonů, které třeba po začátku ruské celoplošné invaze na Ukrajinu ještě víc zpřísnili cenzuru v Rusku. No a v roce 2015 se dočkal třeba i řádu za zásluhy o vlast.
0: Já se tě zeptám ještě na závěr, jaký je dnes odkaz Alexandra Litvinenka? Protože na to se často vzpomíná, na ten osudový 1. listopad roku 2006.
1: Řekla bych, že se výrazně liší v Rusku a v zahraničí. V Rusku je ten jeho odkaz poznamenaný tím, co po jeho smrti do veřejného prostoru šířil Kreml a další orgány, co šířila ruská propaganda. Ta verze, která v Rusku koluje, je, že údajně o jeho smrt měli usilovat naopak britské tajné služby, že se na ní měl podílet oligarcha Boris Berezovský, který měl údajně chtít operaci pod falešnou vlajkou, aby zdiskreditoval Rusko a co nejvíc torpédoval vztahy s Londýnem.
0: A na západě?
1: Na západě si myslím, že velká část lidí se vybaví právě onu zmiňovanou fotografii na smrtelné posteli.
0: A připomene si, čeho všeho jsou lidé, kteří se řídí rozkazy FSB schopni.
1: Jak se nechal slyšet už zmiňovaný spoluautor Litvinenkovy knihy Jurij Felštinský před časem, není to tak dávno, je to pár let zpátky, v rozhovoru pro deník N, tak v Rusku se nezabíjí za pomluvu, v Rusku se zabíjí za pravdu.
0: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla, že si tenhle příběh spolu s námi připomněla.
1: Já děkuji moc za pozvání.
0: To Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Ivana Milenkovičová, má bývalá kolegyně z rádia, někdejší zpravodajka v Moskvě, která dnes působí v Prague Civil Society Center, neboli v Pražském centru pro občanskou společnost. Mluvili jsme o otravě Alexandra Litviněnka. Ve všech dílech jedů vystupuje i, a dnes jste ho mohli slyšet samozřejmě také, vojenský toxikolog Lukáš Gorecký z Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Moc mu za jeho čas a expertízu děkuju. Stejně jako vám, že nás posloucháte, další jedy vydáme už ve středu. Naslyšenou zítra.

0: zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Martin Matějka.
3: Lidí bez práce v červenci přibylo, nezaměstnanost je na 5%. Na většině území Francie je kvůli suchu nedostatek vody. Plavkyně Sémanová a Janíčková postoupily do finále evropského šampionátu. A dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Nezaměstnanost v Česku mírně stoupá, v červenci byla na 5%. Bez práce tak bylo 367 tisíc lidí, o 11 tisíc víc než v červnu a o 40 tisíc víc než přesně před rokem. Vyplývá to z dat úřadu práce.
4: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
5: Což je o 1078 více než v červnu.
4: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
6: Zároveň za 1, 2, 3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
4: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze, necelá 4%. Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Na 70% území Francie platí omezení pro spotřebu vody. Může za to dlouhotrvající sucho a opakované vlny veder. Informovala o tom vláda a na středu kvůli tomu svolala krizový štáb. Do některých obcí musí pitnou vodu dovážet cisterny.
7: 67 ze 101 departmánů je v nejvyšším krizovém stavu pohotovosti. Vážná je situace například na východě země.
8: Situace je napjatá, zatím to máme pod kontrolou, ale musíme velmi pečlivě hlídat, kolik vody spotřebováváme.
7: Řekla místostarostka obce Saint-Marie-Omin Gaëlle Skoči-Bušicová. Obec vezvala obyvatele, aby se vyhnuli zavlažování zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. Do 80 obcí museli pitnou vodu dopravit cisterny. Sucho umocňují vysoké teploty, které se do Francie tento týden vrátily. Vláda kvůli problémům s vodou svolala na středu jednání krizového štábu. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Na českých silnicích od začátku tohoto měsíce zemřelo 18 lidí, z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Informovala o tom policie.
9: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
10: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
9: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
11: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtí si tu jízdu užít.
9: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Koulař Tomáš Staněk medaili na atletickém evropském šampionátu nevybojoval, ve finále nepřekonal hranici 20 metrů a skončil 9. Vyhrál Ital Fabry, mezi ženami Nizozemka Schilderová. Do finále mítingu v Birminghamu postoupili dálkař Mindl Schmidt a kladivář Myslivčuk. Naopak Karolina Maňasová se nedostala do finále běhu na 100 metrů, titul získala Angličanka Huntová. Češky Bendová se Šínovou nepostoupili z rozběhu trati 100 metrů překážek. A Nor Indebrigtsen vyhrál po čtvrté v řadě běh na 5 kilometrů. Plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková se dostaly do úterního finále už v úvodní disciplíně evropského šampionátu. Janíčková postoupila na krauařské stovce z posledního 8. místa, Sémanová byla 5. Na 0,2 sekundy se v semifinále přiblížila svému českému rekordu.
12: Jsem spokojená, jelo se mi to vlastně stejně, ale trošičku líp než ráno, což byl ten můj cíl, udržet to prostě tak, jak jsme si řekli s trenérem. A mám radost, že jsem se zase přiblížila tomu svému času a že to bylo trošičku lepší.
0: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Opět průjezdná D1 u Přerova a blokovaný nájezd na D11 u Bříství. Dálnice D1 je na trase Ostrava-Brno, u Přerova opět průjezdná, následky nehody na 272. kilometru se podařilo odstranit a provoz je obnovený v běžném režimu. Pozor naopak dejte, pokud je najíždíte na dálnici D11 ve směru na Prahu u Bříství. V nájezdu se vzpříčil kamion a na dálnici se nedá najet. Exit 18 je uzavřený a čeká se na těžkou techniku. Jako objížďka může sloužit silnice 611 přes Nehvizdy a Jirny. A ještě dálnice D1, čerstvá nehoda ve směru z Brna do Prahy, za sjezdem na Ledeč nad Sázovou blokují nabouraná dvě osobní auta. Levý jízdní pruh, je to na kilometru 77, není to označené, opravdu velmi čerstvé, tak dávejte velký pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Nad ránem je polojasno až skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ještě ojediněle objevit přehánky. Ochladilo se na 17 až 13 stupňů, ráno a dopoledne pak čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 30 a na horách bude většinou kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
14: Společnost vám dělá stále noční Radiožurnál, a to 6 minut po čtvrté, a přeji také příjemné probuzení do úterního časného rána s datem 11. srpna. Kulturní organizace, spolky i odbory vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky na příští 4 roky. V otevřeném dopise kritizují především způsob, jakým tento dokument vznikal. Podle signatářů se na přípravě státní kulturní politiky odborná veřejnost nepodílela. Více si řekneme za moment.
0: Noční Radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Desítky miliard korun do kultury mají v příštích letech ovlivnit pravidla, která nastavuje nová státní kulturní politika. Právě ta teď vyvolává kritiku části kulturní obce. Její zástupci mluví o netransparentním vzniku nového plánu a nedostatečné debatě s odborníky a žádají stažení dokumentu. Ministerstvo kultury ale kritiku odmítá.
1: Není rozhodně důvod nic měnit,
2: vysvětluje v písemném vyjádření ministr kultury Otto Krempíř za Motoristy.
1: Za státní kulturní politiku je odpovědný ministr a ministerstvo kultury, nikoliv odborová sdružení anebo kulturní asociace. My předkládáme novou podobu kulturní politiky, která není plná vágních prohlášení, ale je postavená na konkrétních věcech, které je tato vláda připravena plnit. Obsahuje konkrétní investice, legislativní změny a rozpočtové priority. Zároveň chceme každý rok veřejně hodnocovat, co se skutečně podařilo splnit.
2: Podle Kulturní a kreativní federace ale není důvod připravovat nový dokument. Už loni na podzim totiž předchozí vláda Petra Fialy z ODS schválila vlastní státní kulturní politiku pro stejné období. Ta vznikala několik let a po rozsáhlé diskuzi s odbornou veřejností. Ministr Krempíř ovšem argumentuje tím, že předešlá státní kulturní politika odráží priority předchozí vlády, která dokument schválila na samém konci jejího mandátu v říjnu minulého roku. Na otevřený dopis adresovaný vládě chce reagovat také premiér Andrej Babiš, ano, ale zatím není jasné kdy. Kulturním organizacím a odborům vadí hlavně nejasné důvody k přípravě nového dokumentu. Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule upozorňuje, že nový dokument navíc podle něj opomíjí některá témata, která jsou pro kulturní sektor zásadní.
3: Státní kulturní politika není dokument ministerstva kultury. To se týká toho, jak ten stát jako celek naplňuje svoji kulturní politiku. Například ministerstvo průmyslu a obchodu, ty ekonomické aspekty kreativní odvětví jako herní vývoj, ministerstvo zahraničních věcí, které řeší využití kulturní diplomacie, kreativity ve vzdělávání. Nakonec i ve zdravotnictví jsou nové oblasti, kde se kultura zapojuje. A tohle všechno tam chybí, protože nebylo s nikým projednáno.
2: Kulturním pracovníkům vadí také to, že z nového dokumentu podle nich zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě, dodává za Asociaci nezávislých divadel Lenka Havlíková.
4: Ministerstvo prodloužilo ten termín pro připomínky. Já si ale nemyslím a nemyslí si to velká většina kulturního sektoru, že cílem je tento dokument nějak zásadně přepracovat. Protože když je problematické samotné východisko, důvody vzniku, proces přípravy, tak není řešení opravit prostě několik kapitol.
2: Podle signatářů otevřeného dopisu je důležité také vědět, jak, kdy a za jaké peníze bude rezort kultury svou politiku realizovat a jestli některé části budou v gesci jiných ministerstev. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: surikaty, klokani, lamy nebo pštrosy, ale také stavebním úřadem nepovolené přístřešky nebo voliéry. Oblíbená dětská minizoo ve Frenštátu pod Radhoštěm vadí některým místním i úřadům a přestupkové řízení s majiteli vede i Česká inspekce životního prostředí. Provozovatelé ale kritiku odmítají.
1: No tak tady máme pergolu, teď máme tu poslední dva roky bufet, tady máme surikatky, husy, kachny, to je jejich přístřešek ten dřevěný.
2: Luděk Bem mě provází po ranči, kde kromě ohrad, přístřešků pro zvířata nebo voliér, stojí i dřevěná jídelna s plechovou střechou nebo malé dřevěné chatky.
1: No a tady tohle jsou všechno černé stavby, jak víte, jo?
2: Už v lednu roku 2021 stavební úřad nařídil odstranit celkem 13 staveb. O 4 roky později přidal další 3 a nepovolené terénní úpravy.
3: V souvislosti s nepovolenými stavbami na uvedených pozemcích bylo s vlastníkem zahájeno přestupkové řízení pro porušení stavebního zákona. V rámci tohoto řízení byla vlastníkovi pravomocně uložena finanční pokuta.
2: Říká za městský úřad Patricie Pustějovská. Provozovatelé ale problém nikde nevidí a snaží se stavby legalizovat. Požádali dodatečně o stavební povolení i o změnu územního plánu.
4: To bylo zamítnuto. Takže teď to má zase právnička, že to zase obnovíme.
2: Dodává majitel. S pomocí právníku řeší dlouholetý spor i majitele okolních domů.
5: My jsme se původně snažili s majitelem jednat na rovinu, řešil to i další soused. Bohužel pan majitel si dělá přes to, co chce.
2: Říká mi Ondřej Pulcer.
6: Vadí nám to, že tady probíhá černá výstavba. Za těch 6 let se vlastně jako nic nestalo a majitel pořád buduje dál a pořád to rozšiřuje.
2: Přidává se další soused Josef Čevela. Oranž se zajímá také Česká inspekce životního prostředí, která zjistila například špatné nakládání s odpady. Z Frenštátu pod Radhoštěm František Kuča.

0: 59 tisíc nových studentů, to je asi o 5 tisíc méně než letos. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Školy podle rektorů nemůžou dál zvyšovat kapacity bez dalších peněz, protože by tím ohrozily kvalitu výuky. Městský soud v Praze dnes projedná spor o odškodnění pro bývalého generálního ředitele papírny Neografa Vladimíra Situ. A podle nepravomocného verdiktu mu má stát zaplatit zhruba 35 milionů korun za nezákonné trestní stíhání kvůli údajnému tunelování firmy. Ministerstvo spravedlnosti se ale proti rozhodnutí odvolalo. Sita přitom po státu požaduje celkem 200 milionů korun. A v maďarské Budapešti začíná hudební festival Sziget. Vystoupí na něm interpreti z 50 zemí světa. Na ostrově v centru Budapešti očekávají organizátoři 100 tisíce návštěvníků i několik tisíc lidí z Česka. Na festivalu vystoupí například britský zpěvák Louis Capaldi nebo americká skupina 21 Pilots. Sziget skončí v noci ze soboty na neděli. Sport. Pokud fotbalisté Jablonce ve čtvrtek postoupí ze třetího předkola konferenční ligy přes RFS Riga, nechají si odložit nedělní zápas čtvrtého kola šance ligy na hřišti pražských Bohemians. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Utkání by se odehrálo 2. září. Ve stejném termínu nastoupí k odloženému duelu taky další pohárový zástupce Hradec Králové, a to na hřišti Zbrojovky Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 u Koberovic a zavřený exit 18 na D11. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na kilometru 77 hlásí zpravodaj havarovanou dodávku v levém pruhu.
3: Jsou zasiči, ale kurváčku, proti trafu se zbyčku. Jak se vám z toho rychlýho, toho malýho, tak to je, bylo formálně to přivrzní. Některé auta do zastavení.
2: Na dálnici D11 se momentálně nedá najet od Lysé nad Labem na Prahu v exitu 18. V něm se vzpříčil kamion a nájezd je uzavřený. Využít můžete silnici 611, která vede souběžně s dálnicí. A pozor si dejte taky, pokud sjíždíte z dálnice D2 ve směru z Bratislavy do Brna na 41. kilometru na Podivín. Hned za sjezdem totiž havaroval kamion a na tahu do Velkých Bílovic jezdí kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 30 a na horách bude kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Adam Cerda.
4: Římskokatolické věřící v brněnské diecézi čekají v nejbližších týdnech změny. Biskupství v některých farnostech mění kněze, nový přijde například do Veverské Bytíšky u Brna. Víc uslyšíte za moment v nočním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Terezie Anna Marie a její píseň s názvem Melodie zazněla v nočním radiožurnálu a část římskokatolických farářů v brněnské diecézi čeká v srpnu a září stěhování. Biskupství už změny představilo, celkem jejich letos 8, což je méně než v předchozích letech. Kněží z některých farností se po dlouhých letech přesunou jinam a nahradí je duchovní po ukončeném studiu. Na jeden takový případ se teď podíváme.
1: Hlavně na ty lidi. Já to mám, že se jako těším na ty lidi, protože mě baví objevovat, že všude jsou dobrý lidi. To je takový krásný kněžský zážitek, že i v té společnosti dneska, která je hodně rozdělená, tak prostě ta farnost je místo, kde se potkávají všichni.
2: Kněz Jan Kříž převezme farnost ve Veverské Bytýšce nedaleko Brna. Nedávno dokončil postgraduální studium na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě.
1: Já jsem studoval licenciát z dogmatické teologie. To je studium o tom, kdy se jako přemýšlí o víře do hloubky. Všude, kde je katolická církev, tak posílají o tom studenty do Říma. Jsem potkal pár lidí, kteří jako si myslím, že si rádi třeba zavoláme, rádi se vidíme. Oni vědí, že když někdy půjdou tady, tak se můžou stavit a já vím, že když pojedu přes jižní Indii, že se taky můžu stavit.
2: Ve Veverské Bytýšce nahradí kněze Marka Hlávku, který tam sloužil přes 20 let. Podle Kříže je potřeba se vším nejdřív pořádně seznámit, naslouchat a navázat na předchůdce.
1: Až tam jako nastoupím, až s těma lidma budu žít, tak uvidím víc. Každá ta farnost je úplně jiná, záleží na historii toho místa. To jsou věci, které člověk si nenačte, které prostě se dozví až mutně, ti lidi někdy řeknou.
2: Podle generálního vikáře brněnské diecéze Pavla Kavky personální změny dělají podle toho, co která farnost a který kněz potřebuje.
3: Je to vlastně mix takových potřeb, přestože třeba v té farnosti ty věci fungují dobře, tak je příležitost tu farnost zase obohatit o dary jiného kněze.
2: V brněnské diecézi je přes 440 farností a jejich správu má na starosti víc než 300 farářů, kaplanů, řeholníků a jáhnů. Hana Nová.

0: To byl Marek Ztracený, který před pár dny naplnil Pražskou Letnou a za 10 minut bude 5. Skončí noční Radiožurnál a končit dnes budeme sportovní reportáží. No a v 5 už tu bude Petr Král a ranní Radiožurnál. Tak s námi zůstaňte a to nejen teď, kdy zamíříme na závodní okruh. Motocyklový závodník Filip Saláč má totiž za sebou oslavy životního úspěchu. Na okruhu v Silverstoneu poprvé v kariéře vyhrál závod mistrovství světa kategorie Moto 2.
1: Kdybych řekl, že jsem to měl vymyšlený až na výhru, tak bych kecal. To je jeden z nejtěžších okruhů právě v celém tom kalendáři. Vyhrát Grand Prix na Silverstone je něco jako Formule 1 v Monaku pro nás. What a Grand Prix! One of the best you will ever see in your life in Moto 2. Když jsem si pouštěl potom záznam, tak komentátoři říkali, že to byl jeden z nejkrásnějších nebo nejlepších závodů Moto 2 za poslední desetiletí, což mě těší taky, že jsem vlastně já z toho vyšel jako ten nejrychlejší.
2: Filip Saláč je po 16 letech českým vítězem v Moto 2. V roce 2010 se ve Valencii radoval Karel Abraham. Saláč už byl v této sezóně druhý v Maďarsku a na velké ceně Brna slavili čeští fanoušci jeho bronzovou pozici. Do toho přišli v sezóně další umístění v nejlepší desítce.
1: Neznamená to, že jsem teďka vyhrál závod, že budu vyhrát všechny závody do konce sezóny. Samozřejmě ta rychlost tam je, ale tím, že ta kategorie je strašně vyrovnaná, tak můžeme vidět, že někdo závod vyhraje a potom další víkend tedy 15. To k tomu prostě patří. Užívat si to. Jsem teďka v nějakém mým životním píku, troufnu si říct.
2: Tedy v překladu na vrcholu.
1: Takovouhle formu jsem ještě nikdy neměl, já to tady zaklapu a o to větší radost je, že pod tím je podepsaný jméno Filip Saláč. A uvidíme, já si myslím, že to nebylo určitě naposled, co zahrála česká hymna, nebo minimálně se na to věřím.
2: Saláč tak mohl oslavit životní úspěch i s českými fanoušky ve Velké Británii, třeba jízdou na motorce ve stoje bez držení řídítek. Další velká cena Moto 2 čeká na čerstvého vítěze ze Silverstoneu Filipa Saláče na konci srpna na severu Španělska. František Kuna, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5 hodin. Máme pro vás zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Problém s nedostatkem pitné vody by podle předsedy správy státních rezerv mohla vyřešit podzemní voda. Německá policie podle tamních médií našla na dronu objeveném na letišti v Lipsku stopy DNA. Fotbalisty Sparty čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů na hřišti Lyonu a bude slunečno s teplotami do 30 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko nemá dostatek rezerv pitné vody. V pořadu 20 minut Radiožurnálu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Nedostatek zásob by podle něj mohla vyřešit podzemní voda. Vrtů je totiž podle Švagra v Česku naopak dostatek.
3: Moje představa by v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení.
1: Správa státních hmotných rezerv už se s tímto návrhem obrátila na několik ministrů. Za dostatek vody jsou v Česku zodpovědné rezorty zemědělství a životního prostředí. Z jejich strany ale podle Švagra zatím požadavek na zaopatření pitné vody v Česku není. Němečtí vyšetřovatelé objevili na dronu s výbušninou z letiště Lipsko-Halle stopy DNA. S odvoláním na své zdroje to uvedla německá média, včetně listů Die Zeit, Die Welt nebo Bild. Podle Die Zeit stejnou genetickou informaci policie dřív našla v Litvě. Deník Bild uvedl, že DNA zatím není spojená s žádnou konkrétní osobou. Maďarská jaderná elektrárna Pakš začíná po nedávném omezení znovu zvyšovat výkon. Umožnila to stoupající hladina Dunaje, ze kterého elektrárna bere vodu pro chlazení. Ještě minulý týden přitom řeku dělilo jen několik centimetrů od hranice, při které by Pakš musel výrobu zastavit úplně.
4: Hladina Dunaje je nyní o 19 cm výš než před týdnem, kdy řeka klesla na rekordní minimum. Právě kvůli nedostatku vody musela elektrárna Pakš v posledních týdnech postupně odstavovat jaderné bloky a minulý týden fungovala jen na zlomek běžného výkonu. Zařízení vyrábí téměř polovinu elektřiny v Maďarsku. Jeho omezení proto přimělo vládu vyzvat firmy i domácnosti, aby hlavně večer spotřebu elektřiny dobrovolně snižovaly. Obnovení výroby má být postupné a bude záviset především na stavu Dunaje. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Nedostatek dárců krve hlásí Českobudějovická nemocnice. Aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin. Nemocnice se musela obrátit i na jiná regionální zdravotnická zařízení, která jim pomohla zásoby dočasně doplnit. Pokračuje primář transfuzního oddělení Vít Motáň.
5: Aktuálně ty zásoby nejsou příliš velké, dárců je méně, ale spotřeba neklesá. Řada dárců je na dovolené, takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení, protože například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty se chystají v Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Na hřišti tamního Olympiku budou večer hájit domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v nejvyšší domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
6: Vždy je to malá výhoda. To, že nehráli 3 dny zpátky jako my, je z hlediska odpočinku a fyzické přípravy pro ně výhodné. Ve výsledku ale nechci řešit, jaký měl Lyon o víkendu program a co dělal. Naší prací je soustředit se na Spartu a naším cílem je podat stejný výkon jako před týdnem.
1: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi Olympikem Lyon a Spartou začne v 21 hodin. V přímém přenosu ji nabídne Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřený nájezd na D11 u Bříství a nehoda na D1 u Koberovic. Na dálnici D11 je stále blokovaný nájezd 18 Bříství ve směru na Prahu. Blokuje ho kamion, který se vzpříčil a čeká se na příjezd těžké techniky. Do Prahy jeďte po souběžné silnici 611. Směrem na Hradec Králové je nájezd v běžném provozu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte nehodu za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na kilometru 77 blokuje levý pruh havarovaná dodávka. Na místě už jsou i hasiči, ale je to nepřehledné za levotočivou zatáčkou a prudce se tam brzdí. A ještě Pražský okruh ve směru k letišti zbystřete za sjezdem na Modletice a nájezdem z D1. Na 1,80 kilometru silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu, omezení se táhne až k exitu 3 na Vestec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno teď ráno a dopoledne, místy skoro jasno, nejvyšší úterní teploty od 23 do 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
8: Dobré ráno, 5.05, 11. srpen, úterý, ranní radiožurnál se hlásí o slovo s tradičním ranním informačním přehledem o tom, co se děje. K tomu přidáme tradičně i pár zajímavostí, no a ta první úvodní reportáži bude spíše už nutností. Čeští zemědělci totiž kvůli suchu hledají odolnější plodiny. Co tedy roste a v budoucnu třeba ještě poroste na našich polích a v sadech, povíme v ranním radiožurnálu. Dobré jitro.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král. We were good.

0: 5.09, víme, že v Česku výrazně přibylo polí se slunečnicemi, protože teplo a sucho snáší lépe než jiné plodiny. Podle údajů Českého statistického úřadu se u nás loni pěstovala slunečnice na necelých 21 tisících hektarech, letos už je to 33 tisíc. Rozsáhlá slunečnicová pole jsou k vidění třeba na Benešovsku.
1: Kdo jel letos okolo Domašína, tak se mu nabízel nevídaný pohled, řekla bych slunečnice, kam se podíváš. Na poli právě se slunečnicemi jsem s předsedou představenstva statku Domašín Janem Bursíkem.
2: Dlouhodobě hledám alternativnější plodiny, které zvládnou klimatické změny. Slunečnici jsem měl na mysli už delší dobu, už několik let. A teď se naskytla z hlediska i odbytu taková příležitost, že máme aktuálně 45 hektarů.
1: To, co teď může někomu připomínat třeba drbání psa, tak to je to, že pan Bursík tady teď odroluje.
2: To jsou drubkovitý květy, tohleto.
1: A to, že pod tím vidíme už semínka slunečnice?
2: Jde poměrně rychle do toho zrání. Ty sucha zvládala očividně opoznání lépe než jiné plodiny.
1: Na slunečnici vsadil taky statek Patákovi nedaleko Votic. Na pole se slunečnicemi se dívám s Lucí Patákovou.
3: Loni to bylo na zkoušku, prodávali jsme ji přímo ze statku v pytlích, takže tímhle způsobem jsme prodali všechno, takže letos bylo jasný, že budeme pokračovat.
1: A to, že jste jí dali ještě víc než loni?
3: Loni jsme měli 3 hektary, ale to jsme dali 8.
1: O tom, že se čeští zemědělci stále více snaží přizpůsobovat teplému počasí a nedostatku srážek, mluví i Barbora Pánková, mluvčí Agrární komory České republiky.
4: Na jižní Moravě nebo v dalších teplejších oblastech se objevují i pokusy s pěstováním fíků nebo dokonce olivovníků. Zatím jde ale spíše o jednotlivé projekty než o trend, který by zásadně měnil strukturu českého zemědělství.
1: Adaptace na stále větší sucho a vysoké teploty je podle Pánkové v zemědělství nezbytná. Pokud přijde ale extrémní rok, jako je ten letošní, ani to dobré výnosy nezajistí. Ze středních Čech je Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál. Bude v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku nová hala společnosti Amazon nebo nebude? Aktuální téma nejenom pro zastupitele, ale samozřejmě i pro místní a za chvíli také pro nás. Tady je Radiožurnál ve 4:06. Veřejné vysoké školy by mohly v příštích letech přijímat méně studentů. Česká konference rektorů varuje, že bez navýšení rozpočtu by v roce 2027 mohlo nastoupit maximálně 59 tisíc nových studentů, což je asi o 5 tisíc méně než v letošním roce. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Celostátní stav nouze vyhlásila kolumbijská vláda kvůli zemětřesení. Otřesy o síle 7,4 stupně nepřežilo nejméně 111 lidí. Epicentrum leželo v oblasti Choco na západě země. Otřesy vycházely z hloubky 107 kilometrů. Podle kolumbijské geologické služby to bylo nejsilnější zemětřesení za posledních 10 let.
1: Teď ráno se teploty pohybují většinou od 17 do 21 stupňů, nejtepleji je ve středních Čechách a taky na jižní a východní Moravě. Třeba Brno, Lednice, Luhačovice, Přerov. To jsou místa, kde už teplota teď ráno překročila 21 stupňů. Naopak na západě Čech je chladněji, jen kolem 14. No a místy je ještě na obloze zvětšená oblačnost a může se objevit i přehánka. Postupně ale bude polojasno až skoro jasno. A přišlo k nám mírné ochlazení. Nejvyšší teploty tak dnes stoupnou na 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměříme i 30 a na horách pak většinou kolem 20. A dnes povane jen velmi mírný, ale severní vítr. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 5 hodin 20 minut, už teď je patrné, že i dnes nás čeká teplý den, ale jak jsme před chvílí slyšeli v předpovědi počasí, oproti včerejšku mírné ochlazení 28 stupňů Celsia maximum, možná na Moravě někde kolem 30. Ranní Radiožurnál a přeje dobré ráno, naši reportéři se zajímají o dění také na jihu Čech, tak včera museli vyrazit na debatu obyvatel a zastupitelů obce Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Debata měla jediné téma, a sice budoucnost chystané haly pro společnost Amazon. Místní mají obavy z nárůstu dopravy. Část z nich také požaduje po zastupitelích obce vypracování vlastní studie.
1: Všichni si myslí, že to budou jenom kamiony. Nikdo nepočítá s leteckou dopravou ani ze železnicí.
2: Naráží místní podnikatelka Václava Benešová na možnou dopravní zátěž v okolí Boršova. Větší vytížení silnic se nelíbí ani nezávislé starostce Boršova Romaně Rýcové.
3: Kamion z objezdu od těch hal na Krumlov bude mít první problém. Druhý bude na Včelenský kruháč. Třetí problém bude na Roudenský kruháč, který je ze všech nejmenší.
2: Podle obyvatelky obce Evy Horákové by se do řešení dopravní situace mělo zapojit vedení obce.
4: Již teď je nedostačující a my apelujeme na to, aby byla udělaná nezávislá dopravní studie.
2: Dalším tématem včerejší debaty bylo zajištění 1700 pracovníků, které chce Amazon do logistické haly svážet. Starostka nedaleké Včelné Miroslava Stránská očekává hlavně zahraniční zaměstnance.
5: Třeba budou hledat i to zázemí v Budějovicích. Ty kapacitou jsou vždycky omezené a mně se nelíbí to, že ten investor nemá ten závazek kapacity budovat.
2: Veřejné debaty se jako diváci zúčastnili také zástupci investora, včetně Veroniky Zacha. Ta přítomné ujistila, že obec bude mít na rozhodnutí o výstavbě haly dostatek času.
6: Obec tlačit nechceme, chápeme i to, že potřebujete se seznámit se všemi informacemi. Pokud potřebujete měsíc, dva, tři, je to něco, co si musíme společně probrat.
2: Takový příslib přivítala i starostka obce Romana Rýcová.
3: Ty názory musíme nějakým způsobem dát dohromady. Tři měsíce jsou pro nás velmi dobrou pozicí.
2: Zástupci investora později v SMS zprávě ale upřesnili, že počítají s rozhodnutím pouze do konce srpna. V opačném případě by projekt Amazonu podle územního plánu mohly nahradit čtyři jiné výrobní haly. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace,
1: volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Herečka Eliška Balcerová brilantně zvládá role komické, tragické i tragikomické. Ale co ty animované? Jaké je tajemství křišťálové planety? Nový animovaný film vstupuje tento týden do kin. V anglické verzi mu hlas propůjčili Jeremy Irons nebo Michael York, v češtině pak právě Eliška Balcerová. A ta bude hostem Radiožurnálu. No a možná zavzpomínáme i na hokejistu Přemysla Reska.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dobré ráno, v 17:30. Eliška Zábrocká a zprávy.
4: Český statistický úřad dnes zveřejní, jak se v červenci vyvíjely spotřebitelské ceny. Podle předběžného odhadu inflace meziročně zrychlila z červnového 1,5 na 1,7%. Podle ekonomů se na tom podepsalo hlavně zdražování pohonných hmot, především nafty. Inflaci naopak dál tlumí ceny potravin, které v červnu meziročně klesly o víc než 3%. Po zemětřesení na západě Kolumbie zemřelo nejméně 132 lidí, informuje o tom španělský deník El País. Podle prezidenta země se ve městě Cali pohřešuje 188 lidí.

0: výkon 19 metrů a 68 cm nestačil. Zvítězil Ital Fabry, mezi ženami Nizozemska Schilderová. A do dnešních finálových bojů atletického mítinku postoupili z Čechů kladivář Myslivčuk a dálkař Mindl Schmidt.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D46 u Prostějova a nehoda na D1 u Koberovic. Na D46 z Olomouce do Vyškova opatrně na průjezdu Prostějovem. V okolí sjezdu na centrum mezi 25. a 24. kilometrem leží nějaký předmět. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou dejte pozor. Na 77. a 5. kilometru stojí v levém pruhu dodávka po nehodě. Místo je označené, projíždí se pomaleji. Na D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna před dálnicí D1 popojíždí kratší kolona. Ve sjezdu na Ostravu na 0,5 kilometru řešili kolizi kamionu s dodávkou. Už jsou pryč a dá se znovu projíždět. A na D11 byl uzavřený nájezd na dálnici u Bříství na 18. kilometru ve směru na Prahu. Už tam nic nepřekáží a projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Teď ráno je ještě hlavně v Čechách víc oblačnosti, ale na Moravě a ve Slezsku je dnešní ráno většinou jasné. Teploty na Moravě teď přesahují i 20 stupňů, jinde je většinou od 17 do 20, no a nejchladněji je teď na Šumavě. Tam teplota klesla i na 5 stupňů. Nejvyšší teploty dnes odpoledne čekáme mezi 23 až 28 stupni, na jihu Moravy víc až 30. No a když se vypravíte na hory, tam vám teploměr ukáže kolem 20. Noc na zítřek pak bude relativně chladná. Čekáme jasno, ale teploty jen od 12 do 8 stupňů. A středa pak přinese počasí velmi podobné tomu dnešnímu. Většinou naměříme od 24 do 28 stupňů. Na severu a severovýchodě republiky jen do 25. No a taky středa bude slunečná. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Petr Král.
3: Dobré ráno, jak už jsme slyšeli ve zprávách, tak začíná věhlasný festival Sziget v Budapešti. Maďarsko ještě jednou a z jiné strany. Novým tamním prezidentem by se právě dnes měl stát bývalý soudce Andráš Baka. Jako jediného kandidáta ho nominovala vládní strana TISA, veřejnosti ho přitom představila teprve v sobotu. Téma pro nás.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: žurnál 537. Maďarská vládní strana TISA před zhruba 3 týdny donutila k odchodu z funkce prezidenta Šujoka. Jako svého kandidáta na příští hlavu státu představila někdejšího soudce Andráše Baku. Dnes ho má parlament jako jediného uchazeče zvolit do funkce. Část opozice už teď mluví o nelegitimním prezidentovi.
1: Nelegitimně odstraněný prezident nemůže mít legitimního nástupce, shrnul v parlamentu den před hlasováním za opoziční Fides předseda poslaneckého klubu strany János Bóka. Fides proto na protest nejenže nenavrhl vlastního kandidáta, ale bude i bojkotovat prezidentskou volbu. TISA donutila Šujoka k odchodu schválením ústavního dodatku, který ukončil jeho mandát. Krok na hraně ústavnosti pobouřil i voliče Fidesu pana Arpáda.
2: Nejsem zrovna příznivec Tamáše Šujoka, ale myslím si, že způsob, jakým ho odstranili, je jedem i pro příštího prezidenta. Teď může podobný osud potkat i jeho.
1: Většina lidí, které potkávám ve výrazně provládní Budapešti, ale postupu TISY tleská.
3: Šujok dostal, co si zasloužil. Byl jenom loutkou Viktora Orbána. Nikdy se nikoho nezastal a ničemu zlému nezabránil.
1: Hodnotí výkon prezidenta Aniko v době, kdy Šujok podepisoval konec vlastního mandátu, neměl premiér Péter Maďar ještě jasno, kdo ho má v převážně ceremoniální funkci nahradit. S výběrem Andráše Baky podle reakcí, které jsem vyslechl, skutečně uspěl, jak ilustruje Aniko.
4: Absolut.
3: Je to absolutně správná volba. Se svou osobností bude otevřeně říkat, co si myslí o krocích vlády i přímo premiérovi Maďarovi, pokud třeba nebude s některými postupy souhlasit.
1: Nový prezident má Maďarsku podle vlády pomoct překlenout přechodné období mezi Orbánovým režimem a obnovou demokracie. Jeho mandát tak bude trvat jenom do doby, než vznikne nová ústava. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál. Ne vždycky se daří. Finále koulařské soutěže na mistrovství Evropy skončilo pro Tomáše Staňka už po třech pokusech. Výkon 19 metrů a 68 cm tak znamenal pro českého rekordmana konečné deváté místo. Potom sledoval obhajobu titulu Itala Fabriho a vstřebával nepovedené finále. Mluvil s ním o tom reportér Adam Procházka.
1: Tomáši, vy jste po těch svých třech pokusech ještě dlouho seděl na tom tartanu vedle koulařského sektoru. O čem jste přemýšlel?
2: No, tak nějak jsem to nepřemýšlel, no, tak nějak jsem to střebával, no. Jsem i trošku polikal tu hořkost. To je prostě o tom, no. V únoru operace, návratová sezóna po loktu, takže blbý, že jsem si to vyžral, protože určitě jsem měl jako na lepší umístění. To prostě jsem nebyl já, no.
1: Ale byl tam ten rozdíl mezi kvalifikací a tím finále, vlastně skoro metr toho nejlepšího pokusu z kvalifikace a z finále, tak čím si tohle vysvětlujete?
2: Neopřel jsem se do toho, no. Sbírám technické střípky zpátky, abych byl zase tam, kde potřebuju být, no.
1: Říká koulař Tomáš Staněk, který skončil ve finále mistrovství Evropy na devátém místě. Jak to vidíte do budoucna po tomhle výsledku?
2: Jako jo, tak jednou padnu na hubu, tak jako si nedám důchod, že jo, nebo jako si nedám dovolenou. To kdyby tak bylo, tak jsem skončil už, já nevím, v Curychu, nebo kdy, 2014, 2015 v Praze. Ty pády k tomu patří.
1: A zůstanete ještě v dějišti evropského šampionátu? Budete fandit třeba kamarádovi, výškaři Janu Štefilovi?
2: Letenku mám 15. ráno, no. Musím být pozitivní, aby ten fousáč něco skočil a budu fandit dalším českým atletům a jo, budu tady do 15. No.
1: Říká český koulař a rekordman Tomáš Staněk, který na mistrovství Evropy v Birminghamu obsadil deváté místo. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. Krátce o tom, co se děje. Při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými pumami zemřelo v ukrajinském Záporoží nejméně 5 lidí a dalších 20 je zraněných. Informoval o tom šéf oblastní vojenské zprávy Ivan Fedorov na síti Telegram. Rusko se podle Fedorova zaměřilo na průmyslové objekty a infrastrukturu. Část Záporoží zůstala kvůli těmto útokům bez elektřiny. Jaké klobouky a čepice se nosily na urozených hlavách, tak to zjistíte na výstavě, kterou připravili na zámku v Kunině na Novojičínsku. Expozice s názvem S kloboukem na zámek prezentuje unikátní kolekci pokrývek hlavy, jejíž majitelé byli představitelé předních šlechtických rodů. K vidění je výstava do konce října.
3: Nehoda na D1 u Koberovic a omezení na Pražském okruhu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou opatrně. Na 77. a půltém kilometru stojí v levém pruhu nabouraná dodávka. Místo je označené, projíždí se pomaleji. Na D48 z Nového Jičína do Frýdku Místku spozorněte za sjezdem na Brušperk. Na 38. a půltém kilometru leží sražená srnka. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště hlásíte dopravní omezení, zatím bez výraznější kolony.
4: Tak lehce před sjezdem na Jesenici až odjezd na Vesec se právě staví nový zúžení a je to aktuálně průjezdný jenom jedním kruhem od Jesenice po Vesec.
3: A v Praze se začíná plnit Novopatská ulice směrem na D8 kvůli omezení ve Kbelské. Zpomalíte už za koncem dálnice D10. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: Od dneška až do pátku by u nás mělo být slunečné počasí a bez srážek. Dnes a zítra ještě budou teploty nad 30, tedy spíše pod 30. Většinou naměříme od 23 do 28 stupňů, no a od čtvrtka už se začne opět oteplovat. Čtvrtek tak přinese nejvyšší denní teploty mezi 26 až 31 stupně a slunečné a teplé počasí bude pokračovat i v pátek. V pátek totiž naměříme až 32 stupňů. No a sobota ta bude opět tropická. Teploty o víkendu velmi vysoké, mezi 32 až 36 stupni. Ale sobota od západu se obloha zatáhne a čekáme přehánky i bouřky. No a ty slibuje předpověď také na neděli a na začátek příštího týdne. Tak hezké ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Mývalové severní jsou roztomilí, přítulní, inteligentní, ale v Evropě nepůvodní. Na místní podmínky se skvěle adaptovali a při schánění obživy dokážou zdecimovat celé kolonie malých živočichů. Proto je povolený jejich celoroční odstřel. Nedaleko polské Vratislavy ale existuje místo, kde se snaží mývali dostat z volné přírody bez zabíjení.
1: Ke kovové síťované stěně voliéry se seběhly desítky mývalých mláďat, přišli se přivítat.
2: Mývaly moc zvuků nevydávají, jsou docela tiší, občas si pomrukují, občas tak vrknou.
1: Říká veterinář Gregor Dživjak. Na rozlehlé zahradě v Křištaovicích u Vratislavy se momentálně stará o více než 300 mývalů severních.
2: Nepovím přesně kolik, protože některé jsou na cestě k nám. Dnes nám přivezli dva, další dva přijedou, to už nám volali, takže ten počet se dost mění.
1: O odlovené mývaly se stará už 10 let. Jako první dostalo od ekologické stráže dvě samice a pojmenoval je Šedivá a Černá.
2: Přinesli mi je na veterinární kliniku, kde jsem tehdy pracoval. Měl jsem je prohlédnout a oočkovat. A pak se mě ta stráž zeptala, jestli si je můžu nechat, a já souhlasil.
1: Mimochodem, Šedivá dodnes v útulku žije. Zrovna leží v malé hamace a pomocí zubů a tlapek rozplétá červený provázek. Veterinář Gregor Dživjak je proti provádění zvířecí eutanázie bez zdravotních příčin. Umístění mývalů do azylu je podle něj jediný humánní způsob, jak omezit jejich populaci v životním prostředí.
2: Žijí tu do konce svého života, proto se snažíme jejich prostředí co nejvíc přiblížit tomu přírodnímu. Dostávají rozmanitou potravu, umí lenošit, ale obecně jsou to hodně aktivní zvířata, takže tu mají houpačky, sítě, prolézačky, schovky, budky, aby se nenudili.
1: Mývaly jako invazní druh nemůžou žít v útulku volně, ani po kastraci. V zajetí mohou v Polsku žít pouze ve specializovaných útulcích, takzvaných šopoviskách. Pokud jsou tyto azyly plné, veterináři je musí uspávat. Ve volné přírodě je zase povolený jejich odstřel.
3: Mýval je potravním generalistou, všežravcem a oportunistou. Je schopný se krmit jedním druhem potravy, dokud ho zisk takové potravy nezačne stát příliš mnoho sil nebo času. Pak přechází na jiný druh. V tom spočívá jeho škodlivost pro naši přírodu. Dokáže zcela vyčerpat zdroj. Dokáže decimovat například celé ptačí kolonie. Nemůžeme ho z toho vinit. Je to šelma. Je to jeho přirozenost.
1: Dodává odborník na ochranu přírody profesor Pavel Našatka z Varšavské zemědělské univerzity. Ten není příznivcem ani neregulovaného odlovu, ale ani chovu v azylech. Izolace mývalů ve voliérách považuje za vězení do konce života. Přiznává, že humánní řešení, jak se zbavit mývalů ve volné přírodě, dnes neexistuje. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zdříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Radiožurnál je 6 hodin. Další zprávy. Eliška Zábrocká.
3: Za věznění a opakované znásilnění dostal muž z Lounska 15 let za Mřížemi. Soud dnes projedná jeho odvolání. U Oděsy se zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Spartu čeká odveta třetího předkola fotbalové ligy mistrů na hřišti francouzského Lyonu. Dodávka po nehodě brzdí provoz na D1 na 77,5 kilometru směrem do Prahy. A bude slunečno s teplotami do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Odvolání Karla Nováka, odsouzeného na 15 let vězení za držení ženy ve sklepě a týrání, projedná dnes Vrchní soud v Praze. Novák podle rozsudku Ústeckého krajského soudu ženu v Siřemi na Lounsku 3 měsíce věznil a taky opakovaně znásilňoval. Pomáhali mu 3 komplicové, jejich odvolání soud projedná. Podle žalobkyně Simony Konopáčové se případ celkovou mírou brutality vymyká běžným trestním kauzám, jak řekla letos v květnu.
4: Oběť byla vlastně vězněna po dobu 3 měsíců. Otázkou, jak by celá věc dopadla v případě, že by se poškozené vlastně nepodařilo vlastně svými silami vysvobodit z toho zajetí a v podstatě se vymykala i tou brutalitou, těmi útrapami, kterým byla vlastně ze strany toho hlavního pachatele vystavena.
3: Všichni obžalovaní se přiznali, odvolali se proto, že požadují nižší tresty. Kromě 15 let pro hlavního pachatele mají další 3 lidé strávit ve vězení mezi 5,5 a 6 lety. Ukrajinské letectvo potvrdilo, že se u Oděsy zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Pilot se ale stačil katapultovat. Příčinu havárie vojenské úřady vyšetřují.
5: Velení letectva ukrajinských ozbrojených sil oznámilo, že pilot plnil bojové úkoly v oděské oblasti, které spočívaly v ničení vzdušných cílů protivníka. Pilota, který se katapultoval, brzy našli a převezli do nemocnice. Podle předběžných zjištění v letadle došlo k mimořádné situaci v okamžiku odpálení rakety. Uvedlo velení letectva a upřesnilo, že stroj začal hořet, ale pilot se ho snažil zachránit. Předposlední letecká havárie se stala 16. června v Chmelnické oblasti, kde se zřítil frontový bombardér SU-24. Oba letci zahynuli. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Čeští zemědělci pěstují stále více slunečnice. Suchu a teplu odolává lépe než například řepka. Podle údajů Českého statistického úřadu se slunečnice pěstovala loni na necelých 21 tisících hektarech. Letos už na 33 tisících.
6: Třeba statek Domašín na Benešovsku má slunečnici podle předsedy představenstva Jana Bursíka poprvé, a to hned na 45 hektarech.
7: Ty suchá zvládala očividně opoznání lépe než jiné plodiny.
6: Podle mluvčí agrární komory České republiky Barbory Pánkové zemědělci zkouší stále častěji plodiny, které lépe odolávají suchu a teplu.
8: Na Jižní Moravě nebo v dalších teplejších oblastech se objevují i pokusy s pěstováním fíků nebo dokonce olivovníků.
6: Jde ale spíše o ojedinělé případy. Spíš se zemědělci snaží hledat podle Pánkové odolné odrůdy klasických plodin. Ani ty ale podle ní letošní extrémní rok nezvládají a výnosy budou nízké. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
9: Sport. Pražská Sparta večer zabojuje o postup do závěrečného 4. předkola fotbalové ligy mistrů. Nastoupí k odvetě na hřišti francouzského Lyonu, který doma porazila 2-1. Zápas začne ve 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Koulař Tomáš Staněk medaily na atletickém evropském šampionátu nevybojoval. Ve finále nepřekonal hranici 20 metrů a skončil 9. Vyhrál Ital Fabry, mezi ženami Nizozemka Schilderová. Do finále meetingu v Birminghamu postoupili dálkař Meindl Schmidt a kladivář Myslivčuk. Naopak Karolina Maňasová se nedostala do finále běhu na 100 metrů. Titul získala Angličanka Huntová. Anor Ingebrigtsen vyhrál po 4. v řadě běh na 5 kilometrů. A dvě české plavkyně zabojují večer na mistrovství Evropy v Paříži o medaile. Do finále se probojovaly Barbora Sejmanová i Barbora Janíčková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Hulína a v Cínovecké v Praze. Na D1 z Ostravy do Brna dejte pozor za sjezdem na Zlín. Na kilometru 266 leží na vozovce světlo z motorky, může se vybočovat. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou na 77. a půltém kilometru chystají odtah dodávky po nehodě. Blokovaný je levý pruh, zpomaluje se v zatáčce. Výraznější kolona se netvoří. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů se srazil kamion a osobní auto. Jsou na kilometru 173,5 v odstavném pruhu. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku z 11. kilometru hlásíte kolonu kvůli omezení u jíloviště, zpoždění 10 minut. A na D8 z Ústí nad Labem na příjezdu do Prahy od sjezdu na Zdiby po pojíždí kolona provoz brzdí stojící nákladní auto v Cínovecké před sjezdem do Kbelské. Je v pravém pruhu zdržení 15 minut a narůstá. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno teď ráno a dopoledne, místy skoro jasno, nejvyšší úterní teploty od 23 do 28 stupňů, na jihu Moravy až 30. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Tak jsme opět tady, úterý 11. srpen, s Adamem Weidenthalerem začínáme ranní spolupráci, dobré ráno.
9: Hezký den, Jane Piruško a vážení posluchači.
11: Tak jak ses vyspal, přece jenom teplotní rekordy stále neustupují a nějakým způsobem si říkal, že občas to není úplně dobré ke spánku.
9: Úplně příjemné to není, to máš pravdu, nešlo to.
11: Ano, dokážem si asi představit, když sportovci mají nějaký důležitý závod, ale jsou v teplém prostředí a třeba nechtějí používat klimatizaci, aby se nenastudili. Hmm. Takže to nemusí být vlastně úplně snadné. Nevím, jak se spalo Spartianům v Lyonu, protože v Lyonu touhle dobou teda může být pořádné vedro.
9: Tam může být pořádné vedro, vidíš, to mě zaujalo a vlastně jsem se už na to nestihl zeptat. Včera jsem byl na tiskové konferenci s golfistkou Sárou Kouskovou a naopak jsem potom přemýšlel, jak se vlastně takový golfista chrání před slunečním svitem v těchto perných dnech, protože ty vlastně musíš jít těch 18 jamek a kolikrát tam nenajdeš žádný strom, kde se schovat před teplem. Stejně tak vlastně fotbalisti to mají podobné, i když naštěstí pro ně teď se hraje spíš v těch večerních hodinách.
11: Je pravda, že golfisti jsou daleko déle třeba než fotbalisti a vlastně v takovou tu horší denní dobu na sluníčku. Taky jsem nad tím nepřemýšlel, jenom mě napadlo, že často si je vybavuju jako opálené lidi, tak možná jsou nějakým způsobem na to už zvyklí, ale hrají s těmi kšiltovkami. No,
9: ano, čtytky.
11: Takže nevíme, ale pokud vy třeba máte před sebou nějakou sportovní aktivitu, tak na sebe dávejte pozor, ať hodně pijete a nezavaříte se, jak se říká. My tady s Adamem budeme, snad se nezavaříme do těch 10, myslím, že ne, téma taky dost.
9: Ano, budeme se bavit nejen totiž o fotbale, o fotbalové Spartě, ale zavítáme pochopitelně taky na ty dva evropské šampionáty, kde máme naše reportéry, ať už to je v Paříži na plavání, anebo v Anglii na atletice, a taky si pomohl připravit jeden velmi zajímavý cyklistický rozhovor, Honzo.
11: Ano, pozítří startuje Czech Tour a po 9:30 bychom se měli spojit s jednou z největších hvězd té startovní listiny, Janem Hirtem, tak doufám, že všechno klapne a že se uslyšíme i s vámi posluchači třeba v naší soutěži, tak dobrý den přejeme.
9: Hezký den.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Tady startuje vzducholoď, nebo kosmická loď, tady ten konec té písničky kapely No Doubt. No, tak snad vás to nevyděsilo takhle po ránu, nicméně vrátíme se s Adamem teď k tomu, co se stalo včera na mistrovství Evropy v atletice.
1: Úplně velké úspěchy tam Češi ruku na srdce nezaznamenali, mohli jsme se těšit třeba v odpoledním programu z toho, že Karolína Maňasová nebo Tomáš Staněk postoupili ze svých v případě Karolíny Maňasové rozběhu, v případě Tomáše Staňka kvalifikace nebo chcete-li semifinále dál, ale nakonec to v těch hlavních soutěžích úplně nedopadlo.
0: No, Karolína Maňasová nepotvrdila pozici čtvrté ženy evropských tabulek letošního roku a nakonec obsadila 12. pozici za čas 11.23.
1: Bylo to krátce poté, co ona zvládla v tom prvním rozběhu přepsat český rekord. 11,1 sekundy.
0: No jo, no. Ono se občas říká i v hudbě, že když je dobrá generálka, tak koncert nemusí být takový a možná to občas platí i ve sportu. Neříkám, že rozběh je úplně takovou generálkou, ale možná to tady platilo. Amy Huntová z Británie vyhrála za 11 celých, takže teoreticky vidíš to, Maňasová český rekord o 1 setinu horší, ale nakonec 12. pozice Huntová zlatá. No a pak nevím, jestli se dá mluvit o zklamání v podobě Tomáše Staňka, nebo v podání Tomáše Staňka.
1: No, byl v kvalifikaci úspěšný pokusem 20 metrů 66 cm, ale ve finále pak zvládl vrch o celý metr kratší.
0: No a to je asi mrzení, protože vidíš, že potenciál je a nakonec máš až 9. pozici, nepostupíš do toho užšího finále mezi 8 nejlepších, ale jako víš, co chci říct, ne? Že jako tušíš, že tam máš tu výkonnost, akorát to nedokážeš zopakovat. Je pravda, že Tomáš Staněk se vracel teď po únorové operaci lokte, možná tam není třeba taková síla, vytrvalost, ale pro něj zklamání, co si myslím, že ještě poslechneme v našem vysílání.
1: Co se týče nějakých příslibů, tak třeba kladivář Volodymyr Myslivčuk vyhrál právě na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu v kvalifikaci a to výkonem 79,61 metru, a můžeme se bavit taky o jednom mladém talentu, co se týče dálky.
0: Ano, mluvili jsme o něm docela vlastně nedávno, nebo spíš když startoval tu svoji profi kariéru, že to byl dřív fotbalista taky. Každopádně včera prožil v Birminghamu relativně asi nervy, po dvou přešlapech totiž Petru Mandelschmidtovi zbýval jediný pokus postupu. Ale nakonec tu svou poslední šanci na postup do dnešního finále mistrovství Evropy využil.
1: Ano, díky sezónnímu maximu 791 cm uzavřel v Birminghamu 12 nejlepších a krátce poté u něj byl už mikrofon radiožurnálu Sport, který vlastní Adam Procházka.
2: Petře, velká gratulace k postupu do finále. Teď se usmíváte, ale předpokládám, že před tím posledním kvalifikačním pokusem jste se asi moc neusmíval.
3: To je pravda, moc jsem se neusmíval, byly to velké nervy, úplně jsem si tu kvalifikaci takhle nepředstavoval, ale to je prostě dálka, někdy to tak musí být, že až na ten poslední pokus člověk se musí hodně soustředit. Já jsem fakt se snažil zůstat co nejvíc v klidu a věřit si v to, co máme natrénované. Čekal jsem, že ta kvalifikace bude úplně jiná, než byla, ale nakonec s hodně štěstím vyšla.
2: A vemte nás do své hlavy před tím posledním kvalifikačním pokusem, dva přešlapy, věděl jste, že potřebujete skočit třeba ideálně sezónní maximum venku. Cítil jste strach, obavy nebo sebevědomí, jak jste na tom byl před tím pokusem?
3: Já jsem cítil takový mix všeho, hrozně se to měnilo, chvilku to byl strach, chvilku obavy, že vlastně jsem měl reprezentovat Českou republiku zbytečně, že tady nic nepředvedu, a pak ke konci sebevědomí, že vlastně mám natrénované, že to musí vyjít a prostě přesto nejede vlak, takže nakonec se to ustálo naštěstí na tom sebevědomí, že prostě přesto, abych měl další křížek, to jako určitě nebude.
2: To říká český dálkař Petr Mandelschmidt, který postoupil do finále na mistrovství Evropy a rozhodl o tom jeden jediný centimetr.
3: Hodně štěstíčka, bylo to potřeba a doufám, že zkážu, že jsem si to zasloužil, ten postup.
2: Jste vlastně po druhé v řadě ve finále mistrovství Evropy, co si schováváte na to finále?
3: Tak samozřejmě osobní rekord, tak jak před 2 lety na Evropě, a doufám, že stejné nejlepší umístění jak před 2 lety. Pořád mám cíl jasný, chtěl bych dokázat, že jsem se za ty 2 roky zlepšil, i když se evropská dálka taky zlepšila, takže já jsem se s ní udržel.
2: Říká český dálkař Petr Mandelschmidt, díky za rozhovor a hodně štěstí.
3: Děkuju moc.
2: Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 20 minut, už příští týden začíná řada evropských fotbalových soutěží, které řadíme mezi ty nejprestižnější, včetně anglické Premier League. A když se bavíme tady často i s Pavlem Tilšarem nebo Adamem takhle, který tady sedí, o těch velkých týmech, tak některé hodně posilují a některé posilují, protože potřebují.
1: Tak v té druhé kolonce se nachází třeba liverpoolský FC, protože ten přivádí stopera Ronalda Araucha, urugvajského reprezentanta z Barcelony, a to zatím na hostování, i když má být součástí dohody opce na trvalý přestup, která má hodnotu zhruba 55 milionů eur.
0: No, je pravda, že když se podíváme opravdu na tu situaci, která tam je, tak že máš zdravého, kolik mu je, 35 už, ne, Van Dijkovi.
1: Ale stále je to jeden z nejlepších stoperů ligy.
0: No, ale taky to zdraví, nechci nic zakřiknout, ale prostě není věčné, a pokud by se měl, nedej bože, zranit i on, tak opravdu tam budou hrát střední záložníci třeba, jako to bylo někdy v minulosti, jako když tam zaskakoval McAllister, Soboslaj na pravém beku. No, ale nevím, jak to dají dohromady, protože takový Giovanni Leone to registruju teda, že na Maroce už přes rok.
1: A stejně tak Jeremy Jacquet, kterého někteří pasují do pozice právě toho druhého stopera, muž, který přišel oficiálně teď v létě za 63 milionů eur, i když ty už jsi mi říkal, že byl v tom kádru dřív, tak ten má taky problémy s kolenem, a stejně tak je zraněný i Joe Gomez, muž, který je odchovancem Liverpoolské akademie, ale nikdy pořádně neprorazil do hlavního týmu tak, aby odehrál třeba celou sezonu v základní sestavě.
0: No, Antoni Kinský dál může, nebo snad to takhle bude, my mu přejeme štěstí, dál bude těžit ze spolupráce s Mickem van de Feenem, což je nizozemská opora tedy Tottenhamu, a on podepsal vlastně prodloužený kontrakt, prodloužil ho teďkom právě s tímhle londýnským klubem. Já jsem to říkal tak v tom kontextu, že minulý rok ta obrana Spurs byla taková, jaká byla. No, tak
1: hodně děravá, přitom Mickey van de Feen je majitelem takového asi nejslavnějšího odkopu v novodobé historii Tottenhamu, bylo to ve finále Evropské ligy proti Manchester United, kdy se balon snášel do sítě, tehdy ještě vikária, nikoliv Antonína Kinského, a on v podstatě na brankové čáře zhruba metr a půl vysoký balon nůžkami vykopnul ven. 25 let mu je stále a teď mu přivedl Roberto de Zerbi nizozemského reprezentačního parťáka do defenzivy Jana Paula van Hekkeho, takže tam budou dva Holanďani před českým gólmanem, věřme tomu.
0: No, včera jsme se viděli ve volném čase s Martinem Inhou, naším bývalým kolegou, a říkal, kde na to ten Tottenham bere, na ty posily, protože Tonali téměř 100 milionů, Mateusz Fernandes 85 milionů, Van Hekke 52, tak přišli aspoň Dubravka nebo Robertson se Senesim zadarmo.
1: Oni zmiňují, že respektive na zahraničních webech se zmiňuje, že Tottenham je konečně schopen zase prodávat některé své odchovance z akademie, zatímco Chelsea nebo podobné kluby, Manchester City to třeba zvládá docela zadraho. Teď na mátku třeba brankář James Trafford, který prosadil poslední rok v podstatě na lavici náhradníku, a hned za něj bylo nějakých 40 milionů liber nebo kolik do Leedsu. Tak Tottenhamu tohle dlouhá léta nešlo a teď se podařilo během jednoho přestupního období získat poměrně slušnou sumu, několik desítek milionů liber za různé odchovance, kteří vlastně pořádně ani nehráli za tottenhamské Ačko. Takže v tomhle ohledu alespoň něco do klubové kasy přistálo. A něco třeba ještě přistane, protože se spekuluje třeba o tom, že by kapitán Christian Romero mohl přejít jenom pár ulic po severním Londýně.
0: Neříkej, do Arsenalu.
1: Cuká děkoutek, ano.
0: Tak to, no, to budeme reklamovat. Ne, nebudeme, mě to je úplně jedno, ale každopádně uvidíme, jak to dopadne. Vy uslyšíte, a teď jsme vám naznačili, že i o té anglické fotbalové Premier League v následujícím období bude dost důvodu mluvit. No. Za chviličku o pražské fotbalové Spartě, protože o té se taky vyplatí mluvit teď aktuálně třeba v různých kontextech.
2: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
3: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
2: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
4: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů fotbalisté Sparty zvládli. Olympic Lyon porazili doma na Letné 2-1.
5: Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni.
4: Postup do závěrečného předkola ale musí Pražané ještě potvrdit v odvetném zápase ve Francii.
5: Jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
4: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 21 hodin a Radiožurnál Sport ji odvysílá v přímém přenosu.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Ano, teď vás chceme pozvat i na náš večerní přímý přenos, ale i na rozhovor, který budeme dělat v 8.20 s bývalým hráčem Sparty, Ladislavem Krejčím. Musíme už dneska říkat starším, protože je to ten vlastně levonohý záložník, krajní back, chcete-li, který hraje aktuálně za Teplice a pamatuje ze Spartou taky evropské bitvy.
1: Ano, a konkrétně i třeba ty s Olympikem Lyon, ale konkrétně byl na trávníku jen v sezóně 2012-2013, tehdy ještě tradiční skupinová fáze evropské ligy, dokonce dal gól Olympiku Lyon, za který tehdy hráli třeba Samuel Umtiti, pozdější mistr světa, nebo Alexandre Lacazette.
0: Hmm. No dneska trošku jiná konfrontace, ale je to v rámci třetího předkola Ligy mistrů.
1: Po úvodní domácí výhře 2-1 nad Lyonem tedy budou Spartané bojovat o tu závěrečnou část kvalifikace Ligy mistrů na hřišti soupeře.
6: Samozřejmě jsme tady proto, že chceme postoupit do Ligy mistrů. To, jak jsme odehráli první zápas, nám dává šanci na postup do dalšího kola, ale musíme ten výkon zopakovat.
4: Tvrdí trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Pražané si do Lyonu přivezli po domácí výhře 2-1 jednogólový náskok.
6: Nevím, jestli nás podcenili. V Praze to pro ně byl první zápas sezóny, to není nikdy jednoduché. Tady to bude úplně jiné. Sestava i rozestavení budou asi jiné. Určitě se pokusí i změnit styl hry.
7: Určitě to bude jiné. Možná byli překvapení naší intenzitou, pressingem, protože v tom se nám dařilo. Čekám těžké utkání. První duel se nám podařil, ale musíme být ještě lepší, pokud chceme postoupit.
4: Shodují se trenér Brian Priske a útočník Jonathan Braut-Brunes. Lyon měl o víkendu volno, protože francouzská liga odstartuje až skoro za dva týdny. Odvěta se Spartou tak bude pro Olympik prvním domácím zápasem nové sezóny.
6: Dá se očekávat, že před vlastními fanoušky a vzhledem k úvodní prohře dá Lyon do útoku všechnu dostupnou kvalitu.
4: Odvěta třetího předkola Ligy mistrů mezi Olympikem Lyon a pražskou Spartou začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 21 hodin. Z Francie Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Žurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Dobré ráno, 6:30. Eliška Zábrocká, zprávy.
3: Odvolací soud se dnes bude zabývat výší odškodnění pro bývalého šéfa papírny Neograf Vladimíra Situ. Ten po státu požaduje 200 milionů korun kvůli nezákonnému trestnímu stíhání. Stát mu během něj zajistil akcie papírny, které následně ztratily na hodnotě. Obvodní soud pro Prahu 2 Sitovi nepravomocně přiznal zhruba 35 milionů korun. Proti verdiktu se odvolalo Ministerstvo spravedlnosti. Při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými pumami zemřelo v ukrajinském Záporoží nejméně 5 lidí a dalších 20 je zraněných. Informoval o tom šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na síti Telegram. Rusko se podle Fedorova zaměřilo na průmyslové objekty a infrastrukturu. Část Záporoží zůstala kvůli útoku bez elektřiny. Novému útoku ruských balistických střel čelilo také hlavní město Kyjev. A v Ostravě dnes začíná celostátní setkání katolické mládeže. Do města míří více než 3000 mladých lidí. V jednotlivých farnostech se můžou setkat taky s biskupy a dalšími duchovními. Program nabídne přednášky, workshopy, tvůrčí dílny, sport i koncerty.
1: Sport.
3: Fotbalisté pražské Sparty se připravují ve francouzském Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Na hřišti tamního Olympiku budou hájit domácí výhru 2-1. Duel odstartuje v 21 hodin, digitální radiožurnál Sport ho nabídne v přímém.

0: Jezdu do Prahy před sjezdem na Zdiby, zpomalíte na prvním kilometru, krokem se jede do Cínovecké, před sjezdem do Kbelské stojí nákladní auto, blokovaný je pravý pruh a zdržíte se půl hodiny. A na pražském okruhu směrem na letiště je u Jesenice a Vestce dopravní omezení, projíždí se teď pouze jedním pruhem, zpomaluje se na 80. kilometru a zdržíte se přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Od dneška až do pátku bude velmi slunečno a taky teplo. Ještě dnes a zítra se budou nejvyšší denní teploty držet pod 30. Výjimkou bude jižní Morava, kde tu 30 nejvyšší hodnoty mírně překročí. Od čtvrtka už předpověď slibuje do 31 stupňů a v pátek ještě o stupeň víc. Žádné přehánky ale nečekáme, má být jasno. I když ty nejvyšší teploty budou přesahovat i 30, tak během noci se ochladíme. Ty noční teploty totiž čekáme v tomto týdnu relativně nízké. V noci na zítřek od 12 do 8 stupňů a bude jasno. A v noci na čtvrtek to bude podobné mezi 14 až 9 stupni. No a slunečné počasí se pak od soboty stane na pár dní minulostí. Sobota totiž bude výhledově nejteplejším dnem. Čekáme až 630 stupňů, ale zároveň se postupně začne od západu zatahovat a čekáme místy přehánky a taky bouřky. No a taky předpověď na začátek příštího týdne slibuje přehánky a taky bouřky. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 37 minut posloucháte Radio Žurnál Sport, přejeme krásné ráno 11. srpna. Tohle datum se mimochodem váže k dvěma významným olympijským výročím českého sportu, ale to až později. My věříme, že bude významné i třeba pro český fotbal, Adame.
1: Pokud

0: tedy fotbalisté Sparty dnes alespoň zremizují na hřišti francouzského Olympiku Lyon, tak postoupí ze třetího předkola fotbalové ligy mistrů do toho závěrečného.
1: No, přivezli si tedy z Letné výhru 2-1, ale třeba nepřivezli už útočníka Jana Kuchtu nebo kapitána Lukáše Harastýna, ani myslím necestoval Peter Vindal, který jedná o hostování v druholigové italské Sampdorii Janov. No ale o Spartě a o Lyonu se píše i na francouzských webech a ta rubrika Zahraniční weby je teď pod kuratelou Františka Kuny. Dobrý den.
2: Bonjour. Dvě jména zmíním, Kuchta a Haraslín, jsou nejčastějšími tématy v článcích francouzských serverů. Jan Kuchta zamířil na hostování do polské legie Varšava a L'Équipe o tom píše, že Lukáš Haraslín už měl přestoupit do saudsko-arabského klubu Al-Fateh a tak s ním Pražané nemůžou počítat. Web připomíná, že slovenský křídelník byl kapitánem Sparty v uplynulé i současné sezóně, ale co se výkonu týče, jeho pozici minimálně v tom prvním utkání s Lyonem důstojně zastoupil Kostaričan Alcocer.
0: Web Le Figaro pak nabízí analýzu toho, co se může stát ve večerním utkání, tak koho třeba favorizuje?
2: Domácí Olympique Lyon je podle redaktorů dostatečně silný na to, aby souboj otočil. Navíc bude mít domácí prostředí, ovšem server sports.fr upozorňuje na to, jak se francouzskému celku nepovedlo úvodní utkání v Praze. Před týdnem se ve Francii psalo dokonce o ostudě. Weby Sport24 a Eurosport France zmiňovali, že trenér Fonseca je tím hlavním, za kým porážka a nedobrý herní projev jde. I přesto je teď podle zmíněných serverů Lyon favoritem na postup.
0: A je tedy ten večerní zápas Olympiku Lyon s pražskou Spartou tím hlavním tématem, co se na francouzských stránkách řeší?
2: To není. Francouzské sportovní weby nemají články o utkání Lyonu se Spartou často ani na titulních stránkách. Věnují se spíše evropským šampionátům v atletice a v plavání. To se koná právě ve Francii. A dále pak například Mezinárodní fotbalové federace FIFA a pozici jejího šéfa Gianniho Infantina. Na závěr doplním, že odveta třetího předkola fotbalové ligy mistrů mezi Lyonem a Spartou začne v 21 hodin a u nás na Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos.
1: Tomáš Petr bude připraven přímo z krásného stadionu Olympiku Lyon. František Kuna teď shrnul to, co se píše o tom dnešním večerním zápase venku, hlavně ve Francii. Františku, děkujeme.
2: Hezký den.

0: 6 hodin 42 minut, pokračujeme v tématech a ještě jsme nemluvili o tenise. I když nemáme aktuální výsledek dohraného duelu, tak můžeme pozvat, co se bude dít.
1: A to ve večerních, potažmo nočních hodinách Dalibor Svrčina vstoupí do kvalifikace turnaje v Cincinnati proti Estonci Lajalovi, ale o poznání zajímavější je rozhodně duel Jakuba Menšíka proti Američanu Sheltonovi, to je čtvrtfinále turnaje v kanadském Montrealu.
0: Jakub Menšík má za sebou duel proti Fande Zanschulpovi, který vyhrál za hodinu a půl a teď ho čeká ale ještě výš nasazený hráč než on sám, protože Jakub Menšík je 13. nasazený turné a Ben Shelton je světová desítka.
1: A hráč, kterého Jakub Menšík v posledních dvou konfrontacích porazil, obě přišly v roce 2025, tedy loni, nejprve v Aucklandu, tedy na tvrdém povrchu 2-1 na sety a později taky v Madridu na Antuce vyhrál Jakub Menšík nad Benem Sheltonem 2-0, ten úplně první souboj už z roku 2024 pak opanoval americký hráč, tak věřme tomu, že ta historická bilance zůstane dál nakloněna českému tenistovi, který by se tedy mohl dostat až do semifinále tohoto turnaje. Mimochodem z té druhé čtvrtfinálové dvojice vzejde asi ne zas tak silný soupeř, takže pro Menšíka nebo Sheltona to bude docela zajímavý duel mezi Američanem Týnem a Španělem Meridu Aguilarem se bude hrát.
0: No, můžeme se ještě podívat na to, Adame, jak se hrál turnaj žen WTA v Torontu v noci na dnešek před několika hodinami. Iga Świątecová prošla do semifinále přes Rusku Schneiderovou ve dvou setech za hodinu a 4 minuty.
1: A hrálo se taky mezi Ruskou Alexandrovovou a Ukrajinkou Svitolinovou a Svitolinová zvítězila 2-1 poté, co při tom obratu v zápase dokonce nadělila ve druhém setu Alexandrovové Kanára.
0: No a v tom následujícím duelu se právě Svitolinová utká s Igou Świątecovou, když koukáme do druhé části pavouka, nevím, jestli to tam máš někde.
1: Nekoukám.
0: Nekoukáš, dobře. Tak to je turnaj v Torontu, no, tak ten druhý část pavouka to asi ještě není dané, tam je Osaková s Rybakinovou ve čtvrtfinále a Benčičová s Goffovou, tak to se bude hrát dneska

0: Už pozítří startuje největší etapový závod na českém území, co se cyklistiky týče. 18. ročník Czech Tour z pražského Davidského vítězného náměstí do Karlových Varů a pak se přesouvají na Ještěd, na Dlouhé Stráně a na Pustevny. Nepředstaví se tam na rozdíl od Jana Hirta jeden český mladíček, který je elitním sportérem a pochází z Hané.
1: A ukázal se velmi dobře na poslední Grand Tour, na Tour de France, kdy byl v několika sportérských dojezdech, ale ani jednou to nevyšlo nakonec na etapové prvenství. Pavel Bittner, a to je muž, o kterém se budeme bavit od příští sezony, tak taky ve spojitosti s přesunem do nového týmu. Jehož hlavní hvězdou je Brit Tom Pidcock. A teď, jak se to vyslovuje? Pinarello Q36,5. Nevím.
0: Já bych říkal asi, že jde do Pinarella, no.
1: Dobře.
0: Ale zeptáme se Pavla, já možná napíšu, až budu mít čas, protože by mě to zajímalo, jestli to nějak řeší třeba cyklisti. Nikde jsem to neslyšel, teda jak se to vyslovuje upřímně.
1: Je to švýcarský tým, mimochodem.
0: Ano. A řekněme si to asi, že to vysvobození ze stáje, která mu dala křídla a první zkušenosti v tom zahraničním silničním provozu teda v cyklistickém světě. Alias bývalá DSM, dnes Picnic Post NL, kde byl od roku 20. ale poslední dobou tahle stáj hodně strádá, a to nejen na sportovním poli, a myslím, že Pavel Bittner teď si může gratulovat, že ve svých 23 míří do třeba daleko asi bohatší stáje.
1: A ty už to naznačil, s Pavlem Bittnerem máme na Radiožurnálu Sport velmi akurátní vztah a velmi často ho taky zveme do našeho vysílání, takže se pokusíme o brzké ohlasy třeba přímo živě na Radiožurnálu Sport.

0: Tak, 6.53 si jdeme konečně zaplavat, a to sice metaforou vyjádřeno, protože budeme se bavit o mistrovství Evropy v bazénovém plavání aktuálně v Paříži.
1: Co se týče základního úkolu, tak ten je splněný u dvou českých reprezentantek, Barbory Sémanové a Barbory Janíčkové, které se totiž dostali do finále evropského šampionátu.
0: Ano, Barbora Sémanová do finále na stovce Kraul prošla z pátého místa, připomeneme, že ona obhajuje,
1: ano,
0: za to.
1: A Janíčková, ta byla na osmé pozici.
0: A ta zase byla minule stříbrná. Tak snad to vyjde třeba letos znovu.
2: Jako ten postup je brutální, co si budeme. Jako tady s tím časem postupovat z osmého místa, jako je to mazec, no. Ale jsem ráda, že tam vůbec jsem.
3: Sice se oproti rozplavbám zlepšila, ale jen tak, aby to stačilo Barboře Janíčkové na postup do finále.
2: Celkem jsem se nezdělala vůbec ve svý kůži, ani na rozplavání, ani na tom semifinále. Neplavala se mi v porovnání s tím ránem vůbec tak dobře. Jsem ráda, že tam vůbec jsem, přitom jak je to nabitý.
3: Čas, ve kterém Barbora Sémanová před lety jednoznačně vyhrála, je teď na postup z pátého místa do bojů o medaile.
2: Spokojená, jelo se mi to vlastně stejně, ale trošičku líp než ráno, což byl ten můj cíl, udržet to prostě tak, jak jsme si řekli s trenérem. A mám radost, že jsem se zase přiblížila tomu svému času a že to bylo trošičku lepší.
3: Vysvětluje Barbora Sémanová, která zůstala 0,2 sekundy za vlastním českým rekordem. Ten chce ve finále překonat také Janíčková. Šanci budou mít zhruba ve 6:45 večer, kdy se finále tady v Paříži poplave. Barbora Sémanová žádné konkrétní plány na finále nemá.
2: Vůbec žádný, prostě chci se zase zlepšit, chci si je ten svůj styl, nějak se nehecovat a zbytečně jako nepřemýšlet, prostě jedu si zase zajet tu jednu stovku a doufám, že to zase bude trošičku rychlejší třeba a zase se tam mi podaří zmínit nějaký detaily, abych to jela ještě líp.
3: Jednoznačnou favoritkou na zlato je Nizozemka Marit Steenbergenová. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové se pokusí o velký obrat. Po domácí porážce s Bešiktašem Istanbul 0-1 musí v odvetě třetího předkola Evropské ligy dotahovat tureckou ztrátu. A to na stadionu pro 42 tisíc fanoušků nebude podle hradeckého brankáře Adama Zadražela nic jednoduchého.
3: Bude to pro hodně kluků premiéra na takhle velkém stadionu před tolika lidma, takže jsem sám zdravý, jak se s tím popasujem. Musíme tam jet hlavu styčenou, sebevědomí a nezaleknout se těch podmínek, protože věřím, že určitě máme šanci.
2: Odveta třetího předkola Evropské ligy mezi Bešiktašem Istanbul a Hradcem Králové začne ve čtvrtek v 19 hodin a my vám ji přineseme v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Je 7 hodin. Zprávy Eliška Balcárková.
5: Rektoři varují, že vysoké školy potřebují kvůli silnějším populačním ročníkům více peněz. Maďarský parlament bude volit prezidenta, poslanci nominovali jediného kandidáta. Koulař Staněk byl na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu 9. Se zdržením počítejte na D4 u jíloviště směrem do Prahy a bude slunečno s teplotami do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Veřejné vysoké školy navyšují kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záviset na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud by se rozpočet škol příští rok nezvýšil, mohly by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 59 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc méně než letos. Bez dostatečného financování nemůžou podle rektorů dál zvyšovat počty přijatých, protože by ohrozily kvalitu výuky, vysvětluje předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
6: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
5: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než skončí takzvané vládní prázdniny. To bude příští týden. Provozní výnosy energetické skupiny ČEZ dosáhly v první pololetí letošního roku téměř 160 miliard korun. Provozní zisk před odpisy dosáhl za polovinu letošního roku 59 miliard, to je o 20% méně než loni. Hlavní příčinou byl pokles cen, za které ČEZ elektřinu prodával, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
7: Přesto čistý zisk vzrostl o 10% na více jak 18 miliard korun, protože došlo k ukončení zdanění neočekávaných zisků, takzvaná windfall tax.
5: Skupina ČES podle Kříže zlepšila výhled hospodaření za celý rok. Maďarští poslanci dnes budou volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka, kterého navrhla vládní strana TISA. Část opozice považuje volbu za nelegitimní a bude ji bojkotovat.
8: Opoziční strana Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA před necelým měsícem donutila ex-prezidenta Tamáše Šujoka k odchodu z funkce změnou ústavy. TISA v něm viděla sluhu režimu Viktora Orbána, který podle ní padl s dubnovými parlamentními volbami. Kandidát na prezidenta, právník András Baka, se v průběhu kariéry zaměřoval na humanitární právo. Mimo jiné byl 17 let soudcem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
5: Letecké muzeum v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce, vysvětluje ředitel muzea Martin Hrabec.
9: Je to tedy vrtulník MIL Mi-8 SP salonním provedením a ten vrtulník sloužil v Vekbelích převozu VIP osob jako prezidentu republiky, premiéru a podobně.
1: Sport.
10: Zklamáním skončilo pro koulaře Tomáše Staňka finále na mistrovství Evropy v atletice. V Birminghamu byl devátý, když ve finále předvedl výkon 19 metrů a 68 cm. Skoro o metr tak zaostal za svým nejdelším pokusem z kvalifikace.
11: Blbý, že jsem si to vyžral, protože určitě jsem měl jako na lepší umístění, ale po 7 měsících, co jsem neházel, tak prostě ten návrat letos obecně v těch závodech, ty pokusy jako byly každý jiný. Trvalo mi, než se chytnu, nebyla tam taková ta pružnost, rychlost, že bych se opřel do těch hodů, tady to taky bylo vidět, ten poslední mi úplně utek, to prostě jsem nebyl já, no.
10: Do dnešního večerního finále atletického evropského šampionátu se probojovali dva Češi, dálkař Petr Mindlschmidt a kladivář Volodymyr Myslivčuk. Karolína Maňasová nepostoupila do finále stovky. Dvě české plavkyně čeká finále mistrovství Evropy na 100 metrů kraul. Po 6:30 večer budou v Paříži o medaile bojovat Barbora Sémanová a Barbora Janíčková.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D5 u Plzně a zdržení na D4 u Řitky. Na D5 z Prahy do Rozvadova pomalu při výjezdu z tunelu Valík. Na 78. kilometru hlásí náš zpravodaj nehodu v pravém pruhu.
14: A je to za Valíkem 300 metrů. Kamion se tam střetnul s osobákem, teď to tam řeší. Ještě tam nikdo není na místě. A je velký provoz, aby do toho lidi nevlítli.
13: Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku ze 13.5. kilometru popojíždí kolona. U jíloviště je omezení, zdržíte se téměř 40 minut. Dá se jet z exitu 14 přes Klínec. Na souběžné silnici je to na zhruba 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou je na 77.5. kilometru po nehodě nadále blokovaný levý pruh. Kamiony se zastavují už na 83. kilometru. Osobními auty čekejte 10 minut navíc. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Mělník hlásíte kolonu ze 40. kilometru. Na 41. stojí auto, u něj policie, zdržíte se krátce. A na Pražském okruhu ve směru na letiště je u Jesenice omezení, jede se jedním pruhem opatrně, kamiony se zastavují už ve sjezdech z dálnice D1. Osobní auta zpomalují na 78. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno teď ráno a dopoledne, místy skoro jasno, nejvyšší úterní teploty od 23 do 28 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy.
15: Krásné ráno, milí posluchači, je 11. srpna a vstáváte s Radiožurnálem Sport.
16: Dobrý den.
15: Už nám svítí sluníčko, Adame, tak bude asi zase hezký teplý den, tak věřím, že si ho naši posluchači užijí někde při letní, třeba sportovní aktivitě. Ideálně, když si k tomu pustí i Radiožurnál Sport do uška, protože i aplikace Můj rozhlas vlastně umožňuje, abyste si pustili při nějakém běhu. Já říkám příběhu, prostě cyklistice moc nechápu, když někdo poslouchá muziku, tak můžete nás poslouchat prostě, jak chcete.
16: Mimochodem přejeme všechno nejlepší Zuzanám, které dnes slaví svátek. V minulém týdnu jsme měli dvě vítězky naší soutěže, což nebývá zas tak pravidlem, takže zdravíme i všechny naše posluchačky.
15: A rádi, když je teď mistrovství Evropy v atletice, vzpomínáme na výkony Zuzany Hynové, která dneska slaví už coby trenérka některých českých elitních čtvrtkařek svůj svátek a opravdu ty její výkony, ty stály za to.
16: Mimochodem nevím, jestli bude nějaká Zuzana v národním volejbalovém týmu na mistrovství Evropy, ale na něj vás dnes pozveme díky naší pravidelné soutěži v 8 hodin a 50 minut. Máme pro vás totiž dvě vstupenky právě na evropský šampionát volejbalistek a konkrétně na 21. srpna do Brna, takže už příští týden v pátek můžete být díky Radiožurnálu Sport na elitním volejbale.
15: Dvě významná olympijská zlata získali českoslovenští, respektive čeští sportovci 11. srpna a myslím v těch rocích, v těch letech, které končily na šestku, a dneska je to 90 a 10 let od těch zlat. Tak o jednom z nich, vybereme jedno, si popovídáme za chviličku, Adame, jo?
16: Dobře.
15: Tak zveme vás, vydržte napřímo.
12: Radiožurnál Sport,
0: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Tak 11. srpna 1936 Alois Hudec vyhrál zlatou medaili na olympiádě v Berlíně. Československý gymnasta ve cvičení na kruzích, jinak osminásobný mistr světa. My ovšem teď směřujeme do bližší minulosti, a to sice do roku 2016 na olympijské hry v Rio de Janeiro.
1: A tam jedinou českou zlatou medaili vybojoval Lukáš Krpálek, judista, který ji následně dokázal získat taky v Tokiu o 5 let později, nebylo to o 4 roky, tam kvůli koronavirové pandemii bylo to klání odložené o rok, no a následně v Paříži bohužel nedokončil ten svůj zlatý hattrick, což by bylo úplně bezprecedentní a ještě potvrzení toho, té jeho dominance v těch posledních 10 letech.
0: Ale i tak se mluví o tom, že vyhrát ve dvou různých váhových kategoriích zlaté medaile na olympijských hrách je naprosto unikátní historický počin, i proto patří Krpálkovi tak výsadní pozice v tom světovém judu. V tom finále porazil před 10 lety Elmera Gasimova z Azerbajdžánu na IPON. Včera jsem si pouštěl ještě záznam vlastně toho finále, kdy Krpálek tlačil na svého soupeře celý zápas, který pak končil nějakou půl minutku před koncem, kdy tam byla technika, která se jmenuje Ouchigari. Mm-hmm. Já bych řekl laicky prostě, že mu dal levou nohu za jeho nohu a podrazil ho a srazil ho na záda. Každopádně vyhrál a získal tedy zlato. Zkompletoval už tehdy svou bilanci zlatých z mistrovství Evropy, mistrovství světa, olympijských her, to musím říct teda v 25, to měl vlastně skvělý počin už.
1: A vlastně se mu to povedlo, ty dva tituly, světový a evropský, už v letech 2014, takže 2 roky před tou olympijskou cestou až do Ria. Mimochodem tehdy to bylo taky posunutí českého rekordu nebo rekordního zápisu, co se týče olympijských her, protože dosud jedinou medaili v judu vybojil v roce 1980 Vladimír Kocman, který byl v Moskvě bronzový. Hmm.
0: O Lukáši Krpálkovi dneska máme téma dne a kolega Petr Kadeřábek, který přijde později i do studia v 8:30, bude s námi mluvit, tak myslím, že sežene právě i Lukáše Krpálka do vysílání. Ráno to asi nestihneme, ale pokud budete pozorně sledovat naše vysílání, tak se tohoto fenoménu z Jihlavy dočkáte živě a možná si taky s ním můžete zaspomínat na tu 10 let starou krásnou zlatou radost.

0: Krásná písnička kapely Queen. Teď ovšem přesedláme do Birminghamu, kde dál bude pokračovat druhým dnem mistrovství Evropy v atletice. Opět se vracíme k tomu výkonu ve finále koulařské soutěže Tomáše Staňka, který skončil po třech pokusech.
1: Pokud jsme se bavili o té minulosti 10 let staré, tak právě Tomáš Staněk už byl jakožto český reprezentant před 10 lety na olympijských hrách v Riu a do téhle chvíle je vlastně nejlepším českým koulařem, ale co se týče toho jeho včerejšího výkonu, tak po něm mohl být spíš zklamaný.
0: 19 metrů a 68 centimetrů, nakonec to bylo 9. místo.
1: Potom sledoval obhajobu titulu u Itala Fabriho a sám pár metrů od ostatních vstřebával nepovedené finále. My jsme byli u toho.
2: Tomáši, vy jste po těch svých třech pokusech ještě dlouho seděl na tom tartanu vedle koulařského sektoru. O čem jste přemýšlel?
3: No, tak nějak jsem to nepřemýšlel, no, tak nějak jsem to střebával, no. Jsem i trošku polikal tu hořkost. To je prostě o tom, no. V únoru operace, návratová sezóna po loktu, takže blbý, že jsem si to vyžral, protože určitě jsem měl jako na lepší umístění. To prostě jsem nebyl já, no.
2: Ale byl tam ten rozdíl mezi kvalifikací a tím finále, vlastně skoro metr toho nejlepšího pokusu z kvalifikace a z finále. Tak čím si tohle vysvětlujete?
3: Neopřel jsem se do toho, no. Sbírám technické střípky zpátky, abych byl zase tam, kde potřebuju být. No.
2: Říká koulař Tomáš Staněk, který skončil ve finále mistrovství Evropy na 9. místě. Jak to vidíte do budoucna po tomhle výsledku?
3: Jako jo, tak jednou padnu na hubu, tak jako si nedám důchod, že jo, nebo jako si nedám dovolenou. To kdyby tak bylo, tak jsem skončil už, já nevím, v Curychu, nebo kdy, 2014, 2015 v Praze. Ty pády k tomu patří.
2: A zůstanete ještě v dějišti evropského šampionátu, budete fandit třeba kamarádovi, výškaři Janu Štefilovi?
3: Letenku mám 15. ráno, no. Musím být pozitivní, aby ten fousáč něco skočil a budu fandit dalším českým atletům a jo, budu tady do 15. No.
2: Říká český koulař a rekordman Tomáš Staněk, který na mistrovství Evropy v Birminghamu obsadil 9. místo. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 23 minut je tu čas na náš pravidelný seriál, který se věnuje tento týden trenérům, kteří třeba vedou z pozice cizinců české národní týmy. Je tam kontext, že fotbalisti si zvykají na to, že od konce července je v roli prvního zahraničního trenéra historie Španěl Santi Denia.
1: Tento týden jsme to v našem seriálu na Radiožurnálu Sport otočili, kteří Češi vedli nebo vedou zahraniční národní týmy napříč sporty, tak najdeme i řadu českých fotbalových koučů, kteří si vyzkoušeli angažmá v exotických destinacích. A těmi posledními byli Jaroslav Šilhavý s Jiřím Chytrým v Ománu, kde skončili na podzim roku 2024.
0: Ještě na začátku stejného roku 2024 vedl podruhé v kariéře výběr Jemenu Miroslav Soukup.
1: Dušan Uhrin starší pak působil na přelomu tisíciletí v Kuvajtu.
0: A Michal Bílek vyměnil v roce 2019 Zlín za Kazachstán.
2: Vítám toho, že dostávám příležitost vést národní tým Kazachstánu. Vzal jsem nabídku, která by se v budoucnu pro mě už nemusela opakovat.
3: Současný trenér české 21. Michal Bílek vedl reprezentaci Kazachstánu od začátku roku 2019 do listopadu 2020. Premiéra se mu povedla. V kvalifikaci mistrovství Evropy doma jeho svěřenci nečekaně porazili Skotsko, pak ale vysoko podlehli Rusku.
4: Mě nepřekvapuje, že je prostě zájem o takovýhle trenéra a tak, jak začal působit, tak samozřejmě narazil na těžké Rusko, ale ten první zápas se mu povedl velmi dobře a myslím si, že může dosáhnout slušných úspěchů.
3: Mluvil pro Radiožurnál o Michalu Bílkovi Miroslav Soukup. Jeho predikce se ale úplně nenaplnily. Kazachstán pod Bílkem nakonec obsadil z 10 body ve skupině kvalifikace předposlední 5. místo. Po neúspěchu v Lize národů pak Bílek u kazachstánské reprezentace skončil. Právě Soukup byl dvakrát koučem Jemenu a nebyla to jeho jediná exotická destinace. Dřív působil taky u egyptské výběru do 20 let, přes 2 roky byl u reprezentace Bahrajnu a trénoval i národní tým Iráku do 23 let.
4: Ono je nejdůležitější pro tu práci pochopit tu mentalitu toho života, ten způsob života tam. Pokud pochopíte, jak ty lidi se chovají, jak tam žijou, tak se vám bude pracovat líp. A pokud nebudu respektovat kulturu a způsob života tam, tak nebudu mít určitě úspěch a povede to k mému konci.
3: Více než 20leté zkušenosti s prostředím Blízkého východu má Milan Máčela. Někdejší trenér si kromě československé reprezentace vyzkoušel angažmá taky u národního týmu Spojených arabských emirátů, Saudské Arábie, Ománu, Bahrajnu a Kuvajtu. A na konci kariéry vedl taky Al Ahly, kde zároveň sledoval sportovní evoluci Kataru.
5: Tady není tradice, protože to začalo všechno pozdě, že Kuvajtu se taky hraje hokej. Zavolali si ruské mužstvo a prohrávali 36-0.
4: Arabštině, když třeba příklad koupíte si nový auto a přivezete ho někomu ukázat, tak oni řeknou jako mašála, ve významu jako ty vláho. To je pěkný auto. Takový jako projev obdivu nad tím. Není to úplně máčala, ale mašála, ale v podstatě to je hrozně příbuzný, takže i to jeho jméno vlastně budilo obdiv.
3: Dodal k popularitě Máčely v oblasti Perského zálivu Soukup. Seznam českých koučů, kteří trénovali reprezentaci v cizině mimo Evropu, je ještě delší. Třeba Vladimír Mirka působil v 70. letech minulého století u mužstva Kambodži. Jiří Starosta ještě dříve vedl Etiopii, Kubu nebo Súdán. Pavel Tilšák, Radiožurnál.

0: Je půl osmé. Eliška Záborská a zprávy.
1: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů, vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD, hranici 5% nepřekonali motoristé. Průzkumu se během července zúčastnilo víc než 1000 dospělých. Turecký parlament schválil zákon stanovující právní rámec pro rozpuštění zakázané strany kurdských pracujících. Zákon podle agentury Reuters poskytuje právní ochranu mnoha bývalým ozbrojencům, kteří nespáchali konkrétní trestné činy. Zároveň umožňuje přerušení výkonu trestu u některých lidí odsouzených za členství ve straně. Podle Reuters se jedná o významný krok směrem k ukončení dlouhodobého konfliktu, který se vyžádal životy desítek tisíc lidí. A včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svoje včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty budou hrát odvetu třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu. Francouzský tým v prvním zápase porazili 2-1. Utkání začne v 21 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Kdyby Sparta dvojzápas nezvládla, má jistotu základní skupiny Evropské ligy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D4 u Řitky a nehoda na D1 v Ostravě. Na D4 ze Strakonic do Prahy od sjezdu na Řitku zůstává kolona táhnoucí se k Jílovišti. Tam se kvůli stavbě mostu jede pouze jedním pruhem. Zdržení 40 minut. Dá se jet z exitu 14 přes Klínec. I tam je ovšem silný provoz. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Humpolec zpomalují kamiony na 85. kilometru. Osobní auta na 79. Na 77. a půltém kilometru se po dřívější nehodě jede stále pouze pravým pruhem, osobními auty se zdržíte kolem 15 minut. Na D1 v Ostravě směrem do Polska za sjezdem na Svinov řeší nehodu v omezení na kilometru 355, se jelo pomalu levým pruhem, na místě je policie, snaží se vozidla

0: Ze soboty na neděli, kdy přijdou přehánky a bouřky a teploty klesnou pod 30. Dnes tedy ještě čekáme slunečno, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30. Když se vypravíte na hory, tam vám teploměr ukáže kolem 20. No a noc na zítřek bude relativně chladná. Čekáme jasno a teploty od 12 do 8 stupňů. A středa pak přinese počasí velmi podobné tomu dnešnímu. Většinou naměříme od 24 do 28 stupňů na severu a severovýchodě republiky do 25. A taky zítřek bude slunečný. Čtvrtek, ten už přinese nejvyšší denní teploty až 31 stupňů a opět slunečné počasí. To bude pokračovat i v pátek, kdy naměříme až 32 stupňů. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 7:36 musím říct, že mít takovýhle zvučný tembr jako muž, který teď zpíval, nevím, jak se přesně jmenuje, to se asi vyplatí.
1: Cože mít zvučného?
0: Tembr, no hlas, víš, takový jako zabarvený. No. Říká se, že to dá získávat různými věcmi, ale o tom bych se nezmiňoval. Asi každopádně, my tady jsme kvůli tomu, že vás chceme upozornit. Víte asi, že soutěžíme pravidelně dneska o vstupenky na volejbalové mistrovství Evropy do Brna žen. Ale, Adame, ty tady máš vstupenky, ne vstupenky, ale jednu věcnou cenu, viď?
1: Nemám to já, má to Jiří Ježek v jeho pravidelných kilometrech a bude to mít konkrétně příští týden, ale proto to říkáme už teď, abyste se připravili na příští týden, kdy se rozjede vlastně už od pondělka soutěž o horské kolo v hodnotě 30 000 korun, bude to tedy součástí kilometrů Jiřího Ježka, takže poslouchejte naší stanici nejen v tom příštím týdnu, ale i v tomto týdnu, kdy se postupně dozvíte taky vše podstatné. Stejně tak to najdete i na našich webových stránkách radiojournalsport.cz.
0: Takže příští pátek 21. srpna bude soutěž o horské kolo, tak jsme zvědaví, zda se stanete vítězi. Kdo to bude, Adame?
1: To nevím.
0: No, ne, pan Libor z Nového Města, nebo odkud pochází?
1: Ano, to měl lyže Michaly Šifrinové.
0: Michaly Šifrinové, od té doby několikrát to úspěšně taky soutěžila. Vždycky se s ním rádi slyšíme. On tady byl i osobně, tak možná pokud vyhrajete to kolo, tak se sem třeba taky dostavíte a rádi vás uvidíme. Tak buďte napnutí, máme to pro vás, ale až příští pátek.

0: Since I'm...
1: 7 hodin 41 minut, už jste pochopili z našeho vysílání, že co se týče sportovních novinek, je to pořádně zajímavé a nebyté.
2: Reportéry máme na dvou evropských šampionátech a také na předkole Ligy mistrů, to je tedy úterní sportovní program, o kterém nám řekne v prvním přehledu dne František Kuna. Hezké ráno.
3: Dobré ráno. Fotbalisté Sparty se chystají v Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Na hřišti Olympiku budou v úterý večer hájit domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
4: Vždy je to malá výhoda. To, že nehráli 3 dny zpátky jako my, je z hlediska odpočinku a fyzické přípravy pro ně výhodné. Ve výsledku ale nechci řešit, jaký měl Lyon o víkendu program a co dělal. Naší prací je soustředit se na Spartu a naším cílem je podat stejný výkon jako před týdnem.
3: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi Olympikem Lyon a Spartou začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport dnes v 21 hodin. Vítěz dvou utkání bude hrát v posledním předkole Ligy mistrů s vítězem souboje mezi Fenerbahce Istanbul a Štýrským Hradcem. Fenerbahce vyhrálo první duel 2-0. Poražený má jistotu základní skupiny Evropské ligy.
2: A Sparta je v Lyonu bez několika hráčů, kapitána Lukáše Hrastýna, brankáře Petra Vindála a taky útočníka Jana Kuchty, a právě ten poslední zmíněný hráč, český reprezentant, zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava.
3: Měníme sporty. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk vyhrál kvalifikaci na mistrovství Evropy v atletice. V Mirminghamu hodil prvním pokusem 79 metrů a 61 cm a dál už pak mohl šetřit síly na dnešní finále. Hladký průběh kvalifikace překvapil i samotného Myslivčuka.
5: To jsem nečekal. Měl takový strach, že to mně se nepodaří, tak úplně, co se týče toho pokusu, prostě to hodil a kuknul a je to 79-61 a říkám, je to krásné.
3: Z kvalifikace dálkařů prošel Petr Meindl-Schmidt, ten skočil 791 cm. Koulař Tomáš Staněk se ve finále nedostal přes 20 metrů a skončil 9. Karolína Maňasová nepostoupila do finále stovky.
2: Dnešní dopolední program je v Birminghamu z českého pohledu zajímavý po 10:30, kdy trojici Bahník, Čudlí a Štefela čeká kvalifikace výšky. Bojovat o postup do finále bude taky diskař Bárta. Kolomazníka a Štefka čeká rozběh na 110 metrů překážek a Štoutkovou to samé na 800.
1: Plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková se dostaly do úterního finále už v úvodní disciplíně evropského šampionátu. Janíčková postoupila na kraulařské stovce z posledního 8. místa, Sémanová byla 5. Finále začne v Paříži po 6:30 večer.
3: Český cyklista Pavel Bittner změní od příští sezony tým. 23-letý sprinter podepsal 2letou smlouvu se švýcarskou stájí Pinarello Q365, kde je hlavní hvězdou Brit Tom Pidcock. Nevýhodou může být, že tým nemá zajištěnou účast na největších závodech. Letos se ale díky pozvánkám představil na všech třech Grand Tour a český sprinter věří, že mu tahle změna výrazně prospěje.
6: Hrozně moc se na to těším, poznám nový kolegy. Samozřejmě je to něco unikátního, co se týče toho, jak to v cyklistice funguje. Takový tovární tým, že Pinarello je součástí týmu, takže můžeme být hodně blízko k vývoji. Materiální vývoj se strašně moc těším a myslím si, že mi to pomůže mnohem víc, abych se dostal k svému maximálnímu potenciálu. A jak říkám, myslím si, že se já i lidi, co rádi se tou cyklistikou, můžou na to těšit.
3: Dnes je to 10 let od zlata judisty Lukáše Krpálka na olympijských hrách v brazilském Rio de Janeiro. Komentoval to tehdy reportér Petr Kadeřábek, který na to zavzpomíná zhruba za hodinu v našem vysílání, a pak v průběhu dne uslyšíte právě i Lukáše Krpálka.
1: Teď jste slyšeli druhého z toho českého nebo českorozhlasového zlatého dua Kuna, Kadeřábek, Františka Kunu, který připravil úvodní sportovní přehled. Františku, děkujeme.
3: Hezký poslech.

0: Možná i vy máte rádi kapelu, která se jmenuje Simple Plan, v překladu jednoduchý plán. Já osobně, protože jsem jednoduchý, ale protože mám rád jednoduché plány a myslím, že před fotbalisty Sparty stojí ne jednoduchý, ale jasný plán. Prostě zvládnout odvetu třetího předkola fotbalové ligy mistrů a postoupit do play-off. A více o tom si povíme s Tomášem Petrem, protože Adam Weidenthaler teď kvůli mě nemůže mluvit, omlouvám se, Adame, ale Tomáš, věřím, že ano, Tomáši, krásné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tomáši, ty zníš teda, že úplně nevěříš spartiackému postupu. Ve Francii se hodně kritizoval Lyon za ten výkon v úvodním zápase na Letné, tak čekáš dneska, že to bude jiný Olympik?
1: To si poznal z toho krásné ráno, že nevěřím, nebo?
0: Že nejsiš úplně tak jako pozitivně naladěný, ale chápu, že možná jsme první, se kterými mluvíš dneska. My už jsme tady s Adamem pár slov prohodili.
1: To jste první.
0: Toho si ceníme.
1: Nevím, proč, proč Spartě nevěřit. No, těch důvodů by se našlo poměrně dost, řekl bych, proč Spartě nevěřit. Možná bych začal tím, že Sparta sice vede v úvozovkách v poločase 2-1 po tom domácím vítězství. Na druhou stranu v každém duelu téhle sezóny inkasovala minimálně jednou na hřištích soupeřů, v Mladé Boleslavi, předtím na Zbrojovce Brno, dokonce minimálně dvakrát, takže jednoduchá matematika by říkala, že ta šance Sparty na postup v tuhle chvíli tedy je minimální, protože Sparta vlastně už teď touhle matematikou by začínala na vyrovnaném stavu.
2: Nesnad, že by v tom prvním utkání pomohla tahle trojice Spartě, ale Kuchta, Hraslín, Vindál, ti nejsou přímo v Lyonu. O Janu Kuchtovi už víme, že zamířil na hostování s obcí do polské legie Varšava. Tak řešilo se tohle nějak třeba během cesty do Francie?
1: Řešil se spíše ten přestup Lukáše Hraslína, který je v Saudské Arábii, jedná o tom přesunu z Letné, ale zatím ještě nic podepsané není. U Jana Kuchty bych řekl, že to může být pro Spartu určitá úleva vzhledem k tomu, že Jan Kuchta se propadl v té hierarchii útočníků po příchodu Brunese, ten mimochodem byl včera také na tiskové konferenci předzápasové. A co se týče Petra Vindála, tak tam je to asi otázkou také jen toho, kdy Sparta vydá potvrzení odchodu z Letné, protože i Petr Vindál jedná o svém přestupu do italské Sampdorie, pokud se nepletu, a tam by to tedy mělo být stvrzeno také v nejbližší době.
2: Mimochodem přidám takovou drobničku z polských webů, konkrétně z webu televizní stanice TVP Sport. I tam si všimli toho, že Jan Kuchta sice umí být dobrým střelcem, ale že taky umí být mužem, který se rád baví, a dokonce do titulku nadspali slovíčko Belmondo, tak to je jenom takové.
0: Že střelcem mimo,
2: že se na to nezapomíná, taky. Ano.
0: Ano, ale oni Poláci teď, co jsem koukal, fanoušci vzpomínají na Tomáše Pekharta a trošku vzývají i třeba Kuchtu, že by mohl také nějaké ty góly nasázet v tom dresu Legie Varšava. Ale otázka ještě na Tomáše Petra, který na tiskovce byl. Pídili se novináři po důvodech, proč na začátku sezony, která už teď je hodně náročná pro Spartu, odchází jeden z lídrů, Lukáš Hraslín, prostě proč takhle oslabují?
1: On, Lukáš Hraslín, měl samozřejmě ve Spartě, už teď vlastně mluvím v minulém čase, i když to ještě v minulém čase být asi by nemělo, protože vlastně když vzpomeneme také ten případ Hanska, dalšího slovenského fotbalisty, tak tam se zdálo dávno, že je všechno jasné, že půjde do Saudské Arábie, tehdy z Feyenoordu Rotterdam, a nakonec skončil v Atletiku Madrid, takže ještě neříkejme, že už je hotovo. Každopádně to, že odchází Lukáš Hraslín, asi není tak překvapivé z hlediska finančního, pokud vezmeme v potaz, že v Saudské Arábii asi dostane, řekl bych, několika násobně vyšší plat než ve Spartě. Připomeňme také, že kapitán, jak se v poslední době vypracoval v té vlastně minulé sezóně, Lukáš Hraslín, už byl na Letné pátým rokem, nebo teď začínal jsem dokonce šestý, takže už tam nějakou tu chvilku byl, takže nová motivace. A jak říkal trenér Brian Priske, takový je bohužel fotbalový svět, brutální a cynický, takhle on to označil na tiskové konferenci v případě Lukáše Hraslína. To, že byl Hraslín ve Spartě, samozřejmě přineslo Spartě i úspěchy, ale ne, že by to bylo už přechozené, ale zkrátka pro Lukáše Hraslína to může být i vlastně jedna z posledních možností, jak odejít do ciziny a něco si vydělat, něco většího, řekněme, protože jeho děti už se blíží tomu věku školnímu, takže tam pak může být i tahle rodinná vazba na to vrátit se zpátky na Slovensko nebo vrátit se zpátky do Čech. A Hraslinovi je 30 let, takže tohle může být ten poslední velký výstřel na rok, na dva, víc si zkrátka vydělat.
2: Slyšeli jsme od tebe trochu přísná, ostrá slova od Briana Priského, která další použil, protože on rozhodně nemohl být spokojený ani s tím, co jeho fotbalisté předvedli v ligovém víkendovém utkání, kdy Sparta v sobotu prohrála v Mladé Boleslavi 0-2. Byl to hodně bezkrevný výkon, hlavně tedy v prvním poločase, ale ani ta střídání po změně stran úplně nepomohla. Tak vrátil se k tomu ještě nějak Brian Priske?
1: Řekl bych, že to byl hlavní motiv celé tiskové konference, ať už v případě Brunese, který přišel za hráčskou kabinu, anebo pak i samozřejmě u Briana Priskeho. Já bych možná začal právě Brunesem, protože on mluvil o tom, že všichni byli zklamaní, že byli frustrovaní a že teď je potřeba vlastně to naštvání přetavit v něco pozitivního, tu frustraci využít dnes proti Lyonu. To bych řekl, že je asi ten přístup, který může přinést úspěch. Co se týče Briana Priskeho, tak ten znovu vlastně zopakoval, že takové výkony nejsou hodné Sparty, tedy to, co už říkal po tom zápase v Mladé Boleslavě, že zkrátka nelze hrát tak jako v té první půli.
0: Tomáš Petr dnes bude komentovat od 21 hodin odvetu třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Olympiku Lyon a pražské Sparty. Úvodní výhra Sparty 2-1, tedy snad dnes tedy bude obhájena Pražany. Nicméně Lyon by měl asi nastoupit, Tomáši, v trošku silnější sestavě, protože se někteří hráči buď uzdravili, nebo vrací se po karetním trestu. Můžeš to přiblížit?
1: Je to tak, v základní sestavě by měli podle včerejší tiskové konference Lyonu začít Malik Fofana i Ernest Nuama, takže tam to bude asi trošku větší fičák, než to bylo na Letné, kdy tihle dva nebyli v té základní sestavě. Zároveň by měl být k dispozici zkušený obránce Musa Niakate, takže další posílení pro Olympik, a to v těch zadních řadách. Na druhou stranu asi, stále ještě říkejme asi, nebude k dispozici český záložník Pavel Schulz, protože trenér Paulo Fonseca mluvil o tom, že se blíží ten jeho návrat, že by měl být brzy k dispozici, nicméně, že odveta se Spartou je pro něj asi ještě příliš brzy, že přece jenom Olympik má i spoustu dalších jiných hráčů a že by si měl francouzský klub poradit bez českého reprezentanta.
2: Říká náš reportér Tomáš Petr, který se byl taky jistě podívat na stadionu, jak to konkrétně vypadá ve Francii, tak můžeš něco poodkrýt, jak se ti líbí místo, kde se budou utkávat večer fotbalisté Lyonu a Sparty?
1: Tak pro mě je to vlastně třetí návrat vždy po 5 letech sem do Lyonu, do Groupama arény, protože já jsem tady byl na Euru v roce 2016, kdy tady shodou okolností Pavel Královec odřídil utkání mistrovství Evropy. Byl jsem tady i před 5 lety, kdy Sparta prohrála s Lyonem 0-3, tehdy Pražané snad hodinu drželi nerozhodné skóre 0-0 a pak to tam Letenským napadalo, inkasovali 3 góly, prohráli tedy jednoznačně. Tenhle výsledek by vlastně dnes znamenal konec snu o Lize mistrů. Stadion velký, daleko od města, s velkým prostranstvím okolo. Možná zajímavé je, že tady je parkoviště okolo stadionu a to parkoviště je kryté, protože na té střížce nad auty jsou solární panely, takže vlastně takové dvojfunkční místo, řekněme. Jinak velký stadion, který by měl být snad zaplněný zhruba 40 tisíci diváků, a aréna, ve které, já jsem si říkal, proč se hraje až v 21 hodin, ostatní kvalifikační zápasy Ligy mistrů startují dříve, ale vzhledem k tomu, jaké tady bylo včera počasí, zhruba v 8, v 9, tak naprosto chápu, proč se bude hrát až takhle na večer.
0: Ano, tak snad to Sparťani zvládnou. Dneska držíme jim palce, aby v Lyonu uspěli a postupili do další fáze kvalifikace Ligy mistrů. Tomáš Petr, který s námi teď mluvil, bude večer komentovat od 21 hodin. Tomáši, moc děkujeme a těšíme se večer.
1: Hezké ráno.

0: Žurnál je 8 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Problém s nedostatkem pitné vody by podle předsedy správy státních rezerv mohla vyřešit podzemní voda. Německá policie podle tamních médií našla na dronu objeveném na ležišti v Lipsku stopy DNA. Plavkyně Sémanová a Janíčková postoupily do finále na 100 metrů kraul. Omezení zpomaluje provoz na D4 u jíloviště směrem do Prahy. A bude slunečno s teplotami do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko nemá dostatek rezerv pitné vody. V pořadu 20 minut Radiožurnálu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Nedostatek zásob by podle něj mohla vyřešit podzemní voda. Vrtů je totiž podle Švagra v Česku naopak dostatek.
3: Moje představa by v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení.
1: Správa už se s tímto návrhem obrátila na několik ministrů. Za dostatek vody jsou v Česku zodpovědné rezorty zemědělství a životního prostředí. Z jejich strany ale podle Švagra zatím požadavek na zaopatření pitné vody v Česku není. Krajský soud v Hradci Králové se začne zabývat návrhem na rehabilitaci Václava Trtíka, spolupracovníka faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností. Trtíka tajná policie zatkla v únoru 1950 a měsíc ho v jeho 26 letech držela ve vězení. O soudní rehabilitaci požádala Trtíkova dcera. Na dronu s výbušninami objeveném na letišti v německém Lipsku zajistila policie stopy DNA. Stejný genetický materiál už přitom zaregistrovali v souvislosti s dřívějším žhářským útokem úřady v Litvě. Informuje o tom mimo jiné týdeník Die Zeit.
4: V červenci před 2 lety se v logistickém centru společnosti DHL v Lipsku vznítil balíček odeslaný z Litvy. Zásilka tehdy prý jen šťastnou náhodou nevybuchla při převozu v letadle a obsahovala stejnou DNA jako dron nalezený minulý týden na letišti v Lipsku. Dron tam nabořil do zaparkovaného ukrajinského nákladního letadla Antonov, ale neexplodoval. Americká média tvrdí, že to byla hybridní operace ruských tajných služeb. Kreml nařčení o víkendu odmítl. Berlín zatím nikoho konkrétně neobvinil, ale vláda chce zlepšit protidronovou obranu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: V maďarské Budapešti začíná hudební festival Sziget. Na 5denní akci vystoupí hudebníci z 50 zemí světa. Mimo jiné američtí 21 Pilots nebo britská skupina Florence and the Machine. Run fast for your mother.
5: Sebepřijetí a hledání vlastní identity, přesně taková témata otevírá skupina Florence and the Machine. Fanouškům své největší hity zahraje na hlavním pódiu. Jistou dávku nostalgie pak nabídne britská zpěvačka Natasha Bedingfield. Organizátoři očekávají, že na Sziget dorazí zhruba 2000 českých fanoušků a stejně jako každý rok, tak i letos na něm zahrají čeští interpreti. Tentokrát to bude elektronické duo Bratři. Z Budapešti Jiří Štefl, Radiožurnál.
6: Sport. Plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková se dostaly do finále hned v úvodní disciplíně evropského šampionátu. Janíčková postoupila na kraulařské stovce z posledního 8. místa, Sémanová byla 5. Na 2/7 sekundy se v semifinále přiblížila svému českému rekordu.
7: Jsem spokojená, jelo se mi to vlastně stejně, ale trošičku líp než ráno, což byl ten můj cíl, udržet to prostě tak, jak jsme si řekli s trenérem. A mám radost, že jsem se zase přiblížila tomu svému času a že to bylo trošičku lepší.
6: Finále se poplave dnes, naplánované je v Paříži na 18. hodinu a 40. minutu. Koulař Tomáš Staněk skončil ve finále atletického mistrovství Evropy 9. v Birminghamu. Ve finále se nedostal přes 20 metrů. Do dnešního finále postoupili dálkař Petr Mindlschmidt a kladivář Volodymyr Myslivčuk. Nor Jakub Ingebrigtsen vyhrál závod na 5 kilometrů na evropském šampionátu po 4. za sebou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Situace na D1 u Koberovic a zdržení na D4 u Jíloviště. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou byl na 77. a 5. kilometru ještě před okamžikem uzavřený levý pruh po dřívější nehodě dodávky. Už se jede dvěma pruhy. Kolona začíná na 85. kilometru, osobní auta zpomalí o kus dál, kolona se rozjíždí. Na D1 v Ostravě směrem do Bohumína za sjezdem na Svinov vyšetřují nehodu v omezení. Na kilometru 350 5 projedete pomalu levým pruhem, zpoždění do 10 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku zůstává fronta ze 13,5 kilometru. Je na více než půl hodiny kvůli omezení u jíloviště. Na souběžné silnici je také silný provoz a příliš času neušetří. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se zpomaluje už za dálnicí D1 osobní auta na 79. kilometru. Provoz brzdí omezení u Jesenice, zpoždění kolem 10 minut v osobních autech. A na okruhu potíže i směrem na D1 u nájezdu od Ořechu se na 19. kilometru srazil kamion a osobní auto. Blokují připojovací pruh, ten je tak výrazně kratší. Kolonu hlásíte od dálnice D5, zdržíte se téměř 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno teď ráno a dopoledne, místy skoro jasno, nejvyšší úterní teploty od 23 do 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 20. Tolik zprávy.
9: Dobrý den, milí posluchači, je úterý 11. srpna, pokračujeme s vysíláním Radiožurnálu Sport.
10: Pěkný den.
9: Tak, tahle hodina bude vrcholit vaší soutěží o lístky na volejbal na mistrovství Evropy, které startuje už příští týden v Brně.
10: Ano, konkrétně na ten páteční volejbalový program příští týden.
9: Ano, nicméně do té doby spousta zajímavých témat, budeme po půl deváté vzpomínat na 10 let od zlaté medaile Lukáše Krpálka na olympijských hrách v Riu. Ale ještě předtím budeme mluvit s Ladislavem Krejčím starším, který hraje aktuálně za Teplice, ale je to odchovanec pražské Sparty a vzpomíná taky, myslím, ve své kariéře na spoustu evropských zápasů. Já osobně na ten velký zápas, myslím, který na ty velké zápasy, které hrál třeba v evropské lize, protože jich tam odhrál spoustu a včetně Lyonu.
10: Ano, a taky může říct své zkušenosti třeba s některými vůdčími osobnostmi spartianské kabiny, protože teď to úplně nevypadá, že ve Spartě je jasná ta hierarchie, kdo bude třeba kapitánem po Lukáši Haraslínovi, jestli vůbec někdo drží ten lídrovský prapor.
9: Ano, no a uvedeme si tu hodinku vlastně aktualitami z mistrovství Evropy v plavání a vlastně to bude to zase téma spojené s Francií, protože to plavání se koná ne u Saony a Róny, kde leží Lyon, ale u Sény, kde leží Paříž.
10: Vyrazíme za naším reportérem Martinem Charvátem.
2: Radiožurnál Sport, Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Je 8 hodin 11 minut, přejeme vše nejlepší všem Zuzanám, které dnes slaví svátek. Kdyby ale dnes vyšlo snažení dvěma českým plavkyním, o kterých se budeme bavit, tak by to mohlo večer vypadat, že 4. prosince, že svátek svaté Barbory.
1: Barbora Janíčková, respektive Barbora Sejmanová, tyhle dvě české reprezentantky se chystají na své finále a my se o tom budeme bavit taky s reportérem Martinem Charvátem, který je přímo na evropském šampionátu v plavání ve Francii. Martine, krásné ráno.
2: Dobré ráno z pařížských ulic.
1: Stalo se tady to očekávané. Barbora Sejmanová a Barbora Janíčková postoupili dál, takže...
0: Tebe vyvedlo z míry, že Martin Charvát evidentně nemá ubytování, protože je na pařížské ulici, tak nám to vysvětli, prosím tě. Ty jsi vyrazil na croissant.
2: No, já jsem si říkal, že lepší je vysílání po každé s kulisou, ale jak slyšíte, tak Paříž v 8:10 ráno i na ulicích je poměrně klidné město, ale snad kolem mě alespoň projede auto a nějak hezky francouzsky zatroubí, aby vám to dodalo.
1: A byl tedy klidný ten včerejší výkon dvou českých Barbor?
2: No, klidný úplně nebyl. Myslím si, že zejména trenér Barbory Janíčkové, Dušan Viktorieník, měl asi několik vrásek navíc, protože se Barbora Janíčková dokázala dostat do toho finále velmi těsně. Byť se zlepšila oproti ranním rozplavbám, tak ten výkon v jejím podání mohl být ještě o něco lepší a on sám vám v odpoledním vysílání dnešním poví, že si myslí na výrazně lepší čas na to, že si tady přijeli pro rekord Barbory Sejmanové na 100 metrů kraul, na to, že by Barbora Janíčková získala poprvé také český rekord na dlouhém bazénu, který zatím nemá, protože všechny ty na disciplínách, které plave, tak drží Barbora Sejmanová na kraulařských tratích. No a oni ten rekord rozhodně chtějí a tím pádem chtějí také úspěch ve finále. Ve včerejším semifinále na to, jak Janíčková plavala ráno, tak to zas tak dobrý výkon nebyl. Naopak mírným překvapením je to, jak až dobře plave Barbora Sejmanová, snad to není zakřiknutí toho, co by mohlo přijít večer. Takže dvojitá česká šance. Obě Barbory zatím vypadají poměrně dobře, byť Janíčková možná trochu ne vyděsila, ale přidala mírnou vrásku včerejším semifinále, které nebylo až tak dobré, jak být mohlo.
1: Říkáš, že Barbora Janíčková chce útočit na Barboru Sejmanovou, ale není to tak, že by tam mezi nima byla nějaká rivalita, že? Protože my jsme na sociálních sítích viděli, jak krátce po tvém rozhovoru, nebo možná ještě během tvého rozhovoru, jedna přišla objímat druhou.
2: Ne, rivalita tam rozhodně není, obě dvě si přejí úspěch a zkrátka tím, že se rozhoduje časem, ne tím, že by to byl vzájemný souboj, ale rozhoduje čas, tak kdo dohmátne líp, tak s tím se raduje víc a ať to bude jedna nebo druhá, tak obě dvě si to rozhodně přejí.
0: Ty jsi naznačil, že ale ta medaile možná bude hodně vysoko, když Marit Stenbergenová vítězka těch včerejších semifinále měla čas 52-44, tak to je o dost dál, než měla třeba včera Barbora Sejmanová v semifinále.
2: No, ona Marit Stenbergenová na jaře zaplavala světový rekord na stovce, takže tady je poměrně jasné, kdo by si měl doplavat pro zlatou medaili. Neexistuje téměř jiná varianta, než že by to byla Marit Stenbergenová, protože ona je opravdu výborná a stejně tak Willu van Wijková, která je další nizozemskou plavkyní, tak by nejspíš medaili mít měla, protože je opravdu také výborná a tím, že Nizozemky mají Stenbergenovou, tak vlastně jak je v každé zimě, a známe to z každého sportu, jeden dobrý sportovec a je možnost se podle něj nějakým způsobem učit, tak ona Stenbergenová vlastně sebou vytáhne ještě další a Van Wijková, ta by dnes také mohla útočit na medaile. Ale je tam nějaký prostor, teoreticky třeba na bronz pro některou z českých plavkyň. Nechci říkat, že to je bez šance.
1: Taková je pozvánka našeho reportéra Martina Charváta, tak pojď prosím představit celý ten dnešní den a optikou českých sportovců, nikoliv nizozemských.
2: Z českého pohledu ten den vlastně začne v 9 hodin a 41 minut rozplavbami na 50 metrů motýlek, kde Darina Nabojčenko by mohla pomýšlet na postup do večerního semifinále. Spíše na rozplavání má Jan Jakub Kryške 100 metrů kraul, což si myslím, že pro něj je příliš silná disciplína, navíc tady a vlastně na všech šampionátech velmi dobře obsazená, takže pro něj asi bude semifinále příliš daleko. Naopak do semifinále semifinále by jednoznačně na své hlavní trati a ještě bez výrazných potíží měl postoupit Jan Čejka na 200 metrů znak, který bude ve stejné rozplavbě jako Miroslav Knedla, zatímco Čejka tam bude za hlavního favorita, tak Knedla by také do semifinále mohl postoupit a pro Michala Judického, který s nimi bude tuhle disciplínu plavat, tak po včerejší, byť velmi dobré dlouhé polohovce, to asi bude tak nějak na hraně semifinále, ale protože za každou zemi mohou postoupit maximálně dva a výkonnostně Knedla s Čejkou jsou lepší, tak kdyby Judický skončil 16., je to pro něj hezké, ale bude eliminovaný kvůli tomu, že přihlášení mohou být za zemi 4 do závodu, ale dál půjdou vždy nejlepší dva maximálně, takže Judický vlastně potřebuje porazit nejen ten 16. nejlepší čas, ale vlastně minimálně ještě jednoho z českých reprezentantů, což úplně pravděpodobné není. To je dopolední program, ten znakařský závod v rozplavbách bude přibližně okolo 10:30, no a večer především z českého pohledu 18 hodin a 42 minut, to je ta chvíle, kdy Barbory Sémanová a Janíčková poplavou finále na 100 metrů kraul.
0: Moc se těšíme i na jejich výkony, na to velké finále, ale předtím spousta dalšího komentování pro Martina Charováta, který s námi teď i vás pozval na další program Dne mistrovství Evropy v Paříži v plavání. Martine, děkujeme a těšíme se brzy zase naslyšenou.
2: Díky, hezký den.

0: 8 hodin 18 minut doznívají Green Day v našem vysílání. Teď jdeme na další fotbalové téma, které se opět týká Sparty, která nastoupí v Lyonu k odvetě třetího předkola Ligy mistrů.
1: A nás tady čeká taky rozhovor na radiožurnálu Sport s člověkem velmi povolaným, bývalým záložníkem pražské Sparty, který si proti Lyonu taky několikrát ve své kariéře zahrál, Ladislavem Krejčím. V českých médiích častovaný Ladislavem Krejčím starším. Ladislave, hezké ráno, díky za váš čas.
2: Dobré ráno všem.
0: Můžeme začít vzpomínkou, Láďo, já jsem koukal teď na staré weby zhruba 14 let a vy jste hráli v Evropské lize se Spartou v Lyonu, kdy jste skóroval na podzim 2012 při prohře 1-2. Mluvil jste o tom, že Lyon patřil v dětství mezi vaše oblíbené týmy, tak zůstalo to i po těch konfrontacích?
3: Tak jednoznačně, měl jsem vždycky Lyon rád a musím říct, že ty zápasy s nima, co jsem odehrál, tak byly náročný, takže si to dobře pamatuju, ale Lyon mám opravdu rád, je to mi to takový sympatický mužstvo.
0: Je pravda, že tehdy jste skoroval ještě na tom starém stadionu Stade Gerlain, ale o 9 let později, když jste tam pak byli vlastně se Spartou, už s jinou Spartou v roce 21, jak se hrálo na tom aktuálním moderním stadionu. Vzpomenete si nějaký jako rozdíl?
3: Určitě, tak ten modernější stadion byl takový uzavřenější, samozřejmě hezčí, modernější, hezky udělaný, ale já mám lepší vzpomínky na ten starší stadion, kde jsem střelil branku a samozřejmě nebyla vítězná, prohráli jsme tam, ale musím říct, že ten zápas mám vrytej v hlavě mnohem víc než ten na tom moderním stadionu.
1: Ve výběru Olympiku Lyon tehdy proti vám třeba Alexandre Lacazette nebo Samuel Umtiti a další hráči, kteří prošli francouzskou reprezentací v průběhu sezon. Cítíte, že teď ten Lyon je víc k poražení, než tomu bylo před těmi už více než 14 lety?
3: Téměř 14 let, tak já si pamatuju, když jsme tam přijeli, tak to byl neskutečný fofr, opravdu. Já jsem začínal ten zápas na lavičce a seděl jsem tam, myslím, teď nevím, vedle Davida Pavelky možná, nebo vedle někoho, ne, David možná hrál, to je jedno, a říkali jsme si, no tak to je fofr, tak to je slušný, takže si pamatuju, že to opravdu byl fofr a věřím, že třeba teďka nemají takovou sílu jako předtím a hlavně kluci dokázali teďka v tom prvním zápase, že se s nima dá hrát a uhráli výborný výsledek, takže to mají dobře rozehraný.
0: Ladislav Krejčí je s námi ve vysílání, aktuálně záložník Teplic, ale odchovanec pražské Sparty. Když mluvil o tom roku 2012, tak tehdy patřil s dalšími mladíky Sparty, včetně Pavla Kadeřábka, mezi ty mladé, talentované pušky, které byly ve zkušeném výběru Vítězslava Lavičky. Když to dneska srovnáme s jmény jako Vaclík, Zápotočný, Jarošík, Matějovský, Hužbauer, Kadeřábek, jak jsem ho zmiňoval, tak byl mladý, ale třeba Kveuke, a s tou dnešní Spartou a s něčím, když se nedaří, s tím obdobím. Vidíte tam podobné persony, které můžou té aktuální Spartě nějak pomoci prostě dostat se z krize?
3: Tak já bych ještě neříkal, že je Sparta v krizi, to určitě ne, a věřím, že ta evropská, nebo ty poháry, které teďka je čekají, tak ten zápas, tak věřím, že to zvládnou, že to prostě jiná soutěž než třeba tady domácí liga a myslím si, že by jim to i mohlo víc vyhovovat, že budou mít otevřený hřiště, nebudou hrát tolik doplnejch a myslím si, že to bude, nebo že by to mohla být voda na jejich mlejn.
1: Přesto Sparta už oficiálně pustila do legie Varšava Jana Kuchtu, blízko k odchodu do Saudské Arábie je kapitán Lukáš Hraslín, tak jak to vnímáte, neoslabuje Sparta až příliš před tou náročnou sezónou?
3: Tak já věřím, že vědí, co dělají a samozřejmě mají tam i nějaké posily, který jim přišly, ty zápasy s tím, nebo ten zápas s tím Lyonem, co jsem měl možnost vidět, tak ty kluci, kteří nastoupili, tak odehráli dobrý zápasy, Šulo třeba, nebo Lukáš Hraslín nehrál a odehrál to za něj výborně, to křidílko nahoře nastoupil ten útočníček novej a taky to odehrál dobře, takže věřím, že mají dobrý mančáft a že ten zápas v Lyonu zvládnou.
0: Ladislav Krejčí, který je s námi ve vysílání, s pražskou Spartou získal dva ligové tituly, také jeden český pohár, ale přece jenom ještě věc, kterou můžete vy dobře i posoudit, když takhle je poločas Boleslavy, kde Sparta ani jednou nevystřelí, v té kabině prostě dokážete se vcítit do role těch fotbalistů, kteří tam sedí a vlastně koušou takhle trpké momenty. Co tam pomáhá v těch chvílích?
3: Tak jednoznačně jsou to nepříjemné momenty a myslím si, že v tu chvíli kluci všichni moc dobře vědí, že ten poločas se jim nepovedl a že musí zabrat a musí se snažit to otočit do té druhé půle. Ale opravdu není to nic jednoduchého, protože to cítíte, že ten tlak na vás je, že ten zápas byste měli zvládnout a měli byste vyhrát a najednou prohráváte a nepodaří se vám, jak říkáte, ani vystřelit, takže sami to cítíte a já jsem měl vždycky to štěstí, nebo vždycky jsem rád s hráčem a že tam byl někdo, kdo vystoupil a kdo udělal třeba nějaký důležitý krok. Já připomenu třeba ten mančaft dříve, tak tam byli kluci jako Mára Matějovský a nebo třeba Jirka Jaroší, který na sebe tu zodpovědnost v těchto chvílích vzali a já věřím, že Sparta tam má teď taky hráče, který to na sebe vezmou.
1: I my budeme věřit, že se to dnes Spartě v utkání od 21 hodin na půdě Olympiku Lyon vydaří, ale poté o víkendu Sparta bude hostit vaše Teplice s vámi v kádru. Tak těšíte se na tenhle výjezd zpátky na Letnou?
3: Samozřejmě, těším se moc, těším se na stadion a měla by mi přijít i rodina se podívat na zápas, takže se na to moc těším a věřím, že naopak to už fanoušek Sparty nebudu a naopak jí budu chtít potrápit a budeme chtít získat nějaký body.
0: Říká Ladislav Krejčí, záložník FK Teplice, které teď jedou 3 kola 7 bodů, divočina z Plzní 5-5 to bylo. Cítíte teď, že přece jenom by mohl přijít i dobrý výsledek na Leté, že to přichází v ideálním nastavení vašeho týmu a naopak třeba, že v takové rozkolísané době pro Spartu?
3: Tak samozřejmě budeme chtít pro to udělat maximum, aby jsme ten výsledek udělali a ještě k zápasu z Plzní dlouho jsem takovýhle zápas neodehrál, možná ani si nepamatuju v kariéře, jestli u takovýhle zápasu jsem byl a bylo to hustý, teda 5-5 a myslím si, že to byl zážitek hlavně pro diváky a říkám, věřím, že jsme ve správném rozpoložení a že Spartu potrápíme a třeba získáme nějaký body.
0: Ladislav Krejčí, ještě poslední otázka na vás osobně. Jaké vaše rozpoložení, jste zdraví? Koukali jsme, že první kolo jste hrál proti Bohemce při vítězství a ty jste byl dvakrát mezi náhradníky.
3: Tak zdravý jsem, musím to zaťukat, jsem rád, že jsem zvládnul celou přípravu a samozřejmě sestavu vybírá vždycky trenér, takže já se snažím být k dispozici a když už nejsem na hřišti, tak abych byl v kabině pro ty kluky nějakým způsobem mentorem nebo jim třeba poradil nebo dal nějakou radu, takže já přijímám jakoukoliv roli, kterou mám a snažím se být k dispozici jak trenérům, tak týmu, ať už je to v jakýkoliv roli.
0: To říká Ladislav Krejčí, aktuálně záložník Teplic, odchovanec pražské Sparty, se kterým jsme se o obou klubech bavili na Radiožurnálu Sport. Láďo, moc vám děkujeme za váš čas, takhle, že jste si udělal těsně před srazem, před tréninkem a držíme vám palce, ať se vám dál v kariéře daří.
3: Děkuju moc za pozvání, díky moc.

0: Radiožurnál, teď je 9:30. A zprávy pro nás má Eliška Zábrocká.
1: Veřejné vysoké školy by mohly v příštích letech přijímat méně studentů. Česká konference rektorů varuje, že bez navýšení rozpočtu by v roce 2027 mohlo nastoupit maximálně 59 tisíc nových studentů. To je asi o 5 tisíc méně než letos. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Školy podle rektorů nemůžou dál zvyšovat kapacity bez dalších peněz, protože by tím ohrozily kvalitu výuky. Maďarský parlament dnes bude volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka. Toho nominovala vládní strana TISA. Opoziční strana Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce Tamáš Šujok byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA ho minulý měsíc donutila k odchodu z funkce změnou ústavy. A pracovníci školního lesního podniku Křtiny nově vyznačili přibližně 20 kilometrů tras pro jízdu na koni v okolí brněnského Ořešína. Lidé mají na výběr stezky pro kratší výšky na hodinu i pro celodenní putování. Takzvané hypostezky poznají podle modrých, červených nebo zelených čtverečků na stromech a velkých kamenech. Sport. Fotbalový útočník Jan Kuchta odešel z pražské Sparty. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kuchta si zkusí třetí zahraniční angažmá a už není se Spartou ve Francii. V Lyonu čeká Spartu odveta třetího předkola Ligy mistrů. První zápas vyhráli Pražané doma nad Olympikem 2-1. Utkání začne v 21 hodin, přímý přenos bude vysílat digitální Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D4 u Řitky a kolony na pražském okruhu. Na D4 ze Strakonic do Prahy opatrně za sjezdem na Řitku. Na 13,5 kilometru řeší kolizi dvou aut se sanitkou. Blokují levý a částečně i pravý pruh. Za místem nehody následně popojíždí kolona kvůli omezení u jíloviště. Je to stále na téměř 40 minut. O něco rychleji vychází trasa z exitu 14 přes Klínec. Na D1 v Ostravě směrem do Polska za sjezdem na Svinov po nehodě už nic nepřekáží. Je tam už jen omezení, zpomalíte na kilometru 354 zdržení do 10 minut. Ovšem nedaleko při nájezdu z Rudné směr Bohumín vyšetřují srážku tří aut v pravém pruhu a zpomalte, vybočuje se za zatáčkou. Na pražském okruhu směrem na D1 u Ořechu na 19. kilometru řeší srážku kamionu s osobním autem. Blokují připojovací pruh, ten je tak výrazně kratší, kolonu hlásíte od dálnice D5 na 20 minut. Na okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, zpomaluje se za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru, více postojíte v kamionech. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most přibrzdíte za sjezdem na Pankrác, kolona se táhne až do Ucpané Dobříšské před Mrázovku. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnešní ráno je slunečné nad celou republikou. Na Šumavě ráno teplota klesá.

0: Je 11. srpna, vstáváte s Radiožurnálem Sport a pokud můžete, tak si i zaspomínejte. Nevím, kolik z vás posluchačů, to bych musel mluvit trošku zřetelněji, pokud byste byli pamětníci toho 90 let starého zlata na letních olympijských hrách v Berlíně, Alojze Hudce v gymnastice, si to pamatuje, ale na druhou stranu 10 let, to není zas tak dlouhá doba, tak můžeme spíš vzpomenout tohle.
1: Ano, vypravíme se do Rio de Janeiro, do Brazílie, a to i díky slušivému hrníčku, který si přinesl do studia náš tehdejší reportér Petr Kadeřábek, který byl přímo u toho, když se stal poprvé v kariéře Lukáš Krpálek olympijským šampionem. Hezký den.
2: Hezký den.
0: Petře, hezký den, ještě než ti pořádně zesílí
2: to
0: mikrofon.
2: Tehdejší, akorát mi tam trošku vadí.
0: Co tehdejší?
2: Tehdejší reportér.
1: No tak tehdy jsi tam byl, ano, jsi i dnešní reportér.
0: Ano, je to dnešní uživatel hrníčku s nápisem Rio 2016 taky především. Ale můžeme si ostatně poslechnout, jak to znělo přesně 11. srpna 2016.
3: Lukáš, hodně soustředěný pohled teď na těch posledních 30 vteřin. Základní hrací doby, další. No to už musí být, ale ono se nevypadá. Tenhle borec bude nosit na svém kimonu zlatým písmem vepsáno své jméno. Lukáš Krpálek je historicky prvním českým olympijským vítězem.

0: jsem z toho úplně tak hotovej, že to je, já mám hroznou pohádku, ten život teďkom poslední rok. Mám hroznou pohádku, ve všem se mi hrozně dařilo. Mám úžasnou rodinu, která na mě doma čeká. Mám úžasného syna, na kterého se hrozně těším. A jsem hrozně šťastný, že přivezu tu medaili.
1: No, krásné emoce, myslím, že i my jsme tady cítili lehké pohnutí, Petr Kařábek ozvlášť, když to před 10 lety komentoval. Ty jsi tam říkal, že to kimono olympijské budu nosit 4 roky, on ho nakonec nosil 8 let, co by olympijský vítěz. Tu chvíli jsi to asi nečekal.
2: To jsem určitě nečekal, obzvlášť jsem nečekal, že za 5 let, protože Tokio olympijské hry, jak je známo, bylo posunuté ještě o 1 rok, tak vlastně tam, že vyhraje v kategorii nad 100 kilogramů a vlastně tak přepíše, když to řeknu opravdu hodně kliše, dějiny, protože to se nikdy nikomu nepodařilo a myslím, že se to nikdy nikomu už nepodaří, aby vyhrál olympijské hry v těch 2 nejtěžších hmotnostních kategoriích. I proto je vlastně Lukáš Krpálek tolik uznávaný po celém světě a klaní se mu ty největší hvězdy světového juda, historie i současnosti.
1: Co se týče vzpomínky konkrétně na tu cestu za zlatem v Riu. 5 soupeřů ve druhém kole, nejprve tedy Portugalec Fonseca, pak Rakovov,
2: to byl Rakov.
1: Rakov to byl Rus.
2: Kazach,
1: pak Hago z Japonska.
2: Haga,
1: Francouz Maré a pak tedy Gasimov z Azerbajdžánu.
2: Tehdejší světová jednička.
1: Ano. Koukal jsem vlastně do zápisu, že tam vlastně na ty bodované techniky to nebylo pokaždé. On vlastně i takticky vydržel se soupeři, že dosplatili vlastně na tresty, ne?
2: No, on hlavně prohrával s Fonsekou a to hodně dlouho. On vlastně tam bylo takhle, když jsem s Lukášem Krpálkem byl na soustředění v Nymburce před odjezdem na olympijské hry, tak tam byl právě Portugalec Fonseka. A on ho 2x požádal o randory a Lukáš se omluvil a šel si sednout a odpočinout si. A já jsem se ho ptal, kdo to je, a on, to je hrozný pařez, toho hlavně bych nechtěl dostat. No, on je takový hodně podsaditý, vlastně kimono je na něm úplně našponované a vy ho nemáte za co chytit. A on říká, má takový nepříjemný judo, toho bych určitě nechtěl dostat. Šup, přijeli jsme do Ria, los, Fonseca v prvním kole. A on z toho měl opravdu velký strach. Nakonec tedy to zvládl a tam tu poslední minutu, to bylo něco neskutečného, když Lukáš Krpálek stále prohrával, nakonec vyrovnal a v prodloužení Fonseku potom dobře 2 hodiny plačícího po tomhletom zápase schouleného tam před Kariokou 2, tak tam před tou halou, kde vlastně Lukáš Krpálek ho porazil, Lukáš mu potom vlastně přišel ještě ho uchlácholit, ale měl samozřejmě radost, že postupuje. A když se podívám i do toho druhého kola, tak vlastně tam byl dovětek ještě toho Fonseky, protože Lukáš Krpálek se neuvěřitelně zakyselil a bylo mu špatně od žaludku mezi těmi 2 zápasy a ten začátek s Rakovem byl opravdu hodně špatný od Lukáše. Ale pak od té 2. minuty, tehdy ještě 5minutového limitu pro ten boj, tak najednou to bylo vidět, že tam on nemůže prohrát. Rakova porazil, Hagu, dalšího Japonce, vlastně Lukáš Krpálek na všech olympijských hrách se vždy utkal s Japoncem a akorát se Saitem prohrál, teď v Paříži. Ale toho Hagu prostě přejel. A potom za mě asi nejlepší zápas vůbec do té doby, který kdy na tatami odvedl Lukáš Krpálek, byl v semifinále proti Maretovi. To byl tehdy mistr světa. On vůbec nevěděl, co s ním má dělat. To bylo něco neskutečného. To bylo tak takticky, silově, technicky fantastické utkání. Nakonec ho prostě uškrtil a šel do finále a tam proti svému obrovskému kamarádovi, protože Gedlam Gasimov, ten tam chodil a vlastně po čtvrtfinále, když vyřadil Lukáš Krpálek Hagu, tak procházel mixzónou a skočil Lukášovi kolem krku a to je můj kamarád, to je mistr světa, to je můj kamarád a šel dál. A teď ti novináři někteří, kteří ho neznali, tak kdo to byl? Já říkám, to je mistr světa a teď jako je to světová jednička, s ním by asi měl jít ve finále. Aha. No pak spolu šli a bylo krásné, když vlastně Lukáš Krpálek těch 30 vteřin před koncem si připsal ipon, tak Gasimov upadl a to trvalo tak 3 vteřiny, kde on dopadl na záda, zklamaný a pak najednou vyskočil a tomu Lukášovi skočil kolem krku a gratuloval mu k tomu, že právě on je olympijským vítězem. To jasně dokládá i to, jaký on má vlastně zvuk a platí to do dneška, že prostě on je velice oblíbený, byť prostě když proti němu jdete jako judista, tak nemáte příliš šancí i v dnešní době na to, že postoupíte dál.
3: Lukáš Krpálek letěl do Ria už jako mistr Evropy a mistr světa, pak se stal tedy olympijským vítězem. Změnil se nějak po tom svém největším úspěchu, tom prvním olympijském úspěchu, nebo
2: ne.
3: Pořád je stejný?
2: Vůbec se nezměnil. Změnilo ho to, co se dělo po tom Riu. Protože já vlastně v Riu jsem mu ještě říkal, ty si změň telefonní číslo, jinak se z toho zblázníš. A modli se, aby tady v Riu ještě někdo z Čechů získal zlato. Což se nestalo. Tam prostě on byl jediný olympijský vítěz a když mi za 2 měsíce volal, že si mění číslo a že po něm chce rozhovor i časopis Kůň a pes, že je to prostě něco neskutečného, tak opravdu, vemte si, on se vrátil a až za 10 dní se potkal s manželkou Evou. On prostě pořád někde byl. Na Lipně, tam ho vlastně letěl vrtulníkem, pak do Jihlavy, prostě neustále ty povinnosti. Pak si dal tedy pauzu, no a pak najednou přišlo to rozhodnutí a půjdu do Plusky a vyhraju olympiádu v Plusce a on to v Tokiu dokázal.
1: No, Lukáš Krpálek bude v listopadu slavit 36. narozeniny, stále tedy se chystá na vlastně další boje v profikariéře, má tedy 2 olympijská zlata, naposledy v Paříži mu to nevyšlo. Jak to ještě vidíš s jeho kariérou, protože to, co dokázal, je neskutečné, kde bere tu motivaci a co má před sebou za motivaci?
2: Před sebou má motivaci, že chce startovat na 5. olympijských hrách. To je prostě to, co ho žene dál. Zapojil se do olympijské kvalifikace, která nedávno začala. Už do ní sbírá první body. Uvidíme, jaké to bude třeba teď na podzim na mistrovství světa, protože tam, kdyby uspěl, což je, dejme tomu, finálový blok, aby byl, dejme tomu, do toho 5., 7. místa, on bude tím medaily, kdo by nechtěl, už jich tak má celkem dost. A pokud tohle to zvládne a vstoupí do té olympijské kvalifikace nějak bodově dobře, že se udrží v těch prvních 8-10 místech světového žebříčku, tak prostě do LA pojede a tam opravdu může porážet i ty o generaci mladší borce.
1: Je to, 30, je to,
2: no, ale ta technika, ta vůle, ta výdrž, prostě on stále celou dobu toho 4minutového limitu, dobře, v prvních 2 minutách si musí dávat pozor, tam nesmí úplně riskovat, jako třeba se Saitem v Paříži, ale ve chvíli, kdy prostě přejde až do té 3., 4. minuty, tak tam na něj nikdo nemá. Prostě jediným, kdo se mu může možná v tomhletom postavit, a to si myslím, že není, tak byl vlastně hvězda, tedy Rinner, ale jinak Tušišvili a všichni tihleti borci, kteří sbírají ty vavříny, tak prostě ve 4. minutě souboje proti Lukáši Krpálkovi zvadnou a Lukáš prostě v tu chvíli dominuje.
1: Ještě poslední věc, protože je to téma dne 10 let od takhle velkého triumfu, si chcem připomenout, ty míříš přímo za Lukášem Krpálkem, můžeš pozvat posluchače na další?
2: Jedu za ním, protože on za těch 10 let už si vybudoval nejen jméno, ale třeba i judistickou školu. Jeho jméno přilákalo do judistického svazu opravdu hodně nových mladých judistů a když se na to podíváme, jak ti mladí, kteří na něm vyrůstali, jsou teď úspěšní, tak se můžeme těšit opravdu na světlé zítřky české. Juda. A Lukáš Krpálek do nich pořád patří. On je takový i tmelící, jako takový spojovatel těch generací, protože jak on si dokáže dělat legraci na těch soustředění ze svých vrstevníků i z těch mladších a samozřejmě i ze svého trenéra Petra Laciny, ten se s ním zkusil tedy neskutečně. Pamatuji si, když měl 40. narozeniny, tak s ním prostě 40krát hodili na tatami. Byl jsem u toho a to teda musím říct, že Petr Lacina toho měl dost, ale prostě je to, a to zase dokládá to, že ten Lukáš Krpálek je pořád stejný, jako když jsem ho potkal někdy v 17 letech, když jel na své juniorské mistrovství světa, kde poprvé získal medaily, pak do Paříže v Halebersi, kde získal svůj první bronz na mistrovství světa, tak to bylo něco neskutečného, když tam běhal vlastně po těch cihlových chodbách, potkali jsme se u dopingu, on mi říkal, co tady děláš, říkám, jdu točit medailistu a on tady nikdo nesmí, já říkám, já nevím, mě sem pustili.
1: Petr Kadeřábek, který s námi mluvil teď, tak se dostane na spoustu míst a dneska i za Lukášem Krpálkem, tak na těch jeho 10 let od zlata v Riu si můžete zazpomínat snad i s ním přímo, až se Petr zase spojí. Tak moc děkujeme a těšíme se.
2: Naslyšenou.

0: This is low, I'm looking for high.
1: 8 hodin 50 minut, to znamená jediné, v naší soutěži se můžete utkat o ceny. Adame, prosím, představy ještě jednou.
2: Ano, jsou to vstupenky na mistrovství Evropy volejbalistek, protože už příští týden se sjedou ty nejlepší v Brně a vy budete u toho.
1: Ano, tak máme tady soutěžní zvuk, už jste na to asi zvyklí. Ale vzhledem k tomu, o jakou osobnost půjde, myslím si, Adame, že nějakým způsobem bychom možná mohli napovědět.
2: Můžeme napovědět už tedy ze začátku, že se ta soutěžící, nebo respektive ta, jak to říct, respondentka, nebo člověk, který promluví, bude právě hodně točit kolem volejbalu, respektive se točí ve volejbale. Můžete tu dotyčnou znát z řad sezon i třeba jako součást české volejbalové reprezentace.
1: Nedávno 25. července oslavila 38. narozeniny a takhle mluví.
3: Bulharky nastoupily dost tvrdě, si myslím, skvěle podávali, my jsme strašně kazili. Já teda musím říct, patřím docela dost zkušená přihrávačka a teda mě dost zavařili, protože měli výborný servis, takže samozřejmě jsme trošku horší příjem, ale pak musím pogratulovat všem, jak jsme na ně nastoupili od druhého setu a pak už podle mě už nebylo o čem.
1: Elitní česká smečařka, lídrině národního týmu, jmenovkyně jednoho českého, řekněme, herce, představitele swingu, brýlatého pána, ale dnes vystupující pod tedy jménem svého manžela, který je také, nebo byl úspěšným volejbalistou.
2: Ano, a mimochodem, pokud jste nás poslouchali zhruba před měsícem, tak jste taky na Radiožurnálu Sport zjistili, že ona bude hrát v Řecku, kde si vyzkouší další zahraniční angažmá a shodou okolností právě proti Řecku nastoupí české volejbalistky do toho prvního zápasu na turnaji toho 21., kdy vám dáme lístky na tenhle zápas.
1: Nápovědy se evidentně ujaly, protože nám volají posluchači, ještě nejsme vlastně vyzvali, což je skvělé, 221-552-222, to jenom řeknu tak pro forma a taky to, že dva měsíce máte na to vyhrát a pak tedy nevyhrát, to je takový limit a ty věřím, že s námi vyhraje někdo další, tak dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, to je Ondřej.
1: Ondřej, krásný den vám přejeme, tak víte, o kom je dnes soutěž?
4: Asi myslím, že je to Helena Havelková Groze.
1: Bravo, skvěle. Gratulujeme. Ondřej, napověděli jsme, nebo jí znáte takhle po hlase, jste volejbalovým fanouškem?
4: I po hlase.
1: Výborně, no tak to je krásná věc, jsme rádi, když soutěžící takhle na první dobrou trefí tu osobnost. Takže máte dvě stupenky, Adame, ještě připomeň na co?
2: Na ten první hrací den volejbalového evropského šampionátu, který bude hostit Brno a právě tedy to součástí toho prvního hracího dne je taky utkání Česká republika versus Řecko.
1: Dobře, takže Ondřej se může vypravit do Brna a taky od nás získáte věcnou cenu, předpokládám nějakou, a pak také v pátek můžete hrát o bezdrátová sluchátka. Tak to je snad fajn, snad jsme vám zlepšili den. Mějte se hezky, Ondřej.
4: Děkuju, na shledanou.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný, nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zuzana Maďarová, olympijská vítězka, zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: A teď už aktuální zprávy ve spojení Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
7: 9 hodin. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
8: Odvolací vrchní soud v Praze bude rozhodovat o délce trestu v případu týrané ženy na Lounsku. Kolumbii zasáhlo silné zemětřesení, má přes 160 potvrzených obětí. Koulař Tomáš Staněk byl 9. na atletickém mistrovství Evropy. Nehody zpomalily provoz na Pražském okruhu před Ořechem v obou směrech. A bude slunečno s teplotami do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Vrchní soud v Praze dnes projedná odvolání všech obžalovaných ze Siřemy na Lounsku. Muž tam podle obžaloby zhruba 3 měsíce držel ve sklepě mladou ženu a týral ji. Další 3 lidé o tom věděli a pomáhali mu. Vinu všichni přiznali, soud bude rozhodovat o výši trestu.
9: Od podzimu 2024 držel Karel Novák ženu ve sklepě domu a kromě brutálního týrání ji opakovaně znásilňoval. Vědět o tom měla jeho partnerka, její dcera a dceřin partner. Všichni se o ní starali, když byl pryč. Například jí nosili jídlo. Krajský soud v Ústí nad Labem odsoudil letos Nováka k léčbě a 15 letům vězení. K rozsudku přičetl i předcházející 2 znásilnění. Zbylá trojice má jít do vězení na 5,5 až 6 roků. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
8: Kolumbijská vláda vyhlásila kvůli zemětřesení celostátní stav nouze. Otřesy o síle 7,4 stupně nepřežilo nejméně 164 lidí. Epicentrum leželo v oblasti Choco na západě země. Otřesy vycházely z hloubky 107 kilometrů. Podle kolumbijské geologické služby to bylo nejsilnější zemětřesení za posledních 10 let.
10: Otřesy zasáhly hlavně západní a střední část země. Jedno z nejhůře postižených míst je metropolitní oblast Pereira, město blízko kolumbijských And. Na záběrech ze sociálních sítí jsou vidět záchranáři hledající uvězněné osoby v troskách domů. Stále se jim daří vyprošťovat živé lidi. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella okamžitě zrušil svůj program a přijel do hlavního města Bogoty.
11: Osobně budu řídit velitelské středisko, abychom pomohli našim lidem v regionu Choco a v dalších postižených oblastech země. Nejste sami.
10: Pomoc Kolumbii už přislíbili záchranáři z Ekvádoru, Brazílie, Spojených států nebo z Venezuely. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
8: Nedostatek dárců krve hlásí Českobudějovická nemocnice. Aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin. Nemocnice se musela obrátit i na jiná regionální zdravotnická zařízení, která jim pomohla zásoby dočasně doplnit. Pokračuje primář transfuzního oddělení Vít Motáň.
12: Aktuálně ty zásoby nejsou příliš velké, dárců je méně, ale spotřeba neklesá. Řada dárců je na dovolené, takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení, protože například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
8: Dřevěné barokní sochy z Vraclavy na Orlicko-Ústecku se po 40 letech vracejí na horu Matky Boží v Králíkách. 28 soch s výjevy z Ježíšova utrpení původně zdobilo kaple podél poutní cesty. Před převozem je restaurátoři museli ošetřit, aby cestu bezpečně zvládli. Jak jejich návrat probíhá, sleduje reportérka Naďa Kubínková.
13: Tak ten převoz více než 300 let starých dřevěných soch není vůbec jednoduchý. Červotoč totiž poškodil jejich dřevo, na mnoha místech se uvolnily barevné vrstvy a rozlepily se také některé spoje. Restaurátoři proto museli poškozené části nejprve zpevnit, sochy pak demontovali ze soklů, částečně rozebrali a pečlivě zabalili. U některých je potřeba během převozu podepřít také volně vystupující končetiny. Náročný je vlastně i ten samotný transport. Restaurátor Vojtěch Werner se totiž rozhodl nepoužít jeřáb, ale speciální plošinu a lidskou sílu. Z Vraclavi na Orlickou-Ústecku Naďa Kubínková, Radiožurnál. Sport.
14: Koulař Tomáš Staněk byl na atletickém evropském šampionátu v Birminghamu 9. Na užší finále mu výkon 19 metrů a 68 cm nestačil, když skoro o metr zaostal za svým nejlepším pokusem z kvalifikace. Přes zklamání se už ale těší na závody a doufá, že na dalších akcích to bude lepší.
15: Před náma jsou další výzvy, hale Evropa a letě svět a tak dál, takže uvidíme. No. Věřím, že když bude držet zdraví, tak víme už nějak, jak to dělat asi trošku. A tohle je jenom prostě takové jako mezi stupínek, no.
14: Do finále neprošla v běhu na 100 metrů Karolína Maňasová, která pro tuto sezonu se závoděním skončila. Potřebuje vyléčit problémy s patou, které ji trápí 3 týdny. O medaile mohou večer v Birminghamu zabojovat ve finále dálkař Petr Mindlschmidt a kladivář Volodymyr Myslivčuk. Další čeští atleti vstoupí do dnešního programu kvalifikacemi a rozběhy po 11:30 dopoledne.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehody na D4 u Řitky a na Pražském okruhu. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku na 13,5 kilometru řeší srážku dvou aut a sanitky, blokují levý a částečně pravý pruh. O kus dál začíná půlhodinová fronta kvůli omezení u jíloviště. Dá se to obět z exitu 14 přes Líšnici a Klínec. Na Pražském okruhu směrem na D1 u nájezdu z Ořechu na 19. kilometru řeší nehodu kamionu s osobním autem, blokují připojovací pruh, ten je tak výrazně kratší a zpomaluje to průběžný pravý pruh. Kolona popojíždí z konce dálnice D5 a je na více než 20 minut. Na okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, poprvé se brzdí u Jesenice na 81. kilometru. Za nájezdem od Barandova na 16,5 kilometru vyšetřují nehodu, je to celé na zhruba půl hodiny. V Praze na jižní spojce směrem na Smíchov od sjezdu na Pankrác pojedete krokem. Na Barandovském mostě se podařilo nabouraná vozidla odklidit mimo pruhy, fronta se postupně přesouvá do Dobříšské. A na Novopatské směrem na D8 se za sjezdem na Satalice srazil kamion a osobní auto. Kolona se táhne ze Štěrboholské spojky od Europarku a je na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude jasno, dopoledne místy skoro jasno, nejvyšší teploty od 23 do 28 stupňů na Jihomoravě až 30. Tolik zprávy.
18: 9 hodin 6 minut, vstáváte s Radiožurnálem Sport, přejeme vám krásné úterní ráno i Adamu Weidenthalerovi, který si opět sedá v našem studiu.
6: Dobrý den, vážení posluchači.
18: Adam, já jsem to vlastně několikrát nakousl toho Alojze Hudce, ale nějak jsem to nedopovídal pořádně. To jeho zlato na olympiádě v Berlíně je specifické zaprvé tím, že vlastně jde o jedno z nejslavnějších tedy prvenství českého gymnasty v historii, ale taky o to, že je vlastně stále zachyceno. Akorát v trošku možná kontroverzním filmu, protože tehdy, jak všichni dobře víte, bohužel prostě následovala druhá světová válka, v Německu už byli nacisté u moci a jistá Leni Riefenstahlová, nebo Riefenstahlová tehdy natáčela pro Adolfa Hitlera a ona to natočila tu olympiádu ve filmu Olympia. A ta celá vlastně, nebo to celé cvičení na kruzích Alojze Hudce je zachyceno právě v tom filmu Olympia 85 sekund dlouho trvající cvičení tam je celé, takže nevím, jestli k tomu má někdo přístup, nebo jestli to někde v archivu je, nebo jestli to třeba jste někdo viděli, tak právě tenhle bývalý československý úspěšný gymnasta, rodák z Račic u Vyškova, tam je zachycený. To jinak, mi přijde specifické.
6: Jinak má 8 zlatých z mistrovství světa, takže byl úspěšný nejen na těch hrách v roce 1936.
18: Ano, už o 5 let dříve v Paříži v roce 31 měl dokonce 5 zlatých najednou na kruzích, na bradlech, na hrazdě, ve šplhu a ve víceboji. Takže tenhle vyučený soustružník z brněnské zbrojovky, který od roku 1933 pracoval v Praze v Národní bance československé, tak překonal možná to, že se mu nevyštěla velká gymnastická budoucnost. Trošku jsem si připomněl sebe, protože prý neměl úplně fyzické předpoklady pro gymnastiku, byl útlejší postavy, to o mě úplně neplatí, ale měl krátké nohy a ruce. Tak tam se trošku poznávám, ale že bych dokázal třeba na kruzích něco předvést, to určitě ne. To dělám akorát kruhy od skleničky vždycky na stole, což mi doma vyčítají. No, tak rádi vzpomínáme na Alojze Hudce, který už tedy nějaký čas není mezi námi, zemřel v roce 1997 v 88, ale jak byl i vyhlášen v anketě sportovec roku v roce 2016, tak má cenu Emila Zátopka a je to jeden z nejlepších olympioniků toho minulého století. Tak a za chviličku s Pavlem Horvátem, elitním českým fotbalovým glosátorem, a pak taky o mistrovství Evropy v atletice a o cyklistické Czech Tour. Hezký poslech.
16: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Fotbalisti Sparty dnes nastoupí k odvetě třetího předkola Ligy mistrů na půdě Olympiku Lyon a to je naše vlastně asi hlavní téma dne.
1: Bude to zápas hraný od 21 hodin a jistě se na něj taky podívá náš fotbalový expert Pavel Horvát.
0: Krásný den, Pavle, přejeme.
2: Dobrý den.
0: Pavle, nastupovat na půdě Olympiku Lyon to v minulosti bylo pro Spartu velmi náročné. Když jsi viděl ten minulý zápas na Letné, tak jak náročné by to mohlo být dneska?
2: No tak samozřejmě to bude náročný, myslím si, že Lyon určitě nebude chtít nepostoupit a po té první zkušenosti na Letní zjistil, že Sparta nebude lehký voříšek a myslím si, že i návštěva bude solidní, co jsem měl možnost vnímat, kolik je prodaných lístků, takže se mají Spartani na co těšit, ale jestli zvládnou zopakovat ten výkon z Letní, tak bych se toho nebal.
1: V jakém rozpoložení jsou teď fotbalisté Sparty podle tebe po tom víkendovém utkání 0-2 na hřišti Mladé Boleslavy?
2: Tak já si myslím, že vlastně vnímají to, že tam těch změn bylo opravdu hodně, že to byl trošku jiný zápas než pohárovej na Spartě a budou samozřejmě spoléhat na to, že v té sestavě podle mě se k tomu trenér Priske musí vrátit, takže prostě budou schopni zopakovat ten výkon z Letní a postoupit.
0: Říká se taková ledová tradice, že ráno dělá den. Pavel Horvát ve své kariéře i s Viktorkou Plzeň vlastně se přesvědčil, že může úspěch v předkolech evropských pohárů udělat sezonu. Jak důležitý je třeba ten zápas pro to, aby se ta sezona Sparty ještě obrátila, protože má za sebou ze dvou výjezdů 0 bodů a vlastně z těch 3 kol pouze 1 výhru lize.
2: No tak je to začátek, samozřejmě my jsme ten zápas Boleslavy kritizovali, myslím si, že zaslouženě nejenom my, ale spousta dalších jako odborníků nebo expertů, nakonec i trenér Priske přiznal, že tam prostě udělal nějaký chybičky, ale to prostě k tomu patří. Já si myslím, že ta sezona není vůbec ztracená, samozřejmě by tomu hodně pomohlo, kdyby Sparta prostě postupovala v pohárech a samozřejmě čím dál se dostane, tím líp, ale samozřejmě ty zápasy v té české lize se počítají od prvního kola a ta ztráta prostě po 2 kolech je 6 bodů a to je hodně a já nechci, že to můžou napravit tou Evropou, ale měli by samozřejmě se soustředit na všechny zápasy a ne, že se některý ty zápasy jako nechci vypustit, ale trošku podceně a pak to samozřejmě bude ke konci sezóny těžký Slávy nebo kohokoliv jiného honit.
1: To říká Pavel Horvát, my jsme se na Radiožurnálu Sport před necelou hodinkou bavili s dalším bývalým spartianským záložníkem Ladislavem Krejčím a společně jsme hledali otázku na to, kdo teď přebírá pozici lídra při asi už jistém konci Lukáše Haraslína, kde ty bys viděl člověka, který by teď měl možná trochu rozvířit vody v kabině, kromě trenéra Briana Priského?
2: No tak je tam samozřejmě Pavel Kadeřábek, ono je to těžký, když nehraješ úplně dělat lídra, jo? Já neříkám, že Pavel nebude hrát, ale určitě ta jeho pozice nebude taková, že to bude stěžejní hráč. Samozřejmě dovedu si představit, byť je tam novej, že by to mohl být Macek, protože už má věk, má na to zkušenosti, prošel i zahraničím angažmá. Myslím si, že bude dostávat spoustu příležitostí a trenér Priske na něj bude spoléhat, takže možná, že by to mohl být on, byť je tam novej.
0: A jak neobvyklé by bylo, kdyby si ve Spartě vzal slovo nějaký z cizinců? A teď nemyslím Slováka, což byl Haraslín, kapitán, tak tam je to trošku jiný kontext. Ale třeba někdo z těch cizinců, jestli v tobě vzbudil třeba zdání toho, že je lídr?
2: A tak určitě Serencen mluví, to není náhodou, že mu dali pásku. Myslím si, že je těžký takhle to zvenku hodnotit, jsou čistý spekulace. Já nevím, jak ty kluci se chovají, pro mě i Matěj Rineš na hřišti vypadá takový jako bulldog, prostě kluk, který jde tvrdě za svým a mohl by podle mě případně taky jako mluvit a určitě to není jedno nikomu a každý to v sobě nemá, prostě musí ten hráč a i to okolí ho respektovat a není to jednoduchý jen tak jako hledat lídra, myslím, že to je tématem ve spoustě týmů.
1: Těch odchodů v téhle sezóně nebo na začátku téhle sezóny ve Spartě je dost, ať už to byl útočník Rahmany, záložník Kairinen, teď Jan Kuchta, řeší se Petr Vindal, obměna kádru poměrně výrazná. Čekáš, že Sparta ještě bude přikupovat, že bude ještě někde hledat další alternativy, i když třeba Kairinena nahradila právě tebou zmíněným Romanem Mackem?
2: Tak hledat, já si myslím, že hledat budou, ale asi to bude možná last minute nějaký přestup nebo hostování. Nevím, jestli počítali s tím, že odejde Haraslín a Kuchta, ale myslím si, že tam mají nějaký skauty, který by měli mít trošku přehled, kde kdo je volný, kde kdo je k mání a kdo by Spartě pomohl.
0: Pavel Horváth s námi ve vysílání, evropských zkušeností má Pavel nespočet.
1: A jednu taky z Olympiku Lyon, ale z toho ještě starého stadionu. Pavle, můžeš prosím zavzpomínat na to, jak to tehdy bylo?
0: Co bylo za rok?
1: V sezóně 2013-14.
0: Z Plzní.
2: Já si myslím, že to nedopadlo dobře. Že to jsme dostali 4 nebo Bůra dokonce.
1: 4, 1-4. Tomáš Hořava otevíral skóre a pak 4 góly soupeřů.
2: No, byl tam hrozný kotel, jako musím říct, že ten tlak byl obrovský, že fakt jako tam, uvědomu si, že tam bylo velký vedro, ale asi to nebylo úplně jenom z počasí, ale bylo to i z výkonu domácích, prostě byli dobrý, byť doma potom jsme velmi trápili a sahali jsme potom překvapení, ale už to nestačilo, ale tam byli výborní a fakt jako uvědomu si tu atmosféru, no.
0: No, dneska atmosféra v Groupama Aréně bude asi taky pořádně velká, bude hlavně pro Lyon, ale věříme, že Sparta minimálně neprohraje a postoupí do play-off Ligy mistrů. Od 21 hodin začíná duel a to i na Radiožurnálu Sport, kde uslyšíte přímý přenos kolegy Tomáše Petra, který je přímo ve Francii. Pavel Horváth to oglosuje na Radiožurnálu Sport, jako jste zvyklí. Pavle, teď moc děkujeme za tenhle ranní vstup a přejeme krásné úterý.
2: Díky, hezký den.

0: 9 hodin 21 minut posloucháte Radiožurnál Sport, jak jsem už včera avizoval, teď míříme s mikrofonem do Anglie, ale ne za fotbalem, ale za atletikou, Adame.
1: Konkrétně za naším reportérem Adamem Procházkou, který byl včera svědkem prvního soutěžního dne na evropském šampionátu atletů. Adame, hezké ráno.
2: Ráno z Birminghamu.
1: Birminghamu se v první soutěžní den neúplně českým sportovcům dařilo. Dá se mluvit o tom, že u někoho převládá zklamání? U koho třeba konkrétně?
2: No, dalo by se říct, že to zklamání převládá skoro u všech až na dva, kteří se vlastně pustili do mistrovství Evropy včera. Tak teď zmíním ty, kteří by měli být spokojení. To je určitě kladivář Volodymyr Myslivčuk, který prvním pokusem postoupil do finále, což se mu na mistrovství Evropy a vůbec na takové velké akci povedlo poprvé, ale počínal si jako někdo, kdo by se takhle suverénně kvalifikoval snad každý rok. No a spokojený může být taky dálkař Petr Mindlschmidt, který je velmi mladý, 20letý a dostal se do finále až tím posledním pokusem, protože měl dva přešlapy, potom byl pod velkým tlakem, ale zvládl to. Takže tihle dva, dálkař Mindlschmidt a kladivář Myslivčuk, můžou být spokojení. Kdo ale spokojený třeba nebyl, tak to byl koulař Tomáš Staněk, který měl být jednou z těch českých nadějí na medaily. Kvalifikace, tam se mu to docela povedlo, výkon 20 metrů 66 cm, postup do finále z druhého místa, ale potom ve finále velké zklamání, vlastně hodil skoro o metr méně a skončil devátý, nedostal se ani do té top osmičky, takže si vyzkoušel ve finále jenom tři pokusy.
0: Co se týče vlastně toho včerejšího programu, tak tam pochopitelně také zasáhla do těch bojů o medaile v úzovkách, pokud se bavíme takhle i o semifinále, Karolína Maňasová, a nepotvrdila roli čtvrté ženy evropských tabulek. Asi nějakým způsobem nenapodobila tu formu ze začátku června, kdy zaběhla český rekord.
2: Přesně tak, nenapodobila a vlastně ji nenapodobovala ani v těch dalších závodech od toho června, protože na zlaté tretře se jí to taky úplně nevydařilo, šesté místo za čas 11.40, no a na mistrovství České republiky v Plzni sice ovládla tedy s náskokem tu stovku, ale to byl čas 11.25, který by teď taky vlastně nestačil. Takže ona, Karolína Maňasová, od začátku června, kdy se stala oficiálně tedy nejrychlejší ženou v české historii, tak se jí úplně nedařilo na to navázat, no a nenavázala na to ani tady na mistrovství Evropy v Birminghamu, kde tedy měla velkou konkurenci. Ostatní stovkařky ukázaly naopak, že si tu formu drží a že jsou hodně konzistentní. Hlavně tedy Britka Amy Huntová, která potom zvítězila.
1: Ano, právě o Britce Amy Huntové se hodně píše na zahraničních webech, vzhledem k tomu, že to byl ten první velký domácí úspěch. Jinak jsou tam nějaké příběhy z toho prvního soutěžního dne, i třeba mimočeské, které se řeší na atletickém šampionátu. Jak vlastně poutá pozornost tenhle turnaj, tohle mistrovství?
2: No, my jsme si s kolegou Jakubem Markem říkali, když jsme včera přišli ráno dopoledne na ten stadion, který tak trochu zel prázdnotou, že se to určitě zlepší, že fanoušci přijdou, protože vlastně Jakub mi vyprávil, že třeba v Londýně, když jsou velké atletické akce, tak tam je to úplně nabité v hledišti, ale tady v Birminghamu se to zatím nepotvrdilo ani v tom večerním programu, kdy tam mohla být tak necelá polovina té zhruba 20-tisícové kapacity, takže z tohohle pohledu zatím zklamání, ale když se s Adamem ptal na ty příběhy, tak jednoznačně musím zmínit Jakoba Ingebrigtsena, norského atleta, a to je velký příběh, protože je to velký suverén, vlastně před tímhle šampionátem měl 6 zlatých medailí z mistrovství Evropy, jako jediný muž ze všech disciplín, jenomže ho trápilo velké zranění, v téhle sezóně vlastně vůbec nenastoupil až do téhle chvíle, trápilo ho zranění, operace, achilovky, ale rozhodl se, že teď se vrátí na mistrovství Evropy na trati 5000 metrů a vrátil se a zvítězil a bylo to fantastické sledovat. To jsem měl takový ten pocit, jako když sledujete někoho, kdo je prostě fenomenální, a i když o něm třeba pochybujete, jestli se dokáže vrátit po tom zranění, tak on vám potom prostě ukáže a donutí vás ťukat si na čelo, že já jsem ho vůbec vlastně spochybňoval, že já jsem o něm pochyboval, protože pak ve finiši porazil Němce Floriana Bréma, zvítězil a tím pádem, a to nevím, jestli vůbec někdo může říct, je Jakob Ingebrigtsen stále na mistrovství Evropy neporaženým mužem, protože on pokaždé, když nastoupil do nějakého závodu, dostal se do finále a potom ve finále vyhrál, teď už tedy celkově po sedmé.
1: Co týče Jakoba Ingebrigtsena, navíc mu je 25 let, takže stále ještě může mít nějaký ten výkonnostní vrchol před sebou, ale pojďme teď s naším reportérem Adamem Procházkou, který je na evropském šampionátu v atletice, k dnešnímu soutěžnímu dni. Kdo nás může zajímat z českého pohledu, na koho upírat pozornost a které přímé přenosy nabídnete spolu s Jakubem Markem přímo z Anglie?
2: Je toho hodně, ale nejvíc nás bude zajímat určitě výškař Jan Štefela, což je tedy další česká medailová naděje. Připomeňme, že je to bronzový medailista z mistrovství světa v Tokiu z minulého roku a ten vstoupí zhruba někdy po 11:30 dopoledne do kvalifikace ještě společně s dalšími Čechy Matyášem Čudlou a Markem Bahníkem. No a potom, až se začne blížit večer, tak nás budou zajímat dvě finále, o kterých jsem vlastně už mluvil, protože v nich se představí kladivář Volodymyr Myslivčuk. Tohle finále začne po 8 hodině večer, no a po 9 taky finále dálky, kde bude tedy 20-letý český mladý reprezentant Petr Mindlschmidt, pro kterého už je úspěch, podobně jako pro Myslivčuka, postup do finále, takže cokoliv víc, třeba i boj o medaile, to by bylo hodně příjemné české překvapení.
0: Těšíme se na další české výkony na mistrovství Evropy v atletice. V Birminghamu máme dva reportéry, Jakuba Marka a Adama Procházku, který teď s námi mluvil, připomínám, finále kladivářů dneska ve 20:10 a po 21. finále dálky mužů i s Volodymyrem Myslivčukem a Petrem Mindlschmidtem. Adam Procházka a Jakub Marek budou opět připraveni. Teď děkujeme Adamu Procházkovi za jeho čas a přejeme krásný den do Birminghamu.
2: Vám taky, budeme se těšit.

0: Bude půl desáté, měli bychom se brzy slyšet i s Janem Hirtem, elitním českým cyklistou. Zatím vám přeji krásné ráno.
1: Radiožurnál je půl desáté. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Růst spotřebitelských cen v Česku v červenci zrychlil. Inflace meziročně stoupla na 1,7%. Byla tak o 0,2% vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Meziměsíčně vzrostly ceny o 0,6%. Případů zneužití identity k výrobě pornografie přibývá. Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů. Pachatelé k tomu často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytváří snímky se sexuálním obsahem. Do statistik se nezapočítávají nezletilí školáci, právě ti se ale často takového jednání dopouštějí. Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody za zhruba miliardu eur, informovala o tom zemědělská pojišťovna. Největší problémy mají chovatelé dobytka. Na loukách a pastvinách chybí téměř polovina obvyklé úrody a některým farmářům proto dochází krmivo. Rakouská vláda připravuje balík pomoci pro zasažené farmáře. A v maďarské Budapešti dnes začíná Sziget, hudební festival, který je oblíbený i u Čechů, nabídne například zpěváka Luise Capaldiho nebo skupinu 21 Pilots. Ještě ke konci loňského roku ale nebylo vůbec jasné, jestli se letošní ročník uskuteční. Festival totiž opustila americká investiční společnost KKR a také mu vypršela smlouva s Budapeští o pronájmu ostrova, kde se akce koná. Sziget na poslední chvíli zachránili původní zakladatelé. Sport. Dvě české plavkyně čeká finále mistrovství Evropy na 100 metrů kraul. Po půl sedmé večer budou o medaile bojovat Barbora Sémanová a Barbora Janíčková. V Paříži teď začíná dopolední blok i s pěti českými reprezentanty.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D1 u Hvězdonic a kolona na D4 u Žitky. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Sázavu velmi opatrně na 33,5 kilometru se dojíždí do kolony. Na 30. kilometru se srazilo nákladní a osobní auto, je tam ještě i dodávka, blokují pravý pruh, je to vážná nehoda a provoz teď zastavili. Náhradní trasa pouze pro osobní auta z exitu 34 přes Chocerady, zpět se vrátíte na 29. kilometru. V koloně nezapomínejte na uličku. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku z 12. kilometru popojíždí kolona do omezení na 9. kilometr. Fronta je na 25 minut. Dá se to objet z exitu 14 přes Klínec, zpět se vrátíte u jíloviště. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru počítejte s kolonou, táhne se na Pražský okruh za Ořech, celý úsek pojedete 25 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště je dopravní omezení u Jesenice, jede se pomaleji, teď je ze 79. kilometru. Navíc regulují provoz v tunelech. Osobními auty k Ořechu počítejte s 20 minutami navíc. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno, dopoledne místy skoro jasno, nejvyšší úterní teploty od 23 do 28 stupňů na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 20. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself, when I need your love, if I need

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Elitní atleti budou od 10. srpna bojovat o tituly na mistrovství Evropy.
2: Do britského Birminghamu dorazí více než 50členný český tým, včetně vítěze posledního šampionátu v Římě, oštěpaře Jakuba Vadlejcha.
3: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha! To je útok na zlato! Bylo to na úrovni možná 89 metrů, těsně pod hranici 90.
1: Mezi medailové naděje patří také česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, stejně jako výškař Jan Štefela.
2: Překvapit ale můžou i další.
1: Na místě budou naši reportéři a o nic podstatného tak nepřijdete.
2: Nejlepší atletika na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
4: Birmingham má teď aktuálně tedy na programu atletické mistrovství Evropy, ale chystá se taky asi na fotbalovou Premier League, protože Aston Villa to je tým z Birminghamu. Byť ten tým, za který hrával třeba Martin Jiránek a získal s nimi ligový pohár před lety, tak to je Birmingham City a už dlouhá léta je v nižších soutěžích.
5: Ale co týče Aston Villa, tak tam má před sebou velký zápas. Už zítra se bude hrát super pohár UEFA mezi šampionem Champions League, tedy ligy mistrů Paris Saint-Germain a Aston Villou, která vyhrála Evropskou ligu. Tenhle duel bude hostit Lipská Red Bull Arena.
4: A má to ten přesah, že vlastně ten zítřejší zápas bude řídit rozhodčí ze Somálska Artan, kterého možná pamatujete, že na úvod mistrovství světa vlastně nepustili do Spojených států amerických.
5: Pokud jsem se dobře díval, tak dnešní duel Lyon versus Sparta od 21 hodin českého času má pískat Šimon Marčiňák, tedy velevážený polský rozhodčí, který už v minulosti taky pískal ty největší zápasy, včetně třeba finále Ligy mistrů. Takže ten metr by měl být zajímavý. Stejně ovšem to bylo i vlastně v tom minulém utkání, kdy pískal sudí Gozibuk z Nizozemska, navzdory tomu jménu, je to skutečně Holanďan a tehdy to hodně pouštěl minulý týden na Letné.
4: No když jsme u rozhodčích, tak myslím, že i ve fotbalové veřejnosti teď vlastně dochází k mírnému zmatení, co kolem komise rozhodčích a kolem vlastně těch hodnocení, protože jsme si zvykli až na krátkou neblahou dobu, kolem tedy konce i Romana Brebra v českém fotbale, že od dob Michala Liščkeviče se nějakým způsobem ta hodnocení zveřejňovala, nebo prostě ty výkony se hodnotily i veřejně. Teď nic, ticho po pěšině a myslím, že o víkendu byly výroky, které vzbudily pozornost, třeba vyloučení Skiby v Hradci Králové od debitujícího sudího a nebo vyloučení Milana Heči na Jablonecké střelnici. Asi bych rád slyšel vysvětlení, proč dostali tihle hráči červené karty. Kde nic, tu nic, tak možná si někteří kritici té staré komise teď řeknou, hele, nebylo tak špatně. Nevím, já jako neříkám, že dělají něco špatně, ale transparentnost tam zatím není.
5: Tolik tedy fotbalový rozhodčí, abychom se nebavili pouze o fotbale, tak za chviličku taky o hokeji, protože už za 25 minut začne čistá hra Martina Procházky. Hostem by měl být Jaroslav Nedvěd, hokejový trenér aktuálně u jednoho z těch mládežnických českých výběrů. Mimochodem mám informace, že jeho syn je hokejovým rozhodčím, takže třeba i na téma rozhodčí dojde.
4: Mistro, tedy Jaroslav Nedvěd přijde? Aha, do čisté hry? No tak to je perfektní pozvánka, dáme, že jsme to neřekli dříve, ale věřím, že posluchači si to ještě pustí, protože to opravdu, jak se říká, bude stát za to.
2: Mistrovství Evropy v plavání na Radiožurnálu Sport.
1: Česko má silnou generaci. Naposledy v prosinci brali v krátkém bazénu medaile Jan Čejka a Miroslav Knedla.
6: Petr Buncov bude Knedl první a Knedla druhý! Miroslav Knedla se raduje ze stříbrné medaile na mistrovství Evropy v krátkém bazénu.
7: Tahle medaile, přestože to je osadino od výhry, tak mi to je úplně šumák. Já jsem spokojený, že jsem se dostal na pódium.
1: Teď se bazénoví plavci ukážou v Paříži.
2: Tentokrát i s Barborou Sémanovou, která na předchozích šampionátech v dlouhém bazénu pokaždé získala aspoň jedno zlato.
1: Bude mít

0: Sémanová znovu medaily?
1: Přímé vstupy z mistrovství Evropy v plavání uslyšíte od 10. srpna.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Ano, naladili jsme vás na mistrovství Evropy v plavání, tak proč tam nezamířit?
3: Pojďme se vydat za Martinem Charvátem, kterého jsme slyšeli v téhle anonci. Martine, ty budeš totiž sledovat první český výkon dnešního programu.
4: Je to tak, hezký den, budu sledovat to, jak se bude dařit české reprezentance Darině Nabojčenko, která bude v rozplavbě na 50 metrů motýlek, v té poslední, která už právě teď přichází, a teď se dá očekávat obrovský aplaus a potlesk a také švédské vlajky, ano, tady v Paříži švédské vlajky, protože přichází matka. Není to úplně běžné, že se tady na plaveckých soutěžích obecně objevují ženy, které se vrátí po porodu, ale to se přesně stalo v případě Sary Sjöströmové, jedné z těch historicky nejúspěšnějších žen na sprinterských tratích, někdejší světové rekordmance a na některých tratích stále rekordmance. Teď už je Sara Sjöströmová v podstatě necelý rok po porodu syna Adriana, který je tady s ní na světovém šampionátu. Potkal jsem je včera, když šla se svým partnerem a právě partner tlačil kočárek, kde byl jejich malý a, jak asi správně tušíte, blondětý syn. Tak Sara Sjöströmová v tu chvíli šla vedle nich, vypadali poměrně dost spokojeně, když mířili do hotelu. Sara Sjöströmová přihlášena logicky nejrychlejším časem, on ten čas se může vzít jakýkoliv z historie, no a logicky, když je někdo světový rekordman, evropský rekordman a rekordman světových šampionátů, jako je Sara Sjöströmová, tak si zkrátka Sara Sjöströmová přihlášela tento čas. Darina Nabojčenko v dráze číslo 7, Sjöströmová ve čtyřce, už odstartováno, Darina Nabojčenko bude doufat, že dokáže předvést dostatečně rychlý výkon, aby se dokázala prosunout do semifinále večerního přibližně na 25 metrech. Sjöströmová už se posouvá přibližně o nějakých 20-30 cm dopředu, zatímco Darina Nabojčenko nedokáže držet tempo s Tamarou Potockou ze Slovenska. Potocká výrazně před Nabojčenko a bohužel Darina Nabojčenko poměrně dost zadu dohmatává až na 7. místě v čase 26,52 setin sekundy, což vzhledem k tomu, jak to je nabité, tak je bohužel dost výrazně za postupem do semifinále, kam se nakonec po vyřazení dalších žen kvůli tomu, kolik se přihlásilo, dostane i 19. Švédka Damborgová, ale nakonec až 23. Darina Nabojčenko nepostupuje, potřebovala o 13 setin sekundy rychlejší čas, aby se dostala do semifinále, kam ale nemíří. Takže Damborgová ano a právě zmíněná Darina Nabojčenko ne. A můžete hádat, kdo se vrátil nejrychlejším časem z rozplaveb. Ano, Sara Sjöströmová zvítězila dost výrazně v této rozplavbě a také vlastně vůbec v nejrychlejším čase, který mezi všemi rozplavbami byl, a Sjöströmová z prvního místa po svém návratu postupuje do večerního semifinále, které tedy bude bez Dariny Nabojčenko. Ještě dnes ráno budou plavat znakaři na 200 metrů, tedy hlavní favorit této soutěže z českého pohledu. A to je Jan Čejka, spolu s ním Miroslav Knedla a také Michal Judický. A za chvíli se představí na stovce Kraul i Jakub Jan Kryške. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport.
0: Poslouchej Sport.
2: Na Radiožurnálu Sport můžete Martina Charváta slýchávat i v pořadu Kilometry Jiřího Ješka, který se hodně věnuje běhání a taky cyklistice. A my teď máme cyklistické téma, protože už pozítří začne největší závod v tuzemsku, čtyřetapová Czech Tour, která prověří peloton několika peprnými stoupáními.
3: Poprvé na ještět, už tradičně na dlouhé stráně a taky na pustevny. Možná ideální terén pro jednu z největších hvězd letošního ročníku, Jana Hirta. A právě s Janem Hirtem se teď slyšíme ve vysílání Radiožurnálu Sport. Moc díky za váš čas, krásné dopoledne.
5: Dobrý ráno.
3: Když vám ještě takhle seřadíme ty zmíněné kopce, ještě dlouhé stráně a pustevny, tak který z nich třeba máte rád a naopak je tam nějaký, který vám nesedí?
5: Já si myslím, že nejlepší jsou dlouhé stráně, ale podle mě pojedeme letos z té jakoby lehčí strany, která je delší, ale vodosmírnější než než ta druhá, tak uvidíme. Tuhle stranu jsem měl jenom sjezd, ale uvidíme, jak to půjde. A potom na Ještědu jsem nikdy nebyl, ale říkají o něm, že je docela velká cesta a není to moc prudký a pak Pustevny jsou relativně těžké.
2: No, vám osobně ty kopce, když to takhle naznačujete, teda opravdu sedí třeba prudký dlouhý?
5: Tak asi bych byl raději, no, za kdybychom měli třeba dlouhý straně z druhé strany, ale jo, raději mám prostě ten kopec, když je delší a nějaký jakoby solidnější sklon.
2: Jan Hirt, který je s námi ve vysílání, člen sestavy týmu NSN, která míří na tour, na Czech Tour v relativně zajímavém složení, tak můžete prozradit třeba, kteří kolegové se vedle vás představí v Česku a je to v rámci přípravy na třetí Grand Tour sezony Vueltu už nějak poskládané?
5: Tak měl by přijet Marco Frigo, Ital, potom Američan Riley Sheenan, ten si myslím, že by mohl být v dobré formě taky, že ty kopce nejsou tak extrémní, že by to mohlo přijet, a má výborný pak závěr. A potom přijedou někteří mladí z development týmu a teď nevím přesně, kdo ještě.
2: A je to přímo příprava na Vueltu třeba i vaše osobně?
5: Pro mě by to mělo být ano, příprava na Vueltu, takže doufám, že se nic nepokazí a proběhne to hladce.
3: To říká český cyklista Jan Hirt, který je jednou z největších osobností toho hlavního cyklistického podniku v Česku, který povýšil do vyšší třídy závodu UCI Pro Series. I proto v Česku budou startovat World Tourové stáje a jména jako Mikkel Janda nebo Bob Jungels. Tak cítíte, Honzo, že ta prestiž, řekněme, českých závodů stoupá směrem vzhůru v poslední době?
5: Tak určitě Czech Tour se posunula, bude to už na Eurosportu, takže si myslím, že je to výborný krok dopředu a pro českou cyklistiku jenom dopředu.
2: No a jaké vaše osobní ambice na tomhle čtyřetapovém měření, když tady padlo, že přece jenom přijedou i zvučnější jména a tím pádem ta konkurence může být, řekněme, silná, tak jaké cíle si dáváte před sebe?
5: Tak určitě bych to chtěl zkusit zajet co nejlíp, že ideálně je vítězství, ale nevím, jak na tom jsem, ale prostě budu se snažit zajet, udělat co nejlepší výsledek, protože doufám, že forma není úplně špatná, takže budu bojovat určitě o ty nejlepší příčky a uvidíme, kam mě to vynese.
2: Jan Hirt, který je s námi ve vysílání, se hodně prostavil na první Grand Tour sezony na italském Giro, kde v roce 2022 vyhrál etapu, celkově skončil šestý a dobře zná ta velká stoupání na všech Grand Tours, na kterých už byl 17krát v kariéře, tak to je úctyhodný počin. Ale co čekáte od těch stoupání v Česku? Myslíte, že ty kopce budou taky obsypány fanoušky a že občas člověk nebude vědět, kam má jet, nebo to v Česku bude decentnější?
5: Tak myslím si, že asi to nebude jak na Tour, když jeli na Albie, ale myslím si, že lidí bude dost, protože počasí bude dobrý, nebude zima, bude dost teplo, takže si myslím, že o víkendu určitě lidí bude dost.
2: Tak zveme všechny, aby se přišli podívat, myslím v pátek se jde na Štět, v sobotu Dlouhé Stráně, v neděli Pustevny, krásný závod. Jan Hirt má před sebou jenom poslední věc, jak trávíte poslední dny přípravy, je to specifické třeba v tom, že jedete domácí závod, tak je to v jiných podmínkách, třeba doma?
5: Ano, přijel jsem o pár dní dřív do Česka, než moji týmoví kolegové, takže už jsem asi 3 dny tady a byl jsem se podívat na Pustevnách jeden den, takže byl jsem si projet.
2: Výborně, tak vám držíme palce, ať to vyjde i v rámci přípravy na Vueltu, ale také v rámci osobních ambic na Czech Tour, která napíše 18. ročník a jednou z největších person bude Jan Hirt. Děkujeme za váš čas a těšíme se na vaše výkony.
5: Děkuju.

0: Red Hot Chili Peppers, kapela mého mládí, mých prvních
1: lásek.
0: To ne, ale let na gymnáziu, když jsem na to přišel v 11 zhruba, tak to už nějakých 25 let. No, nevím, co jste měli vy jako hudbu svého mládí, Adam Weidenthaler, nevím, jestli tam...
1: Linkin Park a Green Day, takže nejsme zase tak daleko.
0: Nejsme daleko od sebe, dobře. Tak, no, věřím, že si užíváte i playlist, který vám nabízíme na našem vysílání, spoustu rozhovorů. Dneska to bude taky pořádně nabité, mistrovství Evropy v atletice, v plavání. Čistá hra Martina Procházky, můžeš ještě jednou prozradit jméno toho opravdu slovutného hosta, který přijde?
1: Bylo to trošku last minute, proto jsme to úplně nepromovali, ale Jaroslav Nedvěd, kouč aktuálně hokejové 18, muž, který taky pozvedl Spartu v té poslední extraligové sezóně, takže to bude určitě velké téma. Martin Procházka už se chystá velmi poctivě, začátek za čtvrt hodinku.
0: Ano, František Kuna bude připravený u mikrofonu, u klik, aby to všechno utahal a odvedl. Věřím, že si to poslechnete. Já se těším zase brzy na slyšenou i s Adamem, který tady byl dneska se mnou ráno, bylo to prýma. Tak Adame, užij si den horký, běž se oslažit někam.
1: Mějte se krásně.
0: Jo, vy si taky mějte hezky, pokud se budete koupat, tak vemte si třeba rukávky, kdyby náhodou jste se necítili, jak se říká, všeho s mírou. A hlavně z vesela.

0: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Rektoři varují, že vysoké školy potřebují kvůli silnějším populačním ročníkům více peněz. Nejméně 6 lidí zahynulo při ruských útocích na Záporoží. Čeští plavci závodí na mistrovství Evropy v Paříži. Finále čeká večer Sémanovou a Janíčkovou. Po nehodě je uzavřená dálnice D1 na 30. kilometru směrem do Prahy. A bude slunečno s teplotami do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Veřejné vysoké školy navyšují kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záviset na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud by se rozpočet škol příští rok nezvýšil, mohly by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 59 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc méně než letos. Bez dostatečného financování nemůžou podle rektorů dál zvyšovat počty přijatých, protože by ohrozili kvalitu výuky. Vysvětluje předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
3: Kdybychom že nabrali se další počty studentů, navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
1: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než skončí takzvané vládní prázdniny. To bude příští týden. Veřejný zátěžový test e-dokladu chystá na čtvrtek Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce stát vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Dobrovolníci se do testu můžou zapojit tím, že ve čtvrtek ve 13 hodin umožní v aplikaci e-doklady aktualizaci svého digitálního dokladu, jak řekl v raním interview Radiožurnálu ředitel Digitální a informační agentury Bohdan Urban.
4: Klient by si měl otevřít aplikaci, respektive měl by se ujistit, že má aplikaci zaregistrovanou a v tu jednu hodinu ve čtvrtek by měl pouze otevřít a poté zavřít, případně tuhletu akci udělat několikrát.
1: Občanským průkazem v telefonu se voliči mohli ve volební místnosti prokázat už při loňských sněmovních volbách, tehdy ale systém kolaboval. Při ruských útocích na ukrajinské Záporoží zahynulo nejméně 6 lidí. Zraněných je přes 50, oznámila to záporožská vojenská zpráva. Rusko k útokům použilo i balistické střely, proti kterým Ukrajina nemá obranu.
5: Náčelník záporožské oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na sociálních sítích napsal, že Rusko provedlo 10 raketových útoků na Záporoží. V celé oblasti bylo zaznamenáno 23 leteckých úderů a přes 650 ruských dronů, převážně FPV typu. Některé vesnice Rusko ostřelovalo ze salvových raketometů, děl a houfnic, uvedl Fedorov. Ukrajinské drony v noci zasáhly velkosklady internetového prodejce Wildberries u Voroněže, které schořely, a rafinérii v Orsku v Orenburské oblasti Ruska. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svoje včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí, vysvětluje Jiří Danihlík z katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.
6: Vážně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí, se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
7: Sport. Na mistrovství Evropy v plavání začal dopolední program, v Paříži je u toho reportér Martin Charvát.
8: Zatím to je z českého pohledu bez postupu. Darina Nabojčenko i Jan Jakub Kryške se dál nedostali na 50 metrů motýlek, respektive 100 metrů kraul. Za čtvrt hodiny začne soutěž znakařů. Na 200 se představí taky jeden z favoritů, Jan Čejka. Hlavním bodem z českého pohledu toho dnešního programu bude finále žen na 100 metrů kraul s Barborami Janíčkovou a Sémanovou. Finál začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 6:45. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
7: Fotbalisté Sparty budou hrát večer odvetu 3. předkola Ligy mistrů. Do francouzského Lyonu si přivezli výhru 2-1. Utkání začne v 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavřená D1 u Hvězdonic a omezení na D4 u Jíloviště. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Divišov na 37,5 kilometru dojedete do Kolony. Na 30. kilometru je dálnice po nehodě uzavřená. Místo nehody se objíždí krokem přes čerpací stanici, Kolona se tak téměř nehýbe. Náhradní trasa z exitu 41 přes Divišov a Benešov zpět se vrátíte po silnici 3. Pozor, na silnici 335 je mezi Ondřejovem a Mnichovicemi silnice uzavřená po jiné vážné nehodě. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku z 11. kilometru po pojíždí Kolona kvůli omezení u Jíloviště zpoždění necelých 20 minut. Na D11 z Hradce Králové na příjezdu do Prahy opatrně na 2. kilometru se dojíždí do Kolony, je to kvůli ucpané Novopatské. Navíc na 0. kilometru se srazila dvě auta v pravém pruhu. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice před Vysokým Mýtem jsou silničáři a podle našeho zpravodaje jsou Kolony ze všech směrů.
10: Díky krovojovu objezdu ze všech stran. To na konci dálnice ještě asi kilometr.
9: A na silnici 7 z Chomutova do Prahy u Slaného obousměrné Kolony na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno, teď dopoledne místy skoro jasno, nejvyšší úterní teploty od 23 do 28 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy. A po nich už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
11: Čistá hra Martina Procházky.
12: Léto je tady, posloucháte radiožurnál Sport a čistou hru Martina Procházky. Dnes máme hosta, který dorazil z Kanady trochu strastiplnou cestou. Trvalo to déle po konci turnaje Hlinky a Greckého. A tak kromě Martina Procházky tady můžu přivítat trenéra českého hokejistu do 18 let Jaroslava Nedvěda. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Martine Procházko, i tobě hezký den.
14: Hezké dopoledne.
12: Jaká byla cesta?
13: No, jak už si říkal, dlouhá. Nějakého důvodu loňský realizační tým prostě se rozhodl, že pojede takovou trošku strastiplnější cestou. Měli jsme se raz v Brně, tam jsme měli jeden trénink, pak jsme po tréninku jeli se na večeřet a vyspat do Bratislavy a pak jsme ráno zase jeli do Vídně a tou samou cestou jsme se vlastně vraceli. Takže včera na té zpáteční cestě to bylo opravdu dlouhý, protože když jsme pak po už těch, já nevím, řeknu 20 hodinách na cestě vystoupili teprve ve Vídni místo v Praze, kde by člověk jako byl za chvilku doma, tak měli jsme před sebou ještě 3 hodiny autobusem do Brna, další skoro 3 hodiny autem do Prahy, kde navíc teda elektromobily, který teďka všichni hrozně jsou propagovaný, tak jsem si taky pořídil a u Brna zrovna nešla nabíječka, takže jsme další hodinu ještě čekali, než se nám nabilo auto. Takže cesta byla opravdu výživná a tak jak jsem pak byl rád, že jsem doma už.
12: No, tím narážíme na to, že jste měl poměrně dost času si trochu utříbit myšlenky, jaké to bylo. Třeba jestli usnete v letadle nebo ne, tak pokud ne, tak asi byl čas na to nad tím přemýšlet. Česká osmnáctka měla skvělou přípravu před turnajem a v rámci turnaje vítězství nad Německem, jinak porážky. Jaký byl letošní turnaj?
13: Tak já si můžu, tak se vrátím k té příprave. Jsme se tady o tom s Martinem už trošku bavili. My jsme měli fantastickou přípravu, což úplně v létě vlastně nebejvá tak zvykem, protože většinou ty obrany a ještě ten systém není tak vytuněný a padá hodně gólů v těch přípravných zápasech. A my jsme prostě přijeli do Švýcarska, vyhráli jsme 2-0, kdy to byl vyrovnaný zápas, ale po tom zápase něco ukázali, něco jsme si řekli, tak druhý zápas jsme prostě vyhráli jednoznačně 4-0, pak jsme přijeli v tomhletom nastavení do Kanady, kde jsme v Edmontonu už v tom samotném Rogers Placeu prostě přejali Kanadu 6-0 a tam jsme bohužel nějakým způsobem asi trošku pojali podezření, že už to umíme a že to půjde samo a těm klukům je přece jenom 16-17 a malinko asi ta taková ostražitost a ta pokora opadla a podepsalo se to na tom samotném vstupu do toho turnaje, kdy jsme sice chtěli dál pokračovat v těchto výkonech, hráli jsme aktivně, i tu Ameriku jsme, když to řeknu, nastřeli, přestříleli, první třetinu jsme asi byli lepší, ale, ale v podstatě jsme neuměli reagovat na góly, který jsme dostali, protože my jsme předtím v přípravě žádný nedostali.
7: Takže novinka.
13: Úplná novinka, jako mužstvo jsme s tím neuměli úplně pracovat. Vlastně jsme, golman nebyl vlastně na to nachystaný, že dostane gól, tak byl z toho hrozně překvapený. Celý jsme to, ten děj toho zápasu chtěli otočit ještě větší tou ofenzívou a vlastně ty góly padaly proti nám, protože jsme odvírali víc a víc ty díry do té obrany a i když jsme třeba vyměnili golmana, i když jsme si vzali time, i když jsme kluky se snažili třeba sklidnit, tak říkám, je jim 16-17, ta motivace na ten turnaj byla veliká, každý z nich se chtěl ukázat, tak prostě nám to potom protejkalo mezi prstama ty zápasy.
7: My jsme se o tom právě s Jardou bavili, jak už to jedno naznačoval před studiem. Ono, když takhle ta příprava, když to vypadá lehce, projde se u takovýchhle kluků, tak je jasný, že potom to s nimi zacouma. Každý gol, který dostanete, je na nich znát, a jak už to Jarda říkal, já se to dokážu přesně představit a dokážu se vžít do té role, protože já jsem byl taky z těch kategorií 16, 17, 18 a přesně takhle to odpovídalo. Pak najednou vznikla ta panika, najednou ty hráči přestanou jakoby vnímat ty pokyny toho trenéra a najednou to celý sesype, takže je to určitě hodně těžký. A jak jsi říkal, asi to, že nedostanete ani jeden gol v příprave, to určitě asi taky tomu týmu nepomohlo, protože no. Určitě by už na to možná potom reagovali jinak, nebyla by tam taková ten chaos, panika, takže to asi možná taky trochu ovlivnilo. Každopádně už my se o tom taky bavili předtím, ty zápasy, které jsi říkal, tak v podstatě jste skoro jednoznačně každého soupeře přestříleli, což je asi pozitivní věc na tom, i když teda ano, možná ty výsledky nevyšly, ale ta taktika, ta hra, kterou jste chtěli, tak to určitě ty kluci splnili.
13: Já říkám, vlastně já byl hrozně zklamaný a kluci všichni realizační týmy, hráči, všichni jsme vlastně byli zklamaný tím, jakoby tím výsledkem jo, samotným toho turnaje, ale tou předvedenou hrou, kterou my jsme se prezentovali, tak jak jsme jí nevím, celý ten kemp, což byl týden nebo 9 dní, na čem jsme pracovali, tak to se tam ukazovalo. To se prostě ukazovalo, akorát tam v každém zápase, kromě těch Němců potom v tom turnaji, se nám tam vkradla 10-15 minutovka, kdy jsme se sesypali a nedokázali jsme udržet tu pozornost nebo tu kvalitu toho výkonu a tam prostě jsme najednou dostali 3-4 góly a už jsme se z toho nedokázali vyhrabat. Ale jinak jako pro mě ta cesta, myslím si, že je správná. Budeme chtít dál jako s tím týmem takhle pracovat, fungovat, hrát aktivní hokej, nebát se žádného soupeře, jenom teda bude potřeba, aby jsme se naučili reagovat na vývoj těch zápasů a prostě nezačali takhle úplně se lámat při každým nějakým takovým trochu nezdaru částečným v tom zápase.
11: Čistá hra Martina Procházky.
7: Naším hostem je trenér hokejové osmnáctky Jaroslav Nedvěd, který působil minulé sezóně na lavice pražské Sparty, to jsou dospělí, teď máte náctileté. Jak moc vy jste musel třeba přepnout, ať už v průběhu toho zápasu, protože jste říkal, že jsou to mladí kluci, trochu zbláznění, jak pro vás je to velká změna, ještě notabene, když jste trénoval na mnoha jiných úrovních i dospělé?
13: Já jsem se na to těšil a těším se na celou tu sezónu, protože to je přesně ten, jakoby, když řeknu hokej, co mě baví nahoru, dolů a mladí kluci, právě těch chyb tam je pak samozřejmě víc, což se ukázalo, to jsme potvrdili, že ty chyby umíme dělat taky, ale zase na druhou jsme ukázali, že i těm top týmům umíme dávat góly, jo, předtím, co si pamatuju, když jsem trénoval tu osmnáctku před pár lety, no tak jsme s Amerikou taky prohráli, ale spíš jsme prohráli 4-1, že jsme jim dali jeden gól. Jo, a teďka jsme jim byli schopni, i když jsme prohráli, tak jsme jich sice 6 dostali a dali jsme 4. Jako jo. Já věřím, že prostě ta cesta bude dobrá, správná. U Sparty a v extralize ta samozřejmě se hraje daleko víc taktičtěji, co řeknu prostě víc na výsledky, je to prostě úplně dva jiný světy a já jsem se tadyhle do tohohle z toho takového rozvolněnějšího, bláznivějšího prostředí, spontánnějšího jako velmi těšil.
7: V našem vysílání se občas ozve takový dunivý zvuk, protože Jaroslav Nedvěd, když vysvětluje, tak do toho trochu tluče u stolu, tak teď se pohledem trochu omluvil, tak když to zvládnete bez toho, budeme rádi. Můžete k nám také zavolat na číslo 221 552 222. Jeden posluchač už se dovolal, ale nevydržel úplně dlouho, tak telefonní linka je volná. Když jste říkal teď o mladých hráčích, tak když se dívám na tu sestavu, tak u vlastně většiny z hráčů jsou loga klubů z české nejvyšší soutěže nebo prostě z Česka. Jak je to poskládané? Já si myslím, že běžný hokejový fanoušek úplně tolik nezná, prostě hokejovou osmnáctku. Dvacítku tam už, ano, tam ti kluci se trochu točili, jména jako Galvas, ti, co tam dřív byli mnoho a mnoho let, třeba Frolík dříve. Tak jaká je hokejová osmnáctka i třeba z pohledu nějakých jmen?
13: Osmnáctka je většinou poskládaná, přesně jak říkáš, z hráčů naší extraligy, a když už někdo... jako mu připadá, že mu ta extraliga je malá, tak se chodí do Švédska, do Finska, po Evropě, že jo, jo? Máme tam mladýho Jordiho, syn od obránce známýho, že od Jordána a tak dále. Pár kluků je takhle po Evropě rozsetejch, ale ten skok do té Kanady a do té Severní Ameriky je právě většinou ty kluci, na ty kluky čeká po tomhletom turnaji po Hlinkovi. Za mě je to brzo, já si myslím, že by měli chodit až po téhle sezóně po mistrovství světa. Jo, protože jako můj ten pohled na věc je, a ta zkušenost, kterou s tím mám, je, že by vlastně tam přišli do těch juniorek už jako druhoročáci, už zase ještě ten biologický vývoj pro ně by hrál ten jeden rok jako důležitou roli, a tam by dostali určitě lepší roli v těch týmech. Teď tam přijdou jako prvoročáci, já neříkám, že to nezvládnou, ale mám jakoby z praxe hodně příkladů, že kluci, který nám třeba toho Hlinku odehráli fantasticky, byli vlastně strůjci toho úspěchu, když jsme před těma dvěma třeba lety hráli finále, prohráli jsme s Kanadou až v prodloužení, brali jsme stříbrnou medaili, tak ty kluci, některý z nich potom tam vlastně za ten rok hokejově šli dolů, protože přišli do mužstva, který ty svý lídry mělo, nedostali se na přesilovku, hráli málo času, některý zápasy nehráli vůbec, a díky tomu, kolik se tam hraje zápasů a jaký se tam jezdí vzdálenosti, tak vlastně jezdili autobusem po Severní Americe a netrénovali. Jasně. A ta jejich výkonnost šla dolů, a když přijeli potom na mistrovství světa, tak v podstatě byli poloviční. Takže ten odchod já bych jako viděl tak, že za mě logičtější by byl potom po té sezóně po mistrovství světa. Ale už jenom teď můžu říct, že po tomhle tom turnaji, i když jsme tam žádný úspěch jakoby velký neudělali, tak tam zůstává, jestli se nepletu, 12 nebo 13 kluků. Rovnou tam zůstalo.
14: To je docela velký číslo za mě, teda. Já bych řekl, že to ano, že asi tady ta cesta... Často asi úplně hlavně rodiče, ne? Tam si myslím,
13: určitě
14: že to je,
13: rodiče,
14: to je,
13: agenti,
14: to je ta
13: cesta. Je to takový ten pocit, aby jim něco neuteklo, aby někdo nepředběh v něčem, ale já vůbec proti tomu nějak, já říkám svůj pohled na věc, jo? Aby jsme byli, si rozuměli, mě to je jako ve finále jedno, je ona, na jednu stranu je dobrý to, že loňská, že jsem ti skočil do řeči, loňská vlastně osmnáctka měla to samý, zůstalo tam spousta kluků někde venku, ale zase se za tu sezónu na těch jako Eurohockey Tour turnajích můžou ukázat jiný, a spousta kluků, který by vlastně nedostali šanci, tak pak jelo na mistrovství světa, kde uhráli bronzovou medaili a udělali úspěch, že jo. Takže vy jako povstali noví bojovníci, který vlastně, kdybys tam furt tahal tu jednu partu, no tak bys... ty jiný kluky třeba ani neměl šanci vidět.
7: Budeme v tématu pokračovat a možná i s naším posluchačem, kdo se dovolal. Dobrý den. Tak posluchač nevydržel. Zkuste to klidně znovu na číslo 221 552 222. Jak jste se omlouval, naším hostem je Jaroslav Nedvěd, trenér hokejové osmnáctky, jak jste se omlouval Martinovi, že jste mu skočil do řeči s tím, že vy nějak vlastně jako asi netlačíte na hráče, rodiče, jděte si tam v ten rok. Vy jste trenér a pracujete s tím, co máte.
13: Já osobně vůbec, to jde jako absolutně mimo mě, to je práce, říkám, agentů a rozhodnutí vlastně rodičů a těch kluků, jako jo, a já to absolutně 100% respektuju, já do toho teď jenom, že se o tom bavíme, dávám svůj takový trošku pohled na věc, podpořený nějakýma zkušenostma.
7: Martin Procházka ve studiu také v pořadu Čistá hra, která se jmenuje podle něj. Jak ty bys vnímal ten dřívější odchod do ciziny? Asi teď chlapci mají menší problémy třeba s jazykem, což dřív asi bylo trochu složitější.
14: Určitě, tak samozřejmě to je pro ně obrovská výhoda. Ale já souhlasím asi s Jardou s tím, že měli by zůstat minimálně ten rok, ještě možná tady v tom případě, že za prvý máte ty trenéři, máte je furt na očích, máte je pořád v nějaké přípravě, můžete je zkoušet na tom Eurovaky. Tak když ty kluci zůstanou v zámoří, tak v podstatě najednou je ztratíte z jakéhokoliv dohledu, a potom, když přijde ta nominace na mistrovství světa, tak je to hrozně těžký potom jako ty kluky vzít. Ano, možná se jim povede turnej teďka v srpnu, ale pak je celý rok nevidíte, protože my se tady měli Davida Čermáka, který byl předtím taky takhle u kategorie 18, a ten to přesně říkal. My odehrajeme tady turnej v Břeclavi, uspějeme v vozovkách, ale pak najednou nám tři čtvrtě týmu zůstane v zámoří a my o nich ztratíme jakýkoliv pojem, nevidíme, nevíme, jak na tom jsou a potom je to hrozně těžký pak přípravu udělat na mistrovství světa a ty kluky znova vzít, takže ono je to, je to i ta cesta pro ně, že si trošku možná zavřou cestu i do toho národního týmu.
7: Ta debata je vlastně jako trvá dlouho, kdy odejít do zahraničí, jestli vůbec zůstat doma, vychovávat své hráče. A teď z pohledu toho českého klubu, nevím, teď si vymyslím, Liberec má hráče v téhle kategorii, on je nominovaný na Hlinka Grecky Cup, tam uspěje a oni vlastně jako ještě v průběhu turnaje neví, jestli bude hrát za ně nebo ne?
13: Na to je většinou, ty kluci už jsou rozhodlí předtím.
7: Jo,
13: po té loňské sezóně si nějakým způsobem...
7: Neláme se to na tom turnaji, jakože by tam někdo to už, tolik vystřelil.
13: Ne, to už vlastně jsme věděli před tím turnajem, kdo tam zůstává, to už je daný. Protože ty týmy v té Severní Americe taky si dělají nějaký soupisky, že jo, takže samozřejmě může tam ještě být třeba jeden člověk, který se rozhodne v průběhu, ale většina, 99% už je rozhodnutá předtím. A já jenom to doplňuji ještě o poslední věc a klidně tohle můžeme opustit, protože to je opravdu nekonečný téma. A jak jsem tam už zmiňoval, ty kluci, který tam potom, a já jsem totiž měl tam teďka vlastně hovor s jedním trenérem, co trénuje tu juniorku v Calgary, a on přesně mi to říkal, ten kluk, když tady nemá tu roli v tom týmu, tak vlastně jde dolů, protože tam se netrénuje. Tam se jezdí 15 hodin autobusem, 17 hodin autobusem, tripy na ty zápasy a tam není kdy trénovat. On říkal, že za poslední třeba 4 měsíce sezóny měli posilovnu 4x dohromady a to na 20 minut a tak jim řekl jenom, ať si hlavně neublížej, protože to předtím jako dlouho nic nezvedali, tak ať si tam jdou zablbnout víceméně, ať si na to šáhnou, ale což tady, vzhledem k tomu, že ta juniorka hraje o víkendu jenom, pátek, sobota, někdy je tam vložený ještě jedno kolo v týdnu, ale obvykle se hraje pátek, sobota, tak tady je pondělí, úterý, středa jsou ranní skills tréninky, pak jsou pondělí, úterý, středa, čtvrtek, odpolední ty týmový tréninky, takže ten hráč, když chce, tak tady má u nás jakoby daleko větší šanci něco natrénovat
7: být na ledě.
13: A být na ledě. Tam samozřejmě má, když hraje, tak je lepší vyžití v té herní praxi a na návyk toho hokeje, toho na tom úzkém kluzišti, ten víc toho kontaktu, rychlejší ta hra, protože ať je to, jak je to na tom malém hřišti, to jsme teďka mi zjistili taky, tam není tolik prostoru do stran, tak se prostě hraje nahoru dolů, že jo? Jo, takže tam jako ty návyky člověk může získat taky dobrý, ale musí hrát, jo, to je jenom vlastně ta pointa celého toho, co tady...
7: Říká trenér hokejové osmnáctky Jaroslav Nedvěd, který je hostem pořadu Čistá hra Martina Procházky u nás na Radiožurnálu Sport. Martine, ti chlapci, můžeme jim asi říkat chlapci, v tomhle hokejovém věku, jak říkal teď pan trenér Nedvěd, jsou v nějaké fázi a jak moc to hokejistu může jako unavit a otrávit v tomhle telecím věku, když prostě sedí někde s dekou přes rameno?
14: No,
7: ty jsi asi nesedával tolik, to chápu, ale...
14: Já se nesedával, ale přesně teď mě to, když to tady Jarda takhle tady říká, že vlastně ty kluci tam teda sice jdou díky pod možná nějakým tlakem agentů, nebo že jim to řeknou, nebo těm rodičům, aby jim něco neuteklo, ale oni vlastně potom, pokud tam nehrajou tu dobrou pozici a nehrajou, tak tam prostě to není cesta pro ně ku předu, takže za mě to je nejdobrý rozhodnutí. A asi jim to nikdo ani nezaručí tam, to není, takže by tam někdo prostě dopředu přišel a řekl, ano, ty tady budeš hrát v prvních dvou pětkách. A takhle si myslím, že to nefunguje. Takže
13: taky
14: já si myslím,
13: že
14: taky hrajou na výsledky, přesně tak, takže já si myslím, že to asi není úplně dobrá cesta. Já bych možná pochopil tu cestu možná tady nějakým směrem Švédsko-Finsko, kde se hodně trénuje, kde já to mám potvrzený, protože jsme už mluvili o tom Jirkovi Pospíšovi, který byl právě u Oty Vejvody v Lidingu v té jeho akademii a ten říkal právě naopak, že tam měl třeba 3x denně let, plus měl možnost jít i sám. To si myslím, že je mnohem lepší cesta, než jenom z nějakého důvodu si udělat to, že si někdo řekne, ano, já mám kluka v zámoří, on mi tam hraje nějakou...
7: On mi tam jezdí autobusem.
14: No a jezdí mi autobusem, 15 hodin jsem tam, jako. Takže já si myslím, že asi ta cesta je teda mnohem lepší být v Evropě, kde se teda hodně, hodně pracuje, hodně trénuje, než jít jenom z nějakého pozlátka, že jdete do zámoří.
11: Čistá hra Martina Procházky.
7: Naším hostem zůstává trenér reprezentační osmnáctky Jaroslav Nedvěd. Hokejová dvacítka zažívá úspěšná léta, medailová, úspěšná byla i osmnáctka na tom posledním světovém šampionátu, kdy to nevyšlo s postupem do finále, byl z toho nakonec bronzová medaile a ta návaznost tam nějakým způsobem bývá a asi se to jako nabízí takhle přemýšlet. Je současná osmnáctka taková, aby ti chlapci starší pak navázali na tu medailovou éru té současné dvacítky? Nebo vlastně, co je současná dvacítka? Ono se to furt mění, to probíhá, tam jako dlouho se ti hráči neohřejí, ale chápete, kam
13: míří? No, každoročně to probíhá výměna hráčů, ale a jo, teďka prostě teď ten směr, který je, bych řekl, je nastolený u nás tady, tak to ty výsledky přináší a já věřím, že prostě je, samozřejmě je to každý turnaj jiný a někde přijde kopítnutí ve čtvrtfinále, někde v semifinále teďka i shodou nějakých jako okolností a parádních výkonů. Parádních výkonů, ať to byli golmani nebo klíčoví hráči, že dali ten gol v té přesilovce na těch mistrovstvích, tak jsme postupovali a ty zápasy jsme zvládali. A musím říct, že teďka ty kluci naši konkrétně třeba v té dvacítce mají vlastně takový, vždycky tam je ten starší ročník, který už teďka po několik let za sebou má tu medaili a když mu přijde k ním ten mladší ty kluci z té osmnáctky, tak oni je vlastně táhnou, protože v nich z nich sála takový to obrovský sebevědomí. To může Martin určitě říct, jak když byly tady takový ty zlatý časy, víte, zlatý hat-triku a tak dále, tak taky to mužstvo nebylo furt stejný. Bylo tam
7: pár
13: 60% nebo stejných tahounů a přišli jiní kluci, kteří se na to nabalili, protože tam měli před sebou ty lídry, kteří už měli to zlato z Vídně a tamhle jiný zlat, tak prostě za nima šli a dělali ty stejné věci a to mužstvo hrozně tím roste, tím sebevědomím, že jo, takže to si myslím, že teď se tam vlastně děje a je tam ta atmosféra a teďka ty kluci, kteří tam přišli z osmnáctky, notabene, když i oni udělali tu medaili vlastně v osmnáctce a mají tam ty mazáky o rok starší kluci, kteří udělali medaili na dvacítkách, tak to je krásná kombinace, dobrý ročník, dobrý základ úspěchu by mohl být.
14: Souhlasím, tak tady to si myslím, že přesně je tak. A celkově poslední ty 2-3 roky, už to je jen ten náznak toho, jak se, mně se líbí, jak se celá ta koncepce dala dohromady. Jak je to od A týmu, jak je to potom k 20, jak je to k 18. A že všichni vlastně dáhnou za, jak se říká, za ten jeden pro vás, jak ty trenéři, celý ty rezační týmy a je to nastavený tímhle tím způsobem, tak proto ty úspěchy teďka jsou. Takže po těch letech, kdy se já nevím, kolik snad 10-15 let jsme nezískali medaily v žádné kategorii, tak to konečně teďka začne klapat. A je to jenom dobře, že to je takhle nastavené. Já budeme jenom doufat to, že prostě nám zbytečně ty kluci nebudou utíkat za mě zbytečně někam právě takhle pryč, ale naopak budou se snažit být tady a možná dostat i tady více prostoru, možná už pak i v těch A týmech, čemu se ještě možná potom dostaneme, protože Jaroslav Nedvěd byl také trenér v Litoměřicích, která spolupracovala se Spartou a určitě tohle téma
7: přijde na něj, říká Martin Procházka. Jaroslav Nedvěd dál s námi ve studiu. Když byla řeč o té návaznosti, tak teď už ne mezi 18 a 20, ale mezi 20 a Ačkem. Minulá sezona byla olympijská, kde to mistrovství světa je takové, že se dá očekávat víc omluvenek a možná si hokejová veřejnost trochu víc myslela, že dostane šanci víc mladých hráčů. Je to pro vás cesta a tohle přemýšlení hokejového fanouška správné nebo na místě?
13: Já si myslím, že jo, já taky jsem trošku to čekal, obzvlášť vlastně na té olympiádě, jako kde to je úplně výkladní skříň, jakože samozřejmě v obrovský turnaj a nějak obzvlášť se vlastně neuspělo, tak jsem taky čekal spíš, že to mistrovství světa, protože ona i ta únava těch stejných hráčů, který hrajou NHL, pak olympiádu a pak dohrávají NHL a pak mají přijet, tak bych docela taky jako přivítal takový osvěžení nebo čerstvý vítr nějakých mladších.
7: Ono bylo v podobě třeba Jaroslava Chmelaře nebo Matyáše Melovského.
13: Si myslím jako v dobrém světle zrovna.
7: No samozřejmě, tak to myslím úplně stejně. Ale že to už jsou kluci, kteří vlastně už do té dvacítky nepatří, ale že by šlo sáhnout přímo do té dvacítky, do té aktuální, do té, co během těch Vánoc prostě
13: asi
7: hrála.
13: Asi jo, ale zase na druhou stranu to poslední trenér, teda poslední turnaj trenéra Radima Rulíka, tak to bylo jeho rozhodnutí a chtěl se rozloučit asi nějakým způsobem a prostě vzal hráče, který věřil. To zase do tohohle toho jako jeho rozhodnutí vlastně v podstatě nejde.
7: To nijak, chápu a nechci to nějak hanit, ale myslím obecně, že prostě by mohl se nabízet ten trend, prostě zkusme vzít dva nebo lineu.
13: Jo, asi jo.
7: Zkusíme ale je prostě proti Lotyšům a uvidí se.
13: Ale ve finále ten, říkám, trenér má vždycky za poslední rozhodnutí.
7: No jde o to také, jak moc velký rozdíl je mezi turnajem hokejové dvacítky přes Vánoce mistrovství světa a tím dospělým v květnu. Přeci jen jsou to chlapci, co hrají juniorky a ti dospělí prostě minimálně tady aspoň mají větší sílu.
13: No určitě jsou to jiný hokej. Ta dvacítka se možná hraje ve vyšším tempu, protože to je přesně to, co říkám, i u té osmnáctky, takový ten živelný hokej nahoru dolů, kde to není tak svázaný tou taktikou.
11: Čistá hra Martina Procházky.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
11: Čistá hra Martina Procházky.
7: Pokračujeme s Jaroslavem Nedvědem, trenérem hokejové osmnáctky. Jak vlastně budete mít volno teď po Hlinka Grecky Cupu?
13: Teďka kluci se vyspějí a předpokládám, že podle mě zítra už budou muset naskočit jako nějakým způsobem aspoň trochu někde do klubovů. Zase, že jo, v klubech už se zase pokračuje příprava, hrajou se přátelský zápasy, oni je nebudou hnedka trápit nějakýma asi zápasama, ale budou je chtít vidět, jak jsou na tom zdravotně a ty kluci hlavně v tomhle věku nemají potřebu zase někde týden ležet a já věřím, že se oklepou po té cestě a budou určitě se ukázat na zimák, trenérovi říct, že jsou v pořádku a začnou zase na sobě pracovat. Já osobně vlastně teďka jsem dneska ráno, jak jsem se po tom jetlagu probudil ve 3 ráno, tak jsem chvíli doma něco, jsme se bavili, chvíli doma něco uklízel. A pak už jsem taky psal nějaký report, já teďka zase budu muset jako vyhodnotit tu akci, takže odpočívat nebudem, budem každý dělat nějakou jinou práci a já začnu jezdit a sledovat další adepty po těch teďka už těch letních turnajích, které teďka je v víkendu, třeba jedu do Varu, se podívat na pár kluků, co tam máme, ještě další, který se teďka na toho Hlinku nedostali, ale máme, že jo, v hledáčku vždycky je 20 lidí jede, ale 40 je v nějakým takovým tom portfoliu, tak tam máme 2 kluky ve Varech, hrajou tam Český Budějovice, tak kouknu na ty kluky z Budějovic. No a už zase budeme připravovat, že další vlastně turnaj je v listopadu, ta Eurohockey Tour, tak do listopadu musíme dát dohromady zase nějaký mužstvo, který pojede do Švýcarska na turnaj. A minus těch 12 hráčů, kteří zůstali, takže musíme najít 12 nových hráčů, kteří s náma teď nebyli.
7: Říká bývalý hokejista, obránce a teď hokejový trenér, aktuálně u 18, Jaroslav Nedvěd. Já se dívám na vaši trenérskou kariéru, která je poměrně pestrá, je taková hodně blízko Prahy, začínala v Berouně, do toho u spartianské mládeže, tady je hlavní trenér U16, pak jste trénoval třeba Letce Letňany a tady je 4. úroveň, to je nějaký krajský přebor? Byl tedy?
13: Takhle, já když začnu v tom Berouně, tak to jsem ještě hokej hrál, ale byl jsem tam jakoby hrající trenér a hrající manažer toho klubu, v tu dobu to byla Farma Sparty, takže já jsem tam šel dohrávat ve 40, já jsem byl docela jako lucky v tom, že jsem hrál do 43 let, že mě to zdraví jako pustilo, ale už ne třeba na té úrovni extraligy, ale hrál jsem prostě ještě tuhle tu Maxaligu dneska, nebo co, jak se to každý rok jinak jmenuje, nevím. No a pak jsem začal normálně u spartianský mládeže a procházel jsem si od píky těma dorostama, juniorkou, mladší dorost, starší dorost, juniorka a vlastně jsem tenkrát ani nevěděl, jestli, já jsem ani neměl ani licenci trenérskou, ani se nevěděl, jestli bych to chtěl dělat, trošku jsem pomalinku nebo s manželkou trošku jsme jakoby podnikali a vlastně jsem k tomu přičuch náhodou a začal mi to bavit s těma klukama, začal se dařit, vyhráli jsme vlastně 3 ty mládežnický nějaký tituly a na to konto já jsem potom šel s Uvem Krupem dělat Ačko na Spartě jako asistent Uvemu Krupovi. Vlastně začal takhle, začal jsem s Jirkou Kalousem, který potom byl odvolaný a přišel Uve Krup a dělal jsem s Uvem Krupem další ještě, takže dohromady jsem tam byl 3 roky. A vlastně po tom, co nás oba dva odvolali, tak jsme měli jakoby připravenou pro Letňany zase taková, jako řeknu, farma nebo návaznost kluků, co skončí na Spartě v juniorce, tak aby měli ještě kde hrát, protože dneska nejsou Dukly, není Vojna. Jo, tak jsme chtěli vymyslet takovej prostě projekt druhou ligu. Ale v tu chvíli nebyla nikde volná licence té druhé ligy, tak tam, a to byl ten covid, tak tam byla čtvrtá liga vlastně, čtvrtá, nějaký krajský přebor.
12: To vychází to na kraj.
13: No, na kraj, tak to tam bylo, a tak jenom do konce sezóny jsme to tam nějak drželi a pak jsme měli už ale předdomluvenou, že nás s UVM odvolali v lednu, tak já jsem potom ten únor, březen byl v tým krajským přeboru a od nový další sezony nastávající už byla předdomluvená od jednoho týmu, teď nevím, odkud se kupovala ta licence a vlastně už se tam dostala ta druhá liga, která měla návaznost pro kluky, který končí v juniorce a neměli vlastně, třeba neměli ještě ani na tu Maxaligu a my jsme ještě další, vlastně ta vize byla udělat farmu přímou, že jo, pro Spartu v té Maxalize. A to taky nikdo v tu chvíli ještě nechtěl, aby s těma letňanama teda jsme měli takové jako vizi, že do 4 let by se mělo postoupit. Jo, my jsme hnedka ten druhý rok hráli finále se Znojmem, nepostoupili jsme ve finále, se to nepovedlo a ten další rok už ale se podařilo vstoupit Spartě do Litoměřic. Jako i majetkově a vlastně je to napřímo farma v tuhle chvíli Sparty no. Praha a od té doby se vlastně upustilo zase od těch letňan, protože jako vyživit tři kluby pro majitele samozřejmě nedává úplně význam.
12: Kam, Martine, odcházeli hokejisti, kteří už to nedotáhli ve vaší době do Ačka? Jako měli alternativu?

0: úrovně by asi měli, ale to je taková ta nejhorší forma hokeje, ne? Ráno do práce, dva zápasy v týdnu, středa, sobota, do toho tři tréninky, rodina, děti, to ani jako aby
1: měl... No to většinou jsou zaspalí kluci, kteří tohle ještě tu rodinu, děti většinou jako neřešejí nebo neměli a dělali to buď při práci nebo při škole. A někteří z nich jako se ještě z toho vlastně, ale během třeba roku dvou vyhrabali do té Maxa ligy. Teď zase pomohlo jim ty dva roky hrát tu druhou ligu v tom dospělém hokeji a ještě třeba se posunuli i do té Maxa ligy. Samozřejmě pro Spartu daleko větší význam má ta návaznost, jako ta farma v té Maxa lize, jo.
0: Tam prostě šáhnete pro hotového hráče.
1: Pro hráče, který teď se někdo zraní na Spartě, jako jsme to měli loni, šáhnem do Litoměřic a nebo zavoláme a přijede odpoledne, může hrát ten kluk, jo. Takže prostě tam ta návaznost je jasná. A věřím tomu, že prostě ten význam je velký, protože pár klubků, který těma Litoměřicema teďka za poslední rok tam prošli, tak kdyby ty Litoměřice nebyly, tak prostě třeba za Spartu ty kluci nehrajou. Michal Vitouch, mladý Hrába, Jirka Pospíšil, jo, kterýho jsme loni vzali sebou, první výstřel jsme ho vzali sebou na Spengler, když jsme měli nějaký kluky zraněný a on tím je, jak je prostě velký, fyzicky silný a jak je pracovitý v tréninku, tak jsme mu chtěli dát šanci a on se tam ukázal, že to jako v podstatě může na doplnění hrát a plní si svoji roli v Litoměřicích a při nějakým maroce věřím, že letos už bude na Spartě naskakovat daleko víc. Jo? A to prostě je taky ta cesta dobrá, protože ona, ta Sparta specifická v tom, že jo, do Sparty chodí hráči z nároďáku. V menších klubech ta návaznost z té juniorky, jo, dobrý junior, no tak už se začne obmácovat ten tím druhým, třetím rokem někde v tomáčku dostane pár minut a pak ta návaznost většinou je to Boleslav nebo Plzeň, tyhle menší kluby, ale Sparta, když kupuje tom hráče, jo, z nároďáku, z ciziny, no tak tam na ty dvě místa v té čtvrtý ladě tam je prostě přetlak.
0: Strašně málo.
1: Strašně málo toho, no. Takže ty liťáky jsou dobrý v tom, že ty kluci tam získají sebevědomí a získají ten, no hrajou prostě tu zkušenost, získají v tom dospělým hokeji a pak, když už jdou na tu Spartu, tak už mají za sebou něco odehraného a můžou být platný.
0: Martin Procházka v podstatě přikivuje.
2: Přikivuju, protože tady ta cesta se mi líbí. My už tady o tom mluvíme už několikátý rok. Už jsme tady měli samozřejmě Jirku Pospíšila, který na to říkal tu cestu právě, jaké to je. A já si myslím, že i pro ty kluky je potom ta cesta, i když teda Sparta, samozřejmě Jarda o tom mluví, Sparta je prostě vitrína top, jo, pořád berete reprezentanty nebo berou se. Ale ty kluci z těch Litoměřic můžou se dostat právě i do těch jiných týmů, že jo, proto je to otevřený, proto oni tam se vyhrajou. Takže za mě tohle je skvělá cesta. Myslím si, že takhle už to mají už tam i Pardubice, že jo, který mají Pardubice CB, který mají taky jako už udělanou farmu a tohle to je ideální, mělo by to tak být, funguje to všude, dá se říct asi
1: Třinec
2: ve světě.
1: Třinec má ve
2: frýtku. Takže za mě to je perfektní a pro ty kluky je to opravdu nějaký směr k tomu, že když je tam nějaká ta chuť, ta práce, ten charakter k tomu trénovat, pracovat na sobě, tak je to tady ta cesta, tady tudy vede.
3: Čistá hra Martina Procházky.
0: Naším hostem zůstává v pořadu ještě minimálně 15 minut Jaroslav Nedvěd, trenér hokejové 18. Vy jste zmeškal a vlastně by se vás to ani netýkalo seminář v Táboře, kde byli rozhodčí a trenéři extraligových klubů a hráči a byla jistá debata o tom, jak asi i skultivovat hokejové prostředí, jak si vysvětlovat některé fauly. Viděl jsem zkrácený video záznam, kde se trenér Kladna Rulík ptal, znělo to trochu útočně, Josef Jandač tam jako trenér Plzně vystupoval, do toho Vladimír Pešina, šéf komise rozhodčích. Jak moc je tohle potřeba?
1: Tak je to určitě potřeba nastavit si vždycky před tou sezónou pravidla. Mě to mrzí jedno jako důvodu i dalšího, protože lodi jsem na pokutách zaplatil docela dost, takže určitě pohoštění bylo bohaté, takže jsem se těšil tam, ale bohužel jsme byli v tom Edmontonu, tak jsem nemohl dorazit, ale
0: vždycky... To by se jim zkazilo, ne přece, kdyby to šlo z těch vašich peněz, kdyby to koupili tehdy.
1: Že si je nechali... Se neskazili, ty to koupili až teď.
0: No takhle, dobře, už jsme doma, okej. Okay. Pojďme dál.
1: No, jasně, před sezónou je tohleto vždycky přínosný, nastavěj se nějaký pravidla a ona, ta začátek sezóny, co já si pamatuju, když jsme loni přišli vlastně po té první čtvrtině do Sparty, tak nás vždycky hrozně rozhodčí chválili, jak jsme komunikativní, vstřícní a jak jsme v pohodě, no ale ono potom se stanou nějaký věci, které prostě se stanou a

0: on člověk jako přestane mít chuť být úplně jakoby pořád takový ten...
1: Ta hranice křivdy se posouvá?
0: No ne, já nevím, jestli křivdy, prostě to prostě přestane člověk být tak jako politicky korektní a najednou ta zpětná vazba taky někdy nefunguje, takže ono, já si myslím, na začátku sezóny je to vždycky všechno úplně růžový a pak v průběhu, když se začne hrát a o něco jde, tak tam ty třecí plochy vznikají a budou vznikat vždycky, jo, to tak prostě je.
2: My tady každý rok řešíme právě tady tu situaci, co se týká rozhodčích. Mě by zajímal třeba tvůj pohled, protože mně přijde, že je základní část, hraje se v nějakých pravidlech. S tím právě jako by trenéři podle mě nemáte problém, protože se to hraje pořád stejně. Pak přijde playoff a najednou, jako kdyby ti rozhodčí změnili úplně nějaký měřítko a tam dochází takovým právě tady těm obrovským problémům, kdy dochází. Jak to vidíš ty, jako, protože to můžeš teďka posoudit, ty jsi to posoudil, ale mě to vždycky jako vadí, proč ty rozhodčí nepískají úplně stejně, když teda jsou nastavený ty pravidla na celou sezónu, proč najednou, když přijde playoff, se to najednou přestane pískat?
0: No, v tom, i od těch trenérů v tom playoff jsou jako samozřejmě daleko větší ty emoce a každá ta chyba tě vlastně jako vadí daleko víc, jo, takže prostě je to v tom playoff pak vznikají tady ty třecí plochy daleko víc. Ten metr, to je taková ta, jak říkáš, to se omílá furt dokola, loni tam do toho ještě vlastně vznikaly hodně zmatky kolem těch výzev, kdy vlastně byly někdy kontraproduktivní, jako protože tam už do toho vlez, já myslím, že by se to mělo nastavit nějak jako jednodušejc, ať to ty rozhodčí nějak rozhodnou a všichni budou v klidu, i oni, i ty trenéři, ale když je tam tolik jako možností, jestli tam byla intenzita, jestli tam byla prohnutá hokejka při tom zákroku, to už prostě každý si o to může myslet svý a zbytečně to tam vnáší ty, každý si to vlastně vysvětluje jinak, každý trenér si myslel, že to má být jinak. My po zápase jsme dostávali zpětnou vazbu, že měli jsme třeba neúspěšnou výzvu. No ale 6-7 jiných videokoučů z jiných týmů nám volalo, že oni by si ji vzali taky, že to bylo jednoznačná situace, kterou oni by vzali taky. Tak jsme to komunikovali s rozhodčí. Ty nám zase řekli, že to komunikovali směrem k zahraničním rozhodčím, směrem, já nevím, prostě rozhodčím, který píská na mistrovství světa.
1: Prostě jste hodně komunikovali.
0: Ty jim zase potvrdili, že to udělali dobře a furt se to nikdo jako vlastně nevyznal. Takže já věřím, že letos to nějak nastaví kluci znova a líp a že to bude fungovat a nikdo nic nedělá na schvál, to já jako, to je jasný, ale prostě ty pravidla by se měly asi jako zjednodušit, nebo i ty výzvy zjednodušit, aby tam nebylo moc těch možností, jak na to pohlížet, aby to bylo víc jednoznačný. Pardon, už tady zazmlátím.
1: Já jsem schválně nechal tu ozvěnu dohrát. Jaroslav Nedvěd zůstává hostem pořadu Čistá hra Martina Procházky. Není to už tak, že se vy na střídačce bojíte oslavit gól? Protože víte, že to může jako být všechno jinak, protože já vím, v jedné to bylo Kladno Sparta na Kladně, tam byly snad ty výzvy dvě nebo tři. Vy jste inkasovali gól v prodloužení, teď nevím, co bylo za zápas, myslím na na 2-1 pro Kladno, první zápas.
0: Vím, které je, teď nevím, jestli druhý nebo třetí.
1: No, dobře, ale bylo to tak, že rozhodčí šli na video se podívat, jestli nebyl, a teď přesně nevím, útočící hráč brankovišti. Řekli, že nebyl. Vy jste si vzali výzvu.
0: No, my jsme se brali na brání brankáře.
1: Na brání brankáře a do toho by si ještě jako Kladno vzali.
0: Protože tam byl kontakt s naším brankářem, kdy oni vlastně ale si podle videa viděli, že do něj strčil náš obránce. Kdyby my jsme si brali výzvu na to, že ten jeli vedle sebe a byli v souboji a ten jejich hráč jako má volbu, jestli zatočí tam nebo tam, ale on nezatočil, on tu volbu si dal, že pojede do našeho golmana. Takže my jsme si brali výzvu, kde oni tam jako argumentovali právě tou intenzitou, že tam je vidět prohlá hokejka u našeho obránce, že do něj strká tak silně, tak mocně, že ho tam natlačilo. Je v tom právě tenhle zbytečný jakoby guláš. Asi bych to uzavřel tím, za mě vřát. Tady v tom se nerad babrám. Že prostě tak, ať udělají jedny pravidla, že když se ho dotkne prostě útočící hráč, tak to gól stejně je a hotovo. My se s tím umíme jako poprat, budeme to akceptovat. Ale nemůže, jasně, to být každý, nemůže to být každá zápas.
1: Když někdo řekne, že bude gól platit kolenem a někdo dá kolenem gól a vy to budete vědět, tak na shledanou.
0: Nemám problém.
1: Bez videa. Nazdar, jdeme dál. Martine, je to guláš trochu pro tebe taky někdy?
2: velmi často to teď řešíme a je to právě zbytečný, pak do toho se vnáší obrovské emoce, samozřejmě jak mezi hráči, mezi trenéry, fanoušci, že jo, ty už vůbec nevědí potom, jak to je, ty nemají vůbec konkrétní, ty pravidla nevědí, takže je to hrozně těžký a určitě já souhlasím s Jardou, jak to říká, prostě zjednodušit to. Za mě potom padá i díky tomu mnohem méně branek, protože potom vlastně jakoby, že jo, spousta branek není uznaných jenom z toho, kvůli tomu, že to je nějaký milimetrový divné brusté, že je v brankovišti, tak za mě to je zbytečný tohleto a je to škoda, protože potom za mě opravdu ten hokej postrádá víc branek.
1: A stojí to nervy a asi to i nějakým způsobem zasáhne do toho zápasu, když se prostě najednou 5-6 minut nehraje.
0: No, to je další věc. Jako tam by, jak my máme... Vlastně si bereme timeout, máme 30 vteřin, tak by měla být i nějaký časový limit na to jejich rozhodnutí. Oni přeci nemůžou, tam byl snad nějaký rekord 11 minut. Jako.
2: Přes 10 minut.
0: Přeci, jako tak to už potom, to už je přeci jasný, že nevědí.
1: Že neví, ano, že neví. Trvá to dlouho, přeci neví. Tak.
0: Takže aby ukázali i pro nás, pro ty trenéry, i pro ty diváky, aby byly to vlastně rozhodnutí nějakým způsobem důvěryhodný. A tak by mělo být udělaný prostě do 2 minut. Do 2 minut hotovo a nebo...
1: Pokud jsme nic nenašli, platí tak, původní rozhodnutí.
0: Tak, přesně tak, třeba. 2 minuty a půl přeci. Já taky nemám ten...
1: Timeout
0: 5-7 minut, abych tam vymyslel nějakou novou věc. Prostě mám na to 30 vteřin, což kolikrát
1: je... Což je reálně 15.
0: No, což je reálně 15, ty kluci tam kolikrát ještě ani nedojedou z toho ledu, no, ale... To je přesně taky dobrá myšlenka, no? To by měl nějaký časový limit na tyhle ty věci.
1: Říká hokejový trenér Jaroslav Nedvěd, u nás se nemusíte bát, že dostanete pokutu za vaše vyjádření, ale přeci jen, a je to logické, když jste ji dostal, tak se vás pak novináři ptají v těch dalších zápasech a co tenhle zákrok, tak my vám teď pustíme jednu z vašich odpovědí na pozápasové diskové konferenci v rámci playoff až po té pokutě, kterou jste dostal.
0: Tak vy víte, že to nemůžeme komentovat a jednou za sezonu, když to člověku ujede, tak dalších 200 tisíc vrachů jste bohaté, ale asi to nebudu dneska ho pokoušet, ať za měsíc chceme jít někam k moři, tak ať máme na pivo nebo něco tak. Jo, díky za otázku.
1: Byli jste u moře?
0: Byli jsme u moře, no a to je právě to, že potom ty novináři, oni o tom vlastně pasou a my o tom ani nemůžeme mluvit, to je další věc, jo? To je další věc, jako kdy člověk, dobrý, tak někde jednou se stane nějaký exces, zaplatí se pokuta, ale já přeci bych měl být schopnej a umím se ovládat a když by to člověk jako mohl, ono, když by se to v tobě nemuselo celou sezonu nabalovat a pak když jednou vystříkneš, tak to dopadne tak, jak to dopadne, kdyby si mohl normálně jako v každý normální zemi o tom jako občas říct slovo, tak já nejsem takový člověk, který by po každém zápase prohraným to sváděl na rozhodčí. Já vím, kdy hrajem dobře a kdy hrajem špatně a že jsme prohráli zaslouženě. Já bych si do rozhodčí do pusy vůbec nebral, jo? Takže to je jenom z mojeho pohledu. A jinak u moře jsme byli samozřejmě a na pivo něco zbylo.
1: A byli jste v normální zemi, když jste použil slovní spojení v každé normální zemi, že se může jako projevovat názor proti rozhodčím, teď trochu spojuju cestování s tím, co jste řekl.
0: A v normální zemi byli jsme, brácha, jak vlastně teďka skončil u národního týmu jako generální manažer, takže chtěl žít někde v moře dlouho žil v Miami a teď má malou dcerku, která už chodí do školy a nemůže prostě jí tahat pořád takový vzdálenosti do Miami, tak si koupil takovej domek v Řecku, takže jsme byli za mě v normální zemi v Řecku.
1: Dobře. A v normální zemi teda, takže v Řecku se mohou komentovat výkony rozhodčích. Ne, prostě nahrážím na to, jestli máte pocit, že to je tady tolik svázané, to vyjadřování se na úkor rozhodčích, že to je možná trochu zbytečné.
0: No je, protože ta kultura přece se nikam neposune tady těma jako restrikcema. Neposune se nic, kdyby to bylo otevřený, tak se někde něco občas vyplave a nějak se o tom budeme bavit, přijde ta přeci komunikace, ten dialog, po kterým se hrozně touží všichni a všechno se vysvětlí a budeme se chovat všichni normálně, protože se o tom budeme bavit. Ale když o tom, to je jak mě vždycky vystane úplně ta scénka z, co to bylo, Pyšná princezna, nebo co, jak si vždycky musel jít zaspívat do té země krále Miroslava a pak šel zpátky do toho půlnočního království, že jo. Tam jako já, Pepa Jandáč se mnou seděl na tiskovce a jenom řekl, že si myslí, že tam asi byl faul a dostal 10 000 pokutu. Já jsem nakladně dostal pokutu za to, že jsme všichni věděli, že to byl gól z metra a půl offsideu, akorát, že ta kamera nakladně prostě je na té straně druhý a ten puk byl pod tím mantinelem. Oni to ty rozhodčí nemohli vidět. Oni na té kameře ten offside neměli. Já jim to nezazlívám. Prostě kluby se rozhodli, že do tohohle offsideového systému nechtějí investovat, protože to stojí plácnu 15 milionů korun pro celou extraligu. Sparta hlasovala ano. Někdo hlasoval ano, někdo hlasoval ne. Neprošlo to hlasováním, takže ten systém není, je to v takových jakoby nějaký polotovar, a když je ten puk těsně pod mantinelem, takhle pod tou hranou, no tak ta kamera tam prostě nevidí. My jsme věděli, že to bylo na té straně tam, takže já jsem ze střídačky viděl, že to bylo...
1: Že tam na druhé straně u trestné lavice, že ten puk tam je, ale kamera by musela prosvítit mantinel.
0: Přesně tak. My jsme si to potom dokázali udělat tak, že jsme si střihli dva záběry ze dvou kamer.
1: Ve stejném čase?
0: Ve stejném čase, kdy se nám zastavil čas, a my jsme si střihli, kde je ten hráč, a on byl metr a půl v pásmu, protože to poznáš, jak jsou tam na tom ledě ty reklamy, a teď vidíš, že v tom písmenu B má brusly a už jede na, a ten už jede s pukem krám, a ten je ještě v písmeně B v tom pásmu, tak vím, že to je metr a půl jako rozdíl. Takže já vím po zápase, 20 minut, půl hodiny po zápase, vím a neřekl jsem, nikoho jsem nenapadl, neřekl jsem nic prostýho, řekl jsem, no tak my tady samozřejmě všichni víme, že to byl gól z offside, ale nedá se nic dělat, my vyhrajeme příští zápas. A za to jsem dostal 10 000 pokutu. Tak tohle už mě jako prostě dožralo tak, že když potom to ještě bylo v těch Pardubicích, že tak už jsem tam trošku jako do toho jako prostě pak zabalil všechno možný a jako to není, že to je člověk hrdej, nebo prostě, ale tam jsem se prostě to nechal jako vem, že jsem stejně věděl, že něco zaplatím, no tak to dopadlo takhle.
1: Martine, ty se tady usmíváš trochu, ale ono to ve finále vlastně jako k smíchu.
2: To není to k smíchu, ne, já se jenom smíju tomu, jak to Jarda prožívá, jo, protože to prožívá i teď, na něm to je vidět.
1: Ale přestal bouchat do stolu,
2: to už jsme mu to dvakrát řekli. Ale já jsem se spíš tomu nesmál, jako přesně souhlasím s ním, protože je to hrozně těžký. Vy jste na té cílejce, jste tam v nějakých emocích, jste v tom zápase, jako, že jo, teď už jsou to důležitý zápasy a pak tam jsou přehu takovýhle chyby, který vám ten zápas rozhodnou, tak se nemůže nikdo divit, že pak prostě bouchne a pak takovýhle nesmyslný pokuty, prostě to nedává vůbec jako logiku tady to, takže za mě je to špatně a tohle se musí změnit.
0: Rozhodčí uhejbal těm hráčům, ještě když se vrátím k té situaci, měl puk pod nohama, měl to těžký, koukal by ho někdo nesrazil, teď si viděl, že puk je tady, neviděl tohle hráče, těžká situace, já mu to nezazlívám, kamera mu to neukázala, já jsem nikoho mu neřekl nic špatného.
1: Takových situací může být jako nesčetně.
0: Přesně tak.
1: Ve sportu
0: takže,
1: jaký
0: takže hokej. Takže na tohle to téma já o tom se bavím. Že
1: no
0: tam...
1: a kdybyste se o tom bavili častěji a třeba i od plic a bez pokut, ubývalo by těch emotivních chvílí potom?
0: To by ani, já myslím, se nebavilo nikdo od plic, jenom je tam prostě ty dvě strany.
1: No to je vlastně chybu, pravda, nemusíte na sebe řvát.
0: No, prostě přiznat chybu, jo, hele, chlapi, je to sport, omlouváme se, teď se udělali chyby na mistrovství světa ve fotbale, kde mají 60 000 kamer, vary a stejně tam rozhodčí udělali chyby a prostě jsou to lidi a to bude vždycky.
2: Takže to bylo dřív přesně, no. Tak to bylo za nás. Nebyli žádní tady ty rozhodčí přijeřek, ale sorry chlapi, no. Udělal jsem chybu, protože jsem to neviděl, ale nedá se nic dělat, jdeme dál. A nikdo nic neřešil a ani tam tolik emocí nebylo, tak. Protože to pak vzala jak ta strana, tak to vzali rozhodčí a kolikrát tam byly mnohem lepší vztahy, než jsou teď, protože pak tam právě jsou ty hráči podrážení, trenéři podrážení, rozhodčí potom jsou lidi, jak lidi vidíme, kolikrát situace rozhodčích, jak oni také to špatně vnímají. Takže za mě prostě buď to se to musí dát úplně jasně, jak to bude, anebo je to lepší od toho odstoupit, aby to úplně normální, ano, máš to říct.
0: Přesně tak.
1: Říká Martin Procházka, přikivuje Jaroslav Nedvěd. Na co se nejvíc těšíte teď, pane Nedvěde?
0: Na co se těším? Teď jsem nebyl 3 týdny doma, tak se těším na 2letou dcerku, máme nějaký plány na dnešek, takže těším se za ní teďka ráno, ještě byla taková, já jak jsem vstával brzo, tak jsem si moc ráno neužil, teď jsem jel za váma tady do studia a teď se těším domů, že s ní někam vyrazím.
1: A hokejově?
0: Hokejově samozřejmě na další akci v listopadu do Švýcarska, kde se budeme snažit nějakým způsobem najít lepší recept a prostě s klukama najít společnou cestu, aby se nám dařilo nejen hodně gólů dávat, ale i míň dostávat.
1: Hostem pořadu Čistá hra Martina Procházky byl trenér reprezentační osmnáctky Jaroslav Nedvěd. Děkujeme.
0: Díky za pozvání, hezký den.
1: A Martin Procházka tu byl také a za týden bude zas.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje od mikrofonu František Kuna.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Kateřina Sausidisová.
1: Inflace v červenci meziročně zrychlila. U Oděsy se zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Fotbalový útočník Jan Kuchta odchází ze Sparty na hostování do Legie Varšava. Po nehodě je dál uzavřená dálnice D1 na 30. kilometru směrem do Prahy. A bude skoro jasno s teplotami do 30 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. Oproti červnu tak inflace byla o 0,2% vyšší. Původní odhad potvrdil Český statistický úřad. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Nejvíce zdražily pohonné hmoty, říká ředitel odboru statistiky cen Vladimír Cába.
3: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
1: Potraviny a nealkoholické nápoje naopak zlevnily. Veřejné vysoké školy navyšují své kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záležet na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud se jejich rozpočet příští rok nenavýší, mohli by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 60 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než skončí takzvané vládní prázdniny. To bude příští týden. Ukrajinské letectvo potvrdilo, že u Oděsy se zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Pilot se stačil katapultovat. Příčinu havárie vojenské úřady vyšetřují.
4: Velení letectva ukrajinských ozbrojených sil oznámilo, že pilot plnil bojové úkoly v oděské oblasti, které spočívaly v ničení vzdušných cílů protivníka. Pilota, který se katapultoval, brzy našli a převezli do nemocnice. Podle předběžných zjištění v letadle došlo k mimořádné situaci v okamžiku odpálení rakety. Uvedlo velení letectva a upřesnilo, že stroj začal hořet, ale pilot se ho snažil zachránit. Předposlední letecká havárie se stala 16. června v Chmelnické oblasti, kde se zřítil frontový bombardér SU-24. Oba letci zahynuli. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Letecké muzeum v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce. Pokračuje ředitel muzea Martin Hrabec.
5: Je to tedy vrtulník MIL Mi-8SP talonním provedením a ten vrtulník sloužil v Vekbelích převozu VIP osob jako prezidentu republiky, premiéru a podobně.
6: Sport. Na mistrovství Evropy v plavání se závodí v rozplavbách. Týká se to i českých reprezentantů. Z Paříže informuje Martin Charvát.
7: Miroslav Knedla a také Jan Čejka dokázali postoupit z rozplaveb do semifinále na 200 metrů znak. Oba dva předvedli kvalitní výkony. Čejka postupuje ze 7. a Knedla ze 13. místa. Vrcholem večerního programu z českého pohledu bude finále dvou Barbor, Sémanové a Janíčkové ve stejném závodě na 100 metrů kraul v přímém přenosu na této stanici před 6:45 večer. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
6: Fotbalový útočník Jan Kuchta odešel z pražské Sparty. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kuchta si zkusí třetí zahraniční angažmá a už není se Spartou ve Francii. V Lyonu čeká Spartu odveta třetího předkola Ligy mistrů. První zápas vyhráli Pražané doma nad Olympikem 2-1. Utkání začne v 21 hodin. Přímý přenos bude vysílat digitální Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřená D1 u Hvězdonic a kolony na jižní spojce. Dálnice D1 z Brna směrem do Prahy je za sjezdem na Sázavu uzavřená. Na 30. kilometru vyšetřují vážnou nehodu, dá se projet pouze přes čerpací stanici a jede se krokem. Kolona stále narůstá, kamiony se zastavují už za sjezdem na Divišov na 40. kilometru. Alternativní trasa z exitu 41 přes Divišov a Benešov, zpět se vrátíte po silnici 3 u Mirošovic. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice z 8. jedného kilometru postává fronta kamionů táhnoucí se do Brna, kde je jedničce. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice stojí před vysokým mýtem kolony kvůli pracím silničářů u kruhového objezdu blíže Zámrsku. Zpoždění 15 až 20 minut stojí se i směrem do Hradce, a to i na konci D35. A v Praze je nadále plná Novopatská směrem na D8 kvůli omezení Vegbelské a dlouhá kolona se táhne už z jižní spojky, respektive ze Spořilovské. Zejména v kamionu je to nadlouho, náš zpravodaj projel kolonu od Průmyslové.
9: A ještě jsem ani v tom služení, který je tady to služení do jednoho pruhu a tam ještě nejsem, to mám za 600 metrů. Já jsem najel na Novopatskou teďka, po 2 hodinách a 25 minutách.
8: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30 a na horách většinou 20. Tolik zprávy.
6: A po zprávách pokračuje zase Radiožurnál Sport a jeho stále ještě dopolední vysílání. Děkujeme vám, že jste naladili právě tuhle stanici. Právě díky vám jsme nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanicí v Česku. Ve zprávách jste slyšeli o tom, že Sparta bude hrát v Lize mistrů na hřišti Lyonu v 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Tohle budeme opakovat v našem vysílání dnes opravdu velmi, velmi hojně, ale je proto samozřejmě dobrý důvod. Vydáme se také na plavání do Francie, to za maličkou chvíli po písni od skupiny Ex-Ambassadors, ale připomeneme si také tenisové informace. Dnes okolo půlnoci by měl Jakub Menšík nastoupit ve čtvrtfinále turnaje v Montrealu proti Američanu Benu Sheltonovi. Tihle dva hráči si zahrají o postup do semifinále tisícovkového podniku v Kanadě. Vzájemná bilance výrazně lepší, nebo výrazně o něco málo lepší ve prospěch Jakuba Menšíka, který vyhrál 2 duely a 1 prohrál. Tak se nechme překvapit, jak to celé dopadne. Na Radiožurnálu Sport budeme informovat. Krásný den.
2: Radiožurnál Sport
10: a David Prouza.

0: Další dva plavecké úspěchy se zrodily v bazénu v Paříži na evropském šampionátu. Konkrétně jde o jména Jan Čejka a Miroslav Knedla. Podrobnosti, o kterých už mluvil také ve zprávách, teď přidá v našem vysílání Martin Charvát. Martine, zdravíme do Paříže, bonjour.
1: Hezký den z Paříže, z místa, kde stále ještě je ten dopolední program, byť to teď není úplně, řekněme, takové výrazně živé, protože jsou rozplavby na 800 metrů muži, což je zkrátka 8-minutová záležitost, která v sobě zas až tak moc akce nemá. Když se vrátím k té důstovce, která byla dost akční, tak ona byla ale nesmírně rychlá už od rozplaveb. Je to trochu dáno tím, co museli předvést Francouzi, protože už to opakujeme po několikáté, každá země může nasadit 4 závodníky do rozplaveb, ale ať už skončí jakkoliv, tak můžou maximálně 2 postoupit do semifinále. No a tím pádem si Francouzi museli dát takový menší šampionát, ze kterého špatně vyšel muž, který byl s Janem Čejkou v rozplavbě, tedy Johan Ndoebruar, což byl muž, který zaplaval celkově 5. čas rozplaveb, jenomže s tím nepostupuje. Rychlejší byl Myuen Tomac a také Nathan Muratori, což je muž, který tady zaplaval v 18 letech světový juniorský rekord v rozplavbách. Zkrátka Francouzi k tomu byli nuceni, že když chtějí postoupit, musí být rychlí. Tomac, Muratori i Ndoebruar to věděli, no a Muratori s Tomakem z toho udělali první a druhý nejrychlejší čas. Jan Čejka, přišlo mi, že si dal poměrně dost rezerv, relativně výrazně zaostal za svým českým rekordem, který by měl nejspíš atakovat ve snaze večer postoupit ze semifinále do finále, protože tam bude muset výrazně zrychlit. No a výrazně zrychlit bude muset také Miroslav Knedla, který, ale když jsem s ním před chvílí mluvil, tak říkal, že ten jeho 15. čas, 13. po odškrtání těch, co by byli přibyteční a 3., 4. zemi, plavec za zemi, tak on vlastně, Miroslav Knedla si s tím hrál, třeba prý v první 50. téměř nepoužil nohy, plaval jenom rukama, jedné z těch dalších zase v tom, aby dodržel způsob, tak šetřil více ruce, potom si dal jeden menší sprint ve své trati. Zkrátka si to tak nějak rozložil, aby si s tím pohrál a přišlo mu to příjemnější. Příjemnější snad to bylo. Každopádně je důležité, že to znamenalo postup, i když on sám říkal, že vlastně na dvoustovce mu zas až tak o moc nejde. On potřebuje skvělou stovku a padesátku a dvoustovku má tak, aby na začátku šampionátu lidově řečeno měl co dělat.
0: No, přiznám se, že mě zaujala fráze, že skoro nepoužíval nohy, kdybych to vztáhl na sebe, tak možná nedoplavu nejen ten závod, ale možná ani nedokončím svůj životní cyklus. Každopádně, Martine, když se zaměříme na další hvězdné závodníky, ty už jsi o tom mluvil před startem šampionátu, Sara Kšestrémová, návrat po, ani nemůžeme říci, mateřské dovolené nebo po narození miminka, protože tak rychle se do toho bazénu vrátit, to je prostě něco neuvěřitelného. Tak jak se to projevovalo nebo projevuje?
1: No, Sara Kšestrémová vyhrála rozplavby na 50 metrů motýlek. Ona opravdu tady předvedla čas, který byl suverénně nejrychlejší, a to, že před rokem v srpnu porodila syna Adriana, který je tady s ní na šampionátu. Potkal jsem je včera před hotelem, kdy vlastně její partner Sary Kšestrémové vezl kočárek a vedle něj šla usměvavá Sára, vypadala, že je naprosto v klidu, že si to celé užívá a že nemá žádný problém s tím postoupit, což tady dnes také na 50 dokázala. Připomínám, ona je stále na dvojciferném počtu medailí, 99 jich má z různých šampionátů a tady se logicky chce dostat přes stovku, má dvě šance, kraulařskou 50 a motýlkářskou 50, no a minimálně z těch rozplaveb na motýlkářské 50 postoupila tak, že se na 3 cifry může dostat relativně rychle.
0: S Martinem Charvátem si povídáme, náš kolega je v Paříži na evropském šampionátu v plavání, kde nás večer čeká celkem dost zajímavých momentů, a to i z toho českého pohledu, tak byť už jsme o tom také určitě mluvili ráno ve vysílání radiožurnálu Sport, tak pozvi ještě jednou posluchače na to nejzajímavější, nejenom co se bude dít u tebe, ale co se bude dít u nás v našem vysílání.
1: V našem vysílání doufám, když začnu od těch českých věcí, že uslyšíme o medaili z českého pohledu na 100 metrů kraul. To možná trochu přeháním, byť šance Barboru Sémanové a Jeničkové nejsou úplně malé, ale mezi medailové favoritky tady nepatří. Sémanová bude mít svou 200, tam by tu medaili mít měla. Na stovce to bude hodně složité, každopádně obě dvě by chtěly atakovat aktuální český rekord Sémanové přesně 53,5 sekundy a obě dvě by se pod tuto cifru chtěly dostat. Start závodu 18 hodin 44 minut odhadem, v našem vysílání o tom uslyšíte. No a tím, že postoupili Miroslav Knedla a Jan Čejka a oba dva z lichých pozic, tak tím pádem oba dva budou ve druhém semifinále na 200 metrů znak, které se bude plavat v 19 hodin a 7 minut. To z českého pohledu. Jinak se dnes hodně těším hned na dva mužské závody. Oba dva rámují právě tuto ženské finále. Nejprve v 18 hodin a 37 minut finále mužů na 50 metrů motýlek. To je hodně nepředvídatelný závod, který bude s výbornou atmosférou, protože Maxim Gruse se tu bude pokoušet překonat jednak Noé Pontyho, což je fenomenální švýcarský především znakař, ale on zvládá všechny způsoby, jednak také Itala Tomase Cecona. No a na krátké trati pro něj se představí i maďarská dřívější hvězda Krištof Milák, ten muž, který na 200 metrů motýlek sebral kdysi rekord Michaelu Phelpsovi, tak to bude opravdu velmi zajímavý závod. A stejně tak zajímavé bude a nesmírně rychlé, předpokládám, i finále mužů na 100 metrů prsa, které začne v 18 hodin a 48 minut. To opravdu bude taková velká podívaná, když si připomeneme, že takový ruský Lil Prigoda nedokázal postoupit, protože byl až devátý v rozplavbách a v semifinále následně. Za to Ital Nicolo Martinegi i v semifinále ukázal, že je opravdu nesmírně rychlý a měl by být hlavním favoritem na zlatou medaili z tohoto evropského šampionátu právě na 50 metrů prsa a teď taky na 100 metrů prsa. To se bude plavat dnes, ale 50 metrů prsa, tam Martinegi bude také favoritem.
0: To říká Martin Charvát, se kterým se rozhodně v dnešním éteru radiožurnálu Sport neslyšíme naposledy, protože samozřejmě ten večerní program právě teď nastínil a můžeme se určitě těšit i na nějaké české reakce, rozhovory. Pro tuto chvíli, Martine, díky a přeji hezký den.
1: Díky, ať Davide zvládneš dnešní moderátorský cyklus.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

Přitvrdili jsme na Radiožurnálu Sport, tohle byl Ozzy Osbourne, písnička Bark at the Moon, 11 hodin 21 minut. Věřme, že přitvrdí také fotbalisté Sparty večer v 9, a to na stadionu Lyonu ve třetím předkole Ligy mistrů. Připomínám, úvodní zápas na domácím stadionu Sparty na Letné dopadl dobře pro český tým. Pražané vyhráli 2-1. Teď tedy budou usilovat o postup do další fáze této předkola tohoto neuvěřitelně prestižního místa, kde se fotbalisté můžou prezentovat. Zahrajeme si na tohle téma také příspěvek, ale můžu vás pozvat pro příští minuty také na velice prestižní věc, a to rozhovor s Lukášem Krpálkem. A máme proto dobrý důvod, protože je to dnes 10 let od jeho zlaté olympijské medaile, kterou získal na hrách v Rio de Janeiro. Taky na tohle se můžete těšit v příštích minutách. Don't you ever

0: Před maličkou chvílí jsem o tom mluvil 10 let od olympijské zlaté medaile pro Lukáše Krpálka na hrách v Rio de Janeiro v Brazílii. No a Lukáš Krpálek je teď hostem radiožurnálu Sport, respektive hostem Petra Kadeřábka, kterému předávám slovo. Dobrý důvod pro to máme, Petr Kadeřábek to finále komentoval. Petře, je to tvoje.
1: Dobré dopoledne ze Zbraslavic, to znamená ze sportovního areálu, kde s Lukášem Krpálkem sedíme teď na stupních vítězů. Já teda sedím na tom prvním stupni, Lukáš Krpálek tady na třetím, ale myslím si, že by mě hodně rád nebo úplně jednoduše odstranil. Lukáši, 10 let je to od vašeho olympijského triumfu v Riu. Vzpomněl jste si na to? Vzpomněl jste si na všechny ty zápasy?
2: Tak samozřejmě to ve mně je. Ráno, když jsem se zbudil, tak samozřejmě jsem si vzpomněl na to, že právě dnes je to 10 let od toho, co se mi víceméně splnil nějakým způsobem sen, pro který jsem žil, pro který jsem každým dnem vlastně trénoval a bylo to takové moje přání tu olympijskou medaili získat a ono se povedlo získat tu nejcennější. Takže samozřejmě do dneška mám ty zápasy před očima a je to hezký si takhle vzpomenout.
1: Který nejvíc? Já připomenu posluchačům, že v prvním kole volný los, ve druhém Portugalec Fonseca, a pak velmi nepříjemný vlastně nějaké mistr světa, Kazachstánec Rakov, a pak Japonec Haga, v semifinále Maret, no a ve finále velký kamarád váš, tedy Elmar Gasimov, tehdejší světová jednička. Tak který ten zápas vám vytane na mysl nejdříve? Mě tedy ten s Fonsecou, kdy jste prohrával.
2: Jo, určitě jo, tak já myslím, že to je v každém asi to, že jsem prostě první zápas prohrával. Až teprve s závěrem toho zápasu se mi podařilo ten zápas otočit a vlastně vyhrát. A musím říct, že tenhle ten zápas rozhodně v něm šlo asi o všechno. Tam prostě mohl jsem odjíždět z té olympiády s tím, že jsem vypadl v prvním kole a takže rozhodně tenhle ten zápas mám jako v té mysli asi nejvíc, ale samozřejmě zase taky nemůžu prostě zapomenout na ten finálový zápas, který prostě podařilo se mi vyhrát olympiádu. Ten zápas pro mě byl extrémně těžký, extrémně náročný. Já jsem vlastně s Elmarem poslední dva zápasy před tou olympiádou prohrál, takže já jsem samozřejmě na jednu stranu měl co vracet, ale zase na druhou stranu jsem věděl, že to nebude jednoduchý, takže samozřejmě i ten moment, kdy se mi ho podařilo vlastně porazit, tak ten samotný moment mám v hlavě, jak kdyby to bylo včera.
1: No, půl minuty před koncem vlastně té prací doby, tehdy to bylo 5 minut, tak přišlo krásné kouči Garia. Elmar padl na záda a bylo z toho zlato a mě tedy vytane na mysl také ještě jeden pohled, a to na stupně vítězů, kdy jste držel, a asi bychom měli na něj zazpomínat, fotografie vašeho velkého kamaráda Alexandra Jurečky, se kterým jste bojoval, a on tragicky zesnul vlastně těsně před olympijskými hrami. Vzpomenete si právě na ty stupně vítězů? V pravé ruce držíte zlatou medaili, v levé právě fotografii Saši.
2: Tak samozřejmě, tak to je moment, který taky máme prostě v sobě a navždy v sobě budeme mít. A naposled právě včera jsme si vzpomněli s klukama u táboráku, kdy nám náhodou prostě jako poslední písnička skočila jeho oblíbená, takže jsme si u toho táboráku, než jsme šli spát, tak jsme si zaspomínali. A říkám, to je věc, která prostě v nás bude. A
1: před 10 lety tedy Lukáš Krpálek prvním českým olympijským vítězem. Za 5 let na to, to je 12 dní zpátky, co to bylo 5 let, jste vyhrál olympiádu podruhé, hmotnostní kategorii té nejvyšší, a stal jste se prvním judistou na světě, kterému se podařilo vyhrát olympijské hry v obou nejtěžších hmotnostních kategoriích. Jak vás to změnilo? Já když se na vás koukám, tak maximálně vousy a sestřih, ale povahově tedy rozhodně ne.
2: No, víceméně to tak je, tak já si myslím, že já sám jsem se nezměnil vůbec, nebo...
1: Potvrzuji.
2: Nevím o tom, děkuji. A samozřejmě za tu dobu člověk trošičku zestárl, nabral několik zkušeností, ze kterých čerpám dodnes. ale jinak povahově já si víceméně na tom zakládám, že jsem chtěl být nebo chtěl jsem zůstat takovým, jakým jsem byl vždycky. Víceméně se vídám se stejnými kamarády, mám stejnou partu lidí jako předtím a to je pro mě nesmírně důležitý a na tom si samozřejmě zakládám. A víceméně vkročil jsem vlastně do svý pátý olympijské kvalifikace a samozřejmě nerad bych, aby to končilo těma olympiádama, který byly, ale mám v sobě prostě další motivaci, další chuť do práce a zkusit se dostat na mou pátou olympiádu.
1: No to by byl také rekord tedy z českých judistů určitě. Mistrovství světa bude prvním vaším soubojem teď v této sezóně, tak jenom krátce, jak se těšíte do Baku na světový šampionát?
2: Tak samozřejmě těším se, ta motivace tam je obrovská. Naposled, když bylo mistrovství světa v Baku, tak jsem si odvážel pátý místo. Smolně jsem tam prohrál o bronz. Ta olympijská kvalifikace už začala, já už jsem vlastně startoval na dvou kvalifikačních turnajích, které za mě byly docela úspěšný. Podařilo se mi vybojovat nějaký počet bodů, který jako krok do té olympijské kvalifikace si myslím, že je skvělý. Podařilo se mi v letošní sezóně vybojovat stříbrnou medaili na mistrovství Evropy, takže to ukazuje na to, že furt ta kvalita tam je a já věřím tomu, že se mi to podaří prodat i na tom mistrovství světa v Baku a zase pozbírat nějaký body do té olympijské kvalifikace, abych potom nemusel startovat, když to řeknu, o každém turnaji.
1: No, vy objíždíte ty turnaje dost často, ale teď s přibývajícím věkem tedy to řídne, ten váš vlastně startovní kalendář, ale co neřídne, tak to jsou ty účasti na olympijských hrách. Je nějaký sen i pro tu olympiádu v LA?
2: Tak samozřejmě prostě startovat na pěti olympiádách, to je něco, co se jen tak někomu nepovede. A pro mě to je v obrovskou motivaci, ale samozřejmě nerad bych jel na olympiádu s tím, že tam nechci vybojovat nějaký úspěch. Samozřejmě na poslední olympiádě tam to pro mě úplně úspěšný nebylo. Rozhodně bych rád se popral o tu medaili, dostal se do těch finálových bloků, ale samozřejmě prvně člověk musí myslet na tu samotnou kvalifikaci, aby vlastně se vůbec na tu olympiádu dostal a následně udělat maximum pro to, abych byl připravený na samotnou tu olympiádu. Takže máme před sebou dlouhou cestu a já samozřejmě v té dlouhé cestě udělám maximum pro to, abych jednak se nominoval a následně, abych nějakým způsobem odjížděl z té olympiády úspěšně.
1: Za těch 10 let od olympijského triumfu v Rio de Janeiro jste ušel kus cesty také, já bych řekl podnikatelsky, no ono se to tak nedá říct, protože vy máte svoji vlastní školu, Krpálek Academy, a my jsme právě teď vlastně i na letním soustředění s dětmi. Přes 110 dětí vám sem, Lukáši, přijel. Jedou za vámi, nebo protože že prostě se tak spopularizoval judo, že ta základna se za těch 10 let opravdu rozrostla?
2: Tak já věřím tomu, že to není jenom, že by přijeli za mnou, ale že jedou za celým tým týmem, který si myslím, že máme skvělý, že máme skvělý trenéry, kteří se těm dětem snaží věnovat ve všech směrech. Děláme s nima prostě úplně všecko možný, samozřejmě judem to začíná, ale rozvíjet je všestranně, děláme opravdu veškeré aktivity, teď zrovna můžeme sledovat míčové hry.
1: Pod vedením trenéra Petra Laciny.
2: Přesně tak, takže ten tým trenérů je prostě skvělý a já jsem rád, že se na ně můžu spolehnout a věřím tomu, že nejezdí jenom ty děti za mnou, ale že jezdí za celým tým týmem, který vlastně tam máme a který vlastně teď už je to pátý ročník, co děláme. A těch dětí by samozřejmě bylo vícero, ale zase musíme furt dbát na tu kvalitu a na to, aby jsme těm dětem dali to, co je potřeba. Takže to samozřejmě máme omezený a tak.
1: Byl jsem se podívat v hale a mezi těmi dětmi jsem viděl také jednoho caparta, kterému je 10 let a 1 měsíc. Toník Krpálek, má to hrdě napsáno na zádech, na kimonu. Tohle je také to, co se ve vašem vlastně životě změnilo. Tehdy byl měsíční, vlastně z toho dlouho neviděl, pak jste se vrátil, no a teď je po 10 letech s vámi v rámci Krpálek Academy. Pokyvuje Lukáš Krpálek teď s úsměvem.
2: Jo, tak samozřejmě tohle to je taky věc, která mě nesmírně baví, že můžu vlastně společně s nima trávit ten čas. Teď vlastně dáme koukám na Mariánku, která...
1: Dcerka.
2: Dcerka, která má zrovna míčové hry, to měla stejně v hale na judu. A samozřejmě prostě je to fajn, je to hezký, jak to všecko hrozně rychle uteklo. Hrozně mě baví to, jak chtějí sportovat, chtějí na veškerý ty akce, který děláme, a to mě samozřejmě těší.
1: Lukáši, já moc děkuji nejen za rozhovor, ale i za to, co jsem s vámi mohl před 10 lety prožít, a posluchačům Radiožurnálu Sport určitě slíbím, že to, jak to vypadá na táboře Krpálek Academy, tak to se dozví z našeho vysílání možná už dnes odpoledne. Lukáši, děkuji moc.
2: Já děkuji za pozvání.
1: Ze Zbarslavic, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: A asi musíte pochopit, že jsme nemohli hrát zprávy v 11:30, když jsme dělali živý rozhovor s Lukášem Krpálkem, absolutní judistickou legendou. Pokud jste přišli třeba až před pár minutami k našemu přijímači, tak vězte, že si můžete celý ten rozhovor pustit zpětně a samozřejmě ho pak najdete třeba také na stránkách irozhlas.cz. Každopádně teď 11:35, my pokračujeme na Radiožurnálu Sport. Čeká nás třeba Hozier, písníka Take Me to Church, a zaměříme se také třeba na fotbal nebo na atletické mistrovství Evropy.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Opět v našem vysílání rád připomínám přímý přenos radiožurnálu Sport v 21 hodin. Lyon Sparta, odveta třetího předkola Ligy mistrů. První zápas Pražané zvládli, vyhráli 2-1. Teď tedy ve Francii zabojují o případný postup do další fáze prestižní evropské fotbalové soutěže. A připomínám také to, že před pár minutami v našem vysílání mluvil Lukáš Krpálek v souvislosti s tím, že to je 10 let od jeho první zlaté olympijské medaile z Ria. Tak tenhle rozhovor můžete třeba v našem archivu naladit, začal přibližně v 11 hodin a 25 minut, později by se měl také objevit třeba na serveru irozhlas.cz. Co se objeví teď v našem vysílání, tak to je atletický evropský šampionát, přesouváme se do Birminghamu, protože už tam začal takzvaný dopolední blok, to se není čemu divit, když je 11 hodin a 40 minut, tak zdravím naše kolegy reportéry do Velké Británie, Jakuba Marka a také Adama Procházku. Hezký den. Tak, co nás tedy aktuálně čeká? Mluvil jsem o tom, že začal ten dopolední blok, řada českých men, tak můžete prosím posluchače pozvat na to nejzajímavější, co dnešek může Birminghamu nabídnout.
1: To nejzajímavější vlastně přijde až večer v tom večerním bloku, protože tam budou finálové disciplíny. Z českého pohledu určitě se hodně těšíme na kladivářskou soutěž s Volodymyrem Myslivčukem, který ovládl tady překvapivě včera kvalifikaci, ale samozřejmě v finále se půjde od nuly. A také dálkařská soutěž bude s českou účastí ve finále, protože Petr Mindlschmidt postoupil z 12. pozice, z té poslední postupové, ale jak už jsem říkal, to vůbec nic neznamená, ale teď pojďme rychle do soutěže diskařů, protože Marek Bárta, český diskař, právě teď vstoupil do kruhu a posílá disk, řekl bych, málo. Disk hodně vyletěl, řekl bych, se postavil tak nějak na hranu ve vzduchu a řekl bych, že dopadl na nějakých třeba 54 metrů. Marek Bárta letos se dostal už na 64 metrů a 50 cm.

0: metrů, ale to bylo samozřejmě v americké Ramoně, kde se hází mnohem víc než kdekoliv jinde na světě, protože tam se prakticky hází na louce, kde jsou obrovské větrné poryvy, no a už i světová atletika to řeší, že ty výkony z Ramony se dost možná brzy nebudou vůbec počítat, protože jakmile pak přijedou diskaři na klasický stadion, tak tam hází zhruba o 5 metrů méně. Teď Marek Bárta 54 metrů 46 cm, průběžné páté místo v kvalifikační skupině A, ale to rozhodně nebude výkon, který by stačil na postup do finále.
1: Do kvalifikace ale už vstoupili taky čeští výškaři. Matyáš Čudla překonal tu první laťku 210 cm na rozdíl od Marka Bahníka, který tedy na první pokus nepřekonal. Jan Štefela ten tu první hranici vynechává, takže se pustí až na 215 cm a právě Jan Štefela, to je další medailová česká naděje. On vlastně před závody nerad mluví o nějakých ambicích a cílech, respektive on o nich nemluví vůbec, na tu otázku vlastně nikdy neodpoví, ale kdybychom měli mluvit za něj, tak je to adept na medaily, protože když se podíváme do letošních evropských tabulek, tak tam je na druhém místě, lepší je vlastně jenom Ukrajinec Oleg Doroščuk.
0: Je to tak, ale ve výšce je to vždy tak trochu nahoru dolů. I tak to letos měl v této sezóně Jan Štefela, že skákal kolem 2,20 m, ale ten poslední závod na republikovém šampionátu v Plzni se mu vyvedl, tam to bylo 230 cm, dnes je kvalifikační limit 226 cm, ale myslím si, že třeba i 223 bude stačit na postup do finále.
2: Otázka ještě na Jakuba Marka, to mě právě zaujalo, limit 226, ohledem na to, že Štefela naposledy skočilo 40 centimetry více, v vozovkách jenom o 4 centimetry. Není to vysoko? Tak se ptám jako like samozřejmě.
0: Je to úmyslně vysoko, vlastně i ty limity třeba včera v Kouli, v Kladivu, jsou schválně vysoko, aby zkrátka ve finále nebylo pak třeba 16, 18 atletů nebo atletek, takže je to trochu nadsazené a nestává se většinou, že by kompletní 12 splnila právě ten kvalifikační limit, ale v těch samozřejmě technických disciplínách výška, tyč, tak tam se skáče postupně a zkrátka jakmile už je ta 12 vyselektována, tak už se dál neskáče, takže myslím si, že dnes ani těch 226 cm se skákat nakonec nebude.
2: Říká na Radiožurnálu Sport Jakub Marek. Ještě jedna otázka na Adama Procházku. Trochu to odlehčíme na závěr. Ty jsi naše vysílání obohatil o takovou reportáž, také trochu o rozhovor s Jakubem Dudichou. Přímo z atletické dráhy jste si spolu jí proběhli. Nicméně Jakub Dudicha pak následně neprošel z rozběhu, z běhu na 800 metrů. Tak Adame, nedřímá v tobě nějaký možná nečekaný talent? Neunavil si ho moc?
1: Já jsem se cítil trochu provinile, když jsme tady sledovali Jakuba Dudichu, který vlastně vytuhnul po nějakých 600 metrech a nakonec doběhl jako poslední ve svém rozběhu. Ale já slibuju všem posluchačům i fanouškům české atletiky, že jsme jenom klusali, já jsem ho rozhodně neunavil, nebyla to moje chyba.
0: Ale pro jistotu už s žádným českým reprezentantem tady trénovat Adam nebude.
2: Ano, to jsem chtěl naznačit. Pánové, já vám děkuju za tento čas, který jste věnovali Radiožurnálu Sport a těším se možná ještě třeba se mnou odpoledne někdy zase naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Tenista Jakub Menšík se krátce po půlnoci českého času utká ve čtvrtfinále turnaje v Montrealu v Kanadě s Benem Sheltonem ze Spojených států s úřadujícím vítězem právě tohoto tisícovkového podniku. Vzájemná bilance mírně lepší pro Jakuba Menšíka 2-1 na zápasy, tak věřme, že to po dnešní půlnoci bude už třeba 3-1, tak aby se Jakub Menšík co nejlépe připravil na blížící se a závěrečný Grand Slam tenisové sezóny, tedy US Open, kde radiožurnál Sport pochopitelně nebude chybět. Teď od tenisu k fotbalu, ale nebudou to úplně veselé zprávy. Českobudějovický klub, který vznikl v roce 1900, po neschodách s městem a krajem ztratil licenci a musel opustit profesionální soutěže. Aktuálně hraje klub třetí ligu, no a legendy z tohoto týmu současný stav jen velmi těžko chápou.
1: Já to ani neumím komentovat. Já nevím, co k tomu mám říct, protože takovýhle scénář, jaký teďka je, to je hruzostrašný pro mě.
2: Říká Petr Skála, bývalý brankář, který teď působí na stadionu v Třeboni, kde s fotbalem začínal. Určitě patří mezi legendární hráče českobudějovického Dynama. Kdyby měl vybrat jednu sezonu, která se mu nejvíc ze všech vepsala do paměti, okamžitě si vzpomene na rok 1985, kdy se po 37 letech České Budějovice se Skálou v brance vraceli do první ligy.
1: Já bych řekl postup. S Dynamem.
2: To byla pro Dynamo slavná sezona. Ze hřiště si z kariéry Petr Skála vybavuje už prvoligový okamžik.
1: Jsme doma hráli se Spartou ligu a chytil jsem penaltu Bergerovi a dorážka od Haška a bylo tam 12 000 lidí.
2: Teď má Dynamo za sebou první zápas ve třetí lize. Trenér Jan Dvořák po výhře nad Admirou 5-0 byl rád nejen proto, že jeho hráči ukázali, že fotbalová kvalita v klubu stále je.
3: Jsem hrozně rád, že jsme tohoto utkání zvládli. Chtěl bych klukům strašně poděkovat. I pro ně to bylo hrozně těžký hrát poprvé na tomhle stadionu před tolika diváky.
2: Oficiální údaj zní 720 diváků, protože ale hlavní tribuna byla úplně plná, možná na premiéru ve třetí lize jich dorazilo ještě víc. Trenér Dvořák všem, kteří na třetí ligový zápas dorazili, vzkázal.
3: Bych chtěl poděkovat divákům, že přišli, dorazili ve skvělém počtu na třetí ligu, si myslím, až na standardní. Zkrátka, tohle je ligový stadion, proto ty lidi sem asi budou chodit a já jsem rád, že jsme předvedli skvělý výkon, padlo hodně branek. Prostě týmu gratuluju a děkuju hráčům, že tenhle zápas první zrovna zvládli.
2: Trenér Dvořák považuje vysokou návštěvu na první utkání za důkaz, že fanoušci mají Dynamo rádi.
3: No, ukázali to. Kdyby ho rádi neměli, tak prostě by nepřišli. Ta značka tady je strašně dlouho, jde to od roku 1900. Prostě tam musí žít a bude žít. Značka nemůže zemřít.
2: V posledních letech ale značka Dynamo České Budějovice hodně trpí. Mrzí to i Petra Skálu, který za klub chytal, trénoval ho a v tréninkovém areálu Složiště se věnoval mládeži.
1: Je to škoda, protože jsme měli nějakou značku počínaje Složiště, mládež a teďka jak to dopadlo, tak jako to nejde ani komentovat.
2: Uvedl bývalý brankář Petr Skála, který chytal za Dynamo v nejvyšší československé soutěži. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Jediná sportovní stanice v Česku.

Nehraje se svojí standardní deblovou parťačkou, ale Kateřině Siniakové je to vlastně úplně jedno. Po boku čínské tenistky Chang prošla v Torontu už do semifinále, když australsko-americkou dvojici Hunterová-Kravčíková porazil česko-čínský pár, konkrétně 6-3 a 6-4. Kateřina Siniaková, královna debla, teď Oasis.

0: Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme pro vás hlavní zprávy.
3: V Česku přibývá případů zneužití identity k výrobě pornografie.
4: Zneužití identity šetřila policie už v 28 případech.
3: Stát ve čtvrtek otestuje zátěž e-dokladů, žádá o pomoc uživatele aplikace.
5: V tu jednu hodinu ji skutečně na mobilu pouze již jenom otevře.
3: Fotbalisté Sparty můžou dnes v Lyonu postoupit ze třetího předkola Ligy mistrů. Kolonu čekejte na dálnici D1 u Hvězdonic směrem do Prahy a počasí bude skoro jasno s teplotami většinou do 30 stupňů. Je úterý 11. srpna a posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Policisté v Česku v první polovině letošního roku začali vyšetřovat 28 případů zneužití identity k výrobě pornografie. Pachatelé většinou využili umělou inteligenci a z původních fotek anebo videí vytvářeli snímky se sexuálním obsahem. Hrozí jim až 2 roky vězení. Nejvíce případů bylo ve Středočeském a Pardubickém kraji.
6: Mladík z Pardubického kraje zneužil fotku své známé a pomocí umělé inteligence z ní vytvořil nový snímek, kde je dívka nahá v horní polovině těla. Fotku pak poslal poškozené i dalším společným známým. Podobného jednání se často dopouštějí také školáci. Pomocí aplikací upravují snímky vrstevníků i učitelů, říká vedoucí krizové linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
7: Často děti natáčí třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělává.
6: Protože děti nejsou trestně odpovědné, řeší takové případy obvykle škola. Ostatním hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. Barbora Soukupová, Radiožurnál.
3: Inflace v Česku mírně roste. V červenci ceny stouply průměrně o 1,7% v meziročním srovnání. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Vysoké školy potřebují víc peněz. Hlásí se na ně čím dál více uchazečů kvůli dorůstání silných populačních ročníků. Podle České konference rektorů ale hrozí, že to stát nezohlední a příspěvek vysokým školám naopak sníží. Příští rok by tak mohlo u přijímacích zkoušek uspět méně studentů než letos.
8: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
9: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil víc než na maturitu. Univerzity teď kvůli silným ročníkům nabírají více studentů, potřebují ale i víc peněz. Předseda České konference rektorů Milan Pospíšil ale varuje, že o ně spíš můžou přijít.
10: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
9: Za rok by podle rektorů mohlo na veřejné vysoké školy nastoupit maximálně 59 tisíc maturantů, o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství přitom plánovalo rozpočet zvýšit o 4 miliardy. Teď situaci nekomentuje. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Stát chystá velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními volbami a senátními volbami chce ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Ministerstvo vnitra žádá lidi, aby si aplikaci zkusili otevřít ve čtvrtek v 13:00.
11: Stačí provést otevření té aplikace.
12: Přihlásím se pod svým uživatelským účtem, kliknu na prokázat se a to je všechno, co vy potřebujete.
11: Ano, je to tak.
12: A tohle byste potřebovali, aby ve čtvrtek udělalo 40 tisíc lidí.
11: Přesně tak, tohle tu relativně triviální aktivitu.
12: Popisuje ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban. Právě 40 tisíc lidí podle odhadu státu e-doklady při letošních volbách využije. Lepší test než přihlášení skutečných uživatelů podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky neexistuje.
13: K reálným datům se nedostaneme jinak než tím reálným provozem.
12: Stát totiž nemůže ani pro účely testování vytvořit falešné identity. Testem chce předejít situaci z loňska, kdy při sněmovních volbách e-doklady skolabovaly. Teď má aplikace nainstalovanou už víc než 1 000 000 uživatelů a další přibývají. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Syrské úřady v nepřítomnosti odsoudili svrženého prezidenta Bašára Asada k smrti. Podle rozsudku spáchal válečné zločiny a zločiny proti lidskosti za občanské války, která začala v roce 2011 a trvala 14 let. Sesazený prezident je v Rusku. Do Moskvy uprchl poté, co jeho režim před 2 lety svrhli poslanci. Povstalci v čele Sýrie teď stojí jejich vůdce Ahmad Šara. Počet potvrzených obětí včerejšího zemětřesení v Kolumbii stoupl na 164. Pravděpodobně ale ještě poroste, protože lidé dál hlásí stovky nezvěstných. Na nouzovou linku českého ministerstva zahraničí se zatím žádný Čech se žádostí o pomoc neobrátil. Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za poslední roky vyhlásila v celé zemi nouzový stav.
14: Hasiči, civilní garda i dobrovolníci dál pokračují v prohledávání trosek a vyprošťování lidí. Ze sutin se jim daří zachraňovat zavalené a zasypané lidi i zvířata. Otřesy vycházející z hloubky asi 100 kilometrů způsobily kolaps desítek budov a poškodili velké množství dalších. Ve městě Cali se zhroutila taky budova nemocnice a pod troskami tam zůstaly stovky pacientů. Pomoc přislíbily země Latinské Ameriky, Spojené státy i Evropská unie. Zasažená oblast je jednou z nejchudších částí Kolumbie. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Maďarští poslanci budou odpoledne volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka, kterého navrhla vládní strana TISA. Část opozice považuje volbu za nelegitimní a bude ji bojkotovat.
15: Opoziční strana Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA před necelým měsícem donutila ex-prezidenta Tamáše Šujoka k odchodu z funkce změnou ústavy. TISA v něm viděla sluhu režimu Viktora Orbána, který podle ní padl s dubnovými parlamentními volbami. Kandidát na prezidenta, právník András Baka, se v průběhu kariéry zaměřoval na humanitární právo. Mimo jiné byl 17 let soudcem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
3: Na zítřejší úplné zatmění slunce se vědci z Česka připravují taky na Islandu a ve Španělsku. Na 5 stanovištích mají speciální fotografickou techniku.
16: Máme postavené paralaktické montáže, na nich máme foťáky i astronomické kamery s úzkopásmovými filtry.
17: Říká Václav Široký z Fakulty strojního inženýrství VUT. Na měření budou mít vědci jen asi 2 minuty. Zda se jim vše podaří, rozhodne počasí, dodává vedoucí expedice Miloslav Druckmiller.
18: Island to je místo, kde se mění počasí velice rychle, takže je to velká sázka do loterie. Ve Španělsku ty podmínky jsou zatím velice dobré.
17: V Česku bude slunce zakryto jen částečně, asi z 85%. Začne zítra přibližně v 19 hodin a 19 minut. Marek Hensel, Radiožurnál.
19: Sport. Fotbalisty Sparty čeká odveta 3. předkola Ligy mistrů. V prvním utkání porazili Pražané Lyon doma 2-1. Dnešní odveta na stadionu Olympiku začne v 21 hodin. Přímý přenos bude vysílat Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Na mistrovství Evropy v atletice jsou na programu rozběhy a kvalifikace. V Birminghamu je reportér Jakub Marek.
20: Výškař Jan Štefla vstoupil před okamžikem do kvalifikace úspěšně na 215 cm. Bohužel další svěřenec Jaroslava Báby, Marek Bahník, už skončil s 3 nezdary na 2 metrech a 10 cm. Ve hře o finále je ale stále ještě 3. z Čechů Matyáš Čudlí. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
19: Plavkyně Sémanová a Janíčková budou bojovat o medaily na mistrovství Evropy. Čeká je finále na 100 metrů kraul. Závod začne kolem 6:45 večer. Znakaři Čejka a Knedla se představí v semifinále 200.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Nehoda na D7 u Tuchoměřic a kolona na D1 u Hvězdonic. Na D7 z Chomutova do Prahy stále opatrně za sjezdem na Tuchoměřice. Na 2,5 kilometru se srazily 2 dodávky. Blokují nejprve pravý, následně levý pruh, náhle se brzdí a kličkuje, místo stále není označené. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim ze 44. kilometru hlásíte kolonu. Téměř se rozjela po dřívější uzavírce dálnice. Auta se teď přesouvají před omezení na most Šmejkalka. Znovu se tak brzdí na 28,5 kilometru, zpoždění 10 až 15 minut. Z dálnice nesjíždějte, silnice 113 je před chodce Rady Ucpaná. V Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 za sjezdem na Průhonice se na 4. kilometru zastavuje pravý pruh plný kamionů a nesouvislá kolona pokračuje dál po spojkách až do Kbelské ulice. Tam je omezení pro kamiony, je to podle našich zpravodajů na několik hodin. A na silnici 24 Střeboně do Suchdola nad Lužnicí jsou u Majdalény silničáři. Jezdí se kyvadlově, zpoždění 10 až 15 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dál bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30 a na horách naměříme většinou kolem 20. Tolik zprávy.
19: 12 hodin, téměř 10 minut, dále s vámi Radiožurnál Sport. Teď už tady přejeme krásné odpoledne a zahájíme tuhle hodinu dalšími plaveckými informacemi. Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do semifinále, a to konkrétně na trati 200 metrů znak. Český rekordman Čejka na této trati, český rekordman byl 8. pardon, Knedla, Čejka byl 15. Vyhrál Francouz Nathan Muratori. Teď si zahrajeme Twisted Sister, pak se vydáme zase na atletické mistrovství Evropy.
21: Radiožurnál Sport
0: a David Prouza.

0: Twisted Sister doznívají ve vysílání radiožurnálu Sport ve 12 hodin a téměř 14 minut v čas, kdy se opět po rozhlasových linkách vracíme do Velké Británie na evropský atletický šampionát, protože v akci už je výškař Jan Štefela. Podrobnosti doplní nejenom o tomto českém reprezentantovi Adam Procházka s Jakubem Markem.
1: Hezký den, Jan Štefela má za sebou úspěšný první pokus v soutěži na 2 metrech a 15 centimetrech poměrně s přehledem. Se přenesl přes právě laťku v této výšce a 2.15 už skočilo 13 výškařů. Bohužel dalším dvěma Čechům se ve výškařském sektoru nedařilo.
2: Ano, nedařilo, protože Matyáš Čudlý, ten tedy se snažil pokořit tu hranici 215 cm, ale nepodařilo se mu to. No a další český reprezentant ve výšce, tedy Marek Bahník, tak ten skončil už na té první laťce 210 cm, takže jediným Čechem, který ještě zůstává v kvalifikaci a doufejme, se pak představí i ve finále, to je Jan Štefela. No a když se podíváme do diskařského sektoru, tak tam už taky má všechny tři pokusy za sebou Marek Bárta, tedy český reprezentant, ale výkon 57 metrů a 35 cm dost pravděpodobně nebude znamenat postup do finále, protože teď je celkově 11. v té své kvalifikační skupině a další 12. se do toho pustí ještě později.
1: A ještě když skočím zpátky do výškařského sektoru, tak tam se teď bude zvyšovat na 2 metry a 19 cm. To je stále ještě výška sektoru, by Jan Štefela neměl mít teoreticky problém a možná už tam víc prořídne to kvalifikační pole a třeba někteří soupeři už ubudou. Zatím stále vypadá velmi dobře třeba Švéd Melvin Likeholm, to je syn Stefana Holma, olympijského vítěze z roku 2004 z Aten, tak tento mladý Švéd tady dnes také zatím s čistým zápisem, stejně tak jako třeba Brit Jack, to je kvalifikační skupina A, a v kvalifikační skupině B tam jde suverénně zatím třeba i největší, papírově největší favorit soutěže výškařů na tomto šampionátu Ukrajinec Oleg Doroščuk.
0: To říkají Jakub Marek s Adamem Procházkou z atletického evropského šampionátu. Vydáme se za nimi zase třeba v příští půl hodině. Radiožurnál Sport.

0: Queen of the Night, skupina Kissing Dynamite, dozněla na radiožurnálu Sport. Fotbalisté Sparty se chystají na odvetu třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu. Na hřišti Olympiku budou hájit úvodní výhru z Letné 2-1. Aby Pražané postoupili, budou ale muset prolomit takzvané lyonské prokletí.
1: Sparta prohrává na hřišti Lyonu 0-3.
2: Sparta prohrává v Lyonu před 28 tisíci diváky 1-2.
3: Sparta tedy se rozloučila krutou porážkou s Ligou mistrů, prohrála na hřišti Olympiku Lyon 0-5.
4: 3 návštěvy Lyonu, 3 prohry. Taková je bilance fotbalistů Sparty ve třetím největším městě Francie. Naposledy prohráli na hřišti Olympiku v listopadu 2021 ve skupině Evropské ligy 0-3. Přitom hodinu Pražané drželi se soupeřem bezbrankový výsledek, pak ale inkasovali během 3 minut 2 góly od Slimaného.
5: Byla skvělá individuální schopnost těch hráčů, která je daleko od nás. Oni mají skvělou tu útečnou fázi, jakoby mají formu všichni. Navzájem si dokážou vyhovět a jsou sehraní a tou kvalitou dokážou udělat ty kombinace. Jaký respekt.
4: Prohlásil smutně tehdejší kapitán Sparty Ladislav Krejčí mladší. Jeho jmenovec, Ladislav Krejčí starší, je jediným hráčem Pražanů, který dokázal v Lyonu skórovat. V září 2012 ve skupině Evropské ligy Sparta na hřišti Olympiku prohrála 1-2.
6: Jak si to vybavuju, jak to na mě působilo, jak jsem si říkal, že to je fakt kolotoč. Jako. Takže myslím si, že těch 2-1, že ve finále to ještě dopadlo dobře. Já jsem nehrál ten zápas od začátku, takže jsem měl tu možnost nějakých 60 minut sledovat z lavice a musím říct, že to byl teda fofr, co si pamatuju. Fakt, že jo, my se tam o tom s klukama bavili na lávce.
4: Při třech prohrách a hrozivém celkovém skóre 1-10 se Spartě na návštěvě Lyonu nevzpomíná dobře. Ladislav Krejčí starší si ale také vybavuje humorný okamžik spojený s jedním ze současných hráčů pražského klubu.
6: Snad se nebude Pavel Kadeřábek zlobit, ale nakouřil tam praporek, mám si zlomil nohu, tak to jsem myslel, že se počurám smíchy, to jsem myslel, že umřu na té lavičce.
4: Do smíchu rozhodně Spartanů nebylo při historicky první návštěvě Lyonu v prosinci 2004 v zápase skupiny Ligy mistrů. Brankář Jaromír Blažek tehdy 5x inkasoval a Pražané se z Francie vraceli po debaklu.
7: My jsme tam nastupovali k poslednímu zápasu ve skupině Ligy mistrů, byl to i poslední zápas podzimní sezóny, poté už nás čekala jenom dovolená a musím říct, že ten zápas nám, teda speciálně bych řekl i mě, vůbec nevyšel a obdrželi jsme debakl 5-0. Jsou zápasy, na který člověk vzpomíná rád, ale jsou i zápasy, na který by nejradši zapomněl a tento zápas proti Lyonu k ním patřil.
4: O první výsledkově pozitivní vzpomínku na Lyon budou fotbalisté Sparty usilovat večer, kdy je od 21 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport čeká na hřišti Olympiku odveta třetího předkola Ligy mistrů. Pražané do ní půjdou po domácí výhře 2-1. Tomáš Petr, Radiožurnál.
8: Radiožurnál Sport.
9: Sport ze všech úhlů.

0: I Garyho Moora máme v našem repertoáru na radiožurnálu Sport. Tenhle kytarista dohrál v 12 hodin a 26 minut. Fotbalový útočník Jan Kuchta odešel z pražské Sparty. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské legie Varšava. Kuchta si tak zkusí třetí zahraniční angažma a už není se Spartou ve Francii. V Lyonu tam čeká český klub odveta třetího předkola Ligy mistrů. První zápas, jak už jste u nás slyšeli mnohokrát, vyhráli Pražané doma nad Olympikem 2-1. Utkání začne v 21 hodin v přímém přenosu na této stanici.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: S Radiožurnálem Sport jsme u všeho podstatného.
0: Reportéry máme na všech stadionech.
1: Vysíláme přímé přenosy i živé vstupy.
0: A pozápasové reportáže, rozhovory i názory expertů shrne populární pořad s mikrofonem za fotbalem.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál půl jedné. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se v červenci zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by skončilo hnutí STAN s 15%, třetí by pak byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Maďarské jaderné elektrárně Paks už je v plném provozu druhá turbína. Informoval o tom na sociálních sítích premiér Péter Maďar. Elektrárna od začátku srpna fungovala na minimální výkon s pouze jednou turbínou. Důvodem byla nízká hladina vody v Dunaji, kterou elektrárna potřebuje ke chlazení. V posledních dnech vody mírně přibylo, zatím jí ale není tolik, aby bylo možné spustit i další jaderné bloky. Útok izraelského dronu v Libanonu zranil dva lidi. Stalo se to ve městě Nabatia. Podle libanonského ministerstva zdravotnictví po prvním útoku následoval druhý izraelský úder, který mířil na záchranáře a údajně poškodil jejich sanitku. Izraelská armáda dál okupuje jižní část Libanonu, odkud vytlačila ozbrojence hnutí Hizballáh. A v Praze vystoupí kapela Queeny. U Křižíkovy fontány na výstavišti odehraje večer od 8 hodin show, na které zazní největší hity britské skupiny Queen. Inspirací letošního programu je koncert legendární kapely na londýnském stadionu ve Wembley z roku 1986.
1: Sport.
3: V britském Birminghamu pokračuje mistrovství Evropy v atletice. Výkony českých sportovců sleduje reportér Jakub Marek.
4: Výškař Jan Štefela tady poprvé v kvalifikaci zaváhal na 2 metrech a 19 centimetrech, bude muset opravovat. Bez šance na finále už jsou další dva čeští výškaři, Marek Bahník a Matyáš Čudlí. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Vlašimi a nehoda na D7 u Tuchoměřic. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Vlašim dejte pozor. Na 48. kilometru se zastavuje pravý pruh plný kamionů. Je to stále důsledek dřívější uzavírky dálnice u Kocerad. Stále se to rozjíždí. Osobními auty projedete téměř plynule. Na D7 z Chomutova do Prahy stále opatrně za sjezdem na Tuchoměřice. Na 2,5 kilometru se srazily dvě dodávky, blokují nejprve pravý, následně levý pruh, vybočuje se. Na místo už přijela policie, kolona se netvoří. Na silnici 68 ze Slovenska do Třince hlásíte omezení u Hrádku.
6: Ty malujou ty obvodové zdi, je to tam zúžené do jednoho pruhu a tvoří se kolony. Já jsem stála zhruba 20 minut, je tam semafor.
5: V Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 za sjezdem na Průhonice se na 4,5 kilometru zpomaluje. Fronta hlavně kamionů nesouvisle pokračuje dál po spojkách až do Kbelské ulice. Tam je omezení, pro kamiony je to podle našich zpravodajů na několik hodin. A v Praze na jižní spojce ve směru na Smíchov zpomalíte za sjezdem na Pankrác. Provoz zpomalila nehoda na Barandovském mostě. Srazila se dvě auta, blokují dva prostřední pruhy. Na místě už je policie, zdržíte se 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne čekáme polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 23 až 28, na Jihomoravě kolem 30 stupňů a na horách dnes naměříme většinou kolem 20. Tolik zprávy.
1: Radiožurnál Sport.
0: Poslouchej Sport.

Po písni Rádio od Rammstein budeme na radiožurnálu Sport mluvit o plavání. Mimochodem zpěvák této skupiny v mládežnických letech byl dokonce v národních výběrech německých právě v plavání. Barbory Semanová s Janíčkovou budou večer bojovat o medaily na evropském šampionátu. Čeká je totiž finále na trati 100 metrů. Kraul, ten závod by měl začít kolem 6:45 večer. Samozřejmě jistotou je přímý přenos radiožurnálu Sport, protože máme reportéra v Paříži Martina Charváta. Znakaři Čejka s Knedlou se pak představí taky v semifinále dvoustovky. Tolik informace teď z evropského plaveckého šampionátu. Nabízíme Blink 182.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové se pokusí o velký obrat. Po domácí porážce s Bešiktašem Istanbul 0-1 musí v odvetě třetího předkola Evropské ligy dotahovat tureckou ztrátu. A to na stadionu pro 42 tisíc fanoušků nebude podle hradeckého brankáře Adama Zadražela nic jednoduchého.
3: Bude to pro hodně kluků premiéra na takhle velkém stadionu před tolika lidma, takže jsem sám zvědavý, jak se s tím popasujeme. Musíme tam jet hlavu styčenou, sebevědomí a nezaleknout se těch podmínek, protože věřím, že určitě máme šanci.
2: Odveta třetího předkola Evropské ligy mezi Bešiktašem Istanbul a Hradcem Králové začne ve čtvrtek v 19 hodin a my vám ji přineseme v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu má za sebou teprve první dny. Vedle sportovních výkonů se ale v Británii řeší také celkem jedna kontroverzní věc a týká se vstupenek pro rodiny samostatných domácích reprezentantů. Se mnou ve studiu teď také Lukáš Antoš, který prozradí víc. Hezký den.
5: Příjemné úterý všem posluchačům.
4: Tak pokračuj, o co jde.
5: Britský deník The Times upozornil na to, že domácí reprezentanti nedostali od britského atletického svazu pro své rodiny a přátelé žádné bezplatné ani zlevněné vstupenky. A právě to některé závodníky překvapilo. Organizátoři sice na 18 tisícovém Alexander Stadium vyhradili speciální

0: ideální místa, aby se rodiny a přátelé dostali na tribunu i na hodně žádané části programu, jenže za vstupenku musí zaplatit plnou cenu. A podle některých britských médií může jít o přibližně 150 liber za jeden lístek. Přepočtu tedy přes 4 000 korun.
1: No a proč to vlastně vyvolalo takovou reakci? Je běžné, že sportovci na velkých akcích dostávají lístky, řekněme, pro své nejbližší zdarma?
0: No, není to automatické pravidlo každého šampionátu, právě proto je potřeba být v tomhle ohledu opatrný. The Times ale připomíná, že například od olympijských hrách Paříži byli sportovci zvyklí na jednu nebo dvě bezplatné vstupenky na svůj závodní blok. A některé britské reprezentanty proto zaskočilo, že právě na domácí mistrovství Evropy podobnou možnost nemají. Jeden z nejmenovaných atletů deníku řekl, že by ocenil alespoň slevu. Další popsal, že si nejprve myslel, že jde o omyl. Situaci navíc komplikuje to, že někteří sportovci se podle britského tisku o podmínkách dozvěděli až ve chvíli, kdy už byly levnější vstupenky na některé části programu vyprodané.
1: No ale když, Lukáši, slyšíme částku 150 liber, může to působit, že celý šampionát je pro fanoušky docela finančně náročný. Je to tak?
0: Právě tady je důležité tuhle kontroverzi zasadit do kontextu. Běžné vstupenky pro veřejnost totiž začínají výrazně níž. Podle oficiálních údajů se dospělý může na některé části programu dostat od 10 liber a dítě do 16 let od 5 liber. Takže problém není v tom, že by každý návštěvník musel zaplatit v původně zmiňovanou částku. Kritika míří hlavně na to, že britští reprezentanti nemají pro své nejbližší bezplatné ani zlevněné lístky a rezervovaná místa mohou být výrazně dražší.
1: Může v tom, Lukáši, hrát třeba i roli finanční situace britské atletiky?
0: Britský atletický orgán argumentuje tím, že nejde o nic mimořádného. Podle svazu dostávají závodníci bezplatné vstupenky například na domácím britském šampionátu a u předchozích velkých mezinárodních atletických akcí pořádaných ve Velké Británii tomu tak nebylo. Pořadatelé také zdůrazňují, že právě proto pro rodiny a přátelé atletů část míst předem rezervovali, chtějí jim zaručit možnost dostat se na stadion i v případě, že bude daný blok jinak vyprodaný. A připravili také takzvaný UK House, tedy společné zázemí v Birminghamu, kde se mohou rodiny a přátelé britských reprezentantů během šampionátu potkávat a sledovat závody. Je tedy fér říct, že nejde o spor o to, zda rodiny smějí na stadion, jde hlavně o to, kdo jejich vstupenky zaplatí a kolik budou stát.
1: O cenách vstupenek na atletický šampionát, evropský šampionát v Birminghamu jsme si teď povídali s Lukášem Antošem. No a vydáme se do Birminghamu vlastně už za několik málo sekund, protože nás čekají a zajímají nás hlavně další české výsledky.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: A nenecháme si slovo přímo ve studiu na Vinohradské 12, ale míříme právě do Velké Británie za Adamem Procházkou a Jakubem Markem.
3: Příjemný den z Birminghamu, teď už je připravený za startovními bloky český sprinter Štěpán Štefko a bude bojovat o postup do semifinále běhu na 110 metrů překážek. V tom dalším rozběhu bude další Čech Jonáš Kolomazník. Když se podíváme na časy z toho prvního rozběhu, tak se neběžel vůbec rychle, ale teď tady trochu sprintery i předtím sprinterky trápí proti vítr v cílové rovince, i když teď nebyl zas tak velký 0,9 metrů za sekundu, ale neběželo se nějak rychle. Damian Čikier, Polák 13,75 a na druhé pozici Gregory Minu, Němec 13,84. A to jsou jediní dva sprinteři, kteří se v tom úvodním rozběhu dostali pod 14 sekund. A když se podíváme na výkony nejlepší letošní i osobní rekordy Štěpána Štefka a Jonáše Kolomazníka, tak ty jsou z letošního roku naprosto totožné. 13,55 setin sekundy, takže tohoto pohledu Štěpán Štefku i Jonáš Kolomazník by mohli pomýšlet na postup do semifinále.
4: Ještě než se dostaneme k běhu, tak můžeme zmínit, že mezi tím výškař Jan Štefela nezdolal na první pokus laťku 223 cm, která už by teoreticky mohla znamenat postup do finále, ještě tedy nemá to místo mezi těmi nejlepšími, nejlepší český výškař Štefela jisté. Ale teď už tedy zpátky na 110 metrů překážek a na rozběh, ve kterém je tedy i český reprezentant Štěpán Štefko ve čtvrté dráze. Teď už jsou závodníci zakleklí v blocích a čekají na startovní výstřel. Připomeňme, že o postup do semifinále bude chvíli potom bojovat další český reprezentant Jonáš Kolomazník. Teď máme odstartováno, ale Vypadá to na předčasný start jednoho ze závodníků. Nevšiml jsem si úplně, kdo by to mohl být.
3: Myslím si, že to byl Turek Migdad Sevler v sedmé dráze, ale uvidíme, jak to nakonec vyhodnotí rozhodčí, jestli tam skutečně bude nějaká ta startovní reakce pod jednu desetinu sekundy. Ta už je u Fina Elmo Laki, ale nevím, jak na tom byl turecký reprezentant. Měl dokonce ještě rychlejší reakci, než vypálila právě startovní pistole, takže to byl evidentní ulitý start a pravděpodobně, pokud to nějak rozhodčí nevezmou na sebe, tak to bude diskvalifikace pro tohoto tureckého závodníka. Sice Finn má také tu reakci rychlejší, ale ten se nechal strhnout právě tureckým reprezentantem. Teď tam ještě rozhodčí právě luští ty startovní reakce, ale tady na šampionátu to není jako třeba na některých mítincích, kde, jak už jsem říkal, to rozhodčí vezmou na sebe, řeknou, že to byla jejich chyba a zkrátka běží i tak závodník, protože jsou organizátoři samozřejmě rádi, když běží startovní kompletní pole, ale na šampionátech tam jsou rozhodčí striktní a nebývá zvykem, že by nakonec toho daného sprintera sportovce rozhodčí vyloučili.
4: Takže Turek Migdad Sevler teď tedy čeká na rozhodnutí. Mimochodem to je tedy závodník, který má osobní rekord 13.36, což je tedy o nějaké dvě desetiny lepší než třeba český reprezentant Štěpán Štefko. No.
3: A už ukazuje rozhodčí červenou kartu právě tureckému závodníkovi. Nebylo to nakonec zase až tak dlouhé čekání, takže tento závod bude bez tohoto tureckého závodníka v sedmé dráze, který má tedy lepší osobní rekord než Štěpán Štefko, ale ten letošní výkon má zase o něco pomalejší. Když se podíváme na ty letošní časy, tak podle nich by měl být papírově na třetí pozici v tomto běhu Štěpán Štefko.
4: Pro tureckého reprezentanta tedy smutná zpráva, ale pro všechny ostatní minimálně i v tomhle rozběhu je to vlastně zpráva pozitivní, protože jim ubyl jeden soupeř, ten soupeř tedy ubyl i Štěpánu Štefkovi, což je 22-letý český reprezentant, takže stále ještě mladý a už tedy znovu zaklekává do bloků stejně jako všichni ostatní, tedy podruhé, tak doufejme, že tentokrát už ten start proběhne v pořádku. Stadion Alexander Stadium tady v Birminghamu už zase stichl, jako kdyby se tak trochu zastavil čas a čekáme na startovní výstřel, připomínám, ve čtvrté dráze Štěpán Štefko. Teď už je odstartováno, vypadá to, že v pořádku, atleti mají za sebou první překážky. Štěpán Štefko se drží vepředu, zatím stále teď na druhém místě, ale teď už se trochu propadá tím startovním polem. Vypadá to, že to nakonec bude takové páté místo, možná šesté místo pro českého reprezentanta. Počkejme si na oficiální výsledky, ale vypadá to, že mezi těmi úplně nejrychlejšími ve svém rozběhu nebude, ale připomeňme, že to nemusí nic znamenat, protože postupuje 12 nejlepších s časem, nehledě na to, jak skončí v tom svém rozběhu.
3: Byl to o něco rychlejší rozběh než ten první, nakonec zkušený Kipřan Trajkovič 13,50 sekundy, přestože i teď byl poměrně silný protivítr 1,1 metru za sekundu proti Štěpán Štefko nakonec na páté pozici 13,86, takže zatím v součtu těch úvodních dvou rozběhů je to sedmé místo, no bude to hodně na hraně postupu nebo nepostupu právě pro Štěpána Štefka. Poč jsem tady teď sledoval ještě další pokus Jana Štefely, který byl nezdařený. Jan Štefela tak zapisuje druhý křížek na 2 metrech a 23 centimetrech. No tak to by bylo velmi nemilé překvapení, kdyby Jan Štefela se neprobil do finále. Aktuálně je v součtu obou kvalifikačních skupin na 13. pozici. Takže to vypadá, že bude muset skočit na potřetí 223 centimetrů.
1: Říkají reportéři Adam Procházka s Jakubem Markem, vydáme se za nimi do Birminghamu za chviličku. Přidáme aktualitu z fotbalového prostředí. Peter Vindal bude do konce sezóny oblékat barvy italského klubu Sampdoria. Odchází tam ze Sparty na roční hostování bez obce. Letenský klub o tom informoval na svých sociálních sítích a za doplnění stojí také fakt, že Jan Kuchta, ten zase ze Sparty zamířil na roční hostování s obcí do polského celku Legie Varšava.

0: Po skupině Shinedown opět připomínám náš přímý přenos večer v 21 hodin. Lyon Sparta odveta třetího předkola Ligy mistrů. Sparta úvodní utkání doma vyhrála 2-1. Teď směřujeme zase do Birminghamu na evropský šampionát v atletice za reportéry Adamem Procházkou a Jakubem Markem.
1: Příjemný den z Birminghamu, Jonáš Kolomazník už se připravuje za svými startovními bloky k rozběhu na 110 metrů překážek. Štěpán Števko, jak jsme o tom mluvili před chvílí, už je relativně blízko postupu do semifinále, teď by prakticky museli ho porazit všichni z tohoto rozběhu Štěpána Števka svými časy, takže Štěpán Števko je na hraně postupu do semifinále, no a na hraně postupu do finále je Jan Štefela, protože ten bude teď opravovat na 223 cm na poslední pokus. Pokud by neskočil, tak pokud dobře tady počítáme, tak skončí na 13. pozici, tedy první nepostupuje a překvapivě neprojde do finále evropského šampionátu.
2: Ano, teď se to možná sejde tak, že bude skákat Jan Štefela a zároveň už se tedy připravují závodníci na 110 metrů překážek, tedy na poslední třetí rozběh, ve kterém bude i Jonáš Kolomazník, který poběží v páté dráze a teoreticky se může stát, že vlastně vyřadí Štěpána Števka z postupu do semifinále. Ale teď už se dávejme pozor na českého výškaře, to nás teď zajímá úplně nejvíc. Je to Jan Štefela, který bojuje o postup do finále, už si nabíhá k laťce zleva, skáče a nepřekonává, laťka padá. Tak to je velké, velké zklamání. Jan Štefela se teď drží za hlavu, sedá si na tu modrou duchnu, kouká do země, do trávy a vypadá to špatně.
1: Vypadá to špatně, zkrátka dnes to nebyl den Jana Štefely, velké zklamání tohoto možná i adepta na jednu z medailí tady z evropského šampionátu, připomínám bronzového ze světového šampionátu z Tokia z loňského roku, ale 2 metry a 19 cm zkrátka stačit nebudou Janu Štefelovi tady na postup do finále, ale pojďme ještě rychle na ten zmiňovaný rozběh Jonáše Kolomazníka, tedy rozběh s číslem 3, teď bude Jonáš Kolomazník bojovat o postup do semifinále tady na evropském šampionátu. Letos nejlépe 13.55, to by byl čas, který by mu rozhodně stačil na postup, ale tady se dnes tak rychle neběhá. Start výborný v podání Kolomazníka na druhé třetí překážce vede, teď se vedle něj posouvá Brit Bennett, ale Kolomazník stále na druhé pozici, teď ho dobíhá i další ze soupeřů, ale bude to na úrovni druhého, třetího místa pro Jonáše Kolomazníka, takže to je velmi dobrý výkon. Protivítr ještě větší než v těch předešlých bězích, minus dva metry za sekundu, ale Jonáš Kolomazník si s tím poradil velmi dobře. Nakonec tam byl fotofiniš s ukrajinským reprezentantem Bahinským, ale čas by měl být kolem 13.80. Podobně jako předtím Štěpán Števko, Bennett nakonec 13.57 zvítězil v tomto běhu. Na druhé pozici už bude mít za chvíli oficiální čas i pravděpodobně Dmitr Bahinsky a Kolomazník tam byl ještě podobně na tom i s Finem Kusiniemim, takže tam byl velký boj o tu druhou pozici. Teď už oficiální časy 13.86, Jonáš Kolomazník na třetí pozici a to je naprosto shodný výkon, jako předtím zaběhl právě Štěpán Števko, takže nejen, že mají stejné osobní rekordy, stejné nejlepší letošní výkony Štěpán Števko a Jonáš Kolomazník, tak i dnes v rozběhu na mistrovství Evropy mají naprosto shodné časy a zatím to říkám neoficiálně, protože to tady jen tak propočítávám, ale měli by oba postoupit do semifinále evropského šampionátu, zatím nám tady ještě nenaskočila ta malá kvečka, ale teď už ano, Jonáš Kolomazník z 9. místa právě z rozběhu, z 10. místa Štěpán Števko, protože nakonec o 0,001 sekundy Jonáš Kolomazník porazil Štěpána Števka, co je ale podstatné, oba postupují do semifinále evropského šampionátu tady ve Velké Británii. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Krásné načasování našich kolegů z Birminghamu. Za maličkou chvíli zprávy ve 13. Já jenom doplním, že dnes po půlnoci Jakub Menčík zahraje zápas proti Američanu Sheltonovi o postup do semifinále tenisového turnaje v Montrealu. Teď zprávy.
3: Radiožurnál, je 13 hodin. Kateřina Couserisová pro vás má zprávy.
4: Meziroční inflace v červenci stoupla. Sucho trápí taky Rakousko. Vláda slibuje pomoc. Po útočníkovi Kuchtovi fotbalovou Spartu opustil také gólman Vindál. Kolona vzniká po nehodě na dálnici D1 z Brna na Prahu před Šmejkalkou. A počasí bude polojasno až skoro jasno, teploty většinou do 30 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Inflace v červenci zrychlila na 1,7%. Meziměsíčně je to o 0,2 víc. Ukazují to údaje Českého statistického úřadu. Takový růst spotřebitelských cen se očekával.
6: Na zrychlení inflace se nejvíc projevil růst cen pohonných hmot. V posledních týdnech zdražuje hlavně nafta. Vláda v červenci přestala určovat maximální ceny benzínu a nafty u čerpacích stanic. A navíc se kvůli zhoršení konfliktu mezi USA a Iránem zvýšily ceny ropy. Naopak pod 2% držely inflaci ceny potravin. Ty naposledy v červnu zlevnily meziročně o víc než 3%. Inflace by ale měla mírně zrychlovat i v dalších měsících, očekává to Česká národní banka. Její bankovní rada i přes to minulý týden nechala základní úrokovou sazbu na hodnotě 3,75%. Vít Andrle, Radiožurnál.
4: Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody za zhruba 1 miliardu eur. Informovala o tom zemědělská pojišťovna. Rakouská vláda proto připravuje balík pomoci pro zasažené farmáře.
7: Sucho zasáhlo prakticky celé Rakousko. Úroda obilí je podle zemědělců asi o 15% nižší, u kukuřice nebo soji zhruba o čtvrtinu. Největší problémy mají chovatelé dobytka. Na loukách a pastvinách chybí téměř polovina obvyklé úrody a některým farmářům proto dochází krmivo. Ministr zemědělství Norbert Točnek říká, že vláda jim chce v první fázi pomoct hlavně s financováním.
8: Důležité je nabídnout provozní úvěry, příspěvky na úroky nebo umožnit odklad splátek. Je to ale teprve začátek.
7: Kabinet bude jednat také o kompenzaci škod nebo využití peněz z fondu na řešení katastrof. Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují včelstva. Do města se dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí, říká Jiří Danihlík z katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.
9: Vážně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí, se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
10: Sport. Fotbalová Sparta přišla o dalšího hráče. Po odchodu Jana Kuchty na hostování do polské Legie Varšava opouští klub Petr Vindál. Dánský brankář jde na roční hostování bez opce do italské druholigové Sampdorie Janov. Sparta dnes bude hrát odvetu třetího předkola Ligy mistrů na stadionu Olympiku Lyon. První duel Sparta vyhrála 2-1. Odveta začne v 21 hodin. V britském Birminghamu pokračují další atletické soutěže na mistrovství Evropy. Je u toho reportér Jakub Marek.
1: Výškař Jan Štefela překvapivě nepostoupil do finále evropského šampionátu. V kvalifikaci překonal 219 cm, na 223 už úspěšný nebyl. Dařilo se ale českým sprinterům Kolomazníkovi a Štefkovi. Oba postoupili do semifinále 110 překážek. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 před Šmejkalkou, taky na 34 za Budějovicemi. Na D1 ve směru z Brna do Prahy nejdřív čekejte velmi silný provoz, pomalu jedoucí kolonu mezi sjezdy 41 Divišov a 34 Sázava. Je to důsledek dřívější už dořešené nehody na 40. kilometru, rozjíždí se to jenom pomalu, pro osobní auto je ten úsek na 10 až 15 minut. Potom dál na D1 směr Praha za exitem Choceradi vzniká kolona z 28. kilometru, sune se kolem 10 minut na 26. Kousek před omezením na Šmejkalce se v levém pruhu srazila 3 osobní auta. A nakonec přímo na příjezdu do Prahy z dálnice D1 v Brněnské počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu za Pruhonicemi z 5. kilometru. Sunou se i několik hodin dál jižní a Štěrboholskou spojkou, východním okruhem kolem Černého mostu a Novopatskou do Zúžené Kbelské. Osobní auta v levém pruhu čeká kolona až od sjezdu z Hradecké D11 do Novopatské, to je asi na 25 minut. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se tvoří kolona za sjezdem na Popůvky z kilometru 187 osobním autem k D2 kolem 20 minut. A silnice 34 na výjezdu z Českých Budějovic na Jindřichův Hradec je za sjezdem z D3 za odbočkou na Hůry a Lebnič uzavřená. Po havárii nákladního a dvou osobních aut zasahují záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volej Zavolejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Většinou je polojasno, místy i skoro jasno, odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměříme kolem 30. A ještě pro vás máme informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
0: 13 hodin, téměř 6 minut k tomu, ladíte Radiožurnál Sport, nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v Česku, a my jsme moc rádi, že nás posloucháte už přes 5 let, co existujeme v rozhlasovém éteru. Pokud jste dnes v 10 hodin prošvihli čistou hru Martina Procházky, tak nevěžte hlavou, můžete si další díl pustit ze záznamu a máme určitě dobré lákadlo pro toto udělat, protože hostem Martina Procházky, našeho hokejového experta, byl Jaroslav Nedvěd, aktuálně coach české osmnáctky, která nedávno hrála Hlinka Gretzky Cup, a to povídání bylo opravdu velmi zajímavé. Takže třeba na našich stránkách sport.rozhlas.cz případně celý díl najdete v obvyklých podcastových aplikacích.
5: Radiožurnál Sport
12: a David Prouza.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa a CSG.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Dvojnásobnou šanci na medaily bude mít dnes večer české plavání. Barbory Sémanová a Janíčková budou v Paříži ve finále mistrovství Evropy na 100 metrů kraul. Známější z nich je Sémanová, ale Janíčková chce konečně ukázat, že je na své hlavní trati lepší.
3: Pořád je Sémanová před Janíčkovou, ať už na minulém mistrovství Evropy, nebo tady zatím v rozplavbách a semifinále. Má české rekordy v dlouhém bazénu. Janíčková zatím žádný. A z tohohle stínu už chce ven. Janíčková chce rekord na 100 metrů.
4: Určitě, ten český rekord je náš cíl. My to máme jako by fakt reálný cíl, kdy chceme ten český rekord si vzít. Uvidíme, jak poplave Bára Sémanová, která plavala teda výborně, tak uvidíme, ale samozřejmě chceme plavat lépe jak 53-50.
3: Říká Dušan Viktorijeník z Univerzity Palackého v Olomouci. Před 7 lety za ním Barbora Janíčková přišla, že by ho chtěla za trenéra. Udělala přijímačky na školu. Přesunula se z Brna do Olomouce.
4: Výborně je připravena psychicky, kdy máme mentálního kouče, s kterým 5 roku pracuje, a tam si myslím, že byla obrovský kus práce, protože když jsem s ní začínal, tak byla hodně nevyrovnaná i v rámci závodu v České republice. Teďka je to prostě už dospělá žena, která přesně ví, co chce, má přesně nalinováno, jak to bude vypadat, co bude očekávat od těch výsledků. Přesně je připravena tak, jak má prostě. Ona je perfekcionistka.
3: Její vytyčená cesta míří na olympijské hry do Los Angeles 2028. Šanci, že se tam podívá, má velmi vysokou. Stejně tak má šanci, že ve večerním finále opravdu překoná aktuální rekord Barbory Sémanové na 100 metrů kraul. Ten má hodnotu přesně 53,5 sekundy.
4: Ty je 53,62, Bára má na 53,20.
3: Takhle přesně se to dá říct.
4: Takhle si to myslím, dá se to tak říct podle těch výsledků, které měla v tréninku. Za těch 5 roků se znám, že to koreluje to, co ona plave v tréninku, tak potom je schopna plavat na závodech. Ale tady ten tlak je na ní, si myslím, největší, co zatím kdy byl.
3: Vysvětluje trenér Barbory Janíčkové Dušan Viktorijeník. Finále s oběma Barborami, Sémanovou a Janíčkovou, začne v našem přímém přenosu před 6:45 večer. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Poslouchej Sport.

Guns N' Roses, píseň Don't Cry, ta dozněla v 13 hodin a 17 minut, když v roce 2023 přišel do Sparty, stal se v podstatě okamžitě brankářskou jedničkou. Teď Peter Vindal opouští letenský klub a to konkrétně míří na roční hostování bez obce do italské Sampdorie Janov, která aktuálně hraje v sérii B, tedy v druhé nejvyšší fotbalové soutěži. Oba celky o tom informovali na svých webech. My teď na radiožurnálu Sport vyměníme sportovní informace za hudbu, a to konkrétně za Bruna Marse.

Už jste ho v tom v našem vysílání slyšeli, výškař Jan Štefel neprošel na mistrovství Evropy v atletice z kvalifikace, bronzový medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu. Dnes v Birminghamu skočil jenom 219 cm, 223 už překonat nezvládl. I o tom třeba budeme mluvit s našimi kolegy reportéry Adamem Procházkou a Jakubem Markem. Vydáme se za nimi zhruba za nějakých 7 minut.

Fotbalistky pražské Sparty se v závěrečném třetím předkole ligy mistryň utkají o postup do hlavní fáze se Servette Geneva. České šampionky začnou dvojzápas 26. srpna doma, odvetu odehrají 2. září ve Švýcarsku. Rozhodl o tom dnešní los v Nyonu. Teď Black Sabbath.

0: skupina Black Sabbath vznikla v Birminghamu a do Birminghamu míříme právě teď taky na evropský atletický šampionát. Slovo má Jakub Marek.
1: Krásné odpoledne. Pavla Štoutková, to je česká půlkařka, česká osmistovkařka, která teď za chvíli vyrazí do své velké premiéry na velké dospělé mezinárodní akci. Pavla Štoutková letos poprvé v kariéře běžela osmistovku pod 2 minuty a díky tomu se dostala sem na evropský šampionát. Soupeřky bude mít samozřejmě velmi zdatné, ale ty největší favoritky právě osmistovky byly v předešlých rozbězích na 800 metrů postupový klíč 3 nejrychlejší plus další 4 z časy, ale ty časy jsou tady extrémně rychlé. Už v prvním rozběhu Britka Keely Hodgkinsonová, olympijská vítězka a domácí britská favoritka, běžela minutu 57,28 setin sekundy. Před chvílí Audrey Verová, švýcarka, běžela zhruba o půl sekundy pomaleji právě než Hodgkinsonová s absolutně vypuštěným závěrem. Verová ta se letos velmi výrazně přiblížila světovému rekordu Jarmily Kratochvílové z roku 1983, ten má hodnotu 1.53.28 a Verová běžela 1.53.80, takže zhruba o půl sekundy běžela Verová letos pomaleji než Jarmila Kratochvílová právě než v Mnichově v tom roce 83 a očekává se tady famózní souboj ve finále, měl by to být jeden z vrcholů evropského šampionátu v Birminghamu, ale teď se soustřeďme na to, jak poběží právě Pavla Štoutková. Aktuálně ten poslední postupový čas je minuta 58,65 setin sekundy a to je o víc než sekundu rychlejší než osobní rekord Pavly Štoutkové, která právě teď vyráží právě do té své osmistovky tady na evropském šampionátu. Po úvodní dvoustovce zvolila mírnější tempo, asi aby se tam nemusela mačkat se soupeřkami při seběhu u mantinelu. No a teď si takzvaně docvakla soupeřky, posouvá se z 8. pozice na 6. Teď už je za jednou ze soupeřek, konkrétně francouzskou Bourguignonovou, a teď do cílové rovinky poprvé v tomto závodě bíhá Pavla Štoutková na 6. pozici. Uvidíme, jak to bude rychle rozběhnuté. Nemyslím si, že to bude nějak pod 58 sekund, jako to bylo v případě Keely Hodgkinsonové v tom prvním rozběhu. V čele tohoto rozběhu je Polka Formelová, čas 57.44, takže také velmi rychle rozběhnutá osmistovka, to je dobré pro Pavlu Štoutkovou, ta samozřejmě by ráda tady bojovala o postup do semifinále, bude to mít ale hodně těžké, soupeřky jsou tady i s osobními rekordy pod minutu 56, aktuálně se nejen na světě, ale v Evropě osmistovka extrémně zrychlila, Pavla Štoutková stále drží 6., 7. pozici, teď se před ní dostává Španělka Ibar Zabalová, tak jsem zvědavý na to, kolik bude mít ještě sil do cílové rovinky v tom poměrně rychle rozběhnutém závodě. V čele stále Polka Formelová, posledních 150 metrů do cíle. Formelová drží první pozici, Štoutková je na místě 7., teď už bíhá do cílové rovinky, ale vypadá to, že na soupeřky stačit nebude, stále je 7., ale ten rozdíl za 6. Ibar Zabalovou je stále stejný, stále shodný, takže Štoutková doběhne na 7. místě v tomto rozběhu a opět velmi rychlý rozběh. Minuta 58,98 setin sekundy, tak jsem ještě zvědavý na čas Štoutkové, jestli opět po druhé v kariéře se dostane pod 2 minuty. Nakonec na prvním místě v tomto rozběhu Litevka Galviditeová, minuta 58,99, takže z toho času už je jasné, že z tohoto rozběhu se z časy postupovat nebude, protože ten nejpomalejší postupový čas těch předešlých rozběhů je minuta 58,65. Na druhé pozici pravděpodobně byla švýcarka Roza Maliová, ta běžela minutu 59,09. Pak tam byl ještě fotofiniš mezi francouzskou Bourguignonovou, norkou Antonsenovou, španělkou Ibar Zabalovou, tam to bylo hodně těsné, tak než to tady rozhodčí rozklíčují, tak ještě připomenu tu nepříjemnou zprávu pro českou atletiku, že výškař Jan Štefela nepostoupil z kvalifikace, skočil tady 219 centimetrů a nakonec nebyl mezi tou 12 postupujících do finále evropského šampionátu. Velké zklamání pro tohoto bronzového muže z posledního světového šampionátu. Samozřejmě také právě ve výšce a Jan Štefela tak skončil stejně tak jako Marek Bahník a Matyáš Čudlí, další čeští výškaři už kvalifikaci, ale u těch zbylých dvou to není takové překvapení. U Jana Štefely je to překvapení velké, stále se tady ještě rozklíčovává ta cílová fotografie, takže stále není jisté, jestli běžela Pavla Štoutková pod 2 minuty, ale pravděpodobně ne, když se dívám na ten rozdíl, tak to bylo tak na hranici 2 minut a 1 sekundy. Každopádně Pavla Štoutková nepostupuje do semifinále evropského šampionátu na 800. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
3: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
2: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
4: Úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů fotbalisté Sparty zvládli. Olympic Lyon porazili doma na Letné 2-1.
5: Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni.
4: Postup do závěrečného předkola ale musí Pražané ještě potvrdit v odvetném zápase ve Francii.
5: Jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
4: Odveta 3. předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 21 hodin a Radiožurnál Sport odvysílá v přímém přenosu.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Skupina Police se zpěvákem Stingem dozněla na Radiožurnálu. Sport v dopoledním vysílání této stanice často slyšíte o atletice, plavání nebo o fotbale. No a teď o tom všem v takovém, řekněme, stručnějším balíčku uslyšíte znovu, a to konkrétně ve sportovním přehledu. Jehož autor František Kuna už je ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Fotbalisty Sparty čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů na hřišti Lyonu. Do Francie si Pražané přivezli jednogólový náskok po úvodní domácí výhře 2-1. O víkendu ale prohráli v nejvyšší domácí soutěži v Mladé Boleslavi 0-2. Pokračuje útočník Sparty Jonathan Braut Brunes, který do sobotního duelu nastoupil až po přestávce.
2: Těžko se na to koukalo. Výkon v prvním poločase byl nepřijatelný. Každý ví, že musíme být lepší. Klub jako Sparta nemůže hrát takhle.

0: Evropy v atletice. Ze stadionu se s velkým atletickým přehledem hlásí reportér Jakub Marek.
1: Velkým zklamáním skončila kvalifikace výškařů pro Jana Štefelu, překonal 219 cm, 223 už ne a do finále nepostoupil, stejně tak jako Marek Bahník a Matyáš Čudlí. V rozběhu osmistovky skončila cesta Pavly Štoutkové, do semifinále pak naopak postoupili na 110 překážek Štěpán Števko a Jonáš Kolomazník. Večer po 8 hodině čeká finále českého kladiváře Volodymyra Myslivčuka, po 9 pak dálkaře Petra Mindlschmidta. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Plavkyně Sémanová a Jeníčková budou bojovat o medaily na mistrovství Evropy. Čeká je totiž finále na 100 metrů kraul. Závod v našem přímém přenosu začne zhruba v 18 hodin a 42 minut. Sémanové se zatím v Paříži plave dobře, tlak před finále na sebe tudíž nedává.
3: Vůbec žádný, prostě chci se zase zlepšit, chci si je ten svůj styl, nějak se nehecovat a zbytečně jako nepřemýšlet, prostě jedu si zase zajet tu jednu stovku. Doufám, že to zase bude trošičku rychlejší třeba a zase se tam mi podaří zmínit nějaký detaily, abych to jela ještě líp.
2: Znakaři Čejka a Knedla se představí v semifinále dvoustovky.
0: A tenistka Kateřina Siňaková s čínskou spoluhráčkou Chang Shuai postoupili na turnaji v Torontu do semifinále. Světová deblová jednička Siňaková tak může letos získat šestý titul. Jeden získala právě s Chang Shuai, zbývající včetně trofeje na Roland Garros s Američankou Taylor Townsendovou. Ve čtvrtfinálovém zápase v Torontu Siňaková s Chang Shuai porazili 6-4, 6-3 australsko-americký pár Hunterová-Kravčíková.
2: To říká na závěr sportovního přehledu František Kuna, kterému děkuji.
0: Hezký poslech.
2: A posílám Scorpions.

Po skupině Scorpions připomínám opět jedno hezké jubileum. Je to přesně 10 let, co se prvním českým olympijským vítězem v judu stal. Tehdy 25-letý Lukáš Krpálek. Povedlo se mu to ve váhové kategorii do 100 kg. Tehdy ten zápas finálový komentoval Petr Kadeřábek a ten právě dnes

s Lukášem Krpálkem mluvil, můžete si to najít v našem rozhlasovém archivu, ten rozhovor začínal někdy okolo 11. hodiny a 25. minuty, rozhovor pak najdete také na serveru irozhlas.cz. Teď Ariem, pak se ponoříme opět do světa sociálních sítí.

0: Skupina R.E.M. dozněla na radiožurnálu Sport 13.47, obvykle okolo času 13.50 nabízíme hity sociálních sítí a tentokrát to trochu předstřelíme o pár minut dopředu. Pokud bychom měli vyzdvihnout nějakého sportovního showmana, tak by se určitě v tomto ohledu nestratil bývalý norský běžec na lyžích Petter Northug. O tom, že umí tančit nejen na lyžích, ale nově třeba také na parketu, to nám teď řekne Lukáš Antoš. Hezký den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak v čem tahle norská sportovní modla zase přitahuje pozornost?
1: Bývalý norský běžec na lyžích a 13-násobný mistr světa Petter Northug snad nikdy nikoho nenechával chladným. 13-násobný mistr světa, jak už jsem zmínila, 2-násobný olympijský vítěz, vždycky věděl, jak na sebe upozornit. A platí to i dlouho po konci profesionální kariéry. Provokoval už na lyžích, později třeba na jizerské 50, kterou po své diskvalifikaci označil za závod tlustoprdů. Ve Ski Classic si zase založil vlastní tým ve spolupráci s Burger Kingem. Jedni jeho show milují, druzí ji nemůžou vystát. A velké emoce vzbuzuje Northug znovu, tentokrát ale vymění lyže za taneční parket. Přijal totiž nabídku do taneční televizní show Let's Dance a navíc ne doma v Norsku, ale ve švédské verzi soutěže. Právě jeho účast teď výrazně rezonuje i na sociálních sítích.
0: No, zdá se, že i dlouho po konci kariéry platí, že když je někde Northug, tak se ho prostě ty kamery najdou. Já si vzpomínám a doufám, že se nepletu, Lukáši, protože ty jsi samozřejmě odborník na slovo zlatý, pokud je o běh na lyžích, že on občas, když měl velký náskok, tak také projížděl pozadu. Cílem a pak byl kritizovaný za to, že zesměšňuje své soupeře. Nicméně pojďme od lyží k atletice a k našim slovenským sousedům. Tam na sebe upozorňuje teprve 17-letá Anna Švrček a tentokrát nešlo jen o její sportovní výkon, je to tak?
1: Přesně tak, 17-letá, jak už jsi zmínil, Anna Švrček se vrátila z atletického mistrovství světa do 20 let, kde reprezentovala Slovensko v běhu na 3000 metrů překážek. Talentovaná atletka je zajímavá už svým příběhem. Od narození totiž žije v Japonsku. Po závodě ale zaujala slovenské fanoušky ještě něčím jiným než samotným výkonem. Rozhovorem ve slovenštině. Jazyk, který ještě donedávna prakticky neovládala, se začala učit a před kamerou se do něj pustila s obrovským nadšením.
2: Baví tě reprezentovat Slovensko?
3: Baví tě čo?
2: Či tě baví reprezentovat Slovensko?
3: Já se velmi darím, že keď jsem běhala, tak slovenčin, já všetko jsem počula toto Slovensko. Ani, dávaj, všetko jsem počula, že to mi dalo síly.
1: A právě její bezprostřednost začala bavit sociální sítě, ne proto, aby se z její slovenštiny někdo dělal regraci, spíš naopak, spoustu lidí její snahu a nadšení až dojalo.
0: A ještě jedno téma si s Lukášem Antošem probereme na sociálních sítích, tam totiž celkem budí pozornost návrh, který se týká atmosféry na zápasech mládežnického basketbalu, tak pokračuj prosím.
1: Komise basketbalu dětí a mládeže navrhuje, aby se při utkání hráčů do 15 let zakázaly akustické pomůcky, které vytváří nadměrný nebo souvislý hluk, tedy například vuvuzely, megafony, trumpety nebo bubny. Součástí návrhu je také zákaz vnášení a konzumace alkoholu a vstupu podnapilých lidí do hal. Podle komise přitom nejde o omezení samotného fandění, ale o to, aby při mládežnickém sportu panovalo respektující a výchovné prostředí. A právě otázka, kde končí bouřlivé fandění a kde už může atmosféra škodit mladým hráčům, vyvolává bouřlivou debatu i na sociálních sítích. No a ve 14.40 se na to v našem vysílání podrobněji zaměříme s bývalým ligovým basketbalistou a současným trenérem mládeže Jakubem Houškou.
0: Tolik tedy pozvánka na naše další vysílání. Teď na radiožurnálu Sport proběhly hity sociálních sítí. Jejich autorem byl Lukáš Antoš. Díky.
1: Hezký den.

0: O neúspěchu výškaře Štefely jsme na radiožurnálu Sport už informovali několikrát. Český reprezentant skončil už v kvalifikaci, nepostoupil do finále. To se naopak povedlo Jonáši Kolomazníkovi a také Štěpánovi Štefkovi. Ti postoupili na atletickém evropském šampionátu do večerního semifinále, a to na trati 110 metrů překážek. Kolomazník byl 9., Štefko 10.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Elitní atleti budou od 10. srpna bojovat o tituly na mistrovství Evropy.
1: Do britského Birminghamu dorazí více než 50členný český tým, včetně vítěze posledního šampionátu v Římě, oštěpaře Jakuba Vadlejcha.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato! Bylo to na úrovni možná 89 metrů, těsně pod hranici 90.
0: Mezi medailové naděje patří také česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, stejně jako výškař Jan Štefela.
1: Překvapit ale můžou i další.
0: Na místě budou naši reportéři a o nic podstatného tak nepřijdete.
1: Nejlepší atletika na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: Dobré odpoledne, je 14 hodin. A Kateřina Causidisová má zprávy.
4: Vrchní soud v Praze potvrdil tresty vězení v případu vězněné a týrané ženy ze Siřemi. V Lotyšsku objevili tunel, kterým se do země mohli ze sousedního Běloruska dostávat uprchlíci. Fotbalisty Sparty čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů na hřišti Lyonu. Po vážné nehodě je uzavřený nový obchvat Lišova za Budějovicemi a bude polojasno až skoro jasno, teploty do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Odvolací vrchní soud potvrdil tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku. Karel Novák tam 3 měsíce na přelomu let 2024 a 2025 ve sklepě věznil, byl a opakovaně znásilňoval mladou ženu. Soud mu potvrdil 15-letý trest. Další 3 lidé, kteří mu pomáhali, si odpykají od 5,5 do 6 let vězení. Vrchní soud ale snížil odškodné, které má žena od pachatelů dostat, říká její zmocněnkyně Martina Houžvová.
5: Mám za to, že i ta náhrada škody by měla tímto způsobem v podstatě vybočovat. My jsme žádali částku na tom, co nebylo bolestné, co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 tisíc.
4: Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj můžou zapojit. Stačí, když ve čtvrtek v 13:00 aplikaci otevřou a počkají na automatickou aktualizaci. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce ministerstvo vnitra vyzkoušet nápor 1000 uživatelů. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky je to první veřejný test státní digitální služby.
6: Technické a simulované testy jsou samozřejmě důležitou součástí přípravy každé státní aplikace. Nicméně skutečnou kombinovanou zátěž celého digitálního ekosystému státu můžeme ověřit až ve chvíli, kdy službu v produkčním prostředí ve stejný okamžik používají reální uživatelé.
4: Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli prokázat už při loňských sněmovních volbách, tehdy ale systém kolaboval. Vojáci v Lotyšsku našli tajnou podzemní chodbu, kterou do země mohli přicházet migranti ze sousedního Běloruska. Podle lotyšské vlády jde o první takový případ. Podobné tunely se ale dříve podařilo odhalit v sousední Litvě. Podle pobaltských států se Bělorusko snaží vyvolávat na vnější hranici Evropské unie migrační krizi a podporuje příliv uprchlíků. Až do října bude trvat oprava dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Prahou. Úsekem denně projíždí asi 40 tisíc aut a podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla jde o rekonstrukci za více než 750 milionů korun.
7: Je to hloubková rekonstrukce povrchu dálnice D11, přitom samozřejmě likvidujeme původní svodidla a vystavíme de facto dálniční vozovku zcela novou. Ta původní je tady z roku 1990.
1: Sport.
8: Fotbalisté Sparty se chystají v Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Dnes večer budou hájit domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
9: Vždy je to malá výhoda. To, že nehráli 3 dny zpátky jako my, je z hlediska odpočinku a fyzické přípravy pro ně výhodné. Ve výsledku ale nechci řešit, jaký měl Lyon o víkendu program a co dělal. Naši prací je soustředit se na Spartu a naším cílem je podat stejný výkon jako před týdnem.
8: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi Olympikem a Spartou začne v Lyonu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 21 hodin. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Sparta také oznámila další odchod. Po Janu Kuchtovi, který míří na hostování do polské Legie Varšava, opouští klub také dánský brankář Peter Vindal. Hostovat bude v 2. italské lize v Sampdorii Janov.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
10: Nehody na D1 v Brně a Zachoce rady, taky na D11 před Jirny. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se do zúžení u D2 sune kolona skoro od sjezdu na Popůvky z kilometru 183, osobní auta kolem půl hodiny, a v té frontě na kilometru 189,5 stojí v odbočovacím pruhu k výstavišti tři lehce nabourané kamiony. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy hned za exitem 29 Chodce rady počítejte s kolonou na 10 až 15 minut, na kilometr 26. tam po srážce tří aut zabírají levý pruh. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou popojíždí kolona už skoro ze 16. kilometru přibližně čtvrt hodiny na kilometr 12,5, tam havaroval kamion.
11: Je zavřený pravý jízdní pruh, co tam je hasiči, policie.
10: Na silnici 34 České Budějovice Jindřichův Hradec je obousměrně uzavřený nový obchvat Lišova. Za křižovatkou na Klaudě havarovalo nákladní a dvě osobní auta. Provoz odklánějí po staré silnici přes Lišov. A v Praze před zúženou k Belsku vzniká dlouhá kolona z jižní spojky od Průmyslové, dál východním okruhem kolem Černého mostu a celou Novopatskou. Osobní auta v levém pruhu jedou místy plynuleji, i tak mají ten úsek až na 40 minut, kamiony na výrazně déle. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Většinou je polojasno až skoro jasno, teploty dnes do 28 stupňů, na jihu Moravy i kolem 30. Tolik zprávy.
12: Krásné odpoledne, zdraví vás Radiožurnál Sport, je 14 hodin a 6 minut. Tuhle hodinu odpálíme tenisovými informacemi, ještě ani neskončily tisícovky v Montrealu a v Torontu a už v americkém Cincinnati startuje kvalifikace na další podnik kategorie 1000, a to konkrétně tedy, jak jsem říkal, v Cincinnati. Zasáhnou do toho prvního kola hned dva čeští zástupci mezi muži, to bude Dalibor Svrčina, ten se utká s Estoncem Lajalem ve večerních hodinách, myšleno večerních českého času. A také Dominika Šalková, ta zase v té ženské kvalifikaci nastoupí proti Rusce Blinkovové. I o tom samozřejmě na Radiožurnálu Sport budeme informovat, stejně tak o tom, jak se vede nebo povede Jakubovi Menšíkovi ve čtvrtfinále v Montrealu. Jeho soupeřem bude po půlnoci českého času Američan Shelton.
1: Radiožurnál Sport a David Prouza.

0: jste o tom v našem vysílání slyšeli několikrát a ještě několikrát uslyšíte. Fotbalisté Sparty dnes v Lyonu zabojují o postup do play-off ligy mistrů. Do Francie si z úvodního zápasu třetího předkola vezou náskok 2-1. To je výsledek z duelu na Letné. V 21 hodin odstartuje tenhle zápas v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Podrobněji se o tom teď budeme bavit. Dál Lyon totiž nepatří mezi soupeře, na které by letenští vzpomínali úplně s láskou. Lukáš Antoš ve studiu, hezký den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Lukáši, jak špatnou historii tedy Sparta proti Lyonu má?
1: No, ta historie je poměrně děsivá. Před letošním dvojzápasem se oba kluby v evropských pohárech potkali 6x. Sparta ani jednou nevyhrála, 5x prohrála a jednou remizovala. Asi nejtvrdší lekce přišla v roce 2004. Sparta tehdy v lize mistrů odjela s Lyonu s debaklem 0-5. Jenže bavíme se o Lyonu v úplně jiné váhové kategorii. Francouzský klub tehdy prožíval zlatou éru. Mezi lety 2002 a 2008 získal 7 francouzských titulů v řadě. Hráli tam Juninho Bernabucano, Michael Essien nebo Florent Malouda. A vyrůstal tam také budoucí držitel zlatého míče Karim Benzema. A Lyon si pověst továrny na hvězdy drží dodnes. Jeho akademii prošli Alexander Lacazette, Corentin Tolisso, Samuel Umtiti, Nabil Fekir a v posledních letech třeba Ryan Cherky nebo Bradley Barcola.
0: Takže se dá říct, nebo s trochu nadsázky, dá říct, že Sparta přijíždí dnes do Lyonu, respektive přijela splatit víc než 20 let starý dluh?
1: To rozhodně a těch nepříjemných vzpomínek je víc. V roce 2012 Sparta v Lyonu prohrála 1-2 a doma remizovala 1-1 a zatím poslední návštěva přišla před 5 lety. Tehdy Sparta v prvním utkání na Letné vedla už 2-0, přesto prohrála 3-4. V odvětě potom v Lyonu padla 0-3 a právě u téhle návštěvy Francie byl také bývalý spartianský záložník Ladislav Klej. Starší.
2: Tak já si pamatuju, když jsme tam přijeli, tak to byl neskutečný fofr, opravdu. Já jsem začínal ten zápas na lavičce a věřím, že třeba teďka nemají takovou sílu jako předtím a hlavně kluci dokázali teďka v tom prvním zápase, že se s nima dá hrát a uhráli výborný výsledek, takže to mají dobře rozehraný.
0: Je to už pár let zpátky, ale Krejčí mluvil o obrovském tempu. Je, myslíš, právě rychlost stále z jedním hlavních rozdílů mezi francouzskou a českou ligou?
1: No, francouzský fotbal je obecně atletičtější, rychlejší a mnohem víc stojí na individuální kvalitě hráčů. Ve Francii potkáte spoustu extrémně rychlých a technicky vybavených fotbalistů. Hráči se nebojí chodit do soubojů jeden na jednoho a zápasy bývají otevřenější. A paradoxně právě to může Spartě sedět. V české lize musí letenští často dobývat hluboký obranný blok, soupeř zaleze před vlastní 16 a Sparta musí hrát do plných. Lyon ale dnes potřebuje otočit dvojzápas, musí útočit, bude muset riskovat a zatím se za jeho obranou mohou otevírat prostory. Přesně v tom vidí jednu z možných spartianských výhod opět Ladislav Krejčí.
2: Věřím, že to zvládnou. Je to prostě jiná soutěž než třeba tady domácí liga a myslím si, že by jim to i mohlo víc vyhovovat, že budou mít otevřený hřiště, nebudou hrát tolik doplnejch a myslím si, že to bude, nebo že by to mohla být voda na jejich mlejn.
0: Tolik slova Ladislava Krejčího staršího, který byl dnes hostem vysílání radiožurnálu Sport. Pokud už Lyon není, řekněme, tím evropským strašákem z dob Benzemy nebo Juninha, tak na koho si, Lukáši, Sparta musí dávat pozor dnes?
1: Pořád je tam obrovská, jak už si zmínil, individuální kvalita. Jednou z hlavních osobností je zkušený Corentin Tolisso, mistr světa z Francií, odchovanec Lyonu. Velké nebezpečí představuje také brazilský útočník Endrick. Lyon navíc chystá oproti prvnímu utkání několik změn a Sparta rozhodně nemůže počítat s tím, že bude pouze 90 minut bránit jednogólový náskok.
0: Otázka na závěr, co by mohlo být klíčové v tomhle utkání?
1: Hlavně to, jestli Sparta dokáže odolat úvodnímu tlaku a zároveň se nebude bát využít prostoru, který jí Lyon nabídne. Historie jednoznačně na straně Francouzů. Současná situace už ale tolik ne. Tentokrát přijíždí poprvé s náskokem a svědomím, že tohoto soupeře dokázala na Letné porazit a pokud to zvládne ještě jednou, případně náskok ubrání, nebude to jen postup do play-off ligy mistrů. Bude to také definitivní splácení jednoho z nejstarších evropských dluhů Sparty.
0: Říká Lukáš Antoš, já jsem to říkal na začátku a připomenu to znovu. 21 hodin Lyon Sparta, přímý přenos radiožurnálu Sport. Lukáši, tobě díky.
1: Hezký poslech.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Tahle píseň, kterou jste teď slyšeli na radiožurnálu Sport, se jmenuje Superheroes, no a takový superhrdinský výkon budou chtít dnes večer předvést plavkyně Barbora Semanová a Barbora Janíčková v boji o medaily, konkrétně ve finále trati 100 metrů kraul, která by měla začít plus minus 18 hodin a 42 minut přímo v Paříži. Nabídne přímý přenos Martin Charvát, náš reportér, který samozřejmě bude informovat i o všem dalším podstatném, co se ve večerní programu ve Francii bude dít. Třeba i o tom, jak se povede znakařům Janu Čejkovi a Miroslavu Knedlovi ve semifinále dvoustovky. Teď Sam 41.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Po San 41 opět drobná pozvánka do našeho archívu, pokud jste třeba včera nestihli poslechnout desítku Pavla Horváta věnovanou uplynulému ligovému kolu, tedy kolu Šance ligy, tak si můžete pustit právě další díl na našem webu, případně v podcastových aplikacích. Pozvánku na to, řekněme, nejzajímavější najdete také na našem instagramovém profilu Radiožurnál podstržítko Sport, kde obecně najdete všechny možné zajímavosti, ať už z našeho vysílání nebo obecně ze sportovního světa. Tak pokud nás ještě nesledujete na Instagramu Radiožurnál podtržítko Sport, tak můžete právě dnes začít. Určitě tím neuděláte chybu.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Žurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4x mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Dobré odpoledne, 14:30. Kateřina Causidisová a zprávy Radiožurnálu.
19: Pražská policie se zabývá nepovoleným letem neznámého dronu, který se dostal do blízkosti dopravního letadla. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Událost z minulého čtvrtka nahlásili piloti skandinávské aerolinky SAS. Bezpilotní letoun totiž z kokpitu zahlédli ve výšce 1 300 metrů, když se chystali na přistání na pražské Ruzini. Řídící letového provozu následně varovali i další posádky v okolí a nikomu se tak nic nestalo. Rumunsku hrozí úplné zastavení jaderné elektrárny Černá voda kvůli nízkému průtoku Dunaje. Jediný dosud fungující blok by se mohl zastavit už ve čtvrtek. První reaktor elektrárna kvůli suchu zavřela na konci července. Dosud se dařilo dostávat vodu nutnou pro chlazení reaktorů k elektrárně nouzovými cestami, jako byly zásahy do koryta Dunaje. To už ale nestačí. Americký prezident Donald Trump podepsal nařízení, které požaduje přepracování dětského očkování. Počty se mají ze stávajících 18 snížit na 11. Informuje o tom veřejnoprávní BBC. Nařízení zároveň doporučuje rozdělit kombinovanou vakcínu proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám do 3 samostatných dávek. Nařízení zkritizovali Americká akademie pediatrie i výrobce vakcín Merck.
0: Sport.
19: Výškař Jan Štefela nepostoupil na mistrovství Evropy do finále. V kvalifikaci skočil na podruhé 219 cm. Laťku o 4 cm výš už bronzový medailista z loňského mistrovství světa nepřekonal. V kvalifikaci skončil také diskař Marek Bárta. Dařilo se naopak sprinterům. Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefka postoupili do semifinále závodu na 110 metrů překážek.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehody na D1 v Brně i před Šmejkalkou, zavřený obchvat Lišova za Budějovicemi. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz před omezením u D2. V koloně předtím na kilometru 189,5 řeší drobnější nehodu 3 kamionů v odbočovacím pruhu k výstavišti a kolona předtím začíná u exitu 182 Popůvky. Osobní auta celý úsek ke sjezdu na Bratislavu asi 0,5 hodiny. Na D1 z Brna do Prahy se tvoří kolona hned za exitem 29 Chocé rady, osobní auta se vlečou 10 až 15 minut na 26. kilometr, tam došetřují v levém pruhu srážku 3 osobních aut. Na D8 z Prahy na Ústí nad Labem očekávejte kolonu od sjezdu na Kralupy z 9. kilometru do zužení na 14. tam pracují v levém pruhu zdržení 4 hodiny. Na D11 z Prahy do Hradce Králové opatrněji kolem exitu 39, to je sjezd na Poděbrady a Nymburk, zpomaluje se tam v připojovacím pruhu nehoda.
9: Nehoda osobního auta s kamionem stojí zhruba tak v polovině toho připojováku.
20: A na silnici 34 České Budějovice Jindřichův Hradec nadále obousměrně uzavřený nový obchvat Lišova po srážce nákladního vozu se dvěma osobními odklon po staré silnici přes Lišov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
19: Večera v noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty v noci klesnou na 11 až 7 stupňů, v údolích můžeme naměřit jen kolem 5. A zítra opět jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport.
1: Všechny výsledky na jednom místě.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport ve 14 hodin a k tomu ještě 38 minut. A téma našeho povídání už za několik málo okamžiků bude basketbal a k tomu určitá změna, která se chystá v mládežnických kategoriích, a to téma vám přiblížíme za několik málo okamžiků s Jakubem Houškou, bývalým basketbalistou a teď trenérem mládeže v Děčíně. Tak si na to počkejte.
1: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
2: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
1: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
3: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů fotbalisté Sparty zvládli. Olympic Lyon porazili doma na Letné 2-1.
4: Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že my

0: fandění a také bude zakázaný alkohol. Radiožurnálu Sport řekl podrobnosti zástupce České basketbalové federace pro minibasketbal Jiří Novotný.
1: Poměrně čerstvá novinka, netýká se pravidel, ale bude dána do rozpisu soutěží o nadcházející sezony a na svém posledním zasedání schválil výbor ČBF na podnět Komise basketbalu dětí a mládeže a je to omezení týkající se akustických pomůcek a konzumace alkoholu. Tím prvním je zákaz akustických pomůcek, která vytváří souvislý či dlouhotrvající hluk, a to jsou zejména bubuzely, tlakové či dechové trumpety a bubny, a to na utkáních dětí do 15 let, a zákaz konzumace a vnášení alkoholu na tribuny a do okolí bezprostředně hrací plochy na utkání dětí a mládeže do 17 let. Jakkoliv nechceme omezovat fandění a fandění rodičů, tak chceme zamezit zvýšenému hluku na utkáních dětí, kdy ty děti často neslyší pokyny trenéra, a také chceme kultivovat prostředí.
0: Tolik slova zástupce České basketbalové federace pro minibasketbal Jiřího Novotného. My už jsme teď ve spojení s koučem mládeže v Děčíně a také bývalým profesionálním basketbalistou Jakubem Houškou. Tak vás vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak v návaznosti na to, co jsme teď slyšeli, dostali jste už jako trenéři nějaké oficiální oznámení o tomhle blížícím se zákazu?
2: Ještě jsme nic takového nedostali, samozřejmě se to profláklo, když to řeknu takhle, v médiích nebo na internetu, Facebooku, všude okolo, a rozjela se ohledně toho velká diskuze. My jsme to věděli trošičku dopředu, protože ty zápisy jsme četli, nechtěli jsme se k tomu úplně vyjadřovat, nebo osobně jsem se k tomu nechtěl vyjadřovat, ale teď už jsem musel, no, když možná později, když tak poslouchám.
0: No a pokud je třeba o to, jak se tohle bude kontrolovat nebo případně trestat, máte ty informace, nebo to všechno teprve přijde?
2: Já vůbec dneska jsem o tom přemýšlel právě, jestli mám začít šetřit, když budu bubnovat svému synovi nebo ne, ale zatím to nemáme, je to čerstvá informace, takže zatím to nemáme, my v klubu s tím jakoby úplně moc nesouhlasíme, já jsem takovej, vždycky každý, kdo mě zná, tak já jsem hodně emotivní člověk a hodně na to fandění dám, takže naopak mám rád, když ty děti jsou podporované, slušně samozřejmě, nebudem se bavit o alkoholu, ten tam nepatří, ale to fandění prostě mi tam bude chybět, a jestli bude ticho v hale, nebo budu jenom tleskat, OK, v pohodě, ale i s bubnem se dá dělat velká paráda. Jestli teď stáhneme na mistrovství 16, co jsou kluci a tam se bubnuje a my do 15 to zakážeme, tak se budou asi ty děti potom divit. No.
0: Rozhodně, přijde mi, že s tím fanděním v zádech se často může hrát o poznání lépe, vnímám to i, řekněme, na nějakém amatérském soutěžení. Vy už jste mi trochu odpověděl na tu nadcházející otázku, ale jak to vnímáte vy konkrétně, protože se na to můžete dívat přesně jako bývalý profík, také jako aktivní trenér, ale i jako rodič, který třeba sám chce podporovat svoji ratolest, tak když se nad tím ještě jednou zamyslíte, tak co vám z toho vychází?
2: Že to je velká škoda za mě, protože jestli se budeme bavit o tom, že chceme kultivovat prostředí, tak to prostředí se dá kultivovat různými způsoby a rozhodně ne tím, že budeme něco zakazovat lidem, protože cítím to, že i v Děčíně, my v Děčíně na tom si zakládáme hodně nějakým fandění a tady všech těch věcí okolo toho týmu a najednou přijdou rodiče a budou chtít fandit a nebudou moct. Takže pro mě je to velká škoda, protože jak říkám, já jsem velmi emotivní jak hráč, jako trenér, tak ale i jako rodič v tom smyslu, že chci podporovat své děti a myslím si, že takhle to máme nastavený, samozřejmě pokřikování a pošklebování a tak to do toho nepatří, stejně jako do toho nepatří alkohol a tak dále, ale prostě v tuhle chvíli mi to přijde ukvapený a jak já říkám, mně přijde, že těm dětem tu cestičku ušlapáváme až moc, my se snažíme všude chránit, všechno dělat pro to, aby se jim něco nestalo, aby to měli jednodušší a já nevím, mně to přijde škoda prostě.
0: Bývalý profesionální basketbalista Jakub Houška, teď také trenér mládeže v Děčíně, s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport. Dá se, myslíte, najít nějaká hranice mezi, řekněme, podporou týmu a nějakým tím nechtěným hlukem přesně v podobě nějakého jednoho jedince, který třeba trochu i provokuje? Je to vůbec možné?
2: Já bych spíš to stáhnul na to, že to nedělají ty lidi, kteří bubnou nebo kteří vlastně fandí těm dětem. Jo? To jsou prostě lidi, kteří třeba začnou pokřikovat na ty děti, a to je daleko horší za mě. A jo, teď naopak to teďka bude daleko víc slyšet a takovýhle. A tyhle ty lidi, my trenéři musíme uklidňovat a uklidňujeme, my to tak máme v klubu nastavený, že je uklidňujeme, okřikneme a oni ty rodiče i s tím počítají, že se to prostě stane a je mi to jedno, jestli ty rodiče soupeře nebo ne, ale v tuhle tu chvíli mi přijde, že naopak jako když my budeme

0: víc potišejí, tak to daleko víc tyhle ty děti uslyšejí a ty rodiče někteří prostě bohužel nejsou nastavení všichni stejně, jakože by chtěli jenom podporovat, ale oni taky rádi kritizují a není to jenom v hale, je to na Facebookích a všude okolo a je to čím dál tím víc, jako to je celá společnost v tomhle tom taková jako ne úplně dobře nastavená poslední dobou a v tom basketu to nebo v tom sportu to je taky, takže určitě pojďme se bavit o vůzelách, o nějakým troubení neustálým nebo nějaký takový těch houkačkách, co jsou na hokejích a tenhle všechny věci, pojďme se o tom bavit. Ale zakázat buben, který vydává krásný zvuk, je pro mě velká škoda.
1: Dá se vyjádřit třeba v procentech, nebo jak byste to, kdyby se to vztáhlo na svoji vlastní zkušenost, nakolik můžou třeba právě ty bubny a to podporování, tleskání pomoc v tom výkonu i vlastně těm mládežnickým basketbalistům?
0: Já si myslím, že extrémně, jako on se jako říká, jako že ne, ale já si myslím, že ty děti, když vidí tu podporu svých rodičů, že tam prostě tleskají, bubnou, fandějí jim, prostě prožívají to s nima, tak ať se říká, nekoukejte na rodiče, tak stejně ty děti to cítí prostě, cítí to, že tam mají v zádech svoje rodiče, že sedí ve třetí, čtvrtý řadě, prostě, že má ten buben, přijde tam a podporuje. Každý dítě, který je takhle podporovaný za mě, tak vyrůstá ve velmi dobrého člověka, velmi dobrého hráče. Jestliže máme děti, to řeknu teďka, máme děti, které třeba nemají tolik podporu ve svých rodičích, tak mají se horko těžko prosazují, protože nemají takovou podporu a tak a ty děti to prostě cítí. Jo, takže za mě je to spojení toho rodiče s tím dítětem, ať se řekne, je to hloupé fandění, dobrý, je to hloupé fandění, není to hloupé fandění, to prostě propojení rodiče s dítětem, který mu podporuje, takže za mě je to dost procent a u nás je Děčíně kor, jakoby, my to máme prostě rádi, to my to máme v krvi, my tady na severu to máme trošku složitější, takže to máme v krvi, fandění a tak, takže já říkám, chápu různý haly, kde to nejde. Jsou haly na vesnicích, kde si prostě si žijou sousedi a tak dále, pravidla jsou nějaká, tam to prostě chápu, nějakým se spolu naučili žít, ale zakázat to plošně mi přijde špatně.
1: To říká na Radiožurnálu Sport basketbalový trenér mládeže Jakub Houška, s kterým jsme si povídali o novém tématu nebo blížící se novince v mini basketbalu, a to konkrétně o omezení fandění a také o zákazu alkoholu na zápasech. Jakube, moc děkujeme za váš čas, který jste si udělal pro Radiožurnál Sport a přejeme vám, a nejenom vám samozřejmě, aby v té soutěži se to vyřešilo tak nějak ke spokojenosti všech.
0: Díky moc, ať se daří a pojďme slušně fandit.

0: Po Imagine Dragons na Radiožurnálu Sport opět zamíříme na atletické mistrovství Evropy do Birminghamu. Česko tam má dva reprezentanty v běhu na 110 metrů překážek. Jonáš Kolomazník i Štěpán Štefko mají na setinu stejný osobní rekord. Stejné letošní maximum i stejný čas, který je posunul na evropském šampionátu do semifinále.
1: My jsme takový, tak jako takový dekáčátka.
2: Vysvětluje Štefko, popisuje tím sebe a Jonáše Kolomazníka, kteří jsou si v lecčem podobní. Oba navíc bojují se studiem medicíny v Olomouci, doplňuje Kolomazník.
3: Káčátka, hlavně nikdo neví, jaký to je, až na nás dva navzájem. Tak když se vojáci vrátí z fronty, tak si rozumí mezi sebou, co tam zažili. Takže nechci přirovnávat medicínu k frontě, ale někdy to tak je.
2: Říká s nadsázkou Kolomazník a nebylo pro nikoho překvapení, když Štefko potvrdil, že spolu na hotelu v Birminghamu sdílí pokoj.
1: Jsme spolu na pokoji taky samozřejmě, takže jako sekundujeme si, řekl bych zatím úspěšně.
2: Úspěšní jsou zatím i na Alexander Stadium v dějišti mistrovství Evropy. Do semifinále na 110 metrech překážek postoupili ve stejném čase 13,86 sekundy.
3: Trénujeme spolu, jsem tam a teď běháme ještě stejný časy. On je teda o rok mladší, takže mu to nemůžu nechávat takhle zadarmo.
2: Dodává 23-letý Jonáš Kolomazník, který se stejně jako jeho kamarád a spolužák z vysoké školy Štěpán Štefko představí v semifinále zítra večer. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, teď je 15 hodin. Kateřina Cousedisová připravila zprávy.
1: Policie řeší víc případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Libanon jako první arabská země ruší trest smrti. Kladiváře Myslivčuka a dálkaře Mandelschmidta čeká finále na evropském šampionátu v atletice. Kolona je na dálnici D8 z Prahy na Ústí, a to kvůli omezení za sjezdem na Kralupy. A zítra bude jasno, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Pachatelé přitom často využívají umělou inteligenci a z původních fotek a nebo videí vytvářejí snímky se sexuálním obsahem. Nejvíce případů je ve Středočeském a Pardubickém kraji.
3: Mladík z Pardubického kraje zneužil fotku své známé a pomocí umělé inteligence z ní vytvořil nový snímek, kde je dívka nahá v horní polovině těla. Fotku pak poslal poškozené i dalším společným známým. Podobného jednání se často dopouštějí také školáci. Pomocí aplikací upravují snímky vrstevníků i učitelů, říká vedoucí krizové linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
4: Často děti natáčí i třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělává.
3: Protože děti nejsou trestně odpovědné, řeší takové případy obvykle škola. Ostatním hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. Barbora Soukupová, Český rozhlas.
1: Při ruských útocích na ukrajinské Záporoží zemřelo nejméně 6 lidí, oznámila to záporožská vojenská zpráva. Rusko k útokům použilo i balistické střely, proti kterým Ukrajina nemá obranu.
5: Náčelník záporožské oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na sociálních sítích napsal, že Rusko provedlo 10 raketových útoků na Záporoží. V celé oblasti bylo zaznamenáno 23 leteckých úderů a přes 650 ruských dronů, převážně FPV typu. Některé vesnice Rusko ostřelovalo ze salvových raketometů, děl a houfnic, uvedl Fedorov. Ukrajinské drony v noci zasáhly velkosklady internetového prodejce Wildberries u Voroněže, které schořely, a rafinérii v Orsku v Orenburské oblasti Ruska. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Soudy v Libanonu přestanou udělovat trest smrti. O jeho zrušení rozhodl libanonský parlament. Proti byli pouze poslanci hnutí Hizbalah. Trest smrti v libanonském právu nahradí nucená těžká práce. Její podmínky ale zatím nejsou jasné. Libanon je první arabskou zemí, která trest smrti oficiálně zrušila. Nedostatek dárců krve hlásí Českobudějovická nemocnice. Aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin, pokračuje primář transfúzního oddělení Vít Motaň.
6: Aktuálně ty zásoby nejsou příliš velké, dárců je méně, ale spotřeba neklesá. Řada dárců je na dovolené, takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení. Protože například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
7: Sport. Fotbalisti Sparty zabojují o postup do závěrečného předkola Ligy mistrů. Po domácí výhře 2-1 je čeká odveta na hřišti francouzského Lyonu. Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 21 hodin. Kladivář Volodymyr Myslivčuk bude na mistrovství Evropy v atletice bojovat o medaily. V Birminghamu vyhrál kvalifikaci a večer po 8 hodině vstoupí do finále. Český reprezentant s ukrajinskými kořeny moc neví, co od závodu čekat.
8: Já nevím, protože já jsem do toho finále nedokázal dospěl, jak se dojít. Tak jsem právě strašně rád, že už konečně se to užívám po finále. Prostě udělat svůj maximální výkon a právě nevím, či se to mně podaří, ale budu makat nad tím, co nejvíc.
7: Mezi 12 nejlepších prošel i dálkař Petr Mandelschmidt a jeho finále začne po 9:45. V kvalifikaci výšky naopak neuspěl bronzový medailista z loňského mistrovství světa Jan Štefela, když překonal 219 cm. Na 223 cm už úspěšný nebyl.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Brnem, taky na D8 za sjezdem na Kralupy. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy je omezení u sjezdu na Bratislavu, předtím v koloně drobná nehoda na 189,5 km v odbočovacím pruhu k výstavišti a sune se to od exitu 182 Popůvky, osobní auta asi půl hodiny ke sjezdu na Bratislavu. Na dálnici D8 z Prahy směrem na Ústí nad Labem se tvoří kolona od exitu 9 Kralupy, je to na 15 až 20 minut do zúžení na 14. 14. kilometru a o kus dál směr Ústí pak ještě pozorku s zasjezdem na Mělník a Slaný na kilometr 25 je omezení v levém pruhu a před ním hlásíte nehodu.
10: Osobní auto s kamionem, že si před tím zúžením se objíždí do toho zavřeného pruhu.
9: Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové opatrně na dvou místech u Poděbrad. Na exitu 39 Poděbrady Nymburk řeší nehodu v připojovacím pruhu, tam se zpomaluje a hlavně potom o kousek dál hned za sjezdem na Jičín stojí na kilometru 41,5 nabouraná auta, s nimi už policejní hlídka v levém pruhu, brzdí se a vybočuje. A 34 Budějovice Hradec nadále obousměrně po vážné nehodě uzavřený obchvat Lišova, jezdí se přes město. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme skoro jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 22 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
11: 15 hodin a 6 minut, dále s vámi Radiožurnál Sport. Pokud v posledních letech sledujete tenisové zápasy, možná si říkáte, kam se poděl jednoručný backhand. Zdá se čím dál tím víc, že právě tenhle úder se vytrácí z žebříčku ATP. Ten nejlepší tenista s jednoručákem, lidově řečeno, je Lorenzo Musetti, který se pohybuje okolo 13. místa na světě, ale celkový počet tenistů právě s jednoručným backhandem klesá a klesá. No a tenisový novinář Bastian Fachan přišel na sociální síti X na bývalém Twitteru s poměrně zajímavou teorií, že by mohla skončit jedna z nejdelších sérií v tenisovém prostředí. Od roku 1877, tedy od startu Grand Slamů, vždy byl alespoň jeden hráč, který hrál jednoručný backhand v semifinále. No a zatím se to nestalo, pouze v roce 2026 a teď s blížícím se US Open mají tedy jednoruční tenisté, kteří hrají backhand jednou rukou, poslední šanci tuhle sérii udržet. Je to tedy doslova v rukou třeba Lorenza Musettiho nebo Kanaďana Denise Šapovalova, případně Řeka Stefanose Tsitsipase, ale s ohledem na jejich formu se o tom asi úplně reálně uvažovat nedá a tak je možné, že skončí série, která se nastartovala už v roce 1877. Tenisové US Open, to bude také téma pro Radiožurnál Sport, ale až v momentě, kdy se bude blížit konec srpna, respektive start září, tam totiž se odehraje uskuteční poslední Grand Slam této sezóny a my budeme u toho.
2: Radiožurnál Sport
12: a David Prouza.

0: Fanoušci motorismu v České republice mají radost, blíží se totiž další významný závod na našem území. Za necelý týden už o víkendu odstartuje Zlínská Barum Rally. Pokud jste nás poslouchali o víkendu, tak jsme vám nabídli třeba i reportáž z toho, jak se na ní připravuje Václav Pech. No a na Barum Rally bude závodit také druhý muž z červencové rally Bohemia, Filip Mareš. Tomu zároveň patří druhá příčka i v celkovém hodnocení šampionátu. Na rozhovor s ním natáčel Pavel Petr.
1: Co jste stihl vlastně mezi oběma závody domácího šampionátu?
2: Myslím si, že jsem toho stihl hodně. Jednak dovolenou s rodinou, což pro mě byla po 3 letech nesmírně osvěžující záležitost. A jsem strašně rád, že jsme si ten čas na to vyhradili, ale zároveň jsem pokračoval v přípravě, v tréninku svým vlastním fyzickým, protože Barumka bude, nebo každoročně bývá vrcholem sezóny. I z tohohle pohledu je to uprostřed léta. Bývá tam horko, je to nejdelší závod, takže je potřeba opravdu tu formu načasovat. A zároveň jsme chystali i techniku, takže kompletní revize našeho auta. Zase jsme komunikovali s technikama přímo z Toyoty ve Finsku, aby jsme to auto pokud možno posunuli na ten úplně poslední možný level, takže věřím, že jsme dobře nachystaní a zkusíme to prodat.
1: Barum Rally a vy, jak jde to spojení dohromady?
2: Já mám Barumku hodně rád, musím říct, že ty tratě se mi líbí. Já mám obecně rád, když je to úzký, rozbitý, což ta Barumka nabízí velmi často, takže z pohledu jakoby preferencí těch tratí. Já se tam vždycky těším každý rok. Už jsme tam nějakou bednu i v minulosti urvali 2., 3. místa. Myslím si, že z Barumky mám. V těch posledních letech se nám tam tolik nedařilo. Myslím si, že máme nějaký 5. místa a že jsme vlastně za poslední roky ani tam nedokázali vyhrát žádnou RZ. Na to nejsme zvyklí, normálně jsme zvyklí na to, že se nám to daří, takže letos to pokusíme zase vrátit do těch úspěšnějších kolejí a rozhodně budeme chtít hrát prostě co největší roli v popředí těch výsledků. Tabulek.
1: Co konkurence? Je to závod i seriálu Mistrovství Evropy, tak asi bude daleko větší než třeba při zmíněné Rally Bohemia.
2: Určitě jo, tak startovka už je vlastně venku, takže víme, že tam pár hodně dobrých střelců přijede. Hlavně Teemu Suninen, což je bývalý tovární jezdec Fordu, Hyundai, tak vlastně teď je ve velmi dobré formě, dokáže vyhrávat závody vlastně v té naší kategorii, jak ve světě, tak v Evropě. Takže jsem zvědavý na jeho výkon a myslím si, že tam je spoustu dalších rychlých pilotů, který i třeba ty zkušenosti s tou tratí Barumky už mají, takže si myslím, že letos by to mohl být takový dobrý mix mezi Evropanama v uvozovkách a českýma posádkama.
1: Předpokládám ale, že pro vás v souvislosti s republikovým šampionátem bude hlavně důležité držet krok a porážet domácí jezdce.
2: Určitě budeme se soustředit právě tady na tohle, protože v tabulce jsme teď druzí a netajíme se tím, že máme ambice na titul, takže k tomu budeme tak přistupovat a budeme tomu podřizovat naše působení v závodě. Na druhou stranu je to pro nás jedinečná a jediná možnost vlastně v té sezóně, kdy se můžeme porovnat s tou evropskou konkurencí, takže se budeme snažit ani v tomhle směru nezaostávat, pokud možno, a budeme se snažit jet co nejrychleji samozřejmě. Myslím si, že z Toyotama je nás tam jenom pár, ale pořád je to víc než v Mistráku, kde zpravidla s Toyotou jsem jediný. Tady si myslím, že jsou další 2 zahraniční týmy, kteří přijedou bojovat s Toyotama, takže se budeme snažit držet naši značku vysoko.
1: Zase to bude souboj o vteřiny, o desetiny vteřin.
2: Já si myslím, že jednoznačně, že to pole je dneska tak vyrovnaný, že pokud do toho nezasáhne nějaká vyšší moc z hlediska počasí, defektů, tak si myslím, že to bude zase o desetinách a o těch vyrovnaných soubojích. O tom, kdo udrží nervy, o tom, kdo udělá méně chybiček a třeba i o tom, kdo bude mít lepší fyzičku a ustojí to na těch dlouhých tratích v tom horku.
1: Co nějaké přání ohledně umístění? Stupně vítězů?
2: Přání je vyhrát samozřejmě, ale jak jsem říkal, ta konkurence tam bude veliká. Může se stát, že budeme mít co dělat, aby jsme se dostali do 1. 5. Prostě je to Mistrovství Evropy a je tam spoustu rychlých týmů s rychlýma pilotama i skvělýma autama, takže uvidíme, jak nám to půjde, ale samozřejmě ty ambice jsou být nejrychlejší.
0: To říká automobilový jezdec Filip Mareš. Ve druhé části rozhovoru s Pavlem Petrem promluví o svých dalších plánech. Chystá se totiž třeba na závod republikového šampionátu v autokrosu. Do té doby Eagles.

0: Pomalu ale jistě v našem vysílání doznívají legendární Eagles. Automobilový jezdec Filip Mareš odpovídal v předchozí části rozhovoru na otázky směřující hlavně k víkendové rally Bohemia. V pokračování rozhovoru s Pavlem Petrem teď prozradí, že to nebude jediná motoristická disciplína, ve které se v nejbližší době představí.
1: Filipe, vy kromě rally vlastně si zkoušíte všechny možné další sporty, další sportovní odvětví. Slyšel jsem dokonce, že se chystáte na mistrovství České republiky v autokrosu v Dolním Bousově. Je to pravda?
2: Je to pravda, já to vlastně mám jako domácí závod. Tady Bousov je z mýho bydliště nějakých 10-15 kilometrů a jako dítě jsem se tam chodil velmi často dívat. Pamatuju se třeba Dana Landu, ještě v autokrose v Dolním Bousově. Takže je mi to blízký ten sport, navíc spoustu mých přátel tady z okolí tomu autokrosu se věnuje. Takže to tak vzniklo, ta myšlenka, vlastně chystáme se na to, že v rámci i zpestření přípravy a v rámci toho, že to jednou za život alespoň chci zažít, tak pojedeme vlastně s crosskartem. No a těším se na to, protože to bude zase něco jiného. Věřím, že to budou trošku jiný nervy na tom startu, když uslyším burácet ještě dalších, já nevím, 14 bugin kromě tý mojí, takže se na to těším a doufám, že si nebříznu ostudu.
1: Jak jste vlastně k tomuto přišel, jak tohle vás napadlo?
2: Tak jeden z mých partnerů vlastně má k dispozici tu techniku, takže vlastně vznikla nějaká myšlenka nejprve společných tréninků, kterou realizujeme už asi 2 roky, protože v rally ta možnost toho tréninku je hodně omezená, takže my hledáme nějaký jiný možnosti, jak sedět vůbec v nějakým, řeknu, motorsportovém náčiní, což kromě třeba motokáry, tak ta bugina je jedna z těch dobrých možností a párkrát za rok ty možnosti využiju k tréninku a vlastně vznikla ta myšlenka, že to posuneme trošku dál do toho závodu a že zkusíme i tu naši vlastně spolupráci nějakým stylem odprezentovat. Takhle.
1: Už tušíte, v čem to bude jiné od toho klasického závodu, tedy od rally, které jezdíte?
2: Tak bude to určitě jiný v tom, že tam budou vlastně prostoje, na který já nejsem zvyklý, že jo? Protože v rally si sednu ráno do auta a vlastně ten závod pro mě se zastaví až večer. Jo? Za normálních okolností vlastně sedím v nějakých intervalech v tom autě celý den, kdežto tady vlastně je to o tom, že ta rozjížďka je prostě dejme tomu 10-15 minutová a pak vlastně se čeká několik hodin do další rozjížďky, takže ten závod se nějak vyvíjí, je tam spoustu zase jiných faktorů, kropení trati, nějaký los startovních pozic, takže jsem sám zvědavý, jak to budu vnímat, nikdy jsem vlastně naplno v tomhle sportu jako nebyl, takže se na to těším. Na druhou stranu můj úplně první závod mojí kariéry vlastně byl autocross, takže se tak trošku vracím a na ten začátek. Takže to vlastně třída těch crosskárů, což je dneska taková moderní menší bugina s 850 jako kubickýma centimetrama motorem, takže zadokolka velmi hravá věc, velmi dobře řiditelná, takže se na to těším, že si to užiju.
1: To není ale jediná motoristická akce, další plánujete s vaším vlastně navigátorem Buchou.
2: Tak vlastně hnedka, myslím si, týden na to, tak Mladý Boleslavy Radek spolu organizuje vlastně Oldtimer Bohemia Rally, každoroční událost, vlastně setinovou rally, takže já vlastně beru rodinu a jdeme si užít trošku společného času ve spojení vlastně s tím, nechci říkat ani motorsportem, ale spíš motorismem, protože je to vlastně taková přehlídka krásná. Dneska spíš jako starých aut už a my si to užijeme, dáme si někde dobrou kávu s dobrou partou lidí a podíváme se na krásné místa, takže se na to těším.
1: Čím pojedete tam?
2: Tam pojedeme s Toyotou Čelikou. Myslím si, že to je úplně první model nebo první modelová řada tohohle auta a budu jí mít půjčenou, takže se budu snažit jí neškrábnout, protože je to krásný historický skvost.
1: A kromě toho také kolo, to je další vaše záliba a také čas přichází na ten závod, který pravidelně absolvujete.
2: Jo, to je vlastně ještě před oběma těhlema zmiňovanými akcemi, vlastně to je první, co mě čeká po Barum Rally, tak na konci prázdnin vlastně Lavi Tour Classic, který se jezdí tady, dá se říct, úplně v mém bydlišti, takže to považuji v rámci tréninku taky za takovou nepsanou povinnost se toho zúčastnit a každoročně se snažím zlanařit i nějaký kamarády, tak doufám, že se mi to letos podaří a že to bude další fajn den.
1: Říká Filip Mareš, Pavel Petr, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: Fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
1: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
2: Dlouhé autové vhazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko do vedení.
0: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
1: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
0: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
3: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů. To budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
1: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
0: Ta bude v této sezóně i s 2 nováčky z Brna, s Brojovkou a Artisem.
4: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té lize, to bude prostě jednoznačný cíl.
5: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
1: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
0: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: No a jako důkaz pro slova, která jsme teď řekli v anonci, můžeme říci také to, že Sparta v přímém přenosu Radiožurnálu Sport dnes nastoupí na stadionu Lyonu. Jde o odvetu 3. předkola Ligy mistrů. Ten úvodní zápas Pražané zvládli doma na Letné, zvítězili 2-1, teď by ideálně chtěli něco podobného zopakovat i ve Francii. Tak ještě jednou 21:00 a přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Reportérem naší stanice je Tomáš Petr, se kterým se spojíme pochopitelně také v zítřejším ranním vysílání v 8 hodin a 10 minut. Teď zprávy.
7: Dobré odpoledne, 15:30. A slovo má Kateřina Causidisová.
8: Soud rehabilitoval očitého svědka takzvaného číhočského zázraku Václava Trtíka. Ten byl v roce 1950 vyslýchaný a vězněný v souvislosti s perzekucí kněze Josefa Toufara. Toho umučila komunistická státní bezpečnost. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodl, že Trtík byl zadržovaný nezákonně. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce si nechal lhůtu na podání stížnosti. Václav Trtík zemřel v roce 2007. O jeho očištění usiluje jeho dcera. Inflace v Česku stoupla meziročně na 1,7%. Byla tak v červenci o 0,2% bodu vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. 14 ilegálních horníků zemřelo v opuštěném dole v jižní Africe. Další jsou podle policie zranění. Jihoafrická republika má už desítky let problém s nelegální těžbou, kterou často organizují kriminální gengy. Obvykle se těží v dolech, které už velké firmy opustily. Až do října bude trvat oprava dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Prahou. Silničáři práce rozdělí do 3 etap, aby po celou dobu mohli řidiči využívat 2 pruhy v každém směru. Úsekem denně projíždí asi 40 000 aut. Rekonstrukce bude stát více než 750 milionů korun.
0: Sport.
8: Fotbalistky pražské Sparty se o účast v hlavní fázi Ligy mistryň utkají se Servet Ženeva. Závěrečné předkolo zahájí české šampionky 26. srpna doma. Odvetu odehrají z kraje září ve Švýcarsku. Rozhodl o tom los v sídle Evropské fotbalové unie UEFA. Soupeřky v prestižním evropském poháru už znají i hráčky Liberce. V úvodním předkole budou na konci srpna hrát se Sarajevem. Nejprve se představí v Bosně a Hercegovině.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 překážka na Šmykalce a kolona i před Brnem. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s kolonou od sjezdu na Benešov z 20. kilometru. Sune se to čtvrt hodiny do zúžení na mostě u Šmykalky. Na 24. se tam kolem porouchané dodávky projíždí jenom levým pruhem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona už za sjezdem na Rosice ze 180. kilometru. Do omezení u D2 osobním autem je to až na 3/4 hodiny. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy u Olympie na kilometru 2,5 chvíli stálo nabouraný kamion a osobní auto přes připojovací a pravý pruh. Před chvílí odjeli, ale kolona kamionů v pravém pruhu se stačila natáhnout až k exitu 11 Židlochovice. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem vznikají 2 kolony. První od od exitu 9 Kralupy 20 minut do zužení na 14. kilometru. Ucpaná je i náhradní trasa po 608 u Veltrus kvůli omezení. A potom za sjezdem na Mělník na D8 kolona z 23. kilometru asi 10 minut k nehodě těsně před zužením na 25. A na silnici 34 České Budějovice Jindřichův Hradec zůstává uzavřený v obou směrech nový obchvat Lišova, vyšetřují vážnou nehodu, provoz odklánějí přes město. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 22 až 25 a na horách naměříme kolem 17. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport.
1: Poslouchej Sport.

Skupina Green Day a píseň Holiday dozněla na radiožurnálu Sport. Prázdniny má stále Formule 1. Další závod nás čeká až 23. srpna v nizozemském Zandvoortu, ale i tak z tohoto sportu, z prostředí tohoto sportu přichází docela zajímavé zprávy. Šéf šampionátu Stefano Domenicali před několika minutami nebo několika desítkami minut mluvil o tom, že by se do kalendáře Formule 1 mohlo vrátit Německo, ať už Nürburgring nebo Hockenheim. To zatím jasné není. Na každý pád v Německu se naposledy jelo v roce 2020. Byla to náhradní velká cena v té covidové sezóně a Domenicali mluvil o tom, že je logické, že se chce vrátit do Německa s ohledem na to, že od tohoto roku 2026 v šampionátu závodí německá automobilka Audi. Tak se nechme překvapit, jestli se někdy Hockenheim nebo Nürburgring vrátí zpátky do kalendáře Formule 1. Minimálně v této sezóně to z největší pravděpodobností nebude, ale v těch dalších třeba ano.

0: Je to příběh, který se už stal mnohokrát a ještě se pravděpodobně mnohokrát stane. V 90. letech patřil mezi největší talenty brazilského fotbalu, na hřišti podával skvělé výkony a mohl se stát opravdovou legendou. Jenomže četné skandály i problémy se zákonem ho stály kariéru. Řeč je o bývalém útočníkovi Edmundovi, jeho šílený životní příběh teď probereme v magazínu Zapomenutí hráči společně s Janem Suchanem. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne. Edmundo byl rychlým, kreativním a technicky zdatným útočníkem, který v rodné Brazílii zářil už jako mladík, dával spoustu gólů, získal řadu trofejí a dostal se i do reprezentace. Fotbalista to byl skvělý, o tom se nemusíme vůbec bavit, ale problémem byla jeho hlava. Kvůli svému agresivnímu chování sbíral hodně červených karet a vyfasoval i trest na 40 dní za udeření rozhodčího. Jednou dokonce napadl i televizního kameramana, to známe i z Česka. Z frustrace do něj Edmundo kopnul, když neproměnil penaltu, i proto se tomuhle brazilskému útočníkovi říkalo zvíře.
0: Nedá se, Honzo, nezeptat, jak na tyto prohřešky reagovaly samotné kluby.
1: No, evidentně je zas až tolik netrápili, protože o angažmá Edmundo neměl nouzi, a to ani když v roce 1995 v opilosti způsobil vážnou dopravní nehodu, při které zahynuli 3 lidé. Edmundo dostal trest na 4,5 roku, ale odvolal se. A proces se táhl až do roku 2011, kdy soud rozhodl o promlčení. Takže brazilský fotbalista de facto nedostal žádný postih. Pouze jeho tehdejší tým Flamengo s ním rozvázal kontrakt, ale i tak o něj byl v lize dál zájem, sáhl po něm klub Vasco da Gama, se kterým Edmundo získal v roce 1997 titul. A pozor, v 28 zápasech k tomu přispěl 29 brankami, což je rozhodně úctyhodné číslo, a tím si Edmundo řekl o přestup do Itálie.
0: Tak a který italský klub si nakonec vybral tohoto černého Petra?
1: Byla to Fiorentina. Brazilec vytvořil úderné ofenzivní duo s Gabrielem Batistutou, toho si určitě řada z nás pamatuje i kvůli tomu, že nosil dlouhé vlasy, trochu připomínal vizáží Ježíše, a vypadalo to, že Edmundo s Batistutou společně dotáhnou tým za prvním titulem po 30 letech, jenže brazilský útočník se rozhodl v průběhu sezóny odjet na karneval v Rio de Janeiro a tím rozhodil celý tým. Spoluhráči zuřili, atmosféra v kabině nebyla dobrá a Fiorentina nakonec ten vysněný titul nezískala. Po sezóně Edmundo v klubu skončil a vrátil se do rodné Brazílie, kde na sebe znovu a ne úplně v dobrém upozornil. Na oslavu prvních narozenin svého syna totiž pozval kompletní cirkus, což pobouřil ochránce zvířat. Ale pozor, to není všechno. V televizi se totiž navíc objevily záběry, jak Edmundo opíjí šimpanze, který se jmenoval Pedrinho, a opíjí ho pivem a whisky.
0: Dobrý vkus na primáta, dá se říci. Neuvěřitelné historky, tak pojďme si, Honzo, shrnout, jak to nakonec dopadlo s Edmundem.
1: V roce 2000 se znovu zkusil prosadit v Itálii, šanci mu dala Neapol, jenže on se jí odvděčil jen 4 góly.

0: vrátil se zpátky do Brazílie, kde hrál až do konce kariéry. Postupně taky vypadl z národního týmu. Přednost v útoku dostávali, a to se není co divit, Romário nebo Ronaldo. Nebýt tolika excesů a disciplinárních prohřešků, tak dnes možná i Edmunda řadíme mezi největší brazilské legendy jako zmiňované útočníky. Hráčský potenciál na to rozhodně měl, ale ten nestačí.
1: Nestačí, ale stačí na to, aby se dostal do rubriky zapomenutí hráči. Tu jsme teď prezentovali s Janem Suchanem a poděkujeme na dálku i Lukáši Galetovi.
0: To jsem zrovna chtěl říct, protože Lukáši, výborná práce, krásně si to připravil, pro nás to už bylo jenom radost přečíst.
1: Honzo, děkuji ti.
0: Rádo se stalo.

0: Po Pretenders na Radiožurnálu Sport opět tenisová pozvánka. Jakub Menšík zabojuje dnes v noci o postup do semifinále tisícovkového turnaje v Montrealu. Jeho soupeřem bude Američan a obhájce titulu právě z kanadské metropole Ben Shelton. Vítěz tohoto zápasu to možná právě v semifinále bude mít o poznání snazší, protože narazí na tenistu buď to z Spojených států Lernera Tiena nebo Španěla Meridu Aguiara, což při vší úctě k oběma hráčům by mělo být hratelné jak pro Sheltona, tak pro Jakuba Menšíka, tak se nechme překvapit, jak to celé dopadne. Menšík by měl nastoupit po půlnoci českého času na Radiožurnálu Sport v zítřejším vysílání. Samozřejmě budeme informovat.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisty Sparty čeká dnes večer odveta třetího předkola Ligy mistrů. Po úvodní domácí výhře 2-1 nad Lyonem budou bojovat o závěrečnou část kvalifikace na hřišti soupeře.
1: Samozřejmě jsme tady proto, že chceme postoupit do Ligy mistrů. To, jak jsme odehráli první zápas, nám dává šanci na postup do dalšího kola, ale musíme ten výkon zopakovat.
2: Tvrdí trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Pražané si do Lyonu přivezli po domácí výhře 2-1 jednogólový náskok.
1: Nevím, jestli nás podcenili. V Praze to pro ně byl první zápas sezóny, to není nikdy jednoduché. Tady to bude úplně jiné. Sestava i rozestavení budou asi jiné. Určitě se pokusí i změnit styl hry.
3: Určitě to bude jiné. Možná byli překvapení naší intenzitou, pressingem, protože v tom se nám dařilo. Čekám těžké utkání. První duel se nám podařil, ale musíme být ještě lepší, pokud chceme postoupit.
2: Shodují se trenér Brian Priske a útočník Jonathan Braut-Brunes. Lyon měl o víkendu volno, protože francouzská liga odstartuje až skoro za 2 týdny. Odveta se Spartou tak bude pro Olympic prvním domácím zápasem nové sezóny.
1: Dá se očekávat, že před vlastními fanoušky a vzhledem k úvodní prohře dá Lyon do útoku všechnu dostupnou kvalitu.
2: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi Olympikem Lyon a pražskou Spartou začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 21 hodin. Z Francie Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom osvěším je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
6: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo.
6: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
6: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
6: No my jsme tam zlobíkali. My jsme tam trošku jenom. Jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo nebo popadnout džber a prostě...
6: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
8: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepíčka.
2: Musíš Pepíčka přibalit do baťohu.
8: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
8: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepíčka.
8: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál je 16 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
10: Tresty vězení v případu brutálního týrání v Sihřemi na Lounsku dnes potvrdil Vrchní soud v Praze. Novým maďarským prezidentem je Andráš Baka. Plavkyně Sémanová a Janíčková budou bojovat o medaile na evropském šampionátu na stovce kraul. Kolona je na dálnici D1 před Šmejkalkou směr Brno. A zítra čekáme jasno, teploty 25 až 29 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Odvolací vrchní soud potvrdil tresty vězení v případu brutálního týrání v Sihřemi na Lounsku. Karel Novák tam 3 měsíce na přelomu lete 2024 a 2025 ve sklepě věznil, byl a opakovaně znásilňoval mladou ženu. Soud mu potvrdil 15-letý trest. Další 3 lidé, kteří mu pomáhali, si odpykají od 5,5 do 6 let vězení. Vrchní soud ale snížil odškodné, které má žena od pachatelů dostat, říká její zmocněnkyně Martina Houžvová.
11: Mám za to, že i ta náhrada škody by měla tímto způsobem v podstatě vybočovat. My jsme žádali částku na tom, co nebylo bolestné, co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 tisíc.
10: Maďarským prezidentem se stal bývalý soudce Andráš Baka. Poslanci ho zvolili v tajné volbě jasnou většinou. Baka byl jediným kandidátem a opoziční strany volbu bojkotovali. V maďarském parlamentu máme zvláštního zpravodaje Ladislava Nováka.
12: Baka v nástupním projevu prohlásil, že je čas se vážně věnovat fungování státu. Nepřímo taky kritizoval 16-letou vládu dnes už opoziční strany Fidesz, když řekl, že Maďarsko promrhalo čas celé jedné generace. Země teď podle něj potřebuje nezávislé soudy, svobodné volby a svobodná média. Poslanci Fidesu a KDNP nechali během volby svá křesla prázdná. Na protest odjeli položit věnec k památníku revoluce z roku 1956 ve městě Tata. Andráš Baka do úřadu oficiálně nastoupí 19. srpna. Z maďarského parlamentu Ladislav Novák, Radiožurnál.
10: Obec Dobré na Rychnovsku se dál potýká s nedostatkem pitné vody. Jeden ze 2 vrtů přestal dávat vodu úplně a další zdroje jsou téměř na suchu. Obec proto už 2 týdny dováží vodu do místní části Rovné. Nákladní auto jí k vodojemu přiveze v průměru 6x denně. Nezávislý místostarosta Tomáš Vidlák proto obyvatele dál upozorňuje na nutnost s vodou šetřit.
13: My jsme teď jako momentálně bych to řekl, že už jako jsme hodně na hraně v tom, že dobrý už zásobuje úplně všechno. Takže všechno jedeme z těch vrtů a teď si vemte, že my z těch vrtů čerpeme nejen pro dobrý, ale vlastně pro Rovný, pro Kamenici a ještě to fakt jako vypadá, že to budeme muset pustit do Hlinného. Takže se může stát, že nám to prostě vyplivne všude.
0: Sport.
3: Fotbalisty Sparty čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů. V prvním utkání porazili Pražané Lyon doma 2-1. Odveta na stadionu Olympiku začne v 21 hodin. Přímý přenos bude vysílat Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Plavkyně Sémanová a Janíčková budou bojovat o medaily na mistrovství Evropy. Čeká je finále na 100 metrů kraul. Závod začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 18 hodin a 42 minut. Sémanové se zatím v Paříži plave dobře. Tlak před finále na sebe nedává.
5: Vůbec žádný, prostě chci se zase zlepšit, chci si je ten svůj styl, ne nějak se nehecovat a zbytečně jako nepřemýšlet, prostě jedu si zase zajet tu jednu stovku. Doufám, že to zase bude trošičku rychlejší třeba a zase se tam mi podaří zmínit nějaký detaily, abych to jela ještě líp.
3: Znakaři Čejka a Knedla se krátce po 19. hodině představí v semifinále dvoustovky.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony na D1 před Šmejkalkou, taky před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice dojíždějte do kolony na 17. kilometru opatrně. Auta se vlečou kolem 25 minut až půl hodiny do omezení na Šmejkalce. Na 24. tam stojí v pravém pruhu porouchaná dodávka. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy vzniká kolona před zúžením u D2, začíná za sjezdem na Rosice na 180. kilometru, osobní auta jedou celý úsek 3/4 hodiny. Na D1 z Ostravy na Brno pozorně, za sjezdem na Odry na kilometru 318,5 se zpomaluje v zúžení u výjezdu od Šelu, tam stojí v pravém pruhu nabouraný kamion a dodávka. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy vzniká kolona kamionů kousek za sjezdem na Židlochovice z 10. kilometru pravým pruhem. Na D8 z Prahy na Ústí je kolona od exitu 9 Kralupy na 20 minut do zúžení na 14. To teď končí, mělo by se to rozjíždět, a potom za sjezdem na Mělník a Slaný se z 22. kilometru rozjíždí další kolona po už skončeném omezení na 25. 34. Budějovice Jindřichův Hradec po vážné nehodě stále obousměrně uzavřená na obchvatu Lišova, a v Praze mnoho odpoledních kolon, nejdelší ta z jižní spojky od Spořilovské, dál Štěrboholskou spojkou, východním okruhem a Novopas. Kekbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 25 a na horách naměříme kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
16: 16 hodin, téměř 6 minut k tomu, nejposlouchanější rozhlasová digitální stanice v Česku se hlásí dál, Radiožurnál Sport, můžete nás poslouchat už více než 5 let a my jsme moc rádi, že nám projevujete důvěru. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk bude na evropském šampionátu v Birminghamu, tedy atletickém šampionátu, věřme, bojovat o medaily, protože vyhrál pondělní kvalifikaci a jeho první pokusy vám zprostředkujeme v našem vysílání po 8 hodině večer. Přidá se mezi české naděje, věřme, taky 20-letý dálkař Petr Mindelschmidt, ovšem uslyšíte z Birminghamu díky našim reportérům Jakubovi, Markovi a Adamu Procházkovi.
14: Radiožurnál Sport
1: a David Prouza.

0: Asi jeden z největších hitů skupiny Blondie Maria doznívá na radiožurnálu Sport. 16 hodin 10 minut a naším tématem pro příští minuty bude fotbal. Výkonný výbor České asociace udělal definitivní tečku za pro Česko nepříliš povedeným mistrovstvím světa. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd představil členům výboru obsáhlou analýzu. Na tiskové konferenci o ní mluvil šéf českého fotbalu David Trunda. No a na Strahově u toho byl přítomný taky náš kolega reportér Lukáš Michalík. A toho právě teď vítám ve vysílání. Zdravím na Strahov.
1: Dobré odpoledne z poměrně větrného Strahova.
0: Lukáši, nemůžu se nezeptat, ta otázka se vyloženě nabízí. Co tedy v Nedvědově analýze bylo a byla opravdu objemná?
1: Dostanu se k tomu, objemná byla. Podle Davida Trundy měl Pavel Nedvěd přes hodinu dlouhé vystoupení, dokument měl 103 stran a pak se prý rozhořela dlouhá diskuze. Členové výkonného výboru měli spoustu otázek, Nedvědova analýza měla zhruba 10 základních bodů, alespoň jeden byl pozitivní, spočíval v tom, že Češi se po 20 letech na mistrovství světa dostali. Výkony ale pochopitelně i podle Pavla Nedvěda zůstaly daleko za očekáváním. A teď je otázkou proč. Hodně se prý řešilo mentální nastavení týmu i fyzická připravenost hráčů na šampionátu. Vedení reprezentace vidělo únavu hráčů, diskutovalo, jakým způsobem byla dávkovaná zátěž a David Trunda přiznal, že sportovní úsek mohl reagovat jinak, mohl prý třeba jinak uchopit regeneraci. Zároveň Pavel Nedvěd v analýze poukázal na využívání hráčů na jednotlivých postech, které nejspíš nebylo vždy ideální. Nejen jemu, ale i Davidu Trundovi chyběla v týmu pozitivní energie. Mluvili taky o sportovních strategiích v jednotlivých utkáních, nedostatečné tvorbě šancí a o celkovém herním projevu, který zkrátka dobrý nebyl. Když Pavel Nedvěd prezentoval svou analýzu, tak u toho nebyli nový reprezentační kouč Santi Denia s asistentem Pablem Amem. Ti se předtím výkonnému výboru přišli představit, ale podle Davida Trundy byli oba s obsahem analýzy v předstihu seznámení.
0: Ty si, Lukáši, zmínil právě nového španělského kouče české fotbalové reprezentace, zmínil si také jeho asistenta. Nabízí se další otázka, kdy bude představený kompletní nový realizační tým, protože dá se předpokládat, že ve dvou to asi táhnout nebudou.
1: Ve dvou to určitě táhnout nebudou. Nový realizační tým by prý měl být oznámený brzy. Minulý týden podle Davida Trundy probíhaly osobní schůzky trenéra a asistenta s potenciálními kandidáty. Finální verdikt ještě nepadl, ale údajně se to rýsuje. Jako první by měli být představení druhý asistent, kterým by měl být Čech, a pak taky kondiční trenér. V tomto případě se bavíme o horizontu nejbližších dnů, tedy údajně padl dotaz na Radka Bejka, který má zkušenosti s trénováním mládežnických reprezentací a hlavně Santiho Deniu zná ze společného působení v Atletiku Madrid, ale David Trunda pro mě nepřekvapivě nechtěl být konkrétní. Byť toto jméno se nabízí a vůbec bych se nedivil, kdyby právě Radek Bejbl byl jedním z hlavních kandidátů na pozici druhého asistenta. Na tiskové konferenci po svém jmenování Santi Denia přiznal, že si vyžádal osobní schůzku s útočníkem Patrikem Šikem, který po mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. Ptal jsem se Davida Trundy, jestli v této věci nastal nějaký posun. Šéf fotbalové asociace mi odpověděl, že podle něj k osobní schůzce ještě nedošlo. A teď budu Trundu citovat. Uvidíme, jestli byl kontakt navázán nebo ne. Konec citace. Tak co si z toho má člověk vzít, těžko říct.
0: To je samozřejmě opravdu těžko říct. S Lukášem Michalíkem si povídáme. Lukáš Michalík se nachází na dnes docela solidně větrném Strahově, tak omluvte případně ty profuky v našem vysílání, ale obsah je samozřejmě přebíjí, pokud mluví Lukáš Michalík. Nastiň, prosím tě, ještě na závěr nejbližší program českých fotbalistů. Máme už samozřejmě v našem vysílání anonci směřující k Lize národů, tak předpokládám, že to bude takové asi hlavní eso pro tenhle podzim.
1: Určitě, ještě na úvod zmíním, že už jsem asi 6x změnil polohu, snažím se větru vyhýbat, ale ten je zkrátka všudy přítomný, tak se omlouvám. Na konci září Češi vstoupí do dalšího ročníku Ligy národů, jak už si zmínil, a v elitní skupině budou mít velmi silné soupeře. Na přelomu září a října čekají národní tým hned 4 zápasy. Nejdřív v Edenu přivítá Chorvatsko, pak Anglii, poté se Češi představí v Ovědu proti mistrům světa ze Španělska a následně ve Wembley proti třetímu týmu uplynulého světového šampionátu, tedy domácí Anglii. Pochopitelně všechny zápasy uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
0: No říkám si, Lukáši, někdy ve světě sportu platí takové rčení, že samozřejmě ti nejtěžší soupeři znamenají tu nejlepší možnou zkoušku pro daný kádr, ale s ohledem na okolnosti bych si dovedl představit, že by ten los nebo to složení soupeřů mohlo být o poznání snazší. Jaký je tvůj tip, co by fotbalového, dvorního fotbalového reportéra Radiožurnálu Sport, protože opravdu to není jediný lehký soupeř tam.
1: Já jsem bohužel, co se národního týmu týče, dlouho poměrně skeptický, až mě to mrzí, protože jinak jsem pozitivní člověk, ale pokud bych to měl nějakým způsobem reálně předvídat, tak neočekávám víc než 2 body.
0: Tolik tedy prognóza, byť trochu chmurná, od Lukáše Michalíka, který je aktuálně na Strahově, tam právě před pár hodinami výkonný výbor České fotbalové asociace, řekněme lidově, udělal definitivní tečku za fotbalovým mistrovstvím světa. Lukáši, díky za tvé informace a těšíme se zase někdy ve vysílání Radiožurnálu Sport. Velmi brzy předpokládám naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou, přeji hezký den.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

0: seriál Radiožurnálu Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace si zvyká na to, že má od konce července poprvé zahraničního trenéra, Španěla Santiho Deniu. Tento týden jsme to v našem seriálu na Radiožurnálu Sport otočili. Kteří Češi vedli nebo vedou zahraniční národní týmy napříč sporty. Najdeme i řadu českých fotbalových koučů, kteří si vyzkoušeli angažmá u reprezentací mimo Evropu. Těmi posledními byli Jaroslav Šilhavý s Jiřím Chytrým v Ománu, kde skončili na podzim 2024. Ještě na začátku stejného roku vedl podruhé v kariéře výběr Jemenu Miroslav Soukup. Dušan Uhrin starší pak působil na přelomu tisíciletí v Kuvajtu a Michal Bílek vyměnil v roce 2019 Zlín za Kazachstán.
2: Vítám toho, že dostávám příležitost vést národní tým Kazachstánu. Vzal jsem nabídku, která by se v budoucnu pro mě už nemusela opakovat.
3: Současný trenér české 21. Michal Bílek vedl reprezentaci Kazachstánu od začátku roku 2019 do listopadu 2020. Premiéra se mu povedla. V kvalifikaci mistrovství Evropy doma jeho svěřenci nečekaně porazili Skotsko, pak ale vysoko podlehli Rusku.
4: Mě nepřekvapuje, že je prostě zájem o takovýhle trenéra a tak, jak začal působit, tak samozřejmě narazil na těžké Rusko. Ale ten první zápas se mu povedl velmi dobře a myslím si, že může dosáhnout slušných úspěchů.
3: Mluvil pro Radiožurnál o Michalu Bílkovi Miroslav Soukup. Jeho predikce se ale úplně nenaplnily. Kazachstán pod Bílkem nakonec obsadil z 10 body ve skupině kvalifikace předposlední 5. místo. Po neúspěchu v Lize národů pak Bílek u kazachstánské reprezentace skončil. Právě Soukup byl dvakrát koučem Jemenu a nebyla to jeho jediná exotická destinace. Dřív působil taky u egyptského výběru do 20 let. Přes dva roky byl u reprezentace Bahrajnu a trénoval i národní tým Iráku do 23 let.
4: Ono je nejdůležitější pro tu práci pochopit tu mentalitu toho života, ten způsob života tam. Pokud pochopíte, jak ty lidi se chovají, jak tam žijou, tak se vám bude pracovat líp. A pokud nebudu respektovat kulturu a způsob života tam, tak nebudu mít určitě úspěch a povede to k mému konci.
3: Více než 20leté zkušenosti s prostředím Blízkého východu má Milan Máčela. Někdejší trenér si kromě československé reprezentace vyzkoušel angažmá taky u národního týmu Spojených arabských emirátů, Saudské Arábie, Ománu, Bahrajnu a Kuvajtu. A na konci kariéry vedl taky Al Ahly, kde zároveň sledoval sportovní evoluci Kataru.
5: Tady není tradice, protože to začalo všechno pozdě, že v Kuvajtu se taky hraje hokej. Zavolali si ruské mužstvo a prohrávali 36-0.
4: V arabštině, když třeba příklad koupíte si nový auto a přivezete ho někomu ukázat, tak oni řeknou jako mašála, ve významu jako ty vláho, to je pěkný auto. Takový jako projev obdivu nad tím. Není to úplně máčala, ale mašála, ale v podstatě to je hrozně příbuzný, takže i to jeho jméno vlastně budilo obdiv.
3: Dodal k popularitě Máčely v oblasti Perského zálivu Soukup. Seznam českých koučů, kteří trénovali reprezentaci v cizině mimo Evropu, je ještě delší. Třeba Vladimír Mirka působil v 70. letech minulého století u mužstva Kambodži. Jiří Starosta ještě dříve vedl Etiopii, Kubu nebo Súdán. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Je to stále blíž a blíž. V 21 hodin se fotbalisté Sparty představí na stadionu v Lyonu v odvetě třetího předkola Ligy mistrů. Radiožurnál Sport nabídne tohle tenhle zápas v přímém přenosu. Připomínám, Pražané vyhráli úvodní duel doma 2-1. Bojují o to, aby postoupili do play-off Ligy mistrů. No ale s Radiožurnálem Sport vám neunikne nic ani z jiných sportů. Budeme totiž na finálních disciplínách, ať už v evropském šampionátu v plavání v Paříži, nebo také na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu.

0: Spolupráce skupin Aerosmith a Youngblooda dozněla v 16 hodin 29 minut. Teď už zprávy v půl páté.
1: Richard Jandovský a zprávy.
2: Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj můžou zapojit. Stačí, když ve čtvrtek ve 13 hodin aplikaci otevřou a počkají na automatickou aktualizaci. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra vyzkoušet nápor tisíců uživatelů. Energetická skupina ČES vydělala v prvním pololetí letošního roku přes 18 miliard korun. Provozní výnosy dosáhly téměř 160 miliard. Provozní zisk před odpisy meziročně klesl o pětinu na 59 miliard korun. Podle ČESu zatím stojí hlavně nižší ceny, za které společnost prodávala vyrobenou elektřinu. Počet obětí epidemie eboli v Kongu překročil hranici 2000. Nakažených už jsou více než 4000. Vyplývá to z údajů Koňského ústavu veřejného zdraví. Podle zdravotníků je to nejrychleji se šířící epidemie eboli v historii. Proti současnému kmenu nemoci neexistuje žádná vakcína. V Praze vystoupí kapela Queenie. U Křížíkovy fontány na výstavišti odehraje od 8 večer show, na které zazní největší hity britské skupiny Queen. Inspirací letošního programu je koncert legendární kapely na londýnském stadionu ve Wembley z roku 1986. Sport. Fotbalisti Sparty Praha budou hrát o postup do závěrečné části kvalifikace Ligy mistrů. Ve 21 hodin začne jejich odveta třetího předkola na trávníku francouzského Lyonu. Úvodní zápas Pražané na Letné vyhráli 2-1 díky brankám Rineše a Mercada. Utkání Olympic Lyon Sparta odvysílá v přímém přenosu digitální radiožurnál Sport. Na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 přešmejkal koukolona i před Brnem. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno už za nájezdem od Říčan očekávejte velmi silný provoz. Postupně kolonu zabere to půl hodiny do omezení na Šmejkalce na 24. Tam v pravém pruhu stojí porouchaná dodávka, už ji nakládají na odtah. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se drží kolona už za sjezdem na Rosice ze 180. kilometru. Osobní auta se sunou kolem 40 minut do zúžení u D2. Na D1 v Brně teď silný provoz i na výjezdu na Prahu. Kolona pomalu jede od sjezdu na Vídeň asi čtvrt hodiny za sjezd k výstavišti. Na D2 před Brnem z Bratislavy je ucpaný pravý pruh kamiony od exitu 11 Židlochovice. Na dálnici D8 z Prahy na Ústí nad Labem zůstává kolona od exitu 9 Kralupy 20 minut do omezení na 14. kilometru. Silnice 34 České Budějovice Jindřichův Hradec stále po vážné nehodě uzavřená na obchvatu Lišova v obou směrech, jezdí se přes město. A v Praze silná odpolední špička kolony, mimo jiné před zúženou k Belskou. Ta fronta je dlouhá z jižní spojky z Lanového mostu Štěrboholskou spojkou Východním okruhem a Novopatskou. Na jižní spojce je plno taky od sjezdu na Pankrác před regulovaný vjezd do Mrázovky a kolony i v centru na magistrále ve Vlznově obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 22 až 25 a na horách namíříte kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Radiožurnál Sport.
5: Všechny výsledky na jednom místě.

0: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů.
2: I v 16 hodin 37 minut dál posloucháte nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v Česku, na které teď probereme trochu basketbal. Nejlepší střelec v historii NBA LeBron James zahájí své nové angažmá ve Philadelphii docela prestižním zápasem na hřišti úřadujících šampionů soutěže, tedy New York Knicks. Tohle utkání se bude hrát v Madison Square Garden 20. října a informovalo o tom dnes vedení zámořské basketbalové soutěže, které zveřejnilo částečný rozpis nadcházející sezóny. A bude to pro LeBrona Jamese už 24. v jeho kariéře, čímž posune vlastní rekord. Ve vysílání radiožurnálu Sport si teď zahrajeme Rybičky 48 a potom vám nabídneme reprízu rozhovoru s Lukášem Krpálkem a je to kvůli tomu, že je to dnes přesně 10 let od jeho první zlaté olympijské medaile z Ria. Tak se na to počkejte.

0: Spolupráce skupiny Rybičky 48 a Holky nesla název Já dneska slavím, tak věřme, že si ji pustí třeba také fotbalisté Sparty po zápase třetího předkola Ligy mistrů na hřišti Lyonu. To začne v 21 hodin v přímém přenosu na této stanici. Připomínám, Sparta vyhrála první část tohoto dvojutkání 2-1 na Letné. Teď od fotbalu zase úplně někam jinam. Dnes je 11. srpna roku 2026, to znamená, že uběhlo přesně 10 let od prvního olympijského zlata v historii českého juda. V Rio de Janeiro ho tehdy získal v kategorii do 100 kg Lukáš Krpálek. Při té příležitosti za ním dnes dopoledne zajel na sportovní tábor do Zbraslavic na Kutnohorsku reportér Petr Kadeřábek, který byl před 10 lety právě reportérem přímého přenosu Radiožurnálu. Rozhovor jsme vám nabídli živě v našem dopoledním vysílání a teď pro vás máme reprízu.
1: S Lukášem Krpálkem sedíme teď na stupních vítězů. Já teda sedím na tom prvním stupni, Lukáš Krpálek tady na třetím, ale myslím si, že by mě hodně rád, nebo úplně jednoduše odstranil. Lukáši, 10 let je to od vašeho olympijského triumfu v Riu. Vzpomněl jste si na to? Vzpomněl jste si na všechny ty zápasy?
2: Tak samozřejmě to ve mně je. Ráno, když jsem se zbudil, tak samozřejmě jsem si vzpomněl na to, že právě dnes je to 10 let od toho, co se mi víceméně splnil nějakým způsobem sen, pro který jsem žil, pro který jsem každým dnem vlastně trénoval, a bylo to takové moje přání tu olympijskou medaili získat, a ono se povedlo získat tu nejcennější. Takže samozřejmě do dneška mám ty zápasy před očima a je to hezký si takhle vzpomenout.
1: Který nejvíc? Já připomenu posluchačům, že v prvním kole volný los, ve druhém Portugalec Fonseca, a pak velmi nepříjemný vlastně nějaké mistr světa, Kazachstánec Rakov, pak Japonec Haga, v semifinále Maret, no a ve finále velký kamarád váš, tedy Elmar Gasimov, tehdejší světová jednička. Tak který ten zápas vám vytane na mysl nejdříve? Mě tedy ten s Fonsekou, kdy jste prohrával.
2: Jo, určitě jo, tak já myslím, že to je v každém asi, to, že jsem prostě první zápas prohrával, až teprve s závěrem toho zápasu se mi podařilo ten zápas otočit a vlastně vyhrát. A musím říct, že tenhle ten zápas rozhodně, v něm šlo asi o všechno, tam prostě mohl jsem odjíždět z té olympiády s tím, že jsem vypadl v prvním kole, a takže rozhodně tenhle ten zápas mám jako v té mysli asi nejvíc, ale samozřejmě zase taky nemůžu prostě zapomenout na ten finálový zápas, který prostě podařilo se mi vyhrát olympiádu. Ten zápas pro mě byl extrémně těžký, extrémně náročný. Já jsem vlastně s Elmarem poslední dva zápasy před tou olympiádou prohrál, takže já jsem samozřejmě na jednu stranu měl co vracet, ale zase na druhou stranu jsem věděl, že to nebude jednoduchý, takže samozřejmě i ten moment, kdy se mi ho podařilo vlastně porazit, tak ten samotný moment mám v hlavě, jak kdyby to bylo včera.
1: No, půl minuty před koncem vlastně té prací doby, tehdy to bylo 5 minut, tak přišlo krásné koučigary a Elmar padl na záda a bylo z toho zlato. A mě tedy vytane na mysl také ještě jeden pohled, a to na stupně vítězů, kdy jste držel, a asi bychom měli na něj zazpomínat, fotografie vašeho velkého kamaráda Alexandra Jurečky, se kterým jste bojovala. On tragicky zesnul vlastně těsně před olympijskými hrami. Vzpomenete si právě na ty stupně vítězů? V pravé ruce držíte zlatou medaili, v levé právě fotografii Saši.
2: Tak samozřejmě, tak to je moment, který taky máme prostě v sobě a navždy v sobě budeme mít. A naposled právě včera jsme si vzpomněli s klukama u táboráku, kdy nám náhodou prostě jako poslední písnička skočila jeho oblíbená, takže jsme si u toho táboráku, než jsme šli spát, tak jsme si zaspomínali. A říkám, to je věc, která prostě v nás bude. A
1: před 10 lety tedy Lukáš Krpálek prvním českým olympijským vítězem. Za 5 let na to, to je 12 dní zpátky, co to bylo 5 let, jste vyhrál olympiádu po druhé, hmotnostní kategorii té nejvyšší, a stal jste se prvním judistou na světě, kterému se podařilo vyhrát olympijské hry v obou nejtěžších hmotnostních kategoriích. Jak vás to změnilo? Já když se na vás koukám, tak maximálně vousy, ale a sestřih, ale povahově tedy rozhodně ne.

0: No, víceméně to tak je, tak já si myslím, že já sám jsem se nezměnil vůbec, nebo...
1: Potvrzuji.
0: Nevím o tom, děkuju. A samozřejmě za tu dobu člověk trošičku zestárl, nabral několik zkušeností, ze kterých čerpám dodnes, ale jinak povahově já si víceméně na tom zakládám, že jsem chtěl být, nebo chtěl jsem zůstat takovým, jakým jsem byl vždycky. Víceméně se vídám se stejnými kamarády, mám stejnou partu lidí jako předtím a to je pro mě nesmírně důležitý a na tom si samozřejmě zakládám. A víceméně vkročil jsem vlastně do svý pátý olympijské kvalifikace a samozřejmě nerad bych, aby to končilo těma olympiádama, který byly, ale mám v sobě prostě další motivaci, další chuť do práce a zkusit se dostat na mou pátou olympiádu.
1: No, to by byl také rekord tedy z českých judistů určitě. Mistrovství světa bude prvním vaším soubojem teď v této sezóně, tak jenom krátce, jak se těšíte do Baku na světový šampionát?
0: Tak samozřejmě těším se, ta motivace tam je obrovská. Naposled, když bylo mistrovství světa v Baku, tak jsem si odvážel pátý místo. Smolně jsem tam prohrál o bronz. Ta olympijská kvalifikace už začala, já už jsem vlastně startoval na dvou kvalifikačních turnajích, které za mě byly docela úspěšný. Podařilo se mi vybojovat nějaký počet bodů, který jako krok do té olympijské kvalifikace si myslím, že je skvělý. Podařilo se mi v letošní sezóně vybojovat stříbrnou medaili na mistrovství Evropy, takže to ukazuje na to, že furt ta kvalita tam je a já věřím tomu, že se mi to podaří prodat i na to mistrovství světa v Baku a zase pozbírat nějaký body do té olympijské kvalifikace, abych potom nemusel startovat, když to řeknu, na každém turnaji.
1: No, vy objíždíte ty turnaje dost často, ale teď v přibývajícím věkem tedy to řídne, ten váš vlastně startovní kalendář, ale co neřídne, tak to jsou ty účasti na olympijských hrách. Je nějaký sen i pro tu olympiádu v LA?
0: Tak samozřejmě prostě startovat na pěti olympiádách, to je něco, co se jen tak někomu nepovede. A pro mě to je v obrovskou motivací, ale samozřejmě nerad bych jel na olympiádu s tím, že tam nechci vybojovat nějaký úspěch. Samozřejmě na poslední olympiádě tam to pro mě úplně úspěšný nebylo. Rozhodně bych rád se popral o tu medaili, dostal se do těch finálových bloků, ale samozřejmě prvně člověk musí myslet na tu samotnou kvalifikaci, aby vlastně se vůbec na tu olympiádu dostal a následně udělat maximum pro to, aby byl připravený na samotnou tu olympiádu. Takže máme před sebou dlouhou cestu a já samozřejmě v té dlouhé cestě udělám maximum pro to, abych jednak se nominoval a následně, abych nějakým způsobem odjížděl z té olympiády úspěšně.
1: Za těch 10 let od olympijského triumfu v Rio de Janeiro jste ušel kus cesty také, já bych řekl, podnikatelsky, no ono se to tak nedá říct, protože vy máte svoji vlastní školu, Krpálek Academy, a my jsme právě teď vlastně i na letním soustředění s dětmi. Přes 110 dětí vám sem, Lukáši, přijel. Jedou za vámi, nebo protože že prostě se tak spopularizoval judo, že ta základna se za těch 10 let opravdu rozrostla?
0: Tak já věřím tomu, že to není jenom, že by přijeli za mnou, ale že jedou za celým týmem, který si myslím, že máme skvělý, že máme skvělý trenéry, kteří se těm dětem snaží věnovat ve všech směrech. Děláme s nima prostě úplně všecko možný, přes samozřejmě judem to začíná, ale rozvíjete všestranně, děláme opravdu veškeré aktivity. Teď zrovna můžeme sledovat míčové hry.
1: Pod vedením trenéra Petra Laci. Ne?
0: Přesně tak, takže ten tým trenérů je prostě skvělý a já jsem rád, že se na ně můžu spolehnout a věřím tomu, že nejezdí jenom ty děti za mnou, ale že jezdí za celým tým týmem, který vlastně tam máme a který vlastně teď už je to pátý ročník, co děláme a těch dětí by samozřejmě bylo vícero, ale zase musíme furt dbát na tu kvalitu a na to, aby jsme těm dětem dali to, co je potřeba, takže to samozřejmě máme omezený a tak.
1: Byl jsem se podívat v hale a mezi těmi dětmi jsem viděl také jednoho caparta, kterému je 10 let a 1 měsíc. Toník Krpálek, má to hrdě napsáno na zádech, na kimonu. Tohle je také to, co se ve vašem vlastně životě změnilo. Tehdy byl měsíční, vlastně z toho dlouho neviděl, pak jste se vrátil, no a teď je po 10 letech s vámi v rámci Krpálek Academy. Pokyvuje Lukáš Krpálek teď s úsměvem.
0: Jo, tak samozřejmě tohle je taky věc, která mě nesmírně baví, že můžu vlastně společně s nima trávit ten čas. Teď vlastně dáme, koukám na Mariánku, která...
1: Dcerka,
0: která má zrovna míčové hry, to mě stejně v hale na judu. A samozřejmě prostě je to fajn, je to hezký, jak to všecko hrozně rychle uteklo. Hrozně mě baví to, jak chtějí sportovat, chtějí na veškeré ty akce, který děláme, a to mě samozřejmě těší.
1: Lukáši, já moc děkuji nejen za rozhovor, ale i za to, co jsem s vámi mohl před 10 lety prožít, a posluchačům Radiožurnálu Sport určitě slíbím, že to, jak to vypadá na táboře Krpálek Academy, tak to se dozví z našeho vysílání možná už dnes odpoledne. Lukáši, děkuji moc.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Ze Zbarslavic, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na půdku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil. Říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas. No, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu. No ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky Radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál je 17 hodin. Richard Jandovský a zprávy.
8: Rektoři vysokých škol se obávají snížení rozpočtů. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Sucho v Rakousku způsobuje farmářům rekordní škody, vláda slibuje pomoc. Útočník Kuchta a brankář Vindal míří na hostování z pražské fotbalové Sparty. Kolona se tvoří na dálnici D1 za Prahou do omezení na Šmejkalce a zítra čekáme jasno a teploty 25 až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Vysoké školy potřebují víc peněz kvůli silným populačním ročníkům. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jim rozpočty naopak sníží. Univerzity by tak mohly přijmout méně uchazečů než letošních 64 tisíc.
9: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
10: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil víc než na maturitu. Univerzity teď kvůli silným ročníkům nabírají více studentů, potřebují ale i víc peněz. Předseda České konference rektorů Milan Pospíšil ale varuje, že o ně spíš můžou přijít.
11: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
10: Za rok by podle rektorů mohlo na veřejné vysoké školy nastoupit maximálně 59 tisíc maturantů, o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství přitom plánovalo rozpočet zvýšit o 4 miliardy. Teď situaci nekomentuje. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
8: Krajský soud v Hradci Králové dnes rehabilitoval Václava Trtíka, který byl v roce 1950 v souvislosti s případem takzvaného číhojského zázraku několik týdnů ve vazbě. Státní bezpečnost ho tehdy zatkla při hledání důkazů proti faráři Josefu Toufarovi. Návrh na rehabilitaci Václava Trtíka podala jeho dcera. Státní zástupce František Jedlička si po dnešním verdiktu ponechal lhůtu pro případnou stížnost.
12: V podstatě pouze jeden dobový dokument a dvě listiny z listinné kroniky, rodinné kroniky, takže to opravdu moc není a je to o nějakém subjektivním hodnocení, přistupování ne právních norem, ale právě těch důkazů, které máme k dispozici.
8: Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody za zhruba miliardu eur, informovala o tom zemědělská pojišťovna. Rakouská vláda proto připravuje balík pomoci pro zasažené farmáře.
13: Sucho zasáhlo prakticky celé Rakousko. Úroda obilí je podle zemědělců asi o 15% nižší, u kukuřice nebo soji zhruba o čtvrtinu. Největší problémy mají chovatelé dobytka. Na loukách a pastvinách chybí téměř polovina obvyklé úrody a některým farmářům proto dochází krmivo. Ministr zemědělství Norbert Točnik říká, že vláda jim chce v první fázi pomoct hlavně s financováním.
14: Důležité je nabídnout provozní úvěry, příspěvky na úroky nebo umožnit
6: odklad zpátek. Je to ale teprve začátek.
13: Kabinet bude jednat také o kompenzaci škod nebo využití peněz z fondu na řešení katastrof. Bára Vránová, Radiožurnál.
14: Sport. Brankář Pítr Vindál a útočník Jan Kuchta odcházejí z fotbalové Sparty Praha. Dan Vindál míří na hostování do italské druholigové Sampdorie Janov. Český reprezentant Kuchta bude v této sezóně působit v Legii Varšava.
15: Spartu opouštějí strůjci posledního mistrovského titulu Letenských v roce 2024. 29-letý Kuchta okusí své třetí zahraniční angažmá. Předtím působil v Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu. Se Spartou Jan Kuchta vyhrál domácí pohár a získal dva mistrovské tituly. U druhého z nich byl i Pítr Vindál. Společně zažili předloňský postup Pražanů do hlavní fáze Ligy mistrů. Kuchta i Vindál budou ve Varšavě respektive Janově hostovat do konce sezóny. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
14: Už bez Kuchty a Vindála odehraje Sparta odvetu třetího předkola Ligy mistrů na hřišti francouzského Lyonu. Zápas začne ve 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i v Brně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna už sice s omezení na Šmejkalce z 24. kilometru odtáhli nepojízdnou dodávku, no kolona se rozjíždí jen velmi pomalu. Začíná u nájezdu od Říčan kolem 12. kilometru, zdržení stále půl hodiny. Na D1 v Brně kolony obousměrně. Na příjezdu z Prahy je to už za sjezdem na Rosice ze 180. kilometru osobním autem půl hodiny do zúžení u D2. Opačně na výjezdu na Prahu se auta vlečou od nájezdu z D2 za připojení od výstaviště asi 20 minut a předtím je i na D2 na příjezdu z Bratislavy do Brna fronta kamionů pravým pruhem z 9. kilometru. V Praze kolony na okruhu směrem na letiště od Lochkova do omezení za nájezdem od Barandova, směrem na D1 od nájezdu z plzeňské D5 k Ořechu. Východní okruh je hodně ucpaný před Kbelskou, roztrhaná fronta je z jižní spojky dál Štěrboholskou kolem Černého mostu do Novopatské osobním autem celý úsek asi 50 minut. Na jižní spojce ucpaný úsek od Vídeňské až před regulovaný vjezd do Mrázovky minimálně na 20 minut. Kolony na magistrále v centru v širokém okolí Ohrady, taky kolem Jarova do spojovací a na řadě dalších míst. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území 22 až 25 a na horách to bude kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
18: Je 17 hodin a 6 minut a vy posloucháte Radiožurnál Sport a čeká nás dnes opravdu nabitý sportovní večer. Nabídneme vám před 6:45 z plaveckého mistrovství Evropy finále stovky volným způsobem se dvěma Barborami, Sémanovou a Janíčkovou a pak také mužské semifinále na 200 metrů znak s dvojicí Knedla a Čejka. Na atletickém mistrovství budeme po 20. hodině sledovat dva Čechy ve finále. Mezi kladiváři to bude Volodymyr Myslivčuk a mezi dálkaři také Petr Mindlschmidt. No a v 21 hodin v přímém přenosu bude hrát Sparta v Lyonu odvetu třetího předkola fotbalové Ligy mistrů. Vše v přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
16: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.
18: Teď vás ale čeká pravidelný odpolední rozhovor, ve kterém se vydáme do hokejové šatny. Její nedílnou součástí je kromě hráčů, trenérů, kustodů a dalších také fyzioterapeut.
16: Odpolední rozhovor na Radiožurnálu Sport.
18: Tím, kdo právě funkci fyzioterapeuta zastává u hokejové reprezentace a v současnosti i u Rytířů Kladno, je Radovan Sakaláč, kterého pozval k mikrofonu reportér Petr Kadeřábek.
19: Radované, vy jste fyzioterapeut. Kdybyste měl popsat posluchačům, co je vaší hlavní náplní u hokejistů? Co to bude?
20: Tak u toho hokeje je to víceméně o prevenci zranění nějakých anebo řešení akutních zranění a prostě spíše takový servis, údržba, jak bych to řekl. No a pak jako třeba někdo má chronické problémy, tak pracujeme na tom jako na přebudování stereotypu pohybového, ale je to na delší dobu samozřejmě. A pak akutní zranění, no.
19: Vy jste bývalý hokejista, výborný hokejista. Byla to pro vás jasná volba, že se vydáte před těmi, já nevím, 18 lety touhletou cestou?
20: Takhle, jasná volba to jako nebyla, protože taky jsem se potýkal se zraněníma, chodil jsem taky na fyzioterapii a přišlo mi to docela takový jako zajímavý, že není to jenom jako sedavý zaměstnání nebo naopak jenom práce s hlavou, ale je to i manuální práce plus práce s hlavou a tahle ta kombinace mě zaujala. A to, jestli jsem měl hokej, jako že bych pracoval u hokeje, tak vždycky někde vzadu. V hlavě jsem to měl, ale nějak jsem to jako neřešil nebo jsem se netlačil do toho, ale prostě ten vztah tam byl. A myslím, že ten vesmír nějak funguje, že mě k tomu přived. No.
19: A jak moc to pomáhá, že si to člověk vyzkouší z té strany hráče a potom vlastně i z té strany realizačního týmu, potažmo tedy té fyzioterapie?
20: Tak mě to pomáhá hodně, protože hodně zranění jsem měl a vím, jak se ti hráči jako cítí a zhruba už dokážu odhadnout, na jak dlouho to bude, to zranění nebo takhle. A docela mi to i pomáhá v tom, že někdo má tu hranici tolerance bolesti trošku jako nižší, někdo má vyšší. Takže dokážu i díky tomu přečíst ten kolektiv. Vím, že někdo je prostě takový jako bolestínek víc, někdo je odolný a díky tomu mohu vlastně přistupovat k tomu.
19: Bavíme se stále s Radovanem Sakalášem, tedy fyzioterapeutem, teď před sezónou Kladenských rytířů a vlastně i národního týmu. Jak je rozdíl vlastně teď v téhleté době práce fyzioterapeuta? Za námi tedy je slyšet i hluk přestavby kabiny, to možná jenom vysvětlím posluchačům. Tak jaký je rozdíl v té práci během sezóny a teď před ní, protože ta fyzická kondice se nabírá a je toho víc?
20: Tak tady hlavně ten srpen, ten měsíc je spíše takový, že ti kluci jsou, jak bych to řekl, zatavení, protože jako dlouho nebyli na ledě, zvykají si na novou výstroj, takže začnou vytahat třísla, nejsou zvyklí na ten pohybový stereotyp, mají naběháno, mají na kole naježděno, ale ty brusle, tak to je zase úplně jiný pohyb a jak z toho vypadnou na pár měsíců, tak pak to zase cítí. No. Takže, a pak už v té sezóně je to spíše zase taková ta údržba, tyhle ty třísla, tohle většinou už pak jako nebývá až tak akutní jako v srpnu.
19: No za tu dobu, co vy se věnujete fyzioterapii u jakéhokoliv hokejového týmu, tak se ten hokej de facto mění. Mění se i třeba přístup k těm hráčům, co se týká té fyzioterapie, protože když se podívám třeba na hráče typu Tomáš Plekanec, tak ti měli neuvěřitelně moc vyvinutá stehna, byli to vlastně osvalení borci. Postupně se stávali z hokejistů atleti. Je ta práce i pro fyzioterapii jiná?
20: Jsem chtěl říct, no, že ten hokej se ubírá spíše k tomu atletickému projevu, je výbušnější, mi přijde. Nechci říct úplně, že míň silový, ale spíše je míň silový a více jako dynamický a i v té přípravě jako hodně kluků se věnuje už ne tolik jako běhání a spíše to směřilo do té dynamiky. A co se týče jako fyzio hlediska, tak nemyslím si, že se to nějak až tak jako příliš jako změnilo.
19: Říká Radovan Sakalaš a v odpoledním rozhovoru Radiožurnálu Sport budeme pokračovat už za chvíli.

0: turn to dust all that I adored. S Radovanem Sakalášem, fyzioterapeutem české hokejové reprezentace a Rytířů Kladno a předtím Hradce Králové a předtím co?
1: Předtím to byl Lev Praha a vlastně začínal jsem v té době i s U20 z repre a postupně jsem přešel k Ačku, takže tam byl Lev Praha. Externě s Hradcem Králové 10 let a teď druhou sezonu začínám na Kladně.
0: No, některým méně zasvěceným by se mohlo zdát, že jste přišel z Hradce Králové do Kladna kvůli tomu, byste se staral o Jeremy Blaina, který je známý tím, že neodehrává příliš zápasů v sezóně, je náchylný na to zranění. Je to pravda, že jste takovým osobním fyzioterapeutem tohoto kanadského velmi šikovného obránce?
1: Jakože dá se to tak říct a kluci se nám i smáli, že my jezdíme jako balíček kompletní, takže kdokoliv z nás někam podepíše, tak musí podepsat i druhýho, ale není to pravda. I když s Jeremy máme výborný vztah, je to jeden z mých jako nejlepších kamarádů a vůbec. Jezdí ke mně i do Prahy do ordinace, takže vlastně my jsme v neustálém kontaktu.
0: Jak moc velký rozdíl je v práci u reprezentačního výběru a na té klubové úrovni?
1: Moc veliký zase rozdíl tam není. U té repre je to spíše takový, jak jsou ty turnaje kratší nebo ty European Hockey Tour, tak vlastně je to spíše takový nárazový a je to takový větší firmol. Jo, že vlastně na té klubové scéně můžu pracovat jako s těma hráčema dlouhodobě. Jo, že jak jsem zmiňoval předtím na přebudování stereotypů nebo podobně.
0: S Radovanem Sakalášem se stále bavíme o fyzioterapii a do toho asi promlouvá i technika. Jak moc vlastně se to změnilo, ta práce, protože když a sedíme tady spolu teď vlastně v místnosti, která je vybavená jak pro masáže, tak pro fyzioterapii, tak vlastně pro, dejme tomu, lékařská vyšetření, tak jak moc se to mění a jak moc se musíte učit s těmihle novými přístroji?
1: Tak samozřejmě, že celkově ta medicína se vyvíjí, je potřeba držet kontakt nějak, ale zase na druhou stranu já pracuji nejradši jako rukama, jako za starých časů, protože ty ruce jako cítí nejlíp. I prostě nějaký to klinické vyšetření je pro mě jako stále jako alfa omega a pak následně využiju nějaký zobrazovací metody jenom víceméně pro potvrzení klinického vyšetření. Jo. Ale v dnešní době někdy se používá vlastně místo, jak bych to řekl, klinického vyšetření hnedka první volba zobrazovací metody, což já jsem spíše v tomhle tom stará škola a více věřím svým rukou a ty přístroje využívám jako taky, ale minimálně.
0: A k té regeneraci, protože když se podívám, že rázová vlna, laser, všechny tyhle ty vymoženosti, myslím, že lymfatické kalhoty a tak dále.
1: Samozřejmě, tak ty lymfatické, například ty kalhoty, tak ty kluci si to si zapojí sami a oni už vědí, co se týče laseru nebo těch podpůrných jako přístrojových metod, tak to samozřejmě občas využíváme, ale vždycky mi v hlavě zůstala ještě ze školy jako památná věta profesora Véleho, který řekl, že fyzikální, takže přístrojová terapie je ozbrojená psychoterapie, takže, ale tím, že vlastně ta mysl a ta hlava je taky součástí toho zdraví, tak někdy i víceméně to placebo může fungovat na hráče, ale neříkám tím, že vlastně přístrojová fyzioterapie je jenom placebo.
0: S Radovanem Sakalášem se stále bavíme o fyzioterapii a v odpoledním rozhovoru Radiožurnálu Sport budeme pokračovat už za chvíli.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 17:22 pro vás máme poslední část odpoledního rozhovoru s fyzioterapeutem hokejové reprezentace a rytířů Kladno Radovanem Sakalášem. Povídal si s ním Petr Kadeřábek.
1: Radovane, když se ohlédnete za tím, kdo vám prošel rukama, s kým je největší legrace? Když zavzpomínáte na ty velké hvězdy, ať už to byl David Pastrňák, se nabízí, ale i Roman Červenka umí být asi s Lukášem Sedlákem velmi usměvaví borci. Nevím, jestli úplně na tom lehátku.
2: No tak první mě hnedka napadl asi Roman Červenka. Ten se sice jako nezdá, ale pod povrchem je to velice jako humorný kluk a Sedlo je spíše takový jako introvertní typ, ale taky umí srandy, no a Pasta je tak, to je taky fenomén svůj, takže celkově jako v té kabině většinou více srandy než nějakých negativních chvílek.
1: No, když se člověk podívá potom do té kabiny, musí i fyzioterapeut být na té vlně, na tom udělat tu atmosféru. A teď mluvím hlavně o reprezentaci, protože na klubové úrovni, že je to v nějakých amplitudách podle toho, jak se daří na ledě, tak musí být fyzioterapeut i vlastně takovým psychologem a společně s maséry dělat tu dobrou náladu?
2: Tak určitě musí být psychologem, protože je to součást ty fyzioterapie, jo? Že vlastně poznat tu psychiku toho konkrétního hráče je dobrý pak ve využití v té fyzioterapii. A co se týče té nálady, tak jako jednoznačně jako nemůžeme tam chodit a jenom jako bručet a šířit jako negativní energii, takže já jsem spíše pro tu srandu a prostě udělat tu pohodu těm hráčům a na té reprezentaci je to vlastně stejný, je to krátký turnaj, se s některýma klukama se nevidíme tak často, takže pak jako když se potkáme, tak si to spíše jdeme jako užít.
1: Má fyzioterapeut nějaký sen o tom, že by si třeba rád spravil koleno McDavidovi nebo Jaromíru Jágrovi, když s tím se potkáváte nakladně? I když ten asi pod vaše ruce nechodí, on je prostě zdravý pořád.
2: To se říká, jo.
1: No on to tvrdí.
2: Ne, tak Jarda chodil už loni občas ke mně taky, takže něco jsme dělali, řešili, ale tak pečuje o svoje tělo. No a ten sen, no tak můj sen víceméně v té fyzio je o tom, když se nad tím zamyslím, tak aby mě to pořád jako bavilo a bylo to kreativní. No, abych nevyhořel nebo nezapadl do nějakého automatismu a dělal jako za pásem. Takže to je můj sen a co se týče takového snu, tak jak jsem jednou říkal, že když jsem se nedostal do NHL jako hráč, tak se tam dostanu jako fyzioterapeut, ale to říkám trošku s nadsázkou.
1: Radovane, co vám tohle to splním, tenhle ten sen, protože zatím těmi krůčky jdete tak, abyste si ho splnil. A děkuji moc za rozhovor.
2: Taky děkuji.
1: Říká Radovan Sakaláš z Kladna, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin a 30 minut. Richard Jandovský a zprávy.
1: Pražské letiště vypsalo výběrová řízení na pozice 3 ředitelů, upozornil na to server z dopravy.cz. Změny nastávají týden poté, co na pozici šéfa letiště nastoupil Radomír Lašák. Z firmy odchází ředitele interního auditu, corporate governance a marketingu a komunikace. Výběrová řízení na tyto pozice už letiště zveřejnilo na svém kariérním webu. Ropa na světových trzích opět zdražuje. Severomořský Brent překročil $90 za barel a vrátil se tak na hodnoty za začátku července. Podle agentury Reuters je příčinou ztráta nadějí na brzké vyřešení konfliktu mezi Spojenými státy a Iránem. Provoz lodí Hormuzským průlivem je dál velmi omezený. Před válkou přitom průlivem proudila asi pětina světové produkce ropy. Moskva vyslala na ukrajinské město Záporoží podle Kyjeva ruské i severokorejské rakety. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Při úderech zemřelo 6 lidí, zraněných jsou desítky. Podle ukrajinské armády Rusko na západě svého území v útoku na Ukrajinu rozmístilo více než 100 severokorejských raket. Ruské armádě taky Pjongjang podle Zelenského poskytl až 50 tisíc vojáků. Na zítřejší úplné zatmění slunce jsou na Islandu a ve Španělsku připraveni brněnští vědci. Na 5 stanovištích mají speciální fotografickou techniku. Pozorování úplného zatmění jim pomáhají lépe poznat slunce a jeho chování. Sport. Tenista Jakub Menčík zabojuje o postup do semifinále turnaje elitní kategorie Masters v Montrealu. V duelu o účast v elitní čtveřici nastoupí český reprezentant proti Američanu Benu Sheltonovi, který zatím v Kanadě neztratil ani set. Zápas začne krátce po půlnoci českého času.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Šmejkalkou taky v Brně a kolony v Praze. Na D1 za Prahou směr Brno se rozjíždí před omezením na Šmejkalce kolona, teď od exitu 15 Velké Popovice, ještě je to asi na čtvrt hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je kolona za sjezdem na Rosice ze 181. kilometru osobním autem k D2, je to asi na 20 minut. A stále velmi hustý provoz je na D1 i na výjezdu z Brna na Prahu od sjezdu na Vídeň za nájezd od výstaviště, to zabere 10 až 15 minut. V Praze silná odpolední špička, kolona k zúžené k Belské se táhne z jižní spojky od Lanového mostu východním okruhem kolem Černého mostu a Novopatskou, osobní auta kolem 50 minut. Na jižní spojce se od Vídeňské auta sunou 20 minut na Barandovský most. V centru kolony mimo jiné na magistrále od Florence na IP Pavlova, opačně nejdřív na Nuselském mostě před Legerovou a potom od Opery na zúžený Hlávkův most. Fronty i z Výtoně nábřežím kolem Tančícího domu do Ječné, v okolí Ohrady dlouhé kolony ze všech směrů ucpané i okolí Krejcárku, Jarova, Malešická kolem Vackova, popojíždí se na Harfě kolem Vysočanské, taky z Balabaňky přes Libeň do Povltavské směr Blanka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 až 25 a na horách naměříte kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Kapela Sunrise Avenue na Radiožurnálu Sport, je 17 hodin 37 minut. Česká výprava zakončila premiérové mistrovství Evropy sportovních střelců do 23 let ziskem dvou medailí v trapu smíšených dvojic. Zlato ve Vratislavi vystříleli Jakub Chmelík a Zina Hrdličková, bronz brali Ondřej Šťastný a Martina Matějková. 22letá Hrdličková v Polsku dokázala navázat na nedělní třetí místo ze soutěže jednotlivkyň společně s Matějkovou a Leou Kučerovou, také ovládli hodnocení družstev. V tom dnešním čtyřčleném finále mixu se mezi oba české páry vklínila britská dvojce William Gilbert a Holly Lumsdenová.

0: 20 tisíci diváky. 1-2.
1: Sparta tedy se rozloučila krutou porážkou s Ligou mistrů. Prohrála na hřišti Olympiku Lyon 0-5.
2: 3 návštěvy Lyonu, 3 prohry. Taková je bilance fotbalistů Sparty ve třetím největším městě Francie. Naposledy prohráli na hřiště Olympiku v listopadu 2021 ve skupině Evropské ligy 0-3. Přitom hodinu Pražané drželi se soupeřem bezbrankový výsledek, pak ale inkasovali během 3 minut 2 góly od Slimaného.
3: Rozhodla skvělá individuální schopnost těch hráčů, která je daleko od nás. Oni mají skvělou tu útečnou fázi, jakoby mají formu všichni. Navzájem si dokážou vyhovět a jsou sehraní a tou kvalitou dokážou udělat ty kombinace. Jaký respekt.
2: Prohlásil smutně tehdejší kapitán Sparty Ladislav Krejčí mladší. Jeho jmenovec, Ladislav Krejčí starší, je jediným hráčem Pražanů, který dokázal v Lyonu skórovat. V září 2012 ve skupině Evropské ligy Sparta na hřišti Olympiku prohrála 1-2.
4: Jak si to vybavuju, jak to na mě působilo, jak jsem si říkal, že to je fakt kolotoč. Jako. Takže myslím si, že těch 2-1, že ve finále to ještě dopadlo dobře. Já jsem nehrál ten zápas od začátku, takže jsem měl tu možnost nějakých 60 minut sledovat z lavice a musím říct, že to byl teda fofr, co si pamatuju. Fakt, že jo, my se tam o tom s klukama bavili na lávce.
2: Při 3 prohrách a hrozivém celkovém skóre 1-10 se Spartě na návštěvě Lyonu nevzpomíná dobře. Ladislav Krejčí starší si ale také vybavuje humorný okamžik spojený s jedním ze současných hráčů pražského klubu.
4: Snad se nebude Pavel Kadeřábek zlobit, ale nakouřil tam praporek a mám si zlomil nohu. Tak to jsem myslel, že se počurám smíchy, to jsem myslel, že umřu na té lavičce.
2: Do smíchu rozhodně Spartanů nebylo při historicky první návštěvě Lyonu v prosinci 2004 v zápase skupiny Ligy mistrů. Brankář Jaromír Blažek tehdy 5x inkasoval a Pražané se z Francie vraceli po debaklu.
5: My jsme tam nastupovali k poslednímu zápasu ve skupině Ligy mistrů. Byl to i poslední zápas podzimní sezóny. Poté už nás čekala jenom dovolená a musím říct, že ten zápas nám, teda speciálně bych řekl i mě, vůbec nevyšel a udrželi jsme debakl 5-0. Jsou zápasy, na který člověk vzpomíná rád, ale jsou i zápasy, na který by nejradši zapomněl a tento zápas proti Lyonu k ním patřil.
2: O první výsledkově pozitivní vzpomínku na Lyon budou fotbalisté Sparty usilovat večer, kdy je od 21 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport čeká na hřišti Olympiku odveta třetího předkola Ligy mistrů. Pražané do ní půjdou po domácí výhře 2-1. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Výškař Jan Štefela dnes překvapivě ztroskotal na mistrovství Evropy už v kvalifikaci. Bronzový medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu v Birminghamu na podruhé překonal 219 cm, pak laťku ve výšce 223 už ne a právě doplatil na tu opravu na 219 cm. Kdyby tuto výšku zdolal na poprvé, tak by ve finále byl. V celkovém pořadí se vinou horšího zápisu zařadil až na dělené 14. místo a poprvé v kariéře se tedy na velké seniorské akci do finálové dvanáctky nedostal. V dopoledním programu v rozbězích na 110 metrů překážek naopak uspěli oba čeští reprezentanti Jonáš Kolomazník i Štěpán Štefko a bylo to docela kuriózní, protože oba dva v rozbězích zaběhli na vlas stejný čas 13 sekund a 86 setin a dostali se tedy oba do postupové dvanáctky a tudíž i do semifinále, kde se přiřadí k nasazené další 12 závodníků, kteří jsou výše v letošních evropských tabulkách. No a za chvíli se vrátíme ke včerejšímu neúplně šťastnému večeru koulaře Tomáše Staňka, který byl ve finále své soutěže, ale nedostal se do té lepší osmičky a skončil už po třech pokusech.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Finále koulařské soutěže na mistrovství Evropy skončilo pro Tomáše Staňka už po třech pokusech. Výkon 19 metrů a 68 cm znamenal pro českého rekordmana 9. místo. Potom sledoval obhajobu titulu Itala Fabriho a sám pár metrů od ostatních vstřebával nepovedené finále. Mluvil s ním o tom reportér Adam Procházka.
1: Tomáši, vy jste po těch svých třech pokusech ještě dlouho seděl na tom tartanu vedle koulařského sektoru. O čem jste přemýšlel?
2: No, tak nějak jsem to nepřemýšlel, no, tak nějak jsem to střebával, no. Jsem i trošku polikal tu hořkost. To je prostě o tom, no. V únoru operace, návratová sezóna po loktu, takže blbý, že jsem si to vyžral, protože určitě jsem měl jako na lepší umístění. To prostě jsem nebyl já, no.
1: Ale byl tam ten rozdíl mezi kvalifikací a tím finále, vlastně skoro metr toho nejlepšího pokusu z kvalifikace a z finále, tak čím si tohle vysvětlujete?
2: Neopřel jsem se do toho, no. Sbírám technické střípky zpátky, abych byl zase tam, kde potřebuji být, no.
1: Říká koulař Tomáš Staněk, který skončil ve finále mistrovství Evropy na 9. místě. Jak to vidíte do budoucna po tomhle výsledku?
2: Jako jo, tak jednou padnu na hubu, tak jako si nedám důchod, že jo, nebo jako si nedám dovolenou. To kdyby tak bylo, tak jsem skončil už, já nevím, v Curychu, nebo kdy, 2014, 2015 v Praze. Ty pády k tomu patří.
1: A zůstanete ještě v dějišti evropského šampionátu? Budete fandit třeba kamarádovi, výškaři Janu Štefilovi?
2: Letenku mám 15. ráno, no. Musím být pozitivní, aby ten fousáč něco skočil a budu fandit dalším českým atletům a jo, budu tady do 15. No.
1: Říká český koulař a rekordman Tomáš Staněk, který na mistrovství Evropy v Birminghamu obsadil 9. místo. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Léto je časem odpočinku.
1: Ale my na radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka Počáře. Fantazie od Jakuba Menšíka. Koný v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
3: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.

0: I v létě poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
3: Inflace v Česku mírně roste, zdražovaly pohonné hmoty, dolů šly ceny potravin.
4: Zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let.
3: Maďarsko má nového prezidenta Andráše Baku.
5: Nový prezident má Maďarsku podle vlády pomoct překlenout přechodné období mezi Orbánovým režimem a obnovou demokracie.
3: Bronzový medailista z mistrovství světa výškař Jan Štefala nepostoupil na evropském šampionátu z kvalifikace. Po nehodě vzniká kolona na dálnici D1 za Prahou u sjezdu na okruh a zítra čekáme jasno a teploty do 29 stupňů. Je úterý 11. srpna a začínají hlavní zprávy. Pěkný večer vám přeje Richard Jendovský.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Krajský soud v Hradci Králové rehabilitoval Václava Trtíka, kterého státní bezpečnost v roce 1950 zatkla při shánění důkazů proti faráři Josefu Toufarovi. Rozsudek může otevřít cestu k rehabilitaci dalších lidí spojených s číhožským zázrakem.
6: Je tam ta možnost, ale to závisí na tom, že oprávněná osoba jsou buď manžel, rodová linie přímá, a nebo sourozenci. A zatím jsme našli jenom dcery pana Trtíka.
7: Advokát Lubomír Miller zmínil 6 dalších lidí, kteří byli podle něj v souvislosti s případem pro následování. Jejich soudní rehabilitace ale zatím není jistá. Státní zástupce František Jedlička k ním totiž nenašel dostatek důkazů.
8: Bylo šetřeno více osob v souvislosti s čihostským zázrakem a já jsem bohužel neshledal ty důkazy natolik relevantní, abych podal návrhy na vyslovení soudních rehabilitací těchto osob.
7: Verdikt Krajského soudu v Hradci Králové tak může být pro další případy důležitý. Jiří Hofmann, Radiožurnál.
3: Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. Informoval o tom Český statistický úřad. Zdražily hlavně pohonné hmoty.
4: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
9: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
4: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny. Zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit. Podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
10: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
4: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Půdní sucho se v Česku zhoršuje. Letošek patří k těm nejsušším od roku 1961. Podle Českého hydrometeorologického ústavu zatím od začátku roku spadlo nejméně srážek za posledních 65 let. Ubývá vody nejen v nádržích, ale i v řekách. Podle České mykologické společnosti letos minimálně do konce prázdnin taky neporostou houby. Násilník ze Siřemi na Lounsku půjde na 15 let do vězení. Odpoledne mu trest potvrdil odvolací vrchní soud v Praze. Karel Novák 3 měsíce ve sklepě věznil mladou ženu, kterou byl a opakovaně brutálně znásilňoval. Potrestaní jsou i jeho 3 komplicové.
11: Soud potvrdil i tresty pro spolupachatele. Dostali od 5,5 roku do 6 let vězení, pokračuje předsedkyně Senátu Vanda Činková.
12: Tento případ je skutečně absolutně se vymykající, neobvyklý.
11: Soud zároveň snížil částku, kterou mají pachatele oběti vyplatit, říká její zmocněnkyně Martina Houžvová.
13: Co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 000.
11: Podle vrchního soudu jsou tresty ještě poměrně nízké, a to díky tomu, že se všichni obžalovaní k činům přiznali. Po vyhlášení rozsudku nikdo z nich případ nekomentoval. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Maďarský parlament zvolil příštím prezidentem bývalého soudce Andráše Baku. Svými hlasy ho podpořila vládní strana TISA, která má ve sněmovně ústavní většinu. Baka byl jediným kandidátem. Opoziční strany Fidesz a KDMP volbu bojkotovali a označili je za nelegitimní.
14: Doktor Baka András.
5: Strana TISA přivítala zvolení svého kandidáta ovacemi ve stoje. V nástupnickém projevu Baka nepřímo kritizoval 16-letou vládu dnes už opozičního Fidesu, když řekl, že Maďarsko promrhalo čas celé jedné generace. Země teď podle něj potřebuje vybudovat nezávislé soudy, svobodné volby nebo svobodná média. Křesla poslanců z frakce Fidesu zůstala prázdná. Strana tak protestuje proti odstranění předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka, které si TISA vynutila změnou ústavy. Andráš Baka se úřadu ujme 19. srpna. Z maďarského parlamentu v Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
3: Libanonský parlament zrušil trest smrti. Proti bylo jen šítské militantní hnutí Hezbaláh a křesťanské volné vlastenecké hnutí. Libanon se tak stal první arabskou zemí, která od trestání smrti upustila. V trestním řádu ho nahradí tvrdá nucená práce.
15: Libanonský ministr spravedlnosti Adel Nassar označil rozhodnutí za historický krok. Země podle něj bude mít díky tomu taky šanci úspěšně žádat o vydání libanonských zločinců, kteří utekli do států bez trestů smrti. Poslední poprava v Libanonu byla v roce 2004. Tamní justice od té doby vynesla desítky hrdelních trestů, vždy je ale následně zmírnila. Libanonský parlament aktuálně jedná taky o rozsáhlé amnestii. Ta by se mohla dotknout i sunnických teroristů, kteří útočili na vládní vojska nebo lidí odsouzených za pěstování marihuany v Hizbaláhem ovládaných regionech Baalbek a Hermel. Má to ulevit přeplněným libanonským věznicím. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Televize představují podzimní program. ČT má připravené nové seriály Hec a na tělo, vrátí se Stardance a třetí série Jiřího Strecha docent.
16: Pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
17: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
18: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd, plukovníka Milana Šery, Ondřej Vetchý.
19: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
18: Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
20: Dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové.
18: Podzimní novinky tento týden představily i televize Nova a platforma OnePlay. Diváky čeká několik původních seriálů. Vězeňská komedie Oddíl B od tvůrců Mostu, Muži v letu s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem nebo komediální seriál Boží plán,
21: který je na téma rozvodu a na téma sdíleného bydlení, což prostě třicátníky poměrně drsně drtí. A v tomhle případě jsme k tomu přistoupili s nadsázkou.
18: Přibližuje ředitel vývoje TV Nova a OnePlay Michal Reitler. A po pěti letech se na obrazovky Novy vrátí pěvecká soutěž Superstar. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
22: Sport. Fotbalisty Sparty čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu. Do Francie si přivezli náskok 2-1, o víkendu ale prohráli v Mladé Boleslavi. O ligovém utkání mluví útočník Sparty Jonathan Braut Brunes, který do sobotního duelu nastoupil až po přestávce.
23: Těžko se na to koukalo. Klub jako Sparta nemůže hrát takhle. Všichni jsme ze sebe byli zklamaní a naštvaní, ale tuhle frustraci musíme využít proti Lyonu.
22: Zápas mezi Lyonem a Spartou začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 21 hodin. Český kladivář s ukrajinskými kořeny Volodymyr Myslivčuk bude na mistrovství Evropy v atletice bojovat o medaily. V Birminghamu vyhrál kvalifikaci a večer po 8 hodině vstoupí do finále. Pokračuje Myslivčuk.
24: Já jsem do toho finále nedokázal dospěl, jak se dojít. Tak jsem právě strašně rád, že už konečně se to užívám to finále. Budu makat nad tím co nejvíc.
22: Do finále nastoupí i dálkař Petr Mandelschmidt, naopak ve výšce vypadl medailista z mistrovství světa Jan Štefela. A plavkyně Barbory Sémanová a Janíčková se pokusí získat medaily na mistrovství Evropy v Paříži. Už zhruba za půl hodiny je čeká finále na 100 metrů kraul. Závod nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Nehoda na D1 za Česlicemi, překážka na pražském okruhu u Ořechu. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy na Brno za Česlicemi opatrně dojíždějte do kolony na 9. kilometru, sune se 10 minut k nehodě na 11. Zabraný je tam pravý pruh. Následně dál na D1 směr Brno se rozjíždí už jenom z kratší zbytek kolony před omezením na Šmejkalce. Od nájezdu od Benešova je to na pár minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolonu. Od nájezdu z plzeňské D5 je to na 15 až 20 minut k exitu 19 Ořech. Tam překáží v levém pruhu nepojízdná dodávka. A na silnici 7 z Prahy na Chomutov za Slaným za sjezdem na Mělník se tvoří kolona před Třebízí, překáží porouchané auto, zdržení 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno a nejvyšší teploty 25 až 29. Na severu a severovýchodě území to bude 22 až 25 stupňů. To byly zprávy.
2: I v 18 hodin a 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Ve sportovní části hlavních zpráv jste slyšeli o souboji dvou Barbor ve finále plaveckého mistrovství světa. Barbora Sémanová, Barbora Janíčková zhruba za 35 minut nastoupí do finále na 100 metrů volným způsobem. Nejenom, že tedy chtějí útočit na medaile, ale také obě dvě mají zájem překonat český rekord. A více si o tom řekneme už po písničce od Johna Bon Joviho.
1: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: Hned dvojnásobnou šanci na medaily bude mít dnes české plavání. Barbory Sémanová a Janíčková budou v Paříži ve finále mistrovství Evropy na 100 metrů volným způsobem. Známější z nich je Sémanová, ale Janíčková chce konečně ukázat, že je na své hlavní trati lepší.
1: Pořád je Sémanová před Janíčkovou, ať už na minulém mistrovství Evropy nebo tady zatím v rozplavbách a semifinále. Má české rekordy v dlouhém bazénu. Janíčková zatím žádný. A z tohohle stínu už chce ven. Janíčková chce rekord na 100 metrů.
2: Určitě, ten český rekord je náš cíl. My to máme jakoby fakt reálný cíl, když chceme ten český rekord si vzít. Uvidíme, jak poplave Bára Sémanová, která plavala teda výborně, tak uvidíme, ale samozřejmě chceme plavat lépe jak 53-50.
1: Říká Dušan Viktorieník z Univerzity Palackého v Olomouci. Před 7 lety za ním Barbora Janíčková přišla, že by ho chtěla za trenéra. Udělala přijímačky na školu. Přesunula se z Brna do Olomouce.
2: Výborně je připravena psychicky, kdy máme mentálního kouče, s kterým 5 roku pracuje, a tam si myslím, že byla obrovský kus práce, protože když jsem s ní začínal, tak byla hodně nevyrovnaná i v rámci závodu v České republice. Teďka je to prostě už dospělá žena, která přesně ví, co chce, má přesně nalinováno, jak to bude vypadat, co bude očekávat od těch výsledků. Přesně je připravena tak, jak má prostě. Je perfekcionistka.
1: Její vytyčená cesta míří na olympijské hry do Los Angeles 2028. Šanci, že se tam podívá, má velmi vysokou. Stejně tak má šanci, že ve večerním finále opravdu překoná aktuální rekord Barbory Sémanové na 100 metrů kraul. Ten má hodnotu přesně 53,5 sekundy.
2: Ty je 53,62, Bára má na 53,20.
1: Takhle přesně se to dá říct.
2: Takhle si to myslím, dá se to tak říct podle těch výsledků, které měla v tréninku. Za těch 5 roků se znám, že to koreluje to, co ona plave v tréninku, tak potom je schopna plavat na závodech. Ale tady ten tlak je na ní, si myslím, největší, co zatím kdy byl.
1: Vysvětluje trenér Barbory Janíčkové Dušan Viktorieník. Finále s oběma Barborami, Sémanovou a Janíčkovou, začne v našem přímém přenosu před 6:45 večer. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Primal Scream, písnička Country Girl dozněla v 18 hodin 20 minut na Radiožurnálu Sport. Dnes se hraje a bude hrát celkem 10 zápasů, 10 odvet třetího předkola fotbalové ligy mistrů. Jako poslední v 21 hodin začne souboj Lyonu s pražskou Spartou, který nás samozřejmě zajímá nejvíce. Spartané mají jednogólový náskok z domácího zápasu, který vyhráli na Letné minulý týden 2-1, a my vám zápas v Lyonu nabídneme v přímém přenosu. Teď už se hrají ale tři duely. Kajrat Almaty, kazachstánský tým, zatím prohrává v 58. minutě s bulharským Levski Sofia 0-1. První zápas skončil také výhrou bulharského týmu 1-0, takže Bulhaři jsou na nejlepší cestě postoupit do závěrečných bojů o postup do ligové fáze Ligy mistrů. Bode Glimt, norský tým, proti belgickému Royal Union Saint-Gilloise, zatím po 19 minutách 0-0. První zápas přinesl 6 gólů, skončil 3-3. Takže zdaleka není nic rozhodnuto. Asabah Baku z Azerbajdžánu zatím s dánským Orhusem ve 20. minutě hraje také bez branek 0-0. První zápas vyhráli Dánové doma 2-1, takže mají zatím pořád ten hubený jednogólový náskok.

0: Po více než čtvrt století budou na zápasech německé fotbalové reprezentace místa k stání. Oznámil to dnes Národní svaz, který bude lístky k stání prodávat na podzimní zápasy Ligy národů proti Řecku a Srbsku. Místa na stání byla v Evropě kvůli fanouškovským násilnostem dlouho zakázaná. Až v roce 2022 Evropská fotbalová unie, tedy UEFA, povolila některým zemím v určitých soutěžích znovu zavést.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Foo Fighters jsme dospěli až k 6:30 a dalším zprávám na Radiožurnálu Sport a po nich už budeme sledovat dění na plaveckém mistrovství Evropy.
1: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Richard Jandovský.
2: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se v červenci zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by skončilo hnutí STAN s 15% a třetí by byla ODS. Podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Případů zneužití identity k výrobě pornografie přibývá. Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů. Pachatelé k tomu často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytvářejí snímky se sexuálním obsahem. Do statistik se nezapočítávají nezletilí školáci, právě ti se často takového jednání dopouštějí. Jemenští husijové vyslali raketu na nákladní loď v Adenském zálivu. Při úderu zemřeli 4 členové posádky. S odkazem na své zdroje to uvedla agentura Reuters. V postališti husijové v oblasti opakovaně útočí na nákladní plavidla mířící do Rudého moře a Suezského průplavu. Tato trasa představuje částečnou alternativu pro Hormuzský průliv už několik měsíců uzavřený kvůli americké a izraelské válce proti Iránu. Husijové jsou přitom spojenci režimu v Teheránu. Pracovníci školního lesního podniku Křtiny nově vyznačili přibližně 20 kilometrů tras pro jízdu na koni v okolí brněnského Ořešína. Lidé teď mají na výběr stezky pro kratší výšky na hodinu i po putování na celý den. Takzvané hypostezky poznají podle modrých, červených nebo zelených čtverečků na stromech a taky velkých kamenech. Sport. Plavkyni Barboru Semanovou a Jeníčkovou čeká už za pár minut v finále závodu na 100 metrů kraul na mistrovství Evropy. Další podrobnosti přidá z dějiště šampionátu v Paříži reportér Martin Charvát.
3: Dnes se plave hned několik finále, program teď začíná ženskou znakařskou dvoustovkou, po ní velmi zajímavé finále na 50 metrů motýlek mužů a pak už zmíněná ženská stovka v našem přímém přenosu na této stanici. Zároveň se bude snažit postoupit do finále dvojice znakařů Miroslav Knedla a Jan Čejka, budou v semifinále dvoustovky po 19. hodině. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Sklidnění na D1 za Prahou, kolony ještě v Brně. Na D1 na výjezdu z Prahy na Brno už se jede plynulé, za sjezdem na okruh už po nehodě na 11. kilometru čeká jenom poslední auto na odtah v odstavném pruhu. Potom i dál na Brno, už je to bez zdržení přes zúžení na mostě u Šmejkalky na 24. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se ještě od exitu 182 popůvky sunou kamiony pravým pruhem do zúžení u D2, osobní auta v levém pruhu zpomalují jenom místy. Na D1 na výjezdu z Brna na Prahu ještě silný provoz, pomalu jedoucí fronta od sjezdu na Vídeň za připojení od výstaviště na 189. je to kolem 10 minut. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 vzniká kolona od nájezdu z plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech na 19. kilometru, tam blokuje levý pruh, porouchaná dodávka, zdržení 15 minut. V Praze ještě zůstává kolona ze Štěrboholské spojky od Europarku východním okruhem do Novopatské před zúženou k Belskou, celý úsek osobním autem až 30 minut. Kolony v Praze stále ještě v okolí křižovatky na Ohradě, v Hartigově, Jana Želivského i pod Krejcárkem a na magistrále se pořád popojíždí od Bulhara na Hlávku v Most. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území to bude 22 až 25 stupňů a na horách kolem 17. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin 37 minut a my míříme do Paříže na plavecké mistrovství Evropy. Martin Charvát vám teď nabídne takový malý předkrm před finále na 100 metrů volným způsobem žen s Barborami Sémanovou a Janíčkovou.
1: No dnes to bude celý chod, protože to bude opravdu nesmírně zajímavé to, co se bude plavat ve finále. Už to začalo před malou chvílí, kde francouzské publikum tady dohnalo Paulí Maillotovou k bronzové medaili na 200 metrů. Znak Maillotová nakonec na závěrečném dohmatu byla rychlejší než Němka Seidlová o 23 setin sekundy a získala bronz, ztratila přesně 2,5 sekundy na jednoznačnou vítězku očekávanou Katie Shanahanovou Britku, která zvítězila před Portugalkou Ribeirovou Rodriguezovou. Teď ale přijde na řadu to, kde se zas tak dobře nedá očekávat, kdo bude nástupních vítězů, protože tady je hned několik ale obrovských jmen na 50 metrů motýlek. Nestat v dráze 1-2, kde je Bělorus Pekarsky a nový německý rekordman, tedy Luka Armbruster, ale další dráhy, to jsou opravdu jména světového plavání a to evropské v tuto chvíli se vlastně stává takovým malým světovým šampionátem. Komu patří tenhle potlesk, není úplně těžké rozeznat, protože Maxime Grousset, domácí francouzský reprezentant, je jednoznačně jedním z těch favoritů a hlavně při odřeknutí Leona Marchanda u některých disciplín hlavní francouzskou postavou tohoto mistrovství Evropy v plavání. Jenomže vedle něj bude stát člověk, který tady zaplaval jeden z nejlepších časů historie, tedy Rus Yegor Kornějev, který logicky zatím ve svých 22 letech nemá zkušenost s mistrovstvím Evropy, protože v posledních 4 letech, vlastně 6, i s koronavirem nebyla úplně pro něj varianta se dostat na mistrovství Evropy. Tak teď Yegor Kornějev tady je, byl nejrychlejší v semifinále a je jedním z těch favoritů, kromě Grousseta, kdo by měl získat zlato na 50 metrů motýlek. Kromě nich švýcarská legenda Noé Ponty, také Portugalec Diogo Ribeiro Matos, s nimi italský šampion Tomáš Čekon a také Maďar, ten legendární Maďar, který na 200 metrů motýlek sebral rekord Michaelu Phelpsovi svým fantastickým výkonem. To je ten rekord Michaela Phelpse, o kterém se říkal, že ho nikdy nikdo nepřekoná. Tak Maďar Krištof Milák to dokázal, potom měl problémy, přestal se závoděním a teď je tady na 50 metrů motýlek. Finále už připraveno, už také odstartováno a tohle bude velmi rychlých, necelých 23 sekund. Jako první dokázal vyvlnit Korně, vedle něj Grousset, dopředu se tlačí také Ponty, který má rychlý úvod závodu a také Krištof Milák dokáže velmi dobře startovat přibližně na 35 metrech ve vedení Korně, vedle něj Grousset, ale také Tomáš Čekon míří dopředu, Grousset dohrát jako druhý nakonec a Korně vítězí. Yegor Kornějev je mistrem Evropy na 50 metrů motýlek, vítězí o 0,2 sekundy před Francouzem Maximem Grousetem a hodně překvapivě na bronzu je nakonec Bělorus Grigory Pekarsky, muž startující v krajní první dráze. Doufejme, že krajní dráha bude šťastná také pro to následující finále, protože v dráze číslo 8 bude Barbora Janíčková. Tak tedy mistrem Evropy Rus Yegor Kornějev, pro Rusko druhá zlatá medaile po dlouhé polohovce pro Iliu Borodina. Yegor Kornějev evropským šampionem na 50 metrů motýlek, stříbro pro domácího Francouze Maxima Grousseta a bronz pro Bělorusa Grigoryho Pekarského. Za chvíli už přijdou na startovní bloky také kraulařky 100 metrů kraul, také s Barborami Sémanovou a Janíčkovou.
2: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
3: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
2: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
4: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů fotbalisté Sparty zvládli. Olympique Lyon porazili doma na Letné 2-1.
5: Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni.
4: Postup do

Barbora Janíčková kyne domácímu publiku, které tady bude hodně jásat, protože Francouzky jsou ve finále hned dvě. Barbora Janíčková už připravena u bloku krajního, u bloku osmého. Jen tak se dostala do finále, doufala, že to bude postup výrazně jednodušší pro ní, možná i za jednodušší čas, vždyť to, za co už se nepostupovalo do finále, tak by na minulém šampionátu stále stačilo na její stříbrnou příčku. Takhle Barbora Janíčková doufá, že se dokáže přiblížit medailovým pozicím. Její trenér Dušan Viktorejník říkal, že by to, ale opravdu s velkým štěstím, mohlo nějakým způsobem vyjít, když tedy předvede opravdu fantastický, ale opravdu fantastický výkon v tomto finále. Barbory Sehmadová a Janíčková už připraveny u svých bloků, vedle nich francouzsky Gastadelová a Vatelová. U svého bloku připravena také ruská Klepikovová, stejně tak Nizozemka Van Wijková. Ale to největší jméno přijde až teď. Světová rekordmanka na stovce od 27. června je tohle maximum držení Nizozemky Marit Stenberchanové, od které se očekává, že to bude jedna z těch hlavních postav tohoto evropského šampionátu. Stenberchanová by měla zvítězit naprosto jednoznačně na 100 metrů kraul. Za ní už by to mohlo být vyrovnané. Sara Curtisová, která je tou nejmladší, její teprve 19 let, až příští týden jí bude 20 let, tak by mohla být další z aspirantek na medaily, ale třeba tu půjde některé z Barbor. Barbora Janíčková připravená zprava u svého bloku, Barbora Sejmanová zleva. Sejmanová dráha číslo 2. Janíčková dráha číslo 8, poměrně dost daleko, Sejmanová v černých, Janíčková ve svých typických modrých plavkách, obě dvě právě tyto plavky těchto barev využívají právě na závody na evropském šampionátu. Sejmanová tady byla 0,2 sekundy od svého vlastního českého rekordu. To je ten čas, kterým dokázala před dvěma lety zvítězit právě na stovce v Bělehradě, ale všichni ví, že tohle bude daleko tvrdší závod. Sejmanová už připravená, zapřena svou levou nohou. Janíčková se až teďka chytla bloku. Napokyn startéra je odstartováno. Sejmanová s Janíčkovou zapluli do vody. Sejmanová vlní poměrně dlouho. Janíčková vyvlnila mezi prvními. Sejmanová začíná mírně pomalej. Janíčková se dostává poměrně výrazně dopředu na 25 metrech. Stejně tak jako Curtisová. Curtisová možná na prvním místě, vedle ní se dostává dopředu také Milou Van Wijková a Sejmanová mírně ztrácí na obráce na 50 metrech, bude otáčet jako první možná Stenberchanová, je to tak, Stenberchanová nakonec druhá, Van Wijková první, Janíčková na čtvrtém místě, Sejmanová mezi posledními, ale Janíčková potřebuje zabrat ve druhé 50 na 75 metrech. Už Stenberchanová vede jednoznačně před Curtisovou, ale Milou Van Wijková se také dere dopředu, Janíčková mírně ztrácí se Sejmanovou, jsou okolo 7. 6. místa, Van Wijková se snaží dotáhnout na Marit Stenberchanovou, ale Stenberchanová se stane evropskou šampionkou, druhá je Van Wijková, třetí Curtisová, Barbora Janíčková dohmatává pátá v novém českém rekordu 53,36 sekundy. Barbora Sejmanová na příčce sedmé, v té druhé 50 se Sejmanová nedokázala dostat dopředu tak jako v semifinále, ale Barbora Janíčková se poprvé dostává v kariéře do českých tabulek jako česká rekordmanka, bere český rekord Barboře Sejmanové a zaznamenává čas, který je pro ní velmi důležitý kvůli tomu, že tenhle čas by Janíčkové příští rok stačil ke kvalifikaci na olympijské hry. Tak kvalitní čas to je na mistrovství Evropy na stovce. To pro Barboru Janíčkovou 53,36 sekundy znamená páté místo. Barbora Sejmanová je sedmá v čase 53,63 sekundy. Za chvíli na Radiožurnálu Sport ohlasy od obou českých reprezentantek. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál. We'll be right back.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisty Jablonce čeká odveta třetího předkola konferenční ligy na hřišti lotyšského RFS Riga. Úvodní duel s jeřenci trenéra Luboše Kuzla před domácím publikem vyhráli 2-0. Nečeká je ale jednoduchá odveta.
3: Je to poločas a samozřejmě příště zase jako to prostředí bude takový, jaký zná soupeř, a to je určitě výhoda pro ně. A vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gol, že jo, tak rázem je tam nervozita a prostě je to úplně 50-50.
2: Čtvrteční zápas začne v hlavním městě Lotyšska Rize 18 hodin a 30 minut českého času. Radiožurnál Sport vám utkání nabídne v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
5: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: No a na Radiožurnálu Sport se v 18 hodin 51 minut můžeme vrátit zase do Paříže, protože máme za sebou finále na 100 metrů volným způsobem žen. Dvě české reprezentantky v něm byly a byly i vidět. Pátá Barbora Janíčková dokonce překonala český rekord, sedmá Barbora Sémanová doplavala tedy. No a teď nás čekají rozhovory. Martin Charvát je u toho.
7: Nová česká rekordmanka na 100 metrů krajolu Barbora Janíčková. Páté místo, ale nový český rekord. Gratuluju, krásné.
8: Děkuju moc.
7: Váš názor na ten závod, co si o to myslíte?
8: Mně se dalo strašně dobře, nedá se ani srovnat s tím především semifinále. I přerovnala bych to pocitem fakt těm rozplavbám a snažila jsem se do toho šlapat, ale na druhou stranu tak jako umírněně ne v tom semifinále zbrkle. A nakonec ta osmá dráha, kde jsem nikoho nevěděla, co jsou zpátky, tak bylo to lepší. Jsem za to ráda a jelo se mi strašně dobře, mám z toho velikou radost.
7: Čím to, že to bylo uvolněnější než v semifinále, kde to působilo, jako kdybyste byla taková zataženější a tady vám to krásně jelo?
8: Já jsem v tom semifinále do toho chtěla jako jít a chtěla jsem asi moc a prostě jsem to takzvaně urvala, že to nebylo úplně efektivní a teďka samozřejmě byl to druhý start odpoledne, takže člověk se zvykne na tu atmosféru, která tady je, i nějaký rozpravy s týmem a s ostatními, tak mi určitě pomohly se do toho víc jako uvolnit a možná paradoxně i ta osmička, já jsem dostala takovou vlnu po obráce, jak na té trojce a jela jsem si to víc sama na sebe a tak mě to všechno sedlo.
7: Bavil jsem se s vaším trenérem Dušanem Viktorijníkem a ten říkal, má na 53-3, docela se znáte, koukám.
8: Jo, on právě doufal, že už bych jako jela třeba včera kolem těch 3,5 a právě jsme oba dva byli jako, samozřejmě bylo to 13 za, to není jako nic hroznýho, ale ten pocit tak mě hodně schodil, takže právě jsme jako přemýšleli a on mi furt říkal jako, že mám být v klidu, když na to mám, on je takový hodně klidné povahy a já to potřebuju a pomáhá mi to.
7: Mezi plavci kolují zatím neoficiální časy, které by mohly stačit, když budou potvrzené na účast na olympijských hrách. Vy jste ten čas, který je teď uvažovaný pravděpodobný 53,6 sekundy, překonal poměrně výrazně. Jak důležité to pro vás je?
8: Já bych řekla, že to je fajn, ale tím, že se nám teďka ty časy nepočítají, tak vlastně je to taky dobrý, že na to člověk jako má, ale důležité bude, co se stane za rok, za dva roky. Protože prostě ta sezona, ten rok je dlouhý, může se tam stát cokoliv, nechci nic ale přivolávat. A určitě se do tohohle vstupuje líp, než když vám tam chybí samozřejmě třeba 80.
7: Barbora Janíčková, děkuju mockrát, gratuluju k pátému místu. A jedna otázka také pro Barboru Sémanovou, která skončila sedmá. Váš dojem ze 100 metrů kraul finále?
9: Jelo se mi to fajn, vlastně se mi to jelo úplně stejně jak ty předchozí dva starty, což je pro mě hezký znamení, že se trošku vracím do té stovky, nicméně furt nemám takový ten rozjezd rychlej zadarmo, který na tu stovku je potřeba, takže byl to takový můj zpátky průměrný čas, za což jsem určitě ráda, ale čekala jsem nebo doufala jsem, že půjdu trošku rychleji.
7: Děkuji, hodně štěstí na dvoustovce.
9: Děkuji.
7: Říkají Barbora Sémanová a Barbora Janíčková po pátém, respektive sedmém místě ve finále 100 metrů kraul na mistrovství Evropy. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
10: Ze zdi spadlo umyvadlo, obrazy se pohnuly. V běhu sklízíš ze šňůr prádlo, zase začnem od nuly. Byli bychom asi hloupí zemřít v lesu zděných stů.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitku bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každý disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam zlobíkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali. Jasně. A pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak se jen Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepička.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreji Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Radiožurnál je 19 hodin. Richard Jandovský a zprávy.
12: Lidé se můžou ve čtvrtek zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Maďarská jaderná elektrárna Paks spustila druhou turbínu. Kvůli nízké hladině Dunaje, ale dál funguje jen velmi omezeně. Plavkyně Jeníčková byla na mistrovství Evropy pátá na stovce kraul. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Plzně do Prahy za Loděnicí na 8. kilometru. A zítra čekáme jasno a teploty 25 až 29 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
12: Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj můžou zapojit. Stačí, když ve čtvrtek ve 13 hodin aplikaci otevřou a počkají si na automatickou aktualizaci. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra vyzkoušet nápor tisíců uživatelů. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky je to první veřejný test státní digitální služby.
13: Technické a simulované testy jsou samozřejmě důležitou součástí přípravy každé státní aplikace. Nicméně skutečnou kombinovanou zátěž celého digitálního ekosystému státu můžeme ověřit až ve chvíli, kdy službu v produkčním prostředí ve stejný okamžik používají reální uživatelé.
12: Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli prokázat už při loňských sněmovních volbách, tehdy ale systém kolaboval. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Brnem komplikují dvě nehody. V Rajci Jestřebí na Blanensku srazil rychlík dva lidi v kolejišti. Doprava je na trati v tomto úseku úplně přerušená, podle odhadu Českých drah až do 8 hodin večer. Náhradní dopravu tam zajišťují autobusy. U Pardubic je pak omezený provoz kvůli poruše tračního vedení. Vlaky tam jezdí jen po jedné koleji a nabírají zpoždění. V úseku uvázly dva spoje. Cestující z nich museli evakuovat hasiči. V maďarské jaderné elektrárně Paks už je v plném provozu druhá turbína. Informoval o tom na sociálních sítích premiér Péter Maďar. Elektrárna od začátku srpna fungovala na minimální výkon s pouze jednou turbínou. Důvodem byla nízká hladina vody v Dunaji, kterou elektrárna potřebuje k chlazení. K posledních dnech vody mírně přibylo. Zatím jí ale není tolik, aby bylo možné spustit i další jaderné bloky. Elektrárna je klíčová pro zásobování Maďarska. Obvykle zajišťuje skoro polovinu domácí produkce. Letecké muzeum v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v saloní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce, vysvětluje ředitel muzea Martin Hrabec.
3: Je to tedy vrtulník MIL Mi-8 SP v saloním provedení a ten vrtulník sloužil v Vekbelích převozu VIP osob jako prezidentu republiky, premiéru a podobně.
5: Sport. Plavkyně Barbora Janíčková skončila na mistrovství Evropy v Paříži pátá na kraulařské stovce. Časem 53 sekund a 36 setin vylepšila o 14 setin národní rekord. Další česká reprezentantka ve finále Barbora Sémanová doplavala sedmá. Zvítězila Nizozemka Stenberchenová. Za pár minut čeká Jana Čejku a Miroslava Knedlu v semifinále na trati 200 metrů znak. A fotbalisti Sparty zabojují o postup do závěrečného předkola Ligy mistrů. Po domácí hře 2-1 je čeká odveta na hřiště francouzského Lyonu. Zápas začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 21 hodin.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Na D1 překážka na příjezdu do Brna a taky u Kojetína. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy těsně před sjezdem k výstavišti překáží na kilometru 189,5 v pravém pruhu porouchaný kamion. Kolodná před ním začíná za Popůvkami na 184. zdržení pro osobní auta kolem 10 minut. Na D1 ve směru z Brna na Přerov a Ostravu zpozorněte za exitem Kojetín na kilometru 258, to je těsně před sjezdem na Kroměříž, je v pravotočivé zatáčce zabraný pravý pruh. Hasiči tam uklízejí větší množství vyteklého oleje, projíždí se plynule. Na D5 z Plzně do Prahy za Loděnicí opatrněji na 8. kilometru, srazila se tam dvě osobní auta, stojí s policejní hlídkou už stranou v odstavném pruhu a každou chvíli odjedou. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most opatrně za Spořilovskou. Dojíždí se tam do kolony, ta popojíždí skoro 10 minut před sjezd na Zahradní město, tam překáží porouchané vozidlo. A potom na východní části Pražského okruhu od Černého mostu se ještě sune kolona celou Novopatskou před Zúženou Kbelskou, osobní auta až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Zítra čekáme jasno, nejnižší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 až 25 a na horách to bude kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
15: Je 19 hodin a 5 minut. Dobrý večer s radiožurnálem Sport. Pokud jste pozorně poslouchali sportovní část předchozích zpráv, tak vás určitě nepřekvapí, že v našem vysílání se zase vydáme na plavecké mistrovství Evropy do Paříže.
6: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.
15: Za pár minut totiž budou plavat semifinále na 200-metrové trati znakařů Miroslav Knedla a Jan Čejka, takže jdeme zase za Martinem Charvátem.
16: Budou ve druhém semifinále, teď se plave semifinále první, které pro Knedlu s Čejkou bude dost důležité vzhledem k tomu, jaký budou potřebovat čas, protože bráno podle rozplaveb, tak to bude možná ještě všechno rychlejší, než bylo v finále loňského mistrovství světa, kde připomínám, že skončil Jan Čejka na 6. místě. Teď obrátka na 100 metrech, do vedení se posouvá dvojice Apostolos Iskos Tomos Čekon, tedy řecko-italská dvojice, která rozjíždí velice rychle tento závod. Vedle Siskose už se dopředu ale dostává také Nguyen Tomac, což je velká francouzská naděje. Když jsme u Francouzů, připomínám, že ten, kdo byl třetí právě na tom loňském mistrovství světa v Singapuru, tedy Johan Ndoye Brouard, byl až třetím nejlepším Francouzem, no a protože mohou postoupit za zemi maximálně dva, tak Johan Ndoye Brouard nebude plavat semifinále. Rychlejší byl zmíněný Nguyen Tomac a také byl rychlejší muž, který bude právě s českou dvojicí Knedla Čejka v tom semifinále druhém, mladý Francouz Muratori, který zaplaval juniorský světový rekord. Nguyen Tomac bude muset pořádně makat, protože Apostolos Iskos vede výrazně a boj o druhé, třetí, čtvrté místo je velmi vyrovnaný. Siskos dohmatává v čase minuta 54. 0,6 sekundy. To je nesmírně rychlé. Kdyby z každého měli postoupit stejně 4, tak Juventomax se dostal pod hranici minuty a 56 sekund. Byť těsně, minuta 55,95 sekundy. V silách minimálně Jana Čejky je překonat tento čas. Otázkou je, jestli samozřejmě nebudou podobně rychlí všichni jeho soupeři. Ale z českého pohledu je samozřejmě příjemné, že Česko tam má hned dvojnásobné zastoupení. Apostolos Siskos vyhrál o sekundu a čtvrt před Irem Johnem Shortem tuto rozplavbu, toto semifinále. Třetí byl Ital Tomas Čekon, muž, který právě na těchto krátkých sprintech má i světový rekord, byť to tedy není zrovna na 200 metrů znak, což už je dlouhá trať relativně. A Mjuven Tomak, který taky ví, jaké to je vlastně světový rekord, tak ten skončil tedy na čtvrt té místě. No a teď tedy velmi zajímavá rozplavba číslo 2 s evropským rekordmanem, nebo semifinále číslo 2 s evropským rekordmanem Maďarem Hubertem Košem. Vedle něj bude zmíněný juniorský světový rekordman Nathan Muratori. No a vedle nich také Jan Čejka, který se dokáže posouvat na velkých akcích. Kdo neviděl Jana Čejku příliš dlouhou dobu a teď ho najednou viděl po nějakém úseku časovém, tak si musel všimnout, že mu ohromně narostla hruď, je v úzovkách mohutnější, větší, než býval v minulých letech. Také členové české reprezentace mi říkají, že zjevně zkrátka dospěl, že je opravdu už mužem, ne klukem, který se stal kdysi právě na dvoustovce juniorským mistrem světa. Miroslav Knedla, ten v uvozovkách je drobnější postavy, nebo ne v uvozovkách, on je drobnější postavy, za to tréninkové dávky, které poliká se svým americkým koučem Lukem Ryanem na univerzitě v Bloomingtonu, tak jsou prý obrovské a je to opravdu až neuvěřitelné, co Američani nutí Miroslava Knedlu vydržet. Měl by to prodat především na stovce a padesátce, ale i dvoustovka by se mu mohla povést. Dopoledne z ní měl tak trochu show, kdy říkal, že první padesátku téměř neplaval nohama, šetřil své nohy, přesto v porovnání s kolegy ve vedlejších drahách byl poměrně rychlý. V závěru si potom zase hrál s rukama v rámci toho, jak samozřejmě může být nebo musí být dodržený daný plavecký způsob. Takže kdyby plavec udělal nějaký vyloženě pohyb, který udělat při definici způsobu znak nemůže, tak by byl diskvalifikovaný. Knedla pochopitelně si na to dal pozor. Teď už osmička mužů ve druhém semifinále připravená. Knedla z krajní dráze, ale Barboře Janičkové to předtím poměrně svědčilo. Zatímco vedle Čejky je zmíněný Hubert Koš. Odstartováno Hubert Koš velmi mocným odrazem, se dostává přibližně o 30 cm před Jana Čejku a poměrně rychle začíná také Knedla v krajní dráze. Vedle něj Švýcar Flavio Buka, toho by Knedla i Čejka měli porazit, ale otázkou je, jestli Knedla nezačíná až příliš rychle. Hodně rychlý je zmíněný Hubert Koš, na 50 metrech bude otáčet jednoznačně jako první, Čejka přibližně okolo 3., 4. místa, nakonec podle časomíry druhý a Knedla na třetí pozici. Důležité je ale si ty síly dobře rozvrhnout. Hubert Koš v úvodních ranních rozplavbách také plaval poměrně rychle a v závěru zvolnil. Teď na 75 metrech už je o celé tělo před Janem Čejkou. Čejka stále na druhém místě, dotahuje se na něj Švýcar Miťukov a také mladý Francouz Muratori vypadá, že volí síly rozvážněji než v dopoledních rozplavbách. Na stovce otáčí Koš na prvním místě, Čejka na příčce druhé, před ním je Miťukov. Knedla se zasunul až na 8. pozici a teď bude muset výrazně přidat, zatímco Čejka už začíná přidávat. Na 125 metrech sice ztrácí už obrovsky, v podstatě 1,5 délky na Huberta Koše, který vede jednoznačně, ale Čejka stále někde okolo 2., 3. místa s Miťukovem, zatímco Knedla okolo příčky 8. a už to bude mít hodně složité na to, aby se na závěrečné 50. dokázal dostat před několik svých soupeřů. Hubert Koš na poslední obráce, sekundový náskok na evropský rekord, plave opravdu nesmírně rychle, Čejka na druhém místě, Muratori až 7. bude muset hodně zabrat, aby se dokázal udržet i před Miroslavem Knedlou, který v závěrečné 25. notně zabírá. Jan Čejka stále na druhém místě za Košem, dostal se před Miťukova a Jan Čejka postoupí jednoznačně do zítřejšího finále. Čejka dohmatává druhý v čase minuta 54,4 sekundy. výrazně, výrazně zlepšený český rekord. Krásné představení v podání Jana Čejky, který dohmatává ty na druhém místě v kontextu toho, jak to dopadlo v prvním semifinále, tak Čejka postupuje z třetí příčky do zítřejšího finále. Naopak Miroslav Knedla dělí v konečném účtování 11. pozici. Na postup potřeboval o 4 desetiny sekundy rychlejší čas. Trochu to čekal, on je opravdu stovkař i padesátkař. Dvoustovka pro něj hodně dlouhá, takže Miroslav Knedla končí, ale Jan Čejka trochu podle očekávání bude mezi favority. Zítra v boji o medaile na 200 metrů znak Čejka postupuje výrazně zlepšeným českým rekordem na čas minuta 54,4 desetiny sekundy. Hubert Koš je znovu ještě posunutějším, ještě lepším evropským rekordmanem. Navíc si už v semifinále připsal rekord šampionátu. Byl rychlejší než Čejka přibližně o 2 sekundy. Za chvíli rozhovor s Janem Čejkou. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
17: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. No. To je hrozný to říkat vůbec, to je 30 let, to je promrčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel do dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu, no ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
7: No a v 19:19 se zase vracíme do Paříže a uslyšíte rozhovor s finalistou závodu na 200 metrů znak s Janem Čejkou. A udělá ho Martin Charvát.
8: Jan Čejka u mikrofonu radiožurnálu Sport. Posunout se rekord o sekundu, to je obrovský úspěch. Navíc v semifinále, gratuluju, výborné.
9: Moc krát děkuju.
8: Co si o tom myslíte, jaký byl ten závod z vašeho pohledu?
9: Bylo to super, já jsem si to užil, plavalo se mi dobře. A měl jsem vedle sebe vlastně Huberta, který dal evropský rekord, což vždycky je jako velký zážitek, když vedle vás někdo plave takhle rychle. Já jsem jako čekal, že poplave rychle od začátku, ale říkal jsem si, že se ho budu snažit držet. Frknul mě teda docela rychle, ale říkal jsem si, jako budu se snažit to jako držet, co nejblíž to půjde, a jsem rád, že ten čas je takovýhle.
8: Nebylo to trochu matoucí, že Hubert Koš vás poráží o tolik? Vy to čekáte, ale na druhou stranu si říkáte, tak když za ním zaostávám, tak to možná ten čas není tak rychlý.
9: Tak je to vždycky trošku jako náročný, že člověk pak se není jistý, jak jako plave, ale vzhledem k tomu, že jako znám, vím, jak plave, tak mi bylo jasný, že jako pojede rychle a necítil jsem se jako, že plavu pomalu, plavalo se mi dobře, takže jsem si byl jako poměrně jistý, že ten čas bude pěkný. Nečekal jsem jako až takhle rychlej, ale někde kolem toho osobáku jsem si věřil.
8: Vy vypadáte úplně klidně na to, že jste překonal český vlastní rekord o sekundu, to vypadá jako kdybyste to podle tréninkových jednotek čekal.
9: Tak to se nikdy nedá říct, že to člověk čeká, ale jako určitě v tréninku to vypadalo dobře. Ty výsledky z nějakých kontrolních testů vypadaly jakože na rychlej čas, takže neřekl bych, že to je úplně překvapení, ale samozřejmě nikdy člověk neví, s jakou formou přijede tady, jak mu sedne bazén, jak mu to všechno sedne. Zatím mi to sedí dobře a doufám, že zítra se mi to ještě povede vylepšit víc.
8: Jak se to ještě může povést vylepšit, když jste tady jako český rekordman o sekundu za tím, co jste převedl loni ve finále mistrovství světa, kde to stačilo tedy na 6. místo tady vidět, že se plave opravdu nesmírně rychle?
9: Tak zatím úplně ještě nevím, podíváme se na to s trenérem, zhodnotíme třeba, kde jsem udělal nějaký chyby, nebo případně jestli rozjet rychleji, dojet rychleji nebo něco, ale mám dobrou zkušenost z toho, že většinou v tom finále mě ta atmosféra jako víc vyhecuje. Těším se na to hrozně moc, myslím si, že to bude dobrý závod. Ty kluci plavou strašně rychle a vlastně to finále už je spíš takový o tom si zazávodit s těma nejlepšíma, než úplně honit nějaký čas. Takže na to se těším, mě sedí víc ten pocit toho jako závodění, že vlastně můžem si poprat a neřeším prostě, jak rychle jedu, a těším se na to hodně.
8: Máte vlastně radost, že Hubert Koš bude zase vedle vás, protože když jste skončil třetí, on první, tak ty dráhy budou vedle sebe?
9: Jo, určitě mám radost. Vždycky, jako když vedle vás plave někdo rychlej, tak to je motivující. A už jsme se to zkusili teďka v semíčku, očividně to fungovalo dobře, tak doufám, že se dopovede ještě líp v tom finále.
8: Tak doufám, že to třeba bude i medailové, nebo takhle nepřemýšlíte?
9: Tak o tom se nikdy moc nemluví. Teďka jsem byl třetí z toho semifinále, takže samozřejmě jako bylo by to úžasný, ale říkám, jako v tom finále nikdo nikdy neví, všichni tam jsou nabušený, je to těsný a bude to prostě tvrdý boj do posledních metrů a doufám, že třeba budu mít to štěstí.
8: Děkuju, Jan Čejka, gratuluju a doufám, že zítra to půjde. A Miroslav Knedla už tady vedle stojící a váš pohled na to, jak jste zvládl 200 metrů znak, což připomínáme, vy jste sprinter, 200 metrů je na vás hodně dlouhé.
6: No, ano, je to na mě hodně dlouhé. Každopádně my jsme za ty dva roky, co takhle trénujeme, tak v Americe, tak jsme se podle mě naučili dobře plavit ty dvoustovky a konečně se to nějak vyplácí a jde tam vidět ten posun, což bude potřeba i potom na tu olympijskou sezónu, jelikož jsem teď desetinu od olympijského limitu na tu dvoustovku, což jsem ještě před pár lety nemohl ani přemýšlet, takže a já bych řekl, že docela solidní a budu se těšit dál.
8: Dobrá dvoustovka znamená slibná stovka nebo padesátka?
6: Určitě. Těžko říct. Samozřejmě je to úplně jinší závod. Ta dvoustovka je taková jako bez noha, že člověk se tak jako válí na té hladině až do té, nevím, do těch 150-100 metrů možná a pak teprve začne kopat, takže je to náročný říct, ale já si myslím, že aspoň tak sebevědomě mi to dává, že to bude i nějaký jako zajímavější výkon.
8: Říká Miroslav Knedla poté, co skončil 11. v semifinále na 200 metrů znak. Jan Čejka, připomínám, z 3. místa postupuje do zítřejšího finále. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Prvním týmem, který si z dnešních 10 od 3. předkola fotbalové ligy mistrů zajistil postup do play-off o účast v hlavní fázi soutěže, je bulharský Levski, který vyhrál na hřišti Kajratu Almaty 1-0, stejně jako první domácí zápas. V 21 hodin připomínám, že nastoupí Spartak odvetě v Lyonu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Křížek a Vlci před dalšími zprávami na Radiožurnálu Sport a po nich dojde také na sportovní přehled. Tak hezký večer.
1: 19 hodin a 30 minut. Zprávy a Richard Jandovský.
2: Půdní sucho je v Česku, se v Česku zhoršuje. Letošek patří k těm nejsušším od roku 1961. Podle Českého hydrometeorologického ústavu zatím od začátku roku spadlo nejméně srážek za posledních 65 let. Ubývá vody nejen v nádržích, ale i v řekách. Podle České mykologické společnosti letos minimálně do konce prázdnin taky neporostou houby. Pražská policie se zabývá nepovoleným letem neznámého dronu, který se dostal do blízkosti dopravního letadla. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Událost z minulého čtvrtka nahlásili piloti skandinávské aerolinky SAS. Bezpilotní letoun totiž z kokpitu zahledli ve výšce 1300 metrů, když se chystali na přistání na pražské Ruzyni. Řídící letového provozu následně varovali i další posádky v okolí a nikomu se tak nic nestalo. Policie nyní podle Kropáčové zjišťuje všechny informace a poté stanoví přesnou právní kvalifikaci. Ukrajinské ocelárny Zaporižské Stal zastavili po ruském vzdušném úderu provoz. Informovala o tom ukrajinská média s odvoláním na vlastníka závodu. Při útoku podle něj zemřelo 7 zaměstnanců. Zraněných jsou 20. Zatím není jasné, kdy se výroba v areálu obnoví. K útoku se vyjádřila i Moskva. Uvedla, že v Záporoží v noci zasáhla hutní závod, který podle ní vyrábí plechy pro opevnění a kryty. Až do října bude trvat oprava dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Prahou. Silničáři práce rozdělí do 3 etap, aby po celou dobu mohli řidiči využívat 2 pruhy v každém směru. Úsekem denně projíždí asi 40 000 aut. Rekonstrukce bude stát více než 750 milionů korun. Sport. Plavkyně Barbora Jeníčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Semanová skončila v Paříži 7. Zvítězila Nizozemka Stemberchenová. Na znakařské dvoustovce prošel do finále Jan Čejka z celkové 3. příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin sekundy navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále. Ale bude bez něj.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 omezení za Humpolcem a překážka v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kus za Humpolcem. Na kilometru 94,5 začínají noční opravy vozovky. Zabraný je pravý pruh, zatím bez kolony, ale dojíždí se za levotočovou zatáčkou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za Popůvkami počítejte s kolonou z kilometru 185,5. Sune se to předsjezd k výstavišti, tam na 189,5 blokuje pravý pruh porouchaný kamion, zdržení v osobním autě kolem 10 minut. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most počítejte s kratší kolonou za Spořilovskou, zhruba od Šelky předsjezd na Zahradní město, překáží tam porouchané vozidlo, je to na pár minut. Před Růženou k Belskou se ještě rozjíždí zbytek kolony celou Novopatskou od 0. kilometru Boleslavské D10, osobním autem je to asi na 10 minut. A na silnici 20 na výjezdu z Karlových Varů na Plzeň opatrně v křižovatce na přehradě Březová, došetřují tam srážku 3 osobních aut a brzdí se za zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území bude 22 až 25 a na horách namíříte kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Neon Trees, kapela, která otevřela další část vysílání radiožurnálu Sport. Dva druholigové týmy právě teď hrají svoje zápasy v úvodním kole nové sezóny MOL Cupu, tedy českého fotbalového poháru. Pražská Dukla na hřišti týmu ze čtvrté nejvyšší soutěže, tedy Vikáně, vede 3-0 v 81. minutě a plní roli favorita. To Vlašim to má zatím podstatně složitější na hřišti Vysokého Mýta, také tedy soupeř o dvě soutěže níž než je Vlašim a v 79. minutě je stav vyrovnaný 2-2. Další zprávy už za chvíli ve sportovním přehledu.

0: Jak jste slyšeli ve vysílání Radiožurnálu Sport v živých vstupech na mistrovství Evropy v plavání v Paříži padly dva české rekordy, postarali se o ně na stovce kraulem Barbora Janíčková a na dvoustovce znakařské Jan Čejka. Nejen jejich výsledky připomeneme ve sportovním přehledu, jeho autor František Typovský, ale začne fotbalem. Hezký večer.
1: Hezký večer. Fotbalisté Sparty se chystají v Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Dnes večer budou hájit domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
2: Vždy je to malá výhoda. To, že nehráli tři dny zpátky jako my, je z hlediska odpočinku a fyzické přípravy pro ně výhodné. Ve výsledku ale nechci řešit, jaký měl Lyon o víkendu program a co dělal. Naši prací je soustředit se na Spartu a naším cílem je podat stejný výkon jako před týdnem.
1: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi Olympikem a Spartou začne v Lyonu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 21 hodin.
0: Jen pár hodin před utkáním v Lyonu Sparta oznámila, že brankář Peter Vindal a útočník Jan Kuchta z klubu odcházejí. Dan Vindal míří na hostování do italské druholigové Sampdorie Janov. Český reprezentant Kuchta bude v této sezóně působit v Legii Varšava.
3: Spartu opouštějí strůjci posledního mistrovského titulu letenských v roce 2024. 29-letý Kuchta okusí své třetí zahraniční angažmá. Předtím působil v Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu. Se Spartou Jan Kuchta vyhrál domácí pohár a získal dva mistrovské tituly. U druhého z nich byl i Peter Vindal. Společně zažili předloňský postup Pražanů do hlavní fáze Ligy mistrů. Kuchta i Vindal budou ve Varšavě respektive Janově hostovat do konce sezóny. Lukáš Antoš, Radiožurnál.

0: sekundu vylepšil národní maximum. Miroslav Knedla byl v součtu časů 11. a finále bude bez něj.
1: Český kladivář Volodymyr Myslivčuk bude na mistrovství Evropy v atletice bojovat o medaily. V Birminghamu překvapivě vyhrál pondělní kvalifikaci a večer po 8. hodině vstoupí do finále. Čech s ukrajinskými kořeny Myslivčuk moc neví, co od závodu čekat.
2: Já nevím, protože já jsem do toho finále nedokázal dospěl, jak se dojít. Tak jsem právě strašně rád, že už konečně se to užívám tu finále. Prostě udělat svůj maximální výkon a právě nevím, či se to mně podaří, ale budu makat nad tím, co nejvíc.
1: Mezi 12 nejlepších postoupil i dálkař Petr Mindlschmidt a jeho finále začne po 9:45. V kvalifikace pak ještě v dnešním večerním programu čeká Apolenu Švábíkovou mezi tyčkařkami.
0: V kvalifikaci výšky dnes překvapivě neuspěl bronzový medailista z loňského mistrovství světa Jan Štefela, když sice překonal 219 cm, na 223 cm už ale úspěšný nebyl. Vypadli i Marek Bahník s Matyášem Čudlím, stejně jako diskař Marek Bárta i Pavla Štoutková v rozběhu osmistovky. Na trati 110 metrů překážek postoupili do semifinále Jonáš Kolomazník a Štěpán Števko.
1: Vedení České fotbalové asociace by v nejbližších dnech mělo oznámit další členy nového realizačního týmu reprezentace. Na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru asociace to řekl šéf českého fotbalu David Trunda. Český výběr po nepovedeném mistrovství světa převzal Španěl Santi Denia. Jedním z jeho asistentů bude jeho krajan Pablo Amo. Pokračuje David Trunda.
3: Minulý týden probíhaly osobní schůzky, zatím ještě nepadlo finální rozhodnutí, ale už se rýsuje. Teď v tom krátkodobém horizontu pro mě dva lidi, kondiční trenér a asistent, kde se bavíme o českým trenérovi a asistentovi. V rámci toho realizačního týmu budou znatelné změny.
0: Čeští fotbalisté na přelomu září a října vstoupí 4 zápasy do elitní skupiny Ligy národů. Nejprve v Edenu přivítají Chorvatsko a Anglii, pak se představí ve Španělsku a na závěr znovu proti Angličanům ve Wembley.
1: Fotbalistky pražské Sparty se o účast v hlavní fázi Ligy mistryň utkají se Servette Geneva. Závěrečné předkolo zahájí české šampionky 26. srpna doma. Odvetu odehrají z kraje září ve Švýcarsku. Rozhodl o tom los v sídle Evropské fotbalové unie UEFA. Soupeřky ve druhém nejprestižnějším evropském poháru už znají i hráčky Liberce. V úvodním předkole budou na konci srpna hrát se Sarajevem. Nejprve se představí v Bosně a Hercegovině.
0: A tenista Jakub Menčík zabojuje o postup do semifinále turnaje elitní kategorie Masters v Montrealu. Ve čtvrtfinále nastoupí český reprezentant proti Američanu Benu Sheltonovi, který zatím v Kanadě neztratil ani set. Zápas začne krátce po půlnoci českého času.
1: Tenisovou anonci, dá se říct, na závěr sportovního přehledu připravil František Typovský. Díky.
0: Naslyšenou.

0: Dnes v našem vysílání připomínáme, že je to přesně 10 let od dne, kdy vybojoval judista Lukáš Krpálek svou první zlatou olympijskou medaili. O jeho úspěchu z RIA vědí i děti, které sám trénuje na letním kempu své Krpálek Academy.
1: Děcka, víte, co se stalo před 10 lety? Dneska přesně před 10 lety.
2: Nevíte, jo.
1: Fakt to nevíte?
3: Co nevíme?
1: Co se stalo dneska přesně před 10 lety?
3: Ne.
1: Tenhle ten borec vyhrál poprvé olympijské hry.
3: Já to mám vědět, že se nemám 10 let.
1: A před pěti se stalo co?
3: Vyhrál zase.
1: A jak se vám tady líbí?
4: Dobře.
1: Hele, a chcete Lukáše porazit ve všem?
4: Jo.
1: A v čem nejvíc?
3: Judo.
1: Judo? V basketu ne.
2: Ale vy si nedáváte malý cíl, ale...
5: Ten smích Lukáše Krpálka je v areálu ve Zbraslavicích slyšet hodně často. I přesto, že děti absolvují tréninkové dávky v judu, ale i v jiných sportech, jsou vlastně pořád v dobré náladě. Lukáši, máte vy na to nějaký recept?
6: Já se snažím prostě zapojit do všeho, co jde, a samozřejmě děcka jsou soutěživí a když můžou mě v něčem porazit, tak o to větší chuť do toho dávají. A takže je to fajn. No. A není to jenom v těch ostatních aktivitách, ale je to samozřejmě i v judu, že kolikrát na mě jde 5-10 dětí a snaží se mě někde svalit, porazit a podobně, takže je to fajn.
3: Vyhráli bychom tím, že všechny Krpálek Academy by na něho skočili a to bychom vyhráli.
1: To ale jedině. Jeden bude chybět a stejně prohrajete.
3: Ne. Je nás výhne sto.
5: Tady ten malý klučina, kterému se evidentně zalíbil diktafon, má určitě pravdu, protože těch dětí je více než sto, přesně 112. A kromě Lukáše Krpálka se o ně starají další někdejší výteční judisté nebo trenéři a třeba také Petr Lacina, který dovedl Lukáše Krpálka ke všem jeho úspěchům. I Petr Lacina se tak jen pousměje, když vidí, jak se jeden z nejlepších světových judistů historie baví při hrách s dětmi.
7: To prostě srdcař, duše šampiona, a to srdce dává i tady do těchto kempů, do těch akcí Krpálek Akademie, i do té celé akademie, do toho budování toho všeho. A myslím si, že jsme se, tak jako jsme se sešli dobře na Žněnce, tak jsme se sešli v akademii, protože on třeba dělá věci, které by mě absolutně nenapadly. On dbá prostě o tu značku, o tu kvalitu, a já zase se starám o tu kvalitu tréninkového procesu, a zase prostě každý máme tu svoji sféru, kterou děláme prostě na 100%. A hrozně bych řekl, že se v tom jakoby doplňujeme.
6: Mě to hrozně baví a já hrozně rád nějakým způsobem motivuju děti, ukazuju jim tu cestu, kterou se vydávat prostě na tom táboře, tím, že člověk stráví s těma dětma týden, má tam různé aktivity, má na to dostatek času všechny ty aktivity projít, vyzkoušet si všecko možné, tak to je prostě super. Mě na tom nejvíc těší to, že potom ty reakce, ať už těch dětí nebo rodičů, tak jsou opravdu krásné, a to mě samozřejmě že mě na tom nejvíc baví.
5: Navazuje na Petra Lacinu Lukáš Krpálek a odměnou mu je pohled do spokojených očí dětí a to, že děti už teď hlásí, že na tábor s ním pojedou i za rok. Ze Zbraslavic Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Green Day na Radiožurnálu Sport 5 minut před 20. hodinou. Nakonec bez překvapení skončily dva dnešní zápasy v úvodním kole MOL Cupu, ve kterém týmy z druhé nejvyšší soutěže nastoupily na hřištích soupeřů ze čtvrté ligy. Vlašim dvěma góly v závěru nakonec porazila Vysoké Mýto 4-2, no a pražská Dukla ta přehrála 3-0 Vikáň.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Rodné lány dávno rozorány.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Richardem Jandovským.
3: Růst spotřebitelských cen v červenci mírně zrychlil, zdražila hlavně paliva. Zemětřesení v Kolumbii nepřežilo nejméně 240 lidí. Kladiváře Myslivčuka a dálkaře Mindlšmida čeká finále mistrovství Evropy v atletice. A zítra čekáme jasno a teploty do 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší, informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
4: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
5: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
4: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny, zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit, podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka, hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
6: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
4: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Počet potvrzených obětí včerejšího zemětřesení v Kolumbii stoupl na 240. Pravděpodobně ale ještě poroste, protože lidé dál hlásí stovky nezvěstných. Na nouzovou linku Českého ministerstva zahraničí se zatím žádný Čech s žádostí o pomoc neobrátil. Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za poslední roky vyhlásila v celé zemi nouzový stav.
7: Hasiči, civilní garda i dobrovolníci dál pokračují v prohledávání trosek a vyprošťování lidí. Ze sutin se jim daří zachraňovat zavalené a zasypané lidi i zvířata. Otřesy vycházející z hloubky asi 100 kilometrů způsobily kolaps desítek budov a poškodili velké množství dalších. Ve městě Cali se zhroutila taky budova nemocnice a pod troskami tam zůstaly stovky pacientů. Pomoc přislíbily země Latinské Ameriky, Spojené státy i Evropská unie. Zasažená oblast je jednou z nejchudších částí Kolumbie. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Nové seriály Hec a Na tělo i dvoudílný televizní film Gerta Schnirch na podzim uvede Česká televize. Program na poslední třetinu roku představila dnes. Vrátí se i Stardance a třetí série Jiřího Strecha docent.
8: Pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
9: Jsou to přes 30 let staré případy.
10: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
11: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd, plukovníka Milana Šery, Ondřej Vetchý.
12: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
11: Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
13: Dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové o divokém odsunu v Brně po druhé světové válce.
11: Proměny se už 30. srpna dočká diskuzní pořad Nedělní debata. Nově propojí přímý politický souboj s odbornou analytickou částí. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport.
14: Fotbalisti pražské Sparty budou hrát o setrvání v kvalifikaci Ligy mistrů. Po úvodní domácí výhře 2-1 nad Lyonem je čeká odveta třetího předkola ve Francii. Zápas začne za necelou hodinu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Atleti Volodymyr Myslivčuk a Petr Mindlšmid se připravují na večerní finále mistrovství Evropy. Kladivář s ukrajinskými kořeny Myslivčuk půjde v anglickém Birminghamu do akce už za pár minut. Dálkař Mindlšmid bude o medaile bojovat zhruba za hodinu. Další podrobnosti přidá reportér Jakub Marek.
15: A Myslivčuk ve 30 letech poprvé na velké akci postoupil do finále, když včera překvapivě ovládl kvalifikaci. Závod tedy začne zhruba za 5 minut a český reprezentant půjde na řadu jako 10. z 12 finalistů. Dálkař Mindlšmid pak vstoupí do soutěže po čtvrt na 10. A kvalifikaci tady čeká ve večerním bloku tyčkařku a Polenu Švábíkovou. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Zelená vlna
16: známe lepší cestu.
17: Překážka na D1 v Brně a také u Mirošovic. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za sjezdem na Popůvky hlásíte překážku. Na kilometru 189,5 stojí kamion s defektem, blokuje pravý pruh a jede se okolo pouze levým. Kolona popojíždí z kilometru 187,5 a naberete v ní pár minut navíc. Na D1 ve směru z Brna do Prahy spozorněte za sjezdem na Benešov. Na 20. kilometru je v odstavném pruhu porouchané nákladní auto. Místo je označené 6 šipkou silničářů a kužely. Auta tam vybočují z pravého pruhu. Na silnici 20 na výjezdu z Karlových Varů do Plzně dejte pozor v křižovatce na přehradě Březová. Následky nehody tam už odklidily, i tak se ale projíždí velmi podmalu. A ještě na Táborsku hlásíte uzavřenou silnici 135 na výjezdu z Bechyně ve směru na Dražíč. Kousek za obcí tam srazilo auto cyklistů a na místě zasahují záchranáři. Nedá se projet ani jedním směrem a náhradní trasa pro osobní auta je možná například přes Týn nad Vltavou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 až 25, na horách naměříte kolem 17. To byly zprávy.
18: Zprávy skončily ve 20 hodin a 6 minut a pokračuje dál vysílání radiožurnálu Sport, kterému teď bude vládnout atletika a také fotbal. V 21 hodin Sparta rozehraje z odvetu třetího předkola Ligy mistrů na hřišti Lyonu, ale my se už během této hodiny spojíme s reportérem Tomášem Petrem, který bude komentovat přímý přenos. Zjistíme předzápasové informace. Ve vysílání byste měli slyšet také našeho fotbalového experta Pavla Horváta, ale už za chvíli vyrazíme do Birminghamu na atletické mistrovství Evropy.
16: Radiožurnál Sport
19: a Ondřej Prokop.

0: Dva prince, o kterých zpívala kapela Spin Doctors ve vysílání Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 10 minut vystřídají dva reportéři. Jakub Marek a Adam Procházka totiž sledují dění na mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu, kde se už rozběhl dnešní večerní program. Tak vítejte ve vysílání.
1: Rekord 86-74. Jurij Sedek.
0: Tady ještě jednou tedy můžeme se spojit do Birminghamu a s našimi reportéry Jakubem Markem a Adamem Procházkou. Tak máte slovo, jaký bude dnešní večerní program?
2: Příjemný večer z Birminghamu, teď už tady před okamžikem začala soutěž, která nás extrémně zajímá, tedy finále kladivářů. I po letech s českou účastí Volodymyr Myslivčuk, rodák z Ukrajiny, ve 30 letech se dostal do svého prvního velkého dospělého finále na mezinárodní akci a Volodymyr Myslivčuk půjde na řadu jako desátý. Včera překvapivě vyhrál kvalifikaci hned prvním pokusem, takže už dál házet nemusel a mohl tak šetřit své síly. Aktuálně mají dva pokusy, respektive jeden pokus za sebou. Dva muži, Michailo Kochan, 78 metrů 70 cm, tento Ukrajinec je jedním z favoritů této soutěže, stejně tak jako Jan Chossinan, Francouz, který vede letošní evropské tabulky, ale ten zapsal křížek v první sérii. Teď další ze spolufavoritů, velmi zkušený Polák Fajdek, kladivo letělo také k 80 metrům, pravděpodobně to bude kvalitnější soutěž než ta včerejší kvalifikace, kterou vyhrál výkonem 79-61 právě Volodymyr Myslivčuk. A Pavel Fajdek teď ještě čeká na změření toho svého úvodního pokusu, ale bylo to zhruba na 79 metrů, ano, 79 metrů a 13 cm a jde tak do průběžného vedení.
3: No, další v pořadí bude Maďar Benz Haláš a ten má takovou zajímavou statistiku, vlastně takovou smolnou medailovou, protože on na velkých akcích, počítejme olympijské hry, mistrovství světa i mistrovství Evropy, získal 7 medailí, ale žádná z nich nebyla zlatá. Myslím, že to jsou 4 bronzy, 3 stříbra a bude se snažit, aby tady tohle medailové prokletí narušil a získal tedy zlato. No a už se rozjela taky kvalifikace tyčkařek, kde máme zastoupení české v podání Apoleny Švábíkové, tedy sestry té slavnější Amálie Švábíkové, ale pozor, zpátky ke kladivářům, protože zmiňovaný Haláš překonal hranici 80 metrů jako první na tomto evropském šampionátu, protože připomeňme, nejlepší kvalifikační pokus má na kontě právě český reprezentant Volodymyr Myslivčuk, to bylo 79,61 metrů. Teď si počkáme na oficiální změření tedy pokusu Haláže, který jde do čela a je to 80 metrů a 96 cm.
2: A mezi tím Češka v tyčkařském sektoru Apolena Švábíková založila na 4 metrech a 10 cm, překonala laťku v této výšce, takže teď si může jít zase odpočinout na nějakou tu chvíli, ale samozřejmě nebude tam nikde ležet v sektoru, bude se stále hýbat tak, aby zůstávala v tempu. Ta kvalifikace tyčkařek bude ještě hodně dlouhá a zhruba za nějakou hodinu nás čeká další zajímavá soutěž s českou účastí a bude to finále.
3: Bude to finále dálky, kde máme Petra Mindošmita, českého reprezentanta, a tam je zajímavé, že on se do toho finále probojoval úplně opačným způsobem než Volodymyr Myslivčuk, tedy kladivář, který vlastně jednou hodil v kvalifikaci, nejlepší výkon rovnou do finále, to Petr Mindošmit, dálkař, musel bojovat, dva přešlapy, zbýval mu poslední pokus v kvalifikaci, ale nakonec dokázal skočit 791 cm a díky tomu se do finále dostal jako poslední 12. muž, takže jakýkoliv útok na medaily v podání Petra Mindlschmidta, to by bylo velké a příjemné překvapení.
2: Mezitím další ze spolufavoritů kladivářské soutěže Merlin Huml, německý kladivář, prvním pokusem 79 metrů a 8 cm, tak to už je třetí kladivář za 79 metrů. Huml se tak řadí na třetí pozici za vedoucího Haláše a druhého Fajdeka. Ještě se můžeme vrátit i k tomu, co se tady dnes dělo v tom úvodním bloku soutěží, a ten úvodní blok soutěží rozhodně nebyl povedený z pohledu českého výškaře Jana Štefely, který překonal 219 cm, 223 cm už ne a nepostoupil tak překvapivě do finále.
3: A docela nás překvapilo, nás novináře, kteří jsme na něj čekali v mixzóně, že se vlastně u novinářů vůbec nezastavil, jenom tak prošel. Byl hodně zklamaný, to bylo vidět vlastně i po tom, co neskočil tu laťku a věděl, že už skončí v kvalifikaci. On tam měl vlastně hlavu v dlaní a Jirka dlouho to rozdýchával a zpracovával, no a zřejmě kvůli tomu se potom tedy u nás novinářů ani nezastavili, jenom prošel, byť jsme ho o rozhovor prosili, takže ohlasy Jana Štefely jste tedy kvůli tomu ve vysílání Radiožurnálu Sport slyšet nemohli. No a kdo skončil taky v kvalifikaci, to byl diskař Marek Bárta, anebo taky čeští výškaři, kromě Jana Štefely ještě Matyáš Čudlí a taky Marek Bahník.
2: Už se dívám, jestli se nebude pomalu blížit první pokus Volodymyra Myslivčuka. Teď je v té kladivářské kleci Islandian Jonsson. Ten by neměl úplně čeřit v úzovkách vody mezi právě medailovými pozicemi, ale třeba Jonsson dnes překvapí, zatím letos 78 metrů a 3 cm, teď prvním pokusem 74,38, takže průběžně páté místo, tedy poslední těch, kterým se pokusy měřily, protože už jsme zmiňovali Francouze Chassinana, který měl křížek v zápisu, stejně tak jako Maďar Sabados. Teď přijde na řadu Kypřan Kesidis, pak Brit Norris. Brita Norrise tady vítalo publikum a řekl bych, že dnes tu je o poznání víc fanoušků než včera. Nakonec podle oficiálních údajů včera tady bylo necelých 14 tisíc fanoušků, teď možná by se to mohlo blížit třeba i ke 20 tisícům, ale samozřejmě chytřejší budeme v tomto ohledu, až se to všechno spočítá. Kypřan Kesidis teď odhodil kladivo, ale to šlo hodně, hodně na levou stranu, nakonec zhruba metr vedle výseče, takže také tento pokus se mu měřit nebude.
3: Bylo by to nějakých zhruba 76-7 metrů, ale jak už říkal kolega Jakub Marek, pokus se měřit nebude. Už teď je vlastně jasné, když se podíváme zatím na vedoucího muže toho finále kladivářů Bence Haláše, který tedy ve vodí výkonem 80 metrů 96 cm, že pokud by Volodymyr Myslivčuk, tedy český reprezentant, chtěl pomýšlet na zlatou medaili, musel by minimálně překonat vlastní osobní rekord, který má z letoška. Je to hodnota 80 metrů a 69 cm z března. Hodil to na Kypru, nikdy vlastně předtím ani potom 80-metrovou hranici Volodymyr Myslivčuk nepřekonal, byť se v kvalifikaci přiblížil 79-61. No a za chvíli přijde na řadu tedy jeho první pokus ve finále. Teď se k prvnímu pokusu odhodlává Brit Jake Norris, který tu má velkou podporu. Viděli jsme i nápisy Go Jake. Teď odhodil kladivo zhruba na nějakou hranici 75 metrů, takže ten by neměl v tuhle chvíli ohrozit tu vedoucí trojici v tuhle chvíli na medailových pozicích. Připomínám, tedy zůstává Maďar Haláš, Polák Fajdek, to je mimochodem nejstarší kladivář na tom startovním poli ve finále, 37 let. No a třetí je Němec Huml. Teď tedy čekáme, až se započítá pokus Norrise, Brita, a je to nakonec 74 metrů a 61 cm. No a jeden muž s modrou kšiltovkou s nápisem Čekia už se pomalu dostává do toho kladivářského sektoru.
2: Volodymyr Myslivčuk tradičně s modrou kšiltovkou s kšiltem dozadu teď vstupuje se 7¼-kilovým náčiním právě do kladivářského kruhu, do kladivářské klece, a teď se chystá na svůj úplně premiérový hod ve finále velkého šampionátu. Ve 30 letech Volodymyr Myslivčuk teď se bude snažit napodobit to, co tady třeba předvedl včera prvním pokusem v kvalifikaci. Teď roztáčí své kladivo, aby mělo co největší rychlost. Letí to poměrně daleko. Ano, výborný první pokus. Nebude to tak daleko jako u Maďara Haláše. Teď ještě vstup pro posluchače Radiožurnálu. I oni se doví o výkonu Volodymyra Myslivčuka. Teď už se měří pokus Volodymyra Myslivčuka, ten první dolétl zhruba na hranici 78 metrů. Ano, 78 metrů a 45 cm, to je velmi slušný základ ve finále evropského šampionátu tady v Birminghamu. Aktuálně páté místo pro Myslivčuka, ale je to tam velmi těsné. Na druhém místě Polák Pavel Fajdek, 79 metrů a 13 cm, takže to je zhruba 70 cm rozdíl mezi druhým a pátým místem, a Myslivčuk ukazuje, že skutečně letos má extrémně stabilní formu, ze kterému ulétl hod, který byl 80 metrů a 69 cm. To si myslím, že by tady třeba i mohlo stačit na jednu z medailí, ale před Myslivčukem jsou velké hvězdy nejen evropského, ale světového hodu kladivem: Maďar Haláš, Polák Fajdek, Němec Huml, Ukrajinec Kochan, a to ještě Francouz Chassinan, který vede letošní evropské tabulky, tak ten má z první série kříž. křížek. Každopádně první série velmi slibná pro českého reprezentanta v hodu kladivem Volodymyra Myslivčuka. Aktuálně drží 5. místo. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: No a my se teď přesuneme z Birminghamu do Francie, konkrétně do Lyonu v našem vysílání, protože v 21 hodin spartanští fotbalisté nastoupí k odvetě třetího předkola Ligy mistrů proti domácímu Olympiku. Z Letné mají k dispozici jednogólový náskok, vyhráli první zápas 2-1. Ten druhý bude stejně jako ten letenský sledovat a komentovat Tomáš Petr, kterého už teď zdravím do Lyonu. Hezký večer.
6: Hezký večer do Čech.
0: Určitě bude zajímavý pohled na sestavy. Ta spartianská by se měla hodně lišit od víkendové z Mladé Boleslavy a přibližovat tomu prvnímu zápasu. Na straně Lyonu se naopak čeká hodně změn oproti zápasu na Letné. Tak jak to tedy je doopravdy?
6: Když vezmeme tu spartianskou sestavu, která nás určitě zajímá více, tak je tam 7 změn oproti Mladé Boleslavi, nebo chcete-li, je to návrat přesně k té sestavě, která nastoupila proti Olympiku Lyon před týdnem na Letné. Takže v bráně bude Surovčík, před ním obrana Suchomel, Ševinský, Serencen a Rineš, následuje záložní trojice Irvin, Macek a Karabec a vepředu pak trojlístek Mercado, Brunes a Alcocer. Takže očekávaná sestava, tady asi se nedalo od Briana Priského čekat nějaké překvapení. Ostatně ani Lyon zas tak nepřekvapil, jsou tam změny oproti tomu prvnímu duelu, ale jsou to změny, které se všeobecně očekávaly, tedy že v sestavě nastoupí rychlá křídla Fofana a Nouama a také, že obranu vystrží Niakate. To znamená, že v bráně tedy slovenský brankář Greif, před ním obrana Abner Vinicius, Niakate, Kluivert a Maitland-Niles, defenzivní štíty Tesman a Morton, před nimi pak Fofana, Tolisso a Nouamah a na hrotu útoku bude Openda.
0: No a samozřejmě by bylo zajímavé také, jestli si měl možnost být nebo mít informace o tom, jak Lyon chce přistoupit k tomu zápasu. Dá se očekávat opravdu od začátku velký tlak i před těmi plnými tribunami.
6: Dá se očekávat, že tady bude veselo, možná jste poznali podle toho pískotu a bučení, co se teď děje, na trávník nastoupili v těch rudých rozlišovacích nebo rozsvičovacích tričkách Spartané, ten kotel, ke kterému teď míří a tleskají, ten by měl čítat zhruba 300 fanoušků Sparty, celkově bych tady mělo být asi 400, jinak ta kapacita stadionu je necelých 60 tisíc diváků a mělo by být skoro plno, podle těch posledních informací by mělo být prodáno snad 52 tisíc lístků, což tedy značí opravdu prakticky vyprodaný a stadion, dá se očekávat, že ten první domácí zápas v nové sezóně, protože pro Olympik ještě nezačala sezóna, bude určitě z pohledu hráčů i z pohledu fanoušků velkou věcí, z pohledu toho natěšení očekávám velký nástup Lyonu i vzhledem k tomu, jak už jsem říkal, že nastoupili Fofana a Nouamah, kteří by měli výrazně zrychlit tu hru v křídelních prostorech a myslím si, že pro Spartu bude samozřejmě důležité přežít těch 90 minut bez úhony, ale obzvlášť zvládnout ten úvod, aby vlastně ten jednogolový náskok z Letné nezmizel hned na úvod zápasu. Dá se očekávat určitě aktivnější hra než na Letné, kde to Lyon, dá se říci, zakopal, nechtěl hrát, byl hodně pasivní, nechal Spartu napadat vysoko, to tady asi neočekáváme nikdo. Ostatně i trenér Brian Priske mluvil o tom, že počítá s jiným herním projevem Lyonu. Včera na tiskové konferenci mluvil, že i je připravený na nějaké změny v rozestavení a další věci, že zkrátka čeká opravdu hodně odlišný zápas od toho prvního.
0: A bylo vůbec ještě tématem to nepovedené víkendové utkání v Mladé Boleslavi? Může to mít vliv i na dnešní zápas?
6: Motivem to samozřejmě bylo hlavním. Mluvilo se o tom, proč to bylo, jestli ty změny měly být, neměly být. Bylo to vlastně takové pokračování, řekl bych, té pozápasové tiskovky z Mladé Boleslavi, ale mluvilo se i o dalších věcech. Hodně se mluvilo o Lukáši Haraslínovi, který stále jedná o tom svém přestupu do Saudské Arábie. V mezidobí už tedy od té včerejší tiskové konference vlastně odešli golman Vindal a ještě před ním útočník Kuchta. takže Sparta dotáhla dva z těch tří očekávaných přestupů. A také se třeba mluvilo i v souvislosti s Lukášem Haraslínem o tom, co kdyby to dnes došlo do penalt, protože Lukáš Haraslín, to je exekutor penalty číslo 1 ve Spartě, nebo teď už možná říkejme byl, protože opravdu ten jeho přestup je tak blízko, že už Sparta asi musí myslet na to, jak to bude vypadat bez něj. Brian Priske, ten se tak pousmál a podíval se po své levici, kde seděl útočník Brunes, a mluvil o tom, že tenhle jeho norský kamarád, přesně tak to říkal, to zvládá velmi dobře, takže on je určitě jedním z aspirantů na to převzít tuhle roli. Určitě se dá počítat i třeba s Karabcem, ale myslím, že kdyby došlo do penaltového rozstřelu, tak Sparta při pohledu na tu soupisku možná tu pětici exekutorů bude vybírat poměrně složitě, ale k tomu je samozřejmě daleko. Třeba to letenští je zvládnou v té základní hrací době nebo v prodloužení. To všechno se dozvíme samozřejmě po 21. hodině, kdy začne odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi Lyonem a Spartou.
0: A to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport i s Tomášem Petrem, takže se těším brzy naslyšenou.
6: Naslyšenou.

0: Ve 20 hodin a 30 minut téměř teď vynecháme zprávy, protože se pomalu přibližuje druhý pokus českého kladiváře Volodymyra Myslivčuka ve finále mistrovství Evropy v Birminghamu a u toho samozřejmě nemůžeme chybět, takže se vracíme za našimi reportéry Jakubem Markem a Adamem Procházkou.
1: Krásný večer, Volodymyra Myslivčuka bude čekat druhý pokus. Pokusí se vylepšit ten první, kdy hodil 78 metrů a 45 centimetrů. To zatím znamená průběžné páté místo. Vede stále Maďar Haláš, který při tom prvním pokusu hodil 80-96. Druhý Polák Fajdek 79-13 a třetí Němec Huml 79-8. Takže Volodymyr Myslivčuk má dobrý, řekněme, základ, ale samozřejmě potom kdyby chtěl pomýšlet na medaile, tak se musí ještě trochu předvést. Zajímavé je, že lídr letošních evropských tabulek, Francouz Jan Chossénan, zatím dvakrát nemá změřený pokus, protože to pokaždé trefil do té ochranné sítě, nedokázal to kladivo nasměrovat do výseče, takže toho bude čekat hodně nervózní pokus. Vlastně to připomíná situaci ze včerejška českého dálkaře Petra Majdlošmita, který v kvalifikaci měl dva přešlapy a potom musel skočit. Povedlo se mu to a postoupil do finále, tak teď podobná situace bude čekat velkého favorita kladivářské soutěže Chossénana. Teď ale jsme tady v Birminghamu viděli pokus Islanďana Erna Hilmara Jonsona, ten se zařadil těsně za Čecha Myslivčuka a teď je na řadě Brit Jake Norris.
2: Volodymyr Myslivčuk je po první sérii na pátém místě výkonem 78 metrů 45 centimetrů, zhruba za nějaké 2-3 minuty půjde na svůj druhý pokus. Vše podstatné uslyšíte na radiožurnálu Sport z Birminghamu. Jakub Marek, radiožurnál. A my můžeme pokračovat na radiožurnálu Sport, protože už se blíží právě pokus Volodymyra Myslivčuka, ještě před ním zmiňovaný Brit Jake Norris, který prvním pokusem se dostal pro něj jen na 74 metrů a 61 centimetrů. Kromě zmiňovaného Chossénana i Maďar Sabados a Kipsan Kesidis jsou v hodně nepříjemné situaci, kdy zapsali dva křížky v prvních dvou sériích a teď budou mít jeden pokus na to, aby se probojovali do užšího finále pro 8 nejlepších. Tomu užšímu finále aktuálně velmi blízko, řekl bych už Volodymyr Myslivčuk, protože za 78 metrů hodit ve finále mistrovství Evropy to rozhodně už není. Jen tak bude se o to aktuálně snažit Brit Jake Norris, který tady má samozřejmě velkou podporu domácího publika, už také roztáčí své 4 otočky a kladivo, respektive to náčiní Jakea Norrise končí v síti, takže to není zlepšení. Norris je stále na 9. místě.
1: Sledujeme pro vás samozřejmě taky kvalifikaci tyčkařek, ve které bojuje o postup do finále taky Češka Apolena Švábíková. Ta má za sebou tedy tu první zdolanou laťku 410 cm a čeká ji za malou chvíli určitě taky pokus na 425 cm. Několik tyčkařek vynechalo, jedna dlouho bojovala na té první laťce. To byla Ukrajinka Marina Kilipková, která to tak trochu zdržela, protože až na třetí pokus pokořila 410 cm. Volodymyr Myslivčuk, český reprezentant a kladivář, už je připravený vedle toho kladivářského sektoru. Ještě čeká na pokyn, kdy se bude moct vydat do toho kruhu pro kladiváře. Mezitím se tady taky mimochodem běží finále na 5000 metrů žen. Tam české zastoupení nemáme. Takže ještě čekáme na pokus Volodymyra Myslivčuka. Připomínám, bude to jeho druhý pokus ve finále soutěže kladivářů.
2: On musel Volodymyr Myslivčuk počkat, než organizátoři tady odstraní kladivo, které skončilo v síti. Ještě tam byla lehká úprava sítě, takže teď trochu čekání pro Volodymyra Myslivčuka, ale myslím si, že to by ho nijak rozhodit nemělo, protože kladiváři jsou na tyto situace velmi zvyklí. Ke zmiňovanému závodu na 5 kilometrů žen nejdřív to vypadalo v uvozovkách jako 5 kilometrů chůze, protože to tempo v prvních okruzích bylo hodně pomalé, nikomu se nechtělo dopředu. I teď to není nějak natažené. vyčištěné právě celé to startovní pole, zatím žádné vysoké tempo se neběží a to si myslím, že hodně hraje do not Italce Batokletiové, jasné favorice, která má obrovský finish, obrovské zrychlení, takže ta si myslím tam v tom tempu, které je pro ní možná takovým výklusem libuje, teď ještě zbývá vytrvalkyním 6 kol do cíle právě běhu na 5 kilometrů. Volodymyr Myslivčuk stále čeká, stále ještě nemůže do kruhu, i když teď si myslím, že by tam neměl být žádný problém. Kladivo od Brita Norise už je odstraněno, sítě také připravená k pokusu Volodymyra Myslivčuka, ale ještě tam debatují rozhodčí o něčem, nevím aktuálně o čem, tak si můžeme zopakovat, že vede tuto soutěž v průběhu druhé série Benz Haláš, Maďar 80 metrů 96 cm, na druhé pozici Pavel Fajdek 79,13 a na třetí pozici Merlin Huml, Němec 79 metrů a 8 cm.
1: S Volodymyrem Myslivčukem se samozřejmě pojí ten jeho životní příběh, protože byl narozený v Ukrajině a do Česka přišel vlastně za prací, potom zašel Česko reprezentovat i v hodu právě kladivem, nakonec se začal dostávat i na velké akce, na té první velké akci v českém dresu byl vlastně na mistrovství Evropy v Římě před 2 lety, tam tedy neprošel z kvalifikace do finále, v kvalifikaci skončil taky potom o rok později na mistrovství světa v Tokiu, tam to bylo hodně těsné, byl vlastně 13. v té kvalifikaci a nejlepší 12. postoupila do finále a právě tady v Birminghamu mu to zatím sedlo asi úplně nejlépe, protože se poprvé tedy v kariéře dostal do finále velkého šampionátu, kde už můžeme připomenout, má první pokus za sebou 78 metrů a 45 cm a stále čeká na svůj druhý pokus. On je Volodymyr Myslivčuk takový pohodář, takže mu to asi úplně vadit nebude, ale ta prodleva už je celkem dlouhá.
2: Ano, teď už je ta prodleva skutečně nestandardní. Na druhé straně stadionu teď aktuálně Apolena Švábíková absolvovala svůj první pokus na 4 metrech a 25 cm v tyčkarském sektoru 4.10 zvládla na poprvé, teď na poprvé ne a bohužel mi přišlo, jestli tam nedošlo k nějakému zranění, protože tak pokulhává a Polena Švábíková, ona spadla z těch 4 metrů do kastlíku, ne sice úplně, částečně ještě na doskočiště, ale částečně na ten kastlík, do kterého zasouvají tyčkařky své tyče, ale už to vypadá, že se rozešla, ale evidentně je a Polena Švábíková otřesená, takže to rozhodně není dobré znamení k tomu, aby tady třeba se dostala překvapivě do finále evropského šampionátu, tato juniorská medailistka z loňského evropského šampionátu juniorů, ta je tady na své první akci velké mezi dospělými.
1: Na tu se kvalifikovala osobním rekordem 451 cm v Aténách na začátku července. Díky tomu je tady a samozřejmě, jak už to bývá u sourozenců ve vrcholovém sportu, tak často samozřejmě bývá označována jako sestra té slavnější české rekordmanky, tedy Amálie Švábíkové. A musíme připomenout, že ta na letošním evropském šampionátu chybí a to ne kvůli zranění, ale kvůli tomu, že je těhotná a potom taky doplnila, že se určitě plánuje vrátit k závodění. Tady na evropském šampionátu tedy zatím jenom její sestra Apolena Švábíková.
2: Amálie Švábíková na v tyčkarském sektoru chybí, ale je tady v Birminghamu. Dnes jsem jí potkal, ona tady podporuje svého partnera a budoucího otce právě Amálie Švábíkové, Ondřeje Kopeckého, český desetibojař, ten vstoupí zítra do desetiboje, stejně tak jako Vilém Stráský a Tomas Jervinen. No a když se dívám na Volodymyra Myslivčuka, tak mně přijde, že si vlastně teď sundal takovou tu ochranu bandáž z ruky, jako kdyby ta prodleva měla být ještě delší, ale tady z našeho pohledu, z komentátorské tady pozice, tady těžko hodnotit, co se teď v kladivářském sektoru děje nebo neděje. Stále tam je připravený Volodymyr Myslivčuk u klece kladivářů, ale rozhodčí něco řeší, dívají se do počítače, ale netušíme, proč se teď v kladivářské soutěži nezávodí.
1: Tak se asi z Birminghamu zase přihlásíme za malou chvíli.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 20 hodin, 42 minut, vracíme se zase do Birminghamu na atletické mistrovství Evropy, protože už by konečně se mohl Volodymyr Myslivčuk dočkat svého druhého pokusu ve finále kladivářů. Takže slovo mají Jakub Marek a Adam Procházka.
1: To čekání bylo hodně dlouhé, ale teď už je Volodymyr Myslivčuk právě v kladivářském kruhu a je připravený ke svému druhému pokusu. Ten první byl dlouhý 78 metrů a 45 cm. Průběžně je Myslivčuk na pátém místě ve finále evropského šampionátu mezi kladiváři. Teď kladivo, řekl bych, letí ještě dál, tak to vypadalo, že nakonec spadne na nějakých 76-7 metrech, ale to bude za 79 metrů a dost možná útok na aktuální průběžnou medailovou pozici. Tak Volodymyr Myslivčuk

0: Žen na 5000 metrů finále. Titul obhájela Italka Nadia Batocletiová, čas 15 minut 37 sekund 84 setin. Druhá Španělka Marta Garciová, třetí další Italka Majory Mikolová. A to znamená, že tedy další dvojitá italská radost, podobně jako to třeba bylo v soutěži koulařů, kde byl první Ital Fabry, druhý Ital Vír. No a ještě doplním, že tedy Nadia Batocletiová vyhrála v tom Římě před 2 lety nejenom závod na 5000 metrů, ale i na 10000 metrů.
1: Tolik prozatím atletika, dobré zprávy. Na druhém místě aktuálně Volodymyr Myslivčuk. My se zase přesuneme k fotbalu, protože jsme ve spojení s naším expertem Pavlem Horvátem a probereme předzápasové informace k utkání Sparty v Lyonu v odvetě třetího předkola Ligy mistrů. Tak dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Co říkáš sestavám? Dalo se to čekat, že Spartané se tedy vrátí k té úspěšné z prvního zápasu s Lyonem a budou se snažit hlavně zapomenout na to, co bylo k vidění v Mladé Boleslavi a jaká sestava tedy hrála. Lyon naopak určitě zesílil, tak co tedy tomu říkáš? Všechno podle očekávání z tohoto pohledu?
2: Je to tak, souhlasím s tím, všechno podle očekávání, jak Lyon, tak hlavně Sparta se vrátila k tomu, v čem byla úspěšná. Já jenom doufám, že samozřejmě v tom kotli, který určitě v Lyonu bude, tak že nepodlehnou té atmosféře a budou hrát aktivně. Samozřejmě můžou být pasáže, kdy se Sparta dostane pod nějaký tlak, ale bylo by dobrý prostě to kouskovat, nedostat se pod nějaký souvislý tlak, aby prostě Lyon neměl úplně tu cestu takovou jednoduchou. No.
1: Jak těžký to je úkol, protože samozřejmě v hlavách to určitě bude, první zápas se povedl, ale soupeř teď v plné síle doma před plným stadionem, takže určitě hned od začátku bude chtít na Spartany zatlačit, tak jak nastavit tu hlavu, aby opravdu Spartané vyloženě třeba nezalezli?
2: No a hned od začátku musí Sparta být aktivní, tak jako byla doma. Myslím si, že to byla dobrá cesta, dobrá volba a fungovalo to. Já si myslím, že Lyon úplně nějak výrazně tu taktiku měnit nebude. Samozřejmě budou tam jiný hráči malinko, ale ty rozehrávky, to, na co Sparta byla připravená, to si myslím, že bude hodně podobný. Myslím si, že možná ještě i Adam Karabec k tomu bude mít nějaký proslov, protože přeci jenom ty hráče určitě bude znát nejlíp ze všech a byť určitě Priského tým, myslím, ten realizační má nějaký videa, možnosti, rozbory a tak dále, tak si myslím, že nejvíc informací může dát Adam Karabec.
1: Mluvilo se o tom už před tím prvním utkáním, nic se na tom nemění před odvetou, francouzská liga ještě nezačala, takže je v tom výhoda Sparty, že má těch zápasů víc, i když tedy ten poslední byl hrubě nepovedený.
2: No, tak většina toho týmu si nezahrála v Boleslavi, takže, nebo nějakou část jenom, takže ten zápas opravdu byl k ničemu, ale bylo vidět v tom prvním zápase, že ty hráči Lyonu jsou nerozehraný a dneska i ty, kteří nastupují, kteří nehráli na Spartě, tak samozřejmě u nich to platí taky, takže já si myslím, že v tom Sparta výhodu má a měla by z ní vytěžit co nejvíc.
1: Tak budeme doufat, že se to Spartanům podaří a mluvit o tom budeme už třeba během té přestávky po prvním poločasu a po zápasu zase s Pavlem Horvátem. Tak zatím díky a hezký večer.
2: Hezký večer.

0: Eric Clapton ve vysílání radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 50 minut. Čeští atleti se vrátili z juniorského mistrovství světa v americkém Eugene se 4 medailovými úspěchy. Na letišti Václava Havla některé z nich vítali rodinní příslušníci s bochníkem českého chleba.
1: Protože v Americe nemají normální chleba, ale je jenom sladký a ty snídaně byly strašný. Opravdu za to nedalo jíst po dvou dnech, takže jo, tam mě vlastně chyběl, ale jsem vůbec zapomněla, těším se, až si dám prostě chleba s máslem a s vajíčkem.
2: Vyhlíží malé české radosti Nicole Krutilová, nová juniorská mistryně světa ve skoku o tyči.
1: Je to neuvěřitelné, jako když se to řekne takhle nahlas, tak furt se mě tomu nechce věřit. Je to prostě něco, co jsem jako snila už hrozně dlouho, ale teď je to jako realita, takže furt to prostě zpracovávám. Myslím, že ještě nějaký den to potrvá, ale je to opravdu krásný a strašně si to užívám.
2: Cesta k výkonu 445 cm a světovému juniorskému zlatu ale pro Krutilovou po celou sezónu byla kvůli zdravotním problémům složitá.
1: Problém s tříslem a sestřikou kostí, byl to 2 měsíce výpadek, takže to bylo jako dlouhý. Pak jsem měla propíchnutou nohu tretrou, kdy prostě mě šlápli na bosou nohu a na to vznikla alergická reakce a musela jsem chodit o berlích, protože jsem nemohla došlápnout na nohu, jak to bylo oteklý. Mě po kvalifikaci ta noha otekla ještě, takže pak jsem to rvala do té tretry, bylo to na knop, musela jsem to trošku zatlačit, ale hlavně mě ta nemoc trošku limitovala, mám jako kašel a ucpaný dutiny, takže to na tyči, když je člověk vzhůru nohama, úplně není příjemný, ale to v tom závodě prostě člověk přehlíží, protože je to prostě světový finále.
2: Roli velkého favorita v Oregonu potvrdil překážkář Michal Rada, který zlato na 400 získal v novém evropském rekordu ve své kategorii 48,59 sekundy. Staré maximum platilo 42 let.
3: Ten evropský rekord byl čas, na který jsem mířil od minulý sezóny, kdy mi uteklo 4 setinky. Jsem neskutečně jako šťastný, že se mi to podařilo, že mám konečně titul nejrychlejšího juniorského Evropana. Určitě si nejradši vracím za svou rodinou. To je pro mě takový místo, kde já si můžu odpočinout, kde můžu vypnout, kde na chvilku můžu přestat myslet na veškeré povinnosti. A kdyby jsem si měl vybrat nějakou věc, nějaký jídlo, tak věc bude moje postel a jídlo bude český pečivo.
2: Vrací se i Michal Rada k tomu, co mu v Americe chybělo. Na to má velmi osobitý pohled i nový bronzový medailista v 10 boji Adam Juliš.
4: Těším se i na zásuvky, že tam měli ty adaptéry, tak to bylo takový blbý, no. Takže těším se na normální evropské zásuvky.
2: Posledními medailisty do party byla smíšená štafeta na 4x400 metrů, která z juniorského světového šampionátu přivezla stříbro. Z letiště Václava Havla, Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: Juniorští atleti tedy přivezli z mistrovství světa 4 medaile, no a na dospělém mistrovství Evropy v Birminghamu je teď ve hře o medaily český reprezentant Volodymyr Myslivčuk ve finále kladivářů, které pokračuje dál, a tak míříme za Jakubem Markem a Adamem Procházkou.
5: Příjemný večer, vypadá to stále možná lépe, než jsme ještě očekávali. Volodymyr Myslivčuk stále drží průběžné 2. místo ve 3. sérii. Teď půjde do kladivářského kruhu Jake Norris Brit a po něm už Volodymyr Myslivčuk ke svému 3. pokusu a pak už se zúží to finále z 12 na 8 a už je jasné, že překvapivě Jan Šosinán, lídr letošních evropských tabulek, nepostoupí do užšího finále. Sice se zachránil, nebo on zapsal výkon ve 3. sérii na rozdíl od 1. a 2. série 76 metrů a 19 cm, ale tomu aktuálně stačí na 9. pozici, takže do té elitní 8 nepostoupí a nebude tady bojovat o medaily. Teď Brit Jake Norris zhruba na hranici 75 metrů, bude to možná jeho nejlepší dnešní výkon, ale na tu elitní 8 to rozhodně stačit nebude, na tu by potřeboval minimálně 76 metrů 91 cm na 8. pozici aktuálně Armin Sabados, další ze skvělých maďarských kladivářů, a Jake Norris 74-35 zůstává na 11. pozici a tím dalším mužem, který půjde do kruhu, už je Čech Volodymyr Myslivčuk.
6: Pokud chce vylepšit svou pozici, která je zatím stříbrná, musí přehodit Maďara Haláže, který hodil 81,84 metru a to už by znamenalo překonaný český národní rekord. Volodymyr Myslivčuk na to určitě formu má a teď se tedy chystá ke svému 3. pokusu. I kdyby se mu to třeba nepovedlo, tak postoupí do té užší 8 a tím pádem bude mít k dispozici další 3 pokusy. Teď už ale roztáčí své tělo a posílá kladivo, které lízlo trochu tu ochranou síť, ale to kladivo letí, nebude to tak daleko jako předtím, bude to možná nějakých 77 metrů, tím pádem ten svůj zatím nejlepší výkon, který je 79,42, nevylepší, ale každopádně každopádně, nehledě na to, zůstane zatím na stříbrné pozici.

0: Českého kladiváře Volodymyra Myslivčuka budou čekat ještě další tři pokusy ve finále mistrovství Evropy v Birminghamu, kde je zatím v polovině soutěže na druhém místě. Budeme vám ty jeho pokusy samozřejmě nabízet, ale teď už míříme na fotbal. Za pár okamžiků začne odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi Lyonem a pražskou Spartou. Spartané do ní jdou s jednogólovým náskokem a přímý přenos komentuje Tomáš Petr.
1: Hezký večer z Francie, konkrétně z Lyonu, kde domácí Olympik v odvetě třetího předkola Ligy mistrů hostí pražskou Spartu po tom úvodním zápase, který na Letné Pražané vyhráli 2-1, tedy vstupují do tohle druhého dějství v lepší pozici, ale Lyon nasazuje výrazně silnější sestavu než v Praze, ofenzivnější Fofana, Openda, Nuamach, to je trio, které se má postarat o góly, ale také je to trojice, která by nemusela fyzicky vydržet celých 90 minut a to samozřejmě z pohledu Sparty možná je ta klíčová informace. Bráně Sparty Surovčík, před ním obrana Suchomel, Ševinský, Serencen a Rineš, Irvin, Macek a Karabec v záloze, před nimi Mercado, Brunes a Alcocer. Domácí, jak už jsem říkal, mají v útoku trio Fofana, Openda, Nuamach, pod nimi Tolisso, kapitán týmu, defenzivní štíty Tessman a Morton. No a v defenzivě v bráně Greif a před ním obrana Abner, Vinicius, Niakate, Kluivert a Maitland Niles. Oba celky už připraveny na hrací ploše a teď také polský arbitr Šimon Marciniak dal pokyn k zahájení hry, přičemž než domácí vůbec kopli do balónu, tak už minimálně dva hráči byli na polovině Sparty a ta rozehrávka by se tedy měla správně opakovat, ale hraje se dále. Nákop na pravou stranu, který Spartané dokázali eliminovat a následně je tam nedovolený zákrok od Brunese, takže rozehrávají domácí ve středu hrací plochy a míč už si přebírá Kluivert, obránce Olympiku, který dává nalevo Niakatému, tak by měl vystužit defenzívu právě Niakaté, senegalský reprezentant, který byl i na mistrovství světa, chyběl v tom úvodním zápase na Letné Olympiku, dnes ale už je tady v základu. Kluivert přebírá míč. Mata právě se nevyšel do té obrané čtyřky, místo něj dostal tady Hanzi Niakaté. No a právě Niakaté teď sbírá odražený balón po té, co Kluivert nenaservíroval úplně přesnou přihrávku. Ševinský na pravé straně odkopává na tribunu, první minuta skončila, druhá začala. Zatím tedy Sparta hraje na hřišti Olympiku nerozhodně 0-0. Hazovat teď ale budou domácí a míč už zase putuje zpátky na Niakatého. Ten posouvá do středového kruhu, kde je Kluivert. Kluivertova přihrávka doprava, kde se stáhl pro míč Nuamach. Proti němu je Alcocer. Nuamach se mu dokázal vyhnout, přihrávka za obranu. Serencen si musí dát pozor, protože se tam tlačil na míč už domácí forward Openda, ale včas ještě dokázal Serencen zakročit a bude z toho první roh. Končící je druhé minutě zápasu stále, zatím ještě za stavu 0-0 mezi Olympikem Lyon a pražskou Spartou. Míč si chystá u rohového praporku Nuamach, který si bere rozeběh až od fotografů, kteří tam čekají na ideální obrázek. Nuamachova levačka posílá míč na bližší tyč, prodloužený balón na zadní tyči, ohromná šance pro Lyon. Spartané nechali propadnout ten míč vápnem a ještě, že na zadní tyči Rineš a Brunes, mám pocit, uklidili, nebo Karabec, uklidili ten balón za brankovou čáru, protože tohle opravdu volalo po gólu. Tam promáchl kopačkou na prázdno jeden z domácích borců. Byl to Openda, který tam číhal za bukem, ale netrefil balón před odkrytou brankou. Další roh Lyonu. Tentokrát je rozehraný na krátko. Centr na bližší tyč, následně takový přízemní, ale Sparta odvrací do autu. První horké chvilky mají Pražané za sebou. Třetí minuta je ve své polovině. Sparta zatím drží bezbrankové skóre, ale ten úvod je opravdu aktivní, tak jak jsme asi od Lyonu mohli čekat. Kluivert, Niakaté, rozehrávka doleva, kde by se měl pohybovat Abner Vinicius, přitom na Letné jeho úkoly byly mnohem ofenzivnější na pravém křídle. Nákop směrem k Fofanovi, který se tam elegantně dokázal zbavit to Suchomela, ale ještě tam zaskočili spoluhráči a Ševinský odkopnul do autu. Fofana znovu v akci na levé straně z pohledu Lyonu, ale spartianská defenzíva teď zafungovala a vhazovat budou Pražané tak na půl cesty od vlastního vápna k půlící čáře. A my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu o průběhu tohoto utkání. Polovina čtvrté minuty, Lyon Sparta zatím nerozhodně 0-0, ale Pražané už přežili jednu velkou šanci domácích. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Francie Tomáš Petr, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v našem přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, a to konstatováním toho, že míč je teď u stoperské dvojce Sparty, tedy Ševinský dával Serencenovi, Rinešův nákop po levé straně, Alcocer ve spolupráci s Irvinem chvilku podrželi balón, ale už domácí táhnou míč na opačnou stranu. Přirávka na patinu a Maha, a to Rinešovi dalo šanci vrátit se do toho souboje. Serencen odkopává do bezpečí. A Maitland Niles v pozici pravého obránce sbírá balón a dává na osu hřiště, kde Niakate, a ten hned diriguje své spoluhráče. Posouvá Kluiverta dopředu, ten nakopává míč, ale ten jde jen do vápna Sparty, kde Jakub Surovčík si sklepává míč na zem a slovenský gólman ve službách Sparty teď drží balón přímo na trávníku, aby ho mohl sebrat, až bude potřeba. Dnes to vlastně bude také souboj dvou slovenských brankářů v brance Sparty. Jakub Surovčík domácím gólmanem Dominik Greif. Nákop na pravé křídlo od Spartanů nebyl přesný, a tak Tolisso mohl sebrat balón a rozdat hned doleva. Openda následně hraje, ale už je tam dostoupený, dobrou práci odvádí Mercado. Přišlo mi, že byl trošku přitažený za dres, ale u rozhodčího Marčiňáka to prošlo a Lyon tak může vazovat na levé straně. Šestá minuta začala. Olympique Lyon, Sparta Praha zatím 0-0, což je výsledek, který v součtu s tou úvodní výhrou 2-1 by posunul do posledního předkola Ligy mistrů český celek. Míč na kopačkách Tesmana, který vrací do středového kruhu. Tam je Niakate, zkusil urychlit přechod dopředu, ale dobře tam četl hru Ševinský. A teď by mohl vyvést míč po pravé straně Mercado. Sparta jde takovým pomalým klusem dopředu. Mercado je tam.
0: Fotbalový přenos na chvíli přerušíme, vy ho dál můžete poslouchat na našich webových stránkách, najdete odkazy nebo v aplikaci Můj rozhlas, ale spěcháme zase na mistrovství Evropy v atletice, protože začala druhá polovina finále kladivářů a Volodymyr Myslivčuk ve hře o medaile čeká o čtvrtý pokus, který vám přiblíží Jakub Marek.
2: Volodymyr Myslivčuk stále na průběžné druhé pozici výkonem 79 metrů 42 cm. Před okamžikem už rozjel svůj pokus, roztočil kladivo, ale zastavil se. Tak teď ještě oprava, už mu zbývá posledních 5 sekund. Čtvrtý pokus Volodymyra Myslivčuka, kladivo letí na zhruba opět nějakých 79 metrů. Tak ukazuje, že má nervy ze železa po té, co vlastně zastavil v polovině toho pokusu. Tak nakonec i v té opravě dokázal, že má extrémně stabilní formu. Dál to asi nebylo, ale 78 metrů 93 cm ukazuje, že na tom skvěle. Po čtyřech sériích tedy stále drží druhou pozici. Ještě zbývají dva pokusy. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: No a my se samozřejmě vracíme zase rychle do Lyonu na fotbal. Sparta v odvetě třetího předkola proti domácímu Olympiku a Tomáš Petr.
1: Osmá minuta začíná, Olympique Lyon, Sparta Praha nerozhodně 0-0, teď dlouhý nákop hostů, za kterým by se mohl dostat Brunes. Brunes je tam teď v souboji s Kluivertem, ale míč odskočil norskému útočníkovi od nohy, a tak z toho nebylo žádné nebezpečné ohrožení branky. Zpátky pro míč se teď musí vracet Rineš po tom dlouhém nákopu domácích, využívá spolupráci s golmanem Surovčíkem. A brankář Sparty teď v blízkosti penaltového pontíku, rozehrávka nakrátko, tam byl Macek dostoupený a také faulovaný. Domácí se provinili nedovoleným zákrokem, Šimon Marčiňák tedy přerušuje hru, ale není to ani na nějaké, řekněme, slovní napomenutí pro Nuamaha, obešlo se to jen tak s lehkým takovým upozorněním v podobě hvizdu, když to tak řekneme. Každopádně Spartané budou rozehrávat z hranice pokutového území. 8 minut pryč, 9. minuta začala. Olympique Lyon, Sparta Praha 0-0 v odvetě třetího předkola Ligy mistrů, což je výsledek, který by Spartě po úvodní výhře 2-1 stačil. Surovčík, jeho nákop hledá, chtěl jsem říct Mercada, ale to bylo zatraceně daleko od tohohle ekvádorského křídelníka. Nakonec Sparta ještě na chvilku sebrala balón, ovšem Alcocer ho ztrácí v souboji s Maitlandem Nilesem. A je to domácí celek, který vrátí míč ke Grajfovi. Grajfova rozehrávka doleva na Abnera Viniciuse, proti němu vystartoval Suchomel. A teď, aby Suchomel nechyběl, protože Lyon vyráží dopředu, je to útok 4-3. Spartané to trošku otevřeli, Openda, přihrávka do pravé strany, Nuamach hodně z úhlu, Surovčíkův zákrok, odražený balón, tam ještě Spartané potřebují odklidit míč do bezpečí, což se daří, navíc u půlící čáry sbírá balón Brunes, který je faulovaný a Sparta tedy odolala tomuhle nebezpečnému útoku, kdy Suchomel otevřel pravou stranu, vydal se napadat a pak z toho byly defenzivní problémy pro Pražany. Serencen má míč a dává ho na Ševinského. Ševinský dává doprava právě na Suchomela. Suchomel má trochu času a prostoru. Spolupráce teď ale neklapla s Merkádem, protože ta přihrávka byla zase z kategorie špatných a mířila přímo na kopačky soupeře. Polovina desáté minuty. Stav stále nerozhodný, 0-0. Domácí nakopávají míč na pravé křídlo, kde je Nuamach. Zpracoval míč pro Rineše, ten dobře přečetl úmysly soupeře a získal balón pro Spartu. Alcocer, Rineš a také Serencen. Teď v postupné kombinaci kapitán Sparty dává Mackovi, který se stáhl až mezi stopery. Surovčík pod tlakem, teď bude Ševinský, který se ještě musel točit s balónem na pravé straně Suchomel a raději nic nevymýšlí a jen odkopává balón směrem k půlící čáře bez nápadu, bez plánu. Ještě ale Spartané zabojovali a získávají balón. Další Suchomelův nákop z kategorie nevím co s tím, tak do toho zkrátka prásknu a Lyon tak vhazuje na své obrané polovině, míč už je zpátky ve hře, Niakate si vybral Grajfa. 11. minuta už se rozeběhla, čeká se na úvodní gól tady v Lyonu v odvětě třetího předkola Ligy mistrů mezi Olympikem a Spartou. Kdyby žádná branka nepadla, určitě bychom se jako fanoušci českého fotbalu nezlobili. Alcocer teď šikovně na levé straně, následně faulovaný Maitlandem Nilesem, který v tom souboji se nechal obehrát a pak si pomohl rukama, klidně by to mohlo při troše přísnosti být i za žlutou kartu, myslím. Macek mezi tím už v kombinaci, po něm Rineš, za obranu si tam nabíhá Brunes. Brunes ale vytlačený na roh pokutového území a tak vrací k levé lajně Alcocerovi. Alcocerův centr na zadní tyči, Mercado, jeho hlavička, ale míří mimo. Rozehrávat se bude od branky Lyonu, ale první náznak spartianské šance v tomhle zápase. Na přelomu 11. a 12. minuty to byl Alcocer, kdo centroval z levé strany a Mercado se na růžku malého pokutového území prosadil v tom vzdušném souboji. Ovšem jeho zakončení netrefilo prostor tří tyčí. Grajfův odkop od brány, Macek předstoupil proti hráče, Brunes může hrát, po něm Karabec, Brunes dává doleva na Alcocera, ten je na rohu vápna, Alcocer v pokutovém území, připravil míč Mackovi, Mackova rána, ale zablokována. A Lyon tak bude moci vyvést míč, Nuamach si vypomůže přihrávkou na Maitlanda Nilese, Morton v kombinaci a teď znovu také Nuamach a Maitland Niles nakopává míč k půlící čáře. Řekl bych, že to byl faul od Serencena, ale pokračuje se dále. Potom souboji Serencen versus domácí forward Openda, Šimon Marčiňák ukázal, ať hráči na něj nehledí a raději sledují to, co se děje, že přerušovat hru tentokrát je nehodlá. Irvin na ose hřiště přebral míč od Ševinského a zase vrátil spartianskému stoperovi. Karabec dostal hodně prudkou přihrávku, poradil si s ní a tohle byl jasný faul. Další takové lehonké přitažení, řekněme, všechno to jsou ty fauly, které už jsou na hraně žluté, podle mého, protože to je víceméně bez balónu a tahání je za trikot, klidně by se dalo v podobné chvíli vytáhnout žlutý kartonek. Sparta půjde dopředu, po pravé straně je to Karabec, který v polovině 13. minuty za stavu 0-0 vyváží míč podél lajny. Proti Karabcovi tam byl ale připravený Morton, přihrávka zpátky na Suchomela, po něm bude hrát Macek. Macek si rovná míč na kopačce a zase vrátí doprava Suchomel, Karabec, rozeběhnutý Mercado, dostává přihrávku za obranu, Mercado v pokutovém území stihne odcentrovat, ne. Míč mu utekl za brankovou čáru a asi i kdyby neutekl, tak by se pískal offside, protože Šimon Marčiňák zdvihl ruku, ano. Teď to ještě také vysvětluje fotbalistům Lyonu, kteří mysleli, že to bude kop od brány, ale rozhodčí jen domávli a dopískli tu offsideovou situaci, kdy Mercado byl lehounce za předposledním bránícím hráčem. Tady z monitoru, který je na mém stanovišti, mohu potvrdit správnost rozhodnutí arbitrů, kteří dorazili na tenhle zápas z Polska. Greif rozehrává na krátko, Sparta ve forecheckingu, Suchomel se zase vytáhl až na úroveň Mercáda, Karabce a Brunese. V dané chvíli se to tam Spartě trošičku otevírá a rázem jsou tam vzadu Rineš, Serencen a Ševinský jen ve třech. Právě Ševinský teď přebírá balón a asi bude volit přihrávku na Serencena, nebo ne, protože už tam hlídkuje také Openda, který dost může zkomplikovat tuhle variantu. Macek se nabídl na přihrávku a zase sklepl zpátky. Suchomel na pravé straně dává Karabcovi. Karabec těsně před půlící čarou na Mercáda. Mercádo ale zpátky na Karabce. Kombinace Sparty přímo u pravé lajny. 15. minuta začíná, za chvilku za námi tady bude úvodní čtvrt hodina. Zatím Lyon Sparta 0-0. Karabec teď elegantně si vychutnal na pravé straně soupeře a pádí kupředu. V náběhu tam má Brunese přihrávku.
0: My zase na chvilku opustíme fotbalové dění, protože se chystá pátý předposlední pokus Volodymyra Myslivčuka ve finále mistrovství Evropy atletů v Birminghamu. Adam Procházka vám ho přiblíží.
3: Pátá série zatím přinesla špatné zprávy pro Myslivčuka, který klesl z stříbrné pozice na čtvrtou, tedy teď v tuhle chvíli bez medaile. O to větší motivace teď přehodit svůj výkon. Už se roztočil Myslivčuk, posílá svoje kladivo, které letí tady na Alexander Stadium někam k hranici 80 metrů opět. Stejně jako předtím, on se drží hodně blízko a to by mohlo teoreticky znamenat posun minimálně na tu bronzovou příčku, protože tu zatím drží Ukrajinec Kochan výkonem 79,49 metru a tohle bude hodně, hodně podobné. Počkejme si na to, jak to spočítají místní měřiči. Vypadá to, že je to 79 metrů a 42 centimetrů, takže o 7 centimetrů méně než Kochan a úplně stejně, jako Myslivčuk hodil v té druhé sérii. To znamená, že Volodymyr Myslivčuk stále ve finále kladivářské soutěže na mistrovství Evropy na čtvrtém místě a bude ho čekat ještě jeden pokus. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
0: No a my se zase rychle vracíme do Lyonu, protože tam hraje fotbalová Sparta odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Přenos, který běží i také na našich streamech, takže ho můžete poslouchat celý bez přerušování, komentuje Tomáš Petr.
1: 16. minuta bude končit, Lyon Sparta 0-0. Domácí teď na míči a konkrétně je to Morten, který se zatáhl až mezi stopery a vypomáhá tak v rozehrávce Niakatému a Kluivertovi. Spartané faulovali, na pravé straně to byl Suchomel, který v tom souboji sestřelil Fofanu. A teď také Šimon Marčiňák jde zkontrolovat stav tohohle belgického šikuly. Mezitím samozřejmě mají hráči čas vydechnout a v tomhle parném podvečeru nabrat síly. Tady v Lyonu přes den bylo přes 30 stupňů a i krátce před utkáním ta teplota atakovala zhruba 30 stupňů Celsia, takže poměrně solidní vedro, sice ráno lehce sprchlo, ale jinak takový ten vzduch jako v prádelně. Ale věnujeme se už rozehrávce Lyonu, protože míč je znovu v běhu, řekněme. Mají ho domácí, kteří teď budou zakládat útok od Kluiverta. A to znamená, že míč je spíše na pravé straně, což už neplatí, protože přichází přihrávka na Niakatého, ten na ose hřiště otáčí hru doleva. Fofana bude mít práci s Abnerem Viniciusem, jenže dobře tam zakročili Spartané a Mercado by mohl vyvést balón. Zezadu je obtěžovaný Fofanou a tentokrát fauloval Fofana, spartianského fotbalistu. Hosté rychle rozehráli, Irvin se snaží teď využít třeba nějakého malého momentu překvapení, přenáší hru doleva do místa, kde je Alcocer. Polovina 18. minuty, stále bezbrankové skóre v Lyonu. Serencen se vydal podpořit útok. Serencen už je tam v obležení 4 protihráčů, dává doleva na Alcocera. Alcocer vrací pod sebe Rinešovi. O míč se říká Macek na středu hřiště, přebírá balón, dává ho Karabcovi. Karabec se otáčí s balónem, centruje z rohu pokutového území. Zajímavý balón, který hledal ať už Brunese, a nebo také Serencena, který se tam v uvozovkách zapomněl v té útočné snaze a číhal tam na zadní tyči. Sparta vybojovala roh v končící 18. minutě a to se samozřejmě domácímu publiku nelíbí. Stejně tak se asi nelíbí i to, že rozehrávku si bere na starosti bývalý fotbalista Olympiku Adam Karabec. Právě on je připravený u rohového praporku s balónem. Odkrokoval si to a jeho levačka pošle míč do vápna. Zdvižená pravá ruka od Karabce a levá noha teď už centruje na bližší tyč. Žádný problém pro obranu Lyonu a navíc se píská útočný faul. Macek tam nedovoleně atakoval Niakatého a proto tedy přerušená hra. A Greif rozehrává ze země od své branky míč nakrátko Mortnovi. Tam ještě se snaží dohrát tu situaci Spartané od Irvina, ale ten forechecking byl jen takový náznakový. Ovšem Suchomel získává nákop domácích na pravé straně, dává právě Irvinovi. Irvin ale vytlačen až do středového kruhu, po něm hraje Serencen. Serencen nemá moc kudy, dává zpátky Irvinovi, i ten si musí hlídat záda. Serencen, Irvin, teď si nerozuměli. A Lyon získává balón, na pravé straně se otevírá prostor pro Nuamaha, jenže dobře tam zafungoval Macek, který je trefil ten balón přesně a čistě a tak Sparta vybojovala míč. 20. minuta se rozeběhla. Stále bezbrankové skóre v odvetě třetího předkola Ligy mistrů mezi Olympikem Lyon a pražskou Spartou. Připomínám, že hosté vyhráli ten úvodní duel na Letné 2-1. Suchomel, po něm měl hrát Karabec, ale odražený balón sbírají domácí. Střela z dálky, Surovčík, nejistý zákrok, ještě dorážka, 1-0 pro domácí. Nuamach si našel ten odražený balón, který Surovčík nedokázal skrotit. Byla to střela ze 20, z 18 metrů. Myslím, že se to chytat dalo. Surovčík jen vyrazil míč před sebe někam k penaltovému pultíku a tam dobíhal Nuamach, který uklidil míč k síti, do sítě, k tyči. A domácí tak slaví úvodní gol tohohle zápasu. Doznívá domácí radost po úvodní brance zápasu. Olympic Lyon vede nad Spartou 1-0 a domácí tak srovnávají tedy ten gólový účet s tím úvodním duelem, kdy Sparta zvítězila 2-1. Toliso to byl, kdo pálil zpoza hranice vápna. Surovčík nejistým zákrokem vyrazil balón jen před sebe k penaltovému puntíku a tam dobíhající Nuamach tady poslal míč k tyči do branky a Lyon vede v polovině 21. minuty nad Spartou 1-0. Tohle skóre by aktuálně znamenalo prodloužení, protože, jak už jsem říkal, Sparta úvodní zápas ovládla výsledkem 2-1 a teď to bude tedy pro hosty o to složitější. Řekl bych zbytečný laciný gól po té, co Sparta přežila ten úvodní tlak, který trval 5-10 minut maximálně, pak se dostávali hosté pomalu, ale jistě do kombinace. Párkrát také tam byl náznak nějaké šance a z ničeho nic přichází tedy gól, který vymazává tu úvodní snahu z Letné. Lyon vede 1-0 v úvodu 22. minuty. A teď domácí zakládají útok.
0: No a my se zase přesouváme na mistrovství Evropy v atletice, protože za malou chvíli čeká poslední pokus ve finále kladivářů českého reprezentanta Volodymyra Myslivčuka. Jakub Marek má slovo.
2: Volodymyr Myslivčuk je na čtvrté pozici v poslední sérii finále kladivářů. 79 metrů a 42 cm. To je jeho výkon jak z druhé, tak z páté série. Obrovská vyrovnanost tohoto českého kladiváře, ale teď už byl Volodymyr Myslivčuk v kladivářské kleci a opět rozhodčí ho vyvedli ven, tak opět nevím, co je za tímto spožděním, zdržením, protože v kladivářské síti teď žádné kladivo ani nic jiného, co by bránilo soutěži, není, ale každopádně teď myslím si, že můžeme se vrátit na fotbal a opět se ozveme, až půjde Volodymyr Myslivčuk na ten svůj poslední pokus.
0: A my tak tedy učiníme v 21 hodin a 22 minut, zase míříme do Lyonu na fotbalové utkání odvetu třetího předkola Ligy mistrů mezi domácím Olympikem a pražskou Spartou. Tomáš Petr má slovo.
1: 23. minuta utkání. Olympic Lyon vede nad Spartou 1-0. Po tom gólu Nuamaha, tedy domácí, srovnávají gólový účet dvojzápasu. Spartianská rozehrávka pod tlakem, Serencen, stejně jako Rinešov v problémech na levé straně, protože už ho tam dostupoval Maitland Niles, ale bude z toho alespoň spartianský aut. Rineš znovu pod tlakem, opět rychle dostoupený, tentokrát je Tolisem. A další aut pro Spartu a to v blízkosti vlastního vápna. Teď samozřejmě Lyon ožil a Sparta.
0: Tak tentokrát ta atletická prodleva nebyla tak dlouhá a my se tedy vracíme za šestým pokusem Volodymyra Myslivčuka ve finále kladivářů na mistrovství Evropy za Jakubem Markem.
2: A Volodymyr Myslivčuk potřebuje teď hodit poslední sérii alespoň 79 metrů a 42 cm. To by mu aktuálně stačilo na průběžné třetí místo na medaili, respektive 79,49 cm, protože to je výkon třetího Ukrajince Kochana. Ten druhý nejlepší výkon by měl právě Myslivčuk, ale teď už pojďme na ten pokus. Šestý pokus Volodymyra Myslivčuka. Kladivo letí daleko, je to za 80 metrů! Je to za 80 metrů, Volodymyr Myslivčuk se opět posune na medailovou pozici nebo neposune. Teď tam rozhodčí zvedli červený praporek, tak bohužel ještě podíváme se na opakovaný záběr. Zhruba tak palec vyšlápl z kruhu kladivářského Volodymyr Myslivčuk, jinak by to bylo, respektive bylo to za 80 metrů, ale nesplnil tento pokus pravidla o přešlapu, respektive o udržení se v kruhu, takže Volodymyr Myslivčuk zapisuje křížek a bohužel pro něj to je po té parádní soutěži čtvrté místo z evropského šampionátu. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Škoda, možná medaile byla opravdu blízko, tak tentokrát to nevyšlo. Ještě bude ve hře Petr Meinderschmidt v finále skoku dalekého, které také už se rozbíhá a budeme ho i nadále sledovat. Teď ale zpátky na fotbal, 21 hodin 24 minut. Lyon Sparta, odveta třetího předkola Ligy mistrů a Tomáš Petr.
1: Golman u míče, polovina 25. minuty. Olympic Lyon vede nad pražskou Spartou 1-0. Teď Pražané napadají rozehrávku Lyonu. Byl tam faul od Rineše, ano. Promohl si rukama v souboji s Nuhamahem. Zlobil se tam také domácí trenér Paulo Fonseca, ale Šimon Marčiňák tu situaci viděl, naprosto správně přerušil hru. Minč se vrátí až ke Grajfovi. Slovenský brankář si teď musí dát trošičku pozor, protože Brunes k němu mířil, ale Greif rozehrál ještě dříve, než norský forward doběhl. Macek sbírá balon ve středu hrací plochy. Jenže domácí jsou agresivnější. Irvin nakonec ještě odkopává balon, ale zase jen na kopačky Olympiku. Na pravé straně Nuamach, autor zatím jediné branky téhle odvety. Přihrávka na Maitlanda Nilese směrem ke středu. Hrát bude také Morton. Morton natáhl míč znovu k pravé lajně, předává Nuamahovi, proti němu je Rineš, stáhl se tam také Alcocer. Morton zkontroloval situaci ve vápně, prostrkává balon do pokutového území, ale dobře tam četl hru Serencen a odstavil tak domácího Tolisa. Pro míč si v klidu mohl dojít Surovčík. Serencen, Macek, spartianská rozehrávka zase pod tlakem, ale Serencen to vyřešil dloubáčkem na Irvina. Irvin má trošku problémy se zpracováním, dává klajně na Rineše. Rineš podél čáry na Alcocera, ten byl zezadu faulovaný. A rozhodně se dá říci, že domácí umí přitvrdit, když je potřeba. Teď to byl Maitland Niles. Klidně bych se podíval na opakovaný záběr ještě jednou, jak moc to tam bylo přísné zezadu v tom souboji s Alcocerem. Přišlo mi, že tam totiž Maitland Niles trošku přilehl Alcocerovi nohu. Ale věnujeme se tomu, co se děje na hrací ploše, protože Openda je na pravé straně, posílá centr do vápna, ten míč propadl, to byla velká šance, ve které byl Tolisso, ale z penaltového puntíku přestřelil, řekněme, otevřenou spartianskou bránu, protože tam by to Surovčík měl extrémně náročné proti rozeběhnutému Tolisovi, ale ten skoro přesně z penaltového puntíku poslal míč nad, takže podobně jako v Praze, kde Tolisso neproměnil pokutový kop, i tady francouzský fotbalista míří mimo prostor tří tyčí. Mimochodem, Corentin Tolisso jediným Francouzem v základní sestavě Olympiku Lyon. Nákop Surovčíka, domácí odvrací, ale ještě tam zabojoval Suchomel, Ševinský uklidňuje hru, Serencen, 28. minuta utkání. Lyon vede nad Spartou 1-0. Alcocer neprosadil se v souboji 1-1 proti Maitlandu Nilesovi. A vhazovat tak budou Spartané a bude to i Alcocer, protože Rinešovi se nechce teďka vhazovat. A Alcocer nemá moc komu. Spartané obsazení, nakonec míče na Rineše, který si zpracovává ten balon a natahuje ho na osu hřiště. Vrací zpátky pod sebe Ševinskému do středového kruhu. Tam je také Macek, na pravé straně Irvin. U Irvina i Alcocer. Proti Alcocerovi znovu Maitland Niles. Těchto soubojů uvidíme dnes samozřejmě bezpočet. Alcocer jeden na jednoho, prosmíkl se dvápná, ale tam byla ještě pojistka. Domácí tam měli připraveného Klajverta a následně tvrdě a pozdě v souboji zahrál Irvin, takže přerušená hra, ale Alcocer znovu ukázal, to, proč si ho Sparta vybrala, proč tenhle kostarický křídelník by měl být minimálně plnohodnotnou náhradou za Lukáše Haraslína, který jedná o svém přestupu do Saúdské Arábie. Rychlost, tah a také ta osobní odvaha jít do souboje jeden na jednoho. To je samozřejmě všechno v tom životopise Alcocera.
0: No a zase změna prostředí, jdeme na mistrovství Evropy v atletice do Birminghamu, kde probíhá finále dálkařů, také s Petrem Mindlschmidtem, kterého čeká první pokus. Jaký bude, to se dozvíte od Jakuba Marka.
2: 20-letý český dálkař už se teď připravuje ke svému prvnímu pokusu v dálkařském finále, zatím se neskáče nijak daleko, kromě řeka Tentoglu, a ten hned prvním pokusem dolétl na 827 cm, druhý je Bulhar Sarabojukov 810 cm a třetí Srb Božkovič 791. Teď už Petr Mindlschmidt a jeho úvodní pokus ve finále dálkařů. Na prkně to mohlo být v pořádku, ale nebylo to zas až tak daleko, asi si trochu víc hlídal svůj odraz než tady v kvalifikaci. Tam měl dva přešlápy v prvních dvou pokusech a pak se zachraňoval tím posledním. Nakonec to bylo 791 cm, mírný protivítr. Proti Mindlschmidtovi ale 781 cm, to je solidní finálový základ. Průběžné čtvrté místo poté, co odskákalo 10 závodníků z 12 v první sérii. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: No a těsně před půl desátou se zase můžeme vrátit na fotbal. Připomínám, že přenos z utkání Lyon-Sparta vám nabízíme celý bez přerušení. Odkazy najdete na našich internetových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas, ale teď i na Radiožurnálu Sport. Lyon-Sparta od 23. předkola Ligy mistrů a Tomáš Petr.
1: 30. minuta končí. Před pár okamžiky měl Adam Karabec velkou šanci, ale jeho hlavička mířila nad. A tak po půl hodině hry stále Olympic Lyon vede nad Spartou 1-0, v součtu s prvním zápasem, tedy skóre nerozhodné 2-2. Niakaté. Abner Vinicius na levé straně vrací zpátky Niakatému, proti němu startoval Spartan Mercado. Greif má míč v pozici posledního, tedy gólmana Olympiku Lyon. Rozhrávka na Nuamaha. Nuamah se otáčí s míčem a dává na pravé straně Tolisovi. Teď se to trošičku otevírá pro Olympik. Tolisova přihrávka, která míří mezi obránce a gólmana. Odvážný, ale potřebný zkus od Ševinského. Sparta ustála tenhle výpad. Irvin by mohl vyvést balón, je faulovaný. Byl to takový lehounký faul od Mortna, ale zkrátka rozhodil Irvina, poslal ho k zemi a naprosto správně, tedy přerušená hra v závěru 31. minuty, kdy Olympik vede 1-0. Upřímně řečeno, po té úvodní brance domácích, kdy skóroval Nuamah, jsem čekal, že do toho Olympik ještě víc šlápne, že přitopí kotlo pod kotlem, ale úplně se nestalo. Už je to 10 minut nebo 11 vlastně, co domácí slavili gól. Ve 20. minutě skóroval Nuamah, Lyon vede 1-0, teď už začala 32. minuta a Sparta se zase začíná dostávat do hry. Přihrávka Macka nenašla Brunese, tohle bylo až moc čitelné. A my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu ve vstupu do zpráv. 32. minuta je ve své polovině, Lyon vede 1-0 po gólu Nuamaha ze 20. minuty. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. Teď obří velká šance domácích, kdy na dvakrát Fofana pálil proti Surovčíkovi a slovenský gólman si kupuje odpustek za ten první inkasovaný gól, protože Fofanu chytal jednou a pak i na podruhé a Sparta tedy i nadále prohrává jen 0-1. Rohový kop bude následovat po té dvojité Fofanově šanci. A velká úleva pro Letenské, protože stav 2-0 by už samozřejmě znamenal postup Lyonu a Sparta by musela začít mnohem víc útočit. Rohový kop se tady chystá a je to rozehrávka na krátko, protože Nuamah tam zase vracel ten míč. Morten dostává balon před vápnem, rovná si to na střelu. Mortnova střela, ale neprošla tou houštinou, chtěl. Spartané odráží balon k půlící čáře. 33. minuta bude končit. Lyon Sparta 1-0. Greif na ose hřiště dává doprava na Mortna. Morton ten nakopává míč dopředu. Serencen sklepává nešťastně. Ševinský fauluje a Sparta bude hrát o 10. Tohle je neskutečně smolný okamžik pro Spartu. Protože Serencen šel do hlavičkového souboje při tom nákopu domácích, nechtěl, aby ten balón propadl za něj. No a Ševinský tam trošku neobratně fauloval domácího fotbalistu, Sparta o 10. Ještě než jsme viděli žlutou kartu, tak přichází rovnou vyloučení, červená karta ve 34. minutě pro Adama Ševinského. Přišel k tomu trošku smolně, řekl bych, on se chtěl Openovi vyhnout, jako by ho obskakoval, řekněme, trošičku ho zatáhl za levou ruku, Openda tomu hodně přidal, není se čemu divit, už v leže nebo v sedě začal slavit, zdvihl obě ruce a pumpoval radostně pěstmi, protože věděl, co tenhle střet bude znamenat. Adam Ševinský míří do šatny, Sparta o 10 po červené kartě pro spartianského stopera. A co je ještě horší, to je dost možná tahle standardní situace. Míč je 20 metrů od branky. Spartianská zeď vystavěna kousíček před tím penaltovým puntíkem. A u míče připravený Nuamach. Nuamachova levačka, ale ten balón míří nad. 35. minuta ve své polovině, Sparta, která vyhrála úvodní zápas na Letné 2-1, v Lyonu prohrává 0-1, hraje o 10. A ta cesta do posledního předkola Ligy mistrů se Pražanům čím dál tím víc komplikuje. Surovčík si bere balón a bude rozehrávat od své branky. Surovčík nikam nepospíchá, myslím, že v těch situacích bude teď asi hodně šetřit čas. Macek se zatím zatahuje vedle Serencena do té stoperské dvojice. Uvidíme, jestli Sparta něco změní personálně na hřišti. Rozbíhá se tam do toho hloučku rozsvičujících se hráčků Kadeřábek. Naopak Zelený, ten už míří společně s asistentem trenéra zpátky ke střídačce a vypadá to na nástup do hry pro Zeleného. Právě on by měl asi zacelit tu díru v defenzívě. 36. minuta ve své polovině, Lyon vede 1-0. Na levé straně mají teď domácí míč, konkrétně je to Fofana. Teď už je to ale zakončení na vzdálenější tyč od Tolisa. Z hranice vápna střela na tu vzdálenější tyč, která se táhla, Surovčík se po ní také natahoval, nedosáhl na balón, ale naštěstí pro Spartu ten pokus šel vedle tyče. Takže Sparta si teď může odškrtnout další nepříjemnou chvilku tady v Lyonu. Surovčík mezitím chystá rozehrávku, Brian Priske a spol. Už informovali čtvrtého rozhodčího o tom, že se chystá změna. Mezitím Alcocer teď přijal pár pokynů od Briana Priskeho, který se teď zlobil na Zeleného, protože spartianský obránce si ještě poléval hlavu a chvilinku mu to trvalo, než byl připravený na nástup do hry. Irvin končí v tom dnešním zápase, takže skotský středopolař přenechává pozici na hrací ploše Zelenému a Zelený míří vedle Serencena do té stoperské dvojce, a to přímo na tu pozici, kde byl právě Ševinský. Ještě jsem si říkal, jestli si to náhodou Zelený a Serencen neprohodí, tedy že by Zelený hrál vlevo a Serencen vpravo. Zatím to vypadá, že to je tedy střídání post za post v případě Zeleného za Ševinského. Přihrávka domácích na levé straně nebyla zachycena. Abner Vinicius si nerozuměl s nabíhajícím Fofanou. 38. minuta odstartovala. Lyon vede nad Spartou 1-0 a navíc hosté dohrávají bez vyloučeného Ševinského. Surovčík teď má balón, ale musí zrychlit tu rozehrávku, protože domácí napadají rozehru. Mercado se stáhl teď na levý kraj a je tam společně s Alcocerem. Spolupráce téhle dvojice nabízí Mercadovi šanci jít dopředu. Jednu překážku překonal, poté druhé ještě vypomáhá také Karabec. Alcocer na levé straně u míče. Alcocerova přihrávka Rinešovi. Rineš si dal dobře tělo do souboje na ose hřiště Macek. Po Mackovi Rineš u levé lajny Karabec. Potom tam je také nabídka od Mercada, ale Karabec volí přihrávku zpátky k Rinešovi. Rineš až na Serencena. Serencen vybízí Macka. Macek se otáčí, kombinuje s Rinešem, ten dává doleva Karabcovi a Spartané už se tam utopili v tom zahuštěném prostoru, protože tam byl připravený Nuamach, Autor zatím té jediné branky, právě on tedy odrazil míč do autu a hosté budou vazovat. Konkrétně to bude Mercado. 39. minuta, Mercado v autu do vápna, tam je Karabec, stihne ještě přihrát pod sebe, to byl vynikající míč na Brunese, ale norský forward pálí z první nad. Tyhle šance potřebuje Sparta proměňovat, protože je o deseti. Hraje venku v Lyonu, prohrává. To je škoda, tohle byla krásná situace. Mercadův dlouhý aut na brankové čáře. Ještě stihl Karabec dát pod sebe na nabíjajícího Brunese, ale ten z první poslal míč nad Greifovou bránu, takže i v končící 39. minutě stále Lyon vede nad Spartou 1-0. Domácí přenáší hru doprava na Maitlanda Nilese. Ten před rohem pokutového území hledá variantu kudy procpat balón. Tesman nakonec přebírá míč a vrací pod sebe až na Kluiverta. Kluivert dává na Niakatého. Niakaté vrátí brankáři Greifovi a znovu Niakaté na levé straně. Vyváží míč k půlící čáře a tam posouvá na Mortna. Morton roztahuje hru doleva, ve velkých problémech tam byl Tolisso, ale udržel míč na trávníku Niakaté. Po něm bude hrát Abner Vinicius, Tolisso na levé straně, míč mu utekl do autu i zásluhou zeleného, takže aut pro Lyon. Fofana sklepává zpátky Tolissovi, Tolissův centr míří do vápna, ale to přetažený balón, který doputuje až k reklamním panelům. A Sparta bude rozehrávat od své branky. Končí je 40. minuta. Olympic Lyon, Sparta Praha 1-0 po gólu Nuamaha ze 20. minuty. Ve 34. minutě pak viděl červenou kartu hostující obránce Ševinský, takže Sparta dohrává tenhle duel o deseti. Mercado opravdu už nastálo, zaparkovaný na té levé straně společně s Alcocerem. Jakoby Sparta trošičku uvolnila tu pravou stranu, jakoby tam nechtěla tolik hrát, možná Karabec to tam bude zajišťovat, ten servis společně se Suchomelem, ale jsem zvědav, jak moc to Spartě bude vycházet v deseti při těch přechodech dopředu. 1.40. minuta ve své polovině, Lyon vede 1-0 a Rineš nakopává balón směrem k Brunesovi, ten se ale nechal předstoupit. Kluivert ovšem odehrává jen do autu, takže Sparta se jako v americkém fotbale posune o pár metrů dále a získá tedy určité území. Mercadův aut na Rineše, ten vrací Serencenovi. Serencen si musí dát pozor, dobíhal tam zezadu Openda. Zelený na pravé straně pod tlakem, trošku se tam zamotal zelený do míče před Fofanou, Suchomel v problémech, ale ještě stihl přihrát Serencenovi. Zelený si přebírá balón, Spartané se vytlačili nebo nechali vytlačit až k vlastnímu vápnu. Teď Zelený pěkně přinesl hru na Mercada na levou stranu, Mercadova přihrávka za obranu hledala Alcocera, ale dobře tam četl ve spartianských úmyslech Kluivert. A bude z toho pro Spartu jen out. Na druhou stranu autové vazování v blízkosti pokutového území soupeře. To samozřejmě vždy může být zajímavá varianta pro hosty, kteří jsou o deseti. Mercado. Jeho aut ale míří až skoro k půlící čáře na Serencena. Po něm hraje Macek. Nerozuměl si teď s Rinešem. A Olympic získává balón. Morten. Jeho přihrávka na Tolisa. Tolisso z první, ale Rineš tam zachytil míč, který hledal na pravém křídle Nuamaha. A tak Spartané sbírají ten balón, 42. minuta končí, 43. začíná, Lyon vede nad Spartou 1-0. Rineš na levo u míče, proti němu už vystupuje Nuamach, přihrávka zpátky Surovčíkovi, ten je u brankové čáry, ještě Serencen, hodně teď domácí vysunuli forechecking, ale Sparta se sérií přihrávek dostala z obležení a následně byl faulovaný Brunes. V blízkosti půlící čáry, teď ještě zbytečná strkanice, do které se nechal vyprovokovat Serencen a moc nechápu, proč Morton předvedl takové divadelní představení. Každopádně Sparta bude rozehrávat ze země a to až poté, co stane strávníku Brunes, který si trošku poležel. Potom předchozím faulu, ale už je norský forward zpátky na nohou. Balón, který si bere na starosti Zelený, a rozehrává na Macka. Macek ve středovém kruhu otáčí hru doleva na Rineše. Rinešův nákop za obranu směrem k Mercadovi. Mercado šikovně proti Maitlandu Nilesovi. Mercado v centr, Brunes tam nebude, ale ten míč ještě zůstane ve hře. Abner Vinicius musí hrát Suchomel, tam šel odvážně hlavou proti kopačce brazilského fotbalisty a odráží ten míč do autu. Takže Abner Vinicius bude vazovat v blízkosti vlastního vápna. 44. minuta je ve své polovině. Sparta prohrává na Lyonu 0-1, ale teď je to Suchomel, předává míč Karabcovi. Ten udělal dvojitou kličku, padá v pokutovém území, ale penaltu si nevymodlil. Pokračuje se dále, naopak faul zeleného. Ani to není nedovolený zákrok. Tak Šimon Marčiňák se nebojí popustit.

0: Erineš Serencen zelený, tak se proměnilo to rozestavení po vyloučení stojícího hráče. Brunes přitažený za dres, pak bych řekl, že i faulovaný, ale zase se hraje dále a Lyon tak má balón. A to konkrétně na pravé straně Maitland Niles, rychlý ťukes od Nuamaha na Mortona. Morton ten dává doleva na Tesmana, Tesman na Fofanu. Fofana má proti sobě zase připraveného Suchomela. Fofana si dobře narazil balon do kombinace, ale nakonec útoční faul od Fofany proti zelenému. Takže to rodící se vzrušení domácího publika rychle utnuté. Druhá nastavená minuta už běží, Sparta prohrává v Lyonu 0-1. A teď tedy budou hosté rozehrávat z vlastního pokutového území. Samozřejmě nikam nepospíchají, teď to Pražané určitě chtějí dohrát do přestávky bez nějaké další újmy. Surovčík si tam chystá balón skoro až na hranici vápna, samozřejmě chce získat pár metrů k dobru před tímhle nákopem. Druhá nastavená minuta bude pomalu končit. Surovčík se rozebíhá, jeho levačka posílá míč směrem ke Alcocerovi. Ten byl přidržený, ale hraje se dál. Maitland Niles nakopává na druhou stranu a tam zase Serencen si pomohl rukama. Tyhle zákroky ale Marčiňák od začátku zápasu nechává projít bez povšimnutí. Z prvního poločasu je to všechno. Po 45 plus dvou přidaných minutách Lyon vede nad Spartou 1-0. Ve 20. minutě skóroval Nuamach po té, co nedokázal Surovčík udržet balón, tak z dorážky Nuamach tedy otevřel skóre po té prvotní střele Tolisa. No a pak ve 34. minutě přišel další důležitý okamžik zápasu. Ševinský viděl červenou kartu a Sparta tak dohrává o 10. Po prvním poločase tedy Lyon Sparta 1-0, v součtu s tím úvodním zápasem skóre tedy nerozhodné 2-2.
1: No a než první poločas zhodnotíme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, tak si ještě odskočíme na evropský šampionát atletů do Birminghamu, protože tam probíhá finále skoku dalekého. I s Petrem Mindlschmidtem, jak se mu daří, ví Jakub Marek.
2: Mindlschmidt se právě rozebíhá ke svému druhému pokusu. Řekl bych, že to byl přešlap, i když to byl pokus na hranici 8 metrů, ale jestli jsem stihl rychle postřehnout, tak pravděpodobně to nebyl platný pokus. Je to tak nakonec červený praporek, červená barva, přešlap ve druhé sérii pro Petra Mindlschmidta z první série 7 metrů 81 cm. To zatím trochu překvapivě by stačilo na užší finálovou osmičku. On drží 8. místo, ale ještě třetí série s tím může hodně zamíchat. Do čela se dostal Simon Elhammer, Švýcar, 829 cm ve velkém protivětru. 2,7 metrů za sekundu proti Elhammerovi foukalo, ale tento světový rekordman v halovém sedmiboji teď je v čele tady dálkařské soutěže na evropském šampionátu. A ještě jednou připomenu, že Volodymyr Myslivčuk, český kladivář, skončil těsně pod stupni vítězů na evropském šampionátu. Čtvrtý 79 metrů, 42 cm, o 7 cm za třetím Ukrajincem Kochanem, a to Myslivčuk v poslední sérii poslal kladivo za 80-metrovou hranici, ale měl minimální titěrný přešlap, ale zkrátka neslučovalo se to z pravidly, skončil čtvrtý, vyhrál velehodem Maďar Benz Haláš v novém národním maďarském rekordu a v nejdelším letošním světovém výkonu 84 metrů 25 cm. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: No a teď už tedy Pavel Horvát, náš fotbalový expert. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: A samozřejmě hodnocení prvního poločasu odvety třetího předkola Ligy mistrů mezi Lyonem a pražskou Spartou. Domácí vedou 1-0. Sparta bude dohrávat v deseti, nebo už tedy hraje v deseti po vyloučení Ševinského. Tak jak ty si viděl první poločas?
3: No řekl bych, že je to podobný jako na Letný. Prostě nešťastný poločas, smolný gól samozřejmě, myslím si, že Sparta měla daleko větší šance než Lyon, přesto Lyon čel do vedení a k tomu ta červená karta Adama Ševinskýho, kdy to bylo tak rychlý, že si myslím, že vlastně nestih ani nic jiného udělat, jenom tak lehce přidržel opendu a rozhodčí Marciňák vytáhl červenou kartu, ale ten výkon zase není špatný, prostě je výborný. Karabec měl obrovskou šanci a myslím, že tam ještě byla jedna 100% šance zase po akci Adama Karabce, takže pro mě nešťastný poločas pro Spartu.
1: Čekalo se, že domácí v plné síle

0: Ale Spartu zatlačí asi daleko víc, než se tak stalo. Samozřejmě hned po dvou minutách tam byla velká šance. Brunes tam v obraném zákroku zachraňoval, ale jinak Sparta opravdu se nenechala tak moc zatlačit.
1: No, souhlasím, to bylo po standardní situaci, to bych nebral jako tlak, ale domácí určitě chtěli mačkat Spartu, nedařilo se jim to. Sparta nebyla tak silná jako doma, ale myslím si, že fakt jako v průběhu té první půle tam měla velmi dobrý pasáže, jak na míči, tak v přechodu zase do útoku, a je jenom škoda, že nevyužili jednu z těch dvou obrovských šancí.
0: V té druhé byl tedy Brunes, který zase na druhou stranu tedy byl vidět v útoku, tak jako na začátku zachraňoval v obraně, tak mohl srovnat, což by samozřejmě byla velká spruha pro Sparťany. K tomu gólu, co Sparťané dostali, jak bys viděl počínání golmana Surovčíka, který tedy vyrazil ten míč před sebe, ono to vyskočilo možná trochu výš, než čekal, nebo těžko říct, jak samozřejmě z golmanského pohledu, jak ty tedy, co si tedy ty myslíš o tom gólu?
1: No, je to teďka moderní. Bavili jsme se o tom v desíce, teďka v pondělí, že vlastně Neumann vlastně na Slávii, brankář udělal taky chybu, z Pardubic tu střelu prostě chtěl chytit, Surovčík možná taky malinko zaváhal, místo toho, aby vlastně jako vědomě ten balon hrál do strany, tak možná ho chtěl chytit, pak si to uvědomil, ale už bylo pozdě, ta střela samozřejmě je z 20 metrů, z 18 metrů, je to prudká střela, je potřeba rychlá reakce, a bohužel ani Surovčíkovi se to nepovedlo, a ta doklepávka byla jednoduchá, ale zase na druhou stranu tam Surovčík měl jeden zákrok, který Spartu podržel. Tam byla gólová střela, kterou vyrazil, takže samozřejmě ty chyby můžou se stát, ale je to škoda. Já znovu zopaku, pro mě smolný poločas z pohledu Sparty a škoda, že to není 1-1.
0: I tak ale samozřejmě fotbalisté Linu ukazují tu svoji kvalitu, v čem podle tebe hlavně jsou nebezpeční.
1: No, tak je tam ten rychlý přechod. Viděli jsme, že vlastně do těch plných úplně se jim nedaří Lyonu Spartu překonávat, ale tam vlastně před tím gólem byla ztráta. Byly tam ještě dvě takové situace, kdy si Spartěni malinko nerozuměli a v tom středu prostě ten přechod byl nepřesný a za pár vteřin Lyon zakončoval vlastně ve velké příležitosti. Takže tam si myslím, že je velká síla Lyonu ten velmi rychlý přechod do toho finále.
0: No, jak by měli Spartané přistoupit k té druhé půli? Nabízí se spíš samozřejmě o jednoho muže méně na hřišti, takže víc se zaměřit na defenzivu, ale zase na druhou stranu hrát na to, že půjde zápas do prodloužení nebo do penalt, tam ty síly budou chybět ještě víc, tak jak nadávkovat třeba riziko?
1: No, tak tam si myslím, tak jak jsem kritizoval třeba trenéra Priského v Boleslavi, tak teďka to střídání bylo správný. Myslím si, že do té pětky i vzhledem k tomu, jak hraje Lyon, by to Spartě mělo vyhovovat. Viděli jsme, že i v těch deseti prostě si Sparta vypracovala tu šanci Brunese a musí na tohle spoléhat. Samozřejmě velká nepříjemnost je to, že pokud by ten zápas takhle probíhal, tak samozřejmě tam může být ještě střídání, ale i tak ty kluci toho budou mít plný zuby a tam by Lyon měl obrovskou výhodu, pokud by ten zápas šel do prodloužení. Já si myslím, že Sparta bude čekat na jednu šanci a musí ji využít. Jak ji nevyužije, tak bude zlé, protože Lyon si myslím, že si bude vytvářet postupem času větší a větší tlak a ty šance budou přicházet, takže já věřím tomu, že Spartani jsou schopní dát gól i z nějaký standardní situace třeba a ubránit remízu.
0: Může být třeba součástí taktiky i to snažit se chodit do těch soubojů tak, aby soupeř musel více třeba faulovat a donutit někoho k těm faulům na karty a případně srovnat síly na hřišti.
1: No, viděli jsme v první půli, pro mě překvapivě rozhodčí Marciňák, vysoká kvalita jeho, jednoznačně jeden z nejlepších světových rozhodčí, nicméně tam bylo jasný třeba tahání za dres Spartanů, ale opravdu jako do výhodné pozice pro Spartu a stejně žlutou nevytáh, takže obávám se, že tohle to úplně stačit nebude, musel by to být nějaká situace, která by byla opravdu na hraně tý červený, aby třeba se srovnal počet hráčů, ale to si myslím, že Lyon má takovou kvalitu, že do těchto situací se úplně dostávat nebude.
0: Ale kdo ví, třeba něco takového přijde ve druhém poločasu, který pak také zhodnotíme s Pavlem Horvátem a nabídneme vám ho hlavně celý v přímém přenosu. Zatím, Pavle, díky a hezký večer.
1: Hezký večer.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové se pokusí o velký obrat. Po domácí porážce s Bešiktašem Istanbul 0-1 musí v odvetě třetího předkola Evropské ligy dotahovat tureckou ztrátu. A to na stadionu pro 42 tisíc fanoušků nebude podle hradeckého brankáře Adama Zadražela nic jednoduchého.
3: Bude to pro hodně kluků premiéra na takhle velkém stadionu před tolika lidma, takže jsem sám zvědavý, jak se s tím popasujeme. Musíme tam jet hlavou stěčenou, sebevědomí a nezaleknu se těch podmínek, protože věřím, že určitě máme šanci.
2: Odveta třetího předkola Evropské ligy mezi Bešiktašem Istanbul a Hradcem Králové začne ve čtvrtek v 19 hodin a my vám ji přineseme v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Hradeční fotbalisté tedy už teď v předkolech Evropské ligy mají tureckého soupeře. Na tureckého soupeře nejspíš narazí vítěz dvojutkání mezi Lyonem a pražskou Spartou třetím předkole ligy mistrů, protože Fenerbahce už vede 1-0 i v odvetě třetího předkola na hřišti Šturmu Graz v 73. minutě. První zápas přitom doma turecký tým vyhrál 2-0, takže už má třígólový náskok. Sparta ta prohrává v Lyonu 0-1 po první půli, takže účty jsou zatím srovnané v součtu obou utkání, protože první zápas doma Spartané vyhráli 2-1, do druhého poločasu Spartané tedy půjdou v 10 po vyloučení Ševinského už v průběhu prvního poločasu a čeká je tedy těžká šichta, zhruba za nějaké 3 minutky by měl začít ten druhý poločas, ale my teď půjdeme ještě předtím na mistrovství Evropy v atletice za Jakubem Markem, který sleduje finále dálkařů s Petrem Majdlšmidem.
5: Příjemný večer, Petr Majdlšmid je stále na 8. pozici, která by mu zajišťovala postup do užšího finále, ale teď se tady v zápise objevilo u jeho jména písmenko R, což by znamenalo retired, neboli že už nebude pokračovat právě Petr Majdlšmid v této soutěži. Pravděpodobně nějaký zdravotní problém, poslední dva roky ho hodně trápily zadní stehenní svaly, nejdřív na pravé, pak na levé noze a potom druhém pokusu jsem si všiml, že se tak lehce držel právě za hamstring, za zadní stehenní sval, ale vypadalo to, že jde poměrně bez problému, ale teď už je to jasné z toho zápisu. Už je jasné, že skončí nejlépe 8. tady na evropském šampionátu před 2 lety v Římě, teprve jako junior v 18 letech byl na senzačním 7. místě a i to 8. nebude pravděpodobně pro Petra Majdlšmida ničím špatným. Ještě se před ní ve třetí sérii koukám, se může dostat Španěl Guerra a Brit Yeo, takže někde mezi 8. a 10. místem nakonec skončí v dálkařské soutěži na evropském šampionátu právě Petr Majdlšmid. V průběžném vedení je po třech sériích stále skvělý vícebojař a výjimečný dálkař Simon Ehammer, 829 cm ve velkém protivětru, téměř 3 metry za sekundu proti váli právě při tomto dlouhém pokusu Simonu Ehammerovi o 2 cm. Za tímto Švýcarem je dvojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr Evropy, řekl Tentoglu, takže to asi bude ještě velmi zajímavý souboj o zlato z evropského šampionátu v Birminghamu. Na třetí pozici Bulhar Božidar Sarabojukov, 810 cm. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
4: No a my se tedy teď přesouváme už zase zpátky do Lyonu z atletického mistrovství Evropy, protože před pár okamžiky začal druhý poločas odvety třetího předkola ligy mistrů mezi Lyonem a Spartou za stavu 1-0 pro domácí. Tomáš Petr komentuje přenos.
6: Polovina 47. minuty už tady v Lyonu. Olympik vede nad Spartou 1-0. V součtu s tím prvním zápasem tedy skóre vyrovnané 2-2, ale musíme také zmínit, že od 34. minuty jsou hosté o 10. 47. minuta utkání končí a Olympique Lyon vede nad Spartou 1-0 po gólu Nuamaha, který se trefil ve 20. minutě. Od 34. minuty hraje Sparta o 10 po vyloučení Ševinského. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Lyonu Tomáš Petr, Radiožurnál. Po krátkém vstupu do zpráv pro posluchače Radiožurnálu, tedy na Radiožurnálu Sport, pokračujeme v přímém přenosu. Olympik v útočné snaze, ale ne dlouho, protože Spartan Macek tam reklamoval ruku od Opendy a tahle reklamace byla u sudího Marčiniaka vyřízena jako úspěšná. Rinešův nákop na levé straně, který hledá Alcocera, ale včas byl u míče obránce Lyonu Kluivert, který odehrává do bezpečí, tedy do autu. A Spartané budou vhazovat skoro už pod tím kotlem, který tady je v tom růžku stadionu úplně nahoře. Okolo 400 Spartanů by mělo být tady na odvetě třetího předkola Ligy mistrů. Aut, který míří nakonec k Rinešovi, Alcocer, jeho centr vápna, ale míč nepropadl k Brunesovi. Domácí odehrávají balón do autu a znovu to bude Sparta, která bude vazovat na levé straně. 48. minuta končí, 49. začíná. Lyon vede nad Spartou 1-0 a hraje proti 10. Teď to domácí zkouší do trošku svižnějšího postupu vpřed, ale přihrávka na Fofanu mířila tak 5 metrů za belgického křídelníka, který byl v náběhu, a tak může vazovat teď zelený na pravé straně. Zbíhá mu tam Macek, který se aktivně nabízel, ale ostatní hráči jakoby míč úplně nechtěli. Karabec tam ještě jde do prostoru, nakonec dlouhý balón až na osu hřiště, kde je Alcocer. Ten si vypomůže přihrávkou zpátky k Rinešovi. Rineš doleva na Mercáda. Proti Mercádovi vystupuje Maitland-Niles. Mercado to chce zkusit jeden na jednoho. Je tam trošku tahaný za dres, už ztratil rychlost a tak musí přijít tahle přihrávka zpátky na Alcocera a Rineš vrací ten míč až zpátky k Surovčíkovi. Potom vyloučení Ševinského Sparta přehodnotila to své rozestavení samozřejmě a místo 4 obránců přešla na ten systém, kdy tam je obrana a trojice ve složení Zelený, Serencen a Rineš, no a většinou se to doplňuje do té pětice na krajích Suchomlem a Mercádem. Míč teď ale na kopačkách domácích, konkrétně u Kluiverta. Ten ve středovém kruhu čeká, rozhlíží se, nakonec volí balón doleva na Niakatého. Následně Abner Vinicius, průniková přihrávka, za kterou pospíchá Fofana, ale tenhle míč si pohlídal Surovčík. Polovina 50. minuty. Sparta prohrává v Lyonu 0-1, navíc hraje o 10. A kopat se bude od branky Pražanů. Na starosti si to bere kapitán hostů Serencen. Míč nakrátko se Surovčíkem. Teď jakoby Spartané chtěli vylákat Lyon trošku, ale aby si jen nezadělali na problémy, protože Zelenému tam trošičku odskočil míč na pravé straně. A musí přijít zpětná přihrávka na Surovčíka. Proti němu už startoval Nuamach a slovenský golman tak musel pod tlakem nakopnout míč do autu. Teď si to zbytečně hosté sami zkomplikovali. Niakaté na středovém kruhu na vlastní obrané polovině připravený jeho kolega z defenzívy Kluivert, znovu Niakaté, senegalský obránce dává doleva na Abnera Viniciuse v kombinaci také Tolisso, znovu Niakaté, Tolisso, domácí táhnou útok po levé straně, Tolisso tam jde do zahuštěného prostoru, přenechává balón Fofanovi, Fofana ten vrací na Niakatého. Lyon se teď přibližuje pomalými krůčky k pokutovému území Sparty. Fofana na levé straně, proti němu připravený Suchomel, Fofana, následně Morton, Mortonova přihrávka Kleině na Tolisa, Tolisso dává Niakatému, Niakaté prostrkává na střed do míst, kde je Openda, míst za obranu, tam nabíhá Fofana, ale Surovčík včas vystartoval z brány a sbírá ten míč. Rychle rozehrává doleva na Rineše, 52. minuta začíná. Lyon vede nad Spartou 1-0, poté co Pražané vyhráli úvodní duel doma na Letné 2-1, tedy stav vyrovnaný 2-2, ale český celek o 10 po vyloučení Ševinského. Dlouhý nákop dopředu hledal Brunese, jenže Brunes byl pohlídaný Kluivertem, takže Olympik zase může jít na steč. A znovu to bude po té levé straně, jako by se to tam francouzskému klubu líbilo více. Tolisso, jediný Francouz v sestavě Olympiku, Morton, ten dává do lajny na Fofanu, Fofanová narážička, která úplně nevyšla, i protože Suchomel tam fauloval Fofanu. Zamotal se mu tam mezi nohy a Fofana tak nemohl pokračovat dále, takže standardní situace, řekněme, skoro na úrovni hranice vápna, na půl cesty mezi autovou čarou a hranou vápna, nebo možná blíže autu, abychom byli úplně přesní. Rozhodně na přímou ránu to není, obzvlášť, když je tam připravena levačka Abnera Viniciuse, to by se to kroutilo hodně složitě do brány, ale dá se očekávat nějaký nebezpečný centr. Brazilský forward si ještě dresem otírá obličej a teď už Arner Vinicius posílá centr do boktového zemí. Dobrý míč na zadní tyč, kde Spartané nešli do vzduchu. Trošku překvapivě tam nechali zakončovat Opendu, ale pro Spartu žádný špatný výsledek z toho nebyl, protože ten míč šel mimo. 53. minuta ve své polovině. Sparta prohrává 0-1, zase rozehrávka pod tlakem. Sørensen dohraný, no tady bych řekl, že to dost možná bylo čisté. Sørensen spíše potřeboval, aby se pískalo. Rychlá rozehrávka, míč zase u Sorovčíka. Nalevo Rineš, ale Lyon v takovém náznaku forechekingu a Rineš pod tlakem, nebo alespoň se tak cítil, raději nakopl míč. A tak tedy přichází spartianská ztráta. A tyhle okamžiky samozřejmě stojí hodně sil, protože teď Spartané párkrát jen odevzdali balón. Lyon po delší době to zkusí zprava, možná poprvé ve druhém poločase. Nuamach natahuje balón, ale jeho přihrávku nakonec zachytili Spartané ve středu hrací plochy. Alcocer, čistě ozbrojený? Ne, se žlutou kartou to bude. Ten skluz v první chvíli vypadal to, že znovu u Šimona Marčiňáka projde, ale nakonec se píská nedovolný zákrok a okamžitě také polský arbitr tasí žlutou kartu. Ještě Maitlandu Nilesovi pomohl zpátky na nohy, ale už mu také ukazuje hned po té žlutou kartu. Alcocer stále ještě v pozici neherního hráče. Už se zdvihl z trávníku, teď už je zpátky na nohou a míří tedy zpátky na svou pozici. Sparta mezi tím rozehrávala na Mercáda, ale tam byl už zase připravený Maitland Niles, který odhlavičkoval do autu. Takže Sparta bude jen vhazovat, a to v úvodu 55. minuty za stavu 1-0 pro Olympique Lyon. A ve chvíli, kdy Sparta je o deseti, protože ve 34. minutě Ševinský viděl červenou kartu. Spartianský útok se rozbil hned v základech a Lyon teď tedy se snaží rozjet protiútok. Morten dává doleva a tam je hodně prostoru na to, aby Abner Vinicius vyvezl míč. Už překročil půlící čáru, ale Spartané se poctivě vrátili. Brunes, Karabec i Alcocer se stáhli dozadu. Morten na ose hřiště, Tolisso. Prostrkávačka doleva nevyjde. I když se tam Fofana chtěl nabídnout do ulice, tak Sparta měla kliku, protože ten míč se odrážel k Surovčíkovi a golman hostů tedy sbírá balón a teď také vyhání své spoluhráče dopředu. Nákop na Brunese, za ním ještě byl připravený Niakate, a tak tedy míč zase sbírá Lyon. Openda, dostoupený Sørensenem, a Macek tak může alespoň nakopnout míč. Brunes to má zase těžké v souboji s Niakatem a nepřipíše si plusové body. Přihrávka zpátky ke Greifovi, Karabec tam ve sprintu napadá rozehrávku Olympiku. Na pravé straně Maitland Niles dobře vykombinoval tu situaci a dopředu vyváží míč Tesman. Přihrávka, kterou sbírá ve středu hrací plochy Openda, má prostor na to, aby se rozeběhl k vápnu. Openda dává doleva na Fofanu, trošku zbytečně pod sebe. Fofana pálí, přízemní střela, která nebyla ani prudká, ani dobře umístěná, takže pro Surovčíka jednodušší zákrok v tomhle utkání. 56. minuta bude končit. Sparta prohrává v Lyonu 0-1. Navíc hraje o deseti po vyloučení Ševinského. Suchomel jednoznačně přitažený Abnerem Viniciusem za dres, ale musí se nechat, že tyhle souboje nechává Šimon Marčiňák od začátku zkrátka mimo své zorné pole a pouští tahle tahání. Niakate. Po něm bude hrát Openda za obranou, trošku to zavánělo offsidem, ale pokračuje se dále, nakonec praporek letěl nahoru a také se píská, takže Zelený podstupoval ten souboj, dá se říci zbytečně, odmávaný a odpískaný offside. Sparta bude rozehrávat někde z hranice vápna, abychom byli úplně přesní, tak budeme muset počkat na to, kolik metrů třeba bude chtít Ševinský získat, nakonec si vystačí s tím, že míč je uvnitř pokutového území. Slovenský gólman vyhání své spoluhráče dopředu, takže se dá očekávat dlouhý nákop. Míč do místa, kde je Alcocer, ale balón ho přeletěl. Ještě Mercado by mohl sebrat ten odražený balón, jenže Tesman tam dobře předstoupil Mercada a Lyon se tedy dostává k míči. Přihrávka zpátky, kterou sbírá Kluivert, po něm posouvá míč doleva Morton, který by mohl dát až Kleine na Abnera Viniciuse, přesně tak, jako by mě teď anglický záložník slyšel. Ale Brazilec Abner Vinicius zase vrací zpátky Mortonovi. Morton středem hrací plochy, ale tam už Spartané získávají balón a Suchomel ho teď bude asi chtít nakopnout dopředu. Ne, vrací ho zpátky a Macek pod tlakem nakopává míč. Brunes to má daleko na balón a ani nepodstoupí už tenhle forechecking, protože by to stálo zbytečně moc sil a ta šance na nějaký pozitivní výsledek byla naprosto minimální. 58. minuta bude končit. Lyon vede nad Spartou 1-0. Niakate, Abner Vinicius na levo, přihrávka za obranu, tam je Openda, Sørensen se před ní snaží dostat. Openda sice padl k zemi, ale na penaltu tohle je málo, ukazuje Šimon Marčiňák, domácímu publiku se to nelíbí, ale já si myslím, že tady by to bylo tedy hodně přísné. Mezitím Suchomel se utrhl ze řetězu, jedna klička, druhá klička a loket Mortona v obličeji Suchomela se pískat nebude, takže anglický záložník vyváží balón a Lyon jde teď do protiútoku. Morton u hranice vápna, prostrkávačka neprošla a Macek může otočit zase hru. Rineš. Suchomel už je zpátky na nohou. Rineš teď táhne útok, ale má hodně těžké nohy. A už pod tlakem, kdy tak nějak škobrtal nad míčem, chtěl jen bodlem posunout míč k Brunesovi, ale v obležení tří hráčů Lyonu se to nepodařilo. A tak Olympic teď zamířil po levé straně směrem k Surovčíkově brance Fofana. Po něm Toliso, který teď přenáší hru doprava. A to znamená, že práci bude mít Nuamach, autor stále jediné branky tohohle zápasu. Nuamach proti Rinešovi, dokázal se uvolnit, přihrávka při branku, tam je Sørensen, který odkopává k levé lajně. Alcocer ještě udrží míč ve hře, ale bude tam proti dvojici protihráčů. Jednoho se zbavil a druhýho odzbrojil. Takže zase Lyon přebírá balón a Spartané jsou opravdu hodně málo na míči, ale v deseti se to samozřejmě hodně těžko hraje. Tady v Lyonu, kde domácí Olympic vede 1-0, součtu s prvním zápasem stav nerozhodný 2-2, to říkám už v polovině 60. minuty. Fofana na levé straně se snaží rozhýbat Suchomela. Hrát bude také Niakate, přenesení hry doprava. Maitland-Niles, spolupráce, dobrá narážečka, Maitland-Niles, jeho přihrávka do předbrankového prostoru, ale Toliso se nedostal do koncovky. Alcocer teď nedával pozor, Morton pálí a Surovčík si připisuje úspěšný zákrok, těžký zákrok, protože ta rána šla z hranice vápna skrz houštinu těl a zase se nepíská ve chvíli, kdy Brunes padá k zemi. Opravdu Marčiňák tyhle strkanice, tahanice vůbec nereflektuje ve svých verdiktech. Morten má balón, pálí z dálky, rána do břevna. Ještě Surovčík musí zpátky na nohy, ne. Míč se nakonec odrazil za brankovou čáru, ale nádherná táhlá Mortonova střela z hranice pokutového území z levé strany. Surovčík byl krátký, ale zachránil teď Spartu břevno branky. Pěkný Mortonův pokus, na který by Surovčík nedosáhl. A ožilo také domácí publikum v končící 61. minutě, kdy Lyon stále vede v uvozovkách jen 1-0. I když už skoro půl hodiny domácí hrají v početní výhodě. Ve 34. minutě byl vyloučený Ševinský. Součtu dvojzápasu skóre 2-2, které by poslalo tenhle duel případně do prodloužení. Sparta chystá změny a chystá hned dvě změny. Do hry by měl přijít Singatech a připravený je tam také Eneme. Ale pozor na přihrávku za obranu. Openda už je v pokutovém území Sparty. Jeho ránu sráží zelený na rok. Ještě tam Sørensen reklamuje offside, ale tentokrát zdá se přání nebude vyslyšeno a Eneme a Singatech si ještě určitě počkají na ten nástup do hry. Domácí fanoušci se teď dostávají do varu a podpořit to budou chtít určitě fotbalisté Olympiku následným rohem, který už se chystá z pohledu útočícího týmu na levé straně. Rohový kop, velká tlačenice před golmanem Surovčíkem. Balón, který míří do ohně, ale Spartané odvrací, je na hranici vápna. Ještě Morton získává odražený balón. Maitland-Niles, který centroval od rohového praportu, teď připravuje centr pro Nuamaha. Dobrý míč do vápna a Tam byla hlavička od Opendy, ale i kdyby Openda skóroval, tak by se domácí nemohli radovat, protože Šimon Marčiňák tam odpískal útočný faul belgickému forwardovi. A teď už tedy avizované změny. Zápas nedohraje Brunes, místo něj přichází Singatech a do bojováno má také Macek, kterého pro ty další minuty nahradí na hrací ploše Eneme. Doufejme, že tohle budou ty změny, které Spartě pomohou k vyrovnávací brance, protože to by bohatě stačilo k tomu, aby Sparta postoupila do další fáze kvalifikace Ligy mistrů. Ale zatím stále v končící 63. minutě Sparta prohrává v Lyonu 0-1 a po vyloučení Ševinského hraje o 10. Míč se vrací k brankáři Grajfovi, tedy slovenský gólman Lyonu rozjíždí tuhle akci a volí přihrávku doleva na Abnera Viniciuse. Míč si přebere Morten u středového kruhu a hledá za obranou schovaného Nuamaha. Rineš se tam ještě zlobí, rozhodil rukama, že to podle něj měl být offside, ale Nuamah může pokračovat v té akci. Maitland-Niles a zpětná přihrávka na Kluiverta, po něm Niakate ve středovém kruhu a míč zprava teď míří úplně doleva, konkrétně k Tolisovi. Proti Tolisovi je tam připravený Zelený. 64. minuta končí, Lyon vede nad Spartou 1-0, v součtu dvoj utkání, tedy skóre nerozhodné 2-2, domácí šli do vedení ve 20. minutě, kdy se trefil Nuamah, následně o čtvrt hodiny později byl vyloučený Ševinský. A tak Sparta tedy hraje v oslabení. Teď spolupráce dvou střídajících Spartanů Eneme vybídl Singateha a tahle dvojce jde do breaku 2-3. Singateh tam přišlapuje nad balónem, možná mu nikdo nekřikl záda. Singateh drží míč, počkal ještě, až doběhne Alcocer, ale moment překvapení už je pryč. Na levé straně Mercado a Eneme v kombinaci a Singateh si znovu přebere balón, jenže zezadu mu ho zvládl vypíchnout jeden z domácích borců, konkrétně to byl Nuamah, který se vrátil vypomoci z defenzivní činností, takže v polovině 65. minuty stále Lyon ve vedení 1-0 a pokud by to zůstalo jen jednogolovým rozdílem ve prospěch Olympiku, tak by tenhle duel musel jít do prodloužení, protože úvodní utkání Sparta vyhrála 2-1. Abner Vinicius, jeho přihrávka do vápna, tam je Openda, snaží se otočit, ale proti němu stojí Serencen, takže raději domácí zase dostávají ten balón mimo vápno Fofana. Následně Tolisso, rychlý ťukes, Tolisso se objevuje v pokutovém území, jeho přihrávka na zadní tyč a Lyon vede 2-0. Krásná akce domácích, Maitland-Niles dává gol. Ale musíme sportovně přiznat, že tohle tedy domácí krásně vykombinovali. Olympique Lyon odskakuje do dvougolového trháku a to znamená jediné. Sparta teď potřebuje dát gól, aby dostala tohle utkání alespoň do prodloužení. Protože po úvodní domácí hře 2-1 Pražané v Lyonu už prohrávají 0-2. A o 10 samozřejmě bez vyloučeného Ševinského to bude pro tým Briana Priského velmi, velmi náročná písemka v těch dalších minutách. Ale necelou půl hodinu ještě má tým, který tady nastoupil v těch rudých dresech. Brian Priske rozhodil rukama, teď ještě jednou. Tázavě tam hledí na tu protější stranu, která nepohlídala ten náběh Maitlanda Nilese. A pravý obránce Olympique Lyon uklízel míč do odkryté branky na zadní tyči po krásné Tolisově přihrávce. Paulo Fonseca může být spokojený, jeho svěřenci pomalu ale jistě utíkají hrobníkovi z lopaty. Po té úvodní prohře 1-2, tedy Lyon teď vede 2-0 v 67. minutě. Mercado na levé straně táhne míč, po něm Alcocer, ale Sparta se nedostává dopředu. A teď tedy budou domácí vhazovat. Autové vazování v blízkosti pokutového území Lyonu. A tam byl Tesman, nákop dopředu. Surovčík běží za balónem a okopává míč do autu. A následně budou vazovat fotbalisté Lyonu už na útočné polovině, 68. minuta. Maitland-Niles, autor druhé, teď aktuálně postupové branky. Vybízí Nyakatého, ten přenáší na Abnera Viniciuse. Na levé straně Fofana, po Fofanovi bude hrát Tolisso. Tolisova přihrávka před hranici vápna, kde je Tesman. Tesman stále na míči, krásně prostrčil míč. Fofana tam byl ve 100% golovce, kterou vychytal Surovčík. Vynikající zákrok slovenského golmana. Ale teď zase spartianská defenzíva vykazovala nedostatky, protože Tesman tam procpal ten míč mezi snad čtveřicí protihráčů a následovat bude roh domácí. Maitland-Niles u rohového praporku. A zase poměrně husto mezi penaltovým puntíkem a golmanem Surovčíkem. Vlastně s výjimkou dvou, tří hráčů, tam jsou všichni. Ale roh se nebude kopat zleva, ale zprava. Tak všechno jinak, Maitland-Niles odbíhá. Centr na bližší tyč, drobné zmatky, ale nakonec Mercado odkopává balón až k půlící čáře, kam se promíčil. Mohl vrátit Maitland-Niles, ale ten má úkoly na opačné straně, takže tohle bude práce pro Abnera Viniciuse. 69. minuta už pomalu, ale jistě končí. Lyon vede nad Spartou 2-0, navíc hraje v početní výhodě po červené kartě pro Ševinského. Úvodní je vítězství Sparty 2-1 vymazáno aktuálně na postupové příčce, když to tak nazveme, domácí hráči. Kluivert dává doprava Maitland-Niles, tam má Nuamaha, Nuamah proti sobě Mercada a tak raději vrátí zpátky na Kluiverta. Kluivert, ten znovu vybídne tu pravou stranu, Tesman po něm hraje také Maitland-Niles, ale už je to Nyakaté a balon se přestěhoval zprava a doleva. Karabec teď vystihl přihrávku Abnera Viniciuse, ale ještě Brazilec na okamžik získal balon zpátky. Teď je to Morten, který se dostává na míč a raději uklidní hru, nebude nikam pospíchat. Levou rukou ukázal spoluhráčům, ať to sklidní. Teď si pravou řekl o náběh proti balónu. Na levou už je to Fofana. Fofana a dává právě na Mortna. Morten zpátky k lajně na Tolisa, který tam teď dostal trošku prostoru. Tolisso natahuje míč na střed a otáčí hru doprava Maitland-Niles. Proti němu ale sešikovaná spartianská defenzíva, zase obléhání jak vházené zprava doleva. Tolisso zleva navádí míč na osu hřiště. Nyakaté ale zase vrátí doleva na Fofanu. 71. minuta začala. Lyon vede 2-0. Fofana snaží se rozhýbat. To je Suchomela. Nakonec se to podařilo, ale Suchomel ještě špičkou kupačky tečoval ten míč tak, že spadl přímo do rukavic Surovčíka. A slovenský golman teď naznačil, že by klidně rád rychle rozehrál, jenže nebylo komu. Takže Surovčík musel ten balón pustit ke svým kopačkám. A brankář Sparty dává doleva na Serencena, jenže Pražané pod tlakem v rozehrávce. Surovčík nakopává na slepo do míst, kde by mohl být Singatech, ale možná spíše tam měl blíže k míči Suchomel. Zkrátka oba dva to měli k balónu tak daleko, že ani jeden z nich nakonec nehrál. Hozeno ke Greifovi, který vrací zpátky na Abnera Viniciuse. A pomalým krokem teď Lyon vyváží míč dopředu, nikam se Olympic nežene. Abner Vinicius u levé lajny, spolupráce s Tolisem, hrát bude také Nyakaté. A chystá se spartianské střídání, protože už tam je připravený na nástup do hry další čerstvá síla. A konkrétně to bude Vitájoš, který ale půjde do hry až určitě po tomhle útoku, protože Olympic teď zase v útočné snaze. Tolisso, centr do vápna, Mercado odvrací, tam je Morton, je Orana 3-0. Z Spartané odvrátili jen na hranici pokutového území ke kopačkám Mortna a ten nechytatelnou ranou navyšuje vedení Olympiku Lyon. Po úvodním vítězství 2-1 tedy Sparta prohrává ve Francii už 0-3 a ta šance na postup se rozplývá velmi rychle. Společně s Vitájošem tam je připravený ještě Hugo Sochůrek. Hráno má Mercado a kdo pak půjde ještě dolů, Karabec. Karabec je stažen z trávníku a šanci tedy dostanou Sochůrek a Vitájoš pro Spartu. Je to podobné jako před 5 lety, kdy tady Letenští prohráli 0-3, když tam skoro hodinu, nebo možná dokonce víc než hodinu, drželi skóre 0-0, dnes tedy inkasovali dříve, ale každopádně už to skóre 0-3 dnes vyrovnáno. Pro Maďara Viktora Vitájoše, 19-letého obránce, je to dnes premiéra v dresu Sparty. A není to jednoduchá premiéra. Za stavu 0-3 o 10. Těžké, těžké nejen pro Vitájoše, ale i pro ostatní Spartany, kteří aktuálně potřebují dát 2 góly k tomu, aby dostali tenhle zápas alespoň do prodloužení. Rozehrávka Vitájoše, která mířila na Alcocera, řekl bych, že byl faulovaný, ale tak ano, ten hvist sudního Marčiňáka trošku zanikl tady v tom kotli skoro 60 tisíc fanoušků. 74. minuta končí. Lyon vede nad Spartou 3-0. Hraje v početní výhodě po červené kartě pro Ševinského. A teď je to Singateh, který se snaží udržet míč na půlici čáře. Ho fauloval Kluivert. Eneme rozehrává na Alcocera. Alcocer tam neměl moc kudy projít dopředu a tak zase vrací míč zpátky na Enemeho. Sochůrek se zapojuje poprvé do dění na trávníku, Zelený, následně Suchomel, znovu Sochůrek. Na pravé straně je tam proti dvojici protihráčů a tak posílá zpětný pas na Zeleného a ten vrátí míč až k brankáři Surovčík. Serencen, proti němu už vystupuje Openda. Znovu Surovčík. Trošku se divím, že neustále zůstávají na hřišti Fufana, Nuamach, že jim už trenér Fonseca nedal odpočinout, i když zrovna teď se zvedli dva hráči Olympiku a v dohledné době se tedy bude střídat i na straně domácích. My ještě předtím budeme informovat posluchače Radio Žurnálu. 76. minuta právě začíná a Sparta prohrává na hřišti Olympiku Lyon už 0-3. Navíc dohrává o 10 po červené kartě pro Ševinského. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Lyonu Tomáš Petr, Radiožurnál. Trojí střídání na straně Lyonu. Pojďme tedy pěkně po pořádku. Nuamach, autor úvodní branky tohoto zápasu, má pro dnešek odpracováno. Maitland-Niles, autor druhé branky, jde také dolů. A kdo pak je tím posledním? Tak ne, tak jen dva hráči pro tuhle chvíli ještě. Třetí střídání se odkládá. No a místo Nuamaha a Maitlanda a Nilese přicházejí do hry Budaš a také Mata. To jsou tedy ty změny, které udělal trenér Fonseca. Pro ten závěr zápasu můžeme říkat, 77. minuta začíná, Sparta prohrává 0-3, součtu s tím prvním zápasem tedy 2-4. A navíc, jak už několikrát zaznělo, Letenští a tady v Lyonu od 34. minuty jsou o 10, když musel předčasně do kabiny Ševinský. Rozehrávka domácích je zachycená. Alcocer odvedl výbornou práci teď na levé straně z pohledu Sparty a snaží se ještě zautočit. Jenže Mata se vrátil do toho souboje a po ztrátě míče odehrává do autu. Sparta se alespoň může přiblížit pokutovému území soupeře. Bude to Eneme, který si dojde pro balón. Jestli někdo umí vhodit dlouhý aut na straně Sparty, tak je to právě tenhle fotbalista z rovníkové Gvineji. Eneme, připravený kousíček od rohového praporku, Spartané natlačení na té bližší tyči. Tohle je jedna z těch zajímavějších situací, ono jich asi už do závěru zápasu moc nebude. Enemeho dlouhý aut, který ale nenašel správného adresáta a navíc ještě Sørensen fauloval. Takže Lyon v klidu ubránil tuhle v úzovkách nebezpečnou situaci. Rozehrávka domácích, Niakate na levé straně, Abner Vinicius přebírá balón. Už se dostáváme do poloviny 78. minuty. Lyon vede nad Spartou 3-0. Morten s míčem, po něm Tolisso, hned z první. Dloubl míč za obranu na Opendu a Sørensen se k němu musí vracet. Openda pálí a Surovčík vyráží na roh. Offside se nedomávl, nedopískl, takže tady ten zákrok slovenského golmana byl potřebný. Surovčík odráží míč k rohovému praporku. Maitland-Niles už není na hřišti, takže Lyon bude muset najít jiného exekutora oproti těm předchozím chvílím, kdy právě pravý obránce rozehrával tyhle standardní situace. Teď si tam úplně nerozuměli domácí. Abner Vinicius šel k praporku, ale nakonec si to bere na starosti Morten a Abner Vinicius běží na hranici pokutového území. Mortnova pravačka bude servírovat míč do pokutového území. Nebude. Nakonec míč nakrátko s Abnerem Viniciusem, ten vrací zpátky Mortnovi, centr Šajtlí, který prošel na hranici vápna, a kde je Fofana, jeho rána sražena na další rohový kop. 79. minuta je ve své druhé polovině. Lyon vede nad Spartou 3-0, Pražané navíc dohrávají zápas o 10. Rozehrávka od rohového praporku zase záležitostí pro domácího Tylera Mortna. Anglický středopolář bude tentokrát už centrovat, protože možnost nakrátko tam není. Balón, který odlavičkoval Sørensen mimo vápno, a Mata v pozici posledního rozdává doprava na Fofanu. Fofana, ten tam má proti sobě Sochůrka. Sochůrek se snaží ustát ten souboj a Lyon jakoby teď chtěl trošku vylákat Spartu, zase vrací míče až zpátky. Niakate otáčí doleva na Mortna. Morten Kleine na Tolisa. Tolisso znovu posílá míč směrem na střed. Abner Vinicius, Morten, Niakate, znovu Morten. Série rychlejších přihrávek. Morten dává Kleine na Tolisa. Tolisso, ten už natahuje míč směrem k vápnu. Tolisův dloubáček do pokutového území, tam zabíhal Fofana. Před brankovou čarou ještě museli Spartané odvracet nebezpečí. Vita Joši vyhlavičkoval ten míč ven. Takže Sparta v uvozovkách dál prohrává jen 0-3. A to říkám už v končící 80. minutě. Za chvilku tedy začne ta závěrečná desetiminutovka základní hrací doby. A k tomu, aby Sparta mohla pomýšlet na postup, potřebuje alespoň dvakrát skórovat. V tu chvíli by šlo utkání do prodloužení. Rozehrávka Olympiku Lyon začne tentokrát u Niakatého na levé straně. Ten dává do lajny Fofanovi na levé křídlo. Fofana má proti sobě Suchomela, ale nezdá se, že by se toho zaleklo. Fofanu v centru, Surovčík boxuje míč a tam ho ještě udrží domácí ve hře. Konkrétně to je Budáš. Po něm Mata, další balon do vápna a Opendova hlavička. Offside. Domávanutý, dopísknutý, Spartané budou rozehrávat od své branky. Před 5 lety Sparta prohrála tady v Lyonu 0-3 ve skupině Evropské ligy a poté, co dnes s velkou pravděpodobností také prohraje právě 0-3, Pražané bude čekat hlavní fáze Evropské ligy, protože pokud nepostoupí do posledního předkola a z něj přímo do hlavní fáze Ligy mistrů, tak Sparta má jistotu právě hlavní fáze Evropské ligy. Eneme ve středu hrací plochy vůbec si nerozuměl se Sochůrkem. Napálil ho snad z metru nebo ze dvou, takže Sochůrek, aniž by mohl cokoliv dělat, tak jen se od něj ten míč odrazil. Singatek si se běhl do hlouby pole. Rineš dává na levou stranu Alcocerovi. Alcocer to zkusí rozbalit na Matu, prostrkávačka na Singateha, ten přeběhl tu přihrávku. Polovina 2 a 80. minuty. Lyon vede nad Spartou 3-0. A navíc Pražané dohrávají ten zápas o 10. Abner Vinicius na levé straně vrátí míč pod sebe Mortnovi. Morton přenese hru doprava, kde je přece jenom více místa. A dopředu se tak může vydat Mata. A po něm také Budáš. Budáš táhne míč už k pokutovému zemí, stále Budáš. Jeho zakončení, ale slabé, slabé. Ta levačka byla vlastně na dlouhou nohu. Surovčík rozehrál na Enmeho, tomu se dopředu moc nechce. Suchomel tento nevypustí, ale má to těžké, stejně jako Singateh, který se nechal předstoupit, ale byl to faul Niakatého. Senegalský reprezentant si počínal nedovoleně. A tak Sparta alespoň rozehrává na půlce soupeře. Zelený vrací Serencenovi, ten dává na Vitájoše. Vitájoš teď před středovým kruhem zase vybídne Serencena. Serencen pomalým krokem doveze míč k NMMu, ten otočí hru doleva na Rineše. Rinešovi se tam rozeběhl Sochůrek, ale nakonec je to přihrávka na Enemeho zpátky. Eneme teď zapojil právě Sochůrka, který z první sklepl Rinešovi Kleině. Rineš prostrkává zpátky na Sochůrka, ale tohle už nebylo od Spartanů přesné. A Lyon vyráží do brejku. Dlouhý nákop, Serencen se Surovčíkem řeší ke spokojenosti spartianských fanoušků. A Serencen bude dávat doprava Zelenému. Zelený je vybízí Singateha, ale ten nespracoval balón. A tak Lyon Lacino získává míč, chystají se další dva nástupy do hry na straně Lyonu. Uedraogo půjde na trávník a společně s ním také Duranville. Jsou tedy dva hráči, kteří dostanou šanci v samotném závěru utkání, polovina 84. minuty. Zdá se, že ovšem podstatném už bylo dávno rozhodnuto. Sparta prohrává v Lyonu 0-3 a po červené kartě Ševinského navíc čelí početní výhodě Lyonu. Fofana byl rychleji umíčen než Suchomel. A teď už tedy avizovaná střídání na straně Lyonu. Ze hry odejde Abner Vinicius a místo něj tedy Uedraogo. A dohráno má také Fofana, kterého nahraní Duranville. Jenom Fofana nakonec neodehrál své utkání ani Nuamach, ostatně tak, jak se čekalo. Mluvil o tom už trenér Fonseca na předzápasové tiskovce, že oba ještě nejsou v takovém stavu, aby vydrželi 90 minut. Na můj vkus tedy Fofana vydržel prakticky celý duel, výrazně déle. Čekal jsem tak hodinu navíc, když Lyon vedl už 3-0, tak jsem čekal, že půjde mnohem dříve do úze hry. 85. minuta končí, Sparta prohrává 0-3 na hřišti Lyonu a Eneme dává doleva Kleině Alcocerovi. Alcocer zase vrátí Enememu, Eneme na Sochůrka. Sochůrek dloubne míče na pravou stranu, tam je Suchomel, Singateh se ale k míči nedostane, protože Niakaté si splnil defenzivní úkoly tak, jak měl. A odkopává balon do autu, míč zastavuje trenér Sparty Brian Priske, nazvat bude Zelený. Dává Serencenovi, Serencen využije služeb Vitájoše, maďarský obránce, který debituje v dresu Sparty, roztahuje hru doleva na Alcocera. Alcocer je pod tlakem, na záda mu dýchá Mata, Eneme, Sochůrek. Sochůrek dostává opravdu šílené přihrávky. Všechno to jde buď prudce do něj, anebo kus od něj. Těžké chvíle pro spartianského mladíka, který teď ale může táhnout útok. Suchomel na pravé straně vrací zpátky na střed NMMu. NME ten ukazoval Sochůrkovi, kam si má naběhnout, ale přidržel ten míč. Ještě Rineš, který se teď ocitá na ose hřiště, Vitájoš. U levé lajny je to Alcocer, proti němu stojí Mata. Alcocer nemá rychlost, takže se nedá očekávat, že by risknul tenhle souboj jeden na jednoho, a také, že ne. Přihrávka zpátky, Vitájoš, Serencen, Rineš. Spartané ale vytlačení na vlastní obranou polovinu. 87. minuta. Pražané prohrávají v Lyonu 0-3. V součtu s tím prvním zápasem tedy Lyon ve vedení 4-2. Sochůrek, po něm Suchomel, který teď natáhl míč na střed, dává Enememu. Eneme šajtlí, otáčí doleva na Alcocera. Alcocer nabírá rychlost, snaží se dostat přes Matu. Alcocer je v pokutovém území, přidává pod sebe, ale tam byl pouze Kluivert. Spartané se tam nestihli dostat, aby mohli zakončit. A tak z toho bude break, který alespoň rychle dokázala Sparta zbrzdit na té pravé straně. Dobře tam zafungoval Rineš a hazovat bude teď Mata, který nikam nepospíchá, pomalým krokem míří za balónem, jako by teď chtěli domácí pošetřit co nejvíc času. Narte ještě půjde do hry. Dánský fotbalista se chystá na nástup do hry. V závěru utkání je stažen Tolisso. Korentán Tolisso ukazuje, že chce odnést pásku Grajfovi, ale Marciniak ho posílá z trávníku. A tak tu pásku přebírá Uedraogo a právě on ji odnese, tedy slovenskému golmanovi. Tolisso míří ze hřiště a pro ty závěrečné chvíle dostane tedy možnost předvést, co v něm je. Nartey, 88. minuta, se láme 89. Sparta o 10. prohrává zatím v Lyonu 0-3 v odvetě třetího předkola Ligy mistrů, poté co Pražané vyhráli úvodní zápas na Letné 2-1. Sochůrek teď vybojoval balón, ale tam proti dvojici protihráčů, pěkně si to hodil mezi Nartejem a Uedraogem, ale ještě tam byl Morten, který dokázal získat balón. Niakate dává doprava na Klajverta. Lyon už to dohrává v klidu, v chůzi. V těch posledních desítkách sekund nemají domácí žádné velké ofenzivní choutky, což se nedá říci o téhle pravé straně, kde zapnul na vyšší obrátky Budáš a zatáhnout za dres musel soupeře Rineš, nebo nemusel, ale chtěl, a tak tenhle taktický

0: páté minuty Sparta prohrává v Lyonu 0-3 a zdá se, že si zopakuje ten výsledek, který pět let zpátky tady odehrála v Evropské lize ve skupině. Tehdy také prohrála 0-3. Morten dává na kopačky Tesmana. Ten není v těch posledních chvílích za stolik vidět. Napravo Budáš. Tři minuty se budou přidávat navrch. Ten nastavený čas startuje právě teď. Takže pokud chce Sparta postoupit, potřebuje v každé minutě dát gól. Pokud chce dostat tenhle duel alespoň do prodloužení, tak má minutu a půl na každou branku. 0-3 aktuálně je ukazatel skóre. Nastavený čas odkrojil 20 sekund, 3 minuty se budou přidávat navrch nad rámec základní hrací doby. Sparta prohrává v Lyonu zatím 0-3, navíc od 34. minuty hraje o 10. Souž to s tím prvním duelem, tedy francouzský klub má aktuálně dvougolový náskok a navíc znovu Olympik v útočné snaze. Přihrávka do pokutového území, která hledala Narteje, ale pro míč si tam došel brankář Surovčík, takže na přelomu první a druhé přidané minuty zůstává stále skóre 3-0 pro Lyon, který se ujal poměrně záhy vedení ve 20. minutě, kdy skóroval Nuamach po nejistém zákroku od brankáře Surovčíka. Pak viděl červenou kartu Ševinský. Teď tam dochází k ošetřování z jednoho hráčů, takže si můžeme zrekapitulovat i ten zbytek. Maitland-Niles v 66. minutě uklízel balón do odkryté spartianské branky na zadní tyči po krásné Tolisově přihrávce. V 73. minutě pak dal Olympiku definitivní klid Morten. Krásná rána z hranice vápna a tak teď v polovině nastaveného času v 92. minutě Sparta prohrává v Lyonu 0-3. První zápas sice 2-1 vyhrála, ale tenhle výsledek k postupu samozřejmě stačit nemůže. A Spartu tak bude na podzim a vlastně i na začátku jara čekat v uvozovkách jen hlavní fáze Evropské ligy, protože tu už měli letenští jistou i v případě nezdaru. Sparta to zkusí z levé strany, Rineš, po něm hrál Alcocer, Vitájoš má balón pod kontrolou a přináší hru na pravé křídlo, kam měl asi dobíhat Suchomel, ale po 90 minutách takhle dlouhý a prudký balón neměl žádné vesmíru možnost dostihnout. Hozeno z pohledu domácího celku u Edraogo, jeho nákop sbírá Eneme, takže by se ještě otevřela šance. Eneme to zkusí z dálky, dobrá rána, která zaplavila nejistý Greifův zákrok, ale Singatech se nedostal k dorážce. Odražený balón Sparta nezužitkovala tak, jako to dokázal Lyon ve 20. minutě, kdy Surovčík vyrazil jen před sebe. A po ráně Tolisa tedy Nuamach otevřel skóre, tady na ránu Enemeho nedokázal tak briskně zareagovat Singatech. Končí třetí nastavená minuta, domácí vhazují v blízkosti pokutového území toho vlastního vápna. Už jsou také počítání a trvalo to tak dlouho, že Sparta dostává míč k dispozici. Šimon Marčiňák tedy nabízí Spartě ještě šanci třeba ohrozit branku Greifa Eneme. Rineš na ose hřiště, ale proti němu je tam takový dvojblok Lyonu. Polský arbitr kontroluje své hodinky, ale ještě nechává Suchomila hrát. Ne. Utkání končí, Sparta prohrává v Lyonu 0-3 a loučí se se snem jménem hlavní fáze Ligy mistrů. Spartu čeká jen hlavní fáze Evropské ligy. Po úvodním vítězství doma 2-1 Sparta prohrála 0-3, když skóre otevřel ve 20. minutě Nuamach. Pak ve 34. minutě byl vyloučený Ševinský. Ve druhém poločase domácí odskočili do třígolového vedení. Nejprve to byl Maitland-Niles, který skóroval, a pak ještě Morton. Lyon tak porazil v odvetě třetího předkola Ligy mistrů Spartu 3-0.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: No a my ve 22 hodin a téměř 51 minut ještě zhodnotíme vystoupení Sparty v Lyonu s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Tak po třetí, Pavle, dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: A nebude to úplně veselé hodnocení, jestliže po první půli jsme mohli mluvit o tom, že Sparta nehrála špatně, měla možná i větší šance než Lyon, tak v té druhé půli už si moc Spartané nezahráli.
3: No, tak asi nešlo o to si zahrát, nicméně

0: Ty šance Sparty prostě tím vyloučením klesly. Samozřejmě druhý gol, krásná akce. Ten tlak se stupňoval, tak jak jsme říkali, o poločase. A samozřejmě Lyon má výborné mužstvo a jestliže mají převahu v poli o jednoho hráče, tak určitě se dalo počítat s tím, že nějaké šance si vytvořejí. Musím připomenout ty šance prostě v první půli. Tam ať už Adam Karabec nebo norský útočník novej, pardon, teď si nebudu se pouštět do toho jména, aby ho nesplet.
1: Brunes.
0: Brunes, tak prostě měli ty svoje šance proměnit a ten zápas vypadal jinak, ale viděli jsme prostě, že v deseti Sparta neměla šanci.
1: U toho druhého gólu, který tedy padl po krásné kombinaci, ale Maitland-Niles tam byl úplně sám. Daleko za ním NME, u něj se často mluví o tom, že dozadu se mu moc nechce, tak měl být on blíž?
0: To je těžký, to je takový jako hrozně rychlý a asi výraznější rozbor. Já si myslím, že prostě ta akce byla skvělá. Já si myslím, že Spartani se na tyhle ty náběhy z hloubky připravovali, ale samozřejmě v té únavě už pak i ta orientace těch hráčů, rotace hráčů Lyonu, těžko se to nabírá a jak jsem říkal, Lyon má kvalitní mužstvo a ta převaha prostě od toho jednoho hráče byla výrazně vidět.
1: A já se jenom ještě opravím, myslel jsem samozřejmě Mercada, nikoli NMho, ten přišel až pak během jako střídající hráč do druhé půle. Zajímavý a smutný pohled do statistik, už jsem měl na jazyku, že to je druhý zápas v řadě, kdy Sparta netrefila bránu, nakonec až v tom nastavení přišla ta jediná přesná střela právě od NMho, tak to je asi k zamyšlení.
0: No tak samozřejmě to málo, tady ty dvě situace, tyčka v Boleslavi, teďka říkám dvě ty šance, samozřejmě tady na té úrovni je to míň, ale musíš vytěžit z minima maximum a bohužel to se Spartě nedaří, takže kdyby samozřejmě padnul gól nějaký, tak by se na to koukalo jinak, ale je zarážející ze dvou zápasů, jedno zakončení teďka NMho na z 22 metrů, taková jako střela doprostřed brány, samozřejmě nepříjemná, ale nebyla to velká šance, no.
1: Spartu tedy čeká na podzim Evropská liga, ten dvojzápas s Lyonem, ale ukázal, že na evropské scéně může Sparta hrát.
0: Určitě, tak já bych jenom zmínil třeba výkon Alcocera, který se mi líbil už v tom prvním zápase a dneska taky vypadal i kondičně výborně. Je to hráč, který by Spartě mohl něco přinést, samozřejmě to můžete zase v nějaký přestavbě. Jsou tam dva, tři noví hráči, vrátil se Adam Karabec, který taky dokud Sparta byla v deseti nebo v jedenácti, tak prostě vypadal velmi dobře a Sparta má zajímavý mužstvo, ale musí se zvednout samozřejmě.
1: A to nejlépe už o víkendu proti Teplicím, což vůbec nebude pro Spartu jednoduchý zápas, co myslíš?
0: No určitě, tak Teplice jsou u Valfu, teď se jim daří a mají za sebou neskutečný zápas, nemají co ztratit, to je jasný, takže Spartu nečeká jednoduchý soupeř a bude to boj.
1: Říká náš fotbalový expert Pavel Horváce, kterým jsme hodnotili vystoupení Sparty v Lyonu v odvetě třetího předkola Ligy mistrů. Díky a hezký zbytek večera.
0: Dobrou noc.

0: Mistrovství Evropy v plavání na Radiožurnálu Sport.
1: Česko má silnou generaci. Naposledy v prosinci brali v krátkém bazénu medaile Jan Čejka a Miroslav Knedla.
2: Petr Buncov bude Knedl první a Knedla druhý! Miroslav Knedla se raduje ze stříbrné medaile na mistrovství Evropy v krátkém bazénu.
3: Tahle medaile, přestože to je osadino od výhry, tak mi to je úplně šumák. Já jsem spokojený, že jsem se dostal na pódium.
1: Teď se bazénoví plavci ukážou v Paříži.
0: Tentokrát i s Barborou Sémanovou, která na předchozích šampionátech v dlouhém bazénu pokaždé získala aspoň jedno zlato.
1: Bude mít Sémanová znovu medaili?
0: Přímé vstupy z mistrovství Evropy v plavání uslyšíte od 10. srpna.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Fotbalisté Lyonu si o postup do hlavní fáze Ligy mistrů zahrají s Fenerbahce Istanbul, který vyhrál i druhý zápas se Sturmem Graz, tentokrát v Rakousku 1-0 a postupuje také do play-off Ligy mistrů. Stejně jako třeba Slovan Bratislava, slovinské Celje, izraelský Apoel Beersheva, nizozemský Nijmegen po prodloužení porazil 2-1 v odvetě Olympiakos. Dynamo Záhřeb postupuje také stejně jako Sabah Baku, Budeglimt a Levski, bulharský tým. No a teď po zprávách ve 23 hodin vás čeká repríza čisté hry Martina Procházky, tentokrát s trenérem 18, tedy reprezentace, Jaroslavem Nedvěrem.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravila Lenka Pištěková.
1: Sucho v Česku se dál prohlubuje. Tento rok zatím spadlo nejméně srážek od roku 1961. Pondělní zemětřesení v Kolumbii zasáhlo takzvaný kávový region, zabilo nejméně 240 lidí. Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu a Ligu mistrů si nezahrají. A zítra čekáme většinou jasno a teplotu do 29 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Půdní sucho se v Česku zhoršuje. Letošní rok patří k těm nejsušším od roku 1961. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Od začátku roku zatím spadlo nejméně srážek za posledních 65 let. Oproti loňsku zatím stanice zaznamenaly zhruba o šestinu méně srážek než za stejné období loni. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší půdní sucho na 85% Česka. Veřejné vysoké školy navyšují své kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záviset na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud by se jejich rozpočet příští rok nezvýšil, mohli by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 59 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc méně než letos. Bez dostatečného financování nemůžou podle rektorů dál zvyšovat počty přijatých, protože by ohrozili kvalitu výuky. Vysvětluje předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
3: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
1: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než příští týden skončí takzvané vládní prázdniny. Počet potvrzených obětí včerejšího zemětřesení v Kolumbii stoupl na 240. Pravděpodobně ale ještě poroste, protože lidé dál hlásí stovky nezvěstných. Na nouzovou linku Českého ministerstva zahraničí se zatím žádný Čech s žádostí o pomoc neobrátil. Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za poslední roky vyhlásila v celé zemi nouzový stav.
4: Hasiči, civilní garda i dobrovolníci dál pokračují v prohledávání trosek a vyprošťování lidí. Ze sutin se jim daří zachraňovat zavalené a zasypané lidi i zvířata. Otřesy vycházející z hloubky asi 100 kilometrů způsobily kolaps desítek budov a poškodili velké množství dalších. Ve městě Cali se zhroutila taky budova nemocnice a pod troskami tam zůstaly stovky pacientů. Pomoc přislíbily země Latinské Ameriky, Spojené státy i Evropská unie. Zasažená oblast je jednou z nejchudších částí Kolumbie. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Brnem dál komplikuje porucha trakčního vedení u Pardubic. Vlaky tam jezdí jenom po jedné koleji a nabírají zpoždění. V úseku večer uvázly dva spoje, cestující z nich museli evakuovat hasiči. Omezení by mělo podle zprávy železnic trvat až do zítřejších brzkých ranních hodin.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu 0-3 a ve třetím předkole Ligy mistrů. V součtu s úvodním utkáním podlehli Olympiku 2-4. Hlavní fázi prestižní soutěže si tak letenští nezahrají, čeká je ligová část Evropské ligy. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil ve finále atletického mistrovství Evropy 4. místo. V Birminghamu hodil rodák z Ukrajiny 79 metrů a 42 cm. Nemít přešlapu při posledním pokusu získal by bronz. Po konci soutěže nedokázal popsat, co cítí.
5: Já jsem právě nevím, že žádného pocitu, co se týče čtvrtého města, teďko necítím. Jo? Jako, já jsem byl jedině rád, že jsem u finále, mrzí mě, co se týče toho medále, ale čtvrté město, snad to pocitím dobře.
1: Medaily zatím na mistrovství Evropy nezískal v samostatné historii žádný český kladivář.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dálnice D8 znovu průjezdná a překážka na D1 u Brna. Dálnice D8 je znovu oboustranně průjezdná. V tunelech Prackovice a Radejčín dokončili přechodnou úpravu provozu a není tak nutné využít náhradní trasu. Kolony před tunely se pomalu rozjíždějí. Na D1 ve směru z Prahy do Ostravy hlásíte za sjezdem na Popůvky nepojízdní kamion. Na 189,5 kilometru stojí v odstavném pruhu a nebrání tak provozu. Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova na 37. kilometru stojí porouchané auto a zabírá sjezd na Hněvotín. Provoz je plynulý. Na silnici 433 mezi Prostějovem a Výšovicemi dejte pozor za dálnicí D46. Policisté tam vyšetřují střet osobního auta se zvěří. Kolony se vzhledem ke slabému provozu netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy.
7: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
8: Máme hosta, který dorazil z Kanady trochu strastiplnou cestou. Trvalo to déle po konci turnaje Hlinky a Greckého. A tak kromě Martina Procházky tady můžu přivítat trenéra českých hokejistů do 18 let Jaroslava Nedvěda. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Martine Procházko, i tobě hezký den.
10: Hezké dopoledne.
8: Jaká byla cesta?
9: No, jak už si říkal, dlouhá. Nějakýho důvodu loňský realizační tým prostě se rozhodl, že pojede takovou trošku strastiplnější cestou. Měli jsme se raz v Brně, tam jsme měli jeden trénink, pak jsme po tréninku jeli se na večeřet a vyspat do Bratislavy a pak jsme ráno zase jeli do Vídně a tou samou cestou jsme se vlastně vraceli. Takže včera na té zpáteční cestě to bylo opravdu dlouhý, protože když jsme pak po už těch, já nevím, řeknu 20 hodinách na cestě vystoupili teprve ve Vídni místo v Praze, kde by člověk jako byl za chvilku doma, tak měli jsme před sebou ještě 3 hodiny autobusem do Brna, další skoro 3 hodiny autem do Prahy, kde navíc teda elektromobily, který teďka všichni hrozně jsou propagovaný, tak jsem si taky pořídil a u Brna zrovna nešla nabíječka, takže jsme další hodinu ještě čekali, než se nám nabilo auto. Takže cesta byla opravdu výživná a tak jak jsem pak byl rád, že jsem doma už.
8: No, tím narážíme na to, že jste měl poměrně dost času si trochu utříbit myšlenky, jaké to bylo. Třeba jestli usnete v letadle nebo ne, tak pokud ne, tak asi byl čas na to nad tím přemýšlet. Česká osmnáctka měla skvělou přípravu před turnajem a v rámci turnaje vítězství nad Německem, jinak porážky. Jaký byl letošní turnaj?
9: Tak já si můžu, tak se vrátím k té příprave. Jsme se tady o tom s Martinem už trošku bavili. My jsme měli fantastickou přípravu, což úplně v létě vlastně nebejvá tak zvykem, protože většinou ty obrany a ještě ten systém není tak vytuněný a padá hodně gólů v těch přípravných zápasech. A my jsme prostě přijeli do Švýcarska, vyhráli jsme 2-0, kdy to byl vyrovnaný zápas, ale o tom zápase něco ukázali, něco jsme si řekli, tak druhý zápas jsme prostě vyhráli jednoznačně 4-0, pak jsme přijeli v tomhletom nastavení do Kanady, kde jsme v Edmontonu už v tom samotném Rogers Placeu prostě přijali Kanadu 6-0 a tam jsme bohužel nějakým způsobem asi trošku pojali podezření, že už to umíme a že to půjde samo a těm klukům je přece jenom 16-17 a malinko asi ta taková ostražitost a ta pokora opadla a podepsalo se to na tom samotném vstupu do toho turnaje, kdy jsme sice chtěli dál pokračovat v těchto výkonech, hráli jsme aktivně, i tu Ameriku jsme, když to řeknu, nastřeli, přestříleli, první třetinu jsme asi byli lepší, ale v podstatě jsme neuměli reagovat na góly, který jsme dostali, protože my jsme předtím v přípravě žádný nedostali.
8: Takže novinka.
9: Úplná novinka, jako mužstvo jsme s tím neuměli úplně pracovat. Vlastně jsme, gólman nebyl vlastně na to nachystaný, že dostane gól, tak byl z toho hrozně překvapený. Celý jsme to, ten děj toho zápasu chtěli otočit ještě větší tou ofenzívou a vlastně ty góly padaly proti nám, protože jsme odvírali víc a víc ty díry do té obrany a i když jsme třeba vyměnili gólmana, i když jsme si vzali time, i když jsme kluky se snažili třeba sklidnit, tak říkám, je jim 16-17, ta motivace na ten turnaj byla veliká, každý z nich se chtěl ukázat, tak prostě nám to potom protejkalo mezi prstama ty zápasy.
10: My jsme se o tom právě s Jardou bavili, jak už to jedno naznačoval před studiem. Ono, když takhle ta příprava, když to vypadá lehce, projde se u takovýchhle kluků, tak je jasný, že potom to s nimi zacouma. Každý gol, který dostanete, je na nich znát, jak už to Jarda říkal, já se to dokážu přesně představit a dokážu se vžít do té role, protože já jsem byl taky z těch kategorií 16, 17, 18 a přesně takhle to odpovídalo. Pak najednou vznikla ta panika, najednou ty hráči přestanou jakoby vnímat ty pokyny toho trenéra a najednou to celý sesype, takže je to určitě hodně těžký. A jak jsi říkal, asi to, že nedostanete ani jeden gol v přípravě, to určitě asi taky tomu týmu nepomohlo, protože no. Určitě by už na to možná potom reagovali jinak, nebyla by tam taková ten chaos, panika, takže to asi možná taky trochu ovlivnilo. Každopádně už my se o tom taky bavili předtím, ty zápasy, které jsi říkal, tak v podstatě jste skoro jednoznačně každého soupeře přestříleli, což je asi pozitivní věc na tom, i když teda ano, možná ty výsledky nevyšly, ale ta taktika, ta hra, kterou jste chtěli, tak to určitě ty kluci splnili.
9: Já říkám, vlastně já byl hrozně zklamaný a kluci všichni realizační týmy hráči, všichni jsme vlastně byli zklamaný tím, jakoby tím výsledkem jo, samotným toho turnaje, ale tou předvedenou hrou, kterou my jsme se prezentovali tak, jak jsme jí nevím, ten celý ten kemp, což byl týden nebo 9 dní, na čem jsme pracovali, tak to se tam ukazovalo. To se prostě ukazovalo, akorát tam v každém zápase, kromě těch Němců potom v tom turnaji, se nám tam vkradla 10-15 minutovka, kdy jsme se sesypali a nedokázali jsme udržet tu pozornost nebo tu kvalitu toho výkonu a tam prostě jsme najednou dostali 3-4 góly a už jsme se z toho nedokázali vyhrabat. Ale jinak jako pro mě ta cesta, myslím si, že je správná. Budeme chtít dál jako s tím týmem takhle pracovat, fungovat, hrát aktivní hokej, nebát se žádného soupeře, jenom teda bude potřeba, aby jsme se naučili reagovat na vývoj těch zápasů a prostě nezačali takhle úplně se lámat při každým nějakým takovýmhle trochu nezdaru částečným v tom zápase.
7: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
8: Naším hostem je trenér hokejové 18 Jaroslav Nedvěd, který působil minulé sezóně na lavice pražské Sparty, to jsou dospělí. Teď máte 12-leté. Jak moc vy jste musel třeba přepnout, ať už v průběhu toho zápasu, protože jste říkal, že jsou to mladí kluci, trochu zbláznění. Jak pro vás je to velká změna, ještě notabene, když jste trénoval na mnoha jiných úrovních i dospělé?
9: Já jsem se na to těšil. Těším se na celou tu sezónu, protože to je přesně ten, jakoby, když řeknu hokej, co mě baví nahoru, dolů a mladí kluci, právě těch chyb tam je pak samozřejmě víc, což se ukázalo, to jsme potvrdili, že ty chyby umíme dělat taky, ale zase na druhou jsme ukázali, že i těm top týmům umíme dávat góly, jo, předtím, co si pamatuju, když jsem trénoval tu 18 před pár lety, no tak jsme s Amerikou taky prohráli, ale spíš jsme prohráli 4-1, že jsme jim dali jeden gól. Jasně. Jo, a teďka jsme jim byli schopni, i když jsme prohráli, tak jsme jich sice 6 dostali a dali jsme 4, jako jo. Já věřím, že prostě ta cesta bude dobrá, správná. U Sparty a v extralize ta samozřejmě se hraje daleko víc taktičtěji, co řeknu prostě víc na výsledky, je to prostě úplně dva jiný světy a já jsem se tadyhle do tohohle z toho takového rozvolněnějšího, bláznivějšího prostředí, spontánnějšího jako velmi těšil.
8: V našem vysílání se občas ozve takový dunivý zvuk, protože Jaroslav Nedvěd, když vysvětluje, tak do toho trochu tluče u stolu, tak teď se pohledem trochu omluvil, tak když to zvládnete bez toho, budeme rádi. Můžete k nám také zavolat na číslo 221 552 222. Jeden posluchač už se dovolal, ale nevydržel úplně dlouho, tak telefonní linka je volná. Když jste říkal teď o mladých hráčích, tak když se dívám na tu sestavu, tak u vlastně většiny z hráčů jsou loga klubů z české nejvyšší soutěže, nebo prostě z Česka. Jak je to poskládané? Já si myslím, že běžný hokejový fanoušek úplně tolik nezná prostě hokejovou 18. 20. tam už ano, tam ti kluci se trochu točili, jména jako Galvas, ti, co tam dřív byli mnoho a mnoho let, třeba Frolík dříve. Tak jaká je hokejová 18 i třeba z pohledu nějakých jmen?
9: 18 je většinou poskládaná přesně, jak říkáš, z hráčů naší extraligy a když už někdo mu připadá, že ta extraliga je malá, tak se chodí do Švédska, do Finska po Evropě, že jo. Máme tam mladýho Jordyho, syn od obránce známýho, že jo, od Jordána a tak dále. Pár kluků je takhle po Evropě rozsetejch, ale ten skok do té Kanady a do té Severní Ameriky je právě většinou ty kluci, na ty kluky čeká po tomhletom turnaji po Hlinkovi. Za mě je to brzo, já si myslím, že by měli chodit až po téhle sezóně po mistrovství světa. Jo, protože jako můj ten pohled na věc je a ta zkušenost, kterou s tím mám, je, že by vlastně tam přišli do těch juniorek už jako druhoročáci, už zase ještě ten biologický vývoj pro ně by hrál ten jeden rok jako důležitou roli a tam by dostali určitě lepší roli v těch týmech. Teď tam přijdou jako prvoročáci, já neříkám, že to nezvládnou, ale mám jakoby z praxe hodně příkladů, že kluci, který nám třeba toho Hlinku odehráli fantasticky, byli vlastně strůjci toho úspěchu, když jsme před těma dvěma třeba lety hráli finále, prohráli jsme s Kanadou až v prodloužení, brali jsme stříbrnou medaili, tak ty kluci, některý z nich potom tam vlastně ten rok, za ten rok hokejově šli dolů, protože přišli do mužstva, který ty svý lídr mělo, nedostali se na přesilovku, hráli málo času, některý zápasy nehráli vůbec a díky tomu, kolik se tam hraje zápasů a jaký se tam jezdí vzdálenosti, tak vlastně jezdili autobusem po Severní Americe a netrénovali. Jasně. A ta jejich výkonnost šla dolů a když přijeli potom na mistrovství světa, tak v podstatě byli poloviční. Takže ten odchod já bych jako viděl tak, že za mě logičtější by byl potom po té sezóně po mistrovství světa. Ale už jenom teď můžu říct, že po tomhle tom turnaji, i když jsme tam žádný úspěch jakoby velký neudělali, tak tam zůstává, jestli se nepletu, 12 nebo 13 kluků. Rovnou tam zůstalo.
10: To je docela velký číslo za mě, teda. Já bych řekl, že to ano, že asi tady ta cesta často asi ovlivňují hlavně rodiče, ne? Tam si myslím,
9: určitě
10: že to
9: rodiče,
10: je,
9: agenti,
10: to je
9: tady
10: ta
9: cesta. Je to takový ten pocit, aby jim něco neuteklo, aby někdo nepředběh v něčem, ale já vůbec proti tomu nějak, já říkám svůj pohled na věc, jo? Aby jsme byli si rozuměli, mě to je jako ve finále jedno, na jednu stranu je dobrý to, že loňská, že jsem ti skočil do řeči, loňská vlastně 18 měla to samý, zůstalo tam spousta kluků někde venku, ale zase se za tu sezónu na těch jako Eurohockey Tour turnajích můžou ukázat jiný a spousta kluků, který by vlastně nedostali šanci, tak pak jelo na mistrovství světa, kde uhráli bronzovou medaili a udělali úspěch, že jo? Takže vy jako povstali noví bojovníci, který vlastně, kdybys tam furt tahal tu jednu partu, no tak by ty jiný kluky třeba ani neměl šanci vidět.
8: Budeme v tématu pokračovat a možná i s naším posluchačem, kdo se dovolal, dobrý den. Tak posluchač nevydržel. Zkuste to klidně znovu na číslo 221 552 222. Jak jste se omlouval, naším hostem je Jaroslav Nedvěd, trenér hokejové 18, jak jste se omlouval Martinovi, že jste mu skočil do řeči s tím, že vy nějak vlastně jako asi netlačíte na hráče, rodiče, jděte si tam v ten rok. Vy jste trenér a pracujete s tím, co máte.
9: Já osobně vůbec, mě to jde jako absolutně mimo mě, to je práce, říkám, agentů a rozhodnutí vlastně rodičů a těch kuků, jako jo, a já to absolutně 100% respektuju, já do toho teď jenom, že se o tom bavíme, dávám svůj takový trošku pohled na věc, podpořený nějakýma zkušenostma.
8: Martin Procházka ve studiu také v pořadu Čistá hra, která se jmenuje podle něj, jak ty bys vnímal ten dřívejší odchod do ciziny. Asi teď chlapci mají menší problémy třeba s jazykem, což dřív asi bylo trochu složitější.
10: Určitě, tak samozřejmě to je pro ně obrovská výhoda. Ale já souhlasím asi s Jardou s tím, že měli by zůstat minimálně ten rok, ještě možná tady v tom případě, že za prvý máte ty trenéři, máte je furt na očích, máte je pořád v nějaké přípravě, můžete je zkoušet na tom Eurovaky. Tak když ty kluci zůstanou v zámoří, tak v podstatě najednou je ztratíte z jakéhokoliv dohledu a potom, když přijde ta nominace na mistrovství světa, tak je to hrozně těžký potom jako ty kluky vzít. Ano, možná se jim povede turnej teďka v srpnu, ale pak je celý rok nevidíte, protože my se tady měli Davida Čermáka, který byl předtím taky takhle u kategorie 18 a ten to přesně říkal. My odehrajeme tady turnej v Břeclavi, uspějeme v vozovkách, ale pak najednou nám 3/4 týmu zůstane v zámoří a my o nich ztratíme jakýkoliv pojem, nevidíme, nevíme, jak na tom jsou a potom je to hrozně těžký pak přípravu udělat na mistrovství světa a ty kluky znova vzít, takže ono je to i ta cesta pro ně, že si trošku možná zavřou cestu i do toho národního týmu.
8: Ta debata je vlastně jako trvá dlouho, kdy odejít do zahraničí, jestli vůbec zůstat doma, vychovávat své hráče. A teď z pohledu toho českého klubu, nevím, teď si vymyslím, Liberec má hráče v téhle kategorii, on je nominovaný na Hlinka Grecky Cup, tam uspěje a oni vlastně jako ještě v průběhu turnaje neví, jestli bude hrát za ně nebo ne.
9: Na to je většinou ty kluci už jsou rozhodlí předtím.
8: Jo.
9: Po té loňské sezóně si nějakým způsobem
8: neláme se to na tom turnaji, jako že by někdo tolik vystřelil.
9: Ne, to už vlastně jsme věděli před tím turnajem, kdo tam zůstává, to už je daný. Protože ty týmy v té Severní Americe taky si dělají nějaký soupisky, že jo, takže samozřejmě může tam ještě být třeba jeden člověk, který se rozhodne v průběhu, ale většina, 99% už je rozhodnutá předtím. A já jenom to doplňuji ještě o poslední věc a klidně tohle můžeme opustit, protože to je opravdu nekonečný téma. A jak jsem tam už zmiňoval, ty kluci, který tam potom, a já jsem totiž měl tam teďka vlastně hovor s jedním trenérem, co trénuje tu juniorku v Calgary, a on přesně mi to říkal, ten kluk, když tady nemá tu roli v tom týmu, tak vlastně jde dolů, protože tam se netrénuje. Tam se jezdí 15 hodin autobusem, 17 hodin autobusem, tripy na ty zápasy a tam není kdy trénovat. On říkal, že za poslední třeba 4 měsíce sezóny měli posilovnu 4x dohromady a to na 20 minut a tak jim řekl jenom, ať si hlavně neublížej, protože to předtím jako dlouho nic nezvedali, tak ať si tam jdou zablbnout víceméně, ať si na to šáhnou, ale což tady, vzhledem k tomu, že ta juniorka hraje o víkendu jenom, pátek, sobota, někdy je tam vložený ještě jedno kolo v týdnu, ale obvykle se hraje pátek, sobota, tak tady je pondělí, úterý, středa jsou ranní skills tréninky, pak jsou pondělí, úterý, středa, čtvrtek, odpolední ty týmový tréninky, takže ten hráč, když chce, tak tady má u nás jakoby daleko větší šanci něco natrénovat
8: být na ledě.
9: A být na ledě. Tam samozřejmě má, když hraje, tak je lepší vyžití v té herní praxi a na návyk toho hokeje, toho na tom úzkém kluzišti, ten víc toho kontaktu, rychlejší ta hra, protože ať je to, jak je to na tom malém hřišti, to jsme teďka mi zjistili taky, tam není tolik prostorů do stran, tak se prostě hraje nahoru dolů, že jo? Jo, takže tam jako ty návyky člověk může získat taky dobrý, ale musí hrát, jo, to je jenom vlastně ta pointa celého toho, co tady...
8: Říká trenér hokejové osmnáctky Jaroslav Nedvěd, který je hostem pořadu Čistá hra Martina Procházky u nás na Radiožurnálu Sport. Martine, ti chlapci, můžeme jim asi říkat chlapci, v tomhle hokejovém věku, jak říkal teď pan trenér Nedvěd, jsou v nějaké fázi a jak moc to hokejistu může jako unavit a otrávit v tomhle telecím věku, když prostě sedí někde s dekou přes rameno? No, ty jsi asi nesedával tolik, to chápu, ale...
10: Já se nesedával, ale přesně teď mě to, když to tady Jarda takhle tady říká, že vlastně ty kluci tam teda sice jdou díky pod možná nějakým tlakem agentů, nebo že jim to řeknou, nebo těm rodičům, aby jim něco neuteklo, ale oni vlastně potom, pokud tam nehrajou tu dobrou pozici a nehrajou, tak tam prostě to není cesta pro ně kupředu, takže za mě to je není dobrý rozhodnutí. A asi jim to nikdo ani nezaručí tam. To není, takže tam někdo prostě dopředu přišel a řekl, ano, ty tady budeš hrát v prvních dvou pětkách. A takhle si myslím, že to nefunguje. Takže
9: taky
10: já si
9: že
10: taky hrajou na výsledky, přesně tak. Takže já si že to asi není úplně dobrá cesta. Já bych možná pochopil tu cestu možná tady nějakým směrem Švédsko, Finsko, kde se hodně trénuje. Já to mám potvrzený, protože jsme už mluvili o tom Mirkovi Pospíšovi, který byl právě u Hoty Vejvody v Lidingu v tom v jeho akademii. A ten říkal právě naopak, že tam měl třeba 3x denně let, plus měl možnost jít i sám. To si myslím, že je mnohem lepší cesta, než jenom z nějakého důvodu si udělat to, že si někdo řekne, ano, já mám kluka v zámoří, on mi tam hraje nějakou...
8: On mi tam jezdí autobusem.
10: No a jezdí mi autobusem, 15 hodin jsem tam, jako. Takže já si myslím, že asi ta cesta je teda mnohem lepší být v Evropě, kde se teda hodně, hodně pracuje, hodně trénuje, než jít jenom z nějakého pozlátka, že jdete do zámoří.
7: Čistá hra Martina Procházky.
8: Naším hostem zůstává trenér reprezentační osmnáctky Jaroslav Nedvěd. Hokejová dvacítka zažívá úspěšná léta, medailová, úspěšná byla i osmnáctka na tom posledním světovém šampionátu, kdy to nevyšlo s postupem do finále, byl z toho nakonec bronzová medaile a ta návaznost tam nějakým způsobem bývá a asi se to jako nabízí takhle přemýšlet. Je současná osmnáctka taková, aby ti chlapci starší pak navázali na tu medailovou éru té současné dvacítky? Nebo vlastně, co je současná dvacítka? Ono se to furt mění, to probíhá, tam jako dlouho se ti hráči neohřejí, ale chápete, kam
9: míří. No, každoročně to probíhá výměna hráčů, ale a jo, teďka prostě teď ten směr, který jak bych řekl je nastolený u nás tady, tak ty výsledky přináší a já věřím, že prostě je, samozřejmě je to každý turnaj jiný a někde přijde kopítnutí ve čtvrtfinále, někde v semifinále teďka i shodou nějakých jako okolností a parádních výkonů. Parádních výkonů, ať to byli golmani nebo klíčoví hráči, že dali ten gol v té přesilovce na těch mistrovstvích, tak jsme postupovali a ty zápasy jsme zvládali. A musím říct, že teďka ty kluci naši konkrétně třeba v té dvacítce mají vlastně takový, vždycky tam je ten starší ročník, který už teďka po několik let za sebou má tu medaili a když mu přijde k ním ten mladší ty kluci z té osmnáctky, tak oni je vlastně táhnou, protože z nich sála takový to obrovský sebevědomí. To může Martin určitě říct, jak když byly tady takový ty zlatý časy, víte, zlatý hat-triku a tak dále, tak taky to mužstvo nebylo furt stejný. Bylo tam
8: pár
9: 60% stejných tahounů a přišli jiní kluci, kteří se na to nabalili, protože tam měli před sebou ty lídry, kteří už měli to zlato z Vídně a tamhle jiný zlato, tak prostě za nima šli a dělali ty stejné věci a to mužstvo hrozně tím roste, tím sebevědomím, že jo, takže to si myslím, že teď se tam vlastně děje a je tam ta atmosféra a teďka ty kluci, kteří tam přišli z 18, notabene, když i oni udělali tu medaili vlastně v 18 a mají tam ty mazáky o rok starší kluci, kteří udělali medaili na 20, tak to je krásná kombinace, dobrý ročník, dobrý základ úspěchu by mohl být.
10: Souhlasím, tak tady to si myslím, že přesně je tak. A celkově poslední ty 2-3 roky, to už to je jenom ten náznak toho, jak se, mně se líbí, jak se celá ta koncepce dala dohromady. Jak je to od A týmu, jak je to potom k 20, jak je to k 18. A že všichni vlastně dáhnou za, jak se říká, za ten jeden pro vás, jak ty trenéři, celý ty realizační týmy a je to nastavený tímhle tím způsobem, tak proto ty úspěchy teďka jsou. Takže po těch letech, kdy se, já nevím, kolik snad 10-15 let jsme nezískali medaily v žádné kategorii, tak to konečně teďka začne klapat. A je to jenom dobře, že to je takhle nastavené. Já budeme jenom doufat to, že prostě nám zbytečně ty kluci nebudou utíkat za mě zbytečně někam právě takhle pryč, ale naopak budou se snažit být tady a možná dostat i tady více prostoru, možná už pak i v těch A týmech, k čemu se ještě možná potom dostaneme, protože Jaroslav Nedvěd byl také trenér v Litoměřicích, která spolupracovala se Spartou a určitě tohle téma
8: přijde na něj, říká Martin Procházka. Jaroslav Nedvěd dál s námi ve studiu. Když byla řeč o té návaznosti, tak teď už ne mezi 18 a 20, ale mezi 20 a Ačkem. Minulá sezona byla olympijská, kde to mistrovství světa je takové, že se dá očekávat víc omluvenek a možná si hokejová veřejnost trochu víc myslela, že dostane šanci víc mladých hráčů. Je to pro vás cesta a tohle přemýšlení hokejového fanouška správné nebo na místě?
9: Já si myslím, že jo, já taky jsem trošku to čekal, obzvlášť vlastně na té olympiádě, jako kde to je úplně výkladní skříň, jakože samozřejmě v obrovský turnaj a nějak obzvlášť se vlastně neuspělo, tak jsem taky čekal spíš, že to mistrovství světa, protože ona i ta únava těch stejných hráčů, který hrajou NHL, pak olympiádu a pak dohrávají NHL a pak mají přijet, tak bych docela taky jako přivítal takový osvěžení nebo čerstvý vítr nějakých mladších.
8: Ono bylo v podobě třeba Jaroslava Chmelaře nebo Matyáše Melovského.
9: Si myslím jako v dobrém světle zrovna.
8: No samozřejmě, tak to myslím úplně stejně. Ale že to už jsou kluci, kteří vlastně už do té 20 nepatří, ale že by šlo sáhnout přímo do té 20, do té aktuální, do té, co během těch Vánoc prostě
9: hrál. Ale zase na druhou stranu byl to poslední trenér, teda poslední turnaj trenéra Radima Rulíka, tak to bylo jeho rozhodnutí a chtěl se rozloučit asi nějakým způsobem a prostě vzal hráče, který věřil. To zase do tohohle toho jako jeho rozhodnutí vlastně v podstatě nejde.
8: To chápu a nechci to nějak hanit, ale myslím obecně, že prostě by mohl se nabízet ten trend, prostě zkusme vzít dva nebo lineu.
9: Jo, asi jo.
8: Zkusíme ale je prostě proti Lotyšům a uvidí se.
9: Ale ve finále ten, říkám, dramaticky za poslední rozhodnutí.
8: No jde o to také, jak moc velký rozdíl je mezi turnajem hokejové 20 přes Vánoce mistrovství světa a tím dospělým v květnu. Přeci jen jsou to chlapci, co hrají juniorky a ti dospělí prostě minimálně tady aspoň mají větší sílu.
9: No určitě jsou to jiný hokej. Ta 20 se možná hraje ve vyšším tempu, protože to je přesně to, co říkám i u té 18. Takový ten živalný hokej nahoru dolů, kde to není tak svázaný tou taktikou.
7: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
8: Pokračujeme s Jaroslavem Nedvědem, trenérem hokejové 18. Jak vlastně budete mít volno teď po Hlinka Grecky Cupu?
9: Teďka kluci se vyspěje a předpokládám, že podle mě zítra už budu muset naskočit jako nějakým způsobem aspoň trochu někde do klubovů zase, že jo, v klubech už se zase pokračuje příprava, hrajou se přátelský zápasy, oni je nebudou hnedka trápit nějakýma asi zápasama, ale budou je chtít vidět, jak jsou na tom zdravotně a ty kluci hlavně v tomhle věku nemají potřebu zase někde týden ležet a já věřím, že se oklepou po té cestě a budou určitě se ukázat na zimák, trenérovi říct, že jsou v pořádku a začnou zase na sobě pracovat. Já osobně vlastně teďka jsem dneska ráno, jak jsem se potom jetlagu probudil ve 3 ráno, tak jsem chvíli doma něco, uklízel a pak už jsem taky psal nějaký report. Já teďka zase budu muset jako vyhodnotit tu akci, takže odpočívat nebudem, budem každý dělat nějakou jinou práci a já začnu jezdit a sledovat další adepty po těch teďka už těch letních turnajích, které teďka je v víkendu třeba jdu do Varu se podívat na pár kluků, co tam máme, ještě další, který se teďka na toho linku nedostali, ale máme, že jo, v hledáčku vždycky je 20 lidí jede, ale 40 je v nějakým takovým tom portfoliu, tak tam máme dva kluky ve Varech, hrajou tam Český Budějovice, tak kouknu na ty kluky z Budějovic. No a už zase budeme připravovat, že další vlastně turnaj je v listopadu, ta Euro Hockey Tour, tak do listopadu musíme na dohromady zase nějaký mužstvo, který pojede do Švýcarska na turnaj. A minus těch 12 hráčů, kteří zůstali, takže musíme najít 12 nových hráčů, kteří s náma teď nebyli.
8: Říká bývalý hokejista, obránce a teď hokejový trenér, aktuálně u 18. Jaroslav Nedvěd. Já se dívám na vaši trenérskou kariéru, která je poměrně pestrá, je taková hodně blízko Prahy, začínala v Berouně, do toho u spartianské mládeže, tady je hlavní trenér U16, pak jste trénoval třeba Letce Letňany a tady je čtvrtá úroveň, to je nějaký krajský přebor? Byl tedy.
9: Takhle, já když začnu v tom Berouně, tak to jsem ještě hokej hrál, ale byl jsem tam jakoby hrající trenér a hrající manažer toho klubu, v tu dobu to byla Farma Sparty, takže já jsem tam šel dohrávat ve 40, já jsem byl docela jako lucky v tom, že jsem hrál do 43 let, že mě to zdraví jako pustilo, ale už ne třeba na té úrovni extraligy, ale hrál jsem prostě ještě tuhle tu Maxaligu dneska, nebo co, jak se to každý rok jinak jmenuje, nevím. No a pak jsem začal normálně u spartianský mládeže a procházel jsem si od píky těma dorostama, juniorkou, mladší dorost, starší dorost, juniorka a vlastně jsem tenkrát ani nevěděl, jestli já jsem ani neměl ani licenci trenérskou, ani se nevěděl, jestli bych to chtěl dělat, trošku jsem pomalinku, nebo s manželkou trošku jsme jakoby podnikali a vlastně jsem k tomu přičuch náhodou a začal mi to bavit s těma klukama. Začal se dařit, vyhráli jsme vlastně 3 ty mládežnický nějaký tituly a na to konto já jsem potom šel s Uvem Krupem dělat Ačko na Spartě jako asistent Uvemu Krupovi. Vlastně začal takhle, začal jsem s Jirkou Kalousem, který potom byl odvolaný a přišel Uve Krup a dělal jsem s Uvem Krupem další ještě, takže dohromady jsem tam byl 3 roky a vlastně po tom, co nás oba dva odvolali, tak jsme měli jakoby připravenou pro Letňany zase taková, jako řeknu, farma nebo návaznost kluků, co skončí na Spartě v juniorce, tak aby měli ještě kde hrát, že dneska nejsou Dukly, není Vojna. Jo, tak jsme chtěli vymyslet takovej prostě projekt druhou ligu. Ale v tu chvíli nebyla nikde volná licence té druhé ligy, tak tam, a to byl ten covid, tak tam byla čtvrtá liga vlastně, čtvrtá, nějaký krajský přebor.
8: To vychází to na kraj.
9: No, na kraj, tak to tam bylo, a tak jenom do konce sezóny jsme to tam nějak drželi a pak jsme měli už ale předdomluvenou, že nás s Uvem odvolali v lednu, tak já jsem potom ten únor, březen byl v té krajském přeboru a od nový další sezóny nastávající už byla předdomluvená od jednoho týmu, teď nevím, odkud se kupovala ta licence a vlastně už se tam dostala ta druhá liga, která měla návaznost pro kluky, který končí v juniorce a neměli vlastně, třeba neměli ještě ani na tu Maxaligu a my jsme ještě další, vlastně ta vize byla udělat farmu přímou, že jo, pro Spartu v tým Maxalize. A to taky nikdo v tu chvíli ještě nechtěl, aby s těma Letňanama teda jsme měli takové jako vizi, že do 4 let by se mělo postoupit. Jo, my jsme hnedka ten druhý rok hráli finále se Znojmem, nepostoupili jsme ve finále, se to nepovedlo a ten další rok už ale se podařilo vstoupit Spartě do Litoměřic. Jako i majetkově a vlastně je to napřímo farma v tuhle chvíli Sparty Praha a od té doby se vlastně upustilo zase od těch Letňan, protože jako vyživit 3 kluby pro majitele samozřejmě nedává úplně význam.
8: Kam, Martine, odcházeli hokejisti, kteří už to nedotáhli ve vaší době do Ačka? Jako měli alternativu?
11: Já se, Franto, přiznám, že vůbec netuším. Já si myslím, že spousta kluků skončilo. Jakmile prostě nedostali se do A týmu, tak skončili, protože ty týmy prostě nižší byly, akorát snad okolo Kladna bylo, když to řeknu teda na to, i tu pozici byl Beroun, takže šli do Berouna, hráli nižší soutěž, pak už byl jenom Slaný, to byla ještě nižší soutěž.
8: Kralupy,
11: Mělník, to byly tady ty.
9: A to jsou práci,
11: přesně
9: vlastně,
11: tak, no. To je při práci. A ty, kluci, ten, no, a ty kluci prostě buď to ty, co to chtěli hrát ještě tady na té úrovni a bavilo to, tak šli hrát tady to. A ty, co to prostě nechtěli, tak se začali věnovat svým zaměstnání. Takže prostě skončili. No. Nebyla tam žádná taková extra návaznost, ale by nefungovaly žádný přesně tady ty farmy, jako kde tam je ta možnost právě ty kluky tam dát, mít je na očích, vidět je, sledovat je, dát jim někdy šanci. Za mě spousta kluků prostě skončilo.
8: Přitom jsou to jako už, nechci říct hotoví hokejisti, ale na tu druhou ligu, na nějaké smysluplné úrovni by asi měli, a to je taková ta nejhorší forma hokeje, ne? Ráno do práce, dva zápasy v týdnu, středa, sobota, do toho tři tréninky, rodina, děti, to ani jako aby...
9: Měl... No to většinou jsou zaspalí kluci, kteří tohle ještě tu rodinu, děti většinou jako neřešejí nebo neměli a dělali to buď při práci nebo při škole. A někteří z nich jako se ještě z toho vlastně, ale během třeba roku dvou vyhrabali do té Maxa ligy. Teď zase pomohlo jim ty dva roky hrát tu druhou ligu v tom dospělém hokeji a ještě třeba se posunuli i do té Maxa ligy. Samozřejmě pro Spartu daleko větší význam má ta návaznost, jako ta farma v té Maxa lize, jo?
8: Tam prostě šáhnete pro hotového hráče.
9: Pro hráče, který teď se někdo zraní na Spartě, jako jsme to měli loni, šáhnem do Litoměřic a nebo zavoláme a přijede odpoledne, může hrát ten kluk, jo? Takže prostě tam ta návaznost je jasná. A věřím tomu, že prostě ten význam je velký, protože pár klubků, který těma Litoměřicema teďka za poslední rok tam prošli, tak kdyby ty Litoměřice nebyly, tak prostě třeba za Spartu ty kluci nehrajou. Michal Vitouch, mladý Hrába, Jirka Pospíšil, jo, kterýho jsme loni vzali sebou, první výstřel jsme ho vzali sebou na Spengler, když jsme měli nějaký kluky zraněný a on tím je, jak je prostě velký, fyzicky silný a jak je pracovitý v tréninku, tak jsme mu chtěli dát šanci a on se tam ukázal, že to jako v podstatě může na doplnění hrát a plní si svoji roli v Litoměřicích a při nějaký Maroce věřím, že letos už bude na Spartě naskakovat daleko víc, jo, a to prostě je ta taky ta cesta dobrá, protože ona, ta Sparta specifická v tom, že do Sparty chodí hráči z nároďáku, v menších klubech ta návaznost z té juniorky, jo, dobrý junior, no tak už se začne obmácovat ten tím druhým, třetím rokem někde v tom Ačku dostane pár minut a pak ta návaznost většinou je to Boleslav nebo Plzeň, tyhle menší kluby, ale Sparta, když kupuje tom hráče, toho z nároďáku, z ciziny, no tak tam na ty dvě místa v té čtvrtý ladě tam je prostě přetlak.
8: Strašně málo
9: to, no, takže ty leťáky jsou dobrý v tom, že ty kluci tam získají sebevědomí a získají ten no hrajou prostě tu zkušenost, získají v tom dospělým hokeji a pak, když už jdou na tu Spartu, tak už mají za sebou něco odehranýho a můžou být platný.
8: Martin Procházka v podstatě přikivuje.
11: Přikivuju, protože tady ta cesta se mi líbí. My už tady o tom mluvíme už několikátý rok. Už jsme tady měli samozřejmě Jirku Pospíšila, který nám to říkal tu cestu právě, jaké to je. A já si myslím, že i pro ty kluky je potom ta cesta, i když teda Sparta, samozřejmě Jarda o tom mluví, Sparta je prostě vitrína top, jo, pořád berete reprezentanty, nebo berou se. Ale ty kluci z těch Litoměřic můžou se dostat právě i do těch jiných týmů, jo, proto je to otevřený, proto oni tam se vyhrajou. Takže za mě tohle to je skvělá cesta. Myslím si, že takhle už to mají už tam i Pardubice, jo, který mají Pardubice CB, který mají taky jako už udělanou farmu a tohle to je ideální, mělo by to tak být, funguje to všude, dá se říct asi ve světě.
9: Třinec má ve frýtku.
11: Takže za mě to je perfektní a pro ty kluky je to opravdu nějaký směr k tomu, že když je tam nějaká ta chuť, ta práce, ten charakter k tomu trénovat, pracovat na sobě, tak je to tady ta cesta, tady tudy vede.
7: Čistá hra Martina Procházky.
8: Naším hostem zůstává v pořadu ještě minimálně 15 minut Jaroslav Nedvěd, trenér hokejové osmnáctky. Vy jste zmeškal a vlastně by se vás to ani netýkalo seminář v Táboře, kde byli rozhodčí a trenéři extraligových klubů a hráči a byla jistá debata o tom, jak asi i skultivovat hokejové prostředí, jak si vysvětlovat některé fauly. Viděl jsem zkrácený video záznam, kde se trenér Kladna Rulík ptal, znělo to trochu útočně, Josef Jandač tam jako trenér Plzně vystupoval, do toho Vladimír Pešina, šéf komise rozhodčích. Jak moc je tohle potřeba?
9: Tak je to určitě potřeba nastavit si vždycky před tou sezónou pravidla. Mě to mrzí jedno jako důvodu i dalšího. protože lodi jsem na pokutách zaplatil docela dost, takže určitě pohoštění bylo bohaté, takže jsem se těšil tam, ale bohužel jsme byli v tom Edmontonu, tak jsem nemohl dorazit, ale
8: vždycky... To by se jim zkazilo, ne přece, kdyby to šlo z těch vašich peněz, kdyby to koupili tehdy.
9: Že si je nechali... Se neskazili, ty to koupili až teď.
8: No takhle, dobře, už jsme doma, okej. Okay. Pojďme dál.
9: No, jasně, před sezónou je tohleto vždycky přínosný, nastaví se nějaký pravidla a ona, ta začátek sezóny, co já si pamatuju, když jsme loni přišli vlastně po té první čtvrtině do Sparty, tak nás vždycky hrozně rozhodčí chválili, jak jsme komunikativní, vstřící a jak jsme v pohodě, no ale ono potom se stanou nějaký věci, který prostě se stanou a on člověk jako přestane mít chuť být úplně jakoby pořád takový ten...
8: Ta hranice křivdy se posouvá?
9: No ne, já nevím, jestli křivdy, prostě to prostě přestane člověk být tak jako politicky korektní a najednou ta zpětná vazba taky někdy nefunguje, takže ono, já si myslím, na začátku sezóny je to vždycky všechno úplně růžový a pak v průběhu, když se začne hrát a o něco jde, tak tam ty třecí plochy vznikají a budou vznikat vždycky, jo, to tak prostě je.
10: My tady každý rok řešíme právě tady tu situaci, co se týká rozhodčích. Mě by zajímal třeba tvůj pohled, protože mně přijde, že je základní část, hraje se v nějakých pravidlech. S tím právě jako by trenéři podle mě nemáte problém, protože se to hraje pořád stejně. Pak přijde playoff a najednou, jako kdyby ti rozhodčí změnili úplně nějaký měřítko a tam dochází takovým právě tady těm obrovským problémům, kdy dochází. Jak to vidíš ty, jako, protože to můžeš teďka posoudit, ty jsi to posoudil, ale mě to vždycky jako vadí, proč ty rozhodčí nepískají úplně stejně. Když teda jsou nastavený ty pravidla na celou sezónu, proč najednou, když přijde playoff, se to najednou přestane pískat?
9: No, v tom, i od těch trenérů v tom playoff jsou jako samozřejmě daleko větší ty emoce a každá ta chyba tě vlastně jako vadí daleko víc, jo, takže prostě je to v tom playoff pak vznikají tady ty třecí plochy daleko víc. Ten metr, to je taková ta, jak říkáš, to se omílá furt dokola, loni tam do toho ještě vlastně vznikaly hodně zmatky kolem těch výzev, kdy vlastně byly někdy kontraproduktivní, jako protože tam už do toho vlez... Já myslím, že by se to mělo nastavit nějak jako jednodušejc, ať to ty rozhodčí nějak rozhodnou a všichni budou v klidu, i oni, i ty trenéři, ale když je tam tolik jako možností, jestli tam byla intenzita, jestli tam byla prohnutá hokejka při tom zákroku, to už prostě každý si o to může myslet svý a zbytečně to tam vnáší ty, každý si to vlastně vysvětluje jinak, každý trenér si myslel, že to má být jinak. My po zápase jsme dostávali zpětnou vazbu, že měli jsme třeba neúspěšnou výzvu. No ale 6-7 jiných videokoučů z jiných týmů nám volalo, že oni by si ji vzali taky, že to bylo jednoznačná situace, kterou oni by vzali taky. Tak jsme to komunikovali z ročí. Ty nám zase řekli, že to komunikovali směrem k zahraničním rozhodčím, směrem, já nevím, prostě rozhodčím, který pískají na mistrovství světa.
8: Prostě jste hodně komunikovali.
9: Ty jim zase potvrdili, že to udělali dobře a furt se tom nikdo jako vlastně nevyznal. Takže já věřím, že letos to nějak nastaví kluci znova a líp a že to bude fungovat a nikdo nic nedělá na schvál, to já jako, to je jasný, ale prostě ty pravidla by se měly asi jako zjednodušit, nebo i ty výzvy zjednodušit, aby tam nebylo moc těch možností, jak na to pohlížet, aby to bylo víc jednoznačný. Pardon, už tady zazmlátím.
8: No, já jsem s vámi nechal tu ozvěnu dohrát. Jaroslav Nedvěd zůstává hostem pořadu Čistá hra Martina Procházky. Není to už tak, že se vy na střídačce bojíte oslavit gól? Protože víte, že to může jako být všechno jinak. Protože já vím, v jedné to bylo Kladno Sparta na Kladně. Tam byly snad ty výzvy dvě nebo tři. Vy jste inkasovali gól v prodloužení. Teď nevím, co bylo za zápas. Myslím na... Na 2-1 prokladno první zápas.
9: Vím, které je, teď nevím, jestli druhý nebo třetí.
8: No, dobře, ale bylo to tak, že rozhodčí šli na video se podívat, jestli nebyl, a teď přesně nevím, útočící hráč brankovišti. Řekli, že nebyl. Vy jste si vzali výzvu.
9: No, my jsme se brali na brání brankáře.
8: Na brání brankáře a do toho by si ještě jako Kladno vzal...
9: Kontakt, že tam byl kontakt s naším brankářem, kdy oni vlastně ale si podle videa viděli, že do něj strčil náš obránce. Kdy my jsme si brali výzvu na to, že ten jeli vedle sebe a byli v souboj a ten jejich hráč jako má volbu, jestli zatočí tam nebo tam, ale on nezatočil, on tu volbu si dal, že pojede do našeho golmana. Takže my jsme si brali výzvu, kde oni nás tam jako argumentovali právě tou intenzitou, že tam je vidět prohlá hokejka u našeho obránce, že do něj strká tak silně, tak mocně, že ho tam natlačilo. Je v tom právě tenhle zbytečný jakový guláš, asi bych to uzavřel tím, za mě vřát, tady v tom se nerad babrám, a že prostě tak ať udělají jedny pravidla, že když se ho dotkne prostě útočící hráč, tak to gol stejně je a hotovo. My se s tím umíme jako poprat, budeme to akceptovat, ale nemůže to být každý zápas.
8: Když někdo řekne, že bude gol platit kolenem a někdo dá kolenem gol a vy to budete vědět, tak
9: já si nemám problém.
8: Bez videa. Nazdar, jdeme dál. Martine, je to guláš trochu pro tebe taky někdy?
10: velmi často to tady řešíme a je to právě zbytečný, pak do toho se vnáší obrovské emoce, samozřejmě jak mezi hráči, mezi trenéry, fanoušci, že jo, ty už ty vůbec nevědí potom, jak to je, ty nemají vůbec konkrétní, ty pravidla nevědí, takže je to hrozně těžký a určitě já jsem vlastně z Jardu, jak to říká, prostě zjednoduši to, za mě potom padá i díky tomu mnohem méně branek, protože potom vlastně jakoby, že jo, spousta branek není uznaných jenom z toho, kvůli tomu, že to je nějaký milimetrový divné bruste, že je v brankovišti, tak za mě to je zbytečný tohleto a je to škoda, protože potom za mě opravdu ten hokej postrádá víc branek.
8: A stojí to nervy a asi to i nějakým způsobem zasáhne do toho zápasu, když se prostě najednou 5-6 minut nehraje.
9: No, to je další věc, jako tam by, jak my máme, vlastně si bereme timeout, máme 30 vteřin, tak by měla být i nějaký časový limit na to jejich rozhodnutí, oni přeci nemůžou, tam byl snad nějaký rekord 11 minut, jako.
10: Přes 10 minut.
9: Přeci, jako tak, to už potom, to už je přeci jasný, že nevědí.
8: Že neví, ano, že neví. Trvá to dlouho, přeci neví. Tak.
9: Takže aby ukázali i pro nás, pro ty trenéry, i pro ty diváky, aby byly to vlastně rozhodnutí nějakým způsobem důvěryhodný a tak by mělo být udělaný prostě do dvou minut.

0: ptají v těch dalších zápasech a co tenhle zákrok, tak my vám teďko pustíme jednu z vašich odpovědí na pozápasové diskové konferenci v rámci playoff, až po té pokutě, kterou jste dostal.
1: Tak vy víte, že to nemůžeme komentovat a jednou za sezonu, když to člověku jede, tak dalších 200 tisíc vrachů jste bohaté, ale asi to nebudu dneska ho pokoušet, ať za měsíc chceme jít někam k moři, tak ať máme na pivo nebo něco tak. Jo, díky za otázku.
0: Byli jste u moře?
2: Byli jsme u moře, no a to je právě to, že potom ty novináři, oni o tom vlastně pasou a my o tom ani nemůžeme mluvit, to je další věc, že? To je další věc, jako kdy člověk, dobrý, tak někde jednou se stane nějaký exces, zaplatí se pokuta, ale já přeci bych měl být schopnej a umím se ovládat a když by to člověk jako mohl, ono, když by se to, to by nemuselo celou sezonu nabalovat a pak když jednou vystříkneš, tak to dopadne tak, jak to dopadne, kdyby si mohl normálně jako v každý normální zemi o tom jako občas říct slovo, tak já nejsem takový člověk, který by po každém zápase prohraným to sváděl na rozhodčí. Já vím, kdy hrajem dobře a kdy hrajem špatně a že jsme prohráli zaslouženě. Já bych si do rozhodčí do pusy vůbec sebral, jo? Takže to je jenom z mojeho pohledu. A jinak u moře jsme byli samozřejmě a na pivo něco zbylo.
0: A byli jste v normální zemi, když jste použil slovní spojení v každé normální zemi, že se může jako projevovat názor proti rozhodčím. Teď trochu spojuju cestování s tím, co jste řekl.
2: A v normální zemi byli jsme, brácha, jak vlastně teďka skončil u národního týmu jako generální manažer, takže chtěl žít někde v moře dlouho žil v Miami a teď má malou dcerku, která už chodí do školy a nemůže prostě jí tahat pořád takový vzdálenosti do Miami, tak si koupil takovej domek v Řecku, takže jsme byli za mě v normální zemi v Řecku.
0: Dobře, a v normální zemi teda tak, že v Řecku se mohou komentovat výkony rozhodčích. Ne, prostě nahrážím na to, jestli máte pocit, že to je tady tolik svázané, to vyjadřování se na úkor rozhodčích, že to je možná trochu zbytečné.
2: No je, protože ta kultura přece se nikam neposune tady těma jako restrikcema. Neposune se nic, kdyby to bylo otevřený, tak se někde něco občas vyplave a nějak se o tom budeme bavit, přijde ta přeci komunikace, ten dialog, o kterým se tady furt, jako po kterým se hrozně touží všichni a všechno se vysvětlí a budeme se chovat všichni normálně, protože se o tom budeme bavit. Ale když o tom, to je jak mě vždycky vystane úplně ta scénka z co to bylo, Pyšná princezna, nebo co, jak si vždycky musel jít zaspívat do té země krále Miroslava a pak šel zpátky do toho půlnočního království, že jo. Tam jako já, když Pepa Jandáč se mnou seděl na tiskovce a jenom řekl, že si myslí, že tam asi byl faul a dostal 10 tisíc pokutu. Já jsem nakladně dostal pokutu za to, že jsme všichni věděli, že to byl gol z metra a půl offside, akorát, že ta kamera nakladně prostě je na té straně druhý a ten puk byl pod tím mantinelem. Oni to ty rozhodčí nemohli vidět. Oni na té kameře ten offside neměli. Já jim to nezazlívám. Prostě kluby se rozhodli, že do tohohle offsideového systému nechtějí investovat, protože to stojí 15 milionů korun pro celou extraligu. Sparta hlasovala ano. Někdo hlasoval ano, někdo hlasoval ne. Neprošlo to hlasováním, takže ten systém není, je to v takových jakoby nějaký polotovar a když je ten puk těsně pod mantinelem, takhle pod tou hranou, no tak ta kamera tam prostě nevidí. My jsme věděli, že to bylo na té straně tam, takže já jsem ze střídačky viděl, že to bylo...
0: Že tam na druhé straně u trestné lavice, že ten puk tam je, ale kamera by musela prosvítit mantinel.
2: Přesně tak. My jsme si to potom dokázali udělat tak, že jsme si střihli dva záběry ze dvou kamer.
0: Ve stejném čase,
2: kdy se nám zastavil čas a my jsme si střihli, kde je ten hráč a on byl metra půl v pásmu, protože to poznáš, jak jsou tam na tom ledě ty reklamy a teď vidíš, že v tom písmenu B má brusly a už jede s pukem krám a ten je ještě v písmeně B v tom pásmu, tak vím, že to je metra půl jako rozdíl. Takže já vím po zápase, 20 minut, půl hodiny po zápase, vím a neřekl jsem, nikoho jsem nenapadl, neřekl jsem nic prostýho, řekl jsem, no tak vy tady samozřejmě všichni víme, že to byl gol z offside, ale nedá se nic dělat, my vyhrajeme příští zápas. A za to jsem dostal 10 tisíc pokutu. Tak tohle už mě jako prostě dožralo tak, že když potom to ještě bylo v těch Pardubicích, že tak už jsem tam trošku jako do toho jako prostě pak zabalil všechno možný a jako to není, že to je člověk hrdej, nebo prostě, ale tam jsem se prostě to nechal jako vem, že jsem si stejně věděl, že něco zaplatím, no tak
0: tak se, to dopadlo takhle, tak to dopadlo takhle.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
0: Martine, ty se tady usmíváš trochu, ale ono to ve finále vlastně jako k smíchu...
4: To není to k smíchu, ne, já to...

0: Já se jenom směju tomu, jak to Jarda prožívá, jo, protože to prožívá i teď, na něm to je vidět.
1: Ale přestal bouchat do stolu.
0: Ale přestal bouchat do stolu, to už jsme mu to dvakrát řekli. Ale já jsem se spíš tomu lesma, ale jako přesně souhlasím s ním, protože je to hrozně těžký. Vy jste na té cílejce, jste tam v nějakých emocích, jste v tom zápase, jako, že jo, teď už jsou to důležitý zápasy. A pak tam jsou přehoď takovýhle chyby, který vám ten zápas rozhodnou, tak se nemůže nikdo divit, že pak prostě bouchne. A pak takovýhle nesmyslný pokuty, prostě to nedává vůbec jako logiku tady to, takže za mě je to špatně a tohle se musí změnit.
2: Rozhodčí uhejbal těm hráčům, ještě když se vrátím k té situaci, měl puk pod nohama, měl to těžký, koukal by ho někdo nesrazil, teď si viděl, že puk je tady, neviděl tohle hráče, těžká situace, já mu to nezazlívám, kamera mu to neukázala, já jsem nikoho mu neřekl nic špatného.
1: Takových situací může být jako nesčetně.
2: Přesně tak.
1: Ve sportu
2: takže, takže
1: hokej.
2: Na tohle to téma já o tom se bavím. Že
1: no
2: tam...
1: a kdybyste se o tom bavili častěji a třeba i od plic a bez pokut, ubývalo by těch emotivních chvílí potom?
2: To by ani, já myslím, se nebavilo nikdo od plic, jenom je tam prostě ty dvě strany.
1: No to je vlastně pravda, nemusíte na sebe řvát.
2: No, prostě... přiznat chybu, jo, ale chlapi, je to sport, omlouváme se, teď se udělali chyby na mistrovství světa ve fotbale, kde mají 60 tisíc kamer, vary a stejně tam rozhodčí. Udělali chyby a prostě jsou to lidi a to bude vždycky.
0: Takže to bylo dřív přesně, tak no. To chci říct, tak to bylo za nás. Nebyli žádní tady ty rozhodčí přijeli, ale sorry chlapi, no. Udělal jsem chybu, protože jsem to neviděl, ale nedá se nic dělat, jedeme dál a nikdo nic neřešil a ani tam tolik emocí nebylo, tak. Protože to pak vzala jak ta strana, tak to vzali rozhodčí a kolikrát tam byly mnohem lepší vztahy, než jsou teď, protože pak tam právě jsou ty hráči podrážení, trenéři podrážení, rozhodčí potom jsou lidi, jak lidi vidíme kolikrát situace rozhodčích, jak oni také to špatně vnímají, takže za mě prostě buď to se to musí dát úplně jasně, jak to bude, anebo je to lepší od toho odstoupit, aby to úplně normální, ano, máš to říct.
2: Přesně tak.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Říká Martin Procházka, přikivuje Jaroslav Nedvěd. Na co se nejvíc těšíte teď, pane Nedvěde?
2: Na co se těším? Teď se těším, teď jsem nebyl 3 týdny doma, tak se těším na 2letou dcerku, máme nějaký plány na dnešek, takže těším se za ní teďka ráno ještě. Byla taková, já jak jsem vstával brzo, tak jsem si moc ráno neužil, teď jsem jel za váma tady do studia, teď se těším domů, že s ní někam vyrazím.
1: A hokejově?
2: Hokejově samozřejmě na další akci v listopadu do Švýcarska, kde se budeme snažit nějakým způsobem najít lepší recept a prostě s klukama najít společnou cestu, aby se nám dařilo nejen hodně gólů dávat, ale i míň dostávat.
1: Hostem pořadu Čistá hra Martina Procházky byl trenér reprezentační 18 Jaroslav Nedvěd. Děkujeme.
2: Díky za pozvání, hezký den.
1: A Martin Procházka tu byl také a za týden bude zas.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje od mikrofonu František Kuna.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Léto je časem odpočinku.
1: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší ryter Menšíka po čáře. Fantazie, fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
3: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.

0: české medaile.
1: Tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je přesně půlnoc. A s novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
4: Inflace v Česku mírně roste, zdražovaly pohonné hmoty, dolů šly ceny potravin. Libanon se stal první arabskou zemí bez trestu smrti. Jeho zrušení schválil parlament v Bejrútu. Fotbalisté Sparty po prohře 0-3 v Lyonu do posledního předkola Ligy mistrů nepostoupili. A dnes čekáme většinou jasno, teploty do 29 stupňů. Je středa 12. srpna, posloucháte hlavní zprávy s Lenkou Pištěkovou.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
5: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
6: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
5: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny, zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit, podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka, hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
7: Máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
5: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Radiožurnál.
4: Krajský soud v Hradci Králové včera rehabilitoval Václava Tretíka, kterého státní bezpečnost v roce 1950 zatkla při shánění důkazů proti faráři Josefu Toufarovi. Rozsudek může otevřít cestu k rehabilitaci dalších lidí spojených s číhošťským zázrakem.
8: Je tam ta možnost, ale to závisí na tom, že oprávněná osoba jsou buď manžel, rodová linie přímá, a nebo sourozenci. A zatím jsme našli jenom dcery pana Tretíka.
9: Advokát Lubomír Miller zmínil 6 dalších lidí, kteří byli podle něj v souvislosti s případem pronásledování. Jejich soudní rehabilitace ale zatím není jistá. Státní zástupce František Jedlička k ním totiž nenašel dostatek důkazů.
10: Bylo šetřeno více osob v souvislosti s čihořským zázrakem a já jsem bohužel neshledal ty důkazy natolik relevantní, abych podal návrhy na vyslovení soudních rehabilitací těchto osob.
9: Verdikt Krajského soudu v Hradci Králové tak může být pro další případy důležitý. Jiří Hofmann, Radiožurnál.
4: Libanonský parlament zrušil trest smrti. Proti vystoupilo jenom šítské militantní hnutí Hizballáh a křesťanské volné vlastenecké hnutí. Libanon se tak stal první arabskou zemí, která trest smrti opustila. V trestním řádu ho nahradí tvrdá nucená práce.
11: Libanonský ministr spravedlnosti Adel Nassar označil rozhodnutí za historický krok. Země podle něj bude mít díky tomu taky šanci úspěšně žádat o vydání libanonských zločinců, kteří utekli do států bez trestu smrti. Poslední poprava v Libanonu byla v roce 2004. Tamní justice od té doby vynesla desítky hrdelních trestů, vždy je ale následně zmírnila. Libanonský parlament aktuálně jedná taky o rozsáhlé amnestii. Ta by se mohla dotknout i sunnických teroristů, kteří útočili na vládní vojska nebo lidí odsouzených za pěstování marihuany v Hizballáhem ovládaných regionech Baalbek a Hermel. Má to ulevit přeplněným libanonským věznicím. Matěj Kolář, Radiožurnál.
4: Maďarský parlament zvolil příštím prezidentem bývalého soudce Andráše Baku. Svými hlasy ho podpořila vládní strana TISA, která má ve sněmovně ústavní většinu. Baka byl jediným kandidátem. Opoziční strany Fidesz a KNDP volbu bojkotovali a označili za nelegitimní.
12: Doktor Baka András.
13: Strana TISA přivítala zvolení svého kandidáta ovacemi ve stoje. V nástupnickém projevu Baka nepřímo kritizoval 16-letou vládu dnes už opozičního Fidesu, když řekl, že Maďarsko promrhalo čas celé jedné generace. Země teď podle něj potřebuje vybudovat nezávislé soudy, svobodné volby nebo svobodná média. Křesla poslanců z frakce Fidesu zůstala prázdná. Strana tak protestuje proti odstranění předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka, které si TISA vynutila změnou ústavy. Andráš Baka se úřadu ujme 19. srpna. Z maďarského parlamentu v Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
4: Karel Novák ze Siřemi na Lounsku půjde na 15 let do vězení. Včera mu trest potvrdil odvolací vrchní soud v Praze. Násilník 3 měsíce ve sklepě věznil mladou ženu, kterou byl a opakovaně brutálně znásilňoval. Věděli o tom i 3 jeho komplicové.
0: Soud potvrdil i tresty pro spolupachatele. Dostali od 5,5 roku do 6 let vězení, pokračuje předsedkyně Senátu Vanda Činková.
14: Tento případ je skutečně absolutně se vymykající, neobvyklý.
0: Soud zároveň snížil částku, kterou mají pachatele oběti vyplatit, říká její zmocněnkyně Martina Houžvová.
15: Co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 000.
0: Podle vrchního soudu jsou tresty ještě poměrně nízké, a to díky tomu, že se všichni obžalovaní k činům přiznali. Po vyhlášení rozsudku nikdo z nich případ nekomentoval. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Nové seriály Hec a Na tělo i dvoudílný televizní film Gerta Schnirch na podzim uvede Česká televize. Do programu na poslední třetinu roku se vrátí i Stardance a 3. série Krimi docent.
16: Pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
17: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
18: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd, plukovníka Milana Šery, Ondřej Vedchý.
19: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
18: Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
20: Dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové.
18: Podzimní novinky tento týden představily i televize Nova a platforma OnePlay. Diváky čeká několik původních seriálů. Vězeňská komedie Oddíl B od tvůrců Mostu, Muži v letu s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem nebo komediální seriál Boží plán. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisté Sparty do posledního kola Ligy mistrů nepostoupili. Po úvodní výhře 2-1 prohráli na hřišti Olympiku Lyon 0-3.
21: Na první gól se čekalo do 20. minuty. Střel domácího Tolisa brankář Surovčík jen vyrazil před sebe a dobíhající Nuamach poslal Lyon do vedení. Krátce po půl hodině hry fauloval v pozici posledního spartianský obránce Ševinský a viděl červenou kartu. Početní výhodu Olympik zužitkoval v polovině druhé půle. V 66. a 73. minutě se krátce po sobě trefili Maitland, Niles a Morton. Sparta tak prohrála v Lyonu 0-3 a do závěrečného předkola Ligy mistrů nepostoupila. Zahraje se na podzim hlavní fázi Evropské ligy. Z Lyonu Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve 4. předkole Evropské ligy bude Crvená zvezda Bělehrad. Srbský tým vypadl ve 3. předkole Ligy mistrů. Západočeši Češi začnou dvojzápas za týden ve čtvrtek v Bělehradě. Odveta se pak bude hrát o týden později v Plzni. Vedení České fotbalové asociace by v nejbližších dnech mělo oznámit další členy nového realizačního týmu reprezentace. Po zasedání výkonného výboru asociace to řekl šéf českého fotbalu David Trunda. Český výběr po nepovedeném mistrovství světa převzal Španěl Santi Denia. Jedním z jeho asistentů je krajan Pablo Amo. Podle Trundy budou nový asistent a kondiční trenér z Česka. A český kladivář ukrajinského původu Volodymyr Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy v atletice 4. V Birminghamu hodil 79 metrů a 42 centimetry. V poslední sérii přehodil 80-metrovou hranici, která by znamenala bronz, jenže přešlápl. Poprvé v kariéře si užil na velkém šampionátu finálovou atmosféru.
22: Neskutečná právě, bo protože to právě já se mám rád házet už po večeri, takhle, a tím pádem i víc lidí a magická atmosféra, co jsem fakt zažil krásný zažitek, no.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: V Praze uzavřený tunel Blanka a práce na D5 u Rudné. V Praze pozor na noční uzavírku velké části tunelu Blanka. Brusnický a Davidský tunel je obousměrně neprůjezdný kvůli údržbě technologie. Znovu otevřené budou v ranních hodinách. Na D5 se z Prahy do Plzně pracují silničáři za sjezdem z Pražského okruhu. Mezi 1. a 5. kilometrem sekají trávu a uzavřeli pravý pruh. Veškeré práce by měly být ukončené ve 2 hodiny ráno. Na dálnici D1 z Prahy do Ostravy za sjezdem na Popůvky odstranili nepojízdní kamion. Na 189.5. kilometru se tak projíždí bez omezení. Silnice 361 mezi Znojmem a Jaroměřicemi nad Rokytnou je znovu průjezdná. Na výjezdu z obce Bojanovice narazilo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. Následky nehody se podařilo odstranit a provoz už je znovu obnovený. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
23: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě do 25 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
1: Ministerstvo kultury připravilo nový návrh státní kulturní politiky na nejbližších 5 let. Proč proti němu protestují desítky kulturních organizací? Jak důležitý tento materiál je a jaké praktické dopady by měla jeho změna? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Kulturní a kreativní federace, autor státní kulturní politiky pro období 2021 až 2025 a také ředitel společnosti NMS Jakub Bakule. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
2: Dobrý den.
1: Desítky profesních organizací, institucí a spolků působících v kultuře podpořili otevřený dopis premiérovi a dalším členům vlády. V něm vyzývají, nebo vyzýváte, protože Kulturní a kreativní federace je jedním ze signatářů toho dopisu, tak vyzýváte vládu ke stažení nového návrhu státní kulturní politiky. Tím novým dokumentem chce ministr kultury nahradit dokument, který vloni schválila vláda Petra Fialy. To bychom měli doplnit. K čemu vlastně ten dokument, o kterém je řeč, tedy státní kulturní politika, je? Jaký je smysl toho materiálu?
2: Já mám trochu pocit, že Češi jsou občas jako skeptický ke strategiím a ve smyslu prostě něco si schválíme, pak se to neplní. Ale vlastně je to úplně klíčový dokument, který určuje jak stát, ale potom následně třeba i obce a kraje hospodaří s kulturou. Bavíme se o dokumentu, který pak určuje, jak se vynakládají během let desítky miliard korun. A ta předchozí kulturní politika, i třeba ta ještě přední, na který jsem se podílel já, tak se jako vlastně realizovaly, nebo měly se realizovat. A měly jasný dopady, takže to není jako jen tak nějaký prostě komunikační pamflet, je to opravdu jako strategický materiál, na který pak navazují už ty jednotlivé části státu a přibírají si úkoly. A vlastně nepřímo jsou tím právě inspirovány třeba i obce a kraje a má to úplně jasný konkrétní dopad na to, prostě jak vypadá divadlo, jestli vůbec někde stojí divadlo. A opravdu je to jako klíčový dokument, není to nějaký jenom jako pamflet o tom, co se bude dělat, ale má to jasný dopad.
1: Pardon, že do toho skáču. Vy říkáte, že to určuje, jestli někde bude stát divadlo. Na druhé straně, když jsem se díval, ať už do toho aktuálního návrhu, nebo do toho, co teď platí, nebo do toho, co jste připravoval vy, tak tam jsou spíš hesla, jednotlivé cíle. Takhle konkrétně, že by se tam řešilo, kde mají být divadla, kde nemají být divadla, tak to není.
2: Dobrá otázka. Ono, a ten materiál nikdy nevzniká samotný. A ono vlastně to není tak, že se rozhodne napsat si strategii. Už dlouhou dobu ten stát má od Ministerstva pro místní rozvoj jasnou metodiku, jak mají takové strategie vznikat a jak mají vypadat. A ten hlavní text vždycky je doprovázen nějakým plánem implementace, někdy se tomu říká akční plán, který říká, když řekneme, budeme podporovat lidovou kulturu někde obecně, tak potom máme na to jasně řečeno, co podpoříme, za kolik, kdo to zajistí, dokdy, co budou ty výstupy. Prostě je to základ té transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky a to vždycky bylo. A tady vlastně ten největší problém, tady vůbec není spor o obsah toho materiálu. K tomu se asi pak jako dostaneme a to se vlastně snaží i ministerstvo jako komunikovat, že a umělci rozporují, co má být v kulturní politice. Ne, tak to není. Ten dokument vznikl úplně absurdním procesem, proto je extrémně nekvalitní, nedává smysl, že vzniknul a hlavně je extrémně vágní. A my jsme měli právě před 10 měsíci schválenou státní kulturní politiku, která byla tímhle širším dokumentem. Jasně vymezoval hranice a témata, ale neměl zpracovaný ten plán implementace. To dostal nový ministr za úkol od vlády a měl ho do konce června předložit, aby přesně řekl, co ta vláda bude v kulturní politice realizovat. Měli nové programové prohlášení vlády, co jsou priority nové vlády. A mohli říct v tom plánu implementace, co další 4 roky, za kolik, v kterých oblastech se bude realizovat podle priorit vlády. To bylo uloženo a to ministerstvo neustále opakovalo, že na tomhle pracuje. Nakonec tohle vůbec nesplnili a z ničeho nic předložili nový dokument, který je pořád vágní, pořád nevíme vlastně jako po tady 8 měsících nebo 9 měsících fungování vlády, co ta vláda bude dělat. Vlastně jsme promeškali ten čas. A nahrazuje starý dokument nějakou vizí, která vznikla na tiskovém odboru nebo v kabinetu ministra velice rychle a která je ze 4/5 úplně stejná jako ten předcházející dokument. Jenom tam teda jako náhodně dodává nějakou 1/5, takže vlastně vůbec není jasné, proč měl vzniknout nový dokument, když je jako z velké části identický, ale hlavně pořád neříká, co ten stát bude dělat, což je to klíčové, na co všichni čekali.
1: Pro to, co ten stát bude nebo nebude dělat, jsou samozřejmě klíčové finance. Jak řeší a má řešit státní kulturní politika ten finanční rámec?
2: No a To nám vlastně docela i dobře řekne ministerstvo financí samo, které už teď poslalo připomínky k tomu dokumentu, které přesně říkají, vy jste předložili nějaký klíčový strategický dokument, který, a to jsem vlastně chtěl říct na začátku, to není dokument ministerstva kultury. To opravdu je pro celý stát. Ministerstvo kultury jasně je ten hlavní gestor, ponese jako hlavní třeba část těch opatření, ale kultura dneska zasahuje do působnosti ministerstva průmyslu a obchodu. Je to fakt klíčová součást herní vývoj, audiovize, průmyslový design a další. Do zahraniční reprezentace, vzdělávání, trochu vlastně i do zdravotnictví dneska v rámci některých jako oblastí. Je to opravdu pro celý stát a pak největší ještě dopad má na ty obce a kraje, které to jako nepřímo přináší. Takže to má jasně finanční dopady. A ministerstvo financí přesně řekne ministerstvu kultury v tom připomínkové řízení, kde jsou spočítané ty dopady. Vy tady vytváříte nějaký dokument. Není vůbec jasné, jakoby k čemu se ten stát zavazuje. Není to s nikým prodiskutovaný. Není tam jasný finanční rámec. Nevíme teda, co v těch dalších letech ta vláda kolik utratí. Bude rozpočet ministerstva kultury v roce 27 20 miliard, 25 miliard nebo 15, vůbec netušíme. A pokud bude 20, tak co za ten stát jako plánuje utratit a bude vynakládat ty prostředky ministerstvo průmyslu a obchodu, netušíme. To je ministerstvo.
1: Pardon, že do toho skáču, ale to přece nikdy se nedá říct, jaký bude rozpočet ministerstva kultury za 5 let, tak má v tom případě vlastně smysl mít strategii, když stejně nevím, kolik budu mít na to, abych ji naplňoval.
2: Ale tak ten stát jakoby nezačíná z nuly, takže já rámcově vím, mám nějaký mandatorní výdaje, který nemůžu škrtnout. Vím, že prostě tady mám nějaký, nevím, vypořádání s církvemi, prostě církevní restituce, je to podle zákona a já je budu platit prostě, ať chci nebo nechci. To je jedna věc. Ale druhá je, že právě ten smysl zpracování těchto dokumentů je, že já dám na jedno místo, co je priorita, co je realistické a ukážu, kolik ty jednotlivé opatření stojí. A jasně, tak když pak dostanu 20 miliard a ne 25, tak jdu od vršku, plním priority a to, co mám, kde jsem zavázaný a věžím až dolů, než mi dojdou peníze, to je celkem každému jasné. Plus ten vznik toho dokumentu je skvělá příležitost pro to ujasnit si, na co ty peníze chci dávat, vytvořit nějakou jako dobrý prostor pro vyjednávání právě v rámci té koalice o tom, kolik peněz můžu dostat. To je ten proces vzniku, který je, asi se k tomu fakt bych se vrátil, že ten proces je úplně nestandardní, tak naprosto podkopává vyjednávací schopnosti ministerstva kultury ve vztahu k ministerstvu financí, když říkáte, kulturní sektor za tímhle dokumentem nestojí. Já jsem s vámi o ničem nejednal a měsíc před zveřejněním rozpočtu tady jakoby vyhodím nějaký obecný materiál, který jim na konci jednou větou říká, na rok 2027 bych chtěl 3,42 miliardy, aby ho mohl realizovat. A co se stane, až 1.9. nebo na konci srpna zjistíme, že ministerstvo kultury nedostane 3,42. Nebo co, když dostane 4 miliardy, kam půjde těch dalších 600 milionů. Tohle vůbec není jasný. A ani to vypadá, že ministerstvo teda není schopný říct, pokud dostanu 600 milionů navíc, jak to rozdělím? A tohle by mělo být všechno připravený, protože samozřejmě ministerstvo financí, ale celá vláda, občani, všichni hlídáme, aby ty peníze byly jako nějakým způsobem uměrně rozložený a pak se dalo změřit, jestli teda vlastně to mělo ten efekt. A to tady vůbec není.
1: Ještě jednou otázkou zůstanu celkově u těchto dokumentů bez ohledu na tu aktuální podobu. Vyhodnocuje někdo, jak se ta státní kulturní politika plní? Nese za to někdo zodpovědnost?
2: Ano, a ta minulá byla vyhodnocena, teď přemýšlím, jestli si nějakým způsobem vyškrtali, že to bylo na 92%. Je to právě tím, že je více leta a ta vláda si plní nějakou část toho období, zbytek třeba může nechat na jiný, protože to není její priorita. Ale vlastně vyhodnocuje se to. Minulá byla navázaná na konkrétní finance, takže opravdu jako měla měřitelné dopady jak legislativě, což nás teda nestojí peníze, ale zkvalitňuje to, jak ta kultura funguje. Tak ale v konkrétních opatřeních a provázela to nějaká digitalizace, rozvoj regionálních kulturních center, tak aby v každém kraji opravdu jako bylo nějaké větší centrum nebo se doplňovala ta kapacita. Konkrétní opravdu oblasti, které byly vyhodnoceny, jestli se splnily, nesplnily, monitoruje se to. A konec konců, ministerstvo kultury nemělo teď to aktuální a s aktuálním vedením pod tou Klempířem, mělo uloženo nejenom připravit plán implementace, ale i reportovat to jeho plnění. To tam už bylo uložené postupně vlastně sledovat, jak se plní. Opravdu jako základní proces transparentnosti, napíšu větší vizi, která je po nějaké participaci a dobré analýze, to tady úplně chybí, a participace a analýza, napíšu tu větší vizi, řeknu, jaký budu konkrétně realizovat a potom pravidelně měřím, jak to vypadá. A jo, my jsme takové, jakoby je to větší vize, je to nějak, jako nějaký způsob, učení to tolik nesledují, ale ty, kteří se té oblasti věnují, tak to sledují a každý rezort takhle postupuje. Normálně podle metodiky plní to a najednou tady máme jako snahu udělat úplně opačný postup, který nedává smysl.
1: Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakula je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Teď jsme tedy ve stavu, že v říjnu těsně před volbami vláda Petra Fialy z ODS schválila státní kulturní politiku na období 2026 až 30, ale ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů sobě nechal napsat novou koncepci, ta je aktuálně v připomínkovém řízení, proti té právě protestujete. Vy už jste něco říkal, ale když se zeptám úplně jasně, co vám vadí? Vadí vám ta podoba, tedy obsah toho materiálu, nebo vám vadí, jak ten materiál vznikl, a nebo vám vadí, že vůbec vznikl?
2: Vadí nám primárně, jak ten materiál vznikl. Potažmo, pokud teda jako kopíruje ten předchozí, že vůbec vzniknul, protože to je obří plýtvání jednak penězi, tou předchozí i prací, ale zároveň jako furt to zdržuje to ministerstvo o toho, by reálně něco dělalo. A já bych možná se jako vrátil zpátky úplně k těm posledním 10 měsícům krok po kroku, protože v tom jako procesu je opravdu ukázáno jako ta nesmyslnost celková. Nikdo té kultuře nutně jako neprotestuje proti tomu, že by třeba nová vláda přišla a řekla, chceme napsat novou kulturní politiku, protože ta předchozí je hodně ideologicky zabarvená, což podle nás, i podle toho, když ministr nastoupil, i podle vládní koalice nebyla pravda. A vidíme to na tom, že pokud jsme převzali 4/5, tak to asi nebylo úplně jako protichůdné. Ale prostě vláda mohla říct, chce napsat novou kulturní politiku, nastartovat ten proces, který si sama ukládá od svého ministerstva, než jí to diktuje kulturní sektor. Nastartovat ten proces řádně znovu a transparentně přijmout novou kulturní politiku, být za ní odpovědný. To se vůbec nestalo. Bylo to tak, že ta kulturní politika fungovala. Ze všech stran bylo komunikováno, že se jede podle ní dál a naopak si vláda jenom připraví tu implementaci, by ukázala v praxi, co chce realizovat. A podle mě ta kulturní politika stávající, pořád platná, schválená v říjnu, je v souladu s programovým prohlášením. Naopak jsou oblasti, kde je mnohem víc souladu s novým programovým prohlášením vlády, než ten nový dokument. Jo? Typicky, nevím, drobnost je to, ale herní vývoj, klíčová oblast budoucí ekonomiky a kreativní ekonomiky, která vychází z kultury a naší kreativity, tak je v programovém prohlášení nové vlády a jako nějaká důležitá oblast ekonomiky je bez té stávající staré v úvozovkách kulturní politice, v té nové kompletně chybí. Jo? A takže vlastně jako vláda mohla říct, chci novou kulturní politiku, uložit to ministrovi a ten by ji odparticipoval. My se pořád bavíme, měl by spolupracovat s kulturním sektorem. No ano, protože se to týká, ale zároveň by měl spolupracovat s ostatními rezorty. Nic z toho neproběhlo, on měl uložený úkol prostě připravit implementaci. A v nějaké poslední fázi vytvořil něco nového. A teď je ještě důležité říct, co tomu předcházelo. Ministerstvo prošlo jako velkou sérii jednání s tím kulturním sektorem, kvůli tomu, že se mu poškrtal rozpočet, vyvolalo se do jednání a jednalo. Na každém z těch jednání se ty partneři ptali, připravujete novou kulturní politiku, nebo budete dělat plán implementace? Oni řekli, budeme dělat plán implementace. Kulturní sektor řekl, a zapojíte nás? Oni řekli, ano. Potom se něco připravovalo uvnitř ministerstva. Půlce května autorka nového dokumentu, tisková mluvčí ministra a šéfka kabinetu jasně oficiálně řekla, my novou kulturní politiku nechystáme, nepracuje se na ní, ani dělat nebudeme. A najednou se jakoby na konci července bez jakýkoliv informace komukoliv objeví dokument na webu Hospodářské komory, ne na webu Ministerstva kultury, který jde do toho meziresortního připomínkového řízení. A to, co je na tom jako očividné, nejenom, že se lhalo a obešel se kulturní sektor, což vůbec nedává smysl, protože tu kulturní politiku děláte pro něj i s nějakým jako ohledem předvídatelnosti, ale vy jste obešli očividně, teda z těch informací, co máme, všechny ostatní rezorty. A teď je to v tom meziresortu vidět. Všichni vám píšou, proč jste vytvořili nový dokument, kde je jeho analytická část. Ministerstvo financí říká, jakoby, proč nárokujete peníze, o kterých my nevíme, dáváme rozpor, to vám na to nedáme. Takže očividně jako to ministerstvo nejednalo nejenom s kulturou, ale s kýmkoliv jiným. A ten dokument nedává smysl, že existuje, pokud nepřináší nic nového. A říká, akční plán, on je platný pro rok 26, ale ten plán pro ten rok 26 my budeme publikovat v listopadu. No tak toho asi už moc nestihneme, takže rok bude pryč. A kde to kulturu nechává?
1: Není na té kulturní koncepci nebo kulturní politice nešťastné to, že to je na pětiletky, že to nekopíruje funkční období vlády?
2: Já si myslím, že to je velice šťastné. Jo? Jako, to je, jako kdybychom si schvalovali zákony na 4 roky. A ten dokument právě, pokud je dobře udělaný, tak může mít mnohem širší platnost. Myslím, že to je mnohem lepší, ten stát má jako strategický výhled, to je stejné jako s dálnicemi. Jo? Jako nečekáme, že najednou nějaká vláda řekne, a já jako to beru o 90 stupňů doprava, tady bude prostě odbočka z té dálnice a už nepojede tím směrem. Prostě počítáme s nějakou kontinuitou. Ale zároveň, pokud je dobře udělán, tak dává velký prostor té vládě říct, o jo, tak jo, tak moje priorita jsou, nevím, tady přesně je očividně tradičnější umění, řemesla. A už tolik nechci řešit veřejnoprávní média. V pořádku, jo. Vyberu si, právě mám jako část toho období, kdy tu republiku spravuju, vyberu si svoje priority, na co mám peníze. Ta situace se mění. A dává to smysl, je to nejlepší způsob, přece jenom tak politika musí mít někde nějaký konsenzus a rád bych řekl, že do dnešní chvíle ministerstvo prezentuje jinak, ale do dnešní chvíle ta kultura, i tak, jak to známe třeba z jednání podvýboru pro kulturu ve sněmovně, tak byla relativně konsenzuální oblastí. Jasně, každý má trochu jiné priority, ale nebylo to, že by byly úplně od sebe. A pokud teda se stane to, že byste měl úplně jinak ideologicky napsaný dokument, tak můžete říct, dobře, tohle mi nesedí, jdu to předělat, vytvořím novou. A na to máte ten proces, který tady vůbec nebyl, včetně toho zadání. To má zadat vláda, ministrovi kultury, vy jako gestor to připravte nový, ale zahrňte tam samozřejmě úkoly pro další rezorty, těch se to týká, taky konzultujte.
3: Ten materiál schvaluje vláda, na druhé straně, pokud se, a v tomto případě to tak vyšlo, bude týkat, a bylo to jasné od začátku, bude týkat z velké části, vlastně z většiny budoucí vlády, neměla ta minulá vláda Petra Fialy, když to připravovala před volbami, víc zapojit tehdejší opozici, nebyla i v tom chyba?
2: Jo, jako to je za mě už jako úkrok stranou k tomu, jak by ta politika v ideální světě měla vypadat. A já jsem byl jako autor té, která vypršela během Fialovy vlády. Právě tam je potřeba si říct si vlastně jako dobrý precedent, ta vznikla za předchozí Babišovy vlády.
3: Kdy byl premiérem Andrej Babiš, ministrem kultury Lubomír Zaorálek ze sociální demokracie.
2: A vznikala během covidu, takže ta participace byla složitější, ale vlastně proběhly kulaté stoly, dotazníky, nějaká snaha zahrnout veřejnost a vzniknul dokument, který zavazoval mnohem víc, protože byl tehdy ještě navázán na evropské peníze, tu novou Fialovou vládu. Schválilo se těsně před koncem, protože se vlastně jakoby spojovalo právě s Národním plánem obnovy, aby proto bylo jasné financování. A potom přišel Martin Baxa, podíval se na ten dokument a řekl, no některé ty věci nejsou moje priorita, ale vzal to jádro, to naplnil, tak aby splnil závazky České republiky. A pak si vytvořil prostě nějaké svoje vlastní priority, třeba v oblasti audiovize, dotáhnul prostě transformaci fondu audiovize nebo státního fondu kinematografie na fond audiovize a řešil poplatky pro veřejnoprávní média. Takže vlastně jako převzal dokument od minulé vlády, z velké části naplně, co nového si přidal, některé věci vynechal. Potom vytvořil tady ten dokument, hodně participace zaměřená na kulturní sektor, na odborníky, na kraje, regiony a tak dále. Vynechali relativně jenom v nějakých malých konzultacích opozici. A už když to vznikalo, tak já jsem jako nebyl zapojený do té přípravy, neměl jsem o to zájem, ale když jsem měl šanci to konzultovat, tak to byla hlavní připomínka. Konzultujte to s tou další vládou, protože a tato pak bude naplňovat a minimálně, aby byla jakoby srozuměná s tím, co tam je. A trochu jsme se báli, kde tuto kulturu nechá. Nechalo jí to tam, že přišlo nový vedení, nemělo jasnou strategii, proto si nechal seškrtat peníze hned na začátku, na startu. To jsme si mysleli ten dopad. Ale ministr kultury i celá vláda říkali, ten dokument je pro nás v pohodě. Ono, i kdyby si to hodil jenom do toho AI, jak asi teda vznikla ta nová kulturní politika, tak i kdyby si tam hodil tu starou, tak vlastně zjistí, že to je v souladu s programovým prohlášením vlády, s programem jednotlivých stran, není tam základní rozpor a ten rozpor, pokud tam je taky relativně malý, tak to prostě nemusíme realizovat, protože na další období. Tak se řekne, to necháme k implementaci nebo s ohledem na rozpočtové priority, priority vlády nerealizujeme. To je úplně transparentní říct. Takže to vypadalo, že to je v pořádku. Jestli to byla chyba nezahrnout opozici tehdy? Byla.
3: Tak ten proces potom už jste popisoval, takže bych vám do toho stejně skočil. Připomenu, že prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule zůstává hostem 20 minut Radiožurnálu. Ministr kultury Otto Klempíř se tedy někdy rozhodl, že vypracuje novou státní politiku kultury nebo státní kulturní politiku. Vy jste před chvílí říkal, že obešel kulturní obec, že to nekonzultoval. Na druhé straně, když to konzultovala předešlá vláda, když ty konzultace probíhaly před rokem, předpokládám, že nějaké výsledky zůstaly v archivu ministerstva. Změnilo by se to tolik? Nemohl vycházet v tom novém materiálu, nebo nemohlo ministerstvo kultury v tom novém materiálu vycházet vlastně z toho, co už jste konzultovali před rokem?
2: No, mohlo, ale proč by pak teda psal nový materiál? Jo? Pokud teda zejdu z toho...
3: Protože se na některé priority dívá jinak.
2: A ty priority může ukázat plánu implementace, pokud jsou to jako drobné priority a vlastně jako zároveň nemůžete říct, někdo přede mnou 2 roky zpátky konzultoval nějakou skupinu lidí. Někde z toho zůstal nějaký otisk a tím pádem se to počítá jako konzultace, když se změnily třeba podmínky. Jo. A nedává to smysl. My víme, že asi ano, jakoby vlastně ten materiál vzniknul tak, že do toho šel jako vstup nějaký rozpracovaný možná plán implementace, který ministerstvo mělo, nakonec se rozhodlo ho nerealizovat. Minulá kulturní politika, programové prohlášení a nějaké osobní preference někoho. Ale vlastně vůbec nedává smysl, to vzniklo, když to odkládá tu reálnou práci. Opravdu jako tady heslo toho, že makáme, tak nemakáme. A to bychom si my všichni přáli a nikdo nerozporuje to, že to ministerstvo má právo a ne ministerstvo, hlavně ta vláda, říct, tohle jsou naše priority. Ale my z toho dokumentu nevíme, co jsou jejich priority. Stále.
3: Vy jste říkal, že ten text nový, který je v připomínkovém řízení do značné míry z 80% vychází z té stále ještě platné koncepce, kterou tedy schválila Fialova vláda. Kdyby ten nový materiál byl takto nakonec schválen vládou, kdyby tedy platil, jaké by to mělo dopady? Co by to znamenalo prakticky pro kulturu?
2: No, to, co si myslíme my, znamená to, že můžete klíčový dokumenty, které budou určovat, jak tady 4 roky funguje stát, vytvářet tak, že během pár týdnů si skrze tiskovou mluvčí a šéfku kabinetu něco vytvoříte.
3: To už jste říkal, tomu rozumím, ale teď mířím k tomu, co by to znamenalo v praxi.
2: V praxi si myslím, že to zásadně snižuje vyjednávací pozici ministerstva kultury ve vztahu k rozpočtu, kde je potřeba říct, že dlouhodobým a největším tématem na ministerstvu kultury a právě v kulturních politikách už od roku 2001 je takzvané 1% ze státního rozpočtu na kulturu. K tomu se zavazují neustále všechny vlády, je to v programových prohlášení, zavazovala se k tomu právě třeba předchozí vláda, že k němu bude směřovat, ale je to i v programech politických stran, včetně ANO, dlouhodobě. Teď jsme aktuálně na 0,55%, ne na 1%, relativně dostáváme prostě kultura stála polovinu. Je dlouhodobě podfinancovaná, je velice prostě od covidu a tam velký tlak.
3: A máte pocit, že s tou novou koncepcí dostane kultura méně peněz, než by dostala s tou starou?
2: Logicky. Teď už se spíš dostáváme na nějakou jako úroveň toho, kde já to interpretuju, ale pokud přijdete jako minister kultury vyjednávat o rozpočtu, nebo už jste teď vyjednával, je očividné, že ten kulturní sektor jste prostě jakoby na něj zaútočil tady tím, že jste ho obešel, nebo respektive ať už jste v něm, třeba nemusíme být ve sporu, ale prostě očividně jste ho obešel, takže ho nemáte za sebou. Tak jaká je vaše vyjednávací pozice? Pokud vytvoříte dokument, který říká, že chce nějaký peníze a ministerstvo financí vám první věc na to řekne, vy jste s námi nejednal a ty peníze vám nedáme, tak jaká je vaše vyjednávací pozice? A největší problém je, že ta kultura potřebuje zásadně jít nahoru. Tu pozici teď nemá. A pokud šla v roce 26 zásadně dolů, je opravdu extrémně podfinancovaná. A ministerstvo kultury není ministerstvo kultury. To je ministerstvo příspěvkových organizací a dejme tomu fondy audiovize a církevních restitucí. Ta představa, že ministerstvo kultury někoho masivně dotuje, tak to ne, na to nemá žádné prostředky. To tam vůbec není. Kdo jako mnohem větší dává výdaje na kulturu, tak jsou obce a kraje. To ministerstvo je opravdu jako podfinancované. V roce 27 nemáte teď jakoukoliv sílu vyjednat zásadní prostředky, které řekněme si, co by bylo 1%, to je asi skoro 10,8 miliardy nahoru, co teď na kultuře chybí. Jo, jako když nepočítám do toho církevní restituce, které přijdou 1.1. a 1.1. odejdou jako i trik ministerstva financí, že se to dává přes ministerstvo kultury, ale to vlastně nejsou kulturní výdaje. Tak ministerstvo by potřebovalo ideálně 11 miliard skoro na další rok. To je úplně z říše snů. Nejspíš dostane málo nebo méně. A potom se nám blíží nějaká jakoby hrozba konsolidace, kde se bude škrtat všude. Takže tohle oslabuje to ministerstvo. A co je největší problém je, to ministerstvo teda rok vlastně nemá politické zadání. My nevíme, co dělá. Ono běží na nějaký volnoběh, jede takzvaně na neutrál, aby tomu rozuměli i motoristé. A vlastně ano, úředníci pracují, není to tak, že by bylo úplně dysfunkční. Ale my nemáme teda to politické zadání. Co jsou priority? Kam půjde víc peněz? Ty lidé, kteří vlastně jako v kultuře v té části, která není orientovaná na zisk, je to veřejná kulturní služba, tak jsou spolufinancováni státem. Tak jaká je pro ně předvídatelnost ohledně toho, jaké se budou vypisovat granty? Máte plánovat teda projekty, nebo máte místo toho ty projekty stopnout a dělat něco komerčního?
3: V tom otevřeném dopisu žádáte premiéra a členy vlády, aby neřešili a neschvalovali ten materiál. Pokud neuspějete, co bude dál? Chystáte nějaké protesty?
2: Dobrá otázka. A já tady vlastně mluvím za Kulturní kreativní federaci, která je teda jako střešní organizace pro x asociací, ale nezdružuje nutně celý sektor. To je právě ta jeho největší krása, ale i slabina. Ta kultura je pestrá, ale má víc než 200 profesních asociací a sítí. Proto třeba zemědělci, kteří mají pár asociací, jsou vždycky jakoby efektivnější v tom vyjednávání. Takže já vlastně nemůžu mluvit za celý ten sektor. Tady u toho dopisu byl hlavní koordinátor, kdo to nějak dával dohromady, ale ten vznikl na základě docela převládajícího konsenzu, který v té kultuře není zvykem. A my vlastně jako nechceme jít do sporu s vládou. My si myslíme, že vlastně jakoby minister kultury nesplnil zadání vlády a obešel i svoje koaliční partnery, tvořil něco, co je vlastně jakoby novým programovým prohlášením motoristů. A vlastně nedává to smysl. A chceme mít nějakou racionální debatu. Za nás by bylo fajn se vrátit zpátky k pracovnímu stolu a říct si, co jsou realistické prostředky, na co je ta vláda chce vynaložit a kde se to protíná s tím sektorem. Takže my nechceme jít do
3: prostředky. Jednat s premiérem?
2: Ideálně. Jako teď je dobrý čas, prostě připravuje se rozpočet na rok 27 a my cítíme, že prostě minister kultury v tuhle chvíli tím, jakým způsobem postupuje k tomu, vůči tomu rezortu, tak není schopný ho vlastně nějakým způsobem reprezentovat a bavit se racionálně o tom, co jako se naplňuje. A my ten kulturní sektor hlavně, jako bych rád řekl, nebyl s ministrem ve sporu. On neustále se snažil s ním ty věci konzultovat. Celý březen se odkonzultovala velká část a nebyl z toho žádný výsledek, než to, že se teď obešel.
3: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu Jakub Bakule, prezident Kulturní a kreativní federace, autor státní kulturní politiky pro období 21 až 25. Díky, nashledanou.
2: Díky moc.
23: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
5: Repríza 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem a jeho hostem je za námi a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Lenka Pištěková a krátké zprávy.
4: Dneškem začínají v Česku platit nová pravidla pro obaly, která vycházejí z nařízení Evropské komise. Na trh už by se neměly dostávat nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš chemických látek s názvem PFAS. Jde o syntetické látky odpuzující vodu a mastnotu. Novější nebo největší změny pocítí spotřebitelé až v roce 2030, kdy se přestanou používat i některé jednorázové plastové obaly. Americká armáda z vrtulníku vypálila dvě rakety v Ománském zálivu na stroj nákladní lodi plující pod vlajkou Panamy. Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě se loď pokusila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Její posádka podle velitelství ignorovala varování amerických sil. Obnovená blokáda platí od půlky července. Ukrajinské ocelárny Zaporižstal zastavili po ruském vzdušném úderu provoz. Informovala o tom ukrajinská média s odvoláním na vlastníka závodu. Při útoku podle něj zemřelo 7 zaměstnanců. Zraněných jsou 2 desítky. Zatím není jasné, kdy se výroba v areálu obnoví. A pražské letiště vypsalo výběrová řízení na pozice 3 ředitelů. Upozornil na to server z dopravy CZ. Změny nastávají týden poté, co na pozici šéfa letiště nastoupil Radomír Lašák. Z firmy odchází ředitelé interního auditu, corporate governance a marketingu a komunikace. Kvůli obavám o další směřování letiště Praha pod vedením Lašáka vyhlásilo 5 letištních odborových organizací stávkovou pohotovost. Sport. Fotbalisté Sparty si v této sezóně hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. V odvetě třetího předkola prohráli na hřišti Olympiku Lyon 0-3 a celkově tak francouzskému soupeři podlehli 2-4. Pražany tak na podzim čeká ligová fáze Evropské ligy.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Nehoda u Ostravy a uzavřený tunel Blanka. Silnice 11 na trase Opava Český Těšín poblíž Ostravy je uzavřená. Osobní auto tam srazilo chodce, na místě probíhá vyšetřování a zasahují záchranáři. Osobním autem se to dá objet přes Kunčičky. V Praze uzavřel velkou část tunelu Blanka. Brusnický a Dejvický tunel je obousměrně neprůjezdný kvůli údržbě technologie. Ke znovu otevření dojde v dnešních ranních hodinách. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pracují silničáři za sjezdem z Pražského okruhu. Mezi prvním a pátým kilometrem sekají trávu a uzavřeli proto pravý pruh. Veškeré práce budou ukončené ve 2 hodiny ráno. V Ústí nad Labem v ulici Pražská opatrně za čerpací stanicí Petrol. Poblíž Linderovy vily narazil osobní automobil do zdi. Vzhledem ke slabšímu provozu se kolony netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
23: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území do 25 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
5: Přeji příjemnou středeční noc s datem 12. srpna, právě začíná noční radiožurnál a to 7 minut po půl jedné. A dnes nás večer čeká zatmění slunce, sice se nejedná o úplné zatmění, zakryto bude něco mezi 85 až 87% na našem území, ale podmínky pro pozorování by měly být výborné, tak si to určitě nenechte ujít. A teď pojďme na první téma nočního vysílání. Po 10 letech od zisku první olympijské medaile, olympijského zlata, je Lukáš Krpálek stále aktivním judistou a dokonce sám připravuje své nástupce. Aktuálně na letním táboře, kam se za chvíli vydáme.
23: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Před 10 lety vybojoval judista Lukáš Krpálek svou první zlatou olympijskou medaili. O jeho úspěchu z RIA vědí i děti, které sám trénuje na letním kempu své Krpálek Academy.
1: Děcka, víte, co se stalo před 10 lety?
2: Nevíte, jo.
1: Fakt to nevíte? Ten borec vyhrál poprvé olympijské hry.
3: Já to mám vědět, že se nemám 10 let.
1: A před 5? A před 5 se stalo co?
3: Vyhrál zase.
1: A jak se vám tady líbí?
4: Dobře.
1: Hele, a chcete Lukáše porazit ve všem?
4: Jo.
1: A v čem nejvíc?
4: Judo.
1: Judo? V basketu ne.
2: Ale vy si nedáváte malý cíl, ale...
5: Ten smích Lukáše Krpálka je v areálu ve Zbraslavicích slyšet hodně často. I přesto, že děti absolvují tréninkové dávky v judu, ale i v jiných sportech, jsou vlastně pořád v dobré náladě. Lukáši, máte vy na to nějaký recept?
6: Já se snažím prostě zapojit do všeho, co jde, a samozřejmě děcka jsou soutěživí a když můžou mě v něčem porazit, tak o to větší chuť do toho dávají. A takže je to fajn. No. A není to jenom v těch ostatních aktivitách, ale je to samozřejmě i v judu, že kolikrát na mě jde 5-10 dětí a snaží se mě někde svalit, porazit a podobně, takže je to fajn.
3: Vyhráli bychom tím, že všechny Krpálek Akademie by na něho skočili a to bychom vyhráli.
1: To ale jedině. Jeden bude chybět a stejně prohrajete.
3: Ne. Jen na zvířné stolo.
5: Tady ten malý klučina, kterému se evidentně zalíbil diktafon, má určitě pravdu, protože těch dětí je více než 100, přesně 112. A kromě Lukáše

Moje pohled do spokojených očí dětí a to, že děti už teď hlásí, že na tábor s ním pojedou i za rok. Ze Zbraslavic Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled přináší Lenka Pištěková.
3: Kvůli suchu dnes zasedne v Paříži krizový štáb vlády. Soud se bude zabývat sporem státu o nájemné za pozemky pod ruskými budovami v Praze. Fotbalisté Sparty si poslední předkolo Ligy mistrů nezahrají. V Lyonu prohráli 0-3. A dnes čekáme většinou jasno a teploty do 29 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče voda ani z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz.
4: Inspektoři kontrolují, jestli lidé opravdu šetří vodou. V postižených oblastech je zakázaný provoz automyček, napouštění bazénů nebo zavlažování zahrad. Problém mají i jaderné elektrárny. Ta v Golfeš na jihozápadě země po několika dnech opět vyřadila z provozu jediný funkční reaktor. Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelines na severu země zase odstavila 3 ze 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Ty se množí mimo jiné i kvůli teplejšímu moři, jehož vodu elektrárna používá na chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Úplné zastavení jaderné elektrárny Černá voda hrozí i v Rumunsku, a to kvůli nízkému průtoku Dunaje. První reaktor elektrárna uzavřela na konci července. Poslední dosud fungující blok by se mohl zastavit ve čtvrtek. Černá voda běžně pokrývá asi 1/5 rumunské spotřeby elektřiny. Zatím se dařilo dostávat vodu nutnou pro ochlazení reaktorů k elektrárně nouzovými cestami, to už ale nestačí. Městský soud v Praze se dnes bude zabývat odvoláním v kauze nájemného za pražské pozemky s ruskými budovami. Už dřív soud rozhodl, že vlastník budov, firma Simply Service Rent, má Česku zaplatit zhruba 6 milionů a 300 tisíc korun i s úroky. Stát ale požaduje vyšší částku.
5: Spor se týká pozemků v pražských Stodůlkách, kde je několik administrativních budov a bytů. Postavil je Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko pak pozemky převedlo právě na firmu Simply Service Rent. Ta státu začala platit nájemné, které ale bylo nedostatečné podle diplomatického sboru. To je příspěvková organizace, která stát ve sporu zastupuje. Obvodní soud v únoru přiznal Česku náhradu víc než 6 milionů korun za roky 2015 až 2018. Proti tomu se diplomatický sbor odvolal a požaduje víc než dvojnásobek. Zástupce firmy to odmítá. Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svoje včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu, kvůli kterému se už museli spálit postižené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí, vysvětluje Jiří Danihlík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.
6: Vážně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí, se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
0: Sport.
3: Fotbalisté Sparty prohráli v odvětě 3. předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3 a v kvalifikaci i přes úvodní domácí výhru 2-1 končí. Ve 20. minutě otevřel skóre Nuamach, následně byl vyloučený obránce Pražanů Ševínský. Po přestávce se pak trefili Maitland-Niles a Morton. Podle obránce Sparty Martina Suchomela se odveta zlomila po prvním inkasovaném gólu a následné červené kartě.
7: Ty ofenzivní hráči dělali dost, co si budem, Fofana, který hrál na mě, tak obrovská kvalita na míči, rychlost a věděli jsme, jako, že to evidentně prostřídají takhle, takže kvalita velká, ale jako začátek zápasu podle mě jsme se s tím prali dobře, ale následně, jak jsem řekl, tak ty situace rozhodly ten zápas.
3: Fotbalisté Sparty mají i přes vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů jistou účast v hlavní fázi Evropské ligy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda u Ostravy v Rudné ulici a neprůjezdný tunel Blanka. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy směrem do Havířova, tedy Rudná ulice, je neprůjezdná. Osobní auto tam srazilo chodce, na místě probíhá vyšetřování nehody a zasahují záchranáři. Osobním autem se to dá objet přes Kunčičky. V Praze uzavřeli velkou část tunelu Blanka. Brusnický a Davidský tunel je obousměrně neprůjezdní kvůli údržbě technologie. Je znovu otevření dojde v dnešních ranních hodinách. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pracují silničáři za sjezdem z Pražského okruhu. Mezi prvním a pátým kilometrem sekají trávu a uzavřeli proto pravý pruh. Veškeré práce budou ukončené ve 2 hodiny ráno. V Brně v ulici Heršpická došlo k nehodě u okresního státního zastupitelství. Osobní automobil tam narazil do plotu a na místě aktuálně zasahuje policie. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noci jasná, teploty klesají většinou mezi 11 až 7 stupňů. Přes den má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území do 25 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Je to přesně tak, posloucháte stále noční radiožurnál, teď máme necelých 6 minut po 1 hodině a na vysoké školy letos míří víc mladých lidí než v minulých letech. Jenže kapacity univerzit mají své limity a bez dalších peněz už nemusí být kde brát. Česká konference rektorů proto upozorňuje, že pokud stát financování vysokých škol příští rok nezvýší, mohlo by se na ně dostat až o 5 000 uchazečů méně než letos. Podrobnosti přidáme už za okamžik.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.
9: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: Luis Capaldi zazněl v nočním radiožurnálu a už zítra bude na maďarském hudebním festivalu Sziget, tak pokud tam míříte, třeba i píseň Strangers, kterou jste právě slyšeli, si užijete naživo. A teď už slíbená reportáž. Přetlak, který byl v posledních letech na středních školách, se teď přesouvá na univerzity. Míří na ně silné populační ročníky a vysoké školy se proto snaží přijímat co nejvíce uchazečů. Zároveň se ale obávají, že na další růst nebudou mít dostatek peněz. Pokud jim stát příští rok nezvýší financování, budou muset počty přijatých omezit. Podle rektorů by se tak za rok na veřejné vysoké školy nemuselo dostat až 10 000 maturantů.
1: Já jsem se hlásil na obor dvoukolový, na mediální studia, kde byl v druhém kole dvojnásobný zájem.
2: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil prý víc než na maturitu. Podobnou situaci zažil už, když se hlásil na střední školu. S přijímačkami na vysokou to podle něj ale bylo mnohem horší.
1: Mě jako máma říkala, že mám se učit a spíš mě do toho jakoby nutila, že jsem byl na to, aby se bych řekl línej, ale když jsem se učil na přijímačky na vysokou školu, tak už jsem to vnímal tak, že jako je to něco, čemu se chci věnovat.
2: V září nastoupí na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Do prvních ročníků na veřejných vysokých školách míří až 64 tisíc nových studentů. Zhruba 3/4 všech letošních maturantů, kteří zvládli zkoušku na poprvé. Předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil ale upozorňuje, že na více studentů potřebují školy více peněz.
3: Znamená, že i větší počet studijních skupin, musí se udělat, že jinak rozvrhy, musí se zajistit vyučující.
2: S ministerstvem školství i proto jednali o navýšení rozpočtu na příští rok. Záměr úřadu byl navýšit vysokým školám rozpočet o 4 miliardy korun z letošních více než 36 miliard. Teď se ale rektoři doslechli, že dostanou méně než letos.
3: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
2: V případě snížení rozpočtu by se podle Pospíšila museli vrátit k nižším počtům přijatých studentů. V roce 2027 by jich na veřejné vysoké školy mohlo nastoupit maximálně kolem 59 tisíc, zhruba o 5 tisíc méně než letos. Gabriela Peringerová z Masarykovy univerzity v Brně navíc upozornila, že bez peněz od nich odejdou vyučující a odborníci.
4: Pokud jejich odměňování nebude alespoň přibližně následovat růst mest vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, hrozí odchod zejména mladších a perspektivních pracovníků.
2: Ministerstvo školství teď situaci nekomentuje. Vyjádří se k ní po vládních prázdninách. Ty skončí příští týden. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Nová podoba nedělní politické debaty, návrat Stardance i množství původní domácí hrané tvorby. To chystá od září na obrazovkách Česká televize. Podzimní programové schéma představila včera, po třetí se vrátí i divácky oblíbená miniserie Docent. V hlavních rolích s Ondřejem Bedchým, Terezou Ramba a Ivanem Trojanem jako docentem.
1: Upřímně, pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
2: Jsou to přes 30 let staré případy, dávno promlčené.
3: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
4: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd, plukovníka Milana Šery, Ondřej Vedchý. Režie minisérie se opět ujal Jiří Strach.
5: My obecně s klukama, myslím, že můžu mluvit za oba, se strašně rádi vracíme do Troje. Já se domnívám, že zatím vším stojí rukopis právě pana plukovníka Mareše, bývalého šéfa pražské kriminálky, který ty věci nemá vymyšlené, nemá je vycucené z prstu.
6: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
4: S novým krimiseriálem Hec přijde na Českou televizi režisér Michal Samír a hned 2. září diváci uvidí první díl seriálu Jana Hřebejka Na tělo. Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
7: Budeme mít dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové o divokém odsunu v Brně po druhé světové válce.
8: Byly věci, které nešly říct.
4: Starší alter ego Gerty Schnirch hraje Milena Steinmaslová. Stvárňuje ji jako 70-letou dámu, která přežila válku, odsun i komunisty.
9: Pokračujeme v nedělní debatě.
4: Proměny se už 30. srpna dočká diskuzní pořad Nedělní debata. Nově propojí přímý politický souboj s odbornou analytickou částí. Moderovat budou střídavě Jana Peroutková a Lukáš Dolanský.
10: Na ČT jednak poběží zrovna ta velká politická debata, ale na ČT 24 diváci uvidí komentáře odborníků a komentátorů, kteří v reálném čase budou digitálně přispívat příspěvky, ať už svými komentáři, anebo třeba budou kontrolovat to, co politici říkají, jestli to řekli správně, jestli řekli všechno, nebo třeba řeknou možná i to, co měli říct a neřekli.
4: Podzimní novinky tento týden představili i televize Nova a platforma OnePlay. Diváky čeká několik původních seriálů. Vězeňská komedie Oddíl B od tvůrců Mostu, Muži v letu s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem, nebo komediální seriál Boží plán. Víc přibližuje ředitel vývoje TV Nova a OnePlay Michal Reitler.
11: Který je na téma rozvodu a na téma sdíleného bydlení, což prostě třicátníky poměrně drsně drtí. A v tomhle případě jsme k tomu přistoupili s nadsázkou, s nadějí, s nějakou jako zábavností až jako romanticko-komediální.
4: A po 5 letech se na obrazovky nově vrátí pěvecká soutěž Superstar. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně?
1: Jedna otázka?
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. A posloucháte zprávy s Lenkou Pištěkovou.
1: Sucho v Česku se dál prohlubuje. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by se mělo do konce týdne ještě zhoršit. Srážky by do Česka neměly přijít minimálně do víkendu. Letošní rok patří k nejsušším rokům od roku 1961. Podle meteorologických stanic letos v Česku spadlo na většině míst nejméně srážek od počátku měření. Provozní výnosy energetické skupiny ČEZ dosáhly v prvním pololetí letošního roku téměř 160 miliard korun. Provozní zisk před odpisy dělá za stejné období 59 miliard. To je o 20% méně než loni. Hlavní příčinou byl pokles cen, za které ČEZ prodával elektřinu. 14 ilegálních horníků zahynulo v opuštěném dole v jižní Africe. Další jsou podle jihoafrické policie zranění. Neštěstí se stalo blízko jihoafrického města Rustenburg, kolem kterého se nachází naleziště platiny, chromu a niklu. Jihoafrická republika má už desítky let problém s nelegální těžbou, kterou často organizují kriminální gengy. Obvykle se těží v dolech, které už velké firmy opustily. A ve třech obcích v Česku nebudou na podzim komunální volby. Ve Slavníči na Havlíčko-Brodsku a v Krchlebech na Rychnovsku vůbec nesestavili kandidátní listinu. V Rokytovci na Mladoboleslavsku zase kandidátky odevzdali, ale s nedostatečným počtem lidí. Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu 0-3 ve třetím předkole Ligy mistrů. V součtu s úvodním utkáním podlehli Olympiku 2-4. Hlavní fázi prestižní soutěže si tak letenští nezahrají. Čeká je ale ligová část Evropské ligy. Plavkyně Barbora Jeníčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Semanová skončila v Paříži 7. Zvítězila Nizozemka Stenben-Bachenová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Protisměr v Pardubicích a nehoda u Ostravy. Velký pozor v Pardubicích na silnici 37 směrem do Hradce Králové. Poblíž Lidlu máme hlášené auto jedoucí proti správnému směru jízdy. Opakuje 37 v Pardubicích směrem na Hradec Králové, auto v protisměru. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy směrem do Havířova, tedy Rudná ulice, je uzavřená. Osobní auto tam srazilo chodce, na místě probíhá vyšetřování nehody a zasahují záchranáři. Osobním autem se to dá objet přes Kunčičky. V Praze uzavřeli velkou část tunelu Blanka. Brusnický a Davidský tunel je obousměrně neprůjezdný kvůli údržbě technologie. Ke znovu otevření dojde v dnešních ranních hodinách. Na D5 se ve směru z Prahy do Plzně pracují silničáři za sjezdem z Pražského okruhu. Mezi prvním a pátým kilometrem sekají trávu a uzavřeli proto pravý pruh. Veškeré práce budou ukončené ve 2 hodiny ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná s teplotami mezi 11 až 7 stupni. Dnes má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 na severu a severovýchodě do 25 a na horách většinou kolem 17 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Nemocnice v Českých Budějovicích aktuálně potřebuje dárce krve všech krevních skupin. Pravidelné odběry totiž komplikují hlavně dovolené v zahraničí. Více už za moment v reportáži nočního radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I opravdu.

0: Zásoby krve v nemocnici v Českých Budějovicích se každým dnem tenčí. Pravidelní dárci jsou přes léto často na zahraniční dovolené a transfuzní oddělení proto hledá dárce nové. Prvodárcem se tak stala i naše reportérka.
1: Vodu do konví na zalévání zahrady můžou lidé ze Sebranic napouštět buď ze studní, jako pan František.
2: Máme vlastní studnu, zalíváme z vlastní studny, ale teď už jenom opatrně. To máme jako na zalívání a pro zvířata a pro domácí potřebu. A do studně nelezen, tak nemáme hněžený, kolik je tam vody.
1: Nebo používat dešťovou, jako paní Veronika.
3: Zalíváme zatím dešťovkou, no, co máme nachytanou.
1: Stačí vám dešťovka?
3: Zatím jo, ale už to dochází a pak to bude muset nějak omezit.
1: O zákazu, který se vztahuje taky na napouštění bazénu nebo mytí aut, místní ví.
3: Šla zpráva z místního rozhlasu, ale bazén nemáme.
1: Podle starostky Evy Škrabalové za KDU-ČSL vodovod zásobuje podzemní zdroj, který je v lese u obce, jenomže teď tam není vody dost.
4: Ten zdroj je poměrně mělký a když neprší nebo nesněží, tak dochází k tomu, to, co se stalo letos tady v těch extrémních suchách, že prostě je tam ta hladina nízká. Vedle toho je tady pomocná studna, která vlastně dočerpává. V důsledku velké spotřeby, kdy třeba v tom červnu se zřejmě napouštěly bazény, používala se prostě pitná voda i třeba na to zalévání a podobně, protože bylo sucho, tak jsme se dostali právě teď v tom červnu i teď v půlce těch prázdnin na kritickou hranici vody v tom vodojemu.
1: Zastupitelé mají dvě možnosti, jak situaci do budoucna vyřešit. Buď se připojí na skupinový vodovod, nebo najdou další, vydatnější podzemní zdroj. Například v Dlouhé Lhotě na Blanensku musí cisterny do prázdných vodojemů vodu navážet. Stejně postupují taky v Domašově, Rudce a Říčkách na Brněnsku. Alena Hesová, Radiožurnál.
0: Slyšeli jste reportáž ze Sebranic na Blanensku, kde je trápí sucho a tak mohou místní kohoutkovou vodu používat od srpna nově jen na vaření anebo třeba k hygieně. No a slíbenou reportáž z Českých Budějovic z nemocnice tu nabídneme za pár minut.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Zpěvačka Dajdou zazněla v nočním radiožurnálu, slyšeli jste píseň Thank You. A teď zamíříme, jak jsem sliboval, do nemocnice v Českých Budějovicích. Tam totiž dochází zásoby krve všech krevních skupin. Pravidelní dárci jsou přes léto často na zahraničních dovoleních a transfuzní oddělení tak musí hledat dárce nové. Jedním z nich se tak stala i naše reportérka.
1: Postupu na transfuzní oddělení Českobudějovické nemocnice jsem nejprve vyplnila dotazník a prošla první kontrolní evidencí.
2: Tak se pojďme usadit
3: a změříme tlak a teplotu.
1: Protože jsem prvodárce, tak musím ještě absolvovat vyšetření krevního obrazu, takže se přesouvám do odběrové místnosti, kam se pak znovu vrátím, pakliže budu vhodným dárcem. První vpich a kontrolní odběr mi teď provádí Eva Štěpánová.
4: Je to z toho důvodu, že chceme vědět, abyste nedarovala něco, čeho třeba sama máte málo.
1: Po provedení vyšetření krevního obrazu jdu za doktorkou Eliškou Nevšímalovou, aby mi sdělila, jestli jsem vhodný dárce nebo ne.
5: Hodně nás tady zajímá hemoglobin, to je červené krevní barvivo. Dále nás tady zajímají leukocyty, to jsou bílé krvinky, ohledně imunity a krevní destičky.
1: Vrátila jsem se zpátky do odběrní místnosti, kde mi Eva Štěpánová právě zasunula jehlu do ruky.
4: Protože jste prvodárce, tak snížím na to minimum, což je 425 ml.
1: Odběr skončil zhruba po 4 minutách. Stejně jako já, sem prvodárci můžou přijít kdykoliv a bez objednání, doplnil primář transfuzního oddělení Vít Motáň.
6: V zásadě je nutné, aby člověk byl zdravý. Dobré je si také projít, aby nebyl zrovna v té karanténní době po nějakém cestování a také například by neměl v posledních 4 měsících mít tetování, piercing.
1: Nedostatek zásob krve je zapříčiněný také aktuálním obdobím, kdy v letních měsících spousta dárců jezdí na dovolené do zahraničí.
6: Takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení, protože například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
1: Vít Motáň také doplnil, že je potřeba chodit darovat krev průběžně. Krevní destičky odebrané z krve mají totiž velmi krátkou dobu použitelnosti. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou dvě hodiny. U mikrofonu je Lenka Pištěková, zazní zprávy.
1: Dnešní částečné zatmění slunce podle ČEPSu potíže v přenosové síti nespůsobí, na pokles výkonu soláru je připravená. Německá vláda projedná posílení tajných služeb. Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu odvetu třetího předkola Ligy mistrů a dnes čekáme většinou jasno a teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Dnešní částečné zatmění slunce v Česku neohrozí funkčnost fotovoltaik ani stabilitu elektrické rozvodné sítě. Jev, který bude pozorovatelný kolem 7:30 večer, jenom sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Podle mluvčí provozovatele přenosové soustavy v Česku společnosti ČEPS Hany Klímové bude dopad zatmění jenom minimální.
3: Zatmění nastane až ve večerních hodinách, kdy už výroba z fotovoltaických elektráren přirozeně klesá. ČEPS při řízení sítě s podobnými změnami výroby fotovoltaických elektráren počítá a jsou zohledněny již ve fázi přípravy provozu.
1: Zatmění slunce bude viditelné v celé Evropě a podle odhadů sníží výkon ze solárních elektráren nejvíc ve Španělsku, kde bude úplné. Růst spotřebitelských cen v Česku v červenci zrychlil. Inflace meziročně stoupla na 1,7%. Byla tak o 0,2 procentního bodu vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Německá vláda dnes bude hlasovat o reformě zpravodajských služeb. Ty mají podle nového návrhu získat víc pravomocí a širší pole působnosti. Opozice varuje před porušováním občanských práv.
4: Hlavně německá zahraniční rozvědka BND by podle návrhu zákona mohla například aktivně zasahovat proti sabotérům v kyberprostoru anebo proti zbraním, jimiž by mohli ohrozit Německo. Větší pravomoce by získal taky domácí úřad na ochranu ústavy. Jednalo by se o průlom, protože poválečné německé zpravodajské služby se dosud omezovaly výhradně na sběr informací. Zástupci strany Zelených nebo Die Linke uvádějí, že jsou dobré důvody, aby tajné služby nesměly na rozdíl od policie postupovat proti občanům. Podle serveru Politico, ale návrh kvůli vyostřené geopolitické situaci zřejmě nenarazí na větší odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Letecké muzeum v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci stroj poprvé v příštím roce. Sport. Fotbalisté Sparty si po prohře v odvetě třetího předkola Ligy mistrů nezahrají. Lyonu podlehli na jeho hřišti 0-3. Letenské tak čeká hlavní fáze Evropské ligy. Vedení České fotbalové asociace by v nejbližších dnech mělo oznámit další členy nového realizačního týmu reprezentace. Po zasedání výkonného výboru asociace to řekl šéf českého fotbalu.